Napadlo mě, že bych se měl pokusit vyslechnout Helenu sám. Zdálo se, že mou návštěvu čeká, protože se šla do hovorny téměř hned poté, co jsem se ohlásil u dozorkyně a co mě vpustili dovnitř. Ráda bych ti ukázala svou zahrádku, řekla Helena, když jsem se udíveně podíval na plášť, který měla přes ramena. Jako jedna z rozumných chovankyň měla povolení chodit v určitých hodinách do zahrady. Požádala o malý kousek země, kde by mohla pěstovat květiny, a sám jsem jí posílal semena a několik růžových keřů z vlastní zahrady. Zavedla mě přímo k dřevěné venkovské lavici, kterou vyrobili v dílně chovanci mužského oddělení a nedávno postavili pod strom u jejího malého pozemku. Přemýšlel jsem, jak zavést řeč na Amreho smrt, a seděl jsem tak chvíli mlčky a rýsoval koncem deštníku do písku neurčité obrazce. Francová, ráda bych se tě na něco zeptala, řekla po chvíli. Mohu ti nějak pomoci? Ne, jen bych ráda něco věděla. Žijí mouchy hodně dlouho? Vyvalil jsem na ní oči a málem jsem jí řekl, že mi před několika hodinami položil stejnou otázku její syn. Pak jsem si ale náhle uvědomil, že tohle je úvod, který jsem hledal, a možná i cesta, jak zasadit ránu, snad tak mocnou, že by mohla otřást její skálopevnou obranou, ať už je duševně zdráva nebo ne. Pozorně jsem se na ní zadíval a odpověděl jsem, to opravdu nevím, Heleno, ale ta moucha, kterou hledáš, byla dneska ráno v mé pracovně. Nebylo pochyb, že jsem jí zasadil zničující úder. Otočila hlavu tak prudce, že jsem slyšel, jak jí luplo v krku. Otevřela ústa, ale nevydala hlásku. Jen v očích jí přímo křičel strach. Ano, bylo zřejmé, že jsem něčím prorazil, ale čím? Komisař by si byl věděl rady, jak té výhody využít, já ne. Věděl jsem jen, že by jí nikdy neponechal čas, aby se vzpamatovala. Já však jsem dokázal jediné, a i to mi dalo pořádnou práci, totiž tvářit se ledově dál v marné naději, že Helenina obrana se zhroutí. Zůstala bez dechu zřejmě hezky dlouho, protože pak náhle vydechla a přitiskla si obě ruce na otevřená ústa. François, ty jsi ji zabil? Zašeptala. A její oči už nebyly strnulé, ale pátrali v každém centimetru mé tváře. Ne. Tak ji tedy máš. Ty máš u sebe, dej mi ji. Vykřikla téměř a dotýkala se mě oběma rukama a já jsem věděl, že kdyby cítila dost síly, pokusila by se mě prohledat násilím. Ne, Heleno, nemám ji. Ale už víš, ty jsi to uhodl, že? Ne, Heleno, vím jen jedno, že nejsi pomatená a mám v úmyslu dovědět se všechno, Heleno, a nějak se to dovím. Můžeš si vybrat, buď mi všechno řekneš a já uvidím, co se dá dělat, nebo co, jen to řekni. Právě jsem chtěl, nebo tě ujišťuju, že tvůj přítel komisař bude tu mouchu mít hned zítra ráno. Zůstala docela klidná, hleděla na dlaně rukou, které měla složené v klíně, a přestože začínalo být chladno, ruce i čelo měla zvlhlé potem. Neodhrnula kadeř dlouhých hnědých vlasů, kterou jí vítr hodil přes ústa, a zašeptala, a když ti to řeknu, slíbíš mi, že tu mouchu zničíš dřív, než uděláš něco jiného? Ne, Heleno, to ti nemohu slíbit dřív, než se něco dovím. Ale François, snaž se mě pochopit. Slíbila jsem Amrému, že tu mouchu zničím. Ten slib musím dodržet a než se to stane, nemohu nic říct. Cítil jsem před sebou slepou uličku. Ještě jsem nestrácel půdu pod nohama, ale už jsem ztrácel iniciativu. Pokusil jsem se o výstřel do tmy. Heleno, je ti přece jasné, že jakmile se policie tu mouchu prohlédne, bude vědět, že nejsi pomatená, a pak... Ne, Francová, kvůli Amrimu. Cpak to nechápeš? Čekám na tu mouchu pořád. Čekala jsem, že mě tu najde, ale ona nemůže vědět, kam jsem se poděla. Co jiného jí zbývá, než jít k ostatním, které má ráda, k Amrimu, k tobě, který bys mohl vědět a pochopit, co je třeba udělat. Je opravdu pomatená, nebo to předstírá? Ať je nepříčetná, nebo ne, je teď v úzkých. Uvažoval jsem, jak této výhody využít a jak zasadit rozhodující ránu, aniž bych riskoval, že mi uklouzne z dosahu. Potom jsem řekl velice klidně, pověz mi, Heleno, pak budu moci zachránit tvého chlapce?
Zachránit chlapce? Před čím? Co pak nechápeš, že jsem tu jen proto, aby se Henri nestal synem ženy, kterou gilotinovali pro vraždu jeho otce? Co pak nechápeš, že by šla radši pod gilotinu, než abych zaživa umírala v tomhle blázinci? Chápu, Heleno, a udělám pro chlapce, co bude v mých silách, ať už mi to povíš nebo ne. I když mi to odmítneš říct, učiním pro Henriho, co budu moci, ale musíš pochopit, že pak se mi všechno vymkne z rukou, protože komisař Chara bude mít tu mouchu. Ale proč to musíš vědět? Spíš řekla, než se zeptala má švagrová a snažila se ovládat. Protože musím a chci se dozvědět, jak a proč zemřel můj bratr, Heleno. Tak dobře. Odveď mě zpátky do domu. Dám ti něco, čemu by komisař asi řekl zpověď. Chceš tím říct, že jsi to napsala? Ano, vlastně to nebylo učeno tobě, spíš tvému příteli komisaři. Předvídal jsem, že se dřív nebo později přiblíží pravdě. Nemáš tedy nic proti tomu, abych mu to přečetl? Jednej, jak uznáš za vhodné, François. Počkej na mě chvilku. U dveří dohovorny mě Helena opustila a vyběhla nahoru do svého pokoje. Za necelou minutku byla zpátky s velkou hnědou obálkou. Poslyš, François, nejsi zdaleka tak chytrý, jako byl tvůj nešťastný bratr, ale nejsi docela bez inteligence. Žádám po tobě jediné, aby jsi to přečetl sám. Pak dělej, co budeš chtít. To ti mohu slíbit, řekl jsem a vzal od ní hnědou obálku. Přečtu si to dnes večer a zítra tě přijdu navštívit, i když není návštěvní den. Jak chceš, řekla mi švagrová a nedala mi ani s Bohem, když se vracela po schodech nahoru. Teprve doma, na cestě z garáže do domu, jsem si přečetl nápis na obálce. Tomu, koho se to týká. Pravděpodobně komisaři Charasovi. Když jsem řekl služebným, že chci jen lehkou večeři do pracovny a pak, že si nepřeji být rušen, vyběhl jsem nahoru, hodil Heleninu obálku na stůl a znova pečlivě prohledal pokoj, než jsem zatáhl záclonu a stáhl roletu. Nenašel jsem nic než komára chcíplého už delší dobu, který byl přilepený na stěně u stropu. Ukázal jsem služebné, aby mi podnos s jídlem postavila na stůl u krbu, nalil jsem si sklenku vína a zamkl za ní dveře. Vypnul jsem telefon, dělal jsem to pravidelně každý večer, a zhasl všechna světla, kromě lampy na stole. Otevřel jsem nožem Heleninu silnou obálku a vytáhl z ní tlustý štůsek hustě popsaných stránek. A dal jsem se do čtení těch řádek, úpravně umístěných doprostřed první stránky. Toto není doznání, protože i když jsem svého manžela zabila, nejsem vražednice. Splnila jsem prostě a věrně jeho poslední přání, když jsem mu rozdrtila hlavu a pravou paži pod Bucharem v továrně jeho bratra. Ani jsem se nedotkl sklenky vína, která stála u mého lokte, obrátil jsem stránku a začal číst. Téměř rok před svou smrtí, začínal rukopis, vyprávěl mi můj muž o některých svých pokusech. Velice dobře věděl, že by jeho kolegové z ministerstva letectví některé z nich zakázali jako příliš nebezpečné, ale chtěl získat nějaké pozitivní výsledky, než svůj objev zveřejní. Zatímco dosud bylo možné přenášet prostorem pouze zvuky a obrazy prostřednictvím rádia a televize, Henri tvrdil, že přišel na způsob, jak přenášet i hmotu. Hmota, jakýkoliv pevný předmět, který byl umístěn do jeho přenášeče, se v okamžiku rozložila a znova složila ve speciálním přijímacím přístroji. Henri považoval svůj objev za nejdůležitější od těch dob, kdy bylo z konce poraženého kmene odříznuto první kolo. Předpokládal, že přenos hmoty okamžitým procesem rozložení a znovu složení dokonale změní náš dosavadní život. Bude to znamenat konec všech dopravních prostředků, nejen při přepravě zboží, včetně potravin, ale i lidí. Henri, který byl ve vědě praktik a nikdy nedovolil, aby ho ovládly teorie nebo neplodné sny, předvídal dobu, v níž nebudou existovat letadla ani lodi, vlaky ani auta, tedy ani silnice a železnice. To všechno nahradí přenosové a přijímací stanice,
které budou rozmístěny po celém světě. Cestující i zboží se umístí do zvláštních kabin a na dané znamení prostě zmizí a objeví se téměř současně ve zvolené přijímací stanici. Přijímací zařízení měl André jen několik kroků od přenašeče ve vedlejší místnosti laboratoře a zpočátku s tím měl všemožně nečekané nesnáze. První úspěšný pokus provedl s popelníkem ze svého pracovního stolu, upomínkou na jeden výlet do Londýna. Tehdy mi prvně pověděl o svých pokusech a neměl jsem tušení, o čem mluví, když vrazil do domu a hodil mi do klína popelník. Podívej se na to, Heleno. Tenhle popelník byl na zlomek na pouhou 10 miliontinu vteřiny absolutně rozložený. Na jediný malý okamžik přestal existovat, byl fuč. Nezůstalo z něho nic, naprosto nic, jen atomy putující prostorem rychlosti světla. A za okamžik na to se ty atomy opět složily do podoby popelníku. André, prosím tě, nad čím to pro všechno na světě takhle vyvádíš? Začal kreslit po celém dopise, který jsem právě psala. Vysmál se mi, že se tvářím tak kysele, smetl se stolu všechny mé dopisy a řekl, nechápeš? To nic, začneme znova. Vzpomínáš si, Heleno, jak jsem ti jednou četl článek o těch tajemných létajících kamenech, které zdánlivě padají odnikud a o kterých tu a tam proskakují zprávy, že padají v některých domech v Indii? Létají, jako by je dovnitř hodil někdo zvenčí, přestože jsou zavřená okna i dveře. No ano, vzpomínám si, ale taky si vzpomínám, že profesor Ogier, tvůj přítel na Collège de France, který tu u nás byl pár dní na návštěvě, poznamenal, že nejde-li tu o podvod, dá se to vysvětlit jedině tak, že se kameny hned poté, co byly zvenčí vrženy, rozloží, projdou stěnami a pak se znovu složí, než udeří o podlahu nebo o protější stěny. Správně. A já jsem dodal, že ovšem existuje ještě jedna možnost, že se totiž okamžitě a částečně rozloží stěny, kterými kameny nebo kámen procházejí. Ano, Amre, vzpomínám si to na to všecko a předpokládám, že si také vzpomeneš, že jsem to tenkrát nemohla pochopit a že tě to dost rozlobilo. A nechápu dodnes, jak a proč ty kameny, třeba rozložené, mohou procházet zdí nebo zavřenými dveřmi. Ale to je docela dobře možné, Heleno. Atomy, z nichž se hmota skládá, neleží těsně vedle sebe, jako cihly ve zdi, jsou od sebe navzájem odděleny poměrně obrovskými prostorami. Chceš snad říct, že si ten popelník rozložil a pak znovu složil, když si jej něčím prostrčil? Přesně tak, Heleno. Promítl jsem její zdí, která odděluje můj přenášeč od přijímače. A bylo by moc hloupé, kdybych se tě zeptala, co budou mít lidé z popelníku, které procházejí stěnami. A ne, se málem urazil, ale brzy pochopil, že jen žertuji. A když znova propukl v nadšení, řekl mi něco o možnostech svého objevu. Není to báječné, Heleno? Vyrazil ze sebe nakonec bez dechu. Jistě, Amre, doufám jen, že nebudeš chtít nikdy přenášet mě. Umřela bych strachy, že ze mě vyjde na druhém konci ten tvůj popelník. Jak to myslíš? Pamatuješ na nápis na spodní straně popelníku? Ano, ovšem. Made in Japan. To bylo na té naší anglické upomínce nejlegračnější. Ta slova tam jsou pořád, Amre. Ale podívej se. Zal mi popelník z rukou, zamračil se a poodešel k oknu. Pak dočista zblednul a viděla jsem, že spatřil důkaz toho, jak podivný pokus de facto provedl. Ta tři slova tam stále byla, ale obráceně. André na mě nadobro zapomněl a beze slova se rozběhl do své laboratoře. Spatřila jsem ho až příští den ráno, unaveného a neoholeného po celonoční práci. O pár dnů později se mu předmět při pokusu znova převrátil. A André ho to vyvedl z míry tak, že byl nabručený a mrzutý několik týdnů. Hezky dlouho jsem to trpělivě snášela, ale jednou večer mě zastihl ve špatné náladě. Ošklivě jsme se pohádali kvůli nějaké hlouposti a já jsem mu to bručounctví vyčetla. Je mi to líto, Sherry. Ocitl jsem se v hotovém bludišti problémů. A všichni jste si se mnou jistě užili své, víš, můj první pokus se živým tvorem skončil naprostým fiaskem. André, ty jsi ten pokus provedl s Dandelou, že? Ano, jak to víš, odvětil provinile. Rozložila se znamenitě, ale v přijímacím přístroji se vůbec neobjevila.
André, co se s ní tedy stalo? Nic, prostě už není žádná... Dandela. Jen rozptýlené atomy té kočky bloudí Bůh ví kde ve vesmíru. Dandela bylo bílé koťátko, které našla kuchařka jednou ráno v zahradě a které jsme okamžitě adoptovali. Teď jsme se tedy dověděli, jak zmizelo. A vůbec mě to hrozně dopálilo, jenomže manžel byl tím vším tak znechucený, že jsem nic neřekla. Pár příštích týdnů se muže vídala jen zřídka. Většinou si dával jídlo nosit do laboratoře. Častokrát se stávalo, že jsem se ráno probudila a zjistila, že tu noc vůbec nebyl v posteli. Občas, když přicházel zvlášť pozdě, našla jsem jeho pokoj v takovém stavu, jako by se jim přehnala bouřka. Tak může vypadat jenom ložnice člověka, který stává velice časně a tápe ve tmě. Jednou přišel domů k večeři a byl samý úsměv. Poznala jsem, že má po starostech. Tvář se mu však protáhla, když si všiml, že jsem oblečena do vycházkového kostýmu. Ale ty někam jdeš, Heleno? Ano, Drionovi mě pozvali na bridge, ale můžu jim jednoduše zatelefonovat a odříct to. Ne, to je v pořádku. Vůbec to není v pořádku. Ven s tím, miláčku. No dobře. Dneska se mi konečně všechno perfektně povedlo a byl bych rád, kdybys byla první, kdo ten zázrak shledne. Magnifik, Amore. Samozřejmě se velice těším. Zatelefonovala jsem sousedům, že je mi moc líto a tak dále. Seběhla jsem dolů do kuchyně a řekla kuchařce, že má přesně 10 minut na přípravu slavnostní večeře. No to je skvělý nápad, Heleno, řekl mi manžel, když se po večeři objevila v záři svíček služebná se šampaňským. Oslavíme dnešek znovu složeným šampaňským. Vzal podnos služebné s rukou a zavedl mě dolů do laboratoře. Myslíš, že bude tak dobré jako před rozložením? Zeptala jsem se ho a přidržoval jsem mu podnos, zatímco on otvíral dveře a rozsvěcel světla. Žádný strach, sama to uvidíš. Jen to jsem strčano, řekl a otevřel dvířka telefonní budky, kterou kdysi koupil a proměnil v záhadu zvanou přenašeč. Tak to jsem přece dej dodal a postavil do kabiny stoličku. Pak opatrně zavřel dveře, odvedl mě na druhý konec místnosti a podal mi brýle proti slunci. Druhé si vzal sám a přistoupil ke knoflíku u řídícího pultu. Jsi připravena, Heleno, řekl a zhasl světlo. Nesundávej ty brýle, dokud ti neřeknu. Ani se nehnu, Amore, můžeš začít, řekla jsem a upřela oči na podnos, který bylo vidět skleněnými dveřmi kabiny na zelenalé záři. Teď, řekl Amore a přehodil relé. Celou místnost ozářil oranžový záblesk. Zahledla jsem v kabině praskající ohnivou kouli a pocítila jsem její žár na tváři, na rukou a na krku. Trvalo to celkem jen zlomek vteřiny a stála jsem tam a mžourala do černých, zeleně lebovaných skvrn, jako bych pohlédla přímo do slunce. Voilà, můžeš si ty brýle sundat, Heleno. Poté manžel otevřel, snad trochu teatrálně, dveře kabiny. I když mi André řekl, co mohu očekávat, přece jenom jsem užasla, když jsem shledala, že už v ní není šampaňské, sklenky a stolička. André mě vzal obřadně za ruku a odvedl do vedlejší místnosti, kde stála v rohu druhá telefonní kabina. Otevřel do kořán dveře a vítězně zvedl se stoličky podnos se šampaňským. Cítila jsem se tak trochu v kůži dobromyslného diváka, kterého kouzelník v sále vytáhl na jeviště, ale potlačila jsem chuť říct, to je jak ten trik se zrcadly, poněvadž jsem věděla, že by se to manžela dotklo. Opravdu není nebezpečné to pít, zeptala jsem se, když bouchla zátka. Můžeš být bez obaveleno, řekla a podal mi sklenici. Tohle ale ještě nic nebylo. Vypij to a já ti ukážu něco mnohem úžasnějšího. Vrátili jsme se do druhé místnosti. Ach, André, vzpomeň si na tu chudinku Dandelu. Tohle je jen morče, Heleno, ale jsem si jist, že projde docela hladce. Postavil chlupaté zvířátko na zelenou podlahu kabiny a rychle zavřel dveře. Znova jsem si nasadila černé brýle a znova jsem uviděla ten živý, praskající záblesk. Nečekala jsem, až Amre otevře dveře. Vpadla jsem do vedlejší místnosti, kde ještě svítila světla a nahlédla do přijímací kabiny. Ach, Amre, Sherry, je tu a je docela v pořádku, vykřikla jsem vzrušeně, dívajíc se na zvířátko, které cupitalo kolem dokola. No to je báječné, André, funguje to, to se ti povedlo. Doufám, ale musím být trpělivý. Naprostou jistotu budu mít až za pár neděl.
Jak to? No podívej se, je právě tak živé, jako když si je do té druhé kabiny strkal. Ano, vypadá to tak. Já se ale musím přesvědčit, jestli má všechny orgány neporušené a to bude nějaký čas trvat. Bude-li to zvířátko živé i za měsíc, pak budeme moci považovat pokus za úspěšný. Poprosil jsem Andreho, aby mi dovolil starat se o to morče. Dobře, ale nepředspávej je, aby nepuklo, souhlasil a ušklíbil se nad mým nadšením. Nedovolil mi sice vzít hoplu, tak jsem morče pojmenovala skotce v laboratoři, ale směla se mu uvázat kolem krku růžovou mašličku a dvakrát denně jej krmit. Hopla si brzo na svou růžovou mašličku zvykl a začal se chovat docela krotce, jenže ten měsíc čekání mi připadal jako rok. A pak André jednoho dne strčil do přenašeče Migetu, našeho kokršpaněla. Předem mi to neřekl, poněvadž moc dobře věděl, že bych k pokusu s vlastním psem nikdy nedala souhlas. Když mi o tom pověděl, měla už Migeta za sebou půl tuctu přenosů a zdálo se, že se jí ta operace docela líbí. Sotva, že byla vypuštěna z přijímací kabiny, už si to hnala jako blázen do vedlejší místnosti a škrábala tam na dveře přenašeče, aby si zkusila další sešup, jak tomu Amre říkal. Čekal jsem, že manžel teď pozve některé své kolegy a odborníky z ministerstva letectví, aby se přišli podívat. Obyčejně to tak dělal, když byl s nějakou výzkumnou prací hotov. Předvedl jim vždycky jeden či více pokusů, než jim předal dlouhé a podrobné zprávy, které si psával na stroji sám. Tentokrát však pracoval dál. Jednou ráno jsem se ho konečně zeptala, kdy hodlá uspořádat obvyklý společenský kabaret, jak jsme těm večírkům říkali. Ne, Heleno, to tak hned nebude. Na to je tenhle objev příliš důležitý. Musím na to ještě moc pracovat. Uvědomuješ si, že některým součástem vlastního přenašeče ještě ani sám přesně nerozumím. Funguje to, to ano, ale nemohu přece všem těm vynikajícím profesorům říkat, že udělám čáry, máry, fuk a už to běží. Musím jim umět vysvětlit, proč a jak. A hlavně musím být sto vyvrátit každý argument, se kterým vyrukují. Jako vždycky, když narazí na nějakou opravdu dobrou věc. Příležitostně mě zval do laboratoře k nějakému pokusu, ale nikdy jsem tam nevstoupila nepozvána a o jeho práci jsem mluvila jen tehdy, když o ní sám začal. Samozřejmě mi nikdy nepřišlo na mysl, že by mohl už v tomto stádiu výzkumné práce zahájit pokusy s lidmi. Ovšem, i kdyby mě to bylo napadlo, bylo by mi jasné, natolik jsem Andreho znala, že by nikomu nedovolil vstoupit do přenašeče, dokud by to neskusil sám na sobě. Teprve po té tragické události jsem zjistila, že instaloval duplikáty všech relé i do rozkládací kabiny, aby mohl pokus vyzkoušet na vlastním těle. Ráno toho dne, kdy k tomu strašlivému pokusu přistoupil, neukázal se Amre u snídaně. Poslal jsem dolů služebnou s podnosem, ale vrátila se a hlásila mi, že na dveřích laboratoře je připíchnutá cedulka. Nerušte mě, pracuji. Takové lístečky občas na dveře připínal a tak jsem nevěnovala zvláštní pozornost ani nezvykle velkému písmu na té cedulce, ačkoliv mi to neušlo. Za nějakou chvíli, když jsem seděla u kávy, vřítil se do pokoje Anry a oznámil mi, že chytil podivnou mouchu a že by mi ji rád ukázal. Ani jsem se nepodívala na jeho zavřenou pěst a rozkázala se mu, aby ji okamžitě pustil. Ale mami, ona má takovou legračně bílou hlavu. Poslala jsem chlapce k otevřenému oknu a řekla mu, aby mouchu okamžitě pustil, což udělal. Věděla jsem, že Anry tu mouchu chytil jen proto, že ho upoutala zvláštním či nezvyklým zevnějškem, ale rovněž jsem věděla, že jeho otec nesnáší krutost ke zvířatům, ať jde o cokoliv, a že by se zlobil, kdyby zjistil, že jeho syn mouchu strčil do krabice nebo láhve. Ani u večeře se Anre ten večer neukázal. A tak jsem trochu vyplašená se běhla do laboratoře a zaťukala na dveře. Neotevřel mi. Ale slyšela jsem, že se uvnitř pohybuje a za chvilku mi podstrčil pod dveře lístek. Byl napsaný na stroji. Heleno, stal se mi malér. Ulož chlapce a vrať se asi za hodinu. A. Klepala jsem a volala, plná úzkosti, ale Andre mi nevěnoval pozornost a tak jsem se vrátila domů trochu uklidněna známým ťukáním jeho psacího stroje. Když jsem Andreho uložila do postele, vrátila jsem se zpátky do laboratoře
a pod dveřmi jsem nalezla další zprávu. Brala jsem ji třesoucí se rukou, protože v té době jsem už věděla, že se stalo něco velice vážného. Četla jsem. Heleno, především spoléhám na to, že nestratíš nervy a neuděláš nic ukvapeného, protože jenom ty mi můžeš pomoci. Stal se mi vážný malér. Zatím nejsem v nebezpečí života, ačkoliv je to pro mě otázka života či smrti. Je zbytečné na mě volat nebo něco říkat. Chci od tebe jen, abys provedla, a to do všech podrobností a pečlivě, oč tě požádám. Nejprve třikrát zaklepej, abych věděl, že jsi pochopila a že souhlasíš. A potom mi přines sklenici mléka s rumem. Celý den jsem nejedl a tohle mi bude stačit. Chvěla jsem se hrůzou, protože jsem nevěděla, co si mám myslet. Potlačila jsem však zběsilou touhu na Amrého vykřiknout a mlátit do dveří tak dlouho, dokud neotevře. Třikrát jsem zaklepala, jako to žádal, a pak jsem se rozběhla domů pro to, co chtěl. Netrvalo to ani 5 minut a byla jsem zpátky. Pod dveřmi ležela další zpráva. Heleno, postupuj přesně podle těchto instrukcí. Jdi k mému stolu a polož na něj sklenici s mlékem. Pak přejdi do druhé místnosti, kde je přijímací kabina. Důkladně to tam prohledej a snaž se najít mouchu, která by tam měla být, ale kterou nemohu najít. Bohužel teď na malé věci dobře nevidím. Než vejdeš, musíš mi slíbit, že mě bezvýhradně poslechneš. Nedívej se na mě a pamatuj si, že mluvit je zcela zbytečné. Nemohu ti odpovídat. Znova třikrát zaklepej, což bude znamenat, že slibuješ. Můj život zcela závisí na rozsahu pomoci, kterou mi můžeš poskytnout. Musela jsem chvíli počkat, abych se trochu zpamatovala, a pak jsem třikrát zaklepala. Slyšela jsem za dveřmi Amreho šouravý krok a pak jeho ruku, neohrabaně šmátrající kolem zámku, a dveře se otevřely. Zahlédla jsem koutkem oka, že stojí za dveřmi, ale nehleděla jsem napravo ani nalevo a odnesla jsem sklenici s mlékem na jeho stůl. Samozřejmě se po mně díval a cítila jsem, že musím aspoň vypadat klidně a soustředěně, ať se děje, co se děje. Sherry, můžeš na mě spolehnout, řekla jsem tiše. Postavila sklenici s mlékem pod jeho stolní lampu, jedinou, která tu svítila, a odebrala jsem se do vedlejší místnosti, kde byla rozsvícena všechna světla. Na první pohled to dělalo dojem, že z přijímací kabiny se přihnal hurikán. Všude byly rozházené papíry, celá řada zkumavek ležela v jednom rohu, všechny rozbité, křesla a stoličky byly zpřevraceny a z ohnuté tyče visela napůl stržená záclona. Ve velkém smaltovaném umyvadle na zemi doutnala ještě hromada spálených dokumentů. Věděla jsem, že tu mouchu, kterou mi André uložil vyhledat, nenajdu. Ženy vědí věci, k nímž muži dospívají pomocí uvažování a dedukce. Je to druh poznání, který je mužům jen zřídka přístupný a který pohrdavě nazývají intuicí. Věděla jsem, že tu mouchu, kterou ode mě André chtěl, chytil už ráno André a já jsem mu poručila, aby ji pustil. Slyšela jsem ve vedlejší místnosti Andreho šouravé kroky a podivné bublání a sání, jako by měl při pití toho mléka nějaké potíže. André, tady žádná moucha není. Můžeš mi nějak naznačit, jak bych ti mohla pomoci? Jestli nemůžeš mluvit, tak zaklepej, nebo víš co, jednou znamená ano, dvakrát ne. Snažila jsem se ovládat hlas a hovořit navenek docela klidně, ale když dvakrát zaklepal ne, stěží jsem potlačila zoufalý vzlik. Smím k tobě vejít, André? Nevím, co se stalo, ale ať je to cokoliv, budu statečná, drahý. Po chvíli tichého váhání ťukl jednou na stůl. Ve dveřích jsem se zarazila. Obešla mě hrůza při pohledu na Andreho, který stál přede mnou a měl hlavu a ramena pokryté hnědým sametovým ubrusem ze stolu vedle pracovního pultu, z toho stolu, na kterém obvykle jedl, když nechtěl odejít od práce. Potlačila jsem smích, který se docela dobře mohl změnit ve zlikání, a řekla jsem, André, zítra při denním světle to tu důkladně prohledáme, proč si nejdeš lehnout?
Zavedu tě do hostinského pokoje, jestli chceš, a postarám se o to, aby tě nikdo ani nezahlédl. Levou rukou zaťukal na stůl dvakrát. Potřebuješ lékaře, Amre? Ne, zaťukal. Nechtěl bys, abych zavolala profesora Ožiera? Možná, že by ti spíš mohl pomoci. Dvakrát ostře zaťukal ne. Nevěděla jsem, co dělat a co říct. Potom jsem pravila, Henry, dneska ráno chytil mouchu, kterou mi chtěl ukázat, ale nařídila jsem mu, aby ji pustil. Že to byla ta, kterou hledáš? Sama jsem ji neviděla, ale chlapec říkal, že měla bílou hlavu. Henry vyrazil podivný kovový zvuk a sotva jsem se stačila kousnout do prstu, abych nevykřikla. Nechal klesnout pravou paži, ale z rukávu se mu vysunula místo svalnaté ruky s dlouhými prsty téměř až ke kolonu šedá hůl s malými pupenci jako větev stromu. Henry, mon chéri, řekni mi, co se stalo. Snad bych ti mohla víc pomoct, kdybych to věděla. Henry, ach, to je strašné, zavzlikla jsem, neschopna se dále ovládat. Zaťukal jednou ano a levou rukou ukázal na dveře. Vyšla jsem ven a s pláčem klesla k zemi, když za mnou zamkl dveře. Znovu psal na stroj a já jsem čekala. Konečně se došoural ke dveřím a podstrčil pod ně list papíru. Heleno, vrať se sem ráno, musím přemýšlet a napíšu ti vysvětlení. Vem si jeden z mých prášků na spaní a hned si jdi lehnout. Potřebuji, abys zítra byla svěží a silná. Henry. Chceš něco na noc, Anne? Křikla jsem přes dveře. Zaklepal dvakrát ne a za chvilku jsem opět slyšela jeho psací stroj. Slunce, které mi svítilo do tváře, mě rázem probudilo. Nařídila jsem si budík na 5, ale neslyšela jej. Mohly za to asi ty prášky. Spala jsem opravdu jako pařez a nic se mi nezdálo. Teď jsem se ale rázem vrátila do toho hrozného snu a když jsem vyskakovala z postele, plakala jsem jako dítě. Ručičky hodin ukazovaly právě 7. Vpadla jsem do kuchyně, vyděšeným služebným jsem neřekla ani slovo, připravila jsem rychle na podnos kávu a chleba s máslem a odběhla s tím do laboratoře. Henry otevřel dveře hned, jak jsem zaklepala, a opět je zavřel, když jsem mu nesla podnos na stůl. Pořád měl zakrytou hlavu, ale podle zmuchlaného obleku a rozloženého skládacího lůžka jsem usoudila, že se aspoň pokoušel o odpočinek. Na stole pro mě byl připravený strojem popsaný list papíru, který jsem si vzala. Henry otevřel druhé dveře a já jsem pochopila, že to znamená, abych ho nechala o samotě. Odešla jsem do druhé místnosti. Přibouchl dveře a slyšela jsem, jak si nalévá kávu. Dala jsem se do čtení. Vzpomínáš si na ten pokus s popelníkem? Stal se mi podobný malér. Předevčírem večer jsem se úspěšně přenesl, ale při druhém včerejším pokusu se do přenášeče asi dostala moucha, které jsem si nevšiml. Jediná naděje, která mi zbývá, je tu mouchu najít a znova s ní přenos opakovat. Prosím tě, pátrej po ní co nejdůkladněji, protože když ji nenajdeš, budu muset najít způsob, jak se vším skoncovat. Kdyby jen byl Anne uvedl víc podrobností, otřásla jsem se při pomyšlení, jak strašně je asi znetvořený, a tiše jsem se rozplakala, když jsem si představila, že má třeba tvář obrácenou na ruby, nebo oči místo uší, nebo ústa na krku, nebo něco podobného. Musím Andreho zachránit a proto se ta moucha musí najít. Vzpamatovala jsem se a řekla, Andre, mohu vejít? Otevřel dveře. Andre, nezoufej si, já tu mouchu najdu. V laboratoři už není, ale daleko být nemůže. Je možné, že jsi znetvořený, možná, že strašně, ale o tom, že bys se vším skoncoval, jak píšeš v tom dopise, nemůže být ani řeč. To bych nikdy nepřipustila. Je-li to třeba a nechceš, aby tě někdo viděl, udělám ti kápy nebo masku, abys mohl pokračovat práci, než se zas uzdravíš. A nemůžeš-li pracovat, zavolám profesora Ožiera a on a tvoji ostatní přátelé tě zachrání. Amré! Zase jsem zaslechla ten podivný kovový vzdech a divoké bušení do stolu.
Nepropadej zoufalství, André. Prosím tě, buď klidný. Neudělám nic, abych se s tebou dřív neporadila, ale musíš se na mě spolehnout a dovolit mi, abych ti pomohla, jak jen to bude možné. Jsi strašně zohavený, miláčku. Nemůžeš mi ukázat tvář? Já se neleknu. Jsem přece tvoje žena, víš? Manžel ale zase vyťukal rozhodné ne a ukázal na dveře. Tak dobře, půjdu se teď podívat po té mouše, ale musíš mi slíbit, že neprovedeš nějakou hloupost. Slib mi, že neprovedeš něco ukvapeného nebo nebezpečného, aniž mi o tom předem řekneš. Napřáhl levou ruku a já jsem věděla, že mám jeho slib. Nikdy nezapomenu na ten nekonečný celodenní hon za mouchou. Doma jsem obrátila celý dům vzhůru nohama a přiměla všechny služebné, aby se ke mně připojili a hledali. Řekla jsem jim, že z profesorovy pracovny unikla moucha a že je třeba jí polapit živou, ale bylo zřejmé, že mě považují za blázna. Později to však pověděli policii a tak mě pravděpodobně ta celodenní honba za mouchou zachránila před gilotinou. Vyptávala jsem se Henryho a protože i hned nemohl pochopit, o čem je řeč, zatřásla jsem s ním a dala mu políček, takže se rozplakal před děvčaty, která měla vyvalené oči. Uvědomila jsem si, že nesmím ztratit hlavu, a tak jsem ubohého chlapce líbala a hladila a nakonec jsem mu vysvětlila, co po něm chci. Ano, vzpomněl si, že tu mouchu spatřil u kuchyňského okna, ano, ale hned ji pustil, jak jsem mu řekla. U nás jsme mívali i v létě velice málo much, protože náš dům stojí na kopci a vane kolem něho i ten nejslabší větérek, proudící údolím. Přesto však jsem jich toho dne nachytala celé tucty. Na všechna okna a po celé zahradě jsem rozestavila misky s mlékem, masem, cukrem, džemem, zkrátka se vším, co by mohlo mouchy přilákat. Ani jedna z těch, které jsme chytli, nebo které se jenom zahlédla, nepodobala se mouše, kterou den předtím chytil Henry. Prohlédla jsem si je všechny jednu po druhé pod lupou, ale žádná neměla nic, co by se podobalo bílé hlavě. Při obědě jsem se běhla k Andrem s mlékem a bramborovou kaší. Vzala jsem sebou také pár much, které jsme nachytali, ale dal mi na srozuměnou, že ty mu nejsou nic platné. Když tu mouchu do večera nechytnem, André, jistě přijdeme na nějaké jiné řešení. Tohle je můj návrh. Sednu si do vedlejší místnosti. Když mi nebudeš moci odpovídat klepáním ano či ne, naťukáš mi na stroj to, co mi chceš říct a podstrčíš mi to pod dveře, souhlasíš? Ano, zaťukal André. Do soumraku jsme mouchu nechytli. Když jsem pro Andreho připravovala podnos s večeří, zhroutila jsem se a dala jsem se v kuchyni do vzlikotu před mlčícími služebnými. Moje služka se domnívala, a že jsem se asi kvůli té mouše, která ulétla, pohádala s manželem, ale později jsem se dozvěděla, že kuchařka byla naprosto přesvědčená, že už jsem se pomátla. Beze slova jsem sebrala podnos a pak, když jsem se zastavila u telefonu, jsem jej zase znova odložila. Vůbec jsem nepochybovala o tom, že pro Amreho je to otázka života a smrti. Rovněž jsem neměla pochybnosti, že zamýšlí zcela chladnokrevně spáchat sebevraždu, leda, že bych ho donutila, aby své rozhodnutí změnil nebo aspoň odložil. Budu k tomu mít dostatek síly? Nikdy by mi neodpustil, že jsem nedodržela slib. Ale což na tom za těchto okolností tolik záleží? Ať jdou sliby a čest k čertu. André musí být zachráněn. Za každou cenu. S tímto rozhodnutím jsem zvedla telefonní sluchátko a vytočila číslo profesora Ožiera. Pan profesor je pryč a vrátí se až příští týden, pravil neutrální zdvořilý hlas na druhém konci drátu. A bylo to. Budu tedy muset bojovat sama a já bojovat budu. Zachráním Andreho, ať se stane cokoliv. Všechna nervozita ze mě spadla, když mě André pustil k sobě. Jakmile jsem postavila podnos s jídlem na stůl, odešla jsem podle dohody do vedlejší místnosti. Nejdřív bych ráda věděla, řekla jsem, když za mnou zavřel dveře,
Co se přesně stalo? Můžeš mi to prosím tě říct? Trpělivě jsem čekala, zatímco vyklepával odpověď, kterou mi za chvíli podstrčil pod dveřmi. Heleno, raději bych to neříkal, protože je se mnou konec. Byl bych radši, abys mě měla v paměti takového, jaký jsem býval dřív. Musím se zabít tak, aby pokud možno nikdo nepoznal, co se se mnou stalo. Samozřejmě mě napadlo, abych se prostě sám rozložil ve svém přenašeči, ale rozmyslel jsem si to, protože by mě to nakonec třeba zas mohlo dát dohromady. Určitě jednou někde nějaký vědec učiní stejný objev. A tak jsem přišel na způsob, který není jednoduchý ani snadný, ale ty mi v tom můžeš pomoci a pomůžeš mi. Několik minut jsem si nebyla jistá, zda se prostě André jednoduše nezbláznil. André, řekla jsem posléze, ať jsi vybral nebo zvolil cokoliv, já takové zbabělé řešení nikdy nepřijmu. Ať už výsledek tvého pokusu dopadl jakkoliv strašně, přece jen si živý, si člověk, máš mozek, máš duši, nemáš právo zničit sám sebe a ty to víš. Brzo naklepal odpověď a strčil ji pod dveře. Jsem živý, ale nejsem už člověk. Můj mozek a inteligence mohou zmizet každou chvíli. Porušené jsou podle všeho už teď. A bez inteligence nemůže být duše. A ty to víš. Pak tedy musíš o svém objevu říct ostatním vědcům. Pomohou ti a zachrání tě. Couvla jsem zděšením, jak zuřivě dvakrát zabušil na dveře. André, proč? Proč odmítáš pomoc, když víš, že by ti ji rádi poskytli? Dveřmi otřásl tucet zběsilých úderů na důkaz, že takové řešení můj manžel nikdy nepřijme. Musela jsem hledat jiné argumenty. Celé hodiny, aspoň se mi to zdálo, jsem s ním mluvila o našem chlapci, o sobě, o jeho rodině, o jeho povinnosti k nám a k ostatním lidem. Vůbec mi neodpovídal. Nakonec jsem vykřikla, André, posloucháš mě? Ano, zaťukal velice jemně. Dobře, tak tedy dávej pozor, mám jiný nápad. Vzpomínáš si na ten první pokus s popelníkem? Co myslíš, kdyby se jí tam byl strčil po druhé, vyšel by ven se správně otočenými písmeny? Ještě jsem neskončila a už André ťukal do stroje a za chvíli jsem četla jeho odpověď. Na to už jsem myslel. To je také důvod, proč jsem potřeboval tu mouchu. Musela být se mnou. Jiná naděje není. Ale stejně bys to měl zkusit, André. Člověk nikdy neví. Zkoušel jsem to už 7krát. Tak zněla odpověď, kterou mi na to vyťukal. André, zkus to, prosím tě, znovu. Tentokrát ve mně jeho odpověď vzbudila stín naděje, protože žádná žena nikdy nepochopí, jak může muž, stojící na prahu smrti, něco pokládat za směšné. Hluboce obdivuji tvou rozkošnou ženskou logiku. S takovým pokusem bychom mohli pokračovat do soudného dne. Nicméně ale jen proto, abych ti udělal radost, pravděpodobně poslední, jakou ti kdy budu moci udělat, to zkusím ještě jednou. Nemůžeš-li najít černé brýle, otoč se zády ke stroji a přitiskni si ruce na oči. Dej mi vědět, až budeš připravena. Můžeš začít, André, křikla jsem, aniž jsem se zdržovala hledáním brýlí. Jinak jsem jednala podle jeho instrukcí. Slyšela jsem, jak se pohybuje, jak otvírá a zavírá dveře přenášeče. Po nesmírně dlouhém čekání, pravděpodobně to však netrvalo déle než minutu, uslyšela jsem silné praskání a navzdory zavřeným očím i prstům jsem zaregistrovala oslnivý záblesk. Dveře kabiny se otevřely a já jsem se obrátila. André opatrně vyšel ven. Hlavu a ramena měl pořád přikryté hnědým sametovým ubrusem. Jak se cítíš, André? Je v tom nějaký rozdíl? Zeptala jsem se a dotkla se jeho paže. Chtěl přede mnou couvnout a zakopl o stoličku, kterou jsem zapomněla odklidit. Zoufale se pokusil udržet rovnováhu a jak padal dozadu, sametový ubrus mu pomalu sklouzl z hlavy a ramen. Bylo to příliš strašné,
příliš nečekané. Popravdě si myslím, že by ten hrůzný šok nebyl o nic menší, ani kdybych věděla, jak se věci mají. Snažila jsem se nekřičet a cpala jsem si obě ruce do úst, ale přesto, že mi z prstů tekla krev, ječela jsem hrůzou. Nemohla jsem od něho otrhnout pohled. Nemohla jsem dokonce ani zavřít oči, i když jsem věděla, že budu ječet do konce života, neodvrátím-li se od té příšerné podívané. Ta obludnost, ta věc, která kdysi bývala mým manželem, si pomalu zakryla hlavu, vstala, dotápala ke dveřím a vyšla ven. Ječela jsem sice pořád, ale mohla už jsem zavřít oči. Vždycky jsem byla ortodoxní katolička, věřila jsem v Boha a v jiný, lepší život po smrti. Ale dnes mám jedinou naději, že až zemřu, zemřu na dobro. A že už pak nebude nic. Žádný posmrtný život, protože kdyby byl, nikdy by se mi nepodařilo zapomenout. Ať bdím či spím, ve dne i v noci, to stále vidím před sebou a vím, že jsem odsouzená vidět to věčně, až do chvíle naprostého zapomnění všeho. Dokud definitivně nezemřu, nic nemůže, nic nedokáže ve mně zahladit vzpomínku na tu strašnou, bílou, chlupatou hlavu se sploštělou nízkou lebkou a dvěma špičatýma ušima. Také růžový a vlhký čumák patřil kočce, obrovské kočce, ale ty oči, nebo spíš to, co bylo místo nich, dvě hnědé boule velké jak talíře a místo úst zvířecích či lidských zla dlouhá, chlupatá a kolmá štěrbina, z které visel černý, zachvívající se chobot, který se na konci rozšiřoval jako trumpeta a z něhož neustále kapaly sliny. Pravděpodobně jsem omdlela, poněvadž jsem se vzpamatovala na chladné betonové podlaze laboratoře. Ležela jsem na břiše a zírala na zavřené dveře, za nimiž bylo slyšet Andreho psací stroj. Byla jsem otupělá, necítila jsem nic. Vypadala jsem asi jako lidé, kteří si po velkém neštěstí ještě dobře neuvědomují, co se stalo. Hlavou mi bleskla vzpomínka na muže, kterého jsem kdysi viděla při plném vědomí na nádraží a který také tak hloupě hleděl na vlastní nohu na kolejích, po nichž právě projel vlak. Hrozně mě bolelo v krku a v duchu jsem se ptala, jestli mi snad nepopraskaly hlasivky a budu-li ještě vůbec kdy mluvit. Ťukání psacího stroje náhle ustalo a cítila jsem, že začnu zase ječet, když se cosi dotklo dveří a pod nimi se objevil kus papíru. Třásla jsem se sice hrůzou a odporem, ale připlazila jsem se k papíru, abych jej mohla číst a nemusela se jej dotknout. Teď si tedy pochopila. Tenhle poslední pokus skončil novým malérem, má nešťastná Helena. Poznala si patrně část Dandeliny hlavy. Když jsem před chvílí stoupil do přenašeče, měl jsem pouze muší hlavu. Teď z ní zůstaly jen uši a ústa, zbytek je kočičí, patřil chudince Dandele, jejíž atomy se už nikdy nesejdou. Vidíš sama, že zbývá jen jediné řešení, viď? Až budeš hotova, zaklepej a já ti vysvětlím, co budeš muset udělat. Samozřejmě měl pravdu on, ne já. Bylo ode mě kruté, že jsem naléhala na další pokusy. Kromě toho jsem věděla, že jiná naděje není a všechny pokusy by mohly vést ještě k horším výsledkům. Stala jsem jako ohromená, došla ke dveřím a chtěla něco říct, ale nevypravila jsem ze sebe ani slovo. A tak jsem odpověděla jedním ťuknutím. Zbytek si čtenář samozřejmě může domyslet. Pomocí stručných poznámek, které vyťukal na stroji, vysvětlil mi svůj plán a já souhlasila. Se vším jsem souhlasila. Hlavu jsem měla jako v ohni, ale chvíla jsem se chladem, když jsem jako automat kráčela za ním do stichlé továrny. V rukou jsem držela celý list instrukcí, jak zacházet s Bucharem a co je třeba o něm vědět. Když došel k Bucharu, ani se nezastavil a neohlédl. Ukázal prostě na řídící pult. Zůstala jsem stát a hleděla na něho, když předtím
strašným strojem poklekl, pečlivě si omotal kolem hlavy ubrus a pak si lehl.

nesmírně pomalu. Trhla jsem sebou, ale ne při zadunění kladiva Bucharu, jako spíš při ostrém praskotu, který jsem zaslechla současně. Tělo mého té věci se na vteřinku zachvělo a pak už se ani nepohnulo. V té chvíli jsem si všimla, že jsem pod Buchar zapomněla strčit jeho pravou paži, tu Mušínovu. Policie by sice nikdy nic nepochopila, ale věci možná ano. Musela jsem jim v tom zabránit. To bylo také Andreho poslední přání. Musela jsem to udělat a rychle. Noční hlídač Buchar jistě zaslechl a mohl se tam každou chvíli objevit. Stiskla jsem druhý knoflík a kladivo Bucharu se pomalu zvedlo. Viděla jsem, ale snažila jsem se nevidět. Rozběhla jsem se, sklonila se, zvedla a postrčila dopředu tu pravou horní končetinu, která mi připadala tak strašně lehká. Zpátky k řídící desce, znova červený knoflík a Buchar klesl, dorazil po druhé. Potom jsem se rozběhla domů. Ostatní víš a můžeš s tím dělat, co uznáš za vhodné. Tak končil Helenin rukopis. Druhý den jsem zatelefonoval komisaři Charasovi a pozval jsem ho na večeři. S radostí, monsieur de Lambo. Dovolte mi však otázku. Zvete k sobě komisaře nebo jen monsieur Charase? Dal byste snad některému z nich přednost? Nikoli, v dané chvíli ne. Tak ať přijde ten, který o to stojí více. Co takhle v 8 hodin? Ačkoliv pršelo, přišel komisař ten večer pěšky. Vzhledem k tomu, že jste se nepřiřítil v černém Citroenu, mám za to, že jste si vybral monsieur Charase mimo službu. Nechal jsem vůz stát v postranní ulici, zabručel komisař a ušklíbil se, když se služebná zapotácela podvahou jeho pláště do deště. Merci, řekl o minutu později, když jsem mu podal sklenku pernodu, do níž kápl pár kapek vody, a pak se díval, jak se jantarově nazlátlá tekutina mění v bledě na modralé mléko. Slyšel jste o mé ubohé švagrové? Ano, krátce poté, co jste mi dnes ráno telefonoval. Je mi to líto, ale bylo to možná nejlepší řešení. Poněvadž vyšetřují případ vašeho bratra, přechází automaticky i tahle záležitost do mé pravomoci. Myslím, že to byla sebevražda. Nepochybně. Kianovodík, říkají doktoři, a mají pravdu. Našel jsem v nerozpáraném švu jejich šatů ještě jednu tabletu. Monsieur Isselvi, oznámila služebná. Po jídle bych vám rád ukázal jeden velice podivný dokument, Charasi. Ano, slyšel jsem, že toho paní Charasová napsala dost, ale kromě kratičkého sdělení, že odhodlána k sebevraždě, jsme nic nenašli. Při večeři jsme hovořili o politice, o knihách a filmech a také o místním fotbalovém klubu, kterému komisař náruživě fandí. Po večeři jsem ho vzal sebou do pracovny, kde hořel jasný oheň. Tenhle zvyk jsem si osvojil za války v Anglii. Neptal jsem se ho na nic, podal jsem mu brandy a sám jsem si namíchal to, čemu on říká rozmačkaní chrousti se sodovkou, totiž whisky. Byl bych velice rád, kdybyste si tohle přečetl, Charasi. Jednak proto, že je to částečně určeno vám, a za druhé proto, že vás to bude určitě zajímat. Nebude-li ani komisař Charas nic namítat, rád bych to potom spálil. Vzal beze slova štůsek papíru, které mi den předtím dala Helena, pohodlně se usadil a dal se do čtení. Co si o tom všem myslíte? Otázal jsem se ho asi po 20 minutách, když pečlivě složil Helenin rukopis, strčil jej do hnědé obálky a tu pak hodil do ohně. Chara se díval, jak oheň olizuje obálku, z níž stoupají šedé pramínky kouře. A teprve, když z ní vyšlehly plameny, obrátil oči ke mně a řekl pomalu: tohle snad definitivně potvrzuje, že madame de Lamborová byla zcela pomatená. Dlouho se díval na oheň, který stravoval Heleninu zpověď. Dnes ráno se mi stala podivná

0: Věc Charasy. Byl jsem na hřbitově, kde je pohřben můj bratr. Byl jsem tam sám, široko daleko nikdo. Mýlíte se, monsieur de Lamble. Já jsem tam byl také, ale nechtěl jsem rušit. Pak jste mě tedy viděl? Ano, viděl jsem, jak pohřbíváte krabičku od cirek. Víte, co v ní bylo? Řekl bych, že moucha. Ano. Našel jsem ji dnes ráno. Chytila se na zahradě do pavučiny. Mrtvá? Ne, ne tak docela. Já rozmáčkl jsem ji mezi dvěma kameny. Hlavu měla bílou. Celou bílou.
1: Část pátá. Zbyslav z Valdeka. Sklepnice Magdalena měla čisté šaty, nebyla nalíčená a svědomitě obsluhovala hosty. Když se v šenku u Zlatých hroznů objevil Oldřich z Chlumu, byl už skoro večer. Protože on i jeho pomocníci byli hladoví, objednal jídlo. Magdalena přinesla 3 mísy se skopovým naloženým v česneku a přelitým bylinkovou omáčkou. Pak ještě v ošatce čerstvý vonavý chléb. Domaslava vařila dobře, ale její jídla byla počestná a nudná. Tohle jídlo provokovalo už svou vůní. Oldřich z Chlumu ochutnal a Magdalenu pochválil. Zapířila se, protože byla po dlouhé době šťastná. Oldřich z Chlumu si nejprve nechal povědět, co zjistili jeho služebníci. Mezitím se najedl a pak se ujal slova.
2: Abatyše Aneška Domaslavu vyslechla a nakonec se dozvěděla pravdu. Popisovala to hodně emotivně, ale já to zkrátím. Domaslava chtěla sudího Benedikta potrestat. Do džbánu s vínem ukryla nůž. To, že na ní někdo z chodby křikl, to si vymyslela. Víno odnesla purkrabímu a pak pospíchala do jízby sudího Benedikta. Dveře však byly otevřené a on ležel na podlaze. V hrudi měl vraženou dýku. Rukojeť té dýky zdobila kančí hlavička.
3: Ta dýka tam opravdu byla?
2: Opravdu! Domaslava dostala zlost a jako zbavená smyslu prý začala do mrtvého těla bodat nožem. Pak sudímu vyhrnula nohavice a odřízla út. Z truhlice sebrala plátěný šátek, do něj ho zabalila a utekla. Nůž od krve umyla venku u koryta, ale do paláce se bála vrátit. Spala tedy v čeledníku a za úsvitu utíkala k řece, kde se pomodlila a na kámen položila uťatý út. Jakoby z ní spadlo prokletí. Matku pomstila. V kuchyni pak vrátila nůž na místo. Vzadu u polic je věšák, kam se dávají. Všimla si, že chybí ještě jeden, ale nepřemýšlela o tom, věřím jí.
4: Samé nože a dýky, kdo se v tom má vyznat?
3: Jak se zdá, ukazuje všechno na Oldřicha z Valdeka. Jen on nosil modré nohavice, které jsme našli s divišem. No i Eliška si jich všimla.
2: Pojďme si pohyb těch nožů zrekapitulovat, pak budeme moudřejší. Oldřich z Valdeka přijel do Písku ten večer, kdy byl zabit sudí Benedikt. O něco později ho zahlédla ta nemravná děvečka, jak čistí dýku s kančí hlavičkou před purkrabstvím. V noci pak zmizel. To jsou nesporná fakta.
4: Byl to tedy on.
2: Neukvapuj se, diviši. Vrah zabil sudího dýkou s kančí hlavičkou a nechal ji trčet z mrtvého těla. Pak tam vstoupila Domaslava a dýku viděla. Díky tomu, že se přiznala abatyši Anešce, vyplnila důležitou mezeru v sledu událostí. Je logické, že Oldřich z Valdeka vstoupil do Benediktovy komnaty až po Domaslavě. Vytáhl dýku z mrtvého těla, vyšel před purkrabství a zrovna ji čistil, když ho děvečka zahlédla.
3: No jasně, kdyby sudího zabil Oldřich z Valdeka, nenechá v mrtvém těle svou dýku. Chápeš, diviši? Vrah zabíjel jeho dýkou a chtěl svést podezření na něj.
4: Hlavně, že to chápeš ty, Oto. Ale kdo pak bodl nožem do těch ran po dýce? Domaslava to zjevně být nemohla.
2: Výtečně, diviši, chytrá připomínka. Já myslím, že to udělal sám Oldřich z Valdeka právě proto, aby zamaskoval stopy po dýce. To vysvětluje ztrátu druhého nože, pro který si zašel do kuchyně a s ním se vrátil do jizby zavražděného sudího. Když jsme ty rány prohlíželi my, zdálo se nám, že ty dvě zasadila jiná ruka, protože ona to opravdu jiná ruka byla.
3: A jak se dostala dýka s kančí hlavičkou do rukou Petra s Všechrom? Těsně před smrtí ji měl podle Sládka za pasem on. Jenže po vraždě sudího Benedikta ji získal Oldřich z Valdeka. Musel to být on.
2: Logicky máš pravdu, ale já tomu nevěřím. Pokud na někoho ukazuje od začátku vyšetřování příliš mnoho stop, pak je někde chyba. Já totiž nechápu, proč by měl Oldřich z Valdeka vraždit. Vždyť on smrtí Zaječka nic získat nemohl.
4: Oldřich z Valdeka přišel sice zdánlivě o dědictví, když Luitgarda otěhotněla. Jenže může mít jiný plán. Třeba chce odstranit i jí.
2: Cože? Opakuj to.
4: Co? Že chce zabít Luitgardu?
2: Ne, ale že Luitgarda je těhotná. Vždyť je to vlastně do očí bijící a já byl mírně řečeno hlupák.
3: Takže to přece jen byl Oldřich z Valdeka?
2: Ani náhodou. On je totiž také po smrti a víte, proč to vím? Díky tomu, že jste u řeky našli ty šaty a tulich.
4: Kdo je tedy náš vrah?
2: Vyplývá to ze sledu událostí. Přemýšlejte. Když Oldřich z Valdeka vytáhl z těla mrtvého sudího svou dýku a kuchyňským nožem zahladil stopy na jeho těle, určitě se vydal zpátky do kuchyně, aby nůž vrátil. Proč by ho nechával u sebe? A tam musel potkat svého vraha. Muže, který ve skutečnosti zavraždil sudího Benedikta. To on ale netušil. A protože ho znal, nedával si pozor. V kuchyni nebyly stopy po zápasu, vrah ho bodl tulichem nejspíš ze zadu a přitom se zlomila čepel. Pak Oldřichovo tělo vyhodil z okna. To byl ten hluk, který na hradbách zaslechl v noci dubenské stran. Pak vrah opustil palác a protože měl klíč od fortny za dominikánským klášterem, dostal se snadno před hradby. Zavražděného Oldřicha z Valdeka svlékl. Vsadil bych se, že mu rozbil obličej, aby byl k nepoznání, a tělo hodil do řeky. V těch místech je poměrně silný proud a řeka mrtvolu odnesla. Až se optáme rychtáře, určitě potvrdí, že se někde poblíž zohavené tělo našlo. A Oldřichův oděv ukryl do vrbin.
3: Jenže Oldřicha z Valdeka zahlédli na hradě ještě později.
4: Milý Otto, vrah se v těch modrých nohavicích občas po hradě prošel, aby nás zmátl. Kdyby šlo o modrou ženskou suknici, dojde ti to hned. Ale v případě mužských nohavic si u konce s rozumem. Za trest zajdeš k rychtáři a zjistíš, zda je pravda, co vydedukoval náš pán.
3: Zajdu, ale ne za trest. Nechci být u toho, až pukneš pýchou.
1: Panoš Ota musel rychtáře vzbudit, byla už noc. Ten vše potvrdil. V řece se našlo nahé tělo dobře stavěného muže s ránou v zádech, v níž uvízl kus čepele zlomeného tulichu. Hlavu měl rozbitou, jako by mu na ní šlápl kůň. Do šenku se Ota vrátil celý zadýchaný.
4: Takže jste měl jako obvykle pravdu, urozený pane. Ale kdo tedy vraždí?
2: Pokud mi zaplatíš džbánek medoviny, povím.
4: Ať tratím. Zvu vás oba i tebe, Otto.
2: Otto, dneska ses od Elišky dozvěděl, že dýka s kančí hlavičkou má pro pány z Valdeka symbolický význam. Pokud by zločinec nebyl z jejich rodu, umím si představit, že by se někdo mohl zmocnit pláště s erbem. Ale aby získal tu dýku, to mi připadá nemožné.
4: Oldřich a Zaječek jsou mrtví? Takže nám zbývá jen Zbyslav z Valdeka.
3: A jsme u toho. Jaký by měl důvod zabít bratra i strýce? On, snoubenec dcery českého krále.
2: Ten zločin byl pečlivě připravený. O tom svědčí fakt, že Zbyslav doma sebral bratrovi dýku s kančí hlavičkou a přivezl ji do Písku. Zabil sudího Benedikta v ten den, kdy se tu jeho bratr objevil. O Benedikta mu ve skutečnosti nešlo. Chtěl jen odvést pozornost od dalších kroků, které hodlal podniknout. Jenže plán mu zhatila Domaslava. Vyběhla z purkrabství a v korytě mila skrvavený nůž. Oldřich z Valdeka musel být náhodou poblíž a zahlédl ji a byl zvědavý. Šel se do purkrabství podívat a zbytek už známe.
3: Dobrá. Zbyslav tedy bratra zabil a získal zpátky dýku s kančí hlavičkou. S její pomocí vylákal k hradbám Petra z Všechrom. Vzpomínáte, co řekl Sládek? Těsně před smrtí tam ten rytíř byl a rozhlížel se. Podle hlavičky dýky mu bylo zřejmé, že patří pánům z Valdeka. Proto hledal Zbyslava.
4: Petra s Všechrom zhanobil stejně jako Domaslava sudího Benedikta. Netušil ovšem, že Út ta holka pohodila u Otavy. Proto jsem ten Petrův našel v trávě tam u hradeb.
2: Další náhoda, která mne zmátla. Celkem zbytečně jsem začal uvažovat o dávném zločinu a podílu Vítkovců na něm.
3: Možná chtěl Zbyslav svést podezření na manželku Bavora ze Strakonic a proto u mrtvého pohodil Aneščin prsten. Nechápu, ale proč nechal Zbyslav ukrást náhrdelník své snoubenky Elišky?
2: A jsme u toho. To je vlastně klíč k vysvětlení. Kdo má náhrdelník nosit? Manželka hlavy rodu. Už ti svítá?
3: Přiznám se, že ne.
2: Pořád nic? Ani ty, diviši? Tak se zeptáme někoho zkušenějšího, než jsou dva pomocníci královského prokurátora.
4: To jsem zvědavý, koho?
2: Přece naší půvabné sklepnice. Magdaleno, dones ještě medovinu. I pro sebe. A sedni si k nám. Hosté už stejně odešli.
5: Měli bychom zavřít, Čenk. Je noc. Podle nařízení městské rady...
2: Pokud by přišel richtář, já to s ním vyřídím. Tady jde přece o zájmy našeho panovníka.
3: Diviši, náš pán je nějak podezřele rozverný.
4: Aby nebyl. On už tomu rozumí. Ale já pořád ne.
2: Co si tam šeptáte?
3: Jak to Magdaléně vedle vás sluší, můj pane?
2: Jinými slovy, stále vás nic rozumného nenapadlo. No, Magdaléna vám snad poradí. Poslyš, děvče, ty víš, jak to v životě chodí. Co se asi tak stane, pokud si stárnoucí urozený muž vezme mladou dívku, ve svatebním loži splní svou povinnost, ale pak ji zanedbává?
5: Jak to chodí mezi rytíři, to nevím. Ale u nás ve městě, pokud je ženská normální, najde si samozřejmě milence. Tedy podle mých zkušeností.
2: Už vám svítá? Co prozradila abatyše Aneška? Zaječek přece složil slib cudnosti, dokud nedostane od papeže dispens.
3: Tomu bych příliš váhy nepřikládal. Před ní se všichni snaží hrát na zbožné a cudné.
2: Ne, nesuď všechny podle sebe, milý Oto. Já si naopak myslím, že Zaječek řekl abatyši Anešce pravdu. Pokud by slib porušoval, proč by žádal o dispens, za který se mimochodem musí zaplatit spousta peněz? To jediné totiž vysvětluje náš zločin.
4: Kolem Luitgardy se pohybovali dva bratři. Mladí, silní a hezcí rytíři. A oba byli svobodní. To dává smysl, viď, Majdo?
5: Jinak to dopadnout nemohlo, protože ženy jsou v tomhle chytřejší než muži. Manžel na nic nepřišel. Ovšem chlap, který se dobrovolně chová jako kapoun, si nezaslouží nic jiného, než aby ho žena podváděla.
2: Výklad, který by naše ctihodná abatyše rozhodně odmítla, je bohužel v případě Luitgardy pravdivý. To ti ostatně o to naznačila i Eliška, když o ní hovořila jako o nemravné. Vzpomínáš? S čím přijel Oldřich z Valdeka do Písku? Že Luitgarda je těhotná. On pochopitelně o slibu svého strýce Zaječka nevěděl. Ani my ne. A tak jsme přehlédli očividný fakt, že to dítě nemůže být Zaječkovo. Ženil se loni, splnil manželskou povinnost a pak čekal na dispens. A ten mu předala abatyše Aneška předevčírem.
3: Jenže proč Luitgarda Oldřichovi vůbec o svém těhotenství pověděla a ještě ho poslala za svým manželem? Vždyť to by bylo totéž, jako by se k nevěře přiznala.
4: Třeba chtěla udělat pokání.
5: Diviši, žádná žena se k nevěře nepřizná, ani urozená.
2: Luitgarda věděla o svém těhotenství ještě dříve, než odjel Zbyslav z Valdeka sem do Písku. Ti dva se dohodli. Proto Zbyslav ukradl bratrovi dýku s kančí hlavičkou. Luitgarda sem Oldřicha poslala proto, aby ho mohl Zbyslav zabít. A stejně spolu naplánovali Zaječkovu vraždu.
3: Chytré. Dítě bude v takovém případě prohlášeno za legitimního pohrobka. Luitgarda zdědí hrad Žebrák a celé obrovské panství. Proto musel zemřít i Petr z Všechrom, který možná věděl o Zaječkově slibu. Nezapomeňte, že o ní před svatbou pečoval.
4: Zbyslav z Valdeka se stane jako nejbližší dospělý příbuzný poručníkem toho dítěte.
5: Takže ten rytíř, co k nám do šenku chodíval za medvědem s maskou na obličeji, bude mít doma manželku a na žebráku si bude užívat s tou Luitgardou. A kvůli tomu muselo umřít tolik lidí? To je mi odporné.
2: Máš pravdu, až na jistou drobnost. Zbyslavova snoubenka je dcera českého krále. Eliška by si něco takového jako manželka líbit nenechala. Pokud by kterýkoliv muž podobným způsobem ponižoval, skončí na popravišti. Přemyslovny urážet nemůžeš.
4: Takže Zbyslavovi z Valdeka šlo jen o to, aby se Zaječek nedozvěděl o hříchu své manželky?
2: Obávám se, že ten plán má ještě pokračování. A roli v něm hraje právě ten ztracený náhrdelník. Před několika lety ho daroval Elišce jako své budoucí manželce. Teď ho nechal ukrást. K čemu ho potřebuje? Aby od sebe odvedl podezření? Vždyť ho nikde nepohodil. Náhrdelník jen zmizel. A upozorňuji, je určený pro manželku hlavy rodu.
3: Ten Trouba se do Luitgardy zamiloval. Ostatně Eliška si stěžovala, že ji zanedbává. Ale zrušit zasnoubení s dcerou českého krále Zbyslav z Valdeka prostě nemůže.
2: Právě proto ukradl ten náhrdelník. Pokud by totiž Eliška zemřela, jako její majetek ho zdědí náš král nebo její matka Aneška z Kuenringu. Jenže podle tradice pánu z Valdeka by ho měla dostat Zbyslavova manželka. A on plánuje, že se s Luitgardou ožení. Naskýtá se tedy otázka, co hodlá udělat s dcerou českého krále.
3: Naznačujete, že chce zavraždit i Elišku?
2: Jen tak se jí může se ctí zbavit. Samozřejmě za předpokladu, že se nepřijde na to, že za její smrt může on.
4: A protože netuší, že jsme už jeho záměry odhalili, myslí si, že to svede na svého bratra Oldřicha.
3: Omyl, milí diviši. Král by mu neodpustil ani to, pokud by zločin spáchal jeho příbuzný. On musí tu vraždu svést na někoho cizího. Předpokládám, že si vybral mne. O tom, že mi Eliška projevuje jistou přízeň, se bohužel ví.
2: Ota je v písku od první chvíle, kdy se začaly zločiny dít. Aby to vypadalo věrohodně, Elišku zabije Zbyslav z Valdeka v Otově plášti. Proto ho tady v šenku ukradl.
3: Co když to bude chtít provést už dneska v noci?
2: To předpokládám. Musíme jednat rychle, připravíme mu past. Magdaleno, pomůžeš nám?
5: Vy jste pomohli mně. Mám co odplácet.
2: Máš vlasy zlaté jako zralé obilí. Eliška má podobné, jen nepatrně světlejší, ale to se ve tmě při světle voskovice nepozná. Obě je máte skoro stejně dlouhé. To je pro náš plán dobré. Navíc jste stejně vysoké a přibližně i stejně stavěné.
4: Majda je ovšem hezčí.
3: Když to říkáš ty...
4: Neštvi mě. Mám jen strach o tebe, aby se něco nepokazilo.
2: Budeš si dneska v noci hrát na dceru českého krále, ale upozorňuji, Magdaleno, může jít o život. Já osobně tě budu chránit, pokud tě to uklidní, bude tam se mnou i diviš. Lehneš si do Eliščina lůžka a my dva se v komnatě ukryjeme. Zasáhneme ovšem teprve ve chvíli, až bude jasné, že tě chce Zbyslav z Valdeka opravdu zabít, jinak ho totiž neusvědčíme.
3: Co s Eliškou? Kam ji schováme? Palác zas tak velký není.
2: Tobě to ještě nedošlo? Zrovna tobě? Eliška se samozřejmě převlékne za Magdalénu a ty ji odvedeš sem do šenku. Budeš o ní pečovat až do rána, ve vší počestnosti samozřejmě. Je samozřejmě nezbytné, aby se o našem plánu důvěrně dozvěděl král Přemysl. To může zařídit pouze Eliška. Musíš jí přesvědčit, aby nám pomohla. Jak to uděláš, to ti radit nebudu.
3: Obětuj se, ale jen z úcty ke spravedlnosti.
1: Panoš Ota vklouzl do paláce a stemnělými chodbami se vplížil do Eliščiny komnaty. Služebná jí zrovna rozvazovala tkanice suknice. Když Otu poznala, pánovitým gestem ji vykázala ven.
5: Ty tedy máš ale odvahu. Pomůžeš mi se svlékáním? V tom máš jistě praxi.
3: Hrozí ti smrt. Snažně tě prosím, věř mi, pak ti to vysvětlím, ale teď nemáme čas. Ty vraždy spáchal tvůj snoubenec Zbyslav z Valdeka, protože se zamiloval do Luitgardy a ona čeká jeho dítě. Dneska v noci se nejspíš pokusí zavraždit i tebe.
5: Nebýt to ty, zavolám strážné, aby tě vykoupali ve studené vodě a pak vyhodili z hradu. Co mám udělat?
3: Zajdi za svým královským otcem, jakože mu chceš dát dobrou noc. To pro jistotu, kdyby tě tvůj snoubenec sledoval. Myslíš, že ti král uvěří, pokud Zbyslava z Valdeka obviníš?
5: Mohu mu říci, že je to podezření Oldřicha z chlumu? Určitě si bude chtít svého oblíbeného vyšetřovatele poslechnout. Samozřejmě ve své ložnici a mezi čtyřma očima. Pokud to bude takhle, pak mi uvěří. Co dál?
3: Můžeš mu ještě povědět, že se ukryješ na bezpečném místě ve městě.
5: Kde to bude?
3: Nepředbíhej. Až všechno králi vyřídíš, vrátíš se sem. Mezitím sem přijde jistá sklepnice se džbánem vína. Vyměníte si šaty, je ti trochu podobná. I když ty jsi samozřejmě mnohem krásnější. V jejím šatu pak spolu opustíme hrad.
5: Spolu? To zní slibně.
3: Půjdeme do šenku u Zlatých hroznů, ten znáš. Tam si mi přinesla moje šaty, které jsi tak originálně vypůjčila u řeky. Jo, zapomněl jsem ti poděkovat, že jsi mi je tak pěkně vyprala a vyžehlila.
5: To jsem udělala osobně. Počkej na mě, za chvíli budu zpátky.
1: Sotva Eliška zmizela, otevřel Ota okno a dal svící znamení Divišovi. Za chvilinku vklouzla do ložnice Magdalena. Posadili se do křesel a Magdalena nalila do číší víno. Upíjeli a mlčky čekali. Stále se nic nedělo. A panoš Ota dostal strach, že se něco pokazilo. Konečně vrzly dveře a dovnitř vklouzla Eliška.
5: U otce byl komoří, musela jsem počkat, až odejde. Ale teď už je u něj Oldřich z chlumu. Král mi uvěřil. Tak ty sta holka, co se bude vydávat za mě? Sundej se šaty a vezmi si tyhle. A chovej se tu slušně, abych se nemusela za sebe stydět.
1: Když panoš Ota převlečenou Elišku odváděl, měl dojem, že zaslechl tiché vrznutí sousedních dveří. Tam byla komnata Zbyslava z Valdeka. Nejspíše je škvírou pozoroval. Ale v šeru palácové chodby rozhodně nemohl svou snoubenku, oblečenou do prostých šatů a s hlavou zavinutou do plátěné roušky, poznat. Tím si byl Ota jistý.

0: Eliška neměla tak docela pravdu, když tvrdila, že jí otec uvěřil. Přemysl sice Oldřicha z chlumu přijal, ale na všechno se vyptával. K některým věcem se vracel a mračil se stále víc a víc.
1: I když tě znám mnoho let, Oldřichu, a vím, jak jsi chytrý, nemohu proti Zbyslavovi z Valdeka podniknout nic, dokud nebudu mít jistotu. Chci to vidět na vlastní oči.
2: To nebude tak snadné, můj pane. Musel byste se s námi ukrýt v Eliščině komnatě. Moc možností tam ovšem není. Jedno místo je pod ložem a druhé za truhlicí.
1: Tak to je opravdu naprosto nedůstojné mého královského majestátu. Mám však pocit, že jsme spolu provedli už horší věci. Půjdu s tebou.
2: Jsou tam opravdu jen dva úkryty. Se mnou tam půjde Diviš. Pro něj jsem vybral místo pod lůžkem, aby mohl rychle zasáhnout. Nerad bych, aby se něco stalo té dívce, která tam je místo vaší dcery.
1: To bych také nerad. Ale ty jsi vynikající rytíř a jistě si poradíš stejně dobře jako Diviš. Já budu za truhlicí a ty pod lůžkem. Ostatně, znám Diviše, v tvých službách stloustl. Kdo ví, jestli by se pod lůžko vůbec vešel?
0: Nebyla to pravda. Diviš byl robustní, ale ne tlustý. Oldřich z chlumu však znal svého krále. Přemysl byl nevyspytatelný, ale když měl dobrou náladu, choval se někdy jako kluk. Už mnohokrát se osobně účastnil pátrání a vždycky se tím neskonale dobře bavil. Rád o tom pak vyprávěl při hostinách. To jen zvyšovalo Oldřichovu prestiž jako nejlepšího vyšetřovatele v Českém království.
2: Může se ovšem stát, že Zbyslav nepřijde.
1: Při večerní hostině jsem oznámil, že zítra opustím Písek. Je to z mé strany tak trochu nátlak na Vítkovce, aby konečně uzavřeli mír s Bavorem ze Strakonic. Pokud chce Zbyslav z Valdeka opravdu ublížit mé dceři, má dnes v noci poslední příležitost. Vyjde to. Musíme se ovšem do ložnice mé dcery dostat nepozorovaně.
2: Pokud mohu požádat, můj královský pane, nejlepší by bylo, aby váš komoří pod nějakou záminkou vylákal na chvíli Zbyslava do velkého sálu v přízemí. A my tam zatím vklouzneme.
0: V paláci bylo ticho. Hrad už dávno spal. Ponocný odtroubil půlnoc. Král Přemysl seděl skrčený za truhlicí a bolelo ho celé tělo. Občas vstal, aby protáhl stuhlé svaly. Právě když to chtěl udělat znovu, ozvalo se tiché, skoro neslyšitelné zavrzání. Někdo velice opatrně otevíral dveře. Škvírou padal dovnitř slabý proužek matného světla z chodby. Dovnitř vstoupil muž. Na tváři měl masku a na sobě plášť panoše Oty s erbem českého krále. V ruce držel dýku. Oldřich z chlumu se s Magdalenou dohodl, že vykřikne teprve, až se na ní pokusí Zbyslav vrhnout, aby byla jeho vina nespochybnitelná. V tu chvíli ho on uchopí za nohy a povalí na podlahu. Magdalena nespala, ale spřádala vlastní plán. Byla v komnatě s českým králem a chtěla mu dokázat, že není sprostá nevěstka. I holka z Šenku se mohla podle jejího názoru chovat jako rytíř. Rozhodla se, že nebude volat o pomoc hned. Z Šenku byla narvačky zvyklá a představovala si, jak ji panovník uznale pochválí, pokud toho zločince dokáže odzbrojit sama. Dominik jí kdysi ukázal pár triků, jakými se člověk mohl bránit proti noži. Zatajila dech a čekala. Zbyslav došel po špičkách k lůžku a zaútočil. Magdalena obratně uhnula, popadla ho za ruku a pokusila se jí zkroutit, jak ji to Dominik učil. Jenže každý rytíř měl výcvik, s nímž se mohl hospodský rváč jen stěží měřit. Zbyslav reagoval okamžitě. Uskočil, ruku s dýkou tak uvolnil, ale hned znovu zaútočil.
3: Pomoc!
0: Zbyslav při šarvátce s Magdalenou o krok ustoupil. Oldřich z chlumu mu nedosáhl na nohy a proto se začal soukat ven. Zbyslav si ho všiml. Nejprve ho kopl do obličeje a pak se znovu vrhl na Magdalenu. Stále ještě byl přesvědčený, že to je Eliška. Bodl, ale útok nedokončil. Český král totiž vyskočil z úkrytu, přitom se udeřil do holeně o roh truhlice a sprostě zaklel. Vrhl se na Zbyslava, popadl ho kolem pasu a na poslední chvíli ho strhl stranou, takže dýka Magdalenu nezasáhla, ale narazila do zdi a vypadla mu z ruky. Český král se s ním svalil na podlahu a zuřivě spolu zápasili. Zbyslav byl vyšší než Přemysl, stiskl ho a začal škrtit.
3: Jsem český král! Poroučím, pusť mne!
0: Zbyslav svůj stisk ještě zesílil a zabručel cosi zlostného. Oldřich z chlumu byl otřesený a na podlahu se mu z rozbitého nosu řinula krev. Trochu toporně se soukal ze svého úkrytu pod lůžkem. Zasáhla však Magdalena. Popadla dýku, která ležela na pokrývce, seskočila na zem a vrazila ji do útočníkových zad. Zbyslav vykřikl, vzepjal se, českého krále pustil a svalil se s dutým žuchnutím na podlahu. Přemysl se těžce zvedl, sedl si do křesla a dopil zbytek vína. Magdalena zatím namočila šátek do vody a pomáhala Oldřichovi z chlumu zastavit krvácení z nosu.
1: Nepřipustím, aby se o téhle věci dozvědělo panstvo. Co navrhuješ?
2: Zbyslava z Valdeka prohlásíme za další oběť vraha, který tady v Písku řádí. Asi bychom ho měli stejně zhanobit.
1: Nic lepšího ten lotr stejně nezasluhuje. A dál?
2: Tělo odtáhneme do jeho ložnice. Vaše dcera Eliška bude tvrdit, že samozřejmě spala tady a nic neslyšela. Než se vrátí, Magdalena to tu zatím uklidí.
1: Souhlasím. Rád bych ovšem věděl, koho označíš jako zločince. Tvá pověst nejlepšího vyšetřovatele mé země by jistě utrpěla, pokud bys ho neodhalil.
2: Pro jednou to snad vydržím. Ovšem, byl zamordován a zhanoben snoubenec vaší dcery. Vy byste mi asi neodpustil, pokud by vrah unikl.
1: To máš k čertu pravdu. Jenže přiznám se, že bych tě trestal nerad, milý Oldřichu.
2: Ani mě by se to nelíbilo, můj králi. Bylo by tu jisté řešení. Ve vězení píseckého rychtáře sedí jistý medvěd, místní šenkýř. Bude oběšen pro jinou vraždu, ale dá se s ním celkem rozumně hovořit. Pokud něco dostane, věřím, že se ke všem těm vraždám ochotně přizná. A ať už tomu budou členové vašeho dvora věřit nebo ne, podle práva bude všechno v pořádku. Lidé zapomenou a bude klid.
1: To by šlo. Jen si neumím představit, co může odsouzenec na smrt chtít.
2: V takové situaci bývají lidé velice skromní, špikovaná, skopová kýta, džbán vína a možná holka na poslední noc.
1: Zařiď to, ale já o tom nevím. A co ty, děvče, pomohla si svému králi?
4: Kdysi jsem se živila ne zrovna počestně, ale mám důvod se domnívat, že by o mne stál šenkýř od Zlatých hroznů. Je vdovec a rozumíme si. Jeho neteř Domaslava chce zůstat v klášteře a jemu nemá kdo vést kuchyni. Jenže kdo by si vzal bývalou nevěstku? Nemohl byste to nějak zařídit?
1: Tvůj král může všechno. Vystavím ti listinu, v níž ti vrátím počestnost. Je pravda, že takové právo má spíše papež, ale kdo by si mi v Písku troufl odporovat, nemám pravdu? A ještě ti dám věno. Celých 30 hřiven stříbra.
4: Ale to je celé jmění.
1: Pod podmínkou ovšem, že se nikdo nedozví, co se tady dneska v noci dělo. Umím být štědrý, ale také přísný. Milý Oldřichu, proč s tebou vlastně není panoš Ota? Doufám, že z bezpečí mé dcery nesvěřil zrovna do jeho rukou.
2: Nikdo jiný k dispozici nebyl.
1: Ach jo, jenže co s tím nadělám? Musím jí rychle najít jiného manžela. Oldřich z Drnholce by se k ní asi hodil. No, holky zatracený. Zařiď, aby se ráno nepozorovaně vrátila. Spala přece tady. A já jdu spát taky.

0: Revír 87 u telefonu Majer. Co? Zase ženská? Píšu si. Rajdrová, Margarita, adresa, nůž prsou. Hlášeno. Dobrý. Ne, detektiv Karela je s Klinkem v terénu, taky vražda. Na tu rejdrovou jedu já. Mám službu.
1: Detektiva Karelu a detektiva Klinga provázel právě strážník měšťácky zařízeným bytem v ulici poblíž River Harb. První mrtvola byla v obývacím pokoji. Byla to žena. Měla na sobě jenom nylonové kalhotky, ale nebyl v tom ani náznak jakékoliv sexuality. Ležela na zemi, tvář a část lebky měla roztříštěnou. Byla to podívaná, která donutila Klinga vyběhnout z bytu kalupem. Karela a strážník byli zkušenější policisté. V tomhle městě už snad všechno viděli a všechno slyšeli.
2: Vašemu kolegovi se udělalo šoufl, co?
3: Je to ještě zelenáč.
2: Takhle zabít tu ženskou mohl jenom blázen. No ale pojďte dál, tam je podívaná ještě o fous horší.
1: Muž ve spodkách a tričku ležel hned za dveřmi ložnice. Celý obličej a větší část lebky mu také demolovala exploze. Palec měl zaháknutý za kohoutek brokovnice, kterou pořád ještě jednou rukou svíral. Hlaveň obrovské dvanáctky spočívala u pozůstatků kostí, zubů a trosek čelisti. Vystřelená nábojnice ležela vedle trepanované lebky.
2: Jak jsem říkal, blázen. Odbouch manželku, pak šel do ložnice a otočil flintu proti sobě.
3: Tak co, Berte, už je to lepší? Tam do ložnice chodit nemusíš.
4: Ale ne, dobrý. Už jsem fit.
3: Poslyšte, kolego. Kdo nám vlastně o tom dal hlášku na revír?
2: Já? K nám na okrsek to ráno hlásil mlíkař.
3: Který?
2: No ten, co jim tady rozváží mlíko. Viděl otevřený dveře, vlez dovnitř.
3: Který dveře?
2: Do kuchyně. Vchod pro dodavatele.
3: V kolik hodin to bylo?
2: No, asi před hodinou. Teď je 6, tak asi v 5. Ale já si myslím, že je to jasný. Podle mě je to jasný jak facka. Jak se říká, bez problému.
3: Až na to, že dveře byly do kořán v 5 hodin ráno.
2: Technický detail. Určitě tady najdem dopis na rozloučenou. To tyhle sebevrazy vždycky dělají, že nechávají dopis.
3: A co ta vystřelená nábojnice na podlaze v ložnici?
2: A co s ní má být?
3: Ten chlap drží v ruce dvanáctku brokovnici a to není žádná opakovačka.
2: No a?
3: To totiž znamená, že se musí zacvičit se závěrem, než tahle flintička vyhodí vystřelenou patronu. Takže bych byl moc rád, kdybyste mi mohl vysvětlit, jak to ten Ferina narafičil, že se picnul do hlavy a pak ještě zavergloval se závěrem a vyhodil vystřelenou nábojnici z komory.
4: Páni, to znamená...
3: Vypadá to tak. Komu patřil ten byt?
2: No, těm dvěma, co tu ležej.
3: Jak se jmenujou, sakra?
2: Lajdnovi, manžele Lajdnovi. Mladý a prej moc slušný lidi, říkal ten mlíkař.

0: Paní Lajdnová, poznáváte ty šperky?
1: Podle nějakého prstenu se přece nedá...
0: Paní Lajdnová, v případě, že jsou pozůstatky natolik zohaveny, že jakákoliv identifikace...
1: Ze šperků se nedá usuzovat.
0: Myslíte? Tady ten prsten je z Wisconsinské univerzity. Jsou na něm iniciály ALL. Našli jsme jej na pravém prsteníku mrtvého. Chodil váš syn na Wisconsinskou univerzitu?
1: Chodil.
0: Jmenoval se Andrew Lloyd Lydon.
1: Monogram ALL má spousta lidí.
0: Paní Lydonová. A co tenhle přívěsek? Podívejte se, prosím, na něj. Ten přívěsek měla mrtvá na krku. Jsou v něm dvě fotografie. Poznáváte, kdo na těch fotografiích je?
1: Ano. Tohle je můj syn a ta žena moje snacha. Ale to ještě neznamená, že by někdo z nich musel být mrtvý.
0: Paní Lajdnová.
1: Chci je vidět.
0: Jsou v Márnici.
1: Chci je vidět.
0: Byli zastřeleni z brokovnice, náboje ráže 12, vypálené z bezprostřední
1: vidět.
0: Blízkosti.
1: Chci je vidět.
0: No, prosím.

0: Místnost pro sektury byla velká, světlo namodralé, všude čpila desinfekce, kroky vracela tlumená ozvěna. Zavál studený vzduch jak z hrobu a na malých kolejnicích vyjel kovový box. Objevila se roztříštěná hlava, pak nahé ženské tělo. Na krku a na prsou stále ještě byly krvavé skvrny po výstřelu z brokovnice.
1: Je to vaše snacha?
2: Ano, ano.
1: Jak jste to poznala?
2: Podle mateřského znamínka. Tady, hned nad prsem. Ona, synovi to připadalo velmi, když měla hlubší výstřih. Ano, je to má snacha. Je to Rose?
1: Chcete vidět to mužské tělo?
2: Já asi bych to raději ne, ne.
1: Nemohla byste mi aspoň říct, jestli váš syn má na těle nějaké jizvy nebo něco podle čeho?
2: Ano, je tetován.
1: Kde?
2: Na ruce. Dal si to dělat jako kluk. Nebylo mu ani 18. Nevzali ho na vojnu.
1: Jak vypadá to tetování, paní Lajdová?
2: Je to dýka. Modře vytetovaná dýka. A jeho jméno Andy. Červeně.
0: Karela se pak na prosekturu vrátil. Mrtvola bez obličeje s rudou zející dírou v hlavě ležela stuhlá na hliníkovém podvozku. Na levé paži měla modře vytetovanou dýku a přes čepel dýky bylo červenými písmeny vytetováno jediné slovo. Andy.
1: Jsme od policie a chceme si pohovořit s nadřízeným pana Andrew Lydna.
3: Ach ano. Ano, je to strašné. Strašné, že?
1: Ano, jistě.
3: Brnknu panu Vitrcovi. Jsem jeho sekretářka, víte? Ann Gilroyová. Jak jste říkali, že se jmenujete?
1: Karela a Kling.
3: A který jste Karela?
1: Já.
3: Takže vy jste Kling?
4: Uhodla jste.
3: Tak fajn.
4: Znala jste pana Lydna?
3: Ovšem. Vrhá to snad na mě podezření?
4: Jistě, že ne.
3: To je škoda.
4: Proč?
3: Že byste mě chtěl vyslechnout, nebo tak něco. Nechcete mě vyslechnout?
1: Neříkala jste, že pan Vitrs...
3: Ano, jistě. Hned mu brnknu.
5: Co byste rádi věděli, pánové?
1: Všechno o panu Lydnovi.
5: Všechno.
4: Jak dlouho tu pracoval?
5: 10 let jako obchodní cestující. Prodáváme traktory.
1: Jezdil hodně ven?
5: Strávil půl roku na cestách.
1: A vycházel se svými kolegy v dobrém?
5: Ano, jen běžná rivalita.
4: Nepálil za nějakým děvčetem z kanceláře?
5: Nic víc, než je běžné.
1: Kdy se vrátil z poslední cesty?
5: Totiž on se ještě neměl vrátit.
1: Jak to?
5: Dostali jsme od něj minulý týden telegram, že pokračuje v cestě. A najednou jsme se dozvěděli, že byl v sobotu zabit ve svém bytě.
4: Kdy jste dostal ten telegram?
5: V pátek. Prosím, jestli ho chcete vidět, tady je. Dnes skončím v San Francisku, přes víkend tady. V pondělí dál na Portland. Zavolejte prosím Rose, ať mi pošle novou šikovou knížku. Hotel Logan, Portland, kšefty jdou dobře. Zdraví Andy.
1: To je obvyklé?
5: Co prosím?
4: Posílají vám vaši cestující podobné telegramy?
5: Ovšem. I když většina z nich radši telefonuje.
4: A žádat kancelář, aby zavolala manželku, to je taky obvyklé?
5: No jistě, to dělají všichni.
1: A nemáte tušení, proč chtěl novou šekovou knížku?
5: Asi mu došly šeky. Jeho ženě jsme hned zatelefonovali. Jak říkám, mysleli jsme, že on je pořád v terénu. A najednou...
3: Hotovi, pánové?
1: Ano, díky za ochotu.
3: Není zač. Pane Klingu,
4: Prosím?
3: Kdyby mě něco napadlo, nebo kdybych si na něco vzpomněla, kde vás zastihnu?
4: Prosím, tady je moje navštívenka. Slečno.
1: Berte.
3: Bertram? Neznám jedinýho mužského, který se jmenuje Bertram.
4: No, tak teď jednoho znáte.
3: Tak naschle. Berte.

0: 87. revír u telefonu, Karela.
1: Tady firma Remington Express. Pane Karelo, vy jste nás volal kvůli té brokovnici.
0: Aha, buďte zdrav. Máte pro mě něco nového?
1: Ano, mám. Mohl byste mě laskavě ještě jednou říct výrobní číslo té brokovnice?
0: Číslo? Ještě? Kde pak to? Tady to je. A37626.
1: 626, ano, to souhlasí. Tak tu zbraň, její typové označení je 833K, jsme vyexpedovali 4. srpna.
0: Kam?
1: Prodejna sportovních potřeb Paramount.
0: Tady v Izole?
1: Ne, v Newfieldu, za řekou, v sousedním státě.
0: Vřelé díky.

0: sportovní potřeby Paramount.
1: Tady policie u telefonu Karela, 87. pátrací oddělení.
0: Dobrý den, co si přejete?
1: Vyšetřujeme vraždu.
0: A je, je.
1: Já bych jen potřeboval od vás vědět, komu jste prodali brokovnici typu 833K někdy v srpnu.
0: Ale já tu mám plný krám lidí.
1: Jde o vraždu, pane.
0: No tak dobře, tak moment, prosím. Mám to náhodou zrovna tady u ruky. Říkáte srpen?
1: Ano, někdy po 4. srpnu.
0: 833K.
1: Ano.
0: Dostali jsme nový jeden kus, je to úplně nový model. Tady to je, máte štěstí.
1: Komu jste to prodali?
0: Walter de... Nemůžu to přečíst. Demo... Ne, ne, ne. Demaskes. Demaskes, to je jméno.
1: Walter Demaskes. A adresa?
0: South 2nd Street 236. Mm-hmm.
1: Požádal jste toho člověka o nějaký osobní průkaz?
0: Ne.
1: A proč ne?
0: Nikdy to nedělám. Není to moje povinnost.
1: Tak proč si to zapisujete? Takhle to nemá žádný smysl, může vám říct jakékoliv jméno a adresu.
0: To může, ale vy dobře víte, že v tomhle státě si můžete koupit flintu, kde chcete a jakou chcete a nepotřebujete k tomu nic.
1: Jo, já vím, tak díky. Díky. South 2nd Street, říkáte.
0: Jo.
1: Dobrý.

0: Někde jsem čet, že na prvním místě v množství slunečního svitu je Los Angeles a pak hned Izola. Říje na takový vedro. Já už nikam nejdu. Poreferuj, Berte. Otisky prstů. No tak prober se, čti.
1: Jo. Laboratoř identifikace sděluje, že otisky obou mrtvých nejsou registrované a upozorňuje na četnost otisků třetí osoby. Většina otisků v bytě patří mrtvému a jeho manželce, ale je tu množství otisků dalších na klikách, na příborech, na prádelníku a tak dále. A ty též jsou na pažbě brokovnice i na kohoutku. Dotyčná osoba, nevylučuje se, že to mohla být i žena s velkýma rukama, no prostě píšou, že zrejdila celý byt. My víme, že osoba nic neukradla.
2: Dobrého večera. Fuj, to je tam vedro.
0: Vážně, to je novina.
1: Řekni nám něco veselějšího.
2: No tak veselýho nic moc nevím. Ale poslouchejte, pánové, co mám teďka za případ. Jo? Nějaká rajdrová, mladší ženská, doma v kuchyni, čistoučce, probodnutá nožem. Oblečená, nikdo ji neznásilnil, motiv nikde, vrah zatím taky nikde, ale vážení, ona psala poezii.
1: Revír 87. Jo, píšu si. Znásilněná desetiletá. Už je v nemocnici? To měla klíku. Dál. Vymlácený výklad. Počkej, kolego, přepojím, to nám nepatří. Dík. Vezmi si telefon, hlášení z okrsku.
0: No tak povídej, psala verše.
2: No, verše ani moc ne, já si to teď pořád čtu, jo, poslouchejte. Jo, posloucháte, jo? Tak, ach, velké město, velká matko, vydávím tvoje nahé prsy a saju kaly ze tvých stop.
0: Ne, ušetři nás, pro boha.
2: Revír 87 Majer. Co je Benny? Jo, píšu si. Na Calver Avenue, dál. Vylezl v baru na stůl a vykřikuji, že zabil nějakou dívku, je opilý. Ale podívej, přivezl jsem a nebav se s ním. Jo, sloužím, čekám. No ne, pojďte sem, vážně. Vážně, pánové, ty verše, tedy ta poezie, jo, naschvál. Ještě si počkejte, jo, ještě kousek.
1: Až jindy, Majere, fakt jsme utáhný. Dobrou noc a dobrou službu.
2: 87 Majer. Co je?

0: Byt na South Second Street byl malý, plný nepořádku. Na podlaze plechovky od piva a plné popelníky. Rozválená špinavá postel, v dřezu kupa neumytého nádobí. Podle plesnivých vloček na talíři se dalo odhadnout, že naposledy tady pan Demáskes snídal někdy před 2 týdny.
1: To je pan Vensi, správce tohohle domu.
2: Zdravím vás, pane.
3: Podívejte se, pánové, já musím odtahat popelnice. Za chvíli přijdou popeláři, já vážně nemám čas.
2: Vemem to zkrátka. Berte, porozhlídně se zatím vedle v ložnici.
1: Jasně, Steve.
2: Jak dlouho tu bydlí pan Demáskes?
3: Ach, dobrý 3-4 roky.
2: Sám?
3: No jo, ale když je doma, chodí za ním pořád nějaký ženský.
2: Kdy jste ho viděl naposled?
3: Jo, to si nevzpomenu. Víte, on tu někdy je, někdy zase není.
2: Jak je starý?
3: Co? Kolem 40.
2: Mhm. Jak vypadá?
3: Je to vazba.
2: Knírek? Plnovous?
3: Ne.
2: Nekoktá? Nešišla?
3: Ne.
2: Kde je zaměstnaný?
3: Není mi známo. Helejte, já jsem tu domovník. A ne fízel. A ty popeláři...
1: Steve!
2: Co je? Co je? Našel jsi něco?
1: Vypadá to tak.
2: Co máš?
1: Bouchačku. Byla v zásuvce v prádelníku.
2: Ukaž. Johnson ráže 22. To je všecko?
1: Ne. Ještě neinkasovaný šek ležel vedle té bouchačky a je na jméno Walter Demáskes a na částku $110.
2: Na čí účet?
1: Na účet podniku Kouzelný koutek. Podpis něco jako D. Kadají.
2: Kouzelný koutek.
3: Jo, to je pajzl hned tady za rohem. Jo, tak už můžu jít?
2: No jasně, děkujeme. My jdeme taky, Berte. Fofrem.
4: Pánové, musíte mě omluvit. V naší branži se musí člověk najíst, kdy mu to momentálně vyjde. Za chvíli otvíráme a bude tu hotový blázinec.
2: Jen to dojeste, pane Kadají.
4: Jo, Voli ho znám. Kde ten štráfek vůbec je?
1: Jak dlouho jste ho neviděl?
4: Od pátku. V sobotu nepřišel, v neděli máme zavříno. A jestli teda dneska zase nepřijde, musím se povohlídnout po někom jiném.
2: On je u vás zaměstnaný?
4: Jo, vyhazuje nepohodlný hosty. No to víte, noční vinárna.
1: A nevíte, jestli je ženatý?
4: Jeho soukromí věci mě nezajímají. Platím mu 75 babek týdně a vynese mi z podniku každýho, kdo tu stropí nějakou nepřístojnost. Ale jestli je ženatý, tak to si chrválí ještě se 6 jinýma.
1: Jak to myslíte?
4: Takže je na něj přilepená věčně nějaká saze. O, on je fakt hezký chlap. A vazba. To víte, vyhazovač z pajzlu.
2: Pane Kadají, dal jste mu ten hlšek?
4: Což ne? Jo, dal. To je za 14 dní. Je stražena nemocenská, pojištění. Nechcete se něčeho napít, mládenci?
1: Ne, díky.
2: Jsme ve službě.
4: Ale děte, chtěl bych mít 5 centů za každého policajta, co mi sem přijde v noci na patrolu a houkne do sebe 3 frťany v těsným závěsu. A proč vlastně, Voli, ho scháníte? Proved něco?
2: Možná.
1: Dáte nám vědět, jestli se ukáže.
4: Samolitr. A co jako proved?
2: Možná, že zabil 2 lidi.
4: A sakra.

0: 87. revír u telefonu Kling.
1: Buďte zdrav. Doufám, že jsem vás nevzbudila.
0: Jak to, jsem ve službě?
1: Právě proto. Vzpomínáte si na mě?
0: No, jistě.
1: N. Gilroyová. Jste tam sám?
0: Momentálně jo.
1: Říkal jste, abych zavolala, kdyby mě něco napadlo.
0: Souvisí to s případem manželů Lajdnových?
1: Přece bych si nedovolila vás obtěžovat jenom proto, abych vás slyšela.
0: Tak oč jde? Co vás napadlo?
1: Ten minulý pátek jsem Rose Lajdnové volala já. Vzpomínáte si, že nám Lajdn poslal telegram, abychom zavolali jeho manželku kvůli té šekové knížce?
0: Ano.
1: No a volala jsem ji já. Vy nechcete vědět, o čem jsme spolu mluvili?
0: Samozřejmě, že chci.
1: Dobře, ale teď vám to nemůžu vykládat, sedím v kanceláři. Můžeme se sejít za půl hodiny na svačince a v klidu si pohovořit. Vyjdu vám všemožně vstříc.
0: Slečno Gilroyová...
1: Říkejte mi N.
0: Radši bych se pro vás zastavil v kanceláři.
1: Výborně.
0: Teď už musím končit.
1: Co se děje? A tak, někdo přišel.
0: Ano.
1: Tak naschle. A nezapomeňte si sebou vzít pistoli.
2: Kdo to byl, Cindy?
0: Ne, to byla ta Gilroyová.
2: A kdyby se to dozvěděla Cindy?
0: Co by se měla dozvědět?
2: Pokud vím, Cindy je tvá snoubenka a prima holka. Takže nechápu, proč si začínáš takovou let.
0: Já si nic nezačínám. Říkala, že to byla ona, kdo volal minulý pátek Ruslajnový. A chce mi to vylíčit.
2: No dobře, pán Bůh s tebou. Poslyš, jestli tě to zajímá. Právě jsem dostal hlášku, že žádný Walter Demaskes žádnou pistoli zaregistrovanou nemá. To, co jsme našli v šupleti, si samozřejmě mohl koupit kousek od Aizoli docela volně. Ale proč si proboha ještě kupoval brokovnici, když je mohl zastřelit pistoli?
0: Čím dál tím líp. Co říkali partaje v domě?
2: Jedna parta je na dovolené, za těma zajdeme jen tak pro pořádek, až se vrátí. Mládenci oťukali ostatní sousedy. Nikdo nic. Jenom jedna ženská a výstřely slyšela, ale tak se vyděsila, že zůstala radši v posteli. Stará páně k 80. A když se za chvíli podívala z okna, uviděla auto právě odjíždělo.
0: A byl to žlutý bujk?
2: Nikoliv, vážený, byl to tmavý vůz, značku nevím.
0: Takže zase nic.
3: Co to slyším? Dobrého večera přeju, pánové.
2: No, jen ale... aby.
0: Hele, máme jméno, adresu, víme, kde bydlí, máme jeho popis, ale jinak nic. Náš hlavní a zatím jediný podezřelý se vypařil.
3: No to jste na tom skoro jako já. O, Margie, my pláčeme. My pláčeme, věř. Naše hlasy stoupají v bouřlivém hoři. V naději, že je uslyšíš a že se dovíš. Že uslyšíš a že se dovíš. O, Margie.
4: O, majere, ty cvokaří.
3: Ale moment, počkejte. Já byl na smuteční tryzně, kterou uspořádali přátelé básníci na památku zavražděné básnířky Rajdrové. Já jsem si tam zapsal ještě další. Byla jen dítě. Ach, pouhé jen dítě. Někdo ji zdupal v běsnivé brutalitě, sečet cval dnů.
0: A kolik jí bylo?
3: Přes 40. Snad docela slušná ženská. Chodila stabilně do jednoho baru na večeři, vždycky prej sama. Snad jen ten poslední den se tam bavila s nějakým hezounem, no a teď ho hledej. Nikdo ho tam nikdy neviděl. A ženská má najednou nůž pod žebrama, čistěnkou ránu, jako by to dělal řezník.
0: Hele, a ten někdo jí podupal nebo brutálně zohavil?
3: Ale ne, to jsou jen ty verše.
2: Počkej, do kterého baru chodil?
3: Na Debeck Avenue, bar Grill u Perryho. Revír 87, Majer. Ano,
2: už jsem si myslel, že básnířka chodila do kouzelného koutku dva za vyhazovačem.
3: Dva mrtví. Jo, pošlu ambulanci.
5: Není něco v pořádku?
0: Ne, ne.
5: Že se kolem sebe pořád rozhlížíte?
0: To je zvyk.

0: Jestli tu nejsou nějaké kriminální živly. To víte, nemoc z povolání.
1: Nepovídejte. Jste nervózní, že vás se mnou někdo uvidí v paru?
0: Kdepak. Máte moc pěkné šaty.
1: Ale ty šaty to ještě nejsem já. Chtěla bych mít tu kuráž a vzít si je na holé tělo.
0: To už by vás sebrali policajti. Paragraf 1140.
1: Vážně paragraf?
0: Nepřístojné obnažování, tak tomu říkáme v hlášeních. Nenapijeme se?
1: Tak na ty nepřístojnosti.
0: Na zdraví.
1: Máte nějakou přítelkyni?
0: No, jo.
1: Aha, tak kvůli tomu jste tak ustaraný.
0: Proč ustaraný?
1: To nemusíte. Tohle je konec konců pracovní schůzka. Jste zasnoubený?
0: Ne, ale doufám...
1: Jak je stará?
0: 23. Má před promocí. Píše dizertačku na filozofii.
1: Dizertačku?
0: O primárním výjevu oidipovského komplexu. O iluzi a realitě a odcizení.
1: Tam musí být chytrá.
0: No, to je.
1: Já sotva prolezla v gimplu. Je hezká?
0: Je, ale jestli se nemýlím, tak detektiv jsem tu já.
1: Směle do toho, pane detektive. Ptejte se zase vy.
0: V kolik hodin jste minulý pátek volala paní Lajdnovou?
1: Já myslela, že se budete ptát na mě. No tak dobře. Volala jsem ji těsně před pátou. V pět končíme. Řekla jsem, mohla bych mluvit s paní Lajdnovou a ona na to u telefonu. No tak jsem jí řekla, že nám její manžel poslal z Kalifornie telegram, že ji prosí, aby mu poslala novou šekovou knížku. Ona řekla, že už o tom ví, ale že mi přesto děkuje.
0: A jak to mohla vědět?
1: Tvrdila, že jí manžel volala ráno ze San Franciska, že pokračuje v cestě do Portlandu a že potřebuje novou šekovou knížku.
0: Když jí volal, proč telegraficky žádal vás, abyste jí zavolali?
1: Nejspíš se chtěl pojistit.
0: Hleda to.
1: Už jste si to rozmyslel?
0: Co?
1: Jestli si dáme rande. Asi jsem se do vás zamilovala.
0: Ach, to je nesmysl. Vždyť se spolu ani pořádně neznáme.
1: To přece vůbec nevadí. Tak jdeme ke mně, ne?
0: No, neříkám, že jindy, ale dneska...
1: Dobře, dobře, když jindy, tak jindy. Když nezavoláš ty mě, zavolám já tebe, Bertičku. Nejsem žádná pyšná princezna.
0: Já vím.

0: Můžu dál?
1: Ne. Co to vidím? Sám veliký muž, Sam Grossman, chlouba policejní laboratoře. No pojď, posaď se.
2: Ty fóry děláš, protože nic neděláš.
1: Co jsi mi přines?
2: Ale ten elektrický holicí strojek. Jo, poslyš, znáš tu anekdotu, jak ten pán přišel do hotelu
1: počkej,
2: a tam
1: sedí
2: nádherná ženská?
1: Počkej, holicí strojek?
2: Ten, co jsme našli v bytě u Leidnových, v koupelně.
1: Jo, už vím. No a co?
2: Zjistili jsme na něm něco ohromně zajímavé.
1: Co pak?
2: Otisky prstů.
1: No a?
2: Patří vrahovi.
1: Demáskesovi.
2: Ten chlap se tak jmenuje.
1: Ten chlap je momentálně náš hlavní podezřelý.
2: Aha. No prostě otisky na holicím strojku jsou totožné s otisky, které jsme našli na brokovnici. Tak co ty na to?
1: Zírám.
2: Já taky. Odprásknul bys dva lidi a pak se oholil neboštíkovým holicím strojkem?
1: Ne.
2: Já taky ne. Tak proč to teda ten chlap udělal? Proč tak riskoval? Brokovnice přece nadělá pekelný randál, to jsou šupy jako zděla. On oddělá třema ranama dva lidi a pak klidně od pochodu je do koupelny a oholí se. Hmm. Podle vší logiky se měl dát na útěk. No co si o to myslíš?
1: No co? Jsem z toho jelen.

0: Nehněvejte se, paní Lajdnová, že vás zase obtěžuju.
1: Ne, ne, prosím, jen se posaďte.
0: Nebudu dlouho zdržovat, jde jen o pár maličkostí.
1: Co byste rád věděl?
0: Slyšela jste někdy jméno Walter Demaskes?
1: Walter, jak?
0: Demaskes. Přátelé mu říkali Voli, Voli Demaskes.
1: Ne, to jméno slyším poprvé.
0: Váš syn se o něm nikdy nezmínil?
1: Ne, nikdy.
0: A vaše snacha?
1: Se snachou jsem mluvila jen zřídka.
0: Špatně jste spolu vycházeli?
1: Vždycky jsme spolu nějak vyšli.
0: Ach tak.
1: Ujišťuji vás, mladí muži, že s brokovnicí zacházet neumím. A pak, tou brokovnicí byl zabit i můj syn.
0: Řekněte mi, paní Lajdnová, váš syn a vaše snacha...
1: Neklapalo to hned od začátku. Přivezl si ji domů z jedné služební cesty. Bylo to v létě, asi před 8 lety. Přišla mi sem zrovna do tohohle pokoje. Vypasované žluté šaty, zelené oči, taková jižanská drzá holka.
0: Jak se jmenovala za svobodna?
1: Rose Hillary Bordnová. Byla jedináček, ale měla spoustu bratranců a sestřenic. Všichni zrzaví jak liška. Řekla jsem synovi hned, že se mi nelíbí.
0: Povězte mi, paní Lajdnová, věděla jste, že se váš syn měl vrátit minulý víkend domů?
1: Ne.
0: Netelefonoval vám?
1: Ne.
0: Ani vaše snacha vám minulý týden nevolala?
1: Když byl syn pryč, má snacha mě nikdy nevolala. A já ji také ne. Neřekla mi ani, že je v jiném stavu. Dozvěděla jsem se to, až když potratila.
0: Ona potratila? Kdy to bylo?
1: V květnu. Byla ve druhém měsíci.
0: Ještě jednu otázku. Jaké auto měli manželé Lajdnovi?
1: Měli dvě auta. Syn měl černého Chevroleta a ona žlutého Forda.
0: Žlutého Forda.

0: Je tady, vyřídím to. Jo. 78 Majer. Cože? Zase nemáte ambulanci? Pochůzkář tam je sám a ženská mu co nevidět vykrvácí na chodníku. Jděte do háje, prosím vás, kvůli čemu tam jste? Jo, čekám.
1: Fofr, co?
0: Máš volat do vrátnice, čeká tam na tebe návštěva. Haló? Hni sebou, volej na 680.
1: Haló, tady Kling.
2: Jo, máš tu návštěvu. Slično, vente si sluchátko.
3: Haló?
1: Tady Kling, kdo je tam, prosím?
3: Přece Anne. Proč jsi mě nezavolal? Přišla jsem si pro tebe. Nebo můžu nahoru do kanceláře?
0: Přestaňte na mě hrát betla.
1: Ne, proboha. Dave.
0: Co je?
1: Jdu na chvíli ven na kafe, kdyby mě někdo hledal.
0: Jo, dobrý. To mě nezajímá. Já jsem z Oblika, já vás dvakrát upozornil, že to oznámím.

0: ale ostrov je to překrásný.
1: Vypravuj, Georgi, o El Changui.
0: No jo, El Changui. To je dešťový prales.
2: Pane Pime, vím, že byste chtěli mít co nejdřív vybaleno, nechci vás zbytečně zdržovat.
1: Nás nezdržujete, mladý muži.
2: Ještě jednou se milostivá omlouvám, že jsem vás takhle přepadl hned po vašem příjezdu z dovolené, ale prosím vás, k věci. Dozvěděli jste se o smrti Lajdnových, když jste byli tam na jihu?
1: Ano, bylo to v novinách.
0: Hrůza.
2: Znali jste se s Lajdnovými dobře?
0: No, tak jak to chodí. Potkáte se na schodech, pozdravíte se.
1: Bydlíme tu teprve rok.
2: Mluvili jsme už se všemi, kdo tu bydlí, vy jste poslední. Každá maličkost může být pro nás důležitá. Byli jste někdy u Lajdnových v bytě?
0: Ne, nikdy.
1: Vlastně já tam jednou byla. Potkala jsem ji dole na chodbě, byla hrozně bledá, bála jsem se, že omdlí, tak jsem ji doprovodila nahoru do bytu.
2: Byla v jiném stavu, že?
1: Ano, později jsme se to dozvěděli, když o to dítě přišla. Víte, oni oba žili dost pro sebe. Pan Leiden byl věčně někde na cestách.
0: Obchodní cestující.
1: Doma býval jen málo kdy a vždycky zase odjel na celé měsíc.
0: Ona byla docela milé děvče, viď? Hmm? Jednou nám představila svého bratra.
2: Svého bratra?
0: Takový milý mládenec to byl. Potkali jsme je, když zrovna vycházeli z bytu.
2: Ale ona přece byla jedináček.
1: Říkala, že je to její bratr.
2: Jak vypadal?
1: Vysoký. Fešák.
0: Fešák.
1: Modré oči, černé vlasy.
2: Jak se jmenoval?
0: Myslím, že mu říkala Harry.
1: Ne. Wally. Jmenoval se Wally.

0: Cindy, slyšíš, pust mě dovnitř. Chci s tebou mluvit. Cindy!
1: Ale já nechci mluvit s tebou.
0: Sundej ten řetízek, nebo vyrazím dveře.
1: Běž si vyrážet dveře k tý svý frajli.
0: Co blázníš?
1: Na vlastní oči jsem vás viděla.
0: To bylo úřední jednání.
1: Úřední jednání? Tak proč tě držela pod paží?
0: Já za to nemůžu.
1: Co pak ti to šeptala do ouška, no? A ty, jak ses usmíval. Já husa. Běžím za ním, abych mu řekla, že... Koukej zmizet.
0: Cindy, já ty dveře vykopnu.
1: Jen to zkus. Zavolám policajta.
0: Já jsem policajt. Já tě varoval. Cindy, prosím tě.
1: Neles mi sem.
0: Chci s tebou v klidu mluvit.
1: Ale já ne. Říkal jsi mě, že mě máš rád. Ta fuchtle.
0: Není to žádná fuchtle.
1: Ovšem, to je slušná dívenka, určitě pana. Běž se s ní držet za ručičku, vypadni odtud. Vypadni, než ti dám pár facek ještě jednou.
0: Cindy, co tě to napadlo? Na schodech policejního úřadu. Všichni viděli, jak ses na mě vrhla. No, to byla ostuda. Napadení veřejného činitele.
1: Běž se činit, ty činiteli.
0: Cindy, přísahám, že na tom nic nebylo. Měla informaci.
1: No to jo, ta má informaci.
0: Cindy, přišel jsem ti říct, že tě mám rád.
1: Ty jo.
0: Mám.
1: Tak proč?
0: Šli jsme jen přes ulici na kafe, nic víc.
1: To ti nevěřím.
0: Nestojím o nikoho na světě, jen o tebe. To myslím vážně. Mám tě rád.
1: Chtěla jsem tě zabít. Když jsem tě s ní viděla, chtěla jsem tě zabít. Mám tě tak ráda, že jsem tě chtěla zabít.

0: 87. revír.
1: Tady americká obchodní banka Heller.
0: Detektiv Karela.
1: Myslím, že mám jistou informaci, která by vás mohla zajímat. Týká se to případu Leidnových.
0: No prosím.
1: Nechtěl byste se u mě zastavit? Jmenuji se Heller a jsem hlavní účetní americké obchodní banky na Ainslie Avenue.
2: Povím vám to pěkně po pořádku.
0: Nemusíte spěchat, pane Hellere.
2: Jeden z našich úředníků měl včera při uzávěrce peněžní přepážky menší nesrovnalost. Chyběl mu $1.35.
0: To moc není.
2: Jistě, ale je to nový zaměstnanec a pořádek musí být.
0: Ach, tak chápu.
2: A tak jsme to spolu kontrolovali. Hotovost, konta, no prostě všechno. A já jsem si přitom všiml jednoho šeku. Byl vypsán na účet Rose a Andrew Leidnových.
0: Dejte pokoj.
2: Ano. Šek měl sice datum 16. října a jak vím z novin, byli Leidnovi zavražděni až 28. října. To je v pořádku. Ale zarazilo mě žirování účtu.
0: Proč?
2: Muž, který včera tento šek žiroval, se podepsal jako Andrew Leiden. A ten je přece už týden po smrti. To je pan Graham. Byl včera u peněžní přepážky.
0: Buďte zdrav, pane Graham.
3: Ano, dobrý den.
0: Uklidněte se. Potřebujeme jen pár informací.
3: Jistě, pokud budu vědět.
0: V kolik hodin přišel ten muž?
3: Bylo těsně před polednem.
0: Pamatujete se, jak vypadal?
3: Byl vysoký, dobře oblečený, tmavé vlasy.
2: Vyprávíte přesně, jak to proběhlo.
3: Předložil šek na $200 a požádal, abych mu ho proplatil v $10 bankovkách.
2: Proplatil jste ten šek?
3: Ne. Nejdřív jsem ho požádal o prokázání totožnosti. Měl řidičský průkaz na jméno Leiden. Pak jsem zavolal ústředí, jestli je na účtu částka postačující ke krytí žádaného obnosu.
0: Aha. A dál?
3: Šek byl krytý. Má na účtu něco přes 3000. Podpisy se shodovaly, takže jsem šek proplatil.
0: O vraždě manželů Leidnových jste v novinách nečetl?
3: Moc mě to mrzí, pane. Ale v tu chvíli...

0: Tak tvoje něžná Cindy ti namlátila?
1: Kdo ti to říkal?
0: John z vrátnice. Musel ti prej přispěchat na pomoc. Vypravuje si o tom celá pátračka. Dostat nakládačku od vlastní snoubenky přímo před zraky polovičky policejního sboru.
1: Nech toho, jo.
0: Takže jste se rozešli.
1: Naopak. Všecko je v pořádku. Neměj péči.
0: To jsem sám rád. Teď bys ani na tu slečnu moc času neměl. Včera někdo inkasoval v americké obchodní šek z účtu manželů Lajnových.
1: Ženská nebo chlap?
0: Fešák, vazba, černé vlasy.
1: Demáskes. Milenec Lajnový.
0: Má zřejmě její šekovou knížku. Je na ní něco přes 3000.
1: Její milenec. Proč jí střelil ze 2 metrů přímo do ksichtu? A potom, když už potřeboval rychle peníze, proč jel do banky a ne do svého bytu pro svůj dokonale nezávadný šek na $100?
0: Protože věděl, že po něm jdeme.
1: Mně to stejně nějak nehraje. Myslíš, že mohl vraždit i pro mizerný 3000?
0: Znám lidi, co zabili pro 5 centů. Vsaď se, že nechce nechat v bance ani dolar. Odhaduju, že zítra ráno obejde Demáské z obě pobočky banky a nechá si proplatit další šeky.
2: Prosím vyplatit v 10 dolarovkách.
3: Máte u sebe nějaký průkaz, pane?
2: Řidičák.
3: Ano. Děkuji. Vteřinku, prosím.
4: Haló, potřebuji konečný stav účtu Rose a Andrew Leibnovi.
3: Hned to bude, pane.
2: Nespěchám.
0: Detektiv Karela, jste zatčen, pane Demáskesi. Pojďte v klidu se mnou.
5: Odpověď přišla v podobě tvrdého úderu na Karelovu čelist.
0: Stůj, nebo střelím!
5: Karele dostihl muže u otáčivých dveří. Chytil ho za levou paži, ruka v košili se začal trhat, objevilo se svalnaté předloktí a na něm... Karela málem pustil svou kořist, ale vzpamatoval se, udeřil levou, pak pravou přímo do obličeje a další rána muže omráčil. Karela a Klink v údivu zírali. Na levé paži měl muž vytetovanou dýku a napříč přes její čepel červenými písmeny jméno

0: Jak jste se to dozvěděl? A víc nahlas, prosím.
1: Když potratila a lékař řekl, že byla ve druhém měsíci, tehdy mi to konečně došlo.
0: Co vám došlo?
1: Že to dítě nemohlo být moje, byl jsem tehdy přes čtvrt roku na služební cestě.
0: Rozumím. Co jste dělal pak?
1: Nic, jen jsem se pořád divil, jak to mohla udělat. Když věděla, jaký mám rád. Nechápal jsem to. Nerozuměl jsem tomu. Nemohl jsem nic dělat, vůbec nic, než mlčet a umírat. Pomalu umírat.
0: Uklidněte se, pane Leitne. A pokračujte. Pokuste se říct, jak to tehdy vlastně bylo.
1: Já... Nejdřív jsem musel zjistit, co je to za chlapa. Řekl jsem ženě, že na 14 dní odjíždím, ale zůstal jsem tady a hlídal byt. Chodil tam denně, zjistil jsem, kde bydlí, jak se jmenuje, čím se živí prostě, co je to za člověka. Vyhazovač z baru. Ta úroveň. A měl ještě další ženské. Vůbec jsem nemohl pochopit, jak s ním Rous může něco mít. A ještě tohle. Měli jsme stejnou výšku. Byl stejně starý. To byla další věc, která mi nešla na rozum. Když už potřebovala jiného chlapa, proč si namluvila někoho, kdo vypadal jako já? Nejdřív jsem chtěl zabít jen jeho, ale pak jsem se rozhodnul, že je zabiju oba. A tehdy jsem si koupil brokovnici. Ta udělá z obličeje fašírku, zvláště když se vystřelí zblízka. Chtěl jsem jim udělat něco tak strašného, jako udělali oni mě. A když jsem si kupoval tu brokovnici, tak mě to napadlo. Když se mě prodavač v obchodě ptal na jméno, řekl jsem Demaskes, Walter Demaskes, a uvedl jeho adresu. Když je střelím hodně zblízka do obličeje, nikdo už je jak živ nepozná. A možná, že mě ani nechytnu. Ono, policie si bude myslet, že jsem Demaskes. Vždyť já už byl stejně mrtvý. No ne. Co pak mě nezabili, když mě tohle provedli? A tak jsem chtěl svoje jméno zprovodit ze světa a odjet někam pryč a začít nový život.
0: Jak to bylo s tím tetováním?
1: Když jsem letěl na západní pobřeží, nějaký kluk vedle na sedadle si maloval fixačními tuškami, prsty měl umazané od té barvy a já si uvědomil, že ta skvrna hrozně připomíná tetovanou kůži. Ten pátek v 9 ráno jsem poslal ze západního pobřeží telegram do kanceláře, aby mi poslali šekovou knížku. A pak jsem ještě zavolal Rose. Chtěl jsem, aby si myslela, že jsem na druhém konci Ameriky a mohla si s tím svým milánkem v klidu užívat. Po páté odpoledne jsem přiletěl do Isoli. Najednou jsem dostal strach, že to nedokážu. Byl to dlouhý večer a noc. Nejdelší v mém životě. On pracoval v baru do 2 hodin a tak jsem musel do té doby se potloukat kolem. Šel jsem do biografu, pak do snack baru, pak do jiné hospody. Trochu jsem se napil a pak jsem si vzal z auta, z kufru, brokovnici. Šel jsem nahoru a odemkl zadní dveře do kuchyně. Rose přišla do obýváku skoro nahá. Tak jsem jí střelil první. Když se skácela, střelil jsem ji ještě jednou do tváře. O to dostal taky v ložnici.
0: Co jste dělal pak?
1: Navlékl jsem mu na prst svůj prsten z koleje z univerzity a pak jsem mu namaloval to tetování.
0: Pane Leitne, nebyl jste nervózní? Nebál jste se, že někdo uslyší ty výstřely z pušky?
1: Ne, byl jsem úplně klidný. To tetování jsem ještě trochu zašpinil prachem, aby to dostalo tu správnou patinu, aby si toho moc nevšimli. To jediné mě napadlo až na místě. Vypadá to šíleně. Ale vyšlo to, ne? Všecko ostatní jsem měl naplánováno předem. Víte proč? Protože jsem jí měl rád. Moc rád.
0: Pane Leidne, prosím podepsat protokol přiznání.
1: Ano, jistě. Jenomže, promiňte, chci ještě něco dodat.
0: Prosím, můžete.
1: Zabil jsem ještě někoho.
0: Cože?
1: V noci, když jsem čekal, až on skončí práci v baru a přijde za Rose, seznámil jsem se na večeři s jednou ženskou. Vykládali jsme si, řekl jsem jí, že mě manželka podvádí a řekl jsem jí taky, jak se jmenuju. Prostě napovídal jsem jí toho dost a uvědomil jsem si to, až když odešla. Nemohl jsem si vzpomenout na její jméno, byl jsem strašně rozčilený. Pak jsem si vzpomněl, našel její adresu v telefonním seznamu a šel za ní. Uvařila mi kávu, byla hodná. Na stole ležel kuchyňský nůž.
0: Jak se jmenovala, víte?
1: Margarita Rajdrová.
2: Rajdrová. Páni. Zavolám Majerovi, Steve.
0: Tak podepište, pane Leidne.
3: Karel s Klingem vyšli před policejní budovu. Pláště měli rozepnuté. Z parku už ale foukal chladný větřík a nesl vůni páleného dřeva a listí.
2: Steve, dokázal bys něco takového udělat?
0: Jak to myslíš?
2: No, kdyby ti tvá žena zahnula s nějakým chlapem. On říkal, měl jsem jí rád, proto jsem zabil. Dokázal bys něco takového udělat?
4: Ne.
0: Nejsem šílenec.
3: Říjnové nebe bylo nezvykle modré a klidné. Dokonce i dopravní ruch zazníval tlumeně. Horečná uspěchanost dne se mírnila a tišila.

0: Dunění. Od rána se neslo vzduchem podivné dunění. Jakoby někde v dálce hučela obrovská kamna. Lidé vycházeli před vrata domů a poslouchali, jak to sílí. Pak se do toho vmísil motůrek Vlastíkovy tříkolky. Už jedou, volal Vlastík. Na silnici se bravůrně otočil a zamířil zpátky. Ve vonavých oblacích plynu z jeho výfuku jsme běželi za ním k náměstí. Nejvíc lidí bylo před radnicí. Některé ženy se oblékly do národních krojů. Taky tam byla dechová hudba, ale nehrála. Muzikanti se teprve chystali, profukovali nástroje a domlouvali se. Kromě hukotu bylo teď slyšet i kovové skřípění. Ten mohutný lomos jsem přicházel z ulice, která vedla na náměstí z Jičína. A pak jsme uviděli první tank. Byl tak široký, že zabral celou vozovku. Seděli na něm špinaví vojáci v plátěných uniformách. Pan kapelník Carda zvedl ruce a hudba spustila. Lidé do toho volali nazdar a selhávali jim hlas, protože plakali. Házeli na tanky větvičky bezu a když se kolona zastavila, napřehovali ruce, aby si na vojáky sáhli nebo aby jim pohladili ruku nebo nohu. Jednu úřednici z pošty si vytáhli k sobě nahoru a ona je všechny líbala. Řekl jsem si, že jsem jediný, kdo tady umí pár slov rusky. A na druhý tank jsem si vylezl. Pomohl mi voják s opuchlýma, zarudlýma očima. Zdravstvuj, řekl jsem mu. A on mě umaštěnou rukou s radostí počechral ve vlasech. Když jsem poznal, jak je rád, že umím jeho jazyk, řekl jsem i to zbylé, co jsem od strejdy uměl. Kak ti bě mě stydno? Što? Překřikoval Rus udíveně dechovku. Zavrtil jsem hlavou a on si mě vzal na klín. Jel jsem na tanku Rudé armády osvoboditelky, volal jsem jako blázen hurá, protože všichni kolem byli taky jako blázni. Mávali, křičeli a tlačili se k nám. Jedna paní podávala nahoru skleničku s medem a makové koláče a pás jí málem přejel nohu. Takový tank je totiž skoro slepý. Poznal jsem s údivem, že nebýt vojáka, který seděl na přídi a do malého otvoru pod sebou dával řidiči v jeho útrobách rukou znamení doleva a doprava, vjel by klidně na chodník mezi občany. Před naším domem stála celá moje rodina. Strýc Venouš v legionářské uniformě zdravil armádu salutováním. Dědeček svou holí, což se mi nezdálo moc dobré, protože to vypadalo, jako by vyhrožoval. Maminka stála vedle tety Lidušky v bílé zástěře a v slzách. Eda, ukázala na mě radostně tatínkovi a on mě z tanku přenesl na zem. Maminka podala mému rudookému vojákovi poslední kus štrůdlu, který na plechu zbyl. Nekonečný proud tanků se sunul po naší silnici na Prahu a pásy dělali obtisky do asfaltu. Teď je konec války? Teď? Křičím na tatínka. Konec, odpovídá mi. Když nás osvobodili, tak bude svoboda? Bude. Nikdo nám nebude poroučet a nikoho se už nemusíme bát. Strejdo, mluvil jsem s nima rusky, zatahám Venouše za rukáv. Strejda Venouš v uniformě ruských legionářů mě však v tom rámusu neslyší. Salutuje mocnému proudu vítězné armády, ale zdá se mi, že není tak šťastný ze svobody jako my.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Výpalné na Noon Street.
6: Ahoj, Mopsi.
7: Kam s tím kufrem, fešáku?
6: Stěhuju se.
2: Dáš si něco?
1: Dvě míchaná vajíčka, kávu, topinky, žádné bramburky.
2: To přece není jídlo pro chlapa.
1: Jsem po opici.
2: Nechceš radši panáka?
1: Ne, ne, ne. Musím si sednout za volant, mou psi.
2: Za volant si můžeš sednout jindy, Píte. Teď se musíš dát dohromady.
1: Tak jo. Přesně tohle jsem potřeboval, mou psi.
3: Dobrý den.
1: Nestratila jste se, madam? Takhle po ránu takovýhle slečinky do baru nechodějí.
2: Co to bude? Minerálka?
1: Radši panáka. Upadly vám zápalky.
3: Ne, ne, děkuju. Naschledanou.
1: Ty zápalky.
2: Tady máš ty vajíčka, Píte. Dobrou chuť.
1: Dík, dík. Asi jsem jí polekal. Ztratila se jako pára. Zůstala tady po ní jenom krabička zápalek. Podívej. Juggernaut Club.
2: Sama sirky z Juggernautu? To je ten lokál, co patří křiváku Volcovi.
1: Jo.
2: Víš, co se stane takovýmhle holkám, když mu padnou do ruky?
1: Jo. Co jsem dlužnej, mu psi?
2: Dolar padne.
1: Terry. Měj jsem.
2: A co bude s tím kufrem, Píte?
1: Zatím mi ho na pár dní schovej, mu psi. Já se tady brzo objevím.

0: Tudy, Milanko. Tady se můžete schovat, tak.
1: Postavy.
2: Děje se něco?
1: Vidíte to černý auto? Jede za mnou už dva bloky. Co to je?
0: Bouchačka, Milanku, s těmahle chlápkama není žádná sranda. Hele, vyhodili z okna nějaký balíček. Co je to?
1: Mám pro něj dojít a odnést ho do Juggernautu.
0: Oč běží? O nějaké výpalné?
1: Nedokážu, to mám strach.
0: A co je v tom balíčku, peníze?
1: Ano. Došel byste mi pro ně. Prosím, dojděte tam.
0: Dojít pro ně, Jelenko. Já bych chtěl taky ještě vidět výplatu. No tak oč běží? Hezky to vyklopte.
1: Zabije mě, když pro to nepůjdu.
0: A kdo? Křivák Volc?
1: Prosím vás, pomozte mi.
0: Čertu s vámi. Tak to hezky zůstaňte a já vám pro ty zatracený prachy dojdu.
3: Policie! Ani se nehněte!
0: Aha, takhle je to tedy.
4: Hezky ruce nahoru, kamaráde. Klídek a nic se ti nestane. Tak, předkloň se. Polož ruce na střechu auta. No, vidíš, že to jde.
0: Sakra, to je jako z nějaký předpisový knížky.
4: Jsem poručík detektiv Angus. Jestli nemáte námitky, vezmu si ten balíček. A teď dejte laskavě na minutku ruce k sobě. Tak.
0: Zapomněl jste mě poučit o právech, poručíku.
4: On vás ten humor přejde, kamaráde. Jdeme.

0: Ne, poručíku, toho člověka vidím poprvé.
1: No, mysleli jsme si, že ho třeba znáte. Zatím jsme toho z něho moc nedostali.
2: A to tedy ne.
0: To mě překvapuje. Domníval jsem se, že víte, jak na to.
1: Řekl jenom, že se jmenuje Pete English, že je bývalý boxer, ale už několik let neboxuje. Až do loňska byl soukromým detektivem, ale teď je bez práce. Vyhrál trochu peněz v kostkách, opil se a potloukal se po ulicích. Náhodou se dostal do Noon Street, zahlédl, jak z vašeho auta vyletl balíček a sebral ho.
0: Třeba to tak opravdu bylo. Upřímně řečeno, nepřipadám jako někdo, kdo by chtěl na člověka vylít vitriol. Obávám se, že jste ho sem do hotelu přivezli zbytečně.
1: Byla to pro mě velká čest, Vidory. Nebývá zvykem, aby Poldové marnili čas voděním vězňů po návštěvě.
0: Takový už je Hollywood. Konec konců jsem známá osobnost.
2: Byl.
0: Dáte si skleničku?
2: Byl jste.
0: Prosím.
2: Byl jste známá osobnost. Ale váš poslední film byl takovej trapas, že se o něm slušnej člověk raději ani nezmíní.
0: To si myslíte vy, ale já...
2: Poslouchejte, můžu... Vynádivo. Dal jste do placu $1,000, protože vám nějakej gauner slíbil, že vás poleje vitriolem, jestli to neuděláte. Ten tác jsem sebral já, ale stejně jsem z těch vašich hezkých, čistých prachů nedostal ani floka. Dostal jste je nazpátek. Vynese vám to reklamu za dobrých 10 papírů a vás to nebude stát ani pětník. Tomu říkám prima kšeft.
0: Tak dost, vy všiváku. Promiňte. Omlouvám se, poručíku.
2: Loket nahoru a palec dolů, Vidory. Jinak si při takový šlupce zlomíte příště ruku.
0: Nejsem zvyklý, aby mě někdo urážel. Promiňte, zapomněl jsem, že ten člověk je spoutaný, takže to ode mě asi nebylo příliš sportovní, co, poručíku?
1: Co tě to napadlo, takhle si do něj rejpnout?
2: Ale šel mi na nervy. Gauneři jsou mi milejší.
1: Asi nejsi zvyklý na slušnou společnost, co?
2: Počkej, kam mě vezeš? Tudy se přece nejede na policejní ředitelství.
1: Zastavím tady za rohem. No, tak to bychom měli. Ukaž ruce, sundám ti želízka.
2: Už bylo na čase.
1: Musel jsem to sfouknout takhle. No, tady máš svůj kolta a už vypadni.
2: Díky, poručíku.
1: Přišel jsi na něco?
2: Asi na to někdo káp, že je to past. Potloukala se tam jedna holka. No, třeba to taky byla jenom náhoda.
1: Tak jo. Hodně štěstí.

0: Přišla jste ráda?
1: Máme ve smlouvě, že musíme být milé hostům Juggernaut klubu.
0: Stejně byste sem přišla. Dneska jste mě na Noon Street dostala do pěknýho maléru, děvenku.
1: Dělejte, že mi říkáte něco legračního. Pozoruj mě. Nemůžete tady sedět jen tak.
0: Povězte mi o tom výpadném. Na Noon Street.
1: Tady ne. Nevím, jak jste mě našel, ale nezajímá mě to. Přebydl jste mě jako chlápek, který dokáže vytáhnout holku z brindy. Ale tady o tom nemluvte.
0: Chlapu, věří zatím křivák, co? Dal vás přitom sledovat?
1: Neušla jsem ani 3 ulice a už mě dohonil. To, co jsem udělala, pokládal za dobrý trik. Ale když vás tady uvidí, už si to myslet nebude.
0: Už jsem kráčí. Osobně. Velký křivák Holc.
2: Ahoj, Píte. Tebe jsem neviděl snad od té doby, co pochovali McKinleyho. Jak se daří?
0: Ani dobře, ani špatně. Moc jsem chlastal.
1: Mám odejít, pane Bolci?
2: Ne, jen seď, kotě. Ty tuhle znáš, nebo jsi si vybral tady?
0: Prostě jsem chtěl mít společnost k křiváku. Nerad piju sám. Poslal jsem lístek.
2: Aha.
0: Ladí to?
2: Ne, naopak. Co si takhle trochu loknout z pořádný lahve vzadu v mém kumbále?
0: Oba dva?
2: Proč ne? Vždycky se rád napiju ve společnosti mladé dámy.
0: No takže... Co nám brání?
2: Za 5 minut, jo. Musím to tady napřed trochu obejít.
1: Jmenujete se Pete. Asi chcete umřít mladý Pete. Já jsem Token. Token Warová. Hloupé jméno.
0: Ale proč hloupé? Tak, pojďme na to.
2: Tak, zaparkujte se někam, lidičky. 7 z kocky za 6,90. To jde, ne? Velkou obchodní cena.
0: Tady je horko. Jsou za těmi závěsy okna.
2: Dobrý nápad. Otevři jedno, jo?
3: Pazouli nahoru, chlapečku!
0: Starý trik, co? Dole pod záclonou koukají špičky prázdných bot, aby si jeden myslel, že za záclonou někdo stojí a on je zatím schovaný na druhé straně šatníku.
3: Drž hubu!
0: Dobrá rána. Tebe si budu pěkně dlouho pamatovat.
3: Moc dlouho ne, kámo. Moc dlouho ne. S takovým haurům dávám moc rád do těla.
2: Dost, Rufe, dost. To stačí. Už o sobě nevím.
3: Jo, takovým jako ty dávám moc rád do těla.
4: Tak tu ženskou našli. Ten fízl se vypařil.
2: Tak dík. To se ti povedlo, Rufe. Zmizel dřív, než tam dorazila policie.
3: To není možný, šéfe. Byl tvrdě v limbu. Polil jsem mu bradu džinem, takže by nikdo nebyl na pochybách, že v tom lítá. A ta mrtvá černoška ležela vedle něj, pistoli s jeho otiskama a jedním vystřeleným nábojem jsem nechal ležet na dosah jeho ruky. Dokonalá pas.
2: Fouknul, Rufe. A ty jsi zavolal Poldi, aby našli mrtvou ženskou.
3: Ta šlapka si to zasloužila. Zanášela mi s 3 dalšíma chlapama.
2: Pokud ho nechytí s tím Koltem a vsadím 1 000, že ne, tak mu to nemůžou vůbec přišít a lítáš v tom ty. Ty v tom baráku bydlíš a ty jsi měl s tou holkou pletky.
3: Hádám, že se budu muset zdejknout.
2: Jo, budeš se muset na nějaký čas zdekovat z města. Večerní vlak do Frýska ještě stihneš.
3: Žádný Frýsko, šéfe. Tam jsem kdysi zmlátil jednu fešandu a ta mě schodila.
2: Postarám se o tebe. Dovez zatím vůz dozadu za dům, cestou na nádraží na něco přijdeme.
3: Žádný Frýsko, šéfe.
2: A tu velkou lesklou pistoli nech laskavě. Hezky tady, Rufe.
3: Těžko, šéfe.
2: Co to děláš, Rufe, pust mě.
3: To bude dobrý, šéfe. Za chviličku už uslyšíte zpívat v nebi andělíčky.
0: Vy jste,
2: tím jsem počítal, Rufe. Už jsem tě znal moc dobře. Vidíš, počítal jsem s tím.
0: Odhoď tu pistoli, křiváku.
2: Jo.
0: Říkal jsem si, že se ještě uvidíme.
2: Píte, kde se tady bereš?
0: Zadní vchod byl otevřený, měl bys ho zamykat, křiváku.
2: No, škrtil mě. Byla to sebeobrana. Chtěl jsem volat policii. Zastřelil jednu černošku.
0: O tý boudě vím všechno.
2: No tak, když mi někdo šlape na paty, tak se rozzuřím. To bys měl vědět, Píte.
0: Pokusil ses vyždímat z Johna Vidoryho nějaký prachy, co? Ale... Zaskočil jsem v tom za token. Chci vědět všechno, co zatím ještě vězí.
2: Ruce pryč od malý vorovi.
0: Ale... Ruf je mrtvý. To se ti hodí, co? Kde je to děvče?
2: Tak dobře. Kolik za to, abys držel jazyk za zuby? 500? To jsou pro pobudu Central Avenue docela slušný prachy, ne?
0: To s Vidorym ti mělo vynést papír, křiváku. Alespoň pro začátek. Noon Street máš skoro za barákem. To musíš nutit ženské, aby za tebe dělali špinavou práci? Podle mého si jen potřeboval dokázat, aby skákala jak poručí.
2: Vezmi si peníze a vypadni.
0: Kde je? Nikdo si o ní nedělá starosti, jenom já, poslyš. Křiváku, nedal si náhodou do nějakého bordelu?
2: Sklapni zobák, Píte. Víš, jak to v téhle čtvrti dopadá s krysama, co se moc zajímají?
0: Jo, vedou noční podniky. Jsi jenom neforemnej pytel šatstva, křiváku. Tak kam jsi tu holku ulil?
2: Noon Street 4623. A ptej se po Renovi.
5: Tak, pane Vidory, teď úsměv. Takovej ten smutnej, co všem ženským vyráží dech. To je ono.
6: Stačí to takhle?
5: Nebylo to špatné, pane Vidory. Ale už jsem vás viděl lepší. Zkusíme to ještě jedno.
6: Neměl jsem to lehké.
5: Bodeď! Vitriol v obličeji není žádná legrace. Děkuju, pane Vidory.
6: Naschledanou.
7: Řekla bych, že se ti podařilo prvotřídně skórovat.
6: Press Tribune, 3 zpravodajské agentury a Los Angeles News. To není špatné. Ale nikoho nechytili. Až na nevinného náhodného chodce. Nevíš třeba o tom vydírání něco sama, Irmo?
7: Já? Myslíš si, že bych se kvůli mizerné tisícovce pouštěla do takovéhle šalmastiky? Nezbírám drobky, Johnny. Jdu vždycky za balíkem, to si pamatuj. Pojďme se projet, Johnny, zbožňuju noční vzduch. Připomíná mi, že jsem kdysi měla mandle. Je krásná noc a ty máš krásné auto. Taky bych mohla prozradit novinám pár příhod, kdyby se ti to nelíbilo.
6: Jistě, zlato, pojedeme se projet. Ale zmizíme postranním východem. Co kdyby se dole potloukali ještě dělací novináři?
7: Lidi mě viděli vejít, viděli mě tady, tak o co ti jde?
6: Ale... Sakra. Halo, tady John Vidory. Ne, právě jsem na odchodu. Tak dobrá. Počkejte okamžik.
7: Špatné zprávy, Johnny, zežloutnul si jako citron.
6: Vypadni odsud, sakra, a hned.
7: Zase nějaký strašák.
6: Řekl jsem, abys vypadla a hni s sebou, jestli nechceš stýzout další.
7: No ne, Johnny, fackovat ženskou. To ti nedaruju, Johnny.
6: Halo, volci, jste tam ještě? Dobře, přijďte sem, ale pospěšte si. A jděte po stranním vchodem, aby vás neviděli novináři.

0: Dále. Kdo jste, co tady chcete?
1: Jen klid, Vidory. Přišli jsme si cosi vyjasnit.
0: Aha, už si vzpomínám. Vy jste ten člověk, co mi ho sem přivedla policie. Co pro vás můžu udělat? Jak jsem slyšel, byl to omyl. Kde je ta dívka?
2: Vy jste opravdu ten slavný herec, John Vidory.
1: To je to Ken Vorová, ta dívka, co měla sebrat ty vaše peníze.
0: Mám zavolat policii?
1: No to bych vám neradil. Víte, Vidory, bývám často na Noon Street. Znám tamní ostré hochy a vím, kdo tam patří a kdo ne. Když jsem tuhle holčičku zahlíd v jednom bife na Noon Street, věděl jsem, že tam nepatří. Byla nervózní a pořád se koukala na hodinky. Tak jsem šel kousek cesty za ní.
0: Proč mi to vykládáte? Co s tím mám společného já?
1: Šla po Noon Street a já jsem jí schoval v jednom průchodu. Pak přijel velký černý auták, stlumil světla a na chodník vylítly vaše peníze. Byla vyděšená. Požádala mě, abych pro ně doběh. Udělal jsem to.
0: Nevypadá na podvodnici. Zmínili jste se o ní na policii?
1: Policii? Ani nápad. Takovou příležitost si nenecháme ujít. Chceme taky na tom něco trhnout.
0: Tak. Vyděrači. Kolik? A co za to nabízíte?
1: Mlčení. Jenom mlčení.
0: Mlčení? O čem chcete mlčet?
1: Ty vyhrušky vitriolem jsou holý nesmysl. Údaj na vydírání byl podvod. Reklamní trik. To je všechno.
0: Vypadněte. Vypadněte, ať jste kdo jste. Oba. Seberte se a už ať jste venku.
1: Tahle dívka pracuje pro křiváka Volce v Juggernautu. Takový obyčejný ženský strašpitel. A takovou pošle křivák pro peníze. Všecko. Všecko bylo připravené, aby jí sebrali. Kdyby něco pípla o Volcovi, Poldum by se vysmál. Odehrálo se to málem za jeho barákem. Lokál mu dost vynáší, pro takový směšný peníze by se ani neohnul. A už vůbec by pro ně neposlal takovou pitomou holku.
0: To byste dost těžko dokazoval.
1: Poldové by mu napůl uvěřili, a vy byste pak udělal velké gesto a odmítl tu holku zažalovat. Za to byste měl reklamu, kterou moc a moc potřebujete. Kopec reklamy. Jenomže jsem se do toho zapletl nečekaně já.
0: Na bývalého boxera máte docela slušnou fantazii. Ale co z toho? Zavolám policii a řeknu jim, že se mě pokusil vydírat. Budou věřit víc mně nebo po budově z Noon Street? Co myslíte?
1: No, tak to se ještě uvidí. Volc nás vylákal do kanceláře a tam mě takový velký opičák jménem Roof divně uškrtil. Když jsem přišel k sobě, byl jsem v cizím bytě a ležela tam nějaká mrtvá černoška. Byla zastřelená kulkou z mého koltu.
0: To v tom doslítáte.
1: Byl jsem politý džinem a někdo zavolal policajty. A to Ken Vorovou dal Volc pro jistotu zavřít do jednoho bordelu na Noon Street. Proč tolik násilí, Vidony? Protože Volc měl na vás narafičenou perfektní vyděračskou akci. Vysával by vás, až byste byl bělejší než andělský křídlo. A vy byste klopil. Měl byste sice svoji reklamu, ale za jakou cenu?
2: Pan Volc.
3: Já věděl, že se ještě uvidíme, Píte. Říkal jsem si, že si tu příležitost nenecháš ujít.
1: Odlož tu pistoli, křiváku, umíš s ní moc špatně zacházet. Mohl bys si ještě ublížit.
0: Postarejte se o něho, Volci. Na něco takového nemám nervy.
3: Tady s tím nemůžu nic dělat, Vidory. A taky bych ho odsud nerad vyváděl sám. Vezměte si plášť a klobouk.
0: A co bude s tou dívkou?
2: Je to gauner, ale je božský.
0: Zpočátku se mi ten plán zdál v pořádku. Takové za vlasy přitažené boudy se v Hollywoodu dělali už dříve a často. Nepočítal jsem ovšem, že dojde k zabíjení. Ne, moc si v tom nejedu. Schovejte tu pistoli a odejděte.
3: Karty už jsou rozdané, teď nemůžete cuknout.
1: Neposlouchejte ho, Vidory, je vyřízený.
0: Tuhle hru jsem rozehrál sám. I když je mizerná, přece jen je to moje hra. Dejte tu pistoli pryč, voci, a zmizte.
2: On má také pistoli. Panebože, to je jako v nějakém filmu.
3: Dojděte si pro klobouk, Vidory.
0: Je mi líto.
1: Štěstí začátečníka, Vidory.
0: Tohle byl záblesk mého celkem nějak mimořádného charakteru. Je mrtvý?
1: Jo. Chtěl vás do toho zatáhnout ještě hlouběji, abyste už nemohl cuknout. Byl jsem totiž taky jeho jediné alibi, až se bude vyšetřovat vražda jedné mladé černošky.
0: To je mi líto. Promiňte, já se musím posadit. Točí se mi hlava.
2: Páni, ten je krásný.
1: Slečna Vorová má rodinu ve Frýsku, Vidory. Měl byste jí dát slušný dárek a poslat jí domů. Na Volcovu stopu mě totiž přivedla ona. tím jsem se do toho zapletl. Řekl jsem mu, oč běží, a on přiběh sem, aby vám zacpal ústa. Poldum to sice přijde k smíchu, ale budou se smát do rukávu. Konec konců jste známá osoba. A reklamu z toho budou mít i oni. A o tom vyděračství se nikdo nedozví. Souhlasíte?
0: Jste opravdu velkorysý. Nezapomenu vám to.
2: Proboha, omdlel.
1: Jo. Dejte mu pěkně velkou pusu a určitě přijde zase k sobě. A budete mít vzpomínku na celý život. Herec. Fuj, tajma.
4: Toho Kašpara málem ranila mrtvice.
1: No, až se trochu vzpamatuje, nebude ani vědět, co se stalo.
4: Co budeš teď dělat?
1: Vrátím se na Nun Street. Dělám teď tajného agenta protinarkotického oddělení. Do téhle prkotiny jsem se zamotal vlastně náhodou.
4: Bylo ti líto ty hezký tvářičky, co?
1: Chudá holka s nevinnýma očima a pošlou jí pro výpalný na Nun Street. Kdo ví, co by z ní bylo za pár

0: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milivocné.
1: Očividně vám to prospívá.
0: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
1: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
0: Bývalo.
1: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
0: Je to příjemná a poučná cesta.
1: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
0: K doktoru Dilimbertovi.
1: O, kolega?
0: Ne zcela, zubní lékař.
1: Ale potíže?
0: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
1: Včelař?
0: O, nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
1: Ale cože živé?
0: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
1: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
0: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
1: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
0: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
2: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
1: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
2: No jistě, jsou živí.
0: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
2: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně je spočítat je, jak vidno, vyloučené.
1: A proč právě tyhle motýly?
2: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
1: Jedovatí motýly?
2: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
0: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
2: U motýlu je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmesi.
0: Zajisté.
2: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
0: Zabijí?
2: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi a všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
1: Životu nebezpečnou?
2: Naštěstí ne, ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
1: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
2: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
1: Tak toho motýla neznám.
0: Je to housenka, milý Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
2: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
1: To je pozoruhodné, řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
2: Myslíte?
0: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
1: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
2: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
0: Záhada to

0: Toť výzva. No,
1: snad pro vás.
0: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
1: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
2: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
1: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle?
2: Jo.
1: Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
2: Musíte vrtat?
1: Trochu, ale nebude to bolet.
2: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
1: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
2: Dohodnout s vámi menší obchod.
1: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
2: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
1: Nechápu.
2: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
1: Transplantáty, myslíte?
2: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
1: No a proč, nepřišel sám?
2: Nemůže.
1: Jeho jméno, prosím?
2: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám, diskrétně.
1: Chápete, pane, mou situaci?
2: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
1: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
2: Bral bych tu nabídku vážně, doktore, můj přítel dokáže být nepříjemný.
1: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
0: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
1: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
0: Jak vypadal ten člověk?
1: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončilo.
0: Ale?
1: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
0: Odmítl jste?
1: Naléhavé případy neodmítám.
0: Kdy přijde?
1: Zítra v 17:30 odpoledne.
0: Vyjednal si ten termín?
1: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
0: Mhm. Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
3: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
1: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mě výhodné a souhlasil jsem s tím.
0: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
1: Myslíte-li na zločinnost pak? Tu máme vysokou.
0: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
1: Se zločinem?
0: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
1: Co byste mi tedy radil?
0: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
1: Nechápu, co má společného.
0: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
1: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
0: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
3: Slíbil jste tu Red Holmesy?
0: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
1: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
2: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
1: Nebylo třeba.
2: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
1: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
2: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se! Ale pistole má zatraceně lehkou spoušť.
1: Jak si přejete, pane?
2: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
1: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
2: Jakou roušku?
1: Co jí máte kolem krku?
2: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
1: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
2: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
1: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
2: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
1: Přece naschledanou, pane.
0: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
3: Zase?
0: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
3: Opravdu?
0: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
3: A jsou to snad ty majky?
0: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
1: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
0: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách, daleko víc než v těle.
1: A, komisař, pojďte dále, pane komisaři.
4: Těší mě, pánové. Vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
0: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
4: A, můžete mi říci, pane Holmes...
0: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
1: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
4: Znáte dobře toho pacienta?
1: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
4: To je zvláštní, parbleu.
0: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
4: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř z uhelna těla mrtvola.
0: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
4: Pravděpodobně.
1: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. Abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
4: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
0: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
4: Cože?
1: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
4: Parble, ale já stále nerozumím.
0: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
4: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
0: Přizpůsobuji metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
4: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
3: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
4: Proč?
3: No trochu masti na bolesti od majek.
4: Oh.
3: Ten muž vám bude vděčen.
1: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
4: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
0: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
4: Oh, la, la.
0: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
4: Skutečně? Nedávno začal bolet.
1: Budu se těšit, pane komisaři.
4: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
5: Rubnere,
6: řekl šéfredaktor.
5: Půjdete se podívat na toho grafologa Jensena. Má dnes večer produkci pro zástupce tisku. Prý to má být něco epochálního, ten Jensen. Pak o tom napíšete 15 řádků.
6: Dobrá.
7: Zabručil Rubner s náležitou služební neochotou.
5: Ale dejte pozor, aby to nebyl nějaký švindl.
7: Kladl mu na srdce šéfredaktor.
5: Dobře to kontrolujte, pokud možno osobně. Právě proto tam posílám vás, zkušeného člověka.
8: Tedy to jsou, pánové, hlavní zásady vědecké, přesněji řečeno, psychometrické grafologie.
7: Končil toho večera grafolog Jensen svůj teoretický výklad před zástupci tisku.
8: Jak vidíte, celý systém je vybudován na čistě experimentálních zákonech. Ale ovšem praktické užití těchto experimentálních metod je tak nekonečně složité, že je nemohu podrobněji demonstrovat při této jediné přednášce. Omezím se na to, že vám prakticky předvedu analýzu dvou nebo tří rukopisů, aniž bych vám teoreticky vysvětloval celý postup své práce. Na to bohužel nemáme dnes pokdy. Prosím někoho z pánů o jakýkoliv rukopis.
7: Rubner, který už na to čekal, podal hned velikému Jensenovi popsaný list papíru. Jensen si nasadil své čarodějné brýle a podíval se na písmo.
8: Aha, ženská ruka. Mužské písmo bývá obyčejně výraznější a zajímavější. No, ale konečně, na to už...
7: Bruče něco? Brýlil pozorně na ten list papíru. Řekl chvílemi a zakroutil hlavou. Bylo hluboké ticho.
8: Není to snad od nějaké osoby vám blízké?
7: Ptal se najednou grafolog.
9: Ne, kdepak?
7: Protestoval honem Rubner.
8: Tím lépe.
7: Řekl veliký Jensen.
8: Poslouchejte, ta ženská lže. To je první dojem z toho písma. Lež. Lež ze zvyku. Lež jako životní projev. Ostatně je to osoba hodně nízké úrovně. S ní by vzdělaný člověk neměl mnoho o čem hovořit. Je hrozně smyslná. To písmo má takové zrovna masité formy. A úžasně nepořádná. V jejím okolí to musí vypadat. No. Tak to jsou primární rysy, o kterých jsem vám prve říkal. První, co na člověku poznáte, jsou jeho zvyky, totiž vlastnosti, které se sami přímo mechanicky zevně vyjadřují. Vlastní psychologická analýza se počíná teprve u vlastností, které dotyčná osoba zapírá nebo potlačuje, protože by se jinak vydala v šanc svému okolí. Tedy například...
7: Řekl klada prst na špičku nosu.
8: Tahle osoba by se asi nikomu nepřiznala, co si myslí. Je povrchní, ale povrchní v dvojím smyslu. Povrchně se projevuje, má mnoho přízemních zájmů, ale tím vším jenom zakrývá, co si skutečně myslí. A toto skryté já je zase tak strašně všední. Řekl bych neřest ovládaná duševní leností. Například podívejte se. To písmo je až nepříjemně smyslné, to je také známka marnotratnosti, a přitom tak vulgárně rozšafné. Ta osoba má příliš ráda své pohodlí, než aby hledala nějaké dobrodružství smyslů. Ovšem, když se jí naskytne příležitost. No, ale to není naše věc. Neobyčejně pohodlná. A přitom rozvláčná. Když něco udělá, mluví o tom půl dne do omrzení. Příliš se zabývá sama sebou. Je vidět, že nemá nikoho ráda. Jenom pro své pohodlí se na někoho těžce pověsí a chce mu namluvit, že ho miluje a že se o něj Bůh ví, jak stará. Je to jedna z těch žen, před kterou každý muž je slaboch. Prostě stane se slabochem z nudy, z toho nekonečného tlachání, z celé té ponižující hmotnosti. Všimněte si, prosím, jak je psán začátek slov a zejména věd. Tak nějak rozmáchle a měkce. Ta osoba chce poroučet. A skutečně poroučí, ale není v tom energie, nýbrž jakási předstíraná důležitost a mnoho řečí. Případně ta nejpodlejší tyranie, totiž tyranie slz. No to je zvláštní. Po každém tom rozmachu je vidět nějaký takový nápadný, zrovna malomyslný pokles. Tu osobu něco brzdí, něčeho se pořád leká. Nejspíš, aby nevyšlo něco ven, co by ohrozilo její hmotné pohodlí. Musí to být něco moc trapného a pečlivě skrývaného. Já nevím. Asi něco v minulosti. Teprve po této reakci sebere zase svou sílu, nebo spíš životní rutinu, aby konvenčně dopsala slovo. Ovšem s tím samolibým a rozvláčným ocáskem na konci už zase v ní roste sebevědomí. To máte, pánové, v analýze, ten první dojem prolhanosti. Na tom zároveň vidíte, jak podrobná analýza nakonec musí potvrdit ten první, povšechný, poněkud intuitivní dojem. Tuto konečnou shodu nazývám metodická verifikace. Řekl jsem nízká úroveň. Ale ta úroveň není dána primitivností, nýbrž nesouladem. To písmo se přetvařuje, dělá se hezčí, nežli je. Ale činí to v malichernostech. Ta osoba v lapálích dbá na jakousi korektnost. Dělá pečlivě své tečky na i. Ale ve velkých věcech je nedbalá, bez kázně, bez morálky. Prostě šlampa. Nejvíc zarážející jsou čárky. Písmo má normální sklon vpravo, ale čárky mají směr obrácený. Dělá to takový divný dojem, jako rána dýkou dozad. Je v tom něco potněšilého a úskočného. Řekl bych obrazně, že ta osoba by dovedla člověka probodnout ze zadu, ale neudělá to pro svou pohodlnost a pro nedostatek fantazie. No, myslím, že nám to stačí. Má někdo jiný, zajímavější rukopis?
7: Tedy toho večera přišel Rubner domů jako mrak.
9: To je dost, že už jdeš.
7: Řekla paní Rubnerová.
9: Večeřel jsi někde?
7: Rubner na ní chmurně pohlédl.
10: Už zase začínáš?
7: Paní Rubnerová zvedla udiveně obočí.
9: Prosím tě, cože zase začínám? Já se jenom ptám, chceš-li večeři?
10: No tak vida.
7: Řekl Rubner s odporem.
10: O jiném ty ovšem neumíš mluvit, než o tom žvanci jídla. To jsou ty tvé přízemní zájmy. To je tak ponižující to věčné tlachání, ta hmotnost a nuda.
7: Rubner vzdychl a beznadějně mávil rukou.
10: Já vím, tím se dělají z mužů slaboši.
7: Paní Rubnerová položila šití do klína a pozorně se na něho dívala.
9: Franci,
7: řekla starostlivě.
9: Stalo se ti snad něco nepříjemného?
10: Aha.
7: Vyhrkl Rubner jízlivě.
10: Už se zas o mě staráš, viď? Aha. Nemysli si, prosím, že mě to namluvíš. Holenku, jednou člověk prokoukne tu celou prolhanost. Jednou si uvědomí, jak se na něj někdo těžce pověsil jen pro své pohodlí a z pouhé smyslnosti. Fuj, fuj, člověk se zrovna otřese.
7: Paní Rubnerová zavrtěla hlavou a chtěla něco říci, ale raději sevřela rty a začala rychle šít. Bylo ticho.
10: Tady to vypadá.
7: Zasykl po chvíli Rubner a těžce se rozhlédl.
10: Nepořádek a šlampáctví. To se ví v lapálích, to se kouká na pořádek a korektnost. Ale ve větších případech, ve větších věcech, no co tady mají dělat ty hadry?
9: Spravuji ti košile.
7: Dostala ze sebe paní Rubnerová se sevřeným hrdlem.
10: Já spravuješ košile. Tak vida, ty spravuješ košile. No to se rozumí, o tom musí vědět celý svět, že? Půl dne se musí mluvit jenom o tom, že někdo spravuje košile. To se s tím nadělá řeči a důležitosti. No. A ty si myslíš, že proto to můžeš poroučet? A pane, to teď přestane.
9: Franci.
7: Vydechla paní Rubnerová s úžasem.
9: Udělala jsem ti něco.
10: No co pak já vím? Já nevím, co jsi udělala. Já nevím, nač myslíš a co máš za lubem. Já nevím o tobě nic. Docela nic. Protože ty zatraceně skrýváš, co v tobě vězí. Já neznám ani tvou minulost.
9: No dovol.
7: Skypěla paní Rubnerová.
9: Tak tohle už přestává všechno. Řekneš-li ještě něco?
7: Vší mocí se ovládla.
9: Muži, co se to s tebou stalo?
10: Aha, tady to máme. A čeho ses tak lekla? Snad, aby něco nevyšlo ven, co by ohrozilo tvůj blahobyteček. A? To známe. Ono se i ve všem pohodlí najde někdy nějaká příležitost k nějakému dobrodružství, co?
7: Paní Rubnerová seděla jako skamenělá. Pak vypravila ze sebe políkajíc slzy.
9: Muži, máš-li něco proti mně? Tedy to pro boha řekni rovnou.
10: Docela nic. Ale kdepak, docela nic proti tobě nemám. No to přece nic není, malý člověk, ženu bez kázně. Bez morálky, prolhanou, nepořádnou, vulgární, línou, marnotratnou a hrozně smyslnou. A k tomu ještě tak nízké úrovně.
6: Paní Rubnerová zaštkala a povstala, pouštějíc své šití na zem.
11: No přestaň s tím. To je ta nejpodlejší tyranie. Tahle tyranie slz.
6: Ale to už paní Rubnerová ani neslyšela. Neboť dusíce křečovitým pláčem vrhla se do své ložnice.
11: Vrazit člověku dýku dozad? To bys ještě dovedla. Ale i na to si příliš pohodlná.
6: Večer na to zapadl Rubner do své obvyklé hospody.
12: Tady čtu zdravna ve vašich novinách.
6: Přivítal ho pan Plečka, pohlíže je přes brýle.
12: Jak velebí toho grafologa Jensena. Je na tom něco, pane redaktore?
11: Je, a mnoho. Tak, pane Jančík, třeba mě dejte tu roštěnou. Ale ať není tvrdá. Poslouchejte, to je fenomén. To je fenomén, ten Jensen. Já ho viděl včera. On vám to písmo analyzuje naprosto vědecky.
12: Pak teda je to švindl.
6: Mínil pan Plečka.
12: Pane, já věřím všemu, jenom ne vědě. To máte jako ty vitamíny. Pokud nebyly žádné vitamíny, tak aspoň člověk věděl, co jí. A teď to nevíte. Teď máte v té roštěnce neznámé životní faktory. Fujtajksl.
11: No to je něco jiného. No to bych vám, pane Plečko, musel dlouho povídat, co to je psychometrie, automatismus, primární a sekundární znaky a takové ty věci. Ale já vám říkám, že ten člověk čte z písma jako z knihy a naprosto vám toho člověka trefí, že ho zrovna před sebou vidíte. Řekne vám, jaký je, jakou má minulost, nač myslí, co skrýváno, všechno. No já byl přitom, pane.
12: Jděte.
11: No tak já vám povím jeden případ. Jeden pán, já vám ho nebudu jmenovat, ale moc známý člověk, dal tomu Jensenovi list rukopisu od své ženy. A ten Jensen se na to písmo jenom podíval a hned začne. Ta ženská je prolhaná skrz naskrz, nepořádná, strašně smyslná a povrchní, líná, marnotratná, žvanivá, poroučí doma, má špatnou minulost a k tomu chce ještě svého muže zavraždit. Představte si, ten pán vám zbledl na smrt, protože to všechno bylo doslova pravda. No vemte si, prosím, on s ní byl 20 let šťastně živ a docela nic nepozoroval. Za 20 let manželství nepoznal na té ženské ani desetinu toho, co ten Jensen vykoukal na první pohled. No to je přece výkon, no ne? Pane Plečko, to musí přesvědčit i vás.
12: To se divím, že to ten Trouba za těch 20 let neviděl.
11: A prosím vás, když ona se ta ženská tak šikovně přetvařovala a on ten muž byl s ní jinak docela šťastný. No takový šťastný člověk nemá žádné oči. A potom víte, on neměl ty vědecké a exaktní metody. No to máte tak, to se vám prostým okem zdá něco bílé, a vědecky to má všechny barvy. Zkušenost, pane, to nic neznamená. Dnešní člověk dá jenom na exaktní metody. Tomu se nedivte, že ten dotyčný neměl ani tušení, jakou má doma potvoru. Prostě nešel na ní vědeckou metodou, to je to.
12: A teď se s ní dal jako rozvést.
6: Připletl se do hovoru pan hostinský Jančík.
11: A to já nevím, to o takové hlouposti já se nestarám. Mě na tom jenom zajímá, jak se dá z písma vyčíst, co jinak vůbec nikdo nepozná. Považte, někoho znáte hromadu let jako hodného a slušného člověka. A najednou bác, z jeho písma shledáte, že to je zloděj nebo prachlump. Panečku, člověk nesmí nikomu jen tak na ksicht věřit. Teprve takovou analýzou se ukáže, co v něm vězí.
12: Ale.
6: Divil se pan Plečka stísněně.
12: To, aby se člověk zrovna bál někomu psát.
11: No právě. No představte si, jaký tahle vědecká grafologie bude mít význam, řekněme, pro kriminalistiku. Pane, to budou moci člověka zavřít dřív, než něco ukradne. Jeho písmo prozradí, že ten chlap má sekundární zlodějský rys a šup s ním na pankrác. Pane, to má ohromnou budoucnost. Já vám říkám, to je hotová věda, o tom nemůže být nejmenší pochybnost.
6: Pan Rubner se podíval na hodinky.
11: No, 10 hodin, to abych už šel domů.
12: Co pak dneska tak brzo?
6: Bručel pan Plečka.
11: Ale to víte.
6: Pravil pan Rubner měkce.
11: Žena by bručela, že ji nechávám pořád tak samotnou.
13: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
15: Je teď začínáme opět toulat krajinou, nikoli však jen tak ledajakou, ale krajinou české historie. Je začasté útěšná, oku pa i jiným smyslovým orgánům milá. Na druhé straně ji však nezřídka lemovala krvavá jezírka. Oběťmi bývali obyčejní lidé, vojáci lehce i těžce odění, zemané, šlechtici, ba i knížata a králové. Jedna z těch obětí se jmenovala Václav.
16: Bratrovražda bývala odedávna nejtěžším zločinem.
17: Ve středověkých poměrech však nepředstavovala událost nikterak výjimečnou, a to ani v nejvyšších vládních kruzích.
16: Přemyslovci se do těžkých konfliktů dostávali často.
17: Skoro bychom mohli říci pravidelně, jakmile se objevilo více kandidátů moci. Vzájemně se věznili, mučili, vylupovali si oči, své soky kastrovali.
16: Ovšem, boleslavská bratrovražda se navždy zapsala do naší historie.
17: Ano, šlo o první známý atentát na českého panovníka.
15: Co kdybychom si zrekonstruovali průběh tohoto kriminálního činu? Pokusme se krůček za krůčkem o věc sice obtížnou, leč lákavou. Na základě neúplných, zkreslených a odporujících si svědectví vytvořit obraz o vraždě.
17: Vstal, šel ke kostelu hbitě, kde Boleslav z druhy skrytě číhal na něj pod schody. Václav díky vzdal zahody bratrovi, ten vytáhl ale meč a smál se jeho chvále. Vždy jsem dělal, co jsi ty kázal, vždy jsem sloužil ti jak vazal. I dnes posloužím ti mečem, konec udělám tvým řečem.
15: Místo vraždy? Kostel. Přesněji prostor u kostelní brány.
16: Dnešní staroboleslavský kostel je zasvěcen komu jinému než svatému Václavovi.
17: Kostel, který stál v Boleslavi v době knížete Václava, měl patřit svatému Kosmovi a Damiánovi.
15: A patřil?
17: Jestli byl zasvěcen opravdu těm dvěma proslulým lékařům, proslulým proto, že léčili zadarmo, tak o tom byly napsány desítky knih.
15: A na jejich studium se nám ovšem času nedostává.
17: Pokud v Boleslavi kostelík stál, tak byl dřevěný. Postavil ho zřejmě Boleslav, když tu budoval hrad.
15: A u vrat, u brány, u dveří tohoto kostela mělo dojít k atentátu.
17: Kněz toho kostela, hned jak spatřil muže božího přicházeti, podle příkazů zločinců zavřel dveře kostelní.
15: Řekli jsme krůček za krůčkem, no a to je přece veledůležitý fakt, který se v legendách o umučení svatého Václava objevuje.
16: Kněz jako účastník spiknutí.
15: Ano, ale čím nebo jak se měl podílet na vraždě?
16: Zazvonil na jitřní dřív, než bylo obvyklé. Takže Václavova družina,
15: to znamená ochranka,
16: zaspala a nechala knížete bezbraného.
15: A další forma spoluúčasti?
17: Boleslav, ne již bratr, ale zvrhlý vrah, poručil kněžím chrámu svatých Kosmy a Damiána, až bude přicházeti, aby mu nikterak nedali do kostela vkročiti, by snad od svých věrných zbrojnošů nebo komorníků, kteří ještě na ložích byli, nebo od lidí, kteří by se zběhli, nebyl vysvobozen. A aby nenastala potřeba zločinným prolitím krve zhanobiti a poskvrniti chrám.
16: Toho detailu jsme si už při svém pátrání v minulých toulkách všimli. I tady se tvrdí, že kněz byl na straně Boleslavově.
15: Podle autora druhé staroslověnské legendy byl kníže zavražděn až na zpáteční cestě z chrámu domů.
17: Po mnohých modlitbách unaven vyšel Václav z chrámu odpočinouti si doma.
16: Právě v tu chvíli ho napadl Boleslav.
15: V první staroslověnské legendě mu přispěchali na pomoc ještě další vrahové.
17: Tuža, Tyra, Česta a Hněvsa.
16: Když kníže odrazil první útok, ten Boleslavův spěchal ke chrámovým dveřím.
17: Zde je tvůj meč. Vezmi jej a své dílo dokonej.
15: Tvrdí Dalimil, tato slova vkládá do úst Václavových. No, silně pochybuji, že by se kníže Václav nechal podříznout jako jehně. Byl to v boji zkušený muž, statečný bojovník. Ve svých 40 letech byl na vrcholu síly a ta síla, jak ostatně svědčí jeho kosterní pozůstatky, byla nemalá.
17: Potom poklek u dveří. Boleslav hned zve svou hordu, stěžuje si láteří, obvinuje bratra z mordu.
15: Ano, tak to je psychologicky věrně vylíčeno. Boleslav začal volat o pomoc, možná křičel, že ho Václav napadl, že on sám je oběť, aby mu jeho muži přišli na pomoc.
17: Tu se vyřítila tlupa zlosinů a odpravili ho u dveří chrámových.
15: Prakticky podle všech svědků se vražda měla odehrát poblíž chrámových dveří.
16: Rozdíl je však v tom, že 4 legendy hovoří o cestě do chrámu, zatímco 2 umisťují vraždu do okamžiku, kdy se Václav vracel z chrámu.
15: Možná, že právě tento detail by nám se záhadou kněze z Piklence mohl pomoci.
16: Jedna z legend se jmenuje Gumpoldova. Existuje několik jejich rukopisů. Jeden z nich dala vyzdobit kněžna Hema, manželka knížete Boleslava II.
15: Což byl synovec svatého Václava.
16: Datum vzniku tohoto rukopisu je už někdy před rokem 1004. V jedné jeho ilustraci je vidět, jak boleslavský kněz zavírá před knížetem Václavem dveře kostela.
15: Moment, jak ten obrázek přesně vypadá?
16: No jak? Malíř tam celkem výstižně zachytil scénu, jak kněz cosi dělá s dveřmi, před kterými stojí kníže Václav. Vedle, kousek dál, jsou vrahové.
15: Mm-hmm. A co když to bylo jinak?
16: Jak jinak? Ta ilustrace je celkem jednoznačná.
17: Ten kněz, co něco dělal s dveřmi, je přece nemusel Václavovi zavírat před nosem, ale za patami.
15: Ano, to tvrdí spisovatel Miroslav Ivanov.
16: Tato legenda, tedy Gumpoldova, vypráví, že k vraždě došlo, když se kníže vracel z chrámu.
15: Mm-hmm. A říká se v této legendě, na rozdíl od všech jiných, o knězi z Piklenci?
16: Ani slovo. Vrahové, podle ní, napadli Václava, když šel z kostelíku zpět do své jizby.
15: Takže ta ilustrace měla znázornit,
16: že se kníže vrací z chrámu. Kněz za ním zavírá dveře a venku opodál stojí zločinci.
15: Kněz nemusel mít ve skutečnosti s vrahy nic společného.
16: Ano. Ve druhé staroslověnské legendě se říká, že Boleslav požádal místního kněze, aby na jitřní zvonil dřív.
15: Z toho ale nevyplývá, že kněz musel být s Boleslavem spolčen. On prostě vykonal příkaz.
17: Všechno nejspíš způsobil mnich Kristián, autor takzvané Kristiánovy legendy o svatém Václavovi. On si vlastně ve své výřečnosti a snaze vylepšit to, co si v různých starších legendách přečetl, spojil tato 2 fakta a vytvořil z nich 3.
16: Která fakta?
15: Údaj číslo 1.
17: Ten je ze 2. staroslověnské legendy. Kněz vyzvánějící na jitřní předčasně na Boleslavův příkaz.
15: A údaj číslo 2?
17: Ilustrace z Gumpoldovy legendy. Kristián nechápal, že kněz zavíral dveře za odcházejícím Václavem. Domníval se, že kněz přibouchl vrata před Václavem.
15: Z těchto 2 údajů vytvořil Kristián 3.
17: Boleslavští kněží byli spojenci z Piklenců.
15: Některý vzdělanější Václavův současník by si mohl povzdychnout.
17: Erare humanum est.
15: Uměl, líbí ovšem latinsky, ale on by si to mohl říct i po našem.
17: Mýlit se, to je lidské. V tom hradě zabili i jakéhosi mstinu, urozeného muže Václavova. Ostatní pak hnali do Prahy, některé povraždili a jiní se rozprchli po zemi. I nemluvňátka kvůli Václavovi povraždili. Mnohé ženy provdali za jiné muže. Služebníky boží vyhnali, kde jakou ďábelskost napáchali.
15: Jeden z vrahů, Tyra, měl pak údajně říct Boleslavovi.
17: Pojďme a zabijme též i vaši matku. Tak najednou oželíš bratra i matku.
15: Boleslav však řekl.
17: Nemá kam by se poděla, dokud nebudeme hotovi s jinými.
15: Načež vrazi odešli.
17: A nechali Václava rozsekaného a neuklizeného. Tu kněz jeden, krastěj, vzal a položil jej před chrámem a přikryl plachtou. Jakmile uslyšela matka, že její syn byl zavražděn, přišla a hledala jej. A když ho spatřila, s pláčem padla na jeho srdce a pozbírala všechny jeho údy těla, neodvážila se však odnést je k sobě domů, ale umyla je a oblékla v příbytku knězově a pak je zanesla a položila do chrámu. A poněvadž se bála, že bude zavražděna, utekla do Charvat, takže Boleslav ji tu už nezastihl. I povolal jednoho kněze jménem Pavla, aby vykonal modlitbu nad tělem Václavovým.
18: Ještě jednou, jak jsme to říkali, ano, krůček za krůčkem.
16: Takže mstina.
17: Urozený muž Václavův.
16: Žádná jiná památka než první staroslovenská legenda tohoto muže nezná. No,
18: stejně jako nezná jména vrahů.
16: Žádná neuvádí ani další jména.
17: Například kněze Krastěje, který přikrývá mrtvé tělo knížete, nebo kněze Pavla, který se na požádání Boleslava nad Václavovou mrtvolou modlí.
16: A je tu taky pasáž o Václavově matce, kněžně Drahomíře.
17: Ta byla kdysi ve velmi nepřátelském poměru ke svému synovi, tedy k Václavovi. Ten ji vyhnal a teprve po čase dovolil, aby se z exilu vrátila. Nikdy však už jí nesvěřil ani dílek moci.
16: Tato žena pláče nad synovou mrtvolou.
17: Byla to přece jenom matka, které zabili syna.
18: Jak ale porozumět větě, že ji chtěl Boleslavův pomocník Tyra zavraždit a Boleslav se tomu nebrání, jenom říká, že teď na to není čas, je třeba likvidovat jiné, tedy asi důležitější.
17: Nemá kam by se poděla, dokud nebudeme hotovi s jinými.
16: A Drahomíra prchá do Charvat.
18: To bylo území ve východních Čechách.
16: Takže Boleslavovi lidé ji nakonec nedostihli.
18: Co se stalo v duši té hrdé a zřejmě taky panovačné Drahomíry?
16: Ano. Proč se vlastně obávala o svůj život, když jí vlastně Boleslavův státní převrat rehabilitoval?
18: Možné vysvětlení.
17: V tehdejších dobách bývalo zvykem, že se vítěz brutálně zbavoval svých soupeřů, tedy všech možných uchazečů o knížecí křeslo, i těch, kteří by chtěli či mohli uplatňovat vlastní vliv na vládu.
16: Takže Drahomíra se tedy zachránila útěkem.
17: Bratr Václav tě chce zabít a dohodl se o tom se svou matkou.
18: Ano, to měli namluvit Boleslavovi spichlí čeští muži, tedy ti, co ho naváděli k bratrovraždě.
16: Kdyby to skutečně byla pravda.
18: A mohla by být?
17: Ne. Začínáme se pohybovat na nebezpečném poli spekulací. To bychom si taky mohli vymýšlet, že kdyby to dopadlo naopak, tedy kdyby spiklenec Václav se svou matkou odstranili bratra Boleslava, tak bychom dnes nemuseli mít svatého Václava, ale svatého Boleslava.
18: To je opravdu nesmysl. A kromě toho, historie nezná žádné kdyby.
17: Vrahové svatého mučedníka rychlou jízdou do Prahy pospíšili a všechny jeho přátelé, a věříme, že dobří lidé to byli, rozličným způsobem krutě zahubili a jejich děti zaživa do hlouby řeky Vltavy potopili.
16: O krvavé lázni, která následovala po boleslavské tragédii, píší schodně všechny legendy.
18: Jeden ze svědků, zvaný Gumpold, jí chtěl dodat alespoň jakési zdání legality a tak poznamenal.
17: Nedlouho po zavraždění svatého muže odsoudil Boleslav náhlým rozsudkem k smrti kněze, přátele a všechny, kdo s ním, tedy s Václavem, byli důvěrněji spjati, dokud byl naživu.
18: Řeči. Žádné soudy. Násilí. Vraždění a krev a smrt.
17: Tělo Václavovo pohřbili, krev jeho však po tři dny nechtěla vsáknout do země.
18: To byl jediný zázrak, o kterém vypráví nejstarší legenda, ta první staroslověnská.
17: Doufáme však v Boha, že se na přímluvy zbožného a dobrého muže Václava,
18: zbožného a dobrého, ještě ne svatého,
17: ukáže ještě větší zázrak.
18: Vyslovuje své přání autor.
16: Toto přání bylo v dalších desetiletích a staletích bohatě splněno.
18: Každá nová legenda přidávala zázraky.
16: Čím jich bylo víc, tím ji pokládali za zdařilejší a lepší.
17: Tělo blahoslaveného mučedníka odpočívalo pohřbeno v kostele svatého Kosmy a Damiána po 3 roky.
15: To by tedy znamenalo asi do roku 938, alespoň podle svědka Kristiána.
17: Potom však bylo zjeveno některým služebníkům božím, aby toho služebníka božího z místa, kde byl pohřben, přenesli do baziliky svatého Víta, kterou on v metropoli pražské od základu vystavěl.
15: To byla první cesta ostatků svatého Václava z Boleslavy do Prahy a první manipulace s nimi. První, nikoli však poslední.
17: To bylo oznámeno onomu bratrovrahu a poněvadž se skrýval pod pláštěm vojína křesťanského, nemohl odolat zázraku božímu a počal se rozpomínat třeba zpozdě na svůj hřích. I poslal lidi a nařídil jim, aby přenesli svaté tělo za noci s tou podmínkou, že nebudou-li svaté údy před svítáním dopraveny tam, kde mají být pohřbeny, všichni ti, kterým to bylo uloženo, budou zcela jistě mečem utraceni.
15: Druhý zázrak se měl udát při transportu Václavových ostatků u řeky Rokytnice.
16: Její voda tehdy vystoupila z břehů, zaplavila okolní louky. Bylo nemyslitelné, že by výprava mohla řeku přebrodit.
17: Když se octli v takové tísni, napadlo je, aby si modlitbou k blahoslavenému Václavovi vyprosili u něj slitování.
16: Na tu modlitbu se však pro jistotu moc nespoléhali, protože zároveň začali stavět most.
17: Mezi touto prací se najednou ohlédnou a vidí, že stojí i s vozem, na němž bylo tělo vzácného mučedníka, na té straně řeky, kam chtěli přejít.
15: Jeden ze zázraků, které se začaly kupit kolem mrtvého knížete, se týkal i jeho sestry Přibyslavy. Té se bratr Václav zjevil a pravil.
17: Pronásledovatelé utěli mi ucho.
16: Tento údaj o utětém Václavově uchu se skutečně v několika legendách objevuje.
17: Dosud leží mezi stromem stojícím vedle kostela a zdmi kostela samého.
15: Přibyslava tam šla a ucho nalezla.
17: S několika nejvěrnějšími pak otevřela hrob Václavův a ucho přiložila k jeho hlavě. Když později došlo k transportu Václavových ostatků z Boleslavy do Prahy, zjistilo se, že ucho mezitím dokonale přirostlo k hlavě.
15: Ale nejenom to.
16: V rotundě svatého Víta na Pražském hradě se zjistily další nepochopitelné skutečnosti.
17: Když zapálili světlo a na světce pohlédli, viděli, že jeho tělo je neporušeno, a všechny jeho rány, že jsou zahojeny. Mimo tu jedinou ránu, kterou mu jeho přeukrutný bratr do hlavy zasadil. Vlastně i toto místo bylo zahojeno. Přece se však od ostatních lišilo, jako by bylo nějakou bílou mázdrou pokryto. Když ji smyli, ukázalo se, že je stejné jako ostatní.
15: Jméno Václavovy sestry Přibyslavy se ve vyprávění mnicha Kristiána mihne ještě jednou.
17: Když se slavná pověst o těchto a podobných zázracích blahoslaveného mučedníka všude rozšířila, upadli někteří lidé v pokušení, aby se zmocnili ostatků blahoslaveného těla a pro sebe si je ponechali nebo svým přátelům je rozdali. Sestra jeho Přibyslava zúčastnila se takového činu, majíc za pomocníka při svém podniku kněze chrámu svatého Víta jménem Štěpán. Vykopavše velebné tělo, začali se svou darebností. Neboť syn toho kněze uchopil velmi nevážně čelist svatého muže a vytrhl ji. Zavinuli ji do roušky a ostatní tělo zase zahrabali do země. Pro sebe si pak každý z nich podržel část ostatku podle libosti a část rozdali svým přátelům. Ale brzy je všechny postihla nenadálá pomsta boží.
15: A Kristián ještě dodává.
17: Stalo se to, jak známo, v nedávném čase a přemnoha lidem je to povědomo.

0: Ještě jedno jméno se však v souvislosti s Václavem a jeho násilnou smrtí objevilo.
1: Podiven.
0: Ano, podivná osoba jménem Podiven.
2: Kdo to byl ten Podiven?
1: Když všichni ti, kteří oddaně k Václavovi lnuli, dílem od bezbožníků mečem byli utraceni, dílem rukama zlořečených v řece pohřbeni a ostatní po všem světě se rozprchli, jeden bojovník jeho jménem Podiven do Němec utekl a tam dlouho ve vyhnanství prodléval. Později domnívaje se, že pokoj ve vlasti je obnoven, vrátil se a po nějaký čas doma zůstával pořád se skrývaje.
0: Tento Podiven jednoho dne navštívil jistého muže.
2: Dost možná, že to byl Hněvsa. Ten měl v Boleslavi dvůr, kde se spiklenci večer před vraždou sešli. Byl to on, kdo probodl Václavovi bok. Podiven to o něm zřejmě věděl.
1: Když tam přišel, zastal ho, jak odpočívá v teplé lázni, jež se nazývá v obecné řeči Stuba.
0: Údajný Hněvsa ho měl pozdravit, jak píší legendy, po způsobu lidovém.
1: Buď zdrav, příteli, buď zdrav.
0: Ano, tak po tomto lidovém pozdravu měl Podiven maje srdce rozbouřené odpovědět.
1: O mé srdce a zdraví se Bůh postará. Ty však si již dříve všeho zdraví a spásy pozbyl. A proto ve svém hříchu zemřeš a navěky zahyneš.
0: Podiven měl sebou meč a poněvadž věděl, proč onoho člověka navštívil, skončilo to podle očekávání.
1: Obořiv se na něho, usmrtil ho.
0: Měl zřejmě za to, že se mu podaří uprchnout, ale příliš opatrně si po svém činu nepočínal.
1: Uchýlil se do lesa, ale když se tam již bezstarostně pohyboval, smrt Dvořanova a vražedný čin byly oznámeny bratrovrahovi.
0: Všimáte si, legendy většinou důsledně vynechávají Boleslavovo jméno. Je to jenom bratrovrah.
1: A ten dal les rychle obklíčiti svými služebníky a hned ho chytili a oběsili.
0: Dojímavý příběh.
2: Ano, Podiven působí jako dobrý duch, který se zjevil náhle z exilu, aby pomstil smrt svého pána.
1: Což nemusí znamenat, že neexistoval.
0: To opravdu neznamená, že neexistoval, protože s tou největší pravděpodobností byl historickou postavou. Když ho popravili...
1: Visel tam 3 léta. Ani pták, ani dravá šelma, ba ani přirozený rozklad a hniloba těla se ho nedotkli. Nýbrž jakoby žil, nechty a vousy mu vyrostly a jeho vlasy zešedivěly až k úplné bělosti.
2: No, tak tyto informace příliš k Podivenově hodnověrnosti zrovna nepřispívají.
0: On byl Podiven prohlášen blahoslaveným, takže se musel prokázat nějakým zázrakem.
1: Nejprve byl pohřben na tom popravišti a kolem jdoucí lidé tam vídali často nebeské světlo nad tím hrobem.
0: Což přimělo Boleslava, aby nechal Podivenův hrob přestěhovat.
1: Tělo toho muže bylo z onoho místa vyzdviženo a přeneseno ve zbožném průvodě kněží a nábožných mužů a žen a pochováno na hřbitově kostela svatého Víta. Takže svatý Václav, pochovaný v tomto kostele, a onen Dvořan, pochovaný venku, jsou jen zdí od sebe odděleni.
0: V roce 1911 dělal architekt Kamil Hilbert na Pražském hradě průzkumy původní Václavovy rotundy.
2: V bezprostřední blízkosti západní apsidy objevil kostru.
1: Té kostry se dotkla stavba Spytihněvova.
0: Zapsal si pan Hilbert. Jinými slovy?
1: V době stavby Spytihněvovy baziliky tady už tato kostra ležela a tehdejší stavitel ji přerovnal pietně do jakési hraničky a přezdil románským zdivem.
0: Antropolog profesor Jindřich Matějka zjistil, že se jedná o muže. A Kamil Hilbert si zapsal.
1: Ve zdivu z 11. století, několik centimetrů nad kostrou, objevena kožená přilba, šitá z dvojnásobné vrstvy hovězyny.
0: S největší pravděpodobností lze říct, že...
1: Přilba patřila muži, jehož kosti nalezli při stavbě Spytihněvovy baziliky v roce 1060 při zdi Václavovy rotundy a proto je pietně uložili do zdi nového chrámu.
0: Byl to Podiven?
2: Ty kosti se mu připisují. Jsou dodnes uloženy v chrámu svatého Víta v takzvané ostatkové kapli.
0: Kostra není kompletní.
1: Zdá se, že původní pohřeb podivena u zevní zdi rotundy svatého Víta,
0: konstatuje doktor Emanuel Vlček, který kosti přiřknuté podivenovi v roce 1974 zkoumal.
1: Byl při přestavbě na baziliku odkryt tak, že mohly být vyzvednuty pozůstatky dolní poloviny těla počínaje bederní páteří. Z dolní poloviny kostry zůstala zachována pánev, obě kosti stehení, kosti holení, zlomek kosti lýtkové. Lebka, hrudník, kosti horních končetin zůstaly v původním hrobě při základech rotundy.
0: Kromě toho, že kosti patřily muži, zjistil doktor Vlček, že
1: se dožil věku 40 až 50 let. Z délky dlouhých kostí lze vypočíst výšku postavy na 170 až 172 cm.
0: A ještě tento pozoruhodný detail.
1: Ze způsobu zachování končetinových kostí lze usoudit na původní polohu těla v hrobě. Tělo bylo uloženo na zádech, jak dokládá postup hniloby na zadních plochách kostí. Současně nás tento stav zachování informuje o tom, že tělo bylo přeneseno z prvotního hrobu a vloženo do hrobu na hřbitově u rotundy svatého Víta ještě v úplné celistvosti, v natažené poloze na zádech.
0: Nejvíc však fascinuje tento naprosto přesný údaj z legendy možná 900 let staré. On se totiž doslova potvrdil nálezem ve 20. století.
1: Svatý Václav, pochovaný v tomto kostele, a onen dvořan, pochovaný venku, jsou jen zdí od sebe odděleni.

0: Když nastoupil Václav na panovnické křeslo,
1: skutečný symbolický kamenný knížecí stolec byl umístěn před kostelem svatého Jiří,
0: tak situace na Pražském hradě vypadala tak, že před ním stál původní kostelík Panny Marie.
1: Ten vybudoval Bořivoj a přestavil pak jeho syn Spytihněv. Spytihněv tu také našel místo posledního odpočinku.
0: Na druhém konci Hradčanského ostrohu stál nedostavěný kostelík, ve kterém byl pochován Václavův otec Vratislav.
1: Sem dal Václav přenést ostatky své babičky Ludmily.
0: A v zápětí se rozhodl, že vybuduje třetí kostel na hradě, kam by byl sám jednou pochován.
1: Netušil, nemohl tušit, že to bude tak brzo. V době, kdy začal stavět, mu bylo zřejmě něco kolem 30.
0: Jako místo pro svou stavbu zasvěcenou svatému Vítu zvolil přibližně střed hradního návrší, obehnaného hradbami. Tady byla někdy v letech 926 až 929 zahájena stavba nového kostela, k jehož vysvěcení asi došlo až po Václavově smrti.
1: Jednalo se o rotundu, která měla několik apsid.
0: K té rotundě později přistavili malinkou kapli. Do ní uložili později tělo svatého Vojtěcha. V rotundě svatého Víta byl Václav pochován do svého druhého hrobu. V chrámu svatého Víta jeho ostatky už zůstaly, ale stěhovali se ještě víckrát.
1: Soukromou podobiznu českého knížete Václava, prohlášeného za svatého, se pokusíme vytvořit v příštích 40. toulkách českou minulostí. Využijeme přitom všech dosažitelných zpráv o osudech jeho ostatků a také závěrů, ke kterým dospěli odborníci při jejich zkoumání v letech 1971 až 73. Tehdy se rovněž poprvé zabývali genetickými vazbami mezi nejstaršími Přemyslovci.
2: Argo, řádný poštovní parník Tichomorské společnosti, který obstarává pravidelné spojení San Francisca s Aucklandem a jeho východní Austrálií, měl plavbu velmi neklidnou. Opustil Honolulu na Sandwichských ostrovech za nejkrásnějšího počasí a podle plánu měl přistát za 7 dní v Pagopagu. 4. dne projel rovníkem, ale od rána řádila taková bouře, že zahnala skoro všechny cestující do kabin. Jen nejotrlejší z nich dovedli přivázání na palubě vzdorovat šíleným úderům větru a pozorovat zuření strašlivých vln, jež se rvali mezi sebou a společně útočili na rozhoupaný parník. O polednách prohodil kapitán Grindstone k hrstce ošlehaných a promočených vytrvalců na palubě.
3: Západní vichřice nás srazila hodně na východ. Argo je naštěstí statečná loď a vydrží. Ale nechtěl bych teď být mezi Novou Kaledonií a Šalamounovými ostrovy. Tam bychom už asi byli rozdrceni na padrť.
2: Právě když kapitán míjel kabinu telegrafistovu, otevřely se její dveře a telegrafista ho zavolal dovnitř. Po chvilce se vrátil kapitán zachmuřen na palubu.
3: Je mi líto, pánové, ale dosavadní zdržení bude ještě větší.

0: mohli dostihnout.
1: Stěží před zítřejším polednem.
2: Probu.
1: Ale telegrafoval jsem jim, že už jedeme na pomoc.
0: Když jste říkal, že tam budeme? V poledne? Ne, musíme tam dorazit dřív. Můj bože, 9:01 a teď, že by měli utonout. Argo to přece dokáže. Je potřeba více uhlí, já ho zaplatím.
3: Kapitáne Grindstone, přišla nová depeše z Timoru.
1: Díky. Bůh žehnej za vaše rozhodnutí. Jste jediná naše naděje, ale pospěšte rychle. Timor nasedl na hřbet Skaliska a nemůže odolat strašlivému příboji. Uzavřeli jsme spodní komory, ale nárazy jsou takové, že se loď musí v noci rozštěpit. Stateční klapzubové pracují s mužstvem, leč není záchrany. Nepřijde-li pomoc včas, nech prozřetelnost dodá vaší lodi křídel.
0: Jakou máme rychlost, kapitáne?
1: V těchto vlnách sotva 8 mil.
0: Dám $500 pro námořnické vdovy. Zvýšíte-li to na 10.
1: Zastavte bouři, pane Scrooge. A Argo jich udělá 12.
0: Bouře, nebouře, musíme přece do večera být u Rakahangy.
1: Učiním, co se dá, ale nemůžeme tam být před 11. hodinou zítra dopoledne.
4: Kapitán odešel a pan Scrooge i ostatní cestující rozčilně přecházeli po palubě. Argo se probíjel rychlostí 10 mil. O 17. hodině se v anténách zachytila nová depeše.
5: SOS, SOS. Bouře nepřestává a trhlina se šíří. Nelze spustit čluny. Paluba je rozbita a všechno je s ní smeteno. Pospěšte! SOS, SOS.
4: O 20. hodině bouře poněkud povolila. Argo zvyšuje svůj běh na 11,5. Krátce na to nová depeše.
5: SOS, pokusili jsme se spustit čluny. Rozbily se všechny oboky Timora a Oskaliska. Ztratili jsme z posádky 14 mužů. Loď se rozštěpila a zvolna, ale znatelně klesá. SOS.
3: Probůh, kapitáne, Timor se potápí. Diktujte mi, co mám telegrafovat.
1: Vydržte, stůj, co stůj. Letíme k vám a ráno tam budeme.
5: Ráno je pozdě. Bůh s námi.
4: Po této odpovědi z Timoru nastala příšerná přestávka. Komíny Arga chrlily miliony jisker do temné noci. Všude po palubě se choulily skupiny cestující.
0: Kapitáne, jakou máme rychlost?
1: 12,5.
0: Nelze zvýšit.
1: Bojím se o kotle.
4: Hodinu před půlnocí začaly antény zase pracovat.
5: SOS. Timor se rozštěpil skoro úplně. Zbíjíme bory, jež nás nemohou zachránit. A přesto pracujeme. Není zoufalství v mužstvu, neboť klapzubové dávají všem příklad. Je velké bratrství smrti mezi posádkou a 12 klapzuby. Nechť Bůh je odmění za vše, co pro nás v poslední hodině vykonali.
4: Argo odpověděl.
1: Steve, vysílej. Hrdinové timorští, vytrvejte. Zde už bouře přestala, u vás přestane zakrátko. Vyřiďte mistrům světa, že cestující i posádka Arga je obdivují. Činíme vše, abychom přišli včas. Jedeme 13,5 míle za hodinu. Vydržte přes půlnoc. Odvahu!
4: 5 minut před půlnocí přišla z Timoru nová depeše.
5: Timor se roztrhl. Já, Samuel Ellis, telegrafista austro-kanadské společnosti, jsem sám na přední půli lodi, jež se potápí. Viděl jsem, jak vlna smetla vor, na němž byl zbytek Timorovy posádky. Klapzubové byli na druhém, kam otec Klapzuba dal vynést jejich zavazadla. Zdá se, že tito hrdinové zešíleli. Ve světu blesků jsem je viděl, jak vytahují z vaku všelijaké věci. Pak přišel konec. Všechno zmizelo. Jsem sám a voda už vyniká pod dveřmi. Můj telegrafní stroječku. Ty mě spojuješ s těmi, kteří nemusí
4: Telegrafista Arga vstal a vytřeštěnýma očima zíral na proužek papíru, na němž stroj vyťukával značky, ale marně čekal, až bude slovo umřít dokončeno.

0: O 5:00 raní dorazil Argo na 10. rovnoběžku nad ostrovem Manáky. Moře bylo hladké, jak obloha nad ním. Spuštěné čluny schytávaly trosky voru, na nich se udrželi jednotlivci z timorské posádky. Byli vysíleni, promrzlí, napůl omdlelí, ale zachráněni. O 6:00 bylo za skaliskem Manáky objeveno několik prken, zbytek nějakých dveří, na nich se křečovitě držel telegrafista Ellis. Argo zvedl kotvy a začal křižovat ve větších kruzích. Všechna kukátka na palubě pátrala v zelených vlnách a každý úlomek trámu, každý cár plachty upoutal jejich pozornost. Do 10:00 byli z Timoru zachráněni všichni od kapitána až po nejmladšího plavčíka. Poslední nález učiněn o 10:30. Jediný člun, který ještě v tu dobu byl na vodě, narazil při návratu na malý předmět. Pan Scrooge, který se účastnil pátrání, nahnul se a vylovil jej z vody. Byla to stará kopačka. Klapzubové zmizeli beze stopy a Argo odjel, odváže cestující i obě posádky, pohroužené v teskné mlčení.
1: Sakra, oceán. Jestli se nemýlím, tak je tomu fofru konec.
2: Táto, cožpak jste se včera večer nezapřísáhl, že už nebudete klít?
1: Sakra nátura na mou duši, že už to sakra klení z huby nevypustím.
0: Tento rozhovor zazněl o 5:00 raní nad hladinou Tichého oceánu. Moře bylo klidné, s vlnkami nevňoučce pod raním vánkem pleskajícími. Slunce se ve vší narudlé slávě vynořilo na obzor, na vymetenou oblohu a uprostřed vší té barevné nádhery plavalo jen 12 temných bodů. To bylo mužstvo Klapzubů s otcem Klapzubou uprostřed, všichni živi a zdrávi, zachráněni z rozehřmělého pekla bouřky, jakoby zázrakem.
2: Tatínku, to jste to ale bezvadně vymyslel.
1: No vymyslel.
3: Když jsem viděl, že se Timor už neudrží, říkal jsem si, že musím něco vykoumat, protože ten připravený záchranný vor nám dával pramalou jistotu. A pak mě to napadlo. Ještě, že ten ohromný kufr s gumovými obleky vláčím sebou zápas o zápasu.
0: Ve svitu blesků se Klapzubáci oblékli do 12 neprodyšných gumových obleků, které kdysi užili proti barcelonským surovcům, 12 hustilek zapracovalo a než se kdo nadál, proměnili se statné postavy Klapzubů ve 12 kulatých balónů, z nichž vyčuhovaly jen hlavy, ruce a nohy. Do nepromokavých vaků byly narychlo uloženy potraviny a ve chvíli, kdy se moře stišilo k novému útoku a rozpůlený Timor začal nezadržitelně klesat, odrazili se Klapzubové od rozštěpeného trupu lodi do divokých vln. Vznášeli se na vodách jako 12 podivných bojí a letěli pod údery vichřice dále. V rachotu hromu a padajících vod drželi se pevně navzájem pod paží a tak plavali jako jedno jediné a nikdy se neponořující těleso. Až teď, když před východem slunce bouře náhle ustala, mohli se pustit a trochu si oddychnout. Rozhlédli se kolem, plni vděčného pocitu, že vyvázli z největšího nebezpečí.
4: Kluci, to je nádhera. Takhle se koupat uprostřed oceánu.
2: No, raději bych se koupal u nás. Na rybníku, v dolních bukvičkách.
4: To já taky. Kdyby tudy aspoň jel nějaký parník. Táto, neotevřeme vak se suchary a s uzeným masem?
5: No, to by bylo něco. Já mám hlad jako vlk.
1: Tak jo, hoši. Snídat na hladině oceánu se nepoštěstí každý den. Honzo, co pak to pořád vyhlížíš?
4: Inu, táto, nechci vás zbytečně plašit před snídaní. Však nás větří bez toho tam, že ne.
1: No.
4: Ale skoro bych se sadil, že tamhle je ostrov.
5: Kde je ten ostrov?
2: To je ostrov.
1: Na moutě kůtě, Honzo, to je skutečně ostrov.
2: A vítr nás k němu žene.
1: No.
2: Jak dlouho tam asi poplavem?
1: Počkejte, chlapečkovi, já tu mám ještě jakýsi instrument. Frantiku, půjč mi svůj vak.
4: Tu máte, tatínku.
1: To budete, hoši, mrkat na drát.
0: Tatík vytáhl z vaku několik hůlek a pěknou štučku plachtového plátna. Než se překvapení hoši vzpamatovali, složil hůlky jednu do druhé, že z nich byly dvě dosti dlouhé tyčky. Pak rozvinul celý plachtový pás a oba jeho uší konce připevnil na tyčky. Byl to transparent s nápisem SK Klapzubova 11, kterou starý Klapzuba vozil sebou, aby ji mohl dát rozvinout v čele oněch slavných průvodů, které vítávali vítězné mužstvo na nádražích a vedli je pak k jejich hotelu.
5: Tatínku, ty stále koumák.
1: No, ten transparent nám nahradí plachtu. Stačí, když ho budeme udržovat rozvinutý a ti, kteří ho budou držet, budou hnáni veselé větrem a potáhnou za sebou i ostatní.
0: Klapzubové se nechali unášet odpoledním vánkem a brzy již rozeznávali rozčeřené koruny palmových hájů na zelených úbočích a bílý lem příboje, který klouzal po jejich úpatí. Když slunce zapadalo a na stemnělé obloze vyskočil jižní kříž, Klapzubova jedenáctka s otcem Klapzubou vylezla po 20 hodinách z vody. Schodili ze sebe své krunýře, natáhli se na pokraji palmového háje a za chvíli spali všichni jako zabití. Z nejtvrdšího spánku je probudil strašlivý řev a ryk. Chtěli vyskočit, ale nemohli. Na každém z nich leželo 5, 6, 8 ohavných, divoce tetovaných černochů, kteří je za hrozného jekotu svázali. Klapzubové rázem pochopili, co se stalo. Zachránili se na ostrově lidožroutů a uniknuvše jedné smrti, octli se teď tváří v tvář druhé a ještě strašlivější.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Alois Jirásek, Filozofská historie. Prolog a první kapitola. Neočekávejte, že vás zavedu do stinné zahrady Akademovy, abyste tam naslouchali učení božského Platóna. Ani švetmavý stín bujně zeleného vavřínu, kde by za ambroziové noci mysl vaši naplňovala rozkoší hudba sfér nebeských. Nevkročíme v onen svět, kde Sokrates každému o sobě, že nic neumí, povídá, kde Diogenes ze sudů vykoukaje všecky mimojdoucí haní, kde Timon všechněm zlořečí, Demokritos všemu tomu se směje, Herakleitos naproti tomu pláče, Epikur hoduje a Anaxarchos praví, že to všecko nic není. Neseznámím vás s filozofy, kteří pravdu každé věci znají, mimo jejichž vědomí ani nebe nic nedělá, ani propast ničeho neskrývá, ale s filozofy, kterým bujná krev v mladém těle kolovala, kteří zpívali, dychtili a milovali, s nimiž dívky, jinak bradatých, učených filozofů nici nevážící, rády se bavili, baje milovali. Vedle starožitného 6třídního gymnázia, zařízena v Litomyšli Františkem prvním roku 1802, studia filozofická, nejprve o 3 ročnících, jež roku 1842 byly obmezeny na 2. Učení to, podřízené vrchnímu dozoru biskupů hradeckých, bylo ústavem samostatným, pod zvláštním ředitelem jsouc částí vysokých škol. Filozofem mohl se státi každý, kdož odbyl studia gymnazijní, pak navštěvoval prvním rokem přednášky v logice a odbyl-li dobře zkoušky, postoupil do fyziky. Kdo se chtěl věnovat i studiím právnickým, neplékařským, aneb kdo vůbec chtěl dosíci vyššího úřadu, musel se vykázat i vysvědčením, že odbyl studia na ústavě filozofickém. Tím se stávalo, že starší lidé, kteří již nějaký úřadek zastávali, přicházeli zpět na učení filozofické. A tak vedle dospělých mládenců zasedali dospělí mužové, naslouchajíce přednáškám otců piaristů. Tenkrát bývalo na židovském, někdy za dob bratrských oliveckém, kopci živo. V nedalekém renesančním zámku Vrchnost s četnou družinou a služebnictvem, v koleji piaristské mnoho bratří řádových i kleriků. A když ráno, na výšce gymnazijní studentským zvonem zazvoněno, jen se hemžel kol studenty a posluchači, jichž bývalo zapsáno v logice i 300, ve fyzice pak na 70. Tak prolog svůj doříkav již oponu vyhrnuji. Bylo roku 1847 ke konci měsíce dubna. Jaro tehda záhy a utěšeně se otvíralo. Stromoví nevelikého parku kolem zámku Litomyšlského již pučelo a nejedna houština pokryla se hebounkým šatem čerstvě zelených listů. V jasném, čistém vzduchu obrážely se určitě věže piaristského kostela a zámecké štíty s četnými báněmi. Cesty byly jako mlad a drsná dlažba dlouhého náměstí vyschla úplně. Teplé paprsky opíraly se do domů novějších i starších, ještě z dob bratrských, a vnikly až do pocíní, klenoucích se po obou stranách táhlého náměstí. Za toho teplého odpoledne panoval po celém podloubí čilý život. Největší ruch v mládeži, kterou zář a teplo nového jara jako broučky vylákaly. Smích a pokřiky těch dětských hrdel nerušili městského strážníka Kmoníčka, jenž vyhřívaje se na kamenné lavičce před pilířem pod síně, upadl v lahodný spánek. Byl to již starý lev, který raději odpočíval, než za kořistí se honil. Vracel se odněkud z předměstí, kde něco byl ohlásit, jak o tom svědčil buben přes rameno zavěšený a paličky v žlutých pouzdrech na řemeni zastrčené. Každý již jeho slabou stránku znal, že kde může, opře se o zeď nebo zasedne na lavičku a oddá se tu sladké dřímotě. Říkali o něm, že chodě spí. Klobouk měl stlačený do čela, hlavu na prsa skloněnu a z podšedivých, tupě přistřižených knírů dral se upřímný, zdravý chrapot klidného spánku. Zvuky ty nevyrušovaly slečnu Elis, sedící v prvém patře u otevřeného okna nad Kmoníčkem. Slečna Elis byla, bez okolku řečeno, starou pannou. Jejíž dobrotivé, bledě modré oči jistě 50krát viděly zemi v tom krásném jarním rouše. Pletla punčochu. Nevšímala si ani tmavomodrého nebe, ani slunečního jasu, aniž vyhlížela na náměstí. A přece nepracovala tak pozorně a zručně jako jindy. Ruce její klesly často v klín a oči její pohlížely dovnitř pokoje, ke dveřím vedoucím do vedlejší jizby a pak zase na hodiny s alabastrovými sloupky stojící na prádelníku, jehož mosazné kroužky a žluté plechové ozdoby leskly se jako zlato. Všecko se v pokoji slečny Elis jen třpitilo, nikde ani prášku, vše bylo jak náleží rozestaveno, nikde ani stopy nejmenšího nepořádku. Židle a pohovka, potažená bělostným povlakem, byly staromódní, pamatující dobu kvetoucího copu. Za to kulatý stůl, pokrytý pestrou pokrývkou a ostatní nářadí, byly již modernější, zrobeny dle vkusu, dob z konce republiky a z dob velikého císaře. Malá ručička minula již čtvrtou a blížila se na pátou. Slečna Elis, položivši punčochu a klubko na okno, sestoupila doprostřed pokoje a zastavila se nedaleko dveří, odkudž zazníval hlasitý, avšak nesrozumitelný hovor. Konečně se rozhodnuvši, přiblížila se malá, suchoučká slečna ke dveřím a zaklepala. Hovor rázem umlkl a mezi dveřmi zjevil se mladík prostřední postavy. Pane Vavřeno, co pak děláte? Čtvrtá již dávno minula, co pak řeknou u pana aktuára? Dobře máte, slečno, Odtušil mladík ve dveřích a plná čerstvá jeho tvář vesele se usmívala. Mám s ním kříž. Tak se do hovoru zakousl a zamiloval do své myšlenky. Jaké? I samé tajné plány a revoluce divže litomyšl do povětří nevyhodí. Ale pane Friborte, takové řeči. Již jdu, slečno Elis. A za Fribortem zjevil se jeho kolega, filozof Vavřena. Mladík vysoké, štíhlé postavy a výrazného obličeje. Klobouk měl již v ruce. Nevím, nevím, pane Vavřeno, co vám tak v hlavě straší, že jste zapomněl na hodinu. Jindy býváte na minutku. Vavřena se usmál. Vždyť to zas nahradím. Pospěš si, pospěš. Slečna Lot je dnes roztomilá. Viděl jsem ji u okna? Ty světlé šatičky a růžová pentle ve vlasech ji tak pěkně slušely. Friborte, nevím, co by tomu Márinka říkala, že se tak ohlížíš po světlých šatech a růžových pentlích. Však to na mne slečna nepoví, vidíte? A Fribort, zadrhující hanáčtinou, vesele se na slečnu Elis usmíval. Vavřena odešel. Elis, u níž Vavřena i Fribort byli v bytu, usedla zase na židli u okna a jala se pilně plésti. Fribort stál dosud u dveří svého pokojíku. Nebyl Zelenka odpoledne doma? Nebyl, odtušila slečna. Pořád chodí chudinka po těch hodinách, ten zkusí, než dostuduje. Prosil mne, abych mu uvařila ovocnou kaši. V kuchyni má talíř křížal a sušených hrušek. Kde jen ten člověk síly nabere? A pak dělá víc, než je potřeba. Slečna, odvrátivši se od práce, pohlédla na studenta a usmála se. Vám studium víc slouží než jemu, ale... Už kolikrát jsem se chtěla ptát, pane Friborte. Nevšiml jste si pana Špíny?
9: Nepozoroval jsem nic.
8: Tomu se divím, jen si všimněte. Od nějakého času je zamyšlený, málo mluvný.
9: To asi proto, že se blíží čas, kdy půjde do kláštera.
8: Ne, proto ne. Nechce tam, vím. Ale je to něco hlubšího. Věřte mi, že se zamiloval.
9: Špína? Špína zamilován!
8: A nemohl ani v smíchu ustati. Srdečný ten smích vyloudil úsměv i narty slečny Elis.
9: To bych jej rád viděl, jak se ke své křeplince sklání a ji líbá.
8: Jste zlomyslný.
9: O, nikterák, Špína je dobrák, hodný člověk. Ale kdybych něco jistého věděl, smál bych se mu do očí.
8: Probůh, ničeho mu neříkejte.
9: Kam šel?
8: Vzal si knihu a řekl, že jde studovat. Stěžoval si, že toho má mnoho.
9: No ovšem, je-li zamilován.
8: A vy si nikdy nestěžujete.
9: Což bych si stěžoval? Láska je sladkým břemenem a člověk by si ho ještě více žádal. A studium, do konce roku je ještě několik měsíců.
8: Ale, slečno Elis, a tu, ustanov ve svém lehkém, veselém tónu, zahleděl se na prádelník, kde visel na stěně kulatý, olejový obraz nevelkých rozměrů. Na zašlé tmavé půdě bylo viděti podobiznu mladého kněze. Obraz ten, který každého dne vídal, nevzbudil pozornost Fribortovu, ale tenký půlvěnec z mechu a umělých květin, který nad hlavou mladého kněze po zlatém rámci splýval.
9: Ten věnec tu nebýval.
8: A tázavě se ohlédl poslečně, která sklonivši ruce v klín, zamlkle seděla. Prve, když tak znenadání Fribort na obraz udiveně se zahleděl, přeletil její uvadlou tvář jako lehounký stín nachu a její oči na okamžik se sklopily. Je dnes svátek svatého Jiří a on se jmenoval Jiří. Škádlivý úsměv zmizel sertu veselého filozofa. V tom se ozvaly rychlé kroky na schodech a hned na to do pokoje vstoupil bledý, vyschlý mladík. Letmo pozdraviv, spěchal do vedlejšího pokoje, v němž s Vavřenou, Fribortem a Špínou bydlel.
9: Co tak pospícháš, Zelenko?
8: Ptal se ho Fribort. Zapomněl jsem knihu a za okamžik bude pátá, musím do hodiny. A již zmizel v pokojíku.
9: Úbohý instruktore,
8: povzdychl Fribort a jakoby jim pobídnut pravil slečně. Mám také práci. Odešel za Zelenkou, který žádanou knihu sobě vyhledav, opět již z domu ubíhal, aby mladému svěřenci vpravil školní penzum do hlavy. Fribord, usadiv se za stolkem, na němž sešity a knihy po různu v hojném nepořádku ležely, namočil brk a jel se psáti na čistý arch. Kolegové, začernalo se na papíře velkou literou. V pokojích nastalo ticho. Slečna Ellis, pozdvihnuvši skloněnou hlavu, jala se dále plést, avšak stín zamyšlenosti z čela jí nezmizel. Tou dobou zarachotil nějaký kluk nezbeda na buben starého kmoníčka, jenž vytržen z dřímoty vstal a klátivým krokem, maje ospalou hlavu nachýlenu, kráčel ze své výpravy na radnici. Zatím ubíral se Vavřena do hodiny. Přešel pod síně a židovské návrší, minul zámek, gymnázium a kolej piaristskou, až vkročil do tmavého domu copové výstavnosti. Na devraty panského toho stavení vypínaly se jelení parohy, pod nimiž namalováno bylo boží oko s dlouhými žlutými paprsky. Po tmavých schodech dostal se do prvního patra, kdež zastavil se u jedněch dveří, zaklepal. Uvnitř bylo ticho, nikdo neodpověděl. Vstoupil. Jeho příchod nemálo překvapil mladou dívku, kteráž jakmile zaslechla, že se dveře otvírají, vstala se židle a rychle něco ukryla podlátkou šatovou na stole ležící. Kutila něco jiného, místo aby šila. Svěží tváří vzplanula živým nachem a teprve, když uslyšela Vavřenův hlas, obrátila své sklopané oči ke dveřím a pravila milým, příjemným hlasem. Ah, to jste vy, pane Vavřeno, to jsem se lekla, dodala upřímně. Fricek není doma, pano? Ach, ano, tím překvapením jsem zapomněla. Odešel s tetinkou a Loty. Tetinka prosí, kdybyste chvilenku posečkal, že přijdou brzo. Měle rád. A bylo patrno z hlasu a tváře, že opravdu rád počká. Je snad libo? Ukázala k pokoji, kdež obyčejně Fricka vyučoval. Nepřekážel bych vám tu na chvíli? Dívka nanovo se zarděvši, ukázala usmívajíc se na stolici, kdež se Vavřena usadil. Lenka se opravdu polekala a byla rozpačita, ale milý ten zmatek roztomile jí slušel. Chopila se kvapně práce, jako by vše chtěla dohoniti. Činila tak spíše, aby rozpaky své a nepokoj zakryla. Přitom, kdož ví, jak se stalo, hledala-li jehlu nebo nůžky, posunula látku na šaty tak, že kus se jí svezlo se stolu. Zároveň ozvalo se bouchnutí, jako by něco těžšího spadlo se stolu. Lenka se ihned sehnula, ale prve, než po oné věci sáhla, byl tu již Vavřena, který rychle se sklonil, aby Lence tu službu prokázal. Ruce jejich se setkaly, a Vavřena ucítil na svém spánku dotknutí se jako samet hladionké teplé tváře. A zase byla dívka jako z máku květ. Knížka se rozevřela. Smím se podívat ti na titul? Lenka upírajíc na filozofa své pěkné, jasné oči mlčela. Ten, maje nepříliš tlustou knížku malého oktávu v rukou, četl hlasitě nadpis. Almanach aneb novoročenka 1823. Pak bez děky spustiv listy palcem zadržované, hleděl na kmitající se stránky, na řádky prozou i veršem, až oči jeho utkvěly zase na tváři mladé dívky. Odpusťte mi, prosím, že jsem vás prve svým myšlením urazil. Viděl jsem, že něco schováváte a napadlo mě, abych pravdu mluvil, že to nějaké psaníčko. Od koho pak? Alenka se usmála, až se všechny její zdravé zuby zabělaly. Divu by nebylo, odtušil rovněž vesele mladý filozof. Ale české knihy jsem se nenadál. To mne překvapuje. Myslím, že kdybych šel zde od jedné dívky ke druhé, nenašel bych u žádné české knihy. Nevěděl jsem, že jste vlastenka. Vidíte, že jste. A podával jí pravici. Jsem. A Vavřena stiskl její měkkou, teplou ručku, jež zlehonka se zachvěla. Smím vědět, kdo vám tu novoročenku zapůjčil? Já jich mám více. Četl jste tuto? Vy mne zahanbujete, nečetl. Tak si ji vezměte, jeli libo. Čtu ji po třetí. Ve svém kufříku mám ještě jiné a kdybyste si přál, všechny vám zapůjčím. Ale oplatit mi musíte. Co mám, s radostí přinesu. Není toho však mnoho. Ale prosím, aby to ani teta, ani Loty neviděli. Teď pochopíte, proč jsem tuto knížku tak rychle schovávala, když jsem uslyšela dveře otevírat. Teta nerada vidí čtuly. A zvláště českým knihám se směje. Nestydím se za své přesvědčení, ale poněvadž se proti tetě nemohu hájit, jak bych chtěla a jak by bylo potřeba. Proto raději mlčím a vyhýbám se každé příležitosti. Snášejte to, Lenko. Je to pro dobrou věc. O, jak jsem rád, že jsem vás dnes poznal. Věřte mi, že mi nevolno a do hněvu, když vidím, jak naše slečinky jedině o pentličky a tkaničky se starají, když slyším, jak hovoří cizím jazykem o podobných tretkách a žárlivou malichernou kritiku jedna o druhé a liché fráze z cizích knih naučené pronášejí. Láska k vlasti, čtení českých knih a hovor český není módou, není nobl. A proto všeho toho si nevšímají, ba se tomu vysmívají. To jsou pěstonky, vychovatelky budoucího pokolení. Jak nemá být potom nevšímavé mdlé slovem nezdravé? Mají příjemné, citlivé ženské srdce. A prohluboké, bolestné rány pro staletou bídu a neštěstí svého národa je nepřístupné a zatvrzelé. Lenka seděla jako pěna, sotva dýchajíc. Zářící její oči upírali se na tvář filozofovu a jeho rty a každé jeho slovo tak zaníceně pronesené vrývalo se v její pohnuté srdce. Zhluboka vydychla a na zardělém líci zjevil se blažený úsměv a v očích slzy. Děkuji vám, pravila po chvilce pohnutým tichým hlasem. Bylo mi to občerstvením a potěchou. O, již dávno jsem podobných slov neslyšela. Tak mluvíval můj neboštík strýček. Ten byl vaším učitelem? Ty knihy jsou dědictvím po něm. Pověděla byste mi o tom šlechetném muži? Povím, ale... Na chodbě se ozvaly hlasy. Lenka sebou trhla a chopila se ihned práce. Teta. Hned na to otevřely se dveře a paní aktuárová se slečnou Loty a malým Frickem vstoupila. Ach, šau, Loty, pan Vavřena ještě čeká. To jsme vás obtěžovali, aber es ist so schön draußen. Mluvila rychle a živě, takže uctivě uklonivší se filozof nenabil času, aby odpověděl. Dámy zůstaly v pokoji. On pak odešel s chlapcem do vedlejšího, kde již knihy a papíry na stole byly přichystány. Paní Roubínková byla statná dáma vysoké postavy a čerstvé dosud tváře. Černé, pečlivě zčesané vlasy leskly se jí jako Lotince, která matce jakoby z oka vypadla. V městě počítali dcerku aktuárovu mezi nejhezčí a právem. Štíhlým vzrůstem, sličnou tváří a tmavým okem vynikala nad jiné. A děvčata sama nemohla popříti, že má dobrý vkus a pěkně se strojí. Matinka neželela výloh, jen aby dcera nejnovější módou překonávala ostatní. Pan Roubínek tu volky, tu nevolky ke všemu svolil, ač jinak každý groš dvakrát obrátil, než jej vydal. Zatímco matka s dcerou klobouky a svrchní šátky odkládali, nabyla Lenka opět tolik klidu, že všechny stopy rozruchu a pohnutí z tváře jí zmizely. Šila pilně a odpovídala jako obyčejně na otázky své tety. Uvnitř však nebylo ticho a pokojno. Mladé její srdce již dávno přálo tomu mladému muži, jenž mezi filozofy slinul. Ráda jej vídala, když přicházel Fricka vyučovat. Těšilo ji, když za příležitosti s ní několik slovíček promluvil. Myslila, že se jí tak líbí jeho čistá jadrná čeština, jaké u nikoho mimo neboštíka strýce neslyšela. slýchala o něm od tety i Loty samé pochvalné řeči a ráda jich hovoru naslouchala. Netroufala si však o mladém tom muži něco podotknouti. Teď bylo její srdce překvapeno. Nikdy se toho nenadála, že je takového smýšlení. Své nejvroucnější city a myšlenky musela dosud tajiti. Smáli se jí pro ně, ale on jí tiskl ruku a pravil: O, jak jsem rád, že jsem vás dnes poznal. Nebyla jen horlivou, upřímnou vlastenkou. Byla také dívkou. Jindy patřívala se zalíbením na toho hezkého studenta, jenž se Lotince i jiným líbil. A dnes stál ten dívek jindy málo všímavý mladík před ní, zanícený, horlivý, a výrazná jeho tvář byla jako ozářena. Kdyby jej tak Loty neb jiná dívka viděla a vroucí řeči jeho slyšela, byť tak vlastenecky necítila jako Lenka, sotva by zachovala srdce své klidné, sotva by je před ním uzavřela. Na to Lenka, ta popelka v domě pana aktuára, které si málo kdo všímal a které nikdo neocenil. Rodiče jí záhy zemřeli a sirotka ujal se pan strýček, farář v zastrčené pohorské vesnici. Byl starším bratrem matky Lenčiny a jedním z oněch vlastenců, kteří za tehdejších, tak smutných dob úplné téměř neuvědomělosti, tiše, ale blahodárně působili ve prospěch svého lidu. Takového vlasteneckého kněze vychovankou byla Lenka. Když pěstoun a dobrotinec její skonal, zanechav jí mimo svou knihovnu, z níž české knihy jako poklad v kufříku svém chovala jen skromné jmění, přijal ji do své rodiny pan aktuár Roubínek, bratr neboštíka faráře a Lenčiny matky. Tak žila již rok v domě druhého svého strýce, jsouc společnicí a pomocnicí slečny Lotinky, miláčka paní Roubínkové. Minula hodina a Vavřina odbyv vyučování, vrátil se do předního pokoje připraven na odchod. Ale paní aktuárová ho jen tak nepustila, ráda se s ním bavila. A i dnes zavedla hovor svým míchaným způsobem. Brzy prohodila něco po česku a zas opentlila svůj výrok německým dodatkem nebo vysvětlivkou. Tázala se instruktora, užil-li také toho neobyčejně krásného dne. Vypravovala mu, kde byli s Lotinkou na procházce, jak utěšeně je v parku. Neopominula podotknouti, jak byla dceruška veškerou tou krásou unesena. Sie war hin vor Bewunderung, dodala. Ach, což, to teprve duben. Jaký pak teprve bude máj? Podotkla Loty. Vavřena sebou pohnul. Nevím, co ty pány napadlo, 1. máje, jaká to bývala radost, diese majales. A nebudou letos zas, pane Vavřeno? Ptala se Loty. Jak by byli, když loni nesměli být, letos je opět nepovolí, odpověděla matka. Ale snad přece budou, určitě pravil filozof. Ach, povzdechla blaženě Loty, hledíc tázavě na mladého filozofa. To by také mělo být. Od jak živa, co tu filozofie je, byly každého roku. Es ist ihr Vorrecht. Ach, kdyby byly. Opakovala dceruška a široce otevřené oči snivě upřela do prázdna, jako by tam viděla všecky rozkoše té studentské slavnosti. Přičiňte se, pane Vavřeno, aby majále s pánům filozofům byly povoleny. Také na to myslím, jemnost paní. A usmál se. Když pak se poroučel, stihl poslední jeho pohled pracující Lenku. Ona to dobře zpozorovala a srdce jí vesele poskočilo. Ach, teď si vzpomínám, matinko, co mi dnes ráno povídala Mína Listovních o panu Vavřenovi. Živě zvolala Loty. Nože? Že by prý pan Vavřena byl hezký a hodný, že kdyby nebyl tak štolc, so kennte man ihn ausstehen. O, to je závist a eifersucht. A matinka významně pohlédla na cestu.

lidské srdce. To bylo už na nejzaším konci, kam zdálo se město vyvážeti všechno smetí a všechnu svou nečistotu. Jedno stavení tu strašilo. Podehnívalo dolem a rozesíchalo se horem. Dvě okýnka jak díry do špinavého kabátu, ale třetí okýnko hledělo přece jen trochu srdečněji. Běloučkou plachetku dokonce mělo a rozmarína se v něm zelenala. A jak by se nezelenala, když ji Veruna krví svého srdce zalévala. A věřte mi, nejsou to veliká a dutá slova, když to takhle říkám. Věru, že to bylo tak. Krví svého srdce zalévala. A zase se můžete divit, ale já to přece řeknu. Když Veruna svoji rozmarínu zalévala, tu jejími přimhouřenými víčky protrhávalo takové šťastlivé zachvívání. Na jejich vychudlých prsech, co si dychtivě sálo, Inu bylo jí prostě jako matce, když kojí dítě. A Veruna matkou nikdy nebyla. Užil jí kdysi jeden muž a tenkrát myslela, že se to stane. Chodila s velkým světlem v očích, s rukama zachvívajícíma se na životě, a když opět přišel onen muž, počala cosi koktat. Zazuřil a zbyl ji. Veliké světlo vyhaslo jí v očích. Jediný sluneční den jejího života. Vzhlížela k němu odaně. Když nechceš, nebude, to níku nebude. A to byl celý její příběh. Jenom o jednu kapitolu ještě bohatší byl. Divoch byl toník a plameny mu často útrobu žrali. S Verunou to si jen tak z rozmaru zažertoval, protože to bylo tak směšné dostat tuhle holku, takovou podivně malou a kulatou jako cibulička. Tak to bylo. A Veruna sama to pokládala za samozřejmé, když toník před jejíma očima držel s jinými holkami. Prala a z vydělaných peněz zbylo vždycky něco pro toníka, neboť Veruna pro sebe mnoho nepotřebovala. Ale tu se stalo, že jedno děvče za toníkovu lásku pěkně poděkovalo a hlavou pyšně pohodilo. Ten večer přišel toník k Veruně. Oči měl v krvi, hleděl na ní a mručel jako raněné zvíře. Strčil jí naběhlé své pěsti až k samému obličeji a v těch pěstích to praskalo. Myslila, že ji bude bít, ale nebyl ji. Na své zadrhnuté pěsti náhle obličejem padl a rozplakal se, zavil a celé tělo mu škubalo, jako by v něm pláč žílu po žíle přetrhával. Konečně přestal plakat. Nepohlédl na ní, slova nepromluvil, vstal a šel. Ještě týž večer toník ono děvče zabil. Když to Veruna slyšela, ani se skoro nepoděsila. To už zůstávala tady v komůrce u jeřábů. Věšela právě na svahu za barákem prádlo, když jí to přišli říci. Ani slova nepromluvila. Až večer k jeřábovům vešla, u dveří státi zůstala a nikomu nedívajíc se do očí otázala se Nevrle. A chytili ho? Toníka totiž. Chytili. Dobře, řekla neobvykle silným hlasem. Hodně mu dají? Zeptala se za okamžik a její oči ulpěly na jeřábových ústech. Co hodně. Pro vás mu dají, jak jinak. Dobře, řekla opět tak důrazně a vyšla rychle ven. Ale toník nedostal pro vás. 20 let mu dali. Deny před soudním líčením zdála se býti Veruna stále menší a menší, nějak podivně se motala na svých krátkých nožkách, ale teď náhle ožila. Zase jí oslavnostnili oči takovým velikým světlem jako tehdy, když myslela, že bude mít děťátko. I hlas jí zlaskavěl a pohyby omládly.
Tenkrát byla její rozmarína ještě docela malým keříčkem. A jenom ona asi rozuměla tomuhle zázraku, neboť slovíčko po slovíčku vyslechla celé tajemství, šeptané do malých zelených lístků, ústy vřelými jak teplá letní noc. A tak se rozmarína dověděla, že se chce Veruna 20 let těšit. 20 let čekat. Být čekající milenkou, kterou ještě nebyla. Být nevěstou, kterou ještě nebyla. Rozmarínu chystat. Rozmarínu krví svého srdce zalévat. Nejdražší byly Veruně neděle, neboť to mohla hovořit po celý den s rozmarínou, nebo mohla vylézt až nahoru na stráň. Stráň byla porostlá řídkou spálenou vousinatou trávou, komíny předměstských továren zasypávaly ji sa zemi, válely se tu kusy cihel, rozbité hrnce a odpadky všeho druhu, ale nejvzácnější vůně nemohly učinit Veruně tenhle ráj dražším. Ale jednou vrátila se Veruna ke své rozmaríně a jak se k ní tulila, tlouklo jí srdce jak vyděšenému ptáku. Slunce vykrvácelo v černém mraku na západě, hrozivá opona se tam vyhrnovala a světnička utonula v tmavorudém světle. Hnala se bouřka. A jako by na tu hrozivou oponu ohromnou postavu vymaloval, před Veruniným oknem stál jeřáb. Opřel se rukama tápavě o podokení, opilý byl a nedobré oči měl. Veruničko, ideále srdce mého, koktal. Mrak se vzněl plamenem prvních blesků. Veruna se pokřižovala, jeřáb se chechtal. Vše zesivělo ženoucím se mrakem prachu a Veruna chtěla zavřít okýnko, ale jeřáb ji chytil za ruce. Nezavírej, nezavírej, zlatíčko, do komůrky mě pusť. Jeho dech užíral jí tváře a štípal v očích. Déšť se lil. Veruna klečela u postele a odříkávala otčenáše. Blesk za bleskem, hořící obloha padala. Rozmarína na okně stála v ohni. Té noci přišel k ní jeřáb. Veruna ještě nespala. Sedl si k ní na postel a hledal ji opilýma svýma očima svítícíma ve tmě. Natáhl k ní ruku. No tak plácni, Verunko. Ale v ní nebylo života. Jeho hlas byl tmavší než tma. Vše v té tmě zmizelo. No tak, plácni. Na tu naši lásku si plácneme, ne? A spal u ní tu noc. Jeřáb chodíval k ní častěji. Jeřábka to věděla, nadávala jí hrozně a byla ji. Ale i jeřáb ji byl a chtíval od ní peníze. Potom ji našli jednou na stráni za barákem mrtvou, ležící mezi střepy a hadry podobnou všem těm odpadkům. I tehdy hleděly její oči, veliké a plné slavného jakéhosi světla. Když ji pitvali, našli v jejím těle lidské srdce, což je vlastně na celém příběhu nejpodivnější.

před bouří. Konečně zdálo se, že čas uzrál k bouři. Mlčenlivé dorozumění spojovalo odhodlaná srdce. Zítra už to mělo zavísknout požárem z prolomených obzorů a přišla poslední noc, jež byla všecka rozechvěna nedočkavostí o něch rukou, jež potichu přibližovali se, aby rozhoupali zvony na poplach. Jarní noc tiskla se ke všemu živoucímu horkými vášnivými svými ústy. Celý ten ohromný černý průmyslový revír zdál se mumlati záhadnými hesly a světélkovati potměšilými pohledy. Obloha se zavařila horkými těžkými mraky. Kdo si jde tudy pustými odlehlými místy? Nezáleží na tom, jak jsme ho poznali, ale poznali jsme ho. Je to kdosi, kdo přišel, poněvadž čas zdál se dozrátit k bouři. Podivný člověk se srdcem podobným rudému vlajícímu praporu. Kdosi, kdo přišel, aby byl chladnokrevným kormidelníkem skrze toto moře plamenů. Zdá se nám, že se jmenuje Florence. Budeme ho aspoň tak jmenovat. Jde a přemýšlí asi. Naslouchá a pije noc. Někdo jde proti němu. Je vidět červenou skvrnu hořícího doutníku. I Florence by chtěl kouřit, nemá však zápalky. Požádá o oheň neznámého ovšem. To je zvláštní, neznámý zamířil k němu a sám jej oslovuje. Přál jste si bez pochyby oheň. Florence je překvapen, ale stává se i hned opět klidným a ostražitým. Ne, děkuji, nechci kouřit. Konečně mám u sebe zápalky. Nevidí neznámému do obličeje, ale pozoruje, že neznámý se směje. Určitě to pozoruje. Proč se smějete? Směju se? Tak možná. Zapřemítal jsem totiž. Máte-li skutečně u sebe zápalky? Mám. A Florence sáhl rychle pro cosi do kapsy kabátu a namířil tím proti neznámému, ale neznámý necouvl ani o krok. Revolver? Pak řekl nějakým zvláštním, velmi smutným hlasem. A zápalky přece nemáte. To je podivno, že byste člověku radost pokazil. Čekám tu a vím, že o oheň řeknete. Slovíčko bude možno navázat, myslím si. Pohovořit si. Srdce opláchnout. Florence je na okamžik v rozpacích. Kdo jste? Zdá se, že neznámý kývá okamžik zasmušile hlavou. Kdo jsem? Chodím a slzy sbírám. Někdy i slzy vzteku seberu. Ty jsou nejtěžší. Florence se upokojuje a schovává opět revolver. Nějaký podivín, ubožák je to nepochybně. Našel v kapse doutník a usmívá se. Abych radost nepokazil, povídá. Neznámý se chvátavě rozesmál. Tak, tak. A pohovořit bude možno. Zápalky našel a rozškrtl. Florence spatřil veliké, pátravé, zachycující se oči v bledém, pohyblivém obličeji. Stal se opět nedůvěřivým a proto, když si rozžehl doutník, nadzdvihl maličko klobouk, obrátil se a šel opět dále. Ale sotva udělal několik kroků, neznámý byl mu již opět v patách. Zdál se mu býti všecek zmatený a zadýchaný. Neslyšel jste nic? Naslouchal. Něco hučel. Řeka bez pochyby, nebo vlak, řekl. Neznámý se podivně, smutně zasmál.
Jak si to prostě vyložíte, řeka, vlak. Pravda, možná, že řeka, možná, že vlak a možná, že i hřímá. Bouře za horama se sbírá. Ale já jsem si hned myslel, že řeka, jenomže kýval okamžik hlavou, jenomže i ty nejprostší věci mají někdy takový podivný smysl. Florence se zastavil a vítězství někdy od takových podměšilých podrobností závisí. Vojevůdce například rýmu měl a bitvu prohrál. Historie je velmi vtipná věc, to je nepopiratelné. A leda co z historie zaznamená, nějakého historického doutníčku nebýt, k jehož rozžehnutí zápalek po ruce nebylo, řekne například jednou historie a co to děláte, blahorodí? A ruka s revolverem učinila totiž zvláštní pohyb směrem k neznámému. Florence zaskřípal zuby. Kolik dostaneš za moji hlavu, kanálie? Neznámý se tiše a nějak smutně zasmál. A Florence opět svěsil ruku s revolverem. Vidíte, ani zastřelit nedovedete. A možná, že jsem přece špicl a že bych dostal 30 stříbrných za vaši hlavu. Možná i, že nejsem. Víte, před chvilkou to hučel asi vlak. Ano, byl to jistě vlak. Ale zdá se mi, že v tuhle chvíli žádný vlak nejezdí. Vzpomínám-li si, zdá se mi skutečně, že nejezdí. Tož byl to zvláštní vlak. A co byste řekl? Ten zvláštní vlak vojáčky třeba přivezl. A za chvíli druhý vlak třeba vojáčky přivezenu. Pospíšili si asi. A molotci teprve kránu měli se po tratích rozběhnout, koleje vytrhat, smrtelnou ránu zasadit. Tak to bylo v plánu, což? No, pospíšili si, páni. Pospíšili. Florence zbledl, až jeho tvář ve tmě svítila. Kdo jste? Neznámý všecek nějak do sebe se sesul. O pěkný sen se bojím. O pěkný sen, zamumlal. Až k Florencovi obličej přiklonil a své oči s jeho očima slil. Pak náhle prudce se obrátil a odcházel do tmy. Florence zavrtil hlavou a oči se mu rozzářily. Pak rychlými kroky ubíhal směrem, kde ve tmách světélkovalo město. Životní moudrost. Mezi dvěma záhony na pěšině ležela převrácená konev. Na záhonech kvetly růže, karafiáty a macešky, ale jak smutně klonily hlavičky k zemi. Po dva dny už hořelo nad nimi slunce, veliké a bílé, a nikdo je nezalil. Večer prvního dne vzdychli a řekli: hlava nás bolí, usnout nemůžeme. A když druhý den slunce zapadalo a přicházela noc horká jak den, zašeptali: dnes po půlnoci zemřeme. Motýle noční, polip nás naposled. Ale květiny té noci ještě nezemřely. Třetího jitra měli již tak zaschlé a tenké hlásky, že jedna druhou téměř už ani neslyšela.
Pokoušeli se zavolat na konev ležící mezi záhony. Proč nás nezaleješ, nemilosrdná? Odpověděla dutým hlasem. Nemohu, dokud člověk nepřijde. Nenaplní mne vodou a nerozhoupá mne nad vašimi záhony. A proč nejde člověk?

Člověk sedí tam v pokoji, hlavu má v dlaních a naříká: Bože, proč jsi mi vzal mého jedináčka? Ano, tak naříká. Jedináčka, že mu vzali? Ptali se květiny jedna druhé. A všechny si náhle vzpomněli na plavovlasého chlapečka, který tu běhával mezi záhony a teď už neběhá. A kdože mu ho vzal? Bůh. A kdo je to ten Bůh? Jedna hleděla vyjeveně na druhou. Žádná nikdy neslyšela, kdo by to byl Bůh. Snad motýl to ví. Motýl křidélka pevně stiskl a celý se zapřemítal. Ne, ne, nikdy nic podobného neslyšel. Počal jej prosit. Mohl by se někde zeptat, když tak celičký den poletuje kolem. Motýlek drahý, zlatý, prosili a prosili. Konečně jim to slíbil. Letěl a u potůčku potkal šídlo. Aha, nevíš, kdybych se dozvěděl, kdo je to Bůh? Šídlo udělalo ve vzduchu kotrmelec, zasvítilo zlatem a modří a na celé kolo se rozhyhotalo. Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. Čemu se směješ, divil se motýl. Čemu se směju, hi-hi-hi? Nemám času, hi-hi-hi-hi. Musím se radovat ze sluníčka, hi-hi-hi-hi. A vzdalovalo se rychle, házejíc do vzduchu zlato, modř a smích. Bláznivé šídlo, ulehčil si motýl a sedl si na břeh potůčku, přemítaje, koho teď by se optal. Ty, potůčku, nevíš, kde bych se dozvěděl, kdo je to Bůh? Ale potůček hudl. Nemám času, nemám času, musím téct si blum, blim, blim. V tom letěl kolem větřík a motýl opakoval svoji žádost. Hlouposti, hlouposti, nemám času, musím váti. Co teď? I sebral se motýl a letěl nazpět. Růže, karafiáty a macešky již čekali. Ale jaké bylo motýlovo překvapení? Všechno to tu bylo jako omládlé. Velké stříbrné krůpěje svítily na ňadrech růží. Rudé karafiáty byly jako potřísněny čerstvou krví. A macešky zdvihaly hlavičky jedna po druhé a dávaly si sluncem vylíbat z očí slzičky štěstí. Nejdříve vypravovali růže. Sotva, že ráno motýl odletěl, vyšel ze stavení člověk, vzal konev a pokropil oba záhony. Och, ten hodný člověk! A chlapečka mu vzal zlý Bůh. Nuže, motýlečku, kdože je to Bůh? Povídej rychle. A motýl vypravoval, co se mu všechno přihodilo. Květiny opět posmutněly. V tom větřík přes zahradu přeletěl a k motýlovi zamířil. Holaho, za tebou letím, říci ti něco chci. Rozpomněl jsem se už, holaho, rozpomněl. Nuže, slyš, když jsem někdy mezi lidi zaletěl, slyšel jsem ono podivné slovíčko, Bůh. Když je vyslovovali ono slovíčko, tvářili se vždy tak směšně, jako by se báli, že v tom okamžiku do nich hrom uhodí. Och, jak je to směšné. Pamatuješ se, jak ses ptala ráno šídla? Dalo se ti do smíchu. Nemám času, musím se radovat ze sluníčka, musím létat. A potůček? Musím téci. A já? Musím váti. Ale člověk je ubohý. Optej se ho jako nás a neřekne ti, nemám času, musím žít, musím se radovat. Ne. Zapomene, že má žít, že se má radovat a bude chodit a hloubat, jak by ti co nejchytřeji odpověděl. Už hodně dlouho létám světem a vím, proč radost a štěstí tak zřídka přicházejí k lidem.
protože radost a štěstí neberou si jako něco, co

0: Musí chtíti, musí a musí, ale přijímají obě od někoho. Obyčejně říkají mu Bůh jako dar a milost. A obdrží-li je, hloubají, čím si toho zasloužili a jak by za to byli vděční. A obdrží-li naopak bolest a žal, hloubají opět, čím se vlastně provinili. A tak celý život smlouvají se s někým, koho si vymysleli. Ptají se toho, který na nic neodpovídá, a odpovídají tomu, který na nic se neptá. Tak je to, mý zlatí. Ano, tak, tak, tak, volali květiny i motýl. Květiny se nakláněly jedna ke druhé, nabízely se přilétajícím včelám a motýl téměř celý ukryl se v červenou tmu růže. Bylo k poledni a člověk vyšel ze stavení. Zastavil se mezi záhony a přivřel oči, jako by nějaké písni naslouchal. A jeho smutný obličej počal se rozjasňovat.
1: Divoké včely. V mém mládí, když jsem docházel o prázdninách nahoru do Šleswaldoku své tetě, sestře mého otce, prosté selce, dobrotivé, celé zmořené tuhou prací, matce 6 synů a 6 dcer, bylo jinak na Šumavě než dnes. Kusy pralesa všude, prales na svazích mezi horním a dolním Šleswaldem, prales k Šecnvaldskému podílu, prales za Rejberskou vsí, Hauswaldská kaple v samém pralese, jehož vysoké jedle, kostrbaté smrky a ohromné buky pokrývaly celý rozsáhlý svah jezerního hřbetu nad Grinbergem i svahy polední hory nad Stubenbachem. Dále svahy Sekerbergu nad Křemelnou řekou, mezi touto a Grosheidem. Pralesem aspoň z části byly ještě pokryty strmé srázy od Šleswaldu k Vidře. A jeden jediný mohutný prales se rozkládal na protějším pravém břehu řeky, kudy nyní vede silnička k Antiglu. Širé hvozdy to náležející královskému městu Kašperským horám, stoupající až nahoru do vysokých planin heidelských, innergefildských až rolandheidských. Zapadly dnes sláva a nádhera věkovitých lesů. Zapadly jako doby říše bájí a dávných pověstí. Kde čněly donedávna, rozprostírají se dnes holé nebo leda ostřicí a trnitým křovím porostlé stráně, kamením polehlé haldy, po nichž zuří divé zimní vánice a do nichž pere žhavé letní slunce. A život lesní navždy utuchl. Podobá se, že celé rody různých zvířat vymřely nebo aspoň touměrou prořídly, že marně bys se po nich scháněl. Pamatuj se najmě na roje divokých včeliček, jichž bzukot oživoval hluché lesy. Ve starých dutých polozetlelých lesních velikánech sídlili. Div byl, jakých zásob medu tam nanášeli během krátce vyměřené letní doby. Věděli jsme o leckterých takových divokých úlech a jednou dokonce se nám podařilo, mně a pasáčkům, mým příbuzným, vybrati bohaté zásoby medu z kterého z nich. Bylo mi tehdy asi 15 let, a když jsem se vrátil domů, můj otec byl tehdy knížecím lékařem ve Štěkné u Strakonic, zmínil jsem se mu o tomto našem nálezu. Také jsem mu řekl, že med ten měl jinou chuť než obyčejný med včel krotkých. Byl drsný, zahořklý a ostře, ač nikoli nepříjemně, zapáchal pryskyřicí. Otec, vyslechnuv mé povídání, neobyčejně zvážněl. Slib mi, pravil ke mně, že až přijdeš zase nahoru, nikdy více nebudeš vybírati toho medu, ani ho pojídati. Není vyloučeno, že med ten bývá jedovatý. Kromě toho budí ve mně trapné vzpomínky. Tehdy mi neřekl více, ale později se vrátil k tomuto předmětu, když jsem byl již dospěl v muže. Co mi řekl, vypadalo to skoro jako zpověď, povím dnes svým milým čtenářům. Můj otec, starší obyvatelé sušičtí a všeho pošumaví od Nýrska až po Vimperk a Kunžvart, dojista se na ně pamatují, byl doktorem medicíny a jako lékař působil v Sušici, v Žichovicích, ve Štěkné a posléze na horách Kašperských, kde roku 1875 zemřel, čítaje věku svého 61. rok. Byl pátým a nejmladším synem mého děda, prostého sedláka, neumějícího ani čísti, ani psáti, pocházejícího z Innergefildu a přiženivšího se na usedlost Šleslvaldskou, jejíž větší část svou prací pralesu urval a v pole a louky zdělal. Později, ač rodem cizí, nikoli svobodný královák, nýbrž poddaný královského města Kašperských hor, byl zvolen richtářem z toho důvodu, že moje bába jediná ze všech obyvatel široširé obce uměla čísti a psáti. Dle zvyku šumavských horalů, kteří předem hledí za opatřití starší děti, můj otec měl, až by byl dorostl, se uvázati v držení statku. Než stalo se jinak. Bylo mu snad 11 let, když jednoho dne pasa dobytek v lese ještě s jinými chlapci vyslídil v dutém stromě včelí roj. I vybrali hoši včelám med a jak náleží se ho najedli. Téhož dne ještě otec se roztonal velice povážlivě. Náhodou-li či následkem požití medu, kdož mohl říci. Moje bába, jeho matka, jejím šmiláčkem byl, vidouc, že nemoc se horší, ba přímo život ohrožuje, div si nezoufala a ve svém hoři slib Bohu učinila, že uzdraví-li se její dítě, k Matce Boží na svatou horu pouť s ním vykoná. Nemoc trvala několik neděl. A posléze hoch se uzdravil a matka věrna svému slibu vydala se s ním na tuto pouť. Otec mi často vypravoval, jak dlouhá a úmorná byla tato cesta, od prvního do posledního kroku pěšky, v hrozném slunečním úpalu vykonaná. Na svaté hoře matka její Bohu zaslíbila. Navrátivši se domů, řekla svému muži, co byla učinila, a že následkem toho nejmladší jejich syn musí na studie, aby se stal knězem. Starý ani slyšeti nechtěl o studování, pošetilost prý to je, a kdože by se potom uvázal ve statek? Matka se obrátila na faráře, aby starému domluvil. Ten souhlasil, starého si dal zavolati, vykládal mu, že slibu je třeba dodržeti a že chlapec je nadaný. Nic naplat odpor starého tvrdohlavého sedláka nezlomil. Ubohá matka, bojíc se Božího trestu, div se nezbláznila, a když po 2 letech její muž zemřel, smrt jeho hněvu Božímu připsala. Hoch potom šel na studie a vychodil gymnázium v Klatovech a tehdejší průpravu k akademickým studiím, takzvané filozofii, v Praze. Po všecku dobu těchto svých studií ani ve snu ho nenapadlo, že by se mohl stát něčím jiným než knězem. Než odbyv si filozofii, jal se přemýšleti a pojednou shledal, že nemá v sobě povolání ke stavu duchovnímu. Řekl to matce, která, slyšíc tuto zvěst, hořem a strachem div rozumem se neminula a pro Boha a všecky svaté jej prosila, aby slibu jejího dbaje do semináře vstoupil. Než mladík za větší zlo pokládá, jak kdyby nepovolaným knězem se stal, odolal jejím prosbám a dal se na studium medicíny. Doufaje, že matka časem pochopí, že jinak jednati nemohl a že se usmíří. Ach, neopravila se, neusmířila, žalem uvadla, pravil mi otec. Právě v době, kdy jsem promoval na doktora, umřela mi dobrá matička, všecka hrůzou zmítána, že pro nedodržení svého slibu dojde věčného zatracení. To prý všecko ty včeličky, toužila krátce před svou smrtí, ty boží včeličky. Při vybírání medu roj asi zničil a Bůh nás všecky potrestal za tento hřích. Pomyšlení na utrápivší se matku po celý jeho život na mého otce těžce doléhalo. A nyní doslov k této historii, můj drahý čtenáři. Vyber si z něho, co budeš chtíti. Jak jsem ti již řekl, můj otec byl pátým synem mého děda. Jako tento sám měl také 5 synů. Když zemřel, bylo nejmladšímu 13 roků, právě jako jemu při smrti jeho otce. A tento nejmladší, vystudovav gymnázium, ze své vůle a nikým nejsa přemlouván vstoupil do semináře a na kněze byl vysvěcen. První svou mši sloužil v Rejnštejnském kostele, v němž pokřtění jsou a v manželství oddáni všichni jeho předkové, neboť Rébergská fara a tamní kostel založeny byly teprve roku 1806 a děd můj se narodil roku 1765. Také Innergefild i Kvildy patřili osadou do Rejštejna. V posvěcené zemi Rejštejnského hřbitova spí také věčný sen můj nejmladší bratr, jenž zemřel jako farář této osady. Mně, kdykoliv přemítám o těchto věcech, vždy připadá na mysl, že duše hořem utrápené báby je nyní usmířena. A divokým včelám jichž četné roje druhdy sídlily ve starých stromech pralesů šumavských, již nikdo medu vybírati nebude.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: kapitola 12. Zrcadlo z Erisedu. Vánoce se kvapem blížily. V polovině prosince se jednoho rána v Bradavicích probudili a zjistili, že venku leží několik stop sněhu. Jezero úplně zamrzlo a vyzliva dvojčata si vysloužila trest za to, že očarovala několik sněhových koulí, takže pronásledovali profesora Quirela, kudy chodil, a odráželi se od jeho turbanu. Těch několik málo sov, které se prodrali bouřlivým počasím, aby jim doručili poštu, musel Hagrid opatrovat, než se zotavili a mohli se vydat na zpáteční cestu. Nikdo se už nemohl dočkat, až začnou prázdniny. Zatímco v nebelvírské společenské místnosti i ve velké síni hučel oheň, na chodbách to ledově táhlo a okny v učebnách lomcoval prudký vítr. Ze všeho nejhorší byly hodiny profesora Snape dole ve sklepení, kde se jim kouřilo od úst a všichni se drželi co možná nejblíž u svých sálavých kotlíků.
1: Je mi jich opravdu líto,
0: prohlásil Draco Malfoy při jedné hodině lektvaru.
1: Všech, kteří přes Vánoce musí zůstat v Bradavicích, poněvadž ohně doma nestojí.
0: Díval se při těch slovech na Harryho. Krep a Goyle se uchechtli. Harry, který právě odvažoval rozdrcenou páteř ropušnice, si jich nevšímal. Od utkání ve Fumberpálu byl Malfoy ještě protivnější než dřív. Vadilo mu, že Zmiozel prohrál a snažil se všecky rozesmát tím, že příště bude místo Harryho hrát chytače nějaká rosnička, poněvadž dokáže stejně roztáhnout hubu. Pak zjistil, že to nikomu nepřipadá směšné, poněvadž všichni Harryho obdivovali, že se na vzpůrném koštěti dokázal udržet. A tak Malfoy, rozlobený a žárlivý, začal Harrymu znovu předhazovat, že nemá opravdovou rodinu. Harry skutečně do zobí ulice na Vánoce nejel. Profesorka McGonagallová obešla všechny žáky už před týdnem a pořídila si seznam těch, kteří zůstanou na Vánoce ve škole, a Harry se okamžitě zapsal. Nebylo mu to líto ani trochu, nejspíš ho čekali ty nejlepší Vánoce, jaké kdy zažil. Ron a jeho bratři tu zůstávali také, poněvadž pan a paní Weasleyovi jeli do Rumunska navštívit Charlieho. Když po hodině lektvarů vyšli ze sklepení, zjistili, že chodbu před nimi zatarasila veliká jedle. Podle dvou obrovských nohou, které spodní vyčuhovaly, a podle hlasitého funění pochopili, že za ní je Hagrid.
2: Ahoj, Hagride, chceš, abychom ti nějak pomohli?
0: Zeptal se Ron a prostrčil hlavu mezi větvemi.
3: Ne, Roné, tohle zvládnu sám, děkuju.
1: Uhnuli byste laskavě z cesty?
0: Protáhl za nimi Malfoy studeným hlasem.
1: Zkoušíš si přivydělat, Weasley? Nejspíš by ses taky rád stal hajným, až jednou v Bradavicích skončíš, viď? Ta Hagridová bouda ti musí připadat jako palác proti tomu, nač jste u vás doma zvyklí.
0: Ron se na Malfoye vrhl právě ve chvíli, kdy po schodech vyšel nahoru Snape.
4: Weasley!
0: Ron pustil náprsenku Malfoyova hábitu.
3: Za to může Malfoy, pane profesore.
0: A Hagrid spoza stromu vystrčil svůj veliký zarostlý obličej.
3: Urážel jeho rodinu.
5: To je sice možné, ale prát se je v Bradavicích proti školnímu řádu, Hagride,
0: řekl Snape medovým hlasem.
6: Nebelvír přichází o 5 bodů, Weasley, a buďte rád, že to není víc.
0: A teď už jděte po smích všichni, jak tu jste. Malfoy, Krep a Goyle se protlačili kolem stromu, natrousili všude spoustu jehličí a spokojeni se šklebili.
2: S ním si to vyřídím,
0: řekl Ron a při pohledu na Malfoyova záda zaskřípal zuby.
2: Jedno krásného dne si to s ním vyřídím. Nenávidím je oba, řekl Harry. Malfoye i Snape.
3: No tak, nechte toho, jsou skoro Vánoce. Víte co, pojďte se se mnou podívat do velký síně, vypadá to tam náramně.
0: Všichni tři tedy zamířili za Hagridem a jeho jedlí do velké síně, kde profesorka McGonagallová a profesor Kratiknot měli plné ruce práce s vánoční výzdobou.
7: A Hagrid jde poslední strom, dejte ho tamhle dozadu, prosím.
0: Velká síň skýtala úžasnou podívanou. Všude po stěnách visely girlandy, cesmíny a jmelí a po místnosti se tyčilo hned 12 vánočních stromů. Na některých se třpitily maličké rampouchy a na dalších zářily stovky svící.
3: Kolik dnů vám zbývá do prázdnin?
0: Zeptal se Hagrid.
7: Už jenom jeden,
0: odpověděla Hermiona.
7: A to mi připomíná, Harry, Rone, do oběda máme ještě půl hodiny času, měli bychom jít do knihovny.
2: Ano, to máš pravdu,
0: připustil Ron a odtrhl oči od profesora Kratiknota, kterému z hůlky vykvétaly zlaté bublinky a on je věšel na větve stromu, který Hagrid právě přinesl.
3: Do knihovny?
0: Zeptal se Hagrid, když spolu s nimi vyšel z velké síně.
3: Den před prázdninama, nepřeháňte to, kapku.
0: Ale my nepracujeme, vysvětlil mu Harry s úsměvem. Od té doby, co ses zmínil o Nikolasi Flamelovi, se snažíme zjistit, kdo to je.
3: Cože děláte? Poslechněte, říkal jsem vám přeci, ať to pustíte z hlavy. Do toho, co ten pes hlídá, vám vůbec nic není.
7: Chceme prostě jen vědět, kdo je Nikolas Flamel, to je všecko,
0: prohlásila Hermiona. Pokud nám to radši neřekneš sám a neušetříš nám práci, dodal Harry. Prošli jsme už celé stovky knih a nemůžeme ho nikde najít. Stačí, když nám naznačíš aspoň něco. Vím, že jsem jeho jméno už někde četl.
3: Já vám nic nepovím,
0: odmítl Hagrid rázně. V tom případě si to musíme zjistit sami, řekl Ron, opustili nabručenou Hagrida a spěchali do knihovny. Skutečně hledali v nejrůznějších knihách Flamelovo jméno od chvíle, kdy Hagridovi uklouzlo. Jak jinak by mohli zjistit, co se vlastně pokouší Snape ukrást? Potíž byla v tom, že vůbec nevěděli, odkud začít, poněvadž neměli tušení, čím si Flamel vlastně zasloužil, aby se o něm v nějaké knize psalo. Nebyl ve velkých kouzelnicích 20. století ani ve význačných kouzelnicích a čarodějkách naší doby. Chyběl i v zásadních objevech magie v současné době, i ve studii o současném vývoji kouzelnického umění. Především ale zápolili se samotným rozsahem knihovny. Měla 10 000 svazků, 1 000 regálů a stovky úzkých řad. Hermiona vytáhla seznam témat a titulů, které se rozhodla prohledat, zatímco Ron prostě zamířil k jedné řadě a začal knihy namátkou vytahovat z regálů. Harry chvíli jen přecházel po knihovně, až došel k oddělení s omezeným přístupem. Už nějaký čas uvažoval o tom, jestli Flamel není právě tam. K tomu, abyste mohli nahlédnout do některé ze zakázaných knih, jste ovšem museli mít zvláštní povolení podepsané některým z učitelů a on věděl, že ho nikdy nedostane. Knihy v oddělení s omezeným přístupem obsahovaly mocnou černou magii, která se v Bradavicích nikdy nevyučovala a směli ji číst jen starší studenti, kteří se zabývali obranou proti černé magii pro pokročilé.
7: Co hledáš, chlapče?
0: Nic, odpověděl Harry. Knihovnice madame Pinceová výhružně zamávala péřovou prachovkou.
2: Tak radši zmiz. Slyšel jsi? Koukej zmizet!
0: Harry zalitoval, že si nestačil rychleji vymyslet nějakou výmluvu a vyšel ven. S Ronem a s Hermionou se už dřív dohodli, že se madame Pinceové raději nebudou ptát, kde by Flamela našli. Byli si jistí, že by jim to mohla říct, nemohli však riskovat, že by se Snapeovi doneslo, o čím vlastně jde. Harry čekal venku na chodbě, aby se dozvěděl, jestli ti dva něco nezjistili. Nedělal si však přehnané naděje. Ostatně hledali už 14 dní, jelikož však na to měli jen krátké přestávky mezi vyučováním, nemohli se divit, že nic nenašli. Potřebovali by totiž hledat v klidu a důkladně, aniž by jim madame Pinceová pořád stála za zády. 5 minut na to se k němu připojili i Ron a Hermiona, jen zavrtěli hlavami a všichni společně šli na oběd.
7: Budete hledat dál, i když budu pryč, že ano? A pošlete mi sovu, kdybyste něco zjistili.
2: A ty se můžeš zeptat doma rodičů, jestli nevědí, kdo je to Flamel,
0: navrhl Ron.
2: Těch se snad můžeš klidně zeptat, ne?
7: Úplně klidně, poněvadž oba dva jsou zubaři,
0: řekla Hermiona. Jakmile začaly prázdniny, Ron i Harry zažívali tak příjemné časy, že na Flamela nestačili ani pomyslet. Ložnici měli sami pro sebe a společenská místnost byla mnohem prázdnější než obvykle, takže si mohli zabrat ta nejlepší křesla u krbu. Vysedávali tam dlouhé hodiny a jedli všecko, co se dalo nabodnout na opekací vidlici. Chleba, koláčky, ibiškové pokroutky a vymýšleli si způsoby, jak dostat Malfoje ze školy. Užili spoustu legrace, když se o nich bavili, i když věděli, že jim k ničemu nebudou. Ron také začal Harryho učit kouzelnické šachy. Byly úplně stejné jako ty mudlovské, až na to, že figury byly živé, takže to opravdu bylo jako vést jednotky v bitvě. Ronova souprava byla velice stará a otlučená. Stejně jako všecko ostatní, co měl, patřila kdysi někomu jinému z rodiny, v tomto případě jeho dědečkovi. Staré figury ovšem nepředstavovaly žádnou nevýhodu. Ron je znal tak dobře, že je vždycky bez obtíží přiměl, aby udělali právě to, co si přál. Harry hrál s figurami, které mu půjčil Seamus Finnegan, a ty mu nevěřili ani trochu. Nebyl dosud nijak dobrý šachista a figury na něj neustále pokřikovali a radili mu, což ho ještě více mátlo.
7: Tam mě neposílej, co pak nevidíš jeho koně? Pošli tam jeho, toho můžeme ztratit.
0: Když se Harry na šedrý večer uložil k spánku, těšil se na dobré jídlo a na zábavu, které přinese zítřek. S žádnými dárky ale nepočítal. Když se však příštího dne časně probudil, ze všeho nejdřív uviděl v nohách své postele malou hromádku balíčků.
1: Časné Vánoce,
0: řekl Ron rozespale, když se Harry vyškrábal z postele a oblékl si župan. Tobě taky, řekl Harry. Vidíš to taky, Roné? Dostal jsem nějaké dárky. A co jsi čekal, Turín? Řekl Ron a otočil se ke své vlastní hromádce, která byla o dost větší. Harry zvedl balíček, který ležel nahoře. Byl zabalený do tlustého hnědého papíru, na kterém škrabopisem stálo Harrymu k Vánocům od Hagrida. Uvnitř byla neumělá dřevěná flétna, kterou Hagrid zřejmě sám vyřezal. Harry na ní zapískal. Znělo to trochu, jako když houká sova. V dalším velice malém balíčku našel lístek. Dostali jsme tvůj dopis a posíláme ti dárek k Vánocům, strýc Vernon a teta Petunie. K lístku byla lepicí páskou připevněná mince, 50 pencí. To je od nich hezké, řekl Harry. Ron si minci zaujatě prohlížel. Ta je ale divná. Jaký má tvar? To jsou peníze. Můžeš si ji vzít, řekl Harry a musel se smát, když viděl, jak to Rona potěšil. Takže Hagrid a moje teta a strýc? Ale od koho jsou ty ostatní?
2: Myslím, že vím, od koho je tenhle,
0: řekl Ron. Maličko se začervenal a ukazoval na velice objemný balík.
2: Od naší mamky. Napsal jsem jí, že od nikoho nečekáš žádné dárky a...
1: No ne, no to ne, upletla ti Weasleyovský svetr.
0: Harry balíček roztrhl a našel v něm silný, ručně pletený svetr ze smaragdově zelené vlny a velkou krabici domácího fondánového cukroví.
2: Každý rok nám všem uplete svetr, vysvětloval Ron a vybaloval svůj vlastní. A já vždycky dostanu hnědý.
0: To je od ní opravdu milé, řekl Harry a ochutnal fondán, který byl velice dobrý. V dalším balíčku bylo také cukroví veliká krabice čokoládových žabek od Hermiony. Zbýval už jenom jeden balíček. Harry ho zvedl a potěžkal. Byl lehký jako pírko a on ho rozbalil. Z balíčku vyklouzla jakási pohyblivá, stříbřitě šedá látka, sjela na podlahu a tam se složila v třpitivých záhybech. Ron zalapal po dechu.
2: Tak o tomhle jsem už slyšel,
0: řekl tlumeně a opustil krabici fazolek tisíckrát jinak, kterou dostal od Hermiony.
2: Jestli je to, co si myslím, pak je to opravdu vzácné. A taky doopravdy cenné.
0: A co to je? Harry zvedl z podlahy lesklou stříbřitou látku. Už na dotek byla zvláštní, jako kdyby ji utkali z vody.
2: Je to neviditelný plášť,
0: řekl Ron a v jeho tváři se strach mísl s úctou.
2: Jsem si tím jist, vyzkoušej si ho.
0: Harry si přehodil plášť přes ramena a Ron vykřikl.
2: Je to neviditelný plášť, podívej se dolů.
0: Harry se podíval na svoje nohy, ale nebyly tam. Spěšně se vrhl k zrcadlu. Samozřejmě v něm spatřil sám sebe, ovšem jen hlavu, která jakoby visela ve vzduchu, tělo však nebylo vidět. Přetáhl si plášť i přes hlavu a jeho obraz zmizel úplně.
2: Je tam nějaký lístek,
0: řekl Ron náhle.
2: Vypadl z něj nějaký lístek.
0: Harry si plášť svlékl a rychle uchopil dopis. Úzkým písmem plným kliček, které ještě nikdy neviděl, tam stálo. Tvůj otec si ho u mě uložil, než zemřel. Je na čase, abys ho dostal zpátky. Užívej ho dobře. Přeji ti veselé Vánoce. Odpis chyběl. Harry upřeně hleděl na lístek, zatímco Ron obdivoval plášť.
2: Za takový bych dal úplně všecko, všecko na světě. Ale co je s tebou?
0: Nic, odtušil Harry. Měl velice podivný pocit. Kdo mu ten plášť poslal? A opravdu kdysi patřil jeho otci? Ještě než si stačil pomyslet nebo říct si cokoliv jiného, dveře ložnice se rozlédly a dovnitř vtrhli Fred a George Weasleyovi. Harry plášť spěšně schoval, aby ho neviděli.
2: V tuto chvíli se o něj nehodlal s nikým dělit.
7: Veselé Vánoce! Je, podívej se, Harry má také vízliovský svetr.
2: Fred i George na sobě měli modré svetry, na jednom bylo velké žluté F, na druhém G. Ovšem ten Harryho je lepší než ty naše, prohlásil Fred a zvedl Harryho svetr. Mamka se zřejmě víc snaží, když je to pro někoho, kdo není z rodiny. Jak to, že nemáš na sobě ten svůj, Roné? Zeptal se pohoršeně George. No tak natáhni si ho, víš, jak jsou hezké a teplé. Když já hnědou barvu nesnáším.
6: Ostěžoval si Ron rozpačitě a přetáhl si svetr přes hlavu.
7: Ty na něm ale nemáš písmeno,
2: všiml si George. Nejspíš si myslí, že nezapomínáš, jak se jmenuješ, jenže my taky nejsme na hlavu. Víme, že se jmenujeme Greg a Forge.
7: Co je to tady za kravál?
6: Do dveří strčil hlavu Percy Weasley a tvářil se pohoršeně.
2: S vybalováním dárku byl zřejmě někde v polovině, poněvadž také držel přes ruku tlustý svetr a Fred mu ho teď vytrhl.
7: P jako prefekt, no tak Percy, vezmi si ho taky. My už je všichni máme na sobě, dokonce i Harry jeden dostal.
4: Nechci.
2: Zahůňal ještě Percy, jak mu dvojčata násilím natáhla svetr přes hlavu, až mu brýle zůstaly viset na křivo.
7: A dneska taky nebudeš sedět s ostatními prefekty, řekl George. Vánoce patří rodině.
2: Vyvedli vzpouzejícího se Percyho z ložnice s pažemi připoutanými k bokům jeho vlastním svetrem. Takovou vánoční hostinu Harry za celý život ještě nezažil. Stovka vykrmených pečených krocanů, hory pečených a vařených brambor, veliké talíře mastných bramborových lupínků, mísy hrášku na másle, stříbrné omáčníky s hustou, silnou šťávou a s klikvovou omáčkou a všude po stole hromady kouzelnických žabek vzdálené jen několik stop od sebe. Ty úžasné třaskavé žabky se vůbec nedaly srovnávat s ubohými mudlovskými žabičkami, jaké Dursleyovi obvykle kupovali spolu s malými plastovými hračkami a kloboučky z tenkého papíru. Harry s Fredem za jednu kouzelnickou žabku zatahali a ta ne, že by práskla, nýbrž bouchla, jako když vystřelí z děla a všechny je zahalila oblakem modrého kouře, zatímco zevnitř ještě vyletěl kontraadmirálský klobouk a několik živých bílých myšek. Nahoře u čestného stolu si Brumbál místo své špičaté kouzelnické čapky nasadil na hlavu květovaný čepec a vesele se smál vtipu, který mu profesor Kratiknot právě přečetl. Po krocanech přišly hořící vánoční pudinky. Percy si málem zlomil zub na stříbrném srpci, zapečeném v jeho dílu. Harry sledoval, jak Hagrid víc a víc brunátní v obličeji, jak si objednával další a další víno, až nakonec políbil na tvář profesorku McGonagallovou, která se k Harryho úžasu zachychotala a zarděla se. Cylindr měla nakřivo. Když Harry konečně vstal od stolu, odnášel si celou hromadu věcí z kouzelnických žabek. Byla mezi nimi krabička nepraskavých zářivých balonků, souprava vypěstujte si vlastní bradavice a jeho vlastní nové kouzelnické šachy. Bílé myšky zmizely a Harry měl neblahý pocit, že nejspíš skončí jako vánoční oběd paní Norrisové. Harry a všichni Weasleyovi strávili nádherné odpoledne s zuřivou koulovačkou venku před školou. Prostydlí, promáčení a vyčerpaní se pak znovu vrátili k ohni v nedelvilské společenské místnosti a Harry zasvětil svoje nové šachy tím, že s Ronem prohrál na celé čáře. Měl tušení, že by neprohrál tak zoufale, kdyby se mu Percy nesnažil tolik pomáhat. Po svačině, ke které měli chlebíčky s krocanem, teplé chlebové placičky s máslem, piškot se smetanou a vánočku, byli všichni příliš najedení a ospalí, než aby se před spaním ještě do něčeho pouštěli. Prostě jen seděli a dívali se, jak Percy honí Freda a George po celé nebelvilské věži, poněvadž mu sebrali jeho prefektský odznak. Byly to nejlepší Vánoce, jaké Harry kdy zažil. Přesto však mu po celý den něco pořád nešlo z hlavy, i když to nedokázal pojmenovat. Teprve když se uložil do postele, mohl o tom nerušeně uvažovat. Neviditelný plášť. A kdo mu ho vlastně poslal? Ron měl plné břicho krocena a vánočky a žádná záhada ho netrápila, takže usnul, jakmile u své postele z nebesy zatáhl závěsy. Harry se naklonil přes okraj lůžka a vytáhl spod něj plášť. Patřil jeho otci. Tenhle ten plášť patřil jeho otci. Nechal si látku probíhat mezi rukama, hladší než hedvábí a lehkou jako vzduch. Užívej ho dobře, stálo na lístku. Musel plášť vyzkoušet, teď hned. Vyklouzl z postele a zahalil se do něj a když se podíval na své vlastní nohy, viděl jen měsíční světlo a stíny.
0: Byl to prapodivný pocit. Užívej ho dobře. Naráz byl Harry naprosto vzhůru. Teď, když měl na sobě plášť, měl volný přístup do celých bradavic. Jak tam stál ve tmě a v tichu, pociťoval stále větší vzrušení. V plášti se mohl vydat kamkoliv, všude, kam ho napadne, a Filč se o tom nikdy nedozví. Ron ze spaní něco zamručel. Že by ho vzbudil? Něco však Harryho zadrželo. Byl to plášť jeho otce. Měl pocit, že tentokrát, právě že to bylo poprvé, si ho chce vyzkoušet sám. Vykradl se z ložnice po schodech dolů a přes společenskou místnost a prolezl otvorem v podobizně.
1: Kdo je to?
0: Zabublala buclatá dáma. Harry neodpověděl a spěšně zamířil chodbou pryč. Kam by vlastně měl jít? S bušícím srdcem zůstal stát a uvažoval a pak na to přišel. Oddělení s omezeným přístupem v knihovně. Může číst, jak dlouho bude chtít, jak dlouho bude potřeba, aby zjistil, kdo je Flamel. Zamířil tam a neviditelný plášť si těsně přitáhl k tělu. V knihovně byla tma jako v hrobě a Harryho jímala hrůza. Rozžehl si lampu, aby mezi řádkami knih viděl na cestu. Lampa jakoby se sama vznášela ve vzduchu a i když Harry cítil ruku, v které ji držel, běhal mu při tom pohledu mráz po zádech. Oddělení s omezeným přístupem bylo úplně vzadu. Harry opatrně překročil provaz, který ony knihy odděloval od ostatní knihovny, zdvihl lampu a začal číst jejich názvy. Příliš mu toho neřekli. Vybledlým zlatým písmem, které se už odlupovalo, tam stála slova v jazycích, jimž nerozuměl. Některé knihy ani žádný název neměly a na jedné z nich byla tmavá skvrna, která hrůzně připomínala krev. Harry mu se zježily vlasy na hlavě. Možná za to mohla jen jeho fantazie, možná ne. Zdálo se mu však, že z knih vychází tichý šepot. Jakoby věděli, že je tu někdo, kdo tady nemá co pohledávat. Musel odněkud začít. Postavil lampu opatrně na podlahu a hledal na spodní poličce nějakou knihu, která by vypadala zajímavě. Jeho pozornost upoutal veliký černostříbrný svazek. Jen s námahou ho vytáhl, poněvadž byl velice těžký. Položil si ho na kolena a nechal knihu, aby se sama otevřela. V tu chvíli ticho protrhlo pronikavé zaječení, při kterém Harry mu stydla krev v žilách. Ta kniha křičela. Spěšně zaklapl, ale jakot pokračoval. Jediný vysoký, nepředržitý tón, trásající uši. Nejistě ucouvl a převrhl přitom lampu, která okamžitě zasla. Ke svému zděšení zaslechl schodby venku kroky, vecpal tedy ječící knihu zpátky do regálu a dal se na útěk. Minul Filče málem ve dveřích, jeho bledé, rozčlené oči hleděly přímo skrz Harryho a ten proklouzl pod jeho napřaženou paží a hnal se chodbou pryč. Ječení knihy mu ještě pořád znělo v uších. Pak naraz zůstal stát před vysokým brněním. Natolik se soustředil na to, aby se dostal co nejdál od knihovny, že si vůbec nevšímal, kudy běží. Možná za to mohla tma, Harry však vůbec netušil, kde je. U kuchyní sice jedno brnění stálo, to věděl. Teď však musel být o dobrých 5 poschodí výš.
2: Říkal jste, ať přijdu rovnou za vámi, pane profesore, kdyby se tu někdo v noci toulal a někdo opravdu byl v knihovně v oddělení s omezeným přístupem.
0: Harry cítil, jak se mu krev vytrácí z tváří. Ať už byl kdekoliv, Filč musel znát nějakou zkratku, nebo jeho tlumený, podlézavý hlas bylo slyšet blíž a blíž a k Harryho zděšení mu neodpověděl nikdo jiný než Snape.
5: Oddělení s omezeným přístupem? Však je chytíme, nemohou být daleko.
0: Harry tam stál jako přibitý a Snape s Filčem obešli roh před ním. Samozřejmě ho nemohli vidět, chodba však byla úzká a kdyby přišli blíž, vrazili by přímo do něj a proti tomu by ho plášť neochránil. Couval pryč tak tiše, jak jen dokázal. Po jeho levici byly pootevřené dveře. To byla jeho jediná naděje. Zadržel dech a soukal se do místnosti tak, aby přitom vůbec nepohnul dveřmi a kámen mu spadl ze srdce, když se ocitl uvnitř, aniž ti dva něco postřehli. Prošli blízko něj a Harry se opřel o stěnu, zhluboka dýchal a poslouchal, jak se jejich kroky vzdalují. Unikl jenom ovlas, opravdu jenom ovlásek. Trval několik vteřin, než se vůbec podíval na místnost, ve které se schoval.
6: vypadala jako nepoužívaná školní učebna. Podal stěn vystupovaly temné obrysy stolku a židlí, vyrovnaných nahromady, a tamhle ležel převrácený odpadkový koš. Přímo proti němu se však opíralo o zeď něco, co nevypadalo, že sem patří. Cosi, co vyhlíželo, jako by to sem někdo uložil proto, aby to jinde nepřekáželo. Bylo to skvostné zrcadlo, vysoké až do stropu, ve zdobném zlatém rámu. Stálo na dvou nohách s velkými drápy. Nahoře byl do oblouku vyrytý nápis. Mízar bozihu otešave lažáv ten. Ne tvář, ale vaše touhy zobrazím. Filč ani Snape už neslyšel a zmatený strach ho postupně opouštěl. Přistoupil blíž a chtěl se na sebe podívat, i když věděl, že nic neuvidí. Postavil se před zrcadlo a musel si oběma rukama zacpat ústa, aby přestal křičet. Prudce se otočil. Srdce mu bušilo ještě zběsilej než předtím, když začala křičet ta kniha, poněvadž v zrcadle spatřil nejen sebe, ale ještě celý houf lidí, kteří stáli za ním. Místnost však byla prázdná. Dýchal jako o závod a pomalu se otočil zpátky k zrcadlu. Uviděl v něm sám sebe bledého a vylekaného a za svými zády aspoň 10 dalších lidí. Ohlédl se přes rameno, ale nikdo tam nebyl, stejně jako předtím. Nebo byli všichni také neviditelní? Byl snad v místnosti plné neviditelných lidí a zrcadlo mělo tu schopnost, že ukazovalo jejich obraz, ať byli neviditelní nebo ne? Znovu se do něj podíval. Jakási žena, která v zrcadle stála hned za ním, se na něj usmívala a mávala mu. Vstáhl k ní ruku a nahmátl za sebou jen vzduch. Kdyby tam opravdu byla, musel by se jí dotknout. Tak blízko sebe je zrcadlo zobrazovalo. Cítil však jenom vzduch. A ona i všichni ostatní existovali jen v zrcadle. Byla to velice hezká žena. Měla temně rudé vlasy a její oči. Má oči úplně stejné jako já, uvědomil si Harry a přistoupil o kousek blíž. Jasně zelené a úplně stejně tvarované. Pak si ale povšiml, že ta žena pláče. Usmívala se a zároveň plakala. Vysoký, hubený, černovlasý muž, který stál vedle ní, ji objal kolem pasu. Na očích měl brýle a vlasy měl nesmírně rozcuchané. Vzadu se mu ježily úplně stejně jako jemu. Harry teď stál tak blízko zrcadla, že se málem dotýkal nosem svého vlastního odrazu. Mami, oslovil je šeptem. Tati. Jenom se na něj dívali a usmívali se. A Harry si postupně prohlédl i obličeje všech ostatních v zrcadle a uviděl další zelené oči, stejné jako měl on sám, další nosy jako jeho vlastní a dokonce i drobného staříka, který jako by měl stejně vyčnělá kolena jako on. Toho večera Harry poprvé v životě spatřil svou rodinu. Všichni Potterovi se usmívali a mávali na něj a on na ně hleděl dychtivým pohledem s rukama přitisknutýma na sklo zrcadla. Jakoby doufal, že se propadne na opačnou stranu a bude se jich moci dotknout. Cítil v sobě něco nevýslovně palčivého, napůl radost a napůl hluboký smutek. Neměl tušení, jak dlouho tam stál. Postavy v zrcadle nezmizely a Harry se na ně nepřestával dívat, až ho probral jakýsi vzdálený zvuk. Nemohl to zůstat, musel najít cestu zpátky do postele. Otrl oči od tváře své matky, zašeptal: já zase přijdu. A spěšně vyběhl z místnosti.
8: Taky jsi mě mohl zbudit, vytkl mu Ron rozladěně.
2: Můžeš se mnou jít dnes večer? Půjdu tam zas, chci ti to zrcadlo ukázat. Tvou maminku a tatínka bych viděl rád, řekl Ron dychtivě. A já bych zase chtěl vidět celou vaši rodinu, aspoň mi ukážeš své další bratry, i ty ostatní. Ty můžeš vidět, kdy budeš chtít, namítl Ron. Stačí, když v létě přijedeš k nám. Možná ale, že to zrcadlo ukazuje jen ty, kdo už jsou po smrti. Škoda jen, že jsi neobjevil Flamela. Vezmi si trochu šunky nebo něco, jak to, že vůbec nic nejíš. Harry nedokázal spolknout jediné sousto. Včera večer spatřil své rodiče a dnes je uvidí zas. Na Flamela málem zapomněl. Teď už mu to nepřipadalo důležité, co záleželo na tom, co ten tříhlavý pes hlídá. a co vlastně sešlo na tom, jestli to Snape ukradne nebo ne.
8: Jsi v pořádku? Zeptal se Ron. Vypadáš nějak divně.
2: Největší strach měl Harry z toho, že místnost se zrcadlem už nenajde. Tentokrát přikryl pláštěm i Rona, takže postupovali mnohem pomaleji. Snažili se jít stejnou cestou, kterou šel Harry včera z knihovny, a skoro hodinu jen bloudili po temných chodbách.
8: Já snad zmrznu,
2: prohlásil nakonec Ron.
8: Nechme to plavat a pojďme zpátky.
2: Ne, zaprskal Harry. Vím, že to tu někde je. Minuli vyčouhlého ducha jakési čarodějky, který se neslyšně pohyboval opačným směrem, nikoho jiného však nepotkali. Právě ve chvíli, kdy Ron začal naříkat, že už samou zimou necítí nohy, Harry konečně uviděl to brnění.
8: Tady je to, tady hle, jasně.
2: Opřeli se do dveří a spěšně otevřeli.

0: Harry si shodil plášť z ramen a rozběhl se k zrcadlu. Opravdu tam byli. Jeho matka i otec se šťastně usmáli, když ho uviděli. Vidíš je, zašeptal Harry. Já tam nevidím vůbec nic. Podívej se na všecky, je jich spousta. Vidím jenom tebe. Podívej se pořádně, pojď sem, postav se, kde teď stojím já. Harry odstoupil stranou, ale teď, když před zrcadlem stál Ron, neviděl už nikoho ze své rodiny, jen Rona v pyžamu s esovitým vzorem. Za to Ron teď stál, jakoby skameněl a upíral pohled na svůj obraz v zrcadle. Podívej se na mě, vyzval Harryho. Vidíš celou vaši rodinu, jak stojí kolem tebe? Ne, jsem sám, ale vypadám jinak. Jsem starší a jsem tu jako Primus. Cože? No ano, jsem. Mám stejný odznak, jaký nosil byl a držím školní pohár a fanfrpálový pohár. Jsem i kapitán fanfrpálového družstva. Ron otrl oči od té úžasné podívané a rozrušeně se podíval na Harryho. Myslíš, že to zrcadlo ukazuje budoucnost? Jak by mohlo? Všichni z mé rodiny jsou mrtví. Počkej, já se ještě jednou podívám.
1: Měl jsi ho včera pro sebe celý večer, nech mi ještě chvilku.
0: Vždyť jenom držíš fanfrpálový pohár, co je na tom tak zajímavého. Já chci vidět své rodiče. Nestrkej do mě! Nenadálý zvuk venku na chodbě jejich spor ukončil. Vůbec si neuvědomovali, jak hlasitě oba mluví. Honem! Ron přes oba dva ještě stačil přehodit plášť, když se ve dveřích objevily svítící oči paní Norrisové. Ron a Harry se ani nepohnuli a oba si kladli stejnou otázku. Působí plášť i na kočky? Zdálo se jim, že to trvá celou věčnost. Pak se však paní Norrisová otočila a vyšla ven. To je nebezpečné. Mohla jít pro Filče. Vsadím se, že nás slyšela. Pojď pryč. A Ron odtáhl Harryho z místnosti se zrcadlem. Do rána sníh ještě nestačil roztát. Nechceš si zahrát šachy, Harry?
2: Ne.
0: A co kdybychom zašli na návštěvu k Hagridovi?
2: Ne. Jdi tam sám.
0: Já vím, na čem myslíš, Harry. Na to zrcadlo. Dnes večer už tam nechoď. A proč ne? Já nevím. Prostě mám takový nepříjemný pocit a tak či tak už několikrát si sotva vyvázl. Filch, Snape a paní Norrisová tu pořád brousí. Co je ti platné, že tě nevidí? Co jestli do tebe vrazí? Co když něco převrhneš? Mluvíš jako Hermiona. Myslím to vážně, Harry, nechoď tam.
2: Harry však nebyl s to myslet na nic jiného, než jak se zase dostat před zrcadlo a Ron ho od toho nedokázal odradit. Třetího večera našel místnost se zrcadlem rychleji než v předchozích dnech. Pospíchal, jak jen mohl, a uvědomoval si, že dělá větší hluk, než bylo rozumné. Nikoho však cestou nepotkal. A už se na něj znovu usmívali matka i otec a jeden z jeho prarodičů šťastně přikyvoval. Harry si přidřepl a pak se před zrcadlem usadil na podlahu. Nic mu nemohlo zabránit, aby tu se svou rodinou strávil celou noc. Nic na světě. Jedině... Takže jsi tu zase, Harry? Vyvolalo to v něm pocit, jako by měl v břiše kus ledu. Ohlédl se. Na jednom ze stolku u zdi neseděl nikdo jiný než Albus Brumbál. Harry předtím musel projít přímo kolem něj. Natolik však chtěl dostat se k zrcadlu, že si ho vůbec nevšiml.
3: Já jsem vás neviděl, pane profesore.
4: To je zvláštní, jak někdo může být krátkozraký, jakmile je neviditelný,
2: řekl Brumbál a Harry mu se ulevilo, když zjistil, že se profesor usmívá.
4: Takže, řekl Brumbál, sklouzl ze stolku a posadil se na podlahu vedle Harryho. Tak jako stovky jiných před tebou si objevil blaho, které přináší zrcadlo z Erisedu.
3: Neviděl jsem, že se tak jmenuje, pane profesore.
4: Doufám ale, že už si pochopil, co to zrcadlo dělá.
3: Jak bych to řekl, vidím v něm svou rodinu.
4: A tvůj kamarád Ron v něm uviděl sám sebe jako Primuse s odznakem.
3: Jak to víte?
4: Já nepotřebuji žádný plášť, abych byl neviditelný. Takže si už dokážeš domyslet, co nám všem zrcadlo z Erisedu ukazuje?
3: Harry zavrtěl hlavou.
4: Vysvětlím ti to. Nejšťastnějšímu člověku na zemi by zrcadlo z Erisedu mohlo sloužit jako docela obyčejné zrcadlo. Kdyby se do něj podíval,
3: uviděl by sám sebe právě takového, jaký je. Teď už chápeš?
2: Harry se zamyslel a pak pomalu řekl. Ukazuje nám to, co chceme, ať je to, co je to.
3: Ano i ne. Neukazuje nám ani víc, ani míň, než nejhlubší a nejusilovnější tužby našeho srdce. Ty jsi nikdy nepoznal vlastní rodinu a tak ji vidíš, jak stojí kolem tebe. Ronald Weasley žije celý život ve stínu svých bratrů, takže vidí sám sebe, jak stojí sám a je ze všech nejlepší. Zrcadlo nám ovšem neposkytuje ani vědomosti, ani pravdu. Byli už lidé, kteří před ním promarnili celý život, uchváceni tím, co v něm viděli, nebo zas zešíleli, poněvadž nevěděli, jestli to, co jim zrcadlo ukazuje, je skutečné nebo aspoň možné. Zítra se zrcadlo přestěhuje na nové místo, Harry, a žádám tě, abys ho už nehledal. Pokud bys na něj přece ještě někdy narazil, budeš už vědět, jak se věci mají. Nestačí jenom prodlévat v snách a zapomenout žít, to si zapamatuj. A teď, když jsme už domluvili, proč si zas neoblékneš ten svůj úžasný plášť a nejdeš do postele?
2: Harry vstal. Pane profesore, mohu se vás na něco zeptat?
3: Právě si to udělal. Přesto mi můžeš položit ještě jednu otázku.
2: Co vidíte vy, když se do toho zrcadla podíváte?
3: Já? Vidím sám sebe, jak držím v ruce tlusté vlněné ponožky.
2: Harry jen vytřeštil oči.
3: Ponožek člověk nikdy nemá dost. Zas máme za sebou další Vánoce a já jsem nedostal ani jedny. Všichni mi pořád dávají jen samé knížky.
2: Teprve když už Harry ležel v posteli, napadlo mu, že Brumbál možná nemluvil tak úplně pravdu. Ovšem, pomyslel si, když schazoval prašivku ze svého polštáře, ta otázka byla věru osobní.

Byl to velice veliký a slavný orchestr. Měl 3 harfy, 6 kotlů, nepočítaných houslí a viol, různých rohů, dokonce 2 basklarinety a mnoho bas. To všechno leželo nebo stálo opřeno na pódiu. Z hudebníků nebyl nikdo v dohledu. Zkoušeli od rána a teď byla přestávka. Basa, která stála opřena až na kraji pódia, se svezla a jistě by byla upadla, kdyby se nebyla zachytila o druhou basu, která stála hned vedle. Promiňte, pravila hlubokým hlasem basa, která málem upadla. Nevadí, odpověděla stojící basa také hlubokým hlasem, ale přece jenom o chloupek vyšším a sonornějším. Pokud nestojím opřený rovně, těžko již udržím balanc, pravila basa užívajíc mužského rodu, když mluvila o sobě. Léta jsou léta. A hluboce vzdychla, až zadrnčela. Vy o létech ještě nemusíte mluvit, řekla basa s vyšším hlasem. No, kolik byste hádala? Sotva 100. No, hodně byste musela přidat. Byl jsem vyroben 1799 v Miláně. No, to by vám nikdo neřekl. Jste Ital, že? Mistr houslař byl Němec. Na basy jsou Němci nejlepší. Schildkraut starší. O, vy jste šlechtic. A jak jste se k nám dostal? Sám nevím. Dlouho jsem byl kdesi na půdě, soudili se o mě a ten, kdo mě vyhrál, mě vezl otevřeným vozem. No, a pršelo a já se zbortil. Trvalo to dlouho, než

0: sebe, že ano. V hloubkách vám přidám já, trošku s vámi společně zavibruji, no a ve vyšších polohách, vy mě to oplatíte.
1: Basy se dali do smíchu, znělo to, jako by do nich zabloudil čmelák. Protože už bylo po přestávce, hudebníci se začali rojit a zasedat na svá místa. Basy v rychlosti si ještě slíbili, že už dnes při zkoušce si začnou vypomáhat a už tu byli jejich páni, kteří na ně hráli. Ha, podívej se, Ludvíku, ty basy stojí, jako by se objímali. Zamilovaný basy asi, pravil Ludvík. Ušlo mu docela, že jeho basa se začervenala. Přišel dirigent, zjednal si ticho a pravil, prosím, Lepke Buhalter, opus 88 od písmeny G. Zkoušeli až pozdě do odpoledne, basy si pomáhali, zprvu nesměle, později však nabili jistoty a obě dvě se těšili na každý vysoký i hluboký tón. Sáfriš, dneska nám ty basy zněly, co? Povídá Ludvík na cestě domů druhému muzikantovi. A ten odvětil se smíchem, no, když to taky koulíme, ne? Tak naschle, mě jde tramvaj. A utek za tramvají. Na druhý den, když zase přišla přestávka, Ludvík řekl svému příteli, opři tu mou basu, o tu tvou, jo, ať to nespadne. A šli na párky.
0: Jak jste se vyspala?
1: Začala rovnou basa maskulinum.
2: Chabě. Chabě.
1: Těšila jsem se na zkoušku. A vy?
0: Také, také jsem se těšil.
2: Jenom na zkoušku?
0: Jenom na vás.
1: A vy?
2: Já také.
1: Chytni ty basy! Předposlední hudebník vykřikl na posledního. Vždyť se kácej! Jen tak, že je zachytil. Radši je položím, si pomyslel a udělal to. V sále bylo ticho. Z ulice doléhal slabě všední den.
0: Já vás mám rád už dlouho. Velmi, velmi hlubokým hlasem pravil basa.
2: Mně jste byl vždycky sympatický, ale od onoho sóla na basu, na začátku kantáty od Slavoslava Pantáty, jsem se do vás zamiloval.
0: To jsem zpíval jen pro vás, drahá.
2: Chce se mi radosti kutálec, řekla basa.
1: Přestávka byla krátká, neboť premiéra se blížila. Už se sál zase hemžil a Ludvík stál nad basami a smál se. Tak se podívej, nejsou tady jako milenci. Na jaře, na mezi, dodal druhý. To bys tomu dal? Ty myslíš, že by se na ní dalo hrát, kdyby byla samodruhá? Tak ticho, prosím, okřikl anonymně dirigent. George Bauer, symfonie cizmol, konec larga od písmeny F. A hned od začátku, prosím vás, nebojte se, pěkně s neopatetismem, jo, s neopatetismem. Jedno oko nesmí zůstat suchý. Zvedl taktovku a slavné těleso se rozburácelo. Basám bylo jako v nebi. Právě od písmeny F, jako by slavný Bauer napsal vyznání lásky pro basy. Hloubky, výšky a hloubky jsou zvuk duší, vibrace lásky. Kmitočty vášně, oj, co tomu může vědět studený triangl, kotle z oslí kůže nebo rozervaný činel. Slavnostní premiéra byla za rohem. Basy hořely láskou. Máš nádhernou kobylku, vzdychl jednou basa z nenadání. Tvoje je krásnější, odpověděla basa. A od té chvíle si tykali. I přišel večer slavnostního koncertu. Smluvili se obě basy, že ten večer bude patřit jim. Budou jednat

0: druhé pomáhat jako nikdy ještě. A slovu dostáli. Nemohou se objímat jako my lidé. Zamotali se do sebe tóny. On pomáhal, ona jemu. Pak zachtělo se jim být sami i odpoutali se docela. To již nebyly basy. To byla píseň lásky, duet, unizono a teď kontrapunkt touhy. Ludvík a jeho přítel koukají do not a co viděli v notách, hmatají na strunách, ale neslyšeli to. Ani kapelník to neslyšel. Hleděl rovnou z náprsenky, potem z hadrovatele na hudebníky a od jeho očí se dal zapálit doutník. Ludvík a jeho přítel krčili rameny, ohlíželi se, aby mu naznačili, že to pochází možná od někud odjinut. Co to tam hrajete? Řval na ně dirigent o přestávce. No co je v notách, odpovídali. Nemluvte, to je sabotáž. To bude mít do hru. A mělo. Jednak v druhé půli koncertu, kdy se basy bezohledně ocitali na vrcholu blaha v téměř každém taktu. Dále v kritikách, které se shodly o pochybeném podání, o nepropracovaném a nedomyšleném nastudování kantáty od Slavoslava Pantáty. No a pak byla dohra v kanceláři dirigenta speciálně pro Ludvíka a jeho přítele. Dirigenta už přešel akutní vztek. Mluvil slušně a zřetelně. S tou sabotáží to nepoženeme dále. Ale pánové, co se to s váma dělo? Byli jste opilí. Mlčte! Já se jenom ptám. Tak dobrá, nebyli. Dobrá. A můžete to nějak vysvětlit? No, můžeme vám to zahrát, pane dirigente. Umíme to z paměti. Basi sem! Do kanceláře! Houkl dirigent do telefonu. Za chvilku přinesli basy. Basy lhostejné, basy nezamilované, basy, které byly náhodou po ruce. Kantátu, jedem! Dirigent začal dirigovat, Ludvík a jeho přítel hráli. Přesně, bez chyby, až do konce. Hrajete oba výborně, poznamenal dirigent, muž spravedlivý. Tak v čem to teda vězí? Usedli a rokovali. Dirigent měl ve stole bílé víno, potom sluha došel ještě pro dvě lahve. Načež bylo usneseno, že se svolá tisková konference a tam se věc vysvětlí tím, že akustika v sále špatně vyhovuje a na příští koncert se představí orchestr. Na tiskovou konferenci přišli sportovní redaktoři. Z kritiku jenom ten, který napsal dobrou kritiku, protože na koncert nemohl jít a napsal ji předem. Konference proběhla v přátelském duchu mezi hudebníky a zástupci tisku. Vše se vysvětlilo a na příští reprízu byli pozváni kritikové ještě jednou. Přišli všichni až na toho, který už jednou nepřišel a kritiku už napsal. K repríze vyprodané nastoupil orchestr hrdě. Dirigent měl potlesk na vstup, to má konečně vždycky, a začalo se. Zpočátku byly basy v pořádku, tedy v pořádku nebyly, ale snad jedině pro laikovo ucho, ale šlo to. Až teprve v kantátě, hned jak nasadí zbor mocně akáty bílé, bílé, bílé, snad to byla slova básníkova, která vyvolala touhu po kompenzaci lásky bas. Prostě od té chvíle zpívali basy svůj osobní part. Dirigent se spotil, ochraptěl ztrátou tekutiny, takže ji naštěstí nebylo slyšet, když sípal do pléna: Zabiju vás, Ludvíku, a toho druhého taky zabiju. Ludvík to sice neslyšel, ale za to slyšel basu. Vidí svého přítele, jak zahazuje smyčec a odchází. Tak jde také a táhne basu za sebou. Kritiky tentokrát nebyly žádné. V hudebním orgánu vyšla úvaha o správnosti či nesprávnosti celostátního vedení symfonických orchestrů. Městská komise pro hudební tělesa měla předběžnou poradu s krajskou správou výroby strunných nástrojů a přizvali dirigenty z rozhlasu. Ludvík a jeho přítel dostali dovolenou bez udání důvodu a zástupci orchestru je poučili ve smyslu vyhlášky BBBBB/CCCCC, že se s nimi počítá až do vyřízení. Do vyřízení čeho ale? Tak do čertu. To se právě uvidí čeho. Na pomenutí šli oba domů a cvičili. Hráli od rána do večera, každý na svou basu soukromou, hráli bez chyby a přesně. Zamilované basy byly uloženy do dřevěných pouzder ve skladišti nástrojů. Stáli v nich vedle sebe a měli nyní dost času, aby si povídali do nekonečna. Basa vyprávěl o večírcích, na kterých na něm bylo hráno v severní Itálii počátkem 19. století. Jak ho jednou sám pan Stendhal poslouchal a jak pak zaplácal. I pana Garibaldi ho zahlédl v Modeně, nebo v Římě to bylo. Basa mluvila o svém strachu a o svém soužení, když ji německá armáda ukradla v Polsku a poslala do Berlína na konzervatoř, kde ji opět ukradl profesor a vyměnil za prase do Drážďan. Sem, do města, se dostala ani neví jak, bez strun, rozladěná. No to se ti nedivím, potvrdil Basa ze své bedny. A pak byla přidělena orchestru, dána do pořádku a teď? Teď je konečně šťastná. Mezitím došlo ke svolání všeobecného zasedání všech hudebních složek jako takových, ke kterému byli přizváni pozorovatelé ligy korepetitorů a rovněž svazů rytců not. Ludvík a jeho přítel pozváni nebyli, protože o nich se jednalo. Seděli v kuchyni u Ludvíku s hlavami mezi koleny, neboť to jediné zbývá mužům, když se o nich jedná bez nich. Až paní Ludvíková položila jednoduchou otázku, aniž přitom přerušila míchání krupicové kaše. A není to vůbec v těch basách? Za chviličku se rozlétly dveře ve skladišti hudebních nástrojů. Ludvík a jeho přítel raz, dva, otevřeli pouzdra, popadli basy a začali. Ovšem, že paní Ludvíková měla pravdu. Bylo to v těch basách. Po dlouhém mlčení rozepěli se jako nikdy. Oba muzikanti je popadli do náruče a utíkali do zasedací síně všeobecného zasedání. Tam je nechtěli pustit dovnitř. Až prý po uzavírací řeči předsedy svazu předsedů. Čili až nás vyhodí, pomyslili si oba hudebníci a prodrali se. Vyběhli na tribunu a nečekajíce na konec uzavírajícího projevu, spustili S a basy se dali do zpěvu. Po konci bylo veliké ticho. Pak všichni opustili svá místa a seskupili se kolem bas. Bylo usneseno, že nejde o nic jiného, než o poměrně vzácný zjev u hmoty, kdy jedna hmota reaguje vibračně na hmotu druhou, dosud nezjištěným kmitočtem, závislým však na kmitočtech druhé hmoty a poměru vlhkosti vzduchu a patrně též houslařského klihu. Byla jmenovaná tutlací komise, která dostala za úkol okamžitě se spojit s výzkumným ústavem a problém přehrát vědcům. Ludvík a jeho přítel dostali dopis s pokynem, aby příště více dbali na stav svěřených jim nástrojů a že se s nimi počítá při zájezdu do Dánska. Též jim bylo dovoleno koupit levně provinilé basy. V poslední chvíli před odjezdem na zájezd bylo zjištěno, že oba hudebníci jsou vlastně přespočetní i bylo jim dovoleno zůstat doma a cvičit. Takže zatímco slavné hudební těleso jelo přes Paraguay do Dánska, aby přivezlo nadšené kritiky, což hravě docílilo, Ludvík a jeho přítel začali na basách cvičit světovou skladbu Rámus z Vinetky. Ludvík hraje na jazzovou bubnovou baterii a jeho přítel brnká na basu, zatímco basa s hlubším hlasem je opřena sama opodál a sama hraje sebou. Kolem nich je spousta mladých lidí, každý večer a mají ukrutnou legraci. A když potom odejdou domů a v lokále se zhasne, tak obě basy mají čas pro svou lásku. Věř mě, má milá, pravil onehdá basa hlasem, který se podobal dunění atomické bomby v dálce. Věř mě, mezi tím mládím kolem nás si začínám připadat starý. Hlupáčku, 162 roky, copak to je nějaké stáří?
1: Zlatá hruška je na Hradčanském Novém světě a o jeho minulosti se nedočtete nic, co by tento zastrčený kousek Prahy šlechtilo. Žila tu prý chudina, která by na zlatou hrušku dneska neměla, ale přesto jděte se tam projít. Srdce se vám tou krásou bude tetelit. V tom je prazvláštnost chudoby. Dneska si člověk chodí na taková místa pro potěšení očím, aniž by ho přepadal strach z nuzoty. Do kdysi chudonkých uliček se dneska hrnou návštěvníci a žasnou, jak svět bývával krásný. Ba co více, kdo může, koupí si chudý domeček, vybaví ho ústředním topením a teplou a studenou vodou a vychutnává prostý život člověka, který se nehoní za pozemskými statky. Asi je to tím, že tato místa mají pro člověka lidské rozměry. Domek, na který se dá dosáhnout, na který se dá vylézt po žebříku, člověka nestraší. Věžák v něm vyvolává podvědomou úzkost. Děsí ho, protože není zvládnutelný jedinýma rukama a není pochopitelný jedinou hlavou. A to domek, ano, a natož domeček, jako třeba ve Zlaté uličce, anebo jako domky na Novém světě. Místa, jako třeba Nový svět, jsou rozmilá i proto, že tam už chudina není, ale co chudina, historky mluví o spodině. A jsou milá i tím, že je odtud jen krok k veliké paměti dějin. Poprvé mě po Novém světě prováděl kamarád, když mi ještě nebylo 20. Bylo to tenkrát na opačném konci Nového světa, než je Zlatá hruška. Je to přes tramvajové koleje pár kroků k bývalé jízdárně, postavené na jedné z bývalých bašt. Ta jízdárna, když byl zřízen protektorát, posloužila za schromaždiště těch, kdo byli odtud deportováni do koncentračních táborů. Ten můj kamarád byl mezi nimi a tenkrát to byl ještě kluk. Zde v jízdárně se s nimi naposled jednalo ne zrovna sice lidsky, ale jakž takž. Ještě jim dovolovali například přijímat poštu. A právě ta pošta byla jedním z největších zážitků jeho života. Ti střešovičtí pošťáci věděli, komu poštu nosí a pracovali tak, že mohli vypustit duši. Rodině toho mého kamaráda doručili například jako zásilku bandičku polévky, která byla ještě tak horká, že se z ní kouřilo. Nejsem u Zlaté hrušky štamgastem, ale když se tam posadím, vždycky si tu objednám i polévku. Jinde ne, po polévkách se přece tloustne, ale tady vždycky. Na zdraví a k poctě těch pošťáků.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Mnoho tatínků, Žádný, tatínek.
7: Krajský trestní soud v Praze.
6: Užívej, říkávala matička. Já měla taky užívat, byla jsem hloupá, že jsem neužila. Otylka byla poslušné dítě a tak užívala. Postavu k tomu měla náležitou. Byla hezky při těle, ženské přednosti a půvabí, jak se patří, a mužským se líbila. Ve městě se konaly četné zábavy. Byl zástěrkový vínek paní a dívek, byla hasičská zábava, řemeslnická beseda pořádala plesy a různá vyražení, komunisté měli akademii spojenou s loterií, tombolou a koulením oceny, agrárníci pořádali vepřové hody, hudba, tanec. Všude byla Otylka a užívala. Na hasičském plese se seznámila s mladým cihlářem. Měl bujnou ofinu a byl náramně legrační. Vyprovázel Otylku domů. Noc byla hluboká a hvězdy se třpitily. Byla akademie řemeslnické besedy, vybraný program, solové výstupy, tanec. Zde tančila Otylka s účetním z fabriky. Byl čestný, abstinent a nekuřák. Vyprovázel Otylku domů. Na obzoru bledl východ a oni se za stodolou hubičkovali. Komunistický ples také nebyl špatný. Otylce se líbili komunisti, protože měli sál potažený červenou látkou a vyzdobený chvojím. Byl tam jeden mladý dělník. Vyváděl, bral trombonistovi nástroj a chtěl na něm hrát. Neuměl to a všichni se smáli. Vzal Otylku k tanci, ona se k němu tulila i vyšli na zahradu se ochladit. Všude bylo ticho, jen v trávě zpívali cvrčci. I agrárníci měli zábavu ohromnou a báječnou. Slečny přišly v krojích, tančili se moderní tance a hoši se náramně vytahovali. Byl tam jeden fešák, sloužil u dragounů, vypil 10 piv a nic na něm nebylo znát, povalil orchestrion a hostinský mu nic neřekl, protože ten pán udělal vždycky velkou útratu. Byl jediný syn ze statku, měli koňstvo, vepřového dobytka hojnost, alej třešňovou, včely a všude zavedenou elektriku i do stáje. Ten pán přednášel komickou báseň a všichni plácali. Pak byl tanec, on měl viržinku v hubě, vyzval Otylku, tančili doleva a foxtrot. Načež se vytratili ze sálu. Mohly být 3 hodiny ráno, zdvíhala se mlha a křičeli kohouti, ale bylo teplo. Potom uplynulo několik měsíců a Otylka povila dítko. Mělo modré oči, celá maminka. Hledali tatínka. Otylka přemítala, jestli to bylo z řemeslnické besedy, nebo původu komunistického, nebo snad ten cihlář. Pak si ale vzpomněla na agrární ples a řekla si, že ten pán ze statku by se za tatínka nejlépe hodil. Měl elektriku zavedenou po celém statku, doma všeho hojnost, tak ať se žení a udělá Otylku šťastnou. Nebo ať platí, když užíval. Byl soud a Otylka odpřisáhla, že ten z agrárního plesu je tatínek. Ten pán si na to vzal doktora, advokát se všelico zeptal, Otylka se zaplétala, doktor jí na prstech vypočítal, že pán ze statku nemůže být toho původa, Otylka mluvila jednou tak a podruhé onak, až jí soudce kázal odvést do vyšetřovací vazby pro podezření z křivého svědectví. A včera konečně seděla před senátem vrchního rady Nedvěda pro podvod spáchaný křivým svědectvím. Doznala, plačíc, že ten z agrárního plesu to sice mohl být, ale nebyl, a pravděpodobně jí toho nadrobili komunisti nebo možná cihlář od hasičů. Byla uznána vinou a odsouzena do těžkého žaláře v trvání 2 měsíců. Protože je jinak zachovala, dostala trest s odkládací lhutou 2 roků. A matička, když si ji odváděla domů, pravila. Vždycky jsem ti říkávala, neužívej, já taky neužívala. Neposlechla jsi? A teď to máš.
7: České slovo, 6.4.1932. Pán na roztrhání.
6: Krajský soud v Praze, Praha, 14. září.
7: Vysoký štíhlý mladík příjemného zevnějšku si namluvil slečnu Miladu Husákovou. Ten mladík, který se nazýval František a neměl lehký život, mnoho trpěl kvůli ženským. Musíte vědět, že František byl jednak šoférem u panstva a za druhé tenisovým trenérem. Dámy patřily na něho se zalíbením a František se nezříkal světských radostí. Horší to bylo s Miladou. Ta dovedla kvůli těm dámám dělat svoje dílo. Přemlouvala ho, aby nechal ženských na kurtu a trénoval jenom pány. Ty jsi hloupá, odpovídal František. Ženské, to je moje hlavní klientela. Dámy mám na celý den a pány jenom večer. Ty si mne nepřej, vyhrožovala Milada. Já mám revolver a až si koupím patrony, tak tě zastřelím. Beze všeho, brůčil František. Mne bez toho život s tebou mrzí. A jak by ho život nemrzel? Přijde oholený a Milada na něho vybafne. Proč seš oholený? Máš rande, viď? Chceš se líbit těm tenisovým dámám? Objeví se neoholený a Milada hned ví, proč je zarostlý. Odřekla ti, co? A já ti za to nestojím, aby ses kvůli mně oholil. Počkej, já tě přece jenom zastřelím. 3x denně dělala mu Milada žárlivé výstupy. Ráno, v poledne, večer, někdy víckrát. Konečně František řekl, jdi si na všechny 4 strany, já už tě mám dost. Kvůli tobě se nepodívám na ženskou tvář. A jednoho dne večer vyrazila na něho Milada za rohem a chrstla mu do obličeje nějakou žíravinu. Uvidíme, jásala, jestli se teď budeš ženským líbit. František si poležel několik dní. Obličej se mu sloupl a potom byl hezčí než předtím. Jisté je, že se mu po té příhodě ženská klientela rozmnožila. Ale Miladu posadili na lavici obžalovaných pro zločin těžkého ublížení na těle a nebezpečné vyhrožování. Nezapírala. Přiznávala, že je žárlivá, ale dodala, že každá ženská musí na Františka žárlit. On je hrozný záletník. Soud však neměl porozumění pro milostné hry s vitriolem. Vyhověl návrhu státního zástupce doktora Šímy a odsoudil Miladu do žaláře na 3 měsíce. Nemusí si trest odsedět, jestliže 3 roky nepolije žádného milence žíravinou.
6: Lidové noviny 15.9.1934. Albínka a Valentín.
7: Krajský soud v Praze, Praha, 12. srpna.
6: Manželé Humbálkovi měli jedinou dceru a ta se jmenovala Albínka. Bylo jí 28 roků, postavy byla spíše menší, obtloustlá, jemné pleti a snivých očí. Povahy byla dobré a trochu byla náchylná k pláči. V domácích pracích dobře vycvičená. Humbálkovi hledali pro ní ženicha. Valentin Pajkrc, 42letý soukromník, byl jediným synem své matičky. Byl to pán skoro 2 metry vysoký a vážil 120 kilogramů. Dovedl snísti na posedění vykrmenou husu a vypil jako nic 25 plzeňských. Měl bas a když zpíval, okna se třásla, jako když kolem jede sentinel naložený železnými tyčemi. Matinka se o něho bála, jež to byl zdravý chatrného, a balila ho do flanelu, aby nedostal suchou nemoc. Čilý dohazovač svedl dohromady Albínku s Valentínem. Ženich chodil k Humbálkovým na oběd. Jeden den byly plíčka na kyselo, druhý den svíčková, třetí vepřová. Valentín moc řečí nenadělal, nabíral si na talíř pláty masa, jedl, vestu si povolil a funěl. Služka musela lítat pro pivo. Nevěsty si nevšímal, jenom jí šilhal po talíři a když něco zbylo, přitáhl nevěstin talíř k sobě, snědl zbytek a filozofoval, že by bylo škoda to vyhodit. Po obědě spal a když se probudil, řval, tu zdá se mi, že zřím, ty tahy známe. A zděšení sousedé vybíhali a koukali, co se děje. Starý Humbálek vrtěl hlavou a jednoho dne pravil své manželce. Toho chlapa musíme vyhodit, protože to není ženich mého gusta. Vždyť on by nás sežral. Tak ho vyhoď, mínila manželka, já bych se s ním usoužila. I takový slon má víc uznání než on a to chce být ženichem. Tak už zas můžete odjet, pravil pan Humbálek ženichovi druhého dne. My jsme si to totiž jinak představovali. Jsem rád, děl ženich cynicky, protože jsem u vás náramně vyhladověl. Jídlo nestojí za nic a Albínka se mi nelíbí, je taková hubená. A vy jste sprostáci, já jsem lepší člověk a mě musíte víc mastit. U vás se šetří mastidlem, jste holota, to je marné. Humbálek si nedal sáhnout na čest, trochu rýpl ženicha do boku a on se řítil ze schodů. Pak bylo chvilku ticho, načež zařínčilo u Humbálkových okno a kámen velký jak milník vletěl do ložnice. Pod okny řádil bas. Všechny vás pobiju, všechno rozbiju, se mnou si nehrejte. Já jsem jednomu vykloubil ruku a byl to chytřejší a fajnovější pán než vy. Zavolali strážníka, zavolali dva a bylo to všechno málo. Musila přijít celá pohotovost, než ženicha vtěsnali do košatinky. Senát vrchního rady Krištůvka soudil ženicha pro zločin veřejného násilí a přestupek urážky stráže. Obžalovaný nedovedl na svou obranu uvést nic jiného, než že byl rozčilen. Já hladem nevěděl, co dělám, řekl. Valentín dostal 3 měsíce těžkého žaláře s podmíněným odkladem trestu na 2 roky. Zařval. Trest přijímám a děkuju za poučení. Žalobu zastupoval veřejný zástupce doktor Šíba.
7: Lidové noviny, 13.8.1935.
8: Petr Šabach, Máslem dolů. Některé skvrny nelze odstranit bez porušení podstaty látky. Bohumil Hrabal. Tohle si pamatuju přesně. Když to Muhammad Atta napral s Boeingem 767 do severní věže Světového obchodního centra, Byli jsme já a prezident Bush mladší začtený do pohádek. Já do žabákových dobrodružství Kenneta Grahama, von do velmi hladový žížaly Erika Kerla. Já ve svým krámku, kterýmu říkám antikvariát, von ve škole ve floridský Sarasotě, kde předčítal dětem. Stojím a říkám si, fajn, žabák se bude Míšovi určitě moc líbit. A v tom se do krámu vřítí Evžen, můj přítel a domácí v jednom. Vletí ke mně jen v nějakým tričku a spodkách a huláká.
9: Ty vole, a je to tady, válka.
8: A já se jen krátce zasměju, protože vím, že Evžen má právě dneska svý 60. narozeniny a v momentě, kdy se ho chystám zeptat, kde se stačil tak brzo zřídit, na mě zakřičí, ať nečumím a pustím si televizi. A to už si říkám, že tady asi něco nehraje. A jdu a pokouším se zprovoznit ten mrňavej tranzistorovej krám, co jsem si jednou koupil ve vietnamské tržnici. Evžen vedle mě poskakuje, třese se po celém těle a netrpělivě rve za anténku televizky s úhlopříčkou ne větší než 10 cm. Sedám na balík s knihama a s otevřenou hubou zírám, jak se v New Yorku kouří z nějakýho mrakodrapu. A Evžen se vedle mě chytá za hlavu a volá.
9: Ty vole, tohle je válka. Normální válka. Napadli Ameriku.
8: Jenže já pořád nevím, kdo. Rusové? A tak se otočím na Evžena a říkám, Rusové? A on, aniž by se ke mně otočil, tak volá.
9: Hovno, Arabáci, ty svině arabský začaly válku.
8: Teprve po nějakým čase jsem schopnej vnímat hlas komentátora, který se snaží nám k těm obrázkům, co na ně zíráme, něco říct. Cítím, jak se mi rozklepaly kolena, protože mě jako první napadne, že se měl jít odpoledne za Míšou a číst si s ním a že už k tomu možná ani nedojde, protože je válka. Zvoní telefon a volá mi dcera Julie, jestli už vím o tom, že Amerika byla napadená. A já se jí ptám, co Míša a jestli je v pořádku a ona nechápe, proč by neměl bejt. Říkám jí, ať ho pozdravuje a že se u něj určitě zastavím. A pak zas zíráme s Evženem na tu televizi, kde furt a dokola opakujou ty strašidelné záběry. Myslíš, že to znamená fakt válku? Ptám se Evžena.
9: To záleží na tom, jak odpovědi naši.
8: Pronese dutě a to, že použije slovo naši, je u něj normální, protože Evžen byl a je ten největší amerikanofil, s kterým byste se mohli v Čechách potkat. Sedíme tam spolu zdrceně u té televize až do doby, než si uvědomím, že bych měl jít. A tak se s Evženem loučím a ptám se ho, jestli ta jeho oslava 60. bude nebo ne, když se stalo tohle. A ono na to, že bude. Že možná, že bude poslední. A já, když jdu pak za Míšou a cestou přemýšlím, kdo napsal báseň o tom, že na kraji lesa viděl dvě růže stát a že pojď a půjdem si je utrhat. Možná, že jsou to poslední. Ale nejsem si jistý ani tím, jestli si to pamatuju dobře a jak se znám, tak spíš ne. No a s tímhle v hlavě kráčím na tramvaj a jedu za Míšou, s kterým si budeme až do večera číst Žabákova dobrodružství. Večer se scházíme kolem 8. Teda já přicházím až kolem 8. Ostatní tady už jsou. Televize nad výčepem omílá furt dokola ty záběry, co jsme pozorovali s Evženem odpoledne, to, jak ty Boeingy narážejí do obou věží, a je to děsivý. Ale nikdo z nás z toho není schopnej spustit oči. Sedám si k ostatním a blahopřeju Evženovi, ale spíš jen tak, že kejvnu hlavou a předám mu dárek, což je první vydání Eisenhowerovi Invaze do Evropy. Připadá mi to teď dost nevhodný dávat mu něco podobného v situaci, v jaký jsme se ocitli, ale já to pro něj měl v krámě připravený už týden a to jsem nemohl vědět, jak se věci kolem nás vyvrbějí. Toho Eisenhowera se mu daroval proto, protože Evžen nečte nic jiného než militária a jeho specializací je druhá světová válka a zejména generál Patton. Válka mýma očima, to je Evženova Bible. A ne, že bych se v podobné literatuře vůbec neorientoval, když jsem knihovník, ale je fakt, že co se týče třeba toho Pattona, tak Evžen o něm ví na rozdíl ode mě prakticky všechno. Včetně toho, jaký ráže byly revolvery, co furt tahal za pasem. Tohle já vědět nepotřebuju. Na to jsem asi míň bajernovská, míň romantická a rozhodně míň titánská figura než můj přítel Evžen, který tu teď sedí v čele ve svý vojenský bundě model M65 vzor regiment, která mu propůjčuje prýmky přirozenýho vůdce. Mám pocit, že si všichni částečně oddychli, že to, co se stalo v New Yorku, byl jen nějaký teroristický čin a že to nebyla akce pravidelné armády, což by mohly být jen Rusové. Sedíme tu a jeden mluví přes druhýho a sem tam zaslechnu jen Arabáci nebo kurvy. A mám chvíle a pocit, jestli jsem se náhodou nevocit v rukopise knížky Výlet pana Broučka, tentokrát mezi teroristy. A představuju si kapitolu Pan Brouček přestupuje na islám. A do toho mi doktor Palindrom, který ho tu nikdo neposlouchá, řve do ucha. Můžou si za to sami. To na sebe přivolali sami. To je samej Rambo a Rocky. A můj pocit s tím panem Broučkem zesiluje natolik, že za chvíli radši odcházím. Tyhle narozeniny se nepovedly. Útok na Ameriku změnil téma debat, který jsme v tichu vedli, na několik dní, možná týdnů. A pak se zase všechno vrátilo do normálních kolejí. Jenom na Evženovi bylo vidět, že celou věc bere jako atak na svou osobu zahalenou do vojenský bundy model M65 vzor regiment. Sedíme s Evženem a já mu právě říkám, co jsem zjistil a že mám pocit, že celý můj život tak trochu připomíná let Apollo 13 a že jsem sice hlavního cíle nedosáhl, nicméně nějaký dílčí úspěchy v podobě vedlejších produktů tu jistě jsou, a to především v osobě mýho vnuka Míši. Ale je evidentní, že mě Evžen moc neposlouchá a špicuje uši k vedlejšímu stolu, kde nějaký pan chytrej, kterýho jsem neznal ani od vidění, vypráví ostatním něco o světovým obchodním centru. Posloucháš mě vůbec? Říkám ti tu myšlenky, na který čekala filozofie přes 2500 let. Tak mi doháje věnuj aspoň trochu pozornosti. Evžen soustředěně hledí ke stolu, od kterého se ozývá. Nevěřte tomu, takhle by takový baráky nikdy nemohli spadnout.
9: Já tě poslouchám,
8: říká nepřítomně. Je to pár dní, Evžene, co jsem v krabicích pátral po portrétu umělce jako štěněte. Za boha jsem ho nemohl najít. A to mám přitom semantickou paměť. Já tu knihu úplně vidím před očima. Já můžu krok za krokem sledovat celý její osud od chvíle, co jsem si jí koupil. A najednou je v háji. Přehrabuju všechno a není tam. Ale co tam je, to jsou portrét umělce v jinožských letech. Portrét starýho muže. Portrét umělce jako starýho muže. Všechny ty ostatní portréty mám, ale ten, co potřebuju, tam není. Je jasný, že tohle provedli Američani sami. Zvolá od vedlejšího stolu ten chlápek. To je nad slunce jasnější. Je veřejným tajemstvím, že CIA měla v budově číslo 7 operační centrum.
9: Já poslouchám.
8: Opakuje Evžen. No a tak si říkám, snažím se odlákat Evženovu pozornost od toho nešťastníka. A co když to celý pletu? Co když je to jinde? Co když jsem to dal omylem někam mezi odvážného mladého muže na létající hrazdě a muže ve středním věku na létající hrazdě.
9: Moment, nezapomeň řeč.
8: Zvedne Evžen ruku jako nějaký indiánský náčelník a setrvá v tom gestu až do doby, než zaslechne výraz řízená demolice. Teprve pak pokejve spokojeně hlavou, asi jako kdyby někde na zábavě s tombolou zaslech svoje číslo, a začne pomalu a s úsměvem posouvat židli dozadu. No a protože jsem tu knížku nenašel, tak jsem usoudil, že bude nejlepší se po ní podívat v nějakým antikvariátu. Tak co, při nejhorším ji budu mít dvakrát. A teď poslouchej, Evžene. Tahám ho za šos bundy. Poslouchej, co se seběhlo. Zastavím se v opletalce. A hned, jak tam vlezu, tak ji vidím. Přímo ode dveří. U sebrání jako hrom. U sebrání. Ona tam na mě čekala, než se pro ní vrátím z dálky. Jsme bytostmi dálky, Evžené, jak říká Březina. Tahám ho oběma rukama zpátky na židli, ale on v té chvíli už kráčí, takže se ho pouštím. Evžen popadá toho chlapa, beze slova ho vleče ke dveřím a nadlehčuje ho při tom kopanci. Teprve pak ho vyhodí do večerního šera. Celá hospoda to sice pozoruje, ale nikdo ani nehlesne. I Franta působí dojmem, že jediná věc, která ho v tuhle chvíli zajímá, je ta, aby měl dokonale vymytý půl litry.
9: Promiň,
8: řekne Evžen, když si zase sedá vedle mě.
9: Tohle nesneslo odkladu. Co jsi vlastně říkal?
8: A tak mu teprve potom vypravuju, že jak jsem šel z toho antikvariátu a zahnul na Václavák, tak si všimnu svýho zeťáka Roberta, jak si to vykračuje s nějakou štětkou a jak si ji drží majetnicky kolem pasu a co já teď se svým usebráním. To i tohle tady bylo pro mě přichystaný, jako ta knížka? Krve by se ve mně nedořezal, Evžene. Na první pohled mi bylo jasný jako facka, že tyhle dva se znají víc než důvěrně, to poznáš. Poznáš, jak se k sobě mají lidi, kteří spolu ještě nic neměli, a jak ty, co už to mají dávno za sebou, to prostě poznáš. Celý Václavák jsem šel opatrně za nima. A pak i kus po Národní a ještě dál, až k jedný z těch jeho pizzerií, do kterých spolu zapadli. Jak k tomuhle chudák Julie přišla? A co Míša? Evžen mlčí a pak řekne:
9: Jakouže knížku?
8: A tak mu dál už nic nevypravuju. Už mu neřeknu o tom, že jsem od té doby začal Roberta sledovat a že jestli vím dneska něco na beton, tak je to to, že Robert Julii zahejbá. Neřekl jsem mu ani to, že jsem za ním zašel a zeptal se ho, co s tím jako hodlá dělat. Ani to, jak se přede mnou rozklepal a jak mi přísahal, že toho nechá. Sedíme tenkrát v jednom baru a já poslouchám jeho tklivý řeči a když se ho ptám, jestli Julii miluje, tak on furt opakuje, že ano, že nejvíc na světě. Mám chuť mu věřit a říkám si, že každý z nás potřebuje v životě nějakou tu druhou šanci a on má v očích slzy a děkuje mně a omlouvá se a já mu říkám, ať se neomlouvá a že úplně postačí, když se bude chovat tak, aby se omlouvat nemusel. Ale tohle už jsem Evženovi radši neřekl. Nemusí vědět všechno. Konec konců, já taky ne.

Gunther byl poctivý člověk a tak první, co ho napadlo, bylo pomstit se poctivě tím, že obviní Lidericha ze lži a vyzve ho na souboj. Znal však také Lidrichovu sílu a odvahu, vždyť je využil v jeho prospěch. A tak se rozhodl, že než přikročí k souboji, učiní veškerá opatření, která mu ukládá obezřetnost spojená s oddaností. Nejnaléhavějším opatřením bylo sehnat si zbroj, která by odolala každému kopí i meči. A protože neměl při výběru této zbroje na nikoho spolehnutí, jednoho rána se sám vydal na cestu, aby ji osobně objednal u kováře Mimera. Po 5 nebo 6 dnech jízdy Gunther doputoval ke kovárně, kde zastihl Mimera, Hagena a další tovaryše, kteří dál kovali ty nejskvostnější a nejmocnější zbraně, jaké kdy byly k spatření. Gunther jim dopodrobna vysvětlil, jakou zbroj by potřeboval a slíbil, že za ní zaplatí takovou cenu, že se Mimer a jeho tovaryši, kteří sami chtěli odvést co nejlepší dílo, Gunthera ptali, proti komu chce použít této zbroje, aby ji přizpůsobili síle protivníka, kterého museli znát, ať to byl kdokoliv, protože u nich nakupovali všichni západní rytíři. Gunther odpověděl, že tím protivníkem je Liderich, první flanderský hrabě. Tu Mimer potřásl hlavou a když se ho Gunther ptal, co to má znamenat, prohlásil: pane, to je hromské dílo. Tak dobrá zbroj, jež by vás ochránila proti meči Balmungu, který si ukoval Liderich sám na téhle kovadlině, neexistuje. Jako neexistuje tak dobrý meč, jenž by mohl Lidericha zranit. Protože Liderich zabil draka, jehož krev činí nezranitelným. A jako bájný Achilles má na těle jen jedno jediné místo, kde ho lze zasáhnout. Neboť se vykoupal v dračí krvi. A kromě místa, kam se mu snesl lipový list, má celé tělo pokryto jemnými šupinkami, které jsou neprostupnější než ta nejneprostupnější ocel. A kam se mu ten list snesl, vyzvídal Gunther. Tak to já nevím, odpověděl kovář. V tom Hagen, první tovaryš, který, jak se pamatujeme, radil Mimerovi, ať pošle Lidericha do Černého lesa, postoupil vpřed a řekl Guntherovi: pane, se zrádcí je třeba nakládat po zrádcovsku. Dáte-li mi polovinu částky, již hodláte zaplatit za zbroj, a druhou dáte mistru Mimerovi, zavazuji se, že vás Lidericha zbavím. A až bude mrtev, dobudete jeho území. A jakého prostředku k tomu chcete využít? To už je moje věc, pane. Spolehněte se na mě, odpověděl Hagen. No, tak budiš, řekl Gunther, udělejte, jak myslíte. Tady máte polovinu částky, kterou jsem chtěl vložit do zbraní. Druhou polovinu vám zaplatím, až mě Lidericha zbavíte. Tak došlo k úmluvě mezi Guntherem, králem Highlandu, kovářem Mimerem a jeho prvním tovaryšem Hagenem. Téhož dne Gunther odjel zpět do svého sídelního města. Hagen si vzal do ruky dlouhou hůl a ranec přes rameno a vydal se na cestu k Budskému hradu. Došel tam 3. dne a žádal o slyšení u hraběte Lidericha. Liderich sotva se dozvěděl, že s ním chce mluvit nějaký pocestný, přikázal, ať toho pocestného přivedou. Jakmile ho uviděl, poznal Hagena, prvního tovaryše mistra Mimera. A jelikož v Liderichově paměti nebylo pro špatné vzpomínky místo, skvěle Hagena přijal a vyptával se, co ho přivádí na jeho dvůr. Hagen odpověděl, že se pohádal s mistrem Mimerem ve věci svého postavení, opustil ho a když se rozhodoval, že půjde nabídnout své služby zbrojíře některému vznešenému pánovi, měl na mysli především svého někdejšího druha z kovárny a přichází ve vší pokoře,
mu své skromné schopnosti nabídnout. Liderich dobře věděl, že Hagen byl po mistru Mimerovi nejlepším zbrojířem, jaký kdy existoval, a tak ho okamžitě přijal do svých služeb a svěřil mu dohled nad všemi svými kovárnami a zbrojírnami. Všichni ten přírůstek náležitě oceňovali, kromě Petrse, který věděl, jakou má Hagen špatnou povahu a jak jeho pána nenávidí. Liderich se však jeho obavám jen smál a Hagena uvedl v hradu do úřadu, který byl pro něho zřízen. Po několika dnech dostal Liderich od Guntera dopis, ve kterém stálo, že povstání na jeho území se natolik rozšířilo, že ho snažně prosí, aby mu s nejlepšími jezdci zbroji přišel na pomoc. Liderich okamžitě zapomněl na různice, které panovaly mezi oběma panovnicemi, nařídil, ať je vše co nejdříve nachystáno, a rozkázal stovce svých nejlepších válečníků, aby se co nejlépe připravili na společné tažení do Highlandského království. Rozkaz vyvolal ve Flanderském hrabství radost, protože pro rytíře byla válka slavností. Pouze stará kněžna a Krimhilda, jedna v mateřské předtuše, druhá proto, že znala bratrovu povahu, byly kvůli tažení skormoucené. Krimhilda dávala své obavy tak hlasitě najevo, že dolehly až k Hagenovi. Ten nelenil, zašel za ní a řekl: Vznešená paní, vím, jaký je důvod vašeho znepokojení. Váš manžel je nezranitelný po celém těle, kromě místa, kam se mu snesl lipový list, a vy se obáváte, aby ho nezasáhli právě tam. Když mi však to místo na jeho oděvu vyznačíte, půjdu za ním a budu odrážet veškeré rány, které by ho mohly ohrozit. Krimhilda přijala tuto nabídku jako vnuknutí nebes, poděkovala Hagenovi a slíbila, že na tu část oděvu, která zakrývá zranitelné místo, vyšije křížek, aby je Hagen mohl bránit. Ten si nic jiného nepřál. V určený den byli Liderich a stovka jeho mužů uchystáni. Dle svého zvyku neměl flanderský hrabě jiné zbraně, krom svého meče. Oděn byl do kabátce, který mu Krimhilda ušila, a na něm měl pod levým ramenem vyšitý křížek. Když už měli odjíždět, Petr z hraběte zapřísahal, ať sebou Hagena nebere. Ale Hagen byl díky zručnosti, s jakou vyráběl a opravoval zbraně, člověkem příliš cenným, aby se bez něho Liderich mohl obejít. Petrsovi obavy mu byly navíc jen pro smích, a tak Hagena ustanovil svým vrchním zbrojířem. Liderich se rozžehnal s matkou a ženou s obvyklou vírou ve svůj osud. Měl s sebou meč Balmung, o jehož tvrdosti věděl své, měl bič krále Nibelungů a konečně i přilbu, jež činí neviditelným. To byly spolu s jeho odvahou dostačující záruky vítězství.

Flanderský hrabě a jeho 100 mužů putovali 3 dny. Potom se nalodili na koráby, které Liderich nechal připravit, takže týden po odjezdu z Bucku přistáli v hlavním městě Highlandu. Liderich žasl nad tím, že místo, aby našel zemi krále Guntera rozjitřenou, nepokojí a zpustošenou, jak vyčetl z Gunterova listu, všude se oslavovalo, že vzpoura byla potlačena. Král Gunter očekával Lidericha na břehu a uchystal mu takové přijetí, jakého se může nadít jen přítel kdykoliv ochotný pomoci. Liderich zjistil, že vše je připraveno k velkému honu, který Gunter pořádal na počest svého švagra. Hon se měl konat hned druhý den po jeho příjezdu, takže Liderich v sídelním městě krále Guntera jen přespal a na zítří ráno odjel s Gunterem do rozlehlého hvozdu, uprostřed něhož se měli sejít s ostatními účastníky honitby. Liderichových 100 rytířů zůstalo ve městě a Gunter lidem od svého dvora nakázal, aby jim vystrojili stejný hodokvas, jaký vystrojil on jejich pánovi. Lidericha doprovázel jen Petrs a Hagen. Jelikož les nebyl daleko od města, dorazili tam v 7 hodin ráno a lov byl hned zahájen. Pikéři vyplašili medvěda. Po 1 či 2 hodinové štvanici se unavený medvěd vzepjal na zadní a postavil se proti psům. Tehdy pikéři otroubili halaly a lovci se sjížděli na místo. Gunter se už hnal na medvěda s mečem v ruce, když Liderich navrhl, že by ho mohli chytit živého a darovat ho královně Brunhildě. A když se nikdo neodvažoval takového úkolu ujmout, nechal si přinést provazy, sesedl z koně a šel přímo k šelmě, která se vzpínala na zadní nohy. Nic jiného si ani Liderich nepřišel.

jeden na druhého, Gunther zle vyčinil. A protože se tím na celé věci nic neměnilo, král předstíral, že si vzpomíná, jak cestou sem jeli kolem studánky tak čisté, že se z ní každý chtěl hned napít. Přikázal tedy sluhům, ať k ní neprodleně zajdou a naberou vody. Lidericha však zápas s medvědem tak rozehřál, že se nemohl dočkat a rozeběhl se ke studánce. To byla příležitost, na jakou Hagen jen čekal. Okamžitě ho následoval, zdánlivě s úmyslem v případě potřeby mu posloužit. Liderich došel k prameni. Jízdní kopí, kterému klovu přidělili, odložil k vrbě, která studánku stínila, a pro větší pohodlí si odložil přilbu i meč. Na to poklekl, sklonil hlavu a pil rovnou z pramene. Hagen využil této chvíle, popadl kopí opřené o vrbu a veden křížkem, který vyšila na jeho šat sama Kriemhilda, vrazil je Liderichovi pod levé rameno až po násadu. Liderich vykřikl a vstyčil se. Pak, ačkoliv byl smrtelně raněn, uchopil Balmung a jako raněný lev, který se z posledních sil snaží pomstít, třemi skoky Hagena dostihl a jedinou ranou meče mu rozrazil hlavu tak hluboko, že obě její části spadly každá na jedno rameno. V zápětí se otočil a spatřil Petrse, který v obavě z nějaké zrady Hagena sledoval, ale přišel pozdě. Chtěl promluvit, udělit mu poslední ponaučení, ale stačil jen pokynout rukou, ať uteče, a klesl mrtev vedle mrtvoli svého vraha. Petrs pochopil, že nemá času na zbyt, neboť bylo zřejmé, že Gunterova pomsta se při jednom mrtvém nezastaví. Zorientoval se tedy podle mraků a po směru větru se rozběhl k moři. Když se přiřítil na břeh a viděl, že ho pronásledují, vrhl se střemhlav do vln, doplaval na jednu z kotvících vlámských lodí a vyprávěl, co se stalo kapitánovi. Ten ihned vydal rozkaz k odplutí a zamířil k nejbližšímu přístavu, kterým bylo Blankenberge.

Na Budském zámku zavládlo velké hoře, když se ta osudná zvěst rozšířila. Kriemhilda se vrhla před starou kněžnou na kolena a žádala jí o prominutí, neboť to byla ona, kdo Lidericha po dvakrát zabila. Ponejprv svou pýchou a podruhé svou důvěřivostí. Ermengarda chovala naštěstí v srdci odvahu a zbožnost. Jakkoliv byla zdrcena ztrátou syna, myslela především na to, že se musí zabezpečit proti novým neštěstím. Okamžitě dala rozhlásit Lidericho smrt i Gunterovu zradu a povolala všechny vlámy na obranu mladičkého hraběte. Pak vypravila posla ke králi Dagobertovi a oznámila mu, že bude potřebovat jeho pomoc. A opravdu, uplynul pouhý týden a Gunter se vylodil s početným vojskem v Eklijském přístavu. Přes všechnu horečnou činnost, již paní Ermengarda vyvíjela, se vážnost situace nezmenšila. O něch 100 rytířů, jež Lidericho vzal sebou a kteří byli nejstatečnější z celého dižonského knížectví a hrabství flanderského, padlo ve chvíli, kdy se toho nejméně nadáli, do zajetí. Ani se nemohli bránit. A posel vyslaný na franský dvůr se vrátil se zprávou, že král Dagobert mezi tím zemřel a jeho syn Siegbert, který zdědil východní Francii, je ve válce s bratrem Chlodvíkem, který zdědil Francii.

západní a že nemůže postrádat jediný oddíl svého vojska, i když by si to velice přál. Obě nebohé ženy byly tedy odkázány na vlastní síly. A tyto síly, které sami o sobě moc neznamenaly, byly ještě notně oslabeny tím, že neměli žádného vůdce, který by obranu sjednotil. Gunther se svým vojskem zatím stále postupoval. Záminkou ke vpádu mu bylo to, že mladý hrabě Andrakus je nezletilý a on, jakožto jeho strýc, se tedy přichází do moci vlády nad hrabstvím. Protože všichni věděli, že on je vrahem Andrakova otce, nikdo se nedal jeho zdánlivým přátelstvím k Lyderichovu synu zmást. Ermengarda a Krimhilda kolem sebe a na obranu Bucku schromáždili, koho z ozbrojených rytířů i služebnictva mohli. A jelikož kromě Boha neměli jinou naději, modlili se na kolenou každá z jedné strany kolébky mladého hraběte, když jim přišli oznámit, že o přijetí žádá rytíř, sice bez korunky na přilbě a erbu na štítu, v umění vojenském se však zjevně vyzná. Zastávající situace nebyla žádná pomoc marná. Krimhilda a Ermengarda dali příkaz, ať k ním rytíře uvedou. Neznámý byl muž vysoké a statné postavy a, jak říkal jeho uvaděč, ve válčení se zjevně vyznal. Hledí u přilby měl sklopené. Bílý vous, který se dral dolním otvorem, však naznačoval, že ztratil-li příchozí poněkud na síle, o to víc získal na zkušenosti. Uklonil se oběma ženám a bez okolků vyložil, co ho k ní přivádí. Když prý se dozvěděl o její žalostné situaci, přichází jim nabídnout svou pomoc a doufá, že jí nezhrdnou, třeba zby byla i chabá. A jestli prý k němu nemají dostatek důvěry, je prý ochoten přísahat na evangelium, že je hotov položit život na obranu práv mladého hraběte. Hlas neznámého zněl tak přesvědčivě, že obě ženy, ačkoliv ještě nevěděli, zda jeho odvaha a zkušenost odpovídají důvěře, kterou jim vnukal, jeho služby přijali. Řekli, že jakákoliv další přísaha je zbytečná, když dal své slovo, a předali mu obranu hradu a velení nad jejich malou armádou. Neznámý rytíř neprodleně, jako by neměl času na zbyt, obě dámy pozdravil a sešel do dvora vydat pokyny. Když schromáždil všechnu svou čeleď, seznal, že má k ruce 1200 ozbrojenců a to ani nepočítá sluhy a komorníky. A když viděl, jak hned pookřáli na duchu, rozhodl, že nebude vyčkávat za hradbami, ale přemístí se předně do lesa a ačkoliv přicházející vojsko bylo 4x početnější než jeho, že na ně zaútočí. Obranu hradu svěřil 100 ozbrojenců se všemi sluhy a komorníky a se zbytkem vojska se chystal obořit na nepřítele. Když už byl na odchodu, nabídl se mu jeden starý strážný, že mu bude dělat průvodcem. Neznámý rytíř však odpověděl, že byl vychován nedaleko od toho lesa a že důvěrně zná všechny přístupové cesty. A opravdu, podle prvních rozkazů, jež vydal, vojáci poznali, že se v kraji vyzná přinejmenším tak dobře jako oni a jejich důvěra v něho ještě vzrostla. Neznámý rytíř rozestavěl své vojsko na tomtéž místě, kde byl před 23 lety zavražděn hrabě Salvard a hraběnka Ermengarda upadla do zajetí. Byla to soutěska jako stvořená pro napadení ze zálohy. A 200 mužů zde klidně mohlo bojovat proti 2000. Sotva byly jeho rozkazy splněny, objevila se Gunterova armáda, která, spoléhajíc na svou početní převahu a zvláště pak na to, že jí byl doposud kladen chabý odpor,
postupovala sebevědomě vpřed, aniž učinila jiné opatření, než že vyslala předvoj. Neznámý rytíř nechal předvoj projít a pak, když se celá armáda pustila do soutěsky, vydal smluvený signál a rázem se na highlandské vojáky začaly řítit kameny. Nikdo nemohl určit ruku, která je na ně postrčila. Když neznámý rytíř viděl, jaký zmatek se začíná vzmáhat v jejich řadách, udeřil na ně současně zpředu za mohutného znění polnic a žestů. Zvuk zmnožený lesní ozvěnou mohl vzbuzovat dojem, že je zde trojnásobný počet vojáků, než kolik jich ve skutečnosti bylo. Gunther se bránil udatně, ale opatření byla učiněna příliš dobře a tak vítězství zůstávalo dlouho nejisté. Po dvouhodinovém boji byla highlandská armáda zahnána na útěk, rozprášena a samému Guntherovi se jen velmi obtížně podařilo se stovkou mužů zachránit. Když dorazil na mořský břeh, naskočil do jedné ze svých lodí a celý zahanbený svou porážkou dorazil za noci do svého sídelního města. Vítězové se vrátili do hradu, oběma ženám přinášeli dobrou novinu, ale přinášeli i neznámého rytíře smrtelně raněného. Předstoupili před svého osvoboditele, který zvedl hledí své přilby, a oni poznali Pinarda, starého knížete z Bucku, který před třemi lety odstoupil Liderichovi své zboží a uchýlil se do lesa, aby tam dovršil pokání, kterému bylo uloženo. V hlubokém ústraní se dozvěděl o nebezpečí, které hrozilo oběma kněžnám a mladému hraběti. Naposled si tedy naděl světskou zbroj a šel jim na pomoc. Bůh požehnal jeho dílu a shodou náhod, či spíše z úradku prozřetelnosti, si svůj zločin odpíkal přímo na místě, kde byl spáchán. Pinár naposled vydechl druhého dne, když obě ženy požádal, aby mu nehledali jinou hrobku než tu, jež byla pro něho zázračně vyhloubena na pustém dvoře tu noc, jež předcházela jeho obrácení. Pohřben byl podle svého přání. Bůh opatruj jeho duši. Mladý hrabě Andrakus vládl dlouhá léta s radostí a se ctí a měl jediného syna, jímž byl Baudouin I., přezdívaný Baudouin železnožebrý. A to je konec pravdivého příběhu o prvním flanderském hraběti Liderichovi.

pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Pověst se přenáší z pokolení na pokolení vyprávěním. V dobách, o kterých si budeme nyní vyprávět, již se mládež neshromažďovala volně kol ohňů na paloucích pohanských hájů, ani u krbů v rozlehlých síních. Starci, vypravěči, však po dědinách a samotách chodili a ve skromných světnicích, pološeptem, za mihotavého svitu svět zlojových, vyprávěli dál své zvěsti. Ale i v té kormoutivé době některý s nadějí v očích, co k pověsti přidal, jiný, sklopy v hlavu, umlkl, pak raději část vyprávění vynechal. Zlé bývalo v zemích české koruny, až teskno, až úzko, a nejvíce, když v porobu podroben lid, nevolný byl, a ukrutné platy, robota ho soužili, sílu mu sály, až ponížen a ponižován ohýbal šíji a pokorou hledal si paprsek přízně a úlevy. Zle bývalo, až úzko, až k uzoufání, takže mysl útrapou sklíčena jen od Boha, zázrakem, čekala pomoc. Aj počněme zvěst o božím soudu. Důležitou cestu vedoucí šumavským hvozdem od Domažlic do Němec opatrovali od nepaměti chodové. Lid jadrný, otužilý, mysli udatné. Chodové, staročeští hraničáři, chodili po hranicích a dbali, aby sousedé Němci hranic nestenčovali. Hvozd český bez práva nemítili, v něm nelovili a vůbec, aby se v něm pichu nedopouštěli. V čas nepřátelských vpádů hájili těch stezek a cest, překopávali je, sruby při nich stavili, záseky dělali a bojovali ve všech těch bojích a bitvách, které kdy v jejich okresu a okolí byly svedeny. Dobrým druhem jim byl čakan, hůl i zbraň zároveň. Za pozdějších do pručnice, dlouhá a krátká, za spolehlivé pak společníky měli velké, silné psy. Zbraň nosili vždy i za dob, kdy ostatním obyvatelům našeho království zbraň dovolena nebyla. Za své těžké a často nebezpečné služby požívali chodové zvláštních výhod a práv. Odjakživa byli lidem svobodným a kromě svého krále neměli jiné vrchnosti. Robot a jiných podanských služeb nekonali, lesů jich chránili, užívali volně a také v nich volně honili. Měli svůj vlastní soud na svém hradě v Domažlicích, svého rychtáře, svůj prapor bílý s psí hlavou ve znaku, svou pečeť a svá privilegia, jež jim udělili králové Jan Lucemburský, Karel IV., Václav a Jiří Poděbradský. Naposledy konali chodové svou službu vojenskou osudného roku 1620, naposled vlál nad hlavami českých hraničářů bílý praporec s černou obrubou, zdobený psí hlavou. Pak přišla bělohorská bitva. Záplava obecné zhouby stihla také pohorské zákoutí Volného Chocka. Tímto zápisem
sepsaným panem Karlem z Lichtenštejna na místě císařově, postupují se královští podaní, zvaní Chodové a území jejich, Wolfu Wilhelmu Lamingerovi, svobodnému pánu z Alvenreuthu. V úplný dědičný majetek za 56 tisíc zlatých. Krutě byli postiženi Chodové, zvláště když nový pán nechtěl uznati a neuznal jejich svobod a privilegií a nakládal s nimi jako s lidem robotným a podaným. I nemlčeli stateční Chodové a nechtěli se jen tak a bez boje vzdáti své svobody a svých výsad po otcích zděděných. Soudili se s novou vrchností. Soud trval dlouho. Wolf Wilhelm Laminger zatím zemřel a pře skončena teprve za jeho syna Maximiliána, jenž vyhrál. Chodům dodán rozsudek, že se jejich žádost jednou provždy odmršťuje, jejich privilegia, že jsou neplatna, jim pak samotným, že se pod přísnými tresty ukládá perpetuum silencium, věčné mlčení. Pověst se předává z pokolení na pokolení vyprávěním. Některý z vypravěčů si něco přidá, jiný zas něco vynechá, ale my tentokrát jsme nic nesmlčeli. Jen jsme řekli to, co naší pověsti předcházelo. Naše pověst, pověst o Božím soudu, teprve začíná. Než trhanovský pán Maximilián Laminger nespokojil se s rozsudkem soudu. Věděl, že Chodové nezapomněli na svá privilegia, na svou bývalou svobodu a jako nejvzácnější poklad, že chovají jejich důvěrníci staré listiny od českých králů předkům jejich dané. Proto poručil, aby mu staré listiny vydali. Ale tím Chodové ještě více utvrzeni, že majestáty jejich dosud platí. A tak listů nevydali. Tu Laminger násilím pohrozil a také násilím chodská privilegia vydral v újezdě, kdež byla na ten čas ukryta. Ale všech přece nedostal. Dvě listiny, a to ty nejdůležitější, Chodové uchránili. A také pak začali znova při s trhanovským lomikarem, jak Lamingerovi říkali. I vlekla se přechodů s lomikarem další drahná léta, až Chodové, vyčerpavši míru trpělivosti, odepřeli trhanovskému pánu všechny služby a nechodili na robotu. Až stížnost jejich odkázána k novému šetření do Prahy, k apelačnímu soudu a zároveň nařízeno, aby poslali 7 schopných a řádných důvěrníků k témuž soudu do Prahy. Vedle starého richtáře Draženovského byl mezi nimi Jan Sladký, Kozina nejpřednější. V Praze však u soudu apelačního nejednali s nimi o starých privilegiích, nýbrž o neposlušnosti vůči Lamingerovi a výtržnostech, které v jeho zprávách a žalobách náramně vzrostly. Chodové zas dovolávali se svého práva. Na důkaz jeho ukázali ty dva důležité zachované majestáty. Ale soud ustřihl u listin pečetě a pergamen rozstřihl, dokládaje, že to vše již nic neplatí. A žádal na 7 důvěrnících, aby se podali a Lamingerovi, jelikož své vrchnosti,
přísahali poslušnost a věrnost. Když tak neučinili, uvěznili je. I vzbouřili se Chodové kvůli této nespravedlnosti, i proto, že jim násilí bylo činěno, ale nadarmo. Laminger povolal vojsko a Chodové podlehli přesile. Přes 70 ze zajatých rozestrkáno po vězeních v Plzni, v Týně a ve Stříbře a byli je jako zloděje a tuláky. Ostatní pak Chodové ve Spovsi voláni, a bylo před samými žněmi, do Trhanova na zámek a tam museli všichni, sedláci i chalupníci, na svaté evangelium odpřisahnout, že jsou a zůstávají oni i jejich potomci podanými a robotnými lidmi jeho milosti urozeného pána Lamingera z Albenreutu a jeho dědiců, že všichni uznávají neplatnost svých bývalých práv a majestátů a že nařízené jim perpetuum silencium zachovávat budou. Jen starý Krištof Hrubý, draženovský richtář, nepodepsal a Jan Sladký Kozina. Ti, kteří podepsali, mohli domů. Draženovský richtář a jeho synovec Kozina zůstali ve vězení. Ale Laminger nebyl ani teď spokojen. Trest, který apelační soud Chodům ustanovil, mu nestačil. Podal odvolání a žaloval k hrdelnímu soudu. A pochodil dobře. Pro výstrahu všem ostatním měl nejpřednější buřič být oběšen. A soud ustanovil Kozinu, aby zahrdlo pověšen, an velmi výmluvný a tudíž nebezpečný a ze všech nejvíc zatvrzelý, nechtěje o pardon prosit. I přivezli ho do Plzně, aby se stalo po rozsudku. Když se blížil den popravy, poručil Laminger, aby 68 Chodů ze všech vesnic chodských, každý s malými dětmi svými, přišlo do Plzně podívat se, jak budou Kozinu trestat. Aby si pamatovali oni i děti jejich, aby se vypravovalo do kolikátého kolena a jak potrestány odpor a rebelie proti trhanovskému pánu. Laminger sám také přijel do Plzně, aby viděl Kozinu umírat. Ten mužně se chystal na potupnou smrt a těšil se tím, že Lomikar u světského soudu vyhrál, ale tam, u božího soudu, že vyhraje on, protože jejich věc byla pravá a on, že nevinně umře. V den popravy bylo 28. listopadu léta páně 1695. Zhluklo se v Plzni nesmírné množství lidu domácího a z okolí. Vše se valilo za odsouzeným. Za ním kráčela jeho rodina, jeho krajané, 68 Chodů, většinou vysokých a statných mužů, v pláštích, kožiších, ale bez čakanů. Vedouce své děti kráčeli zasmušile a s lítostí hleděli na nešťastného Kozinu. A průvod se valí z města ven. Buben, černým suknem potažený, smutně, stlumeně rachotil a temný jeho zvuk splýval se žalostným hlasem umíráčku. Za městem na výšině stála šibenice.
Kolem ní se vojsko rozestavilo a v prostoře jim uzavřené stanuli radní pánové, úředníci a tu také byli důstojníci na koních, krajský hejtman Hora a jemu po boku Laminger z Albenreutu. Sem do té prostory přivedli Kozinu. Kolem se vše utišilo. Smutným tichem jen vzlik a pláč Kozinovy rodiny a jeho krajanů se ozval. Sám mladý hospodář, stanu v počibenicí, políbil kříž knězem mu podaný a naposled se kolem rozhlédl po svých lidech, po zástupu. A v tom uzeřel mezi důstojníky na koni také toho, jenž byl příčinou všeho. Lamingera. Kozina se vzpřímil, podíval se mu do tváře a v tom už volal velikým hlasem. Lomikare! Lomikare! Do roka budeme spolu stát před soudnou stolicí boží. Hin se ukáže, kdo z nás. V tom se velící důstojník vzpamatoval. Obnažený jeho kort se zableskl vzduchem, kat podtrhl a Kozinův hlas umlkl. Navždy. Na smrt bledý hleděl na něj Laminger, ale již obrátil koně a jel rychle do města. Chodové a lid klečeli a v pohnutí a rozčilení modlili se z té duše za neboštíka. Plakali a vzlikali nejen lidé z Chocka, nýbrž i cizí, a plni vzrušení opakovali si, jak ten Chod pozval trhanovského pána na boží soud. Laminger se z Plzně na trhanovský zámek už ani nevrátil. Poslal rychlého posla ke své paní, by se za ním vypravila, že ji v Plzni bude očekávat. Do trhanovského zámku přijel zase až za rok na podzim. Všichni, kdo ho viděli, říkali, že se všechen změnil, že je nějak přepadlý. Byl také mrzutější a přísnější. Sám si teď nikdy nevíjel, nýbrž vždycky jen v průvodu. Nedůvěřoval chodům. Doma pak o samotě přecházel často a dlouho komnatou, patrně neklidný a zamyšlen. I spaní ho opouštělo. A když usnul, sténal a křičíval, mučen hroznými sny. Kozinova slova mu nešla z mysli a počítal čas. Už minul skoro rok a nic se nestalo. Již se počal utěšovat, že ten sedlák jen tak hrozil. Než přicházely zase chvíle, kdy na něj myslel. Musil myslet, kdy se mu Kozina zjevoval ve snách. Bledý, planoucích očí, an ho vyzývá na boží soud. Aby se povyrazil, zval Laminger četné hosty na trhanovský zámek, strojil velké hony a hlučné po nich hostiny. Říjen už minul, nastával listopad. V ten čas, jednou pohoně večer, seděl s hostmi u tabule. Venku se chystalo na bouři. Laminger byl dobré míry, neboť se poslední dobou zvláště těšil, že Kozina přece jen mluvil na plano, že když do té doby se nic nestalo, že přečká i listopad. Také byl vínem rozjařen. Již začal nahlas o tom, o čem před lidmi nikdy nemluvil.
o lhůtě kozinou mu dané. Pak se i té lhůtě smál, až posléze spupně zvolal: o kozino, špatný proroku, rok už tu, ty tam a já dosud tu. Ale v tom klesl rázem zpět do křesla. V ten okamžik se venku rozbouřil vichr, až stromy před okny se rozhůčely. V panské komnatě se otevřely dveře sami od sebe, okna řinčala a jídelnou se brala zvolna bledá postava. Lomikare, do roka budeme spolu stát před soudnou stolicí boží. Hin se ukáže, kdo z nás. Trhanovský pán už mlčel. Byl bez sebe a oči měl v sloup. Odešel tam, kam ho kozina vyzval. Zpráva o Lamingerově smrti rozletěla se chockem. Všude velebili boží spravedlnost. Vzpomínali vroucně na kozinu a opakovali boží soud. Boží soud. To praví pověst o kozinovi. Ale pověsti vyprávějí jen lidé a kdož ví, jak to bylo doopravdy. Ale statečný Jan Kozina zůstal v paměti všech svých krajanů, kteří od jeho smrti začali nosit šňůrky černé barvy na svých bílých kabátcích na znamení smutku. Chodský lid si podnes vypravuje, jak Kozina, bůl nevinně utracenej, hažeje svatým.

0: Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světakout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury, za mučedníkem blahoslaveným, jenž v nemoci a strázni pomoh jim. I já tou dobou přijel do Southwarku a u kabátce dlel jsem na herberku a sešel se tam v pestré směsici houf lidí, canterberští poutníci. Dost bylo stájí, světnic, pohodlí. Hned po večeři jsme se dohodli na tom, co hospodský pln veselosti navrhl pro své rozjařené hosty.
1: Tak znova připomínám, dámy, páni, že každý poví během putování dvě povídky, jež udály se kdysi, a příběh nejlepší, kdo vymyslí si, ten po večeří potom na náklady všech ostatních u toho stolu tady.
0: My souhlasili. Každý chválu pil, když lodník, mlynář, šafář pověděl veselou historku a dobrá žena z Bás i student, všichni pobavili nás. Dnes naposled z poutníků dlouhé řady promluví statkář. Ten muž bílé brady, tvář krevnatou má barvy karmínu, chléb k snídani si smáčí ve vínu, doma prý není nikdy bezpečeně a ryb i masa nemá o nic méně než v pohádce, kde sněží jídla mísy a lahůdek, co jen kdo pomyslí si.
2: Víno jsem. Člověk cestou hlady hyne, tak aspoň čbánek dobré révy vyne.
3: A pivo, než pan statkář řeč svou začne a vtipem sytit bude dušelačné.
1: Ten žádnou taškařici neskazí.
4: Zvlášť ostřejší, když vtip ji provází.
5: Šlechetný lid ve Staré Británii znal mnohá dobrodružná skládání, zbásněná v jejich dávném jazyce, jež zpívala se kloutnám nejvíce, či přednášela se vždy na zábavě, což něco ctnostného nemáte v hlavě.
6: A každý prostopášník dozajista je v řeči velikánský moralista.
2: No, řeknu vám to, jak jen umím, páni.
1: Jak zobák narost vám, jsme venkovaní.
2: Nerad bych, říkám, slyšel od vás, Hanu, že nemám řeč svou vypulírovánu. Moment. Než přijdu ke své historii, řízeho piva ještě poupí a přísám Bůh, znám kousek bez chyby, jenž moudrostí svou se vám zalíbí. V Bretani staré, zvané Armorika, žil rytíř, jenž byl příklad milovníka. Sloužil své dámě z nejlepší své snahy a nedbal na boje a na námahy, než osmělil se o ruku jí říct. Vždyť krasavice byla krasavic a její rod tak vysoko jí zdvih, že rytíř dlouho váhal pro ostych, zda smí jí svěřit bol svůj strast a žal. Však nakonec procnost již vynikal a pro pokoru jeho ještě spíše zželelo se jí, když tak trpěl tiše, že souhlasila. Ba i sama chtěla jej za pána si vzít a za manžela.
7: Já přísahám vám na rytířskou čest, že nebudu si nikdy v žití vést tak jako vládce proti vaší vůli. A nikdy neprojevím žárlivcovu zvůli, leč poslušně vám splním všechna přání, tak jako každý milenec své paní.
8: Na to vám pravím s odanými díky. Když poskyt jste mi díl tak převeliký výsad a práv, můj ušlechtilý pane, dej Bůh, ať u nás nikdy nenastane rozbroj a svár, jenž z mých by vzešel chyb. Mé věrnosti a lásky, mějte se lib.
2: Troufám si, páni, tvrdit v této věci, že přátelé vždy musí vyhovět si, jestliže chtějí zůstat v družném svazku, a zvůle nesmí omezovat lásku. Láska chce volnost jako každý duch a žena ráda dýchá volný vzduch. Svou povahou nechce být nevolnicí. A muži také, mám-li pravdu říci. Ten rytíř proto věci nejmoudřejí, když klidně slíbil snášet choutky její a ona zase jemu dala slib, že na ní nikdy nenalezne chyb. Hele, tak si moudře zavázal druh druha. On její pán byl právě jako sluha. V manželství pán a přitom sluha v lásce. Takže byl obé, poddaný i vládce. Za rok ten rytíř, o němž uvedeno, že Arviragus z Skejradu měli jméno, se vypravit chtěl načas do Anglie, kterou též tenkrát zvali Británie. Slávy a cti si vydobíti zbraní. To totiž bylo jeho vroucí přání. A Dorigena jeho sličná choť, jež milovala muže nad život, lkala po zvyku ušlechtilých žen, když muž je pryč a krp je opuštěn. Ve chmurách, nářku, bdění, hladu, žízni, toužení po něm tak ji jalo trýzní, že pomíjela kolem všechno všudy. Přátelé její znali její trudy a ze všech sil jim chtěli odpomoci. Mluvili do ní stále ve dne v noci, že sama sebe nesmí ubíjet a ulehčit jí chtěli tíhu bět. Hrad její stál tak blízko u moře, že s přáteli se často octla v hře a přitoulkách, na mořských útesech, z nichž lodí hlídala i bárek běh, jak mimo plachtili si, kam jen chtějí. To ale stále rvalo srdce její.
8: Arviragu, koráb tolikerý vdál vidím plout a nikde koráb, který by zpátky přivezl mi mého pána. Pak přestala by v srdci žhnout má rána.
2: V myšlenkách jindy se dávala zas, zrak upírajíc na pobřežní sráz. Když viděla však chmurné, černé skály, tu hrůzou pod ní nohy podklesaly a chvěla se, jak strachý k srdci vnik. I usedala potom na trávník a žalostně se zadívala k moři a vzdychala si těžce ve svém hoři.
8: Věčný můj Bože, který si náš svět tak prozřetelně od pradávna ved. Nic marně neděláš prý, moudrý si. Avšak ty hrozné černé útesy zdají se spíše s potvořením díla, než sličným tvarem, který vytvořila tvá božská ruka. Moudrosti ty plný. Proč stvořil si ten výtvor nesmyslný? Sta tisíce lodí už tu ztroskotaly. Památka jejich zašla na úskalí. O kéž bys černé útesy ty chtěl potopit všechny někam do pekel.
2: Přátelé zřeli procházky ty k moři, že netěší, leč ještě víc jí moří. I jinam vodili podél řek a k zábavám u tichých studánek, do libých míst, kde nebyla by sama, kde tančili a hrál se šach a dáma. Tak jednou zítra, jak v tom čase vždy, se vydali do blízké zahrady a nechali si napřetvoren sad narosit jídla a vše nachystat a hráli si tam, jak si páni hrají. Bylo to právě 6. jitro v máji a zpívali si jen ne Dorigena. Jež naříkala stále zarmoucená v tanečním kole, nikde nevidíc miláčka svého, jenž by jí šel vstříc. Jak kroužili v tom kole dohromady, před Dorigenou tančil panoš mladý. Byl svěžejší a hezčí, řeknu vám, a zdobnější než měsíc máj je sám. A nikdo lépe tančit nedoved, než on ni zpívat, co je světem svět. Mlád byl a bohat, moudrý, ctný, pln sil, že každý si ho naráz oblíbil. A má-li být i vpravdě pověděno, ten panoš, jenž měl Aurelius jméno, ten junák, jenž se kořil před Venuší, pro Dorigénu hořel celou duší. 2 roky už nad všechna stvoření ji rád měl. Bez jejího tušení. Leč netroufal si mluvit o svém žáru a pil svůj hořký osud bez poháru. Zoufal si ve svém ostychu a tísni a naznačoval jenom někdy v písni to hoře své v povšechné lamentaci, že jeho milá lásku neoplácí. Jinak než tak si Aurel netroufal svěřit své paní lásku svou a žal, ledaže v tanci, když se jako vždycky mladý svět bavil po svém, romanticky snad zvedal oči k její krásné líci, tak jako muž o milost žadonící, aniž však ona znala jeho cíl. Přece však dřív, než den se ukončil, začali řeč, než vydali se domů. Byť její soused, ctěný muž, byl k tomu a znávala ho dříve dávno již. A tak v té řeči stále blíž a blíž se Aurel dostával ke svému cíli a promluvil, když našel vhodnou chvíli.
7: Má paní, přísahám vám při Bohu, že kdybych věděl, že tím pomohu vašemu hoři, v den, kdy manžel vám na moře vyplul, byl bych zmizel sám, pryč daleko až za mes nenávratna. Vím, že má věrnost je mi málo platná. Jen puklé srdce odměnou mám, madam. O, smilujte se nade mnou, já strádám. Váš rozsudek mne spasí nebo zdrtí. Kéž smím vám padnout k nohám aspoň v smrti. Nemohu mluvit dál, otrýzněte mne. O, milost, lásko, nebo zhubíte mne.
8: Já netušila nikdy, co jste chtěl. Teď, když jste mi to sám však pověděl, slyšte, že při něm, jenž mi duši vdych, nevěry, nikdy nepodstoupím hřích, slovem ni skutkem. Navždycky jsem žena jen jednomu, jemuž jsem zaslíbena. Tím pro mne končí celá tahle věc. A ještě řeknu, slyšte nakonec. Nechtějte, ať vám smutek život kalí. Až odstraníte ony černé skály, co hyzdí všechny břehy u Bretaně, až korábům a člunům vodní pláně pro volnou plavbu budou očištěné, až budu vidět břehy bez kamene, pak milovat vás budu víc a líp než kohokoliv. Ten vám dávám slib. Však vím, že nikdy nemůže to být. Potlačte ten svůj pošetilý cit. Jakou v tom radost může vidět muž milovat ženu, již má jiný už, který, když chce, smí vzít si její tělo.
7: Z toho mě, paní, srdce rozbolelo. Snad nezasloužím si tak krutou důtku. Pláču a trpím. Utonu v svém smutku.
2: Bujně šla domů tlupa veselá, až na chudáka běda Aurela. Ten domů bral se v srdci ránu meče a viděl už, že smrti neuteče. Bolestí zmaten nevěda, co poví, modlil se stále zoufalými slovy a z hlouby srdce tklivé vzdechy šly mu k bohům a nejdřív k bohu slunečnímu.
7: Apollo velký, Bože můj a vládce trav, rostlin, stromů, květů na zahrádce, upři své oko na můj slzí proud. Mne na smrt vydal té mé paní soud a bez viny. O, spas mne, polituj. Zachraň svou mocí mroucí život můj. Učiň, ať moře vzedme tolik vod, že pod nimi 5 sáhů na vespod zůstanou strmé skály v Bretani. A 2 roky, ať má to trvání. Ať paní své smím říci bez pochyb. Ty tam jsou skály. Dodržte svůj slib. Navštívím chrám tvůj v Delfách, Fébe, bosí. Vys slzy v tváři zoufalce jenž prosí, muk, aby strašných zželelo se tobě.
2: A po těch slovech padl na zem v mdlobě a dlouho ležel jako ve fantase. Bratr, jenž věděl, jak věc ona má, se jej odnesl a složil v poduškách.
3: No, nedivím se, že měl o něj strach.
2: Arvirak zatím přišel ve zdraví v průvodu reků ze své výpravy, květ rytířstva. Tak proslavil své jméno.
7: Jsi šťastná teď, má drahá Dorigeno. V náručí držíš věrného ti muže.
8: Květ bojovníků, rytíře jak růže.
7: Který by za tě vlastní život dal.
2: A on se ženy ani nevyptal, jestli jí někdo nevyznával lásku, když on byl pryč. Znal pevnost jejich svazku.
3: A co ten mládenec? Jak bylo s ním?
2: O Aureliu hned vše vypovím. Na pohled zdráv byl, ale břitká střela hluboko v srdci zaražena tkvěla. A dobře víte, rány toho tvaru se velmi špatně léčí u felčarů, když nenajdou a nevytáhnou šíp. Ten jeho bratr namáhal svůj vtip, až vzpomněl si, jak myšlenka tak míjí, jak v Orleánu býval ve Francii a jak tam viděl knihu o magii, jak jeho přítelí tam přechovává, jenž to tím časem bakalář byl práva. A když si vzpomněl na tohleto dílo, hned se mu v prsou srdce roztančilo.
9: Můj bratr, ať nelžu si sám sobě, vyléčen bude nyní v krátké době. Jsou jisté vědy, o niž každý neví, jež vyvolají nejrůznější jevy. Moudrý mák může vyvolat i zdání, že útesy a skály při Bretani pohltil všechny dravý mořeprout, že přes ně mohou volně lodi plout a nechat to tak týden nebo dva. Tak skončila by muka bratrova. Vždyť to by rázem přinutilo paní splnit svůj slib či sklidit pohrdání.
2: Avšak nač o tom mluvit ještě dál? Za Aureliem i hned pospíchal a k cestě vyzval ho do Orleánu. A bratr z lože vyskočil v tu ránu a vyrazil hned veden nadějí, že přece jen mu bude volněji. A v domě učence byl pohoštěn vším, o čem dosud mohl snít jen. Mák ukázal mu ještě před večeří lesy a parky přeplněné zvěří. Jeleny viděl s mocným barožím, že většího si sotva někdy vším, viděl, jak stojich na kusy rvou psy, jak jiní v krvi s šípem zápasí, jak nad nimi se dravý sokol vznes. Však zmizela ta zvěř a celý les na mudrcovo krátké znamení. Zatleskal a byl konec mámení. Pak po jídle se jali rokovat, jaký má dostat za své divy plat, když všechny skály budou odstraněny od Žirondy až k vyústění Sény. Mistr se zdráhal, říkal při své spáse pod 1000 liber, že prý nepoddá se.
7: Mám naději, vzal 1000 liber jas. Celičkým světem odměnil bych vás míti tu moc a býti světa vládce. Mějte svůj plat, my shodneme se hladce.
2: A ráno, když den v ložnici jim vnik, hned Aurelius a ten kouzelník se do Bretaně dali k svému cíli a v jednom místě se tam usídlili. Ten moudrý mák tak soucitem byl jat, že dnem i nocí hleděl vypátrat pro záměry své nejvhodnější chvíli, kdy čáry by se nejlíp vydařily, by paní věřila a všichni s ní, že vymizely skály v Bretani, či propadly se pod úroveň dna. Až napadla mu doba příhodná. Navíc než týden mágův klam a mam dal iluzi, že skály jsou ty tam. Náš Aurel zatím všecek zoufalý, že nevěděl svou lásku získáli, ve dne i v noci čekal na ten div. A když neviděl překážek jak dřív, když každá skála zmizela i tes, tu mistru svému vděčně k nohám kles.
7: Já, Aurelius, ubohý a štvaný, děkuji vám a Venuši své paní, že setřeli jste chmury z mého čela.
2: A zamířil hned na to do kostela, kde věděl, že svou dámu uhlídá a chvíle vyčkav pozdravení dá.
7: Má slova vzácná paní Kalí Trýzeň, že mohu navždy ztratit vaši přízeň. Víte, že slib váš naději mi dává, ne že bych se chtěl dovolávat práva, jen v milost vaši naději svou kladu. Však víte sama, jak jste v onom sadu slib učinila, jenž mě muk mých zbaví a slovo své mi dala do zástavy. Já provedl, co jste mi uložila. Pohleďte sama na výsledek díla. Ve vašich rukou je můj život celý. Leč vězte jen, že skály vymizely.
2: A odešel. Tak stála kamenící, že krve by se nedořezal v líci a omdlévala. Živoucí však duši neřekla slovem, co jí takhle kruší, neb Arviragus pryč byl v oné době. Tak promlouvala jenom sama k sobě.
8: Teď jiný způsob vyváznutí nevím, než smrtí svou, anebo pohaněním. Když jedno z toho musím zvolit již, to s životem chci rozloučit se spíš, než by mé tělo bylo pohaněno, než zrušit slib, než ztratit dobré jméno. A smrtí vím, bych byla vyproštěna. Kolikrát už se ušlechtilá žena a nebo pana zabila, o žel, když bránili se pohaně svých těl. Tak svědčí zprávy z uplynulých dnů.

0: prohlásila při tom umírání. Teď alespoň mě nikdo nepohaní. Nač zvláště jmenovat zde případ každý. Vždyť tolik spáchalo jich samovraždy, jen aby ušli této pohaně, že to tak bude nejlépe i mně, než abych hanbou byla zneuctěna. Chci Arviragu věrná býti žena.
1: Tak Dorigena lkala víc a víc, k smrti se stále přitom chystajíc. Leč Arviragu zvrátil se noc třetí, ten rytíř ctný, a hledě na dojetí a její pláč hned ptal se, co jí mrzí. Leč ještě více propuk příval slzí. A vyprávěla všechno, co už znáte. Nač opakovat, Bůh ví kolikrát.
2: Nech spát, co spí, má milovaná ženo. Nermuť se, neplač, smutná Dorigeno. Možná, že brzy bude nám ze slíp. Leč na mou čest je třeba splnit slib. A musím říct, že smrt by byla trest, kdybyste o tom, co je vám teď nést, co živa řekla slůvko komukoli. Zkusím to snést, ač krutě mě to bolí, a v tváři smutek skrýt. A nikdo z lidí potupy vaší se tak nedopítí.
1: Mnozí z vás by mu sotva prominuli, že zlovolně jí vnucoval svou vůli. Kdo vlastní ženu takhle vánbu honí? Však poslyšte, než zapláčete pro ni, snad líp to skončí, než lze uhodnout. Až dopovím to, proneste svůj soud. Náš známý panoš Aurel řečený, tak zadívaný do Dorigény, náhodou potkal tu svou krasavici uprostřed města v ruchu na ulici, když přicházela míříc k tomu sadu, kde nad sebou mu přislíbila vládu. Div nešílíc mu říct si musela.
0: Jdu do sadu na přání manžela. Dodržet slib svůj, běda mi ožel.
1: Ten Aurel nad tím chvíli přemýšlel a soucit veliký ho v srdci jal, když viděl její zoufalství a žal, i s Arviragem rytířem, jenž ve cti jí poručil si podle slibu vésti. A k vyřešení přitom našel klíč, že raději sám potlačí svůj chtíč, než aby jeho neurvalý čin ublížil dvěma srdcím šlechetným.
3: Já nechci plýtvat velikými slovy. Řekněte, paní, svému manželovi, že když jsem zřel, jak šlechetně to snáší, a když tak zřím i velkou bolest vaši, já rozhod se spíš strpěti svůj žal, než mezi vás, abych se vměšoval. Tak vracím vám váš závazek. Vašeho slibu jsem se navždy zřek a nikdy na to slovem nevzpomenu, to slibuji. Já opouštím teď ženu, tu nejlepší a vpravdě nejvěrnější, jakou jsem poznal na své pouti zdejší. Tak věrna slovu nechť je každá žena tak jako vy, jak byla Dorigena.
1: Tu před ním padla z díky na kolena a spěchala pak choti přeblažena říci mu vše, co slyšeli jste právě. A buďte jisti, že byl po té zprávě až k nevypsání potěšen a rád. Co měl bych dále o tom vykládat? S Arviragem jeho Dorigena po celý život byla spokojena. Hněv neskalil už jejich svazek něžný. On si ji vážil s úctou jako kněžny a ona byla věrná na pořád. Víc o těch dvou už nelze povídat.
4: A ten třetí? Co o něm pověst praví?
1: Aurel, ten chvíli rval si vlasy z hlavy.
3: Jak lituji svých nezvážených slov, že v čistém zlatě má ten filozof mít 1000 liber, ukvapený čine. Co si mám počít? Budu na mizině.

0: Požádám ho o možnost splácení rok za rokem, vždy k určitému dni, a za ten ohled vroucí mu vzdám dík. A splním slovo, nejsem podvodník.
1: A prosil mistra, aby nebyl krutý, že splatí všecko do určité lhůty.
2: Což nesplnil jsem naše ujednání?
0: Jistě, že splnil přesně podle přání.
2: A nedosáhl jste, jak jste chtěl, té ženy?
0: Ne. Láskou k ní však dál jsem usoužený. Soucit mě jal, že stejně nezištně, jako on poslal svoji ženu ke mně, já poslal jemu ji zas nazpátek. A to je vše. Už nemám, co bych řekl.
2: I učenec být může ušlechtilý, jako vy dva jste navzájem si byli. Mějte těch 1000 liber ode mne. Jak vyrost byste právě ze země a nevěděl, že někdy jsme se sešli. Nevezmu od vás, pane, ani grešli za ten svůj a práci trpělivou. Dost platil jste mi za jídlo a pivo, to postačí. Tak buďte zdrav a s Bohem.
1: A na cestu se vydal se svým koněm. A teď bych se vás pozeptat chtěl, páni, než dál sehneme. Chcete mi své zdání, kdo nejvíce vás dojal šlechetností? Povídka končí, já jsem řekl dosti.
3: No, věřte mi, ta ušlechtilost stačí většinu z nás, jak myslím, dojmout k pláči.
4: To máte pravdu.
3: Samá tragédie.
5: Bavěru, nevím, ač nám potřebný je ten pláč a nářek. Já mám radši vtip.
6: Pan Hospodský by možná spustil líp.
4: Ne, já, jak víte, musím pronést soud nad tím, co tady máme vyslechnout. Co ty si zač? Už od prvního dne...
7: To Hostinský si na mušku vzal mne.
4: Vidím tě k zemi civět nejvíce, jako bys v trávě hledal zajíce. Spusť taky s něčím, jako všichni druzí.
7: Můj drahý pane, strašně mě to mrzí, že neumím tak hezky vyprávět. Jen rýmovačku ze svých mladých let.
4: No dobře, chlapče. Jak tak vypadáš, veselý kousek k lepšímu nám dáš.
6: Tak prosím, aby každý stich...
7: Chci vzbudit veselý a smích tou povídkou svou pro vás. Byl rytíř, který právě spich při bitvách jako v turnajích a jméno měl pan Topas. Pan Topas statně vzrostl sic, leč bílou měl jak střídka líc a růžnou barvu rtů. Nos pěkný měl, si troufám říct, a tváře se mu leskly víc, nádechem šarlatu. Zvěř lákala ho divoká, lovíval podle potoka sokola na dlani. Lučištník byl to od oka, v zápasech byl vždy nad soka, však též... Ne, ne vždy on... Pardon. V zápase byl vždy nad soka o cenu beraní. A ten pan Topas jedenkrát si vjet chtěl, jak měl to rád. A hnal se lesem, jenž byl pln černé i zajíců a srn na sever, na východ. A jak tak přeskakoval drn, řeknu vám, náhle smutku trn se do srdce mu vbod. Bylin tam kvet luch veliký, lékořice a...
4: Tulipány.
7: Ne, hvozdíky. A pevné, ne, pestré fialy. I muškátové oříšky do piva nebo do skřínky by vůni dodali. Ptáků tam zvučel zpěv a skřek, pěl krahulík i skřek.
6: Papoušek?
7: Až radost poslechnout. Zpěv drozdí linul se a tek a z holubičí hrdélek... Hrdélek...
4: Dost, přestaň už pro boží slitování, dost hrdélek. Ty nemáš ani zdání, jak je mi špatně z toho tvého žvástu. No, mou tě pravdu, aby si vzal ďastu, rýmovačku hnusnou do pekel.
7: Proč nepřeješ mi dovol, abych děl k mluvení slovo právě jako druhým, když tohle to je nejlepší, co umím?
4: Proboha, dost! Tak abych jasně řekl, ty tvoje rýmy nejsou nic než drek. Zbytečně s tím jen utrácíme čas a proto říkám krátce, ušetř nás.
8: K
0: Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světa kout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: V největší, nejhnědější a nejkalnější řece Africe si hověli dva krokodýlové. Z vody jim koukaly jenom hlavy. Ten jeden krokodýl byl velikanánský, ten druhý o něco menší.
10: Víš, co bych si dal dneska k obědu?
9: Zeptal se velikanánský krokodýl. Nevím, řekl ten o něco menší. Co? Velikanánský krokodýl se zazubil několika stovkami špičatých bílých kňasáků.
10: Dneska bych si nejradši dal k obědu,
9: povídá,
10: nějaký dobroučký, šťavňaťoučký, malý dítě.
9: Já děti nejím, řekl ten o něco menší, jenom ryby. Zachechtal se velikanánský krokodýl.
10: Oco, že kdybys teď uviděl, jak se támhle cachtá ve vodě nějaký tlustoučký, šťavňaťoučký dítě, oco, že bys ho schlamst na jeden chrámst.
9: Neschlamst, řekl ten o něco menší. Děti jsou moc tuhý a špatně se kousaj. Jsou tuhý, špatně se kousaj a jsou nechutný a hořký.
10: Že jsou tuhý a špatně se kousaj?
9: Vykřikl velikanánský krokodýl.
10: Že jsou nechutný a hořký? Ty teda plácáš nesmysly. Jsou šťavňaťoučký, jsou ňám ňám.
9: Jsou tak ukrutně hořký, řekl ten o něco menší, že se musí pořádně pocukrovat, aby se dali jíst.
10: Ale jsou taky větší než ryby,
9: řekl velikanánský krokodýl.
10: Jsou z nich větší porce.
9: Seš nenažranej, řekl ten o něco menší. Seš největší krokodýlí nenažranec v celý řece.
10: Jsem největší krokodýlí odvážlivec v celý řece,
9: odpověděl velikanánský krokodýl.
10: Jsem jedinej, který se odváží vylít z vody a vydat se džunglí až do města, aby si tam vyhlít nějaký dítě, který by mohl sníst.
9: A to jsi udělal jenom jedinkrát, frkl ten o něco menší. A jak to dopadlo? Všichni viděli, jak se blížíš a utekli.
10: Jenomže dneska mě neuviděj vůbec,
9: řekl velikanánský krokodýl. Ale uviděj, řekl ten o něco menší. Seš tak velikanánskej a tak šerednej, že tě uviděj na 100 kilometrů. Velikanánský krokodýl se znovu zazubil a jeho špičaté bílé kňasáky zajiskřily v slunci jako nože.
10: Nikdo mě neuvidí, prohlásil, protože tentokrát mám připravený tajný plány a chytroučký triky.
9: Chytroučký triky, nevěřil svým uším ten o něco menší. Vždyť si v životě nic chytrýho nevymyslel. Ty seš přece ten největší krokodýlí hlupák v celý řece.
10: Já jsem ten největší krokodýlí chytrák v celý řece,
9: odpověděl velikanánský krokodýl.
10: A dneska si u oběda pošmáknu na tlustoučkým šťavňaťoučkým dítěti a ty se tady zatím budeš válet v řece a budeš mít hlad. Ahoj.
9: A velikanánský krokodýl doplaval ke břehu a vylezl z vody. V mazlavém řídkém bahně na břehu řeky stál obrovitý tvor. Byl to hroch Bžoch.
11: Ale,
9: podivil se Hroch Bžoch.
11: Kam pak si to v tuhle denní dobu šineš, prokrindáčka?
10: Mám připravený tajný plány a chytroučký triky,
9: odpověděl krokodýl.
11: Jejda, jejda, řekl Hroch. Vsadil bych se, že se chystáš udělat něco strašně ošklivýho.
9: Velikanánský krokodýl se na Hrocha Bžocha zazubil a zarecitoval.
10: Jdu naplnit to prázdno, co teď v břiše mám. Něčím, co je dobrý, něčím ňám, ňám, ňám.
11: A co je ňám, ňám, ňám?
9: Zeptal se Hroch Bžoch.
10: Hádej,
9: řekl krokodýl.
10: Je to živý a chodí to po dvou.
11: Snad nechceš říct, vykřikl Hroch. Ty snad chceš opravdu říct, že se chystáš sníst nějaký dítě?
10: Samozřejmě,
9: prohlásil krokodýl.
11: Ach, ty ošklivej, nenažraný sakulenskej prevíte, vykřikl Hroch Bžoch. Já jen doufám, že tě lapnou a uvařej z tebe krokodýlí polívku.
9: Velikanánský krokodýl se Hrochovi Bžochovi hlasitě vysmál a odkolíbal se do džungle. V džungli narazil na slona Bambalóna. Bambalón oždivoval listy koruně vysokého stromu, takže si krokodýla hned nevšiml. A tak ho krokodýl kousl do nohy.
12: Au!
9: Vykřikl Bambalón svým silným, hlubokým hlasem.
12: Kdo pak to byl? Aha, to zbyl ty, viď ty, uhavnej krokodýle. Kdyby ses radši vrátil do té velký hnědý kalný řeky, do který patříš.
10: Mám v hlavě tajný plány a chytroučký triky,
9: řekl krokodýl.
12: Řekni radši, že máš v hlavě hnusný plány a hnusný triky,
9: opáčil slon Bambalón.
12: Ty jsi přece v životě neudělal nic hezkýho.
9: Velikanánský krokodýl se na Bambalóna zazubil a zarecitoval.
10: Z malejch kluků i holčiček jsou šťavnatý sousta. Když natáhneš ušiska, slyšíš, jak je chroustám.
12: Ach, ty zlej surovej ošklivče,
9: vykřikl Bambalón.
12: Ty jedna špinavá potvoroška redá. Já jenom doufám, že tě čapnou a rozdranžírujou a uvařej z tebe krokodýlí guláš.
9: Velikanánský krokodýl se jenom hlasitě zachechtal a zmizel v husté džungli. O kousek dál uviděl opičáka Hopaskoka. Hopaskok seděl na větvi a jedl ohřechy.
13: Čau, jes, krokodýle!
9: Pozdravil krokodýla Hopaskok. Co pak máš za lubem?
10: Mám v hlavě tajný plány a chytroučký triky,
9: odpověděl krokodýl.
13: Nechceš pár ořechů?
9: Zeptal se ho Hopaskok.
10: Já jdu na lepší jídlo, než jsou nějaký ořechy,
9: ušklíbil se krokodýl.
13: Mně se nezdá, že by na světě bylo lepší jídlo než ořechy,
9: řekl Hopaskok. Řekl velikanánský krokodýl a zarecitoval.
10: To, na čem já dneska pochutnám si, má nohy, ruce, prsty, nehty, vlasy.
9: Hopaskok celý zbledl a začal se třást.
13: To přece neuděláš, abys zhltnul nějaký malý dítě, víš, že ne?
10: Samozřejmě, že ho zhltnu,
9: prohlásil krokodýl.
10: I se šatama jsou chutnější.
13: Ach, ty odporný hltonský krkoune, vykřikl Hopaskok. Ty nechutná stvůro jedna, já jen doufám, že ti všechny ty knoflíky a přesky uvíznou v krku a že se udávíš.
9: Krokodýl se na Hopaskoka na stromě zazubil a řekl.
10: Opičáky žeru taky.
9: A než by člověk řekl švec, jedním kousnutím obrovských čelistí přehryzl strom, na kterém Hopaskok seděl. Strom se začal kácet, ale Hopaskok stačil ještě včas přeskočit na vedlejší strom. Zhoupl se na větvi, pak na další a byl pryč. O kousek dál uviděl velikanánský krokodýl v jednom pomerančovníku ptáka krásnopéráka, který má nádherná dlouhatánská ocasní pera. Pták krásnopérák právě stavěl hnízdo.
14: Ahojky, ahojky. Velikanánský krokodýle,
9: zaspíval pták krásnopérák.
14: Kde se tady bereš? Tak daleko v džungli.
10: Abys věděl,
9: řekl krokodýl,
10: mám v hlavě tajný plány a chytroučký triky.
14: Doufám, že nezamýšlíš něco nedobrýho,
9: zaspíval pták krásnopérák.
10: Nedobrýho,
9: vykřikl krokodýl.
10: Samozřejmě, že to není nedobrý. Je to lahodný.
9: A zarecitoval.
10: Je to dobroučký a je to plný šťávy. Je to křehoučký a dobře se to tráví. Je to zkrátka lepší než nějaký blbý ryby. Dobře se to válí v puse, dobře se to poliká. Ať to schlamstneš v jednom kuse nebo sousty kolika. Je to zkrátka papáníčko bez jediný chyby.
13: Tak to jsou určitě nějaký bobulky, zaspíval pták krásnopérák. Bobulky jsou moje nejzamilovanější jídlo. Že by to byly maliny, nebo snad jahody.
9: Velikanánský krokodýl se rozesmál tak nehorázně, až mu zuby o sebe zachrastily jako padesátníky v kasičce.
10: Krokodýlové jahody nežerou. My, krokodýlové, žerem malí kluky a holky a někdy žerem i ptáky krásnopéráky.
9: A blesku rychle chňapl čelistmi po krásnopérákovi. Jen tak, že ho nepolapil, ale podařilo se mu chytit ho za přenádherná dlouhatánská ocasní pera. Krásnopérák vykřikl hrůzou a vyrazil přímo vzhůru, ale jeho ocasní pera zůstala krokodýlovi v tlamě. Velikanánský krokodýl pak prošel celou džunglí až na druhou stranu. Když vylezl zase na sluníčko, uviděl, že už nemá daleko do města.
11: Oho,
9: řekl sám sobě nahlas.
11: Haha,
10: že jsem ale po tom pochodu džunglí dostal hlad. To mi jedno jediný dítě k obědu zdaleka nepostačí. Nenasytím se, dokud nesežeru aspoň 3 šťavňatoučký holčičky nebo kloučky.
9: A začal se plazit k městu. Velikanánský krokodýl se doplazil až k jednomu místu, kde stála velká skupina kokosových palem. Věděl, že tam často chodí z města děti na kokosové ořechy. Palmy byly sice moc vysoké, než aby na ně děti dokázali vyšplhat, ale na zemi se vždycky nějaký ten spadlý kokosový ořech našel. Velikanánský krokodýl honem snesl nahromadu všechny ořechy, co ležely na zemi. Pak se sbíral i pár spadlých palmových listů.
10: A teď chytroučkej trik číslo 1,
9: zašeptal si sám pro sebe.
10: Zanedlouho si budu pochudnávat na předkrmu.
9: A sevřel do zubů všechny ty palmové listy a do předních pracek sebral všechny ty spadlé kokosové ořechy a pak se zapřel ocasem o zem a postavil se na něj, až stál rovně jako svíčka. Palmové listy a kokosové ořechy narafičil tak šikovně, že mezi vysokými palmami vypadal úplně jako nízká kokosová palma. Netrvalo dlouho a přišly tam 2 děti, bratříček se sestřičkou. Chlapec se jmenoval Toto a jeho sestra se jmenovala Mary, to znamená Mařenka. Chodili sem a tam a hledali kokosové ořechy, ale nemohli žádné najít, protože je velikanánský krokodýl všechny sezbíral.
14: Je, podívej,
9: vykřikl najednou Toto.
14: Támhle ta palma je ohromadu nižší než všechny ostatní a je na ní plno ořechů. Kdybys mě kapánek vysadila, tak bych na ní asi dokázal vyšplhat jako nic.
9: A Toto s Mařenkou se rozeběhli k tomu, co pokládali za nízkou kokosovou palmu. Velikanánský krokodýl je skrz palmové listy pozoroval, jak se blíží. Olízl si pisky a začal slintat nedočkavostí. Najednou se ozvalo jakési dunění a funění. Byl to hroch bžoch, který se řítil džunglí, až všechno kolem praskalo. Hlavu měl skoro u země a uháněl jako lokomotiva.
15: Pozor, Toto, vykřikl bžoch. Pozor, Mařenko, to není žádná palma, to je velikanánský krokodýl, který vás chce sežrat.
9: A hroch bžoch se rozběhl přímo proti velikanánskému krokodýlovi. Vrazil do něj svou obrovskou hlavou, až se krokodýl zapotácel a rozplácel se na zemi.
10: Jauvajs,
9: vykřikl krokodýl,
10: nech toho pomoc, kde to jsem?
9: Toto s Mařenkou už pelášili zpátky do města, jak nejrychleji uměli. Ale krokodýlové nejsou žádné křehotinky. Dokonce ani hroch jim jen tak neublíží. Velikanánský krokodýl se zmátořil a začal se plazit k dětskému hřišti.
10: A teď chytroučkej trik číslo 2,
9: řekl si.
10: Tenhle určitě vyjde.
9: V tu chvíli nebyly na hřišti žádné děti. Všechny byly ve škole. Velikánský krokodýl si našel pořádný tlustý špalek a odvalil ho doprostřed hřiště. Pak si přes něj lehl a přitáhl pracky k tělu tak těsně, že vypadal skoro úplně jako kláda houpačky. Když bylo po vyučování, všechny děti se rozběhly na hřiště.
14: Já, podívejte,
9: volali, je tady nová houpačka. Všechny děti se zhlukly kolem a vzrušeně se překřikovali.
14: Já se budu houpat první a jen si sednu na druhý konec. Ne, první se budu houpat já, ty ne, já.
9: Pak jedna holčička, která byla o něco starší, řekla.
16: Kláda tý houpačky je nějak divně hrbolatá, nezdá se vám? Myslíte, že to není nebezpečný se na ní posadit?
14: On se ví, že není, křičeli ostatní děti. Je pevná jako nevím co.
9: Velikánský krokodýl malonko pootevřel jedno oko a pozoroval děti, které se kolem něj tlačily.
10: Ještě chviličku, říkal si, a jedno z těch dětí se mi posadí na hlavu, já sebou mrsknu, udělám chňap a už to bude ňám, ňám, ňám.
9: V tom se ve vzduchu myhlo něco hnědého, skočilo to na hřiště a blesku rychle se to vyhouplo na horní břevno houpacích lodiček. Byl to opičák Hopaskok.
14: Utečte! Volal Hopaskok na děti. Kdo má nohy, ať utíká! Pryč, pryč, pryč! Tohle není žádná houpačka, to je velikánský krokodýl, který vás chce všechny sežrat!
9: Děti se s křikem rozeběhly a utíkali pryč, jako by jim za patami hořelo. Hopaskok zmizel v džungli a velikánský krokodýl zůstal na hřišti úplně sám. Proklel opičáka a odčochtal se schovat zpátky do křoví.
10: Mám čím dál větší a větší hlad,
9: řekl.
10: Budu muset sníst nejmín 4 děti, abych si naplnil žaludek.
9: Začal se plazit po okrajích města a dával přitom velký pozor, aby ho nikdo nezahlíd. Dorazil až na prostranství, kde se chystala pouť. Byly tam skluzavky a houpačky a lochneska a lidi, co prodávají zmrzlinu a praženou kukuřici a cukrovou vatu a byl tam i veliký kolotoč. Na kolotoči byla všemožná krásná zvířátka, na kterých se mohou děti vozit. Byly tam bělouši, lvy a tygři a mořské pany s rybými ocasy i draci, ze kterých šel strach a kterým s tlamy čouhal červený jazyk.
10: A teď chytroučkej trik číslo 3,
9: řekl velikánský krokodýl a olízl si mlsnou pusu. Když se nikdo nedíval, vplížil se nahoru na kolotoč a uvelebil se mezi dřevěného lva a strašného draka. Přičapl si na zadní nohy a zůstal nehybně sedět. Vypadal přesně jako dřevěný kolotočový krokodýl. Zanedlouho se na pouť začaly trousit děti, malé i větší. Několik jich přiběhlo ke kolotoči, byly celé nedočkavé.
14: Já se svezu na drakovi, křičelo jedno dítě. A já zas na tom krásným běloušovi,
9: křičelo druhé.
17: Já se budu vozit na lefovi,
9: volal jeden malý chlapeček. A jedna holčička, která se jmenovala Julinka, řekla.
16: A já pojedu na tom srandovním dřevěným krokodýlisku.
9: Velikánský krokodýl se ani nehnul, ale viděl, jak se ta holčička blíží.
10: Ňami, ňami, ňam, pomyslel si. Tu snad nince schlamstnu na jedno chramstnutí.
9: Najednou, co si zafrčelo a zasvištělo a z oblohy si to přifrčel pták krásnopérák. Začal lítat kolem dokola kolotoče a zpíval.
16: Pozor, Julinko, pozor, pozor, nevoz se na tom krokodýlovi.
9: Julinka se zarazila a podívala se vzhůru.
16: Ten krokodýl není ze dřeva,
9: zpíval pták krásnopérák.
16: Je opravdický, je tamhle z řeky a jmenuje se velikánský krokodýl a chce tě sežrát.
9: Julinka se otočila a utekla. I všechny ostatní děti utekly. Dokonce i ten člověk, který kolotoč obsluhoval, honem z kolotoče seskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Velikánský krokodýl proklel ptáka krásnopéráka a odkolíbal se schovat do křovisy.
10: Teď už mám ale takovej hlad,
9: řekl sám sobě,
10: že bych dokázal sníst 6 dětí, než bych měl dost.
9: Jenom kousíček od města byla pěkná loučka, obklopená ze všech stran stromy a keři. Říkalo se jí výletní palouček. Bylo na něm pár dřevěných stolů s dlouhými dřevěnými lavicemi, aby si lidé, co tam chodili na výlet, mohli sednout a najíst se. Velikánský krokodýl se k tomu paloučku připlazil. Nikde nebylo živáčka.
10: A teď chytroučkej trik číslo 4,
9: řekl si šeptem velikánský krokodýl. Natrhal krásnou kytku lučních květů, dal ji na jeden stůl a od toho stolu pak odnesl jednu lavici a schoval ji do křoví. Pak se postavil na místo, kde předtím stála ta lavice. Když schoval hlavu pod hrudník a ohnul ocas tak, aby ho nebylo vidět, vypadal skoro úplně jako dlouhá čtyřnohá dřevěná lavice. Zanedlouho přišli na palouček dva chlapci a dvě holčičky. Nesli košíky s jídlem. Byli to sourozenci, kterým maminka dovolila, aby šli na výlet a dali jim sebou do košíku oběd.
18: Ke kterýmu stolu si sedneme?
9: Zeptal se jeden z chlapců.
16: Pojďme si sednout tamhle k tomu, co je na něm ta roztomilá kytka, řekla jedna z holčiček.
9: Velikanánský krokodýl byl sticha jako myška.
10: Sežeruje všechny,
9: pomyslel si.
10: Až se mi posadí na hřbet, bleskově vytáhnu hlavu spod hrudníku a pak už jenom chlamst, chremst, ham, ňam.
9: A najednou z džungle zaburácel hluboký silný hlas.
12: Zůstaňte stát, děti! Zůstaňte stát, nechoďte dál!
9: Děti se zastavili a upřeli oči tam, odkud se ten hlas ozval. Pak uslyšeli praskot větví a z džungle se vyřítil slon Bambalon.
12: To, nač jste si chtěli sednout, to není žádná lavice,
9: zatroubil.
12: To je velikanánský krokodýl a chce vás všechny sežrat.
9: A Bambalon přidusal ke stolu, u kterého stál krokodýl jako lavice, blesku rychle mu ovinul chobotem konec ocasu a vyzvedl krokodýla do výšky.
10: Hele, pust mě ty!
9: Začal křičet velikanánský krokodýl, který se bimbal hlavou dolů ve vzduchu.
10: Pust mě, povídám!
12: Ne, ne, řekl Bambalon. Nepustím, už máme těch tvých chytroučkých triků všichni dost.
9: A Bambalon začal s krokodýlem točit ve vzduchu kolem do kolečka. Nejdřív s ním točil pomalu, pak trošku rychleji a ještě rychleji a ještě rychleji a ještě mnohem, mnohem rychleji, až nakonec velikanánský krokodýl vypadal už jenom jako rozmazaný kruh, který krouží kolem Bambalonovy hlavy. Pak Bambalon najednou krokodýlu v ocas pustil a krokodýl vyletěl vzhůru k nebi jako nějaká velikanánská zelená rachejtle. A letěl, pořád a pořád, výš a výš, rychleji, a rychleji a už byl tak vysoko, že země pod ním vypadala jenom jako malinkatá tečička. A svištěl do prostoru dál a dál, prosvištěl kolem měsíce, prosvištěl kolem hvězd, kterým se říká planety, až nakonec s hrozitánským řach bžuchl hlavou napřed přímo do horkého sálajícího slunce. A slunce toho velikanánského zlého krokodýla upražilo na škvarek.

Jak se stal Artuš králem? Tenkrát o Vánocích bylo v Londýně po dlouhé době zase živo, jak tomu nebylo od smrti statečného panovníka Uthera Pendragona. V zemi nastaly nepokoje a zmatky, při nichž každý z pánů chtěl urvat co možná nejvíc statků na úkor druhého a hlavně na úkor prostých lidí. Jen moudrý královský rádce a prorok Merlin byl znepokojen do té míry, že navštívil canterburského arcibiskupa a požádal ho, ať svolá do Londýna všechny velmože, aby si zvolili nového krále. Neboť jedině tak bude možné znovu nastolit správný řád věcí. Arcibiskupovi ležel osud říše neméně na srdci. Přijal tedy návštěvníka v Lídně a jen se zvědavě zeptal, a jakého muže máš pro královský stolec na mysli, milý Merline? Stačí jen, když prokáže mimořádnou sílu, odpověděl rádce. Arcibiskup však zakroutil pochybovačně hlavou a namítl, že dobrý král se má řídit více rozumem a rozvahou, aby vládl k obecnému prospěchu, než násilím. Na to Merlin prohlásil, mám pro svůj návrh skryté důvody ctihodnosti. V pravý čas se je dovíte. S tím se oba rozešli a arcibiskup hned svolal na Vánoce do Londýna všechny pány k volbě nového krále, jak se předtím s Merlinem dohodl.

0: Toho roku napadlo mimořádně spousty sněhu a všechny cesty k Londýnu byly zaváté. Přesto však se sem sjížděli baroni, vévodové, hrabata i svobodní, ale docela nemajetní rytíři, kteří měli právo nosit meč. Ti ovšem víc putovali po svých, anebo byli rádi, když se mohli svést na voze. Každého ale poháněla touha stát se králem. Na Štědrý den pak, když všichni vyslechli ranní mši, slouženou samým arcibiskupem v největším londýnském chrámu a vyšli ven na mrazivý vzduch, spatřili prazvláštní věc. Na nádvoří přímo proti chrámovým dveřím stál veliký čtverhraný kámen, na něm ocelová kovadlina a v té kovadlině vězel až po rukojeť zatnutý meč. Kdo přistoupil blíž, spatřil na kameni i tento nápis ze zlatých písmen. Komu se podaří meč vytáhnout, stane se po právu i rodem králem celé Británie. Sotva si tedy shromáždění nápis přečetli, hned se každý snažil tu zbraň z kovadliny dostat. Nikomu se to však nepodařilo, ať se snažil sebevíc. A byli tam siláci, opravdu jak se patří. Páni se pachtili s mečem marně, až arcibiskup rozpoznal, že mezi nimi dosud budoucí král není. Vyhlásil proto na Merlinovu radu novoroční rytířské turnaje a klání, neboť příjezd toho pravého ještě očekávali. A zase bylo na zasněžených cestách k Londýnu rušno. Tentokrát však chtěli rytíři vyzkoušet své umění v zacházení s dřevcem, kopím nebo i se sekirou před očima urozených paní a panen a slavně v takovém klání zvítězit. Přijížděli tedy velmoži zblízka i zdaleka a jedním z nich byl i starý pan Hektor se synem Kejem a s mladičkým Artušem. Museli ujet z Walesu více než 100 mil v zimní slotě, aby Kej mohl skřížit s protivníky zbraň. Poněvadž byl docela nedávno pasován na rytíře a přímo hořel touhou dokázat svou zdatnost. 15letý Artuš byl zase rád, že se může Kejovi starat o výstroj i zbroj, nosit mu meč a štít, zkrátka prokazovat novopečenému rytíři službu panoše, jak bylo v tehdejších dobách zvykem. Do Londýna ti tři dorazili po namáhavé cestě na večer před novým rokem a ubytovali se v hospodě u městských hradeb nedaleko prostranství, kde měli všechny turnaje probíhat. Té noci nemohl pan Kej vzrušením ani dospat a sotva se rozednilo, byl už oblečení v brnění, které novotou zrovna svítilo. Pobízal také své společníky ke spěchu, aby snad nic nepromeškal, a v skutku byli na turnajišti první. Artuš se nemohl vynadívat na tu pestrobarevnou podívanou kolem sebe, na rytíře i krásné paní, které usedali na galerii. Starý pan Hektor pozoroval naopak celé hemžení s úsměvem, připomínaje si doby, kdy i on sám se slavně bil a sklál tolik protivníků.
1: Můj meč! Vykřikl však najednou pan Kej. V tom spěchu jsem ho určitě zapomněl v hospodě. Přinesu ti ho, bratříčku, neboj se, hned jsem zpátky. Ujistil Kej Artuš a rozeběhl se do hospody, jak nejrychleji mohl. Našel však vrata i okenice zavřené. I čelátka si tedy pospíšila, aby nic nezmeškala. Co teď, uvažoval panoš, kde mám hospodského mezi tolika lidmi hledat? A potom si vzpomněl, že když běžel kolem chrámu, spatřil na nádvoří nějaký meč zatnutý do kovadliny. Bez dlouhého rozmýšlení se tedy vrátil a vytáhl zbraň jako z másla, aniž si vůbec povšiml zlatého nápisu. Potom pospíchal za Kejem. Už ti ho nesu, bratříčku, volal z dálky. Ale když viděl, jak se Kej udiveně tváří, začal vysvětlovat, není to sice tvůj meč, poněvadž hospoda byla zavřená, tenhle ti snad také dobře poslouží. Vytáhl jsem ho z kovadliny před kostelem. Kej však Artuše už neposlouchal. Dobře si minulého dne meče na nádvoří všiml a věděl, co znamená, podaří-li se ho někomu vytáhnout. Pelášil proto hned za panem Hektorem a celý udýchaný spustil, tříma je zbraň před sebou. Jsem králem celé Británie, otče. Ten meč mi to přisoudil.
0: A sám si ho z kovadliny vytáhl?
1: Zeptal se pan Hektor nedůvěřivě. Ne, ale já nějaký meč potřeboval a poslal jsem pro něj Artuše. A těžko by se mohl stát králem panoš.
0: Musíme se tedy přesvědčit. Ukončil rozmluvu starý rytíř a zamířil s oběma mládenci znovu ke chrámu. Před kovadlinou se zastavil a vybídl syna. Zkus tedy potvrdit svoje právo skutkem. Zasekni meč do oceli.
1: Rytíř Kejs rozmáchl, jak nejvíc mohl, ale zbraň s třeskem odskočila.
0: Potom se dostal na řadu Artuš. Docela bez námahy zasekl meč do oceli znovu až po rukojeť. A pak ho vytáhl a zatnul do oceli ještě několikrát za sebou.
1: V té chvíli poklekl pan Hektor i Kej před jinochem na kolena a oba mu začali líbat ruce.
0: Vstaň, otče, i ty, bratře.
1: Proč přede mnou skláníte hlavy? Vykřikl Artuš udiveně.
0: Poněvadž se správně stal po právu i rodem naším králem, řekl pan Hektor. Nejsi totiž mým synem a Kejovým bratrem, jak se domníváš. Když si dávno tě jako novorozeně přinesl moudrý Merlin a přikázal mi, abych o tebe pečoval. Byla to tehdy pro zemi zlá doba, samé boje a půtky. A proto asi přišel za mnou, poněvadž ve Walesu přece jen vládl klid. A přitom mi i prozradil, že tvým otcem byl statečný Uther Pendragon a matkou královna Igerna. Nuže, tak je potvrzen tvůj nárok podle rodu. Že se tak stalo i právem, je také zřejmé, neboť jinému než opravdovému králi by se meč z kovadliny vytáhnout nepodařilo. Po těchto slovech pan Hektor vstal a odvedl úžaslého Artuše k arcibiskupovi, aby i jeho seznámil s tím, co jinoch dokázal. Leč věřil-li starému rytíři muž víry, našli se mnozí pochybovači a závistivci mezi panstvem, kteří mládenci korunu nepřáli. Ještě třikrát od nového roku musel Artuš vytáhnout meč z kovadliny před zraky všech, aby tomu zázraku uvěřili. Naposledy o letnicích. Teprve potom pochybnosti přestaly, arcibiskup posvětil onu krom obyčejnou zbraň na oltáři a nejznamenitější z rytířů pasoval jinocha na rytíře. Nakonec byl Artuš korunován. A málo kdo jen tenkrát tušil, že se stane králem tak slavným, aby se v pověstech a bájích stal králem navždycky.

O čtyřech synech Émonových a hřebci Bejardovi. Mnoho příběhů o čtyřech synech Émonových se uchovalo v dávné písni. O jejich statečných činech, o kouzlech bratránka Maližise i o divech, které dokázal hřebec Bejar. Vyprávějme si proto alespoň jeden jediný. Ten, který nás dovede do města Paříže. Mnohokrát stál rytíř Émon v bitvách při králi Karlovi. Mnohokrát se statečně bil se Saracény. Jenže příliš vděku za to od krále nezískal. Jeho sídlo Alby v Languedocu poznamenala bída. A jak Karel na věrného rytíře zapomínal, tím těžší byl Émonův úděl. Nakonec pro nuzotu nevystačil z Alby ani nos. Co si však dovedl odříci bez lítosti sám, to chtěl přece jen poskytnout svým čtyřem synům. Starý Émon totiž dobře věděl, že je už na čase, aby se vydali ke královskému dvoru do Paříže. Že nejstarší a v boji nejzdatnější Rno by si právě tam brzy vysloužil rytířskou slávu. Že Guichard může oslnit svým malířským uměním právě tak, jako získá srdce všech Alardova hra na loutnu i zpěv. A konečně ani nejmladší Richarde by nezůstal stranou. Vždyť je z bratří nejchytřejší a každý si jej oblíbí na první pohled. Ale kterak se ke dvoru vydat, když nevlastnili koně, který by je tam donesl? Peníze neměl starý Émon ani na schromlou herku a rytířská čest mu nedovolila žádat někoho o půjčku. Trudil se otec, posmutněli i synové a nenašel se dlouhý čas nikdo, kdo by jim dal dobrou radu. Až jednoho dne přijel do Alby bratránek Malží. Byl s Émonovými syny vždycky jedna ruka, pokaždé jim také rád ve všem pomohl, ale kdy dokázal takové kousky, že ho mnozí podezírali z čarování. Když po radostném shledání i přivítání bratránek vyslechl, co všechny tolik trápí, jen se zasmál a řekl: Inu, snad mě něco kloudného napadne. Teď ale mám hlad jako vlk. Opatřete mi honem něco pořádného a dobrého k jídlu, chcete-li, abych vůbec mohl přemýšlet. Kdo ví, jak při té bídě dokázal Émon sehnat pro Maližise tolik vybraných pokrmů i nápojů. Jisté je, že když si bratránek utřel po vší té zvěřině, drůbeži, rybách, sírech, paštikách i ovoci bradu a svlažil hrdlo pořádným douškem klaretu, zatvářil se náramně spokojeně. Nuže, teď je řada zase na mě, když jsem se tak dobře najedl, prohlásil potom. Opatřím vám hřebce, jakému není rovno v celé Francii. Stačí jen, když si ho namalujete na zeď. Jiný by se takovým slovům podivil, ale čtyři bratři znali Maližise dobře a hned se vydali na dvůr k jižní hradbě, kterou jim určil. Potom se dal za svitu loučí Guichard do práce. Maloval hřebce uhlem celičkou noc. Rno mu radil, jakou namalovat hřívu. Alár se zase vyznal v postroji a nejmladší Richarde dbal na to, aby kůň měl co možná nejchytřejší pohled. Teprve za svítání dokončil Guichard obraz hřebce. A když na obzoru začalo vykukovat slunce, stal se pravý div. Kůň se zprvu docela nepatrně pohnul. Jeho trup i údy postupně nabývaly na objemu, hřívu i ocas rozčísl raní vámek, až posléze docela sám vystoupil ze zdi. Byl to mohutný hřebec sivé barvy, poněvadž jej Guichard kreslil úhlem. Svaly mu jen hrály. Chytré oči si prohlíželi chlapce jednoho po druhém a ti vzrušením ani nedýchali. Až se doticha ozval Maližisův hlas. To tedy je váš hřebec Bejar. Všem vám bude pomáhat, proto jej musíte střežit jako oko v hlavě a nikdy se od něho nesmíte odloučit. Bratránek se na chvíli odmlčel, ale potom pokračoval se stejně vážnou tváří. Prozradím vám ještě, že je to dar dobré víly Orlandy.
A kdyby vám či Bejardovi hrozila záhuba, můžete Vílu zavolat na pomoc, avšak jen jednou. To si zapamatujte.

Bratři si vzali Maležisova slova k srdci a v skutku se od Bejarda ani nehnuli. Nebylo také proč. Přes den je nosil všechny čtyři v sedle po kraji jako vítr a v noci s ním zůstávali ve stáji. Tou dobou také docela zapomněli na svůj úmysl vydat se ke dvoru. Neboť, i když zůstali chudí, cítili se s Bejardem šťastní a spokojeni. Zanedlouho je znal celý Languedoc. A jestliže bratři zapomněli na krále, král Karel se naopak o nich dověděl a sám je do Paříže pozval. Zvěst o podivuhodném hřebci, který uveze čtyři jezdce, se totiž donesla ke sluchu celého dvora a rádce Ganelon, jenž byl právě tak úlisný jako závistivý, začal králi našeptávat. Proč má mít taková žebrácká holota hřebce, jakého je hoden jenom král? V zájmu celé Francie by vám ho měli darovat výsosti, nebo alespoň ukázat. Kdo ostatně ví, kolik je na těch řečech o Bejardovi pravdy? Tak a podobně hovořil Ganelon před králem den co den. Až nakonec Karel poslal do Alby rytíři Émonovi cenné dary za bývalé služby i list, že si přeje poznat jeho syny a proto je zve i s hřebcem Bejardem do Paříže ke dvoru. Z toho listu i z králových darů měli v Albi velkou radost. Nejvíce starý Émon, kudy chodil, tudy krále Karla velebil, že nezapomněl a že se jistě o jeho syny dobře postará. Také oni se do Paříže těšili, jen nejmladší Richard se k odjezdu neměl a cestu bratřím rozmlouval. Tušil, že král jde jen o Bejarda a snažil se je o tom přesvědčit, ale všichni se mu vysmáli. Posléze se tedy přichystal s těžkým srdcem na cestu i Richarde. Vymínil si však alespoň to, že nikdo nebude Bejarda hřebelcovat a Guichard mu namaluje na tělo bílé skvrny, aby vypadal jako starý kůň. Tenkrát byla ještě Paříž malá a král měl sídlo na ostrůvku Cité u Sény. Přesto, když sem bratři přijeli, podivovali se té nádheře. Množství urozených pánů a paní i počtu krásných koní, které spatřili. Ale to už jim pokynul z dřevěné galerie sám král a pospíšili si proto k němu, aby mu vzdali hold. Vidím, že přijíždíte právě včas, abyste se zúčastnili velkého koňského závodu, který za chvíli začne, řekl potom Karel a dodal s úsměškem, vítěz dostane zlatou korunu. Tak ať se ten váš koník snaží, i když na vítěze právě nevypadá. Bejar proti ostatním koním, kteří se jen leskli, vypadal jako stará zaprášená herka a králův výsměch patřil jak jemu, tak i rádci Ganelonovi, který ho přece tolik přemlouval, aby si váka chtěl. Jenže Ganelon sedící vedle potichu odpověděl, ta staroba je namalovaná. Teprve při závodech se opravdu uvidí. To už se však Bejar stavil s ostatními koňmi do řady. Ale zatímco na všech těch krásných vranících, bělouších, grošácích, ryzácích a hnědácích sedělo po jednom jezdci, zůstali v Sivákově sedle všichni čtyři bratři. I byl z toho náramný smích. Ale kdo pochyboval zas takovou zátěží na hřbetě, udělá hřebec jediný krok. V skutku to tak zprvu vypadalo. Když dali heroldi znamení a koně vyrazili jako vítr, Bejar vyběhl stěžka jako poslední. Protože nejstarší Rno držel na Richardetovu radu úzdu zkrátka. A smích kolem vzrůstal jako příboj. Jen Richarde na konci sedla vedl svou nepouštěj tu úzdu, nesmíme zvítězit. Rno však už další posměch nesnesl. Sklonil se k hřívě, pustil uzdu a zašeptal Bejardovi do ucha. Teď jim všem ukaž, co umíš. Ale než si diváci stačili uvědomit, co se děje, vyrazil Sivák jako šíp. Z bědného klopítání tlučou jeho kopita do země jako bouře. Odletuje hlína, kamení i drny. Smích ještě nedozněl a Bejard dostihl ostatní
Nastalo ticho a Sivák je první v poli. Král ještě nestačil zavřít překvapením ústa a čtvero bratří stojí před ním u tribuny a očekává odměnu. První se vzpamatuje Ganelon a hned šeptá Karlovi do ucha. Nože, měl jsem pravdu? Takový hřebec náleží jen králi. A král opakuje po něm přísným hlasem. Takový hřebec patří jen králi. Vyvážím vám ho zlatem. Dám i zlatou korunu pro vítěze, jak jsem slíbil. Ale Bejarda si ponechám. Stejně se o něj špatně staráte, jak vidím. Teď je Karel spokojen sám sebou. Ne všechna rozhodnutí mu musí Ganelon našeptat do písmene. Bejarda nedáme, odpoví však za čtyři bratry Renault. Co teď? I teď si ví král rady. Mnohokrát mu totiž lidé odporovali. Stráže, svažte ty vzpurníky a tím ukážu. Volá proto ze všech sil a už se zbíhají zbrojenci s tasenými meči. Bratři dál nečekali. V mžiku vskočili do sedla a Bejár s nimi míří k Séně, tam, kde je brána a most z města. Nevědí však, že je most zvednutý. Když to poznají, musí se vrátit a hledat jinou cestu k útěku. A pro následovatelé se blíží. Lučišníci, kopiníci, celá Paříž je za chvilku na nohou. Bejar běží tryskem úzkými uličkami. Přeskakuje překážky, které mu Pařížané stavějí do cesty. Nemůže se dostat z města ven. Ani jediný z bratří nedokáže poradit. V životě tu přece nebyli. Ach, kdyby to byl bratránek Malži, přeje si v duchu vroucně Richarde. Kde je ale bratránka konec? Za to šípy, kopí i kamení jim kolem uší jen fičí. A najednou stojí před nimi neprostupná zeď. Dál ulice nevede. Vrátit se také nemohou. Stovky a stovky svých pomáhačů za nimi král poslal. Vílo Orlando, pomoz nám! Vzpomene si konečně Richarde a Bejar se čtyřmi jezdci skočí rovnou do té zdi. Ale co to? Ne, nerozbili se hlavy, ani zeď neprorazili. Co se tedy stalo, že si pronásledovatelé mohou oči vykoukat, jak je poulí? Vidí totiž na zdi obraz hřebce. Právě takový, jaký namaloval přednedávnem Guichard v Albi. Jenomže teď na Sivákovi sedí čtvero jezdců. Čtvero synů Émonových. Pro obraz král neposlal nikoho. A tak Pařížané rozpačitě stojí a pak se rozcházejí, hovoříce o zázraku, který spatřili na vlastní oči. A ani tušit nemohou, že nedaleko za městem cválá Bejar po cestě do Languedocu a Messernoda, Guicharda, Allarda i Richardeta vstříc s novým dobrodružstvím. Vedle nich pak pobízí svého koně všudy přítomný bratránek Malži a jen se směje tomu podivuhodnému kousku, který bratři s pomocí víly dokázali. Možná, že Émonovi synové na onen příběh později sami zapomněli, ale město na ně nezapomnělo nikdy. I když totiž zeď i obraz jezdců vzali dávno za své, zůstal místu název. Ulice čtyř synů.

O hloupém mistru Simonovi a dvou florentinských taškářích. Město na březích Arna se nepyšní jen svými skvostnými chrámy a paláci, ale uchovala se tu i řada veselých, smutných i jímavých příběhů, z nichž právě ty veselé byly solí života ve Florencii. Nože, pověsme si proto jeden z nich. Když se přistěhoval do Melounové ulice mistr Simon da Villa, aby zde provozoval slovutné umění lékařské, brzy sousedé poznali, že ač oplývá jměním, neoplývá nikterak bohatstvím ducha, jakž by co doktor medicíny zajisté měl. Mistr byl totiž náramně zvědavý, kde koho se na kde co vyptával a všemu, co mu lidé řekli, do písmene uvěřil. Potom hned poučoval a radil a jako každý domýšlivý hlupák se vychvaloval sám až do nebes. Simon také nelibě nesl, že se mnohým může žít stejně snadno a dobře jako jemu. Možná dokonce, že záviděl ostatním i vzduch, který dýchají jako on. Právě tahle závist jej upozornila na dva malíře, Bruno.

Jaké jiné vedlejší výdělky, a jistě ne počestné, přemítal. A hned si i umínil, že musí celé věci přijít na kloub. Od té chvíle pronásledoval oba přátele jako stín. Bruno se mu zdál sdílnější. Seznámil se tedy nejdříve s ním a pozval ho i několikrát na oběd. Malíře zprvu ani nenapadlo, co za Simonovou pohostinností vězí, ale Rarášek se v něm probudil, když mistr po dobrém víně začal. To na vás v skutku obdivuji, jak dokážete být vy i váš přítel při takové chudobě ještě veselí. A nebo máte nějaký jiný příjem? Inu máme, nemáme, odpověděl Bruno zdráhavě a stišil hlas. Někdy chodíme v noci na výpravu. Na výpravu? Co to znamená? To mi přece musíte prozradit, nedala Simonovi zvědavost. Ale Bruno, že o tom nemůže být ani řeči, a vzpěčoval se tak dlouho, až milý mistr nemohl zvědavostí ani polikat. A teprve, když Simon na kříž odpřisáhl svatosvaté mlčení, dal se malíř do vyprávění. Už asi, mistře, nevíte, že v našem městě kdysi pobýval velký mák a kouzelník Skoto. Pocházel ze Skotska, proto takové jméno. A mezi florentinskými šlechtici nabyl časem takové úcty, že když chtěl odejít, musel vyučit kouzelnickému umění dva své žáky, kteří v jeho slavném díle dodnes pokračují. Ti dva se totiž scházejí v nočních hodinách se společností florentinských velmožů a splní každému jeho přání, ať finanční, ať milostné. Šťastnou shodou okolností jsem se do oné tajné společnosti dostal i já s Bufalmakem a vyneslo nám to už pěkný peníz i náruč takové krasavice, jako je sama anglická královna. A to nemluvím o báječných hodokvasech a nadzemské hudbě a zlatých síních. Mistr Simon měl oči na stopkách jako hlemíšť a vzrušením se doslova rozklepal. Ve snu by mě nenapadlo, jaké máte styky. A mohli byste i mne vzít do té vznešené společnosti? No, nevím, nevím, zatvářil se Bruno pochybovačně. I já mám urozený původ. Vždyť matka pochází ze slavného rodu Valekijů. Proto také máš tolik peněz, ty jedno tululum, pomyslil si malíř. Nahlas však řekl, nejde jen o urozenost, pane. Každý, kdo chce být do naší společnosti přijat, musí projít zkouškou odvahy, aby si tak vydobil právo na rozkoše, kterých se mu pak dostane. Teď se Simon zarazil, neboť byl odjakživa třasořitka. I takovou zkoušku jsem ochoten podstoupit, když je to nezbytné, prohlásil však nakonec. A Bruno viděl, že je už na čase ustoupit, nemají-li přijít s Bufalmakem o švandu, kterou tak snadno nastrojil. Řekl proto, příští měsíc bude kapitánem té tajné společnosti můj přítel, poněvadž na něho připadne řada. Přimluvím se tedy, abyste dostal úkol v skutku lehký, neboť i vy mi prokazujete přátelství. Přitom také zůstalo. Celý zbytek měsíce hostil doktor Bruna i Bufalmaka vybranými pokrmy i nápoji a oni mu na oplátku vymalovali na vrata nočník jako domovní znamení. Aby prý také každý věděl, že v domě bydlí opravdový mistr lékařských věd a podle toho zvláštního znaku se to uvedlo ve Florencii do známosti. Posléze však nastal den, kdy přišli malíři za Simonem s vážnou tváří a řekli mu, nadešla vaše chvíle, mistře Simone. Ještě této noci můžete poznat lesk zlatých síní, prožít božský hodokvas.

aby chutnat obětí nejspanilejších žen a dívek na světě, budete-li si přát. Stačí jen trocha odvahy. Co mám tedy udělat? Ozval se nedočkavě doktor. Je to vlastně maličkost. Přimluvili jsme se za vás, odpověděl Bufalmako. Poslouchejte tedy dobře. Hned po setmění půjdete na hřbitov u kostela Santa Maria Novella. Tam počkáte, až pro vás přijde sluha naší společnosti. Je to chlupaté a rohaté zvíře a bude asi pouštět hrůzu. Nesmíte se bát. Zvíře se pak uklidní a odnese vás na zádech za námi. Jedno si však pamatujte. Po celou dobu nesmíte vyslovit Boží jméno ani na ně pomyslet a při jízdě skřižte ruce na prsou. Jinak je zkouška neplatná a všichni tři budeme pikat. A ještě něco, přidal se Bruno. Oblečte se do svátečního, ať celá společnost vidí, jak vzácného muže přivádíme. S tím oba malíři odešli. Na večer se mistr Simon vymluvil manželce, že musí za vznešeným pacientem. Celý se navonil a oblékl svůj skvostný šarlatový plášť s kožešinovým límcem a když se setmělo, vyrazil ze svého domu. U kostela nebylo živé duše, za to v Simonovi byla malá dušička. Přesto ale srdnatě prošel hřbitovní branou a celý rozechvělý začal pozorovat náměstíčko před kostelem. Zanedlouho se zpovzdálí, snad z ulice dala skala, ozval hrozný tartas, skřeky a funění a na prostranství vběhla černá rohatá příšera. To si Bufalmako oblékl kožich na ruby a tvář zakryl ďábelskou maskou, aby Simona vyděsil co nejvíc. Vyl i bručel, poskakoval po čtyřech a řinčel řetězem, až zjistil, že se mistr strachy jen tetelí a modlí ke všem svatým. Potom se zvíře uklidnilo, stanulo před doktorem a čekalo, až nasedne. Simonovi se chtělo pramálo, ale zvědavost mu přece jen nedala. Ještě jednou se pomodlil a nasedl chlupaté nestvůře na hřbet. Hoj, to byla jízda. Bufalmako se rozběhl po čtyřech, jak nejrychleji uměl, pak se vstyčil a se Simonem přilepeným na zádech jako klíště upaloval z města ven až k žumpám, kde se vylévaly splašky. Bábné místo to věru nebylo ani za dne, natož v noci. A představme si, že se nakonec příšera, čili Bufalmako, před jednou žumpou zastavila a mistra Simona do ní schodila. Chudák doktor se v jámě zajíkal puchem, padal, klouzal a trvalo mu hodnou chvíli, než z toho smrdutého neřádstva vybředl. I svůj drahocený plášť tam utopil. A zatímco z domu vyšel vyšňořený a navoněný, táhla se za ním během jeho neslavného návratu docela jiná vůně, připomínající jedno z brusu nové domovní znamení v Melounové ulici. Bruno i Bufalmako se za Simonem táhli v úctivé vzdálenosti, jednak proto, aby je snad nespozoroval, ale zajisté i proto, aby nemuseli čichat onen hrozný smrad, který mistr provázel. Tak se potají dostali až do Melounové ulice a pod okny doktorova domu vyslechli nadávky i rány, jimiž manželka Simona počastovala. Smáli se, až je břicha od smíchu bolela. A druhého dne z raního šera si pomalovali těla modřidlem a rovnou za Simonem. Přivítal je se skoromoucenou tváří, ale než jim mohl vysvětlit, jaké neštěstí ho potkalo, spustil Bruno z hurta. O neštěstí raději nemluvte, protože my jsme dostali pro vaši zbabělost a modlení takový výprask, že máme záda modrá. Načež si vykasal košily
a v šeru uviděl Simon místo modřidla v skutku modřiny. Nejen to, připojil se však rozhorleně Bufalmako, z té vznešené společnosti nás navždycky kvůli vám vyhnali. A kterak si teď dopomůžeme alespoň k penězům, když už musíme zapomenout na všechny ty slasti a rozkoše, o něž jsme přišli? Věru, že asi půjdu k soudu a budu si stěžovat. Jen to ne, milí příteli, vyděsil se mistr. To vám raději oběma budu sám dávat měsíční apanáž na přilepšenou. Právě na to Filutové čekali. Na oko sice ještě chvíli Simonovu nabídku odmítali, potom však přijali. A tak byli vlastně všichni tři spokojeni. Jenže Bruno a Bufalmako jazyk za zuby neudrželi. A tak zanedlouho i děti ve Florencii věděli, jaký je Simon, mistr věd lékařských, s odpuštěním Trumbera.

O tom, proč bruselské ženy nosily své muže na zádech. Nejeden rytíř, kníže či král z evropských zemí táhl se zbrojným lidem v létech křižáckých výprav do svaté země. Neboť právě tam ovládli město Jeruzalém nevěřící a povinností každého dobrého křesťana bylo, aby i svým mečem přispěchal na pomoc. Nejinak se také zachovali bruselští měšťané. Všichni do jednoho, kdo jen zbraní mohl vládnout, se postavili pod praporce pana Gottfrieda z Bujonu a za halasného troubení a vyzvánění všech zvonů opustili Brusel. Brzy však utichly fanfáry na rozloučenou a do ulic se vkradl smutek. Míjeli týdny i měsíce, ale o výpravě dosud nedošla ani zvěst, natož zpráva, která se komu daří. A tak stichlo i ženské hašteření a smích kolem studní. Namísto toho se za leckterým přivřeným oknem stále častěji ozývalo vzlikání a později hlasitý pláč. Celý rok nevěděli bruselanky o svých mužích, otcích i synech docela nic. Jejich jindy usměvavé plné tváře se žalem a steskem skrabatily ze šedly, jejich hrdá chůze se proměnila v šouravý krok starých babic, takže bys sotva mezi nimi našel ty krasavice, které jejich milí opustili. Až jednoho dne, a bylo to právě 28. ledna, se v Lovaňské bráně objevil neznámý jezdec na spěněném koni. Jeho brnění bylo pokryté prachem i blátem, proto když dojel na velké náměstí, nemusel ani zdvíhat trubku k ústům a nakupili se kolem něho chudé služky i bohaté měšťky, lazebnice i soudcová, kovářova manželka i žena strážného, zkrátka všechny ženy, co ve městě osiřeli, jen aby vyslechli slova neznámého rytíře. A věru, že se dočkali poselství, které jim znělo jako rajská hudba. Jeruzalém byl dobyt zásluhou bruselských a nejstatečnější ze všech, pan Gottfried, se tam stal panovníkem. Nejen však to. Pan starosta vám vzkazuje, že dnes do západu slunce se s ostatními hrdiny vrátí domů, poněvadž už dorazili do Lovaně. Snad chtěl posel ještě něco dodat, snad ne. Jisté však je, že se k slovu už nedostal. Takový tartas a křik totiž ženy spustili. Hned se prý také v houfu rozeběhli k bráně, posedali na zem a jen poulili oči do dálky k Lovani, odkud se měli bruselští vrátit. Ještě, že tehdy v tom lednovém počasí dlouho nečekali, nebo snad bylo mimořádně teplo, inu jisté je, že toho dne jejich hrdinové opravdu přijeli. A když si každá našla toho svého, nastalo objímání, líbání a pláč a smích. Nemyslete si však, že se mohli muští na náměstí pozdržet. Kdeže? Nakonec si je ženy naložili pěkně na záda a jako by se domluvili, odnesli je ulicemi do jejich domovů. Teprve následujícího rána začaly oslavité zdařilé výpravy a po celý měsíc se konala klání, turnaje i hostiny. Důležitější však je, že od 28. ledna bylo zase radost se na bruselské ženy podívat a snad právě proto se stalo jejich svátečním zvykem nosit muže domů toho dne rok co rok. Právě tak, jak se to stalo před mnoha a mnoha lety.

0: Jednou jsem přivezl z Amsterodamu svazeček uzených úhoříků. Byli tenci jak raný chřest nebo vrbové proutky. A jelikož byli mladí, byli zlatí. Uzeným úhořům jsme doma vždycky říkali zlatí, přestože nikdy takoví nebyli. Když byli velcí a prošli pecí, dostali barvu temných nocí a hlubokého mořského dna. Chytneme někdy zlaté úhoře? Tatínek měl na mysli, kdy dostaneme tolik úhořů najednou, že to bude stát za to jít k řezníkovi Francimu Janouchovi, říci mu, aby zapálil akátové a švestkové dříví, které kvete bílé, a přidal k němu jalovcové bobulky. Šilhavý Francina slíbil, že to dříví určitě nechá na dvorku pro naši soukromou spotřebu. Tatínek i Franci stádli a jak mě Janouch potkal, vysmíval se mi, kde mám ty úhoře ze zlata. Spal jsem na půdě chaty, okénko zakrývala krajkovina z lesklých cetek cirkusových maringotek. Zvenku přicházelo měsíční světlo a na lomeném stropě vytvářelo šipky připomínající let bílých ptáků. Sešel jsem dolů v pyžamu, tatínek ležel na zádech, taky nespal. Klekl jsem si k jeho posteli a zase jsem se naléhavě ptal, a jsou vůbec ti zlatí úhoři? Jsou. Já je nespatřil, ale ty je možná spatříš. Zdvihnou se ze dna a táhnou. Seberou všecko, co jim dáš. Usnul jsem uklidněn. Pak jsem pracoval asi 1000 dní a spal asi 1000 nocí. A potom měl můj tatínek kulaté narozeniny. A já mu neměl co dát, protože všecko už v životě měl, on po ničem jiném netoužil. A tak mě napadlo, že bych mohl splnit jeho sen a pokusit se zas jednou o ty zlaté úhoře. 4 dny u vody a ani čudlu. Maucta, to byl krásný vejprask od ryb. Skládal jsem na bránovském dvorku pruty do zelených futrálů, z kuchyně vylezl prošek, něco si pohvizdoval, zeptal se mě, co pak, mladý? Strejdo, balím to. Já už nemám kliku na týhle řece. Neřekl na to nic. Vylezl do dvorka, aby viděl víc nebe, povytáhl si kalhoty, podíval se do oblohy nad lesy ke kouřimci, potom do oblohy nad řekou, jako by tam četl něco hrozně zajímavého, nebo jako by odtamtud slyšel povědomý hlas. Pak zakašlal, měl astma, spíš se dusil a řekl rázně, dnes ještě k vodě a pak jeď ke všem čertu. Šel a přibouch. Mrzelo ho zřejmě, že jsem něco nepochopil. U řeky jsem se zas marně snažil získat všemi způsoby přízeň ryb. A pak se mi najednou zdálo, že se točí svět. Zvrátil jsem hlavu a podíval se do nebe, jako by chtělo prasknout a rozestoupit se. Stmavlo. Zrzavá skála nade mnou se nachýlila. Na starém nezabudickém kostele svatého Vavřince byl zvon poledne. Bim, bom. Bylo 12 hodin. Bim, bom. Představení bylo připraveno. Obloha praskla a z ní se vysypala tma. Napadlo mě, svatí přicházejí. Neznámí nebeští střelci vystřelovali do lesu a do řeky blesky. Někdo tloukl na poklici. Z oblohy se spustila voda. Řeka se zvlnila, plavaly po ní bubliny veliké jako pěsti. Stromy se kývaly, dostali strach, aby se nezlomili a neumřeli. A někde se zachechtal pták. V tom mě napadlo podívat se na prut. A to je ryba a běží s návnadou. A druhý proutek se houpal jak rameno pumpy, kterou jsme dostali od dědečka Nováka. Vyskočil jsem a uchopil proutek. Objevila se tajemná úhoří hlava. Vyvlekl jsem ho trávou klouži naplněné vodou, skočil jsem po druhém prutu, přisekl zase úhoř. Přitáhl jsem ho ke břehu a na silné imitaci vyhodil na břeh, doslova skočil té louži. Navázal jsem háček, další háček, třetí úhoř, čtvrtý, už je zlatý. Na tyhle chvíle jsem čekal celé roky. Přišli zlatí úhoři. Dole jich museli plout zástupy, zdvihli se ze dna jak stáda antilop. Snad se báli, že nastává konec světa. Snad ten konec opravdu nastával a jakousi mocí tomu bylo zabráněno. 7., 8., 9., 10., 11. Nic netrvá věčně. Ani krása, ani radost, ani bolest. Nebe se zacelilo modrým hedvábím, bouřka odešla, úhoři zmizely. Nebyl to přelud, nebyl to sen. Stál jsem nad louží a v ní se proplétaly úhoři. Nebyli velcí ani malí, byli akorát. Byla to pravda o zlatých úhořích. Nandal jsem je do brašny a utíkal jsem přes mateří rouškový kopec na Bránov. Prošek stál na zápraží, kroutil si vojácký knír a lišácky se smál. Mrtvé úhoře jsem přinesl řezníkovi Francimu na pult. Oči se mu rozšilhaly. Tak si je přeci chyt a je jich celá 11, jak na letenském trávníku. Uzení budou jedna báseň. 19. červenec. Všechno bylo přichystáno k tatínkovým narozeninám. Žluté růže na stole, bílý paličkovaný ubrus, čistý tatínek, kterého maminka vydrhla celého rejžákem, hovězí polívka s nudličkama, kuře s bramborečkama, meruňkový kompot, točené pivo od Hartmanů. Než se začalo nosit na stůl, řekl jsem skromně, měl bych předkrm.
1: Jsem s ním, vykřikl rozjařený tatínek, snad očekával šunku anebo buřty v cibuli.
0: Já však nesl z kůlny na zlatém póvlovém tácu z železářství pana Rouska svou 11 zlatých úhořů, převázanou krásnou modrožluto-červenou mašlí AC Sparty, kterou mi na ně připevnil pan Francianoch. V mé duši k tomu troubily fanfáry, tlouklo se na puklice, srdce provolávalo mnohokrát sláva. Tatínek byl ohromen a volal do kuchyňky na maminku. Herminko, náš chlapec chyt zlaté úhoře. A začal hned plakat. V jeden zásadě, že pláč je tak krásný jako smích. Pak si dal do úst první sousto úhoře, kousl a udělal takovej ksicht, jaký dělal v pozdějších letech Louis Dauphiné v Saint-Tropez krátce po propuštění z policejních služeb. Vyprskl zbytek úhoře na paličkovaný ubrus a řekl, to se nedá žrát. Francie blb, měl lehkou ruku a navíc zasmyslel na tu svou slavnou Spartu. Ty úhoře přesolil. To řekl a dal se do hovězí polívky s nudličkama. Začal mlaskat, aby oznámil, jak si pochutnávám. Odplížil jsem se do kůlny a nevěděl jsem, jestli tam mám pověsit úhoře nebo sebe. Nakonec jsem se rozhodl pro úhoře. Viseli tam dlouho a nikdo si jich nevšímal. Pak jsem se rozhodl, že je pochovám jako lidi. Zakopal jsem je pod břízou u studánky, odkud bylo vidět na řeku a na jejich vodní cestu k Sargasovému moři. Tak to byl tedy hrob mých zlatých úhořů. Takový zbytečný hrob, jaké někdy bývají nejen u ryb a ptáků, ale také u lidí. Časem zemřel Francianouch, řezník a uzenář C.A.K. mocnářství a později ČSR a ještě později ČSSR. Janouch, kterému jsme nikdy neřekli, že ty úhoři přesolil. Naopak jsem mu jednou řekl, že byli jako báseň od Frání Šrámka. Chtěl vědět, kterou báseň mám na mysli. A já mu řekl splav. Odešel Prošek. Převáželi ho vrakvi na jeho nejmilejší lodi a pod tou lodí plavala stráž ze stříbrných ryb. Plakal jsem na břehu jako nikdy v životě.
1: A pláč nebyl tentokrát krásný jako smích. Jen tatínek se ještě držel na zahradě světa a postavil na zahrádce z betónu čtverhraný bazének na ryby. A jak jsem se měl brzy dovědět, hlavně na úhoře. Nevěřil už, že potká zlaté úhoře, ale začal chytat úhoře samotáře. Brzy jsem od něho dostal vzkaz, abych přijel do Radotína. Přivítal mě oholen, slavnostně naladěn, posadil mě do zasklené verandičky, kde někdo prostřel bílý paličkovaný úprus a na něj položil vidličku s nožem. Tatínek přinesl dlouhý pergamen, který opálil svíčkou jako v nočním báru. A na něm bylo vyjmenováno 42 jídel z úhořů. Tatínek přišel v zástěře, nesl nahřátý talíř jako v nobl podniku. Pak přinesl na pánvi naporcovaného opečeného úhoře se zlatýma kurčičkama. Omluvně se usmál a řekl tiše, 41 jídel z úhořů je vyprodáno. Máme jen toho na másle. A já na to řekl, toho mám nejradši, tatínku, a dal jsem se do jídla. Řekl jsem, že byl jako báseň. On byl šťastný jak kluk. Chytal úhoře dál a dával je pro mě živé do bazénu. Když chytil úhoře, vždycky mě vzkázal, abych přijel. Od radotínských rybářů jsem slyšel, kolik večerů tatínek u Berunky strávil. Stovky hodin za tmy, kdy špatně viděl a kdy i potulní psi odešli spát na pelech. Byl tam sám jako tulák a sám po jednom tuláky lovil. Zlatí úhoři mu nikdy nepřišli. Nikdy neměl to štěstí. On v rybách neměl štěstí skoro nikdy. Musel si své ryby vysedět tvrdě. Kámen, na kterém sedal, se pod ním za tu dobu prohloubil, jak pod tekoucí vodou. Zas mi napsal lístek, abych přijel na večeři. Všechno bylo jako obvykle, ne tak docela všechno. Tatínek mě připadal slavnostnější. Když jsem dojedl, usmál se na něho, nepustil mě ke slovu a sám řekl, to byl kamaráde, ten 11. A já jsem náhle všechno pochopil. Jak jsem mohl být tak blbej? Prostě mi odvedl a splatil tu 11 úhořů. Nechtěl mít žádné dluhy, než odejde na onen svět. Střebotova nám telegramem oznámili, že je mrtev. Naznačil jsem pohřebnímu majstrovi, že když to pro mě udělá, nebude to zadarmo, vím, že se to nemá. Dal jsem majstrovi do ruky malou porcelánovou dózu svíčkem. Na její bělobě byla namalovaná popínavá červená růže, malá jak panenské jablíčko. Poprosil jsem ho, aby do dózy nasypal pár zrníček popel. Za čas mi tu dózu vrátil a já jsem s ní šel k tátově nejmilejší řece, Berounce. Vál lehký větřík. Po silnici běhal jezevčík Ferda a čapíroval uši. Jinak tam nikdo nebyl. Sedl jsem si na bobek u tůně, kde chytil táta nejvíc úhořů. Vyndal jsem dózu s růží a vysypal tu drobítku na rozhraní tišiny a proudu. Některá zrnka se potopila na dno řeky, některá plavala dál. Přál jsem si, aby ho řeka zanesla do krásných a teplých moří, aby mu nikdy nebyla zima. Tak jako je někdy zima lidem na této planetě, která se točí jak barevný kolotoč, pořád dokola.
0: Zvednu hlavu a spatřím pár velkých ptáků bílých labutí. Mávají křídly a letí k Zbraslavskému zámku, v němž se slzy, smích a lidé změnili v sochy.

0: první navigátor volá kapitána.
1: Slyším.
0: Mohl byste, pane kapitáne, přijít do navigačního centra?
1: Jistě smyslím. Něco zásadního.
0: Skoro tomu nemůžu uvěřit, pane.
2: Konečně!

0: Radary zachytily planetu Taolan. Tady na inferentním počítači jsou, pane kapitáne, dostupné všechny parametry. Tentokrát určitě nejde o omyl. Na této obrazovce jsem simuloval povrch planety v měřítku 1:320 GSq.
1: Skvělé zmysly! Tušil jsem, že dochované záznamy o téhle planetě musí být pravdivé.
0: Když ale vezmete v úvahu, že byly v databance uloženy 200 staletí...
1: A co?
0: Musím se vám, pane kapitáne, přiznat, dost jsem pochyboval, že bychom Taolan skutečně objevili.
1: Znovu objevili smysly. Nebudeme první, kdo na něm přistanou.
0: Pokud se mezi tím nestal neobyvatelný. Teprve až pronikneme do plynného obalu, zjistíme, jestli například vysoká radiace nebo teplota nám nezabrání přistát.
1: Vaši skepsi chápu, ale nebudeme dělat předčasné závěry. Svolejte posádku na první palubu.
0: Rozkaz, pane kapitáne.
1: Naším úkolem tedy bude, přátelé, až se třetí kontrolou potvrdí dosavadní údaje, přistát na Taolanu a provést veškerá výzkumná šetření.
2: Druhá matička Země.
3: A proč ne?
1: Naposledy obletíme Taolan v souřadnicích R2, abychom se ujistili, že optimální přistávací plocha je ve čtvrtém kvadrantu tady. Vidíte? V tomto prostoru je rovná plocha nejrozsáhlejší.
3: Už po třetí budeme oblítávat tuhle napodobeninu Země, místo aby jsme se už konečně nadechali čerstvýho vzduchu a prošli se zase po pevný půdě.
1: Já jsem tu kapitán. A vy, Applegate, si necháte svoje přípodotky pro sebe.
4: Jenom remcáš, popichuješ a pořád si po pozici. Už ti mám taky plný zuby.
1: Nechte těch věčných rozmíšek. Všichni jsme pod tlakem posledních hodin frustrovaní.
3: Ty jeho neuvěřitelný hlody.
1: Říkal jste něco, Applegate?
3: Ne, kapitáne.
0: Nemůžu pochopit, proč na planetě, kde jsou moře, řeky, lesy, neexistují žádní živočichové.
1: Interpolární radioskop modifikoval jenom rostliny. Určitě se nezmýlil.
2: Hlavně, že je tam vzduch ve stejném složení, jako je ten náš pozemský. To přece stačí.
0: Kam se potom ztratili ti, co postavili černé město pod námi? Takovou architekturu museli zvládnout vyšší inteligentní bytosti.
3: Můžu k tomu taky něco říct? Podle mě to vypadá, že tuhle planetu používala nějaká vyspělá civilizace jako přestupní stanici. A z nějakého důvodu oni ztratili zájem. Víc se dozvíme, až tam přistanem.
4: Třeba nás uvítá nějaká pěkná Taolanka, co se schovávala v podzemí.
3: Ty a ty tvý ženský na každý planetě, kam ses dostal, Lespre.
4: Závidíš, Applegate.
3: Pořád meleš to samý.
1: Klid! Cílem přistání bude planina před městem. Všichni zaujměte svá místa. Smysy, zážeh brzdících systémů.
0: Provedu, pane kapitáne.
1: Navádíme loď na přistání.
5: Probouzím vás, oči, ano, město. Slyšíte mě, uši?
6: Nic nám neunikne.
5: A vy, nostry, připravte se nasávat všechny jejich pachy.
6: Jsme připraveni.
5: Přijdou sem. Ještě netuší, co je čeká. A my je přivítáme. Dívejte se, poslouchejte, čichejte. Všechno, co objevíte, zaznamenávejte. Společně pak uvážíme a rozhodneme, zda naše čekání

0: Pane kapitáne, přistání ukončeno.
1: Děkuji prvnímu navigátorovi. A od vás ostatních teď vyžaduji obezřetnost, rozvahu a soustředěnost na úkol, který nás čeká.
2: Jasně, kapitáne. Hlásím se jako první průzkumník.
1: Dobrá. A s vámi půjde ještě Hollis.
3: Díky, pane kapitáne.
1: Ve skafandrech. To snad nemusím připomínat.
2: Bez nich by to nešlo?
1: To byl rozkaz. Musíme být opatrní. Až budete ve spojovací chodbě, zapnete si mikrofony a kamery na přilbách.
3: Ano, pane kapitáne.
1: Zlomte vás. Lespre, monitorujte jejich pohyb.
4: Přechodová komora uzavřena. Můžeme otevírat výstupní dveře.
5: Lidi, nechte těch formalit a už nás pustte ven. Co je? Dveře jsou pořád uzavřený.
6: Nezmatkuj, víš, kolik let byly zablokovaný?
5: Už se otevírají.
6: Skvělý, jdu jako první.
5: Ty zatracený, bytomče. Moh si mě srazit.
1: Ukázněte se. Hollisi, podávejte průběžně hlášení.
6: Všechno OK?
1: Co měřící senzometry?
7: Nevykazují žádnou odchylku. Ani v radiaci, ani v teplotě.
6: Na senzory je hod spolech.
7: Vypadá to, že na kontakt s inteligentními tvory musíme zapomenout.
6: Je to tu mrtvý už hezky dlouho.
1: Zůstaňte, kde jste, než se k vám přidáme.
6: Skafandry můžete rovnou nechat v té naší vesmírný kocápce. My už je sundáváme.
8: Tomu říkám opravdický vzduch.
3: Pane bože, nejradši bych tu zůstal stát. A jenom zhluboka dýchal.
9: Cítíte, jak ta tráva voní? A jak je zelená?
1: Taky sdílím, Lespre, vaše pocity. Ale neletěli jsme napříč galaxií, abychom obdivovali trávník na Taolanu. V prvé řadě musíme prozkoumat město před námi. Je to jediná dochovaná architektura na této planetě. Jste všichni ozbrojeni?
2: To město je přece mrtvý, kapitáne. Laserový zaměřovače proslídili každý centimetr čtvereční.
1: Souhlasím. Na pětistopém displeji jsme všichni viděli trojrozměrnou mapu.
2: No, a nepromítla se na ně ani moucha, natož něco většího, není se čeho bát.
8: Někdo ho ale postavit musel.
3: Ale kam zmizel? A proč?
2: Už na lodi jsem vám nabídnul vysvětlení, máte snad lepší?
8: To město obehnané vysokou černou zdí připomíná středověké hradby. Vzpomínáte, jak nám v hodinách historie promítali záznamy o dávných obranných systémech?
9: Řeknu vám, že i na tu dálku působí dost tísnivě.
3: A to jsme se ještě nedostali dovnitř.
1: Postupně zeď obejdeme. Někudy se tam přece vcházelo a vycházelo.
9: K mé velké lítosti nás tu žádné krásné taolanky nevítají dobrým jídlem a pitím, jak se na správné hostitele sluší.
2: Už zase Lespre?
8: Ještě před chvílí jsem měl pocit, že ty zdi z téhle strany, odkud přicházíme, jsou naprosto kompaktní, ale vidíte? Tamhle.
2: Trhlina. No a co? Došli jsme blíž, tak jsme ji objevili.
3: Z dálky jsme se dívali z jiného úhlu. To je fakt.
10: Cože? Slyšíte?
2: Leda vítr.
10: Ne, to není vítr. Připomíná to zvuk, který vydávají panely v řídícím centru.
2: Máš slyšiny a vidiny.
1: Držme se raději pohromadě.
8: A zbraně v pohotovosti.
2: Já si doteďka myslel, že zrovna ty smy si máš pro strach uděláno. Taky nám tě kapitán co chvíli dával za vzor, co, kapitáne?
9: To je fakt, tvoje obliba po každý prudce stoupla.
2: A teď začneš panikařit.
3: Já taky něco zaslechl. Jako bzučení.
10: Ano, to je ono. Vidíte tu trhlinu? Není tak o půl metru širší.
2: Lidi, vy jste snad všichni svokli. Blížíme se a otvor se zvětšuje. Jeden ze základních fyzikálních zákonů.
9: Už by se v ní protáhl jeden člověk.
8: Podívejte, ta okna. Tam vpravo, ta velká.
2: Neštvi mě, smysi. Domy snad mívají okna. Dokonce i naše kosmická loď má kulatý, průhledný průzory.
10: Přísahám, že jsem viděl, jak se ta okna pohnula.
3: Já se díval na ten otvor. Ve zdi. Ušli jsme sotva 50 metrů a ta brána, nebo co to je, se zase pootevřela.
9: Máš pravdu. Před chvílí by se v ní protáhnul tak jeden člověk a teď projdou vedle sebe pohodlně tři.
8: Ani s těmi okny není všechno v pořádku.
10: Nemůžu si pomoct, ale před chvílí byla temná a teď jsou světlá. Mně se to nelíbí.
4: Kdyby to bylo jiný složení vzduchu, nebo nějaký neznámý mikroorganismy, tak řeknu, že tě infikovali, nebo že tvoje centrální nervová soustava se ti odporoučila. Ale já jsem například v pohodě. A kapitán taky, že jo?
1: Ničeho jsem si nevšiml, to musím přiznat. Ovšem po oknech jsem se nedíval. Na druhé straně, kromě granometrických parametrů a topografických a klimatologických rozborů o Taolanu mnoho nevíme.
4: Kapitáne, nenechte se zmagořit!
10: Teď! Teď se posunula a zase změnila barvu.
4: Hele, nech toho smysli. O co ti jde? Jestli jsi takovej posera, tak tu zůstaň, ale my jdeme dovnitř.
9: Mám-li být upřímný.
4: A Lesper si taky něčeho všimnul?
1: Nechte ho domluvit, Applegate. Tak pověste, Lespre, co se vám nezdá?
9: Sám nevím, čím to je. Nestalo se vám někdy, že když jste někam přišli, tak jste měli pocit, jako byste to místo už navštívili?
1: Francouzsky se tomu říká déjà vu. Slyšel jsem o tom fenoménu.
9: Nemáte taky ten pocit, že tohle město znáte?
4: Nesmysl!
1: To bychom si přece pamatovali, Lespre. Tolik vesmírných expedic jsme neabsolvovali, aby se nám navzájem pletli.
10: Na mou duši, pane kapitáne, s těmi okny se něco děje. Je to pást!
9: Jsi přetažený, Smithy.
10: Pojďme se vrátit. Přijdeme zítra, na pár hodinách už nesejde. Vezmeme sebou laserový sondy a granometry.
4: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.
1: Poslouchejte, Smithy. Domnívám se, že by vám prospělo pár hodin v regeneračním kokpitu.
4: Strach z prázdného města tě úplně rozhodí. A přitom naviguješ Prometea a přistaneš na neznámý planetě naprosto perfektně. Rozumíš si?
1: Smith má právo na odpočinek. I pro ty důvody, které jste z části vyjmenoval, Applegate. Vraťte se na Prometea.
10: Díky, kapitáne.
1: Budeme v rádiovém spojení.
10: Samozřejmě.
4: A nezapomeň se v kabině zamknout. My pak třikrát zaklepem.
10: Opravdu se nechcete vrátit se mnou?
1: Běžte zpátky, Smithy, to je rozkaz!
3: Skoro bych přísahal, že ta brána se skutečně otevírá.
4: Smith se zjančila, ty ho budeš holi si následovat.
1: Vítr teď fouká mnohem silněji. Máme ho v zádech. A tak se zřejmě opírá do uvolněných vrat.
3: Uznávám, že je to nesmysl, ale jakoby nás postrkoval.
1: Musíme brát v úvahu, že vědomí zodpovědnosti, které na nás jako na expedici leží, zjitřuje fantazii a dává prostor nereálným dohadům.
4: To jste řekl moc krásně, kapitáne.
1: Applegate, odpusťte si ty své impertinence.
11: Ještě kdybych věděl, co to je.
1: Nerozuměl jsem, Applegate?
11: No to já taky ne.
4: No! A už jsme tady.
1: Holisi, jděte první s odjištěnou zbraní.
12: Oči, uši a nostry. Nesmíte se v ničem splést. Spolehni se město. Prozkoumáme je. A nebudou-li to oni, pak je pustíme stejně jako posádku, která se přiletěla z planetární soustavy End. Vidím, jak se rozhlížejí. Váhavě se přibližují. Jste pozorné oči. Dívejte se dál. Pět bytostí z jiné planety. Chodí vzpřímeně na zadních končetinách. Jsou ozbrojeni, kývají rukama, otáčejí hlavou. Mají uši, oči a nozdry velmi nedokonalé. Teď jsem ucítil jejich pach. Podíš se, vane jsem jejich pyžmu strachu. A co vy uši, co jste zaslechli?
3: Mluví zmateně, okřikují se, nemohou se shodnout.
12: Jako tamti, velmi nejednotní, často konfliktní, mnohdy agresivní.
3: Jeden se oddělil a vrací se.
12: A co ostatní?
3: Blíží se.
12: Vítr nám pomáhá. Vítr je náš spojenec. Ještě víc otevře bránu. Musíme být přece pohost.

0: Nikde nic. Můžete vstoupit.
1: Applegate, jistěte nás zezadu.
2: Rozkaz, kapitáne.
3: Teda v takhle černém městě bych na mou duši žít nechtěl.
1: Je postaveno z černého obsidiánu. Proto působí tak pochmurně.
0: Ticho!
4: Taky to slyšíte?
2: Já nic neslyším.
1: Něco jsem zaslechl. Jakoby to připomínalo interpolární vizuátor, nastavený na fázovou variaci.
3: Smith to slyšel už venku.
0: Najednou všude ticho. I ten vítr už přestal foukat.
2: Jak říká náš kapitán, máme zítřenou fantazii.
3: To mi vysvětlete, kudy do těch domů vstupovali. Až do výše oken naprosto hladké, neporušené stěny.
2: Třeba měli ta volaní křídla a rovnou vlétávali okny.
0: Čím dál víc by mě zajímalo, kdo to město postavil.
1: Doufám, že se nám podaří najít kosterní nebo jiná rezidua pozdějších inteligentních tvorech.
4: Pane kapitáne, nebyly v té objevené databázi taky podrobnější informace o životě na téhle planetě? Dost by nám pomohly.
1: Vězte, že bych neměl nejmenší důvod je utajovat. Ale nic víc než souřadnice a hvězdná mapa se nedochovalo.
0: Ta dlažba.
2: Co je s ní?
0: Jakoby se zhoupla.
2: Holi, si nechceš se náhodou taky vrátit?
0: Co to bylo? Vidíte? Brána se zavřela.
2: Až budem potřebovat, tak si ji otevřem. Třeba laserem.
4: Pode mnou se ulice taky pohnula.
2: Kapitáne, jdu první. No, pevná obsidiánová dlažba. Když unese mě a že jsem z vás nejtěžší, tak musí unést vás taky.
0: Podívejte se.
1: Co máme vidět?
0: Ten dům stojí čelně na konci ulice. Připomíná tvář, oči, nos a štěrbina jako ústa.
1: Až k němu dojdeme, tak vám zblízka určitě obličej připomínat nebude.
4: Měli bychom si pospíšit. To jejich slunce se rychle blíží k obzoru.
0: Zase ten zvuk.
2: To bude asi tím, že jsme ještě nikdy neslyšeli, jak se vítr prohání prázdným obsidiánovým městem.
1: Je bezvětří, Applegate.
5: Oči, uši a nostry, analyzujte posádku.
6: Jedná se o biologicky živý organismus. Samostatný rod z čeledi lidí, z řádu primátů, z třídy savců. 4 5prsté končetiny, horní se liší od spodních vratiprstem. Páteř dvoumesovitě zakřivena, centrum inteligence uloženo v mozkovně.
5: Stačí. A co vy uši, k jakému závěru jste dospěli?
6: Řeč totožná se slovní zásobou, kterou používali tamti. Některé nové tvary. Tepová frekvence srdce rychlejší, dech u dvou z nich mělký, přerývaný. Bojí se tě město.
5: V pořádku. A teď vy, nostry. Chci znát, co jste o vetřelcích vypátrali vy. Zápach ohně, výpar spadlého meteoritu, rozžáveného kovu. Posádka vylučuje 72% soli z povrchu kůže, pod nimi kanálky. V dechu rozlišují vodní páry, u některých hnilobný zápach zbylé organické potravy. Kožní mas soustředěn převážně na lepce. Koncentrace závislá na hustotě vlasového porostu. Dále je přítomen čpavek, kreatin, cukr, kyselina mléčná.
0: To zatím stačí.
5: Děkuji vám všem. A teď se připravíme k druhé fázi našeho úkolu.
0: Začneme.
7: Nemůžu se udržet na nohou!
8: Jsme v pasti, utečte!
7: A krakuny propadá!
9: Já taky!
4: Je tu někdo?
0: Slyšíte mě?
1: Ano,
0: Lespre.
1: Kde to jsme?
2: Já nic nevidím. Všechno je to tady v nějaký hustý fialový mlze.
4: Propadli jsme se někam do podzemí.
0: Unesli nás.
1: Obávám se, že máte pravdu, Holisi.
2: Někdo tu velí za vás, kapitáne.
0: Taky ležíte připoutaní k nějaké studené hladké desce?
1: Ano, můžete hýbat rukama.
0: Jen od zápěstí. A nepatrně hlavou.
9: Já taky. Něčím nás zafixovali.
1: Máte zbraně?
2: Někdy jsem jí ztratil, když jsem padal.
0: Já to samý.
1: Spíš nás odzbrojili. Zřejmě jsme byli nějakou chvíli v bezvědomí.
3: Kapitáne, co s námi udělají?
1: To se můžeme jen dohadovat.
2: Role se obrátili. Nebudeme zkoumat my je, ale taulani nás.
0: A pak se spolehni na špičkovou techniku. Všechny přístroje shodně tvrdili, že na planetě neexistuje žádný živý tvor.
1: Netušíme, jak hluboko jsme uvězněni. Sem pravděpodobně sondy seismoradarů nepronikly.
2: Sakra. Smith zdrhnul včas.
5: Jsem město. Čekám na vás 20 000 let.
0: Taky to slyšíte?
1: Cože jste?
0: Město.
1: Jsem kapitán posádky, kterou jste zajali.
2: Co to na nás zkoušíte? Hlas z reproduktoru a vydává se za město?
5: Za nic se nevydávám. A nejsem hlas z reproduktoru. Opakuji. Jsem město. Jsem všude kolem vás a s vámi. Pozvalo jsem vás dovnitř.
2: Tomuhle říkáte pozvání? Sprostej únos to byl.
5: Vstoupili jste otevřenou branou dobrovolně. Až na jednoho. Ten se vrátil.
10: A dobře udělal.
1: Buďte sticha, Lespré. Poslal jsem ho pro senzometrický poskamp. Ten přístroj neznáte. Ale s jeho pomocí nás nejen objeví, ale i zachrání.
5: Chytré, kapitáne. Ale mohu slíbit, že i s pátým členem posádky si poradíme.
10: Co to znamená, že si poradíte?
2: Helejte, město, nebo co to vlastně jste? Nechtěl byste trochu tu fialovou mlhu pročistit? Když už nám tady vyhrožujete, aby jsme taky viděli, kdo se nás tady pokouší zastrašit.
0: Okamžitě nás propustte!
5: Moje 3 senzorické mechanoskopy vás identifikovali jako obyvatele vzdálené planety Země ze sluneční soustavy v Mléčné dráze. Nesmím dopustit, aby došlo k omylu. Přiletěli jste ze Země?
1: Ano.
5: Jste lidé z planety Země?
1: Jistě jsme pozemšťané. Proč je to tak důležité?
5: Před 20 000 lety tady žila prastará, inteligentní civilizace. Navštívili ji lidé z planety Země. Byli přátelsky přivítáni.
10: Tak je to pravda. To déjà vu. Už jsme tu byli.
5: Nakazili jste taulany strašlivou nemocí. Postupně umíralo všechno živé. Poslední potomci této civilizace, než zemřeli, postavili město a nazvali ho Odplata. Lidé odletěli do jiné planetární soustavy, když tady vyhubili život a neměli komu poroučet. Čekáme na vás dlouho, ale jsme trpěliví.
1: Kdo je to? My.
5: Mí 3 nejbližší spolupracovníci. Nemusí vás zajímat.
0: To je naprosto zběsilý!
1: Proč nás chcete trestat za něco, co jsme nezavinili?
5: Přiznali jste, že jste pozemšťané.
1: To jsme, ale...
5: Jste tedy potomci těch, kteří sem zavlekli nevyléčitelné malomocenství.
1: Kde máte důkazy? Můžete si vymyslet cokoliv jako záminku k nějaké kruté odplatě.
2: Na to nemáte právo.
10: Okamžitě nás rozvažte.
5: Vaši předci už tady přistáli.
0: To tvrdíte vy?
5: Sami sebe usvědčujete ze lži. Přiletěli jste prozkoumat taulan podle dávno zapomenutých a znovu objevených záznamů o meziplanetární expedici.
1: Odposlouchávali jste nás. Všechno se dá rozumně vysvětlit. Copak 4 lidské životy vykoupí, co naši předci údajně zavinili?
5: Vaše životy naopak musí být zachovány.
1: Pak už tomu vůbec nerozumím.
2: Co teda s náma chcete dělat?
5: vrátíte se na zemi s darem, který je tu pro vás opatrován 20 000 let. Vy budete tou odplatou.
1: Porozuměl jsem dobře. Přivezeme dar, který má vyhubit lidstvo?
0: Pane Bože, máme rozpoutat bakteriologickou válku?
2: To je šílenství!
5: Nemáte na vybranou.
1: Jak nás k tomu chcete přinutit?
5: Snadno. Za chvíli vám bude za celkového umrtvení vložen do spodiny lebeční čip. Od toho okamžiku už budete jednat jen podle jeho příkazu. Vaše vůle přestane existovat.
1: Chcete nás naprogramovat?
5: Ano.
9: Ne, to nemůžete udělat.
2: To nás radši zabijte.
0: Stejně zemřeme, až se nakazíme. Tak raději hned.
1: Porušíte galaktickou úmluvu. Ale to je vám asi jedno.
5: Vy lidé jste ji vůči této planetě porušili první. Náš dialog je ukončen. Všechno je připraveno k třetí fázi našeho

0: Všichni na svých místech?
1: První navigátor Hollis odpovídá za členy posádky.
0: Sdělte výstupní informace z astrometrické laboratoře.
1: Nikdo z posádky se nezdržuje na Taulanu.
0: Applegate, podejte hlášení o pohřešovaném Smithovi.
2: Všechny prostory mezigalaktické rakety jsme prohledali pomocí rezonančních skenerů. Pane, pohřešovaného Smise jsme na palubě neobjevili.
0: Beru na vědomí. Ovšem Smith při svých výjimečných astrotechnických schopnostech mohl svou skrýž odstínit tak dokonale, že ho skener neobjevil. Pak přistane na zemi spolu s námi.
2: Dovolte mi, pane kapitáne, dotaz.
0: Prosím, Applegate.
2: Mohl by Smith odchýlit Prometea z jeho dráhy a narušit poslání, kterým

0: budu otevřít.
1: Děkuji, pane kapitáne.
0: Přetlaková kabina hermeticky uzavřena?
1: Ano, pane kapitáne.
0: Spojovací tunel zkontrolován?
1: Ano, pane kapitáne.
0: Naposledy, holi, si prověřte počítačový letový program XD24.
2: V naprostém pořádku, pane kapitáne.
0: Všichni si nyní oblečeme bezpečnostní skafandry a připoutáme se.
3: Ano, pane kapitáne.
0: Zapojuji mobilní komunikaci. Holisi, proveďte zážeh hlavních trysek.
3: Provedu, pane kapitáne.

0: Start se zdařil. Holisi, přepojte navigační systémy.
1: Řídící centrum pod kontrolou hlavního letového počítače.
0: Lespre, aktivujte program hibernace.
2: Všechny čtyři kabiny jsou napojeny na interaktivní stimulátor. Smysova kabina odpojena a zablokována.
0: Správně. Nyní se všichni uložíme do svých modulů. Hibernace začne za 9 minut a 16 sekund. Oživovací proces je nastaven 59 hodin poté, co vstoupíme do naší sluneční soustavy. Dotazy?
1: Posádka srozuměna, pane kapitáne.
0: Těším se s vámi všemi na shledání. Věřím, že naši misi nic nemůže překazit.

0: Hibernace ukončena. Čas k probuzení. Vnější teplota 16 stupňů. Hibernace ukončena. Vnější teplota 17 stupňů. Oteplování na 20 stupňů ukončeno. 17 hodin 28 minut galaktického času.
1: Hlásí se Applegate. Slyšíte mě, pane kapitáne?
2: Tady Lesper.
1: Už jsem se taky probudil. Pane kapitáne, jste vzhůru? Hibernace skončila.
3: Jsem v pořádku. Ještě se neozval Hollis.
1: Hollisi! Ohlaš se!
4: Jsem vzhůru.
3: Oblečte si skafandry. Aklimatizace musí probíhat co nejpomaleji.
4: Zástupce kapitána má dotaz.
3: Prosím, Hollisi.
4: Dovolte, abych překontroloval, zda byl zaznamenán pohyb na palubě po dobu naší hibernace.
3: Samozřejmě, Hollisi. Výsledné rezime?
4: Nic podezřelého. Smith nebyl monitorován.
1: Smith neexistuje. Bereme na vědomí.
3: Za 50 minut se sejdeme v řídícím centru.
4: Rozumíme, pane kapitáne. Co se to stalo?
5: Panebože, všude je tma.
4: Kruci, raketa vybuchla.
5: Proč? Kapitáne, slyšíte mě?
3: Slyším. Všichni jsme byli vymrštěni do vesmíru.
5: Vypadá to tak. Akorát, že každý svíští po vlastní ose.
4: To není možný! Nejlepší raketa, jakou lidi zkonstruovali!
5: Tvrdil náš kapitán, to je fakt.
4: Tak už to netvrdím!
3: Rakety přece někdy vybuchují.
5: Jak se to mohlo stát? Měli jsme přistát na Zemi za 13 hodin!
1: Na Zemi přistaneme tak jako tak.
3: Naše rychlost je přibližně 16 000 km za hodinu.
4: Schodíme jako sirky.
1: Pokud budeme mít štěstí, tak nás někdo zahlídne a řekne si, padá hvězda, tak krásně svítí, musím si něco přát.
5: Ne, to ne. Někdo nás musí zachránit.
1: Na to zapomeň, Lespre.
4: Já ji vidím.
3: Raketu?
4: Ne, modrou planetu. Mám ji přímo pod nohama.
1: Já letím hlavou napřed.
3: Zvláštní, že všichni padáme přibližně stejným směrem. Zřejmě už jsme v jejím gravitačním poli.
4: Začínám si na tu vesmírnou tmu zvykat. Někoho vlevo ode mne rozeznávám. Jsi to ty, Applegate?
1: Jak to mám vědět? Letím meziplanetárním prostorem a můžu odpřisáhnout, že to nic moc k vidění fakt není.
5: Jak dlouho se ještě uslyšíme?
3: Tyhle mikrofony vydrží bez dobíjení maximálně 90 minut.
1: Tak to si musí...

0: Musím pospíšit. Holisi, chci ti něco konečně prozradit. Ten, kdo tě schodil u společnosti pro výrobu raket, to jsem byl já.
1: Tušil jsem to. Taky tě nenávidím.
0: Celý život se škrábal nahoru, Holisi. Očernil jsem tě pár týdnů předtím, než mě taky vyrazili.
1: Cítil ses bezvadně, co? Nebo ti bylo hnusně, ty podrazáku?
0: A tobě bych, Lespre, taky rád něco vzkázal. Děsně si mě vytáčel, jak ses v jednom kuse vytahoval, na který planetě máš jakou ženskou, kolik si vydělal prachu, kde jsi co užil. A teď je všemu konec. Ha, to je to samý, jako by to ani nebylo.
2: Pleteš se, Applegate. Závidíš a tak mi chceš ublížit.
0: Tak jo, teď už to můžu přiznat. Záviděl jsem ti, že si žiješ, jak nejlíp to jde. Já jsem se ženských bál, odletěl jsem před nima do vesmíru, ale nepomohlo to. Stejně jsem po nich toužil, jenže teď jsme všichni v jedný černý vesmírný brindě a už je jedno, jestli něco bylo nebo ne.
2: Seš vedle!
0: A bojíš se smrti, Lespre, akorát si namlouváš, jak se ti bude líp umírat, když máš ty svý vzpomínky.
2: A to se ví, že jsem na tom líp!
1: Lespre má pravdu. Mezi vzpomínkami a prázdným životem je pořádný rozdíl. Za to ten tvůj cynismus, Applegate, má na všechny dělat dojem otrlýho chlapa, který ho nic nemůže rozházet. Blbost! Chceš ubližovat, protože se sám cítíš mizerně. Ty se smrti bojíš taky.
3: Nechci umřít. Nechci umřít. Dolů je to strašně daleko. Třeba jsme se ještě neprobrali z hibernace.
0: Jo. A máme kolektivní sen, jak se řítíme černým vesmírným prostorem, kde blikají hvězdy a jinak je tu hnusný ticho a naše matička Země se každou minutou zvětšuje.
1: Už toho nechte! Tohle nás ničí! Všechna špína leze na povrch.
0: Držte hubu, kapitáne.
1: Cože?
0: Slyšel jste dobře, nevytahujte se na mě s tou svou šarží. V tomhle bezedným, mrazivým prostoru už neplatí.
1: Poslyšte, Applegate. Nedovolím, abyste rozkládal kázeň a morálku posádky.
0: Jaký posádky? Jsme bludný meteority, co schořej v zemské atmosféře. To jste ještě nepochopil.
1: Co se to s námi všemi stalo? Když jsme odlétali z Taolanu, byli jsme sehraná posádka. Dokonce jsme měli nějaké důležité poslání. Vzpomínáte?
4: Matně si vybavuji, že jsme vezli nějaký vzácný dar pozemšťanům.
5: Souhlasím.
1: To jste řekl vy, Holisi?
5: Ne, to nebyl Holis.
6: Kdo je to?
7: Snad to není. Nesmysl. Už mám halucinace. Mě aspoň zatraceně třeští hlava.
1: To mě taky. Vzadu, nad zátylkem.
6: Mě taky. Na stejném místě.
1: Zvláštní. Všichni trpíme stejnou bolestí a částečnou ztrátou paměti. Nejspíš to způsobil šok z havárie Prometea.
7: Holisi, k té částečné ztrátě paměti můžeš zapomenout na to, co jsem žvanil. Chci se ti omluvit. Nevím, proč jsem to říkal.
4: Vždycky jsme se spolu rvali. Už to neberu osobně.
1: Plýtváme svou energií a myšlenkovým potenciálem na nesmyslných obviňováních a neužitečných řečech. Musíme společně najít východisko z téhle situace.
5: A co vaše mise, kapitáne?
1: Jaká mise? O čem to mluvíte, Holisi?
4: Ale to jsem neřekl já.
5: Přece ta dobře uschovaná zlatá bomba jako dar města.
4: Je to Smith. Já ho poznal. Smithy, ty žiješ?
5: Jestli se tomuhle dá říkat život, tak jo.
1: Jak jste mohl přežít bez hibernátoru?
5: Zapomněl jste, kapitáne, na záchranou raketu pro jednočlenou posádku?
4: Počkat, teď se mi vybavuje, jak jsme tě všude hledali rezonančními skenery.
5: Nasimuloval jsem na obrazovce prázdný prostor. To nebylo zas tak těžký.
6: Ale proč ses před námi schovával?
5: Dostali jste za úkol zlikvidovat mě.
4: Pitomost, co jsi to nasugeroval?
5: Všechno jsem slyšel. Vaše mikrofony naštěstí nikdo neodpojil. Zkoumali jste město a padli do jeho pasti. Vrátili jste se jako roboti, proto vás bolí hlava. Voperovali vám vzadu do mozku čip. A na palubu jste přinesli zlatou bombu.
4: Co pořád máš s tou zlatou bombou?
5: Měli jste přivést vzácný dar pozemšťanům z planety Taolan, kde vymřel život.
4: Tak ho už stoprocentně nepředáme.
5: Taky doufám.
4: Ale to bude chyba, ne?
1: Sice jste se zachránil před námi, když nás město naprogramovalo, jak tvrdíte, abychom vás zlikvidovali, ale jak už někdo podotkl, teď jsme všichni ve stejné brindě.
8: Raketa se roztrhla a my schoříme ve stratosféře jako svítící bolidy.
5: Raketa se neroztrhla. Musel jsem ji zneškodnit. Ten výbuch, to byla moje práce.
8: Ty vrahu!
2: On se šílel.
7: Proč máme kvůli tobě všichni pochcípat?
5: Copak si nikdo z vás nepamatuje, co v té zlaté bombě bylo? Jak jste se strachovali, abych se k ní nedostal a nezlikvidoval ji?
7: O čem to blábolíš?
5: Město vás vyslalo na zemi pomstít vymřelé Taolany. Lidi tam přece zavlekli smrtelnou nemoc a vy jste zase měli rozpoutat bakteriologickou válku na naší planetě.
8: Takový úkol bych nikdy nepřijal.
2: Nikdo z nás, za to ručím.
5: Proto vám voperovali čip. Vzpomeňte si, jak jste se propadli.
2: Do fialové tmy.
7: A něco na nás mluvilo a mě děsně štvalo, že to nevidím.
8: A co jsme teď? Lidi? Nebo roboti?
5: Šok z výbuchu a strach ze smrti vám nejspíš vrátili lidské vnímání a zablokovali čip.
9: Podle vás, Smithy, jsou z nás zase lidi. Ale to nás nezachrání. Rádiové signály nejsou dost silné, aby je zachytila nějaká orbitální stanice.
7: Když už si za nás rozhodl, že se všichni obětujeme, víš jistě, že ze zlaté bomby taky nic nezůstane.
5: Určitě. Rozstaví se dřív, než dopadne na zem.
8: Stejně jako my.
9: 5 astronautů položilo život za pokračování života na zemi.
8: Dost patetický, co?
2: Ani pomník nám nemůžou postavit.
7: To by mě fakt žralo nejmíň.
9: Nikdo tam dole netuší, co jim hrozilo.
7: Jo, kapitáne, vám se taky omlouvám.
9: Chápu, že jsem vám někdy lezl na nervy. Už jsem takový. Sebe občas taky těžko snáším.
8: Tiše!
5: Slyšíte to?
7: Už to zase začíná. Smys má slyšiny jako na Taolanu.
10: Tady orbitální stanice Tau Epsilon.
8: To není kosmický šum. Já se snad zblázním!
2: Mlčte!
10: Opakuji, tady orbitální stanice Tau Epsilon.
8: Tady posádka vesmírné lodi Prometheus. Vracíme se z výzkumné expedice. Došlo k havárii. Všichni jsme naživu. Skafandry nás zatím chrání. Ale nestačili jsme si připevnit pohonné jednotky. Nedokážeme zpomalit volný pád v gravitačním poli Země. Hrozí nám při průchodu atmosférou jistá smrt. Konec. Nic. Asi se mi to opravdu jen zdálo.
2: Nebo to nepatřilo nám.
5: Někde jsem četl, že naděje umírá poslední.
7: Taky pěkná blbost.
8: Je to divný. Ale čím víc se blíží konec, tím míň se bojím.
7: Denně jsme si zahrávali se smrtí, ale nikdy si člověk vlastně nepřipustil, že k takový katastrofě jednou opravdu dojde.
10: Naše radary zaznamenaly výbuch meziplanetární rakety. Zachytili jsme vaše volání.
8: Slyšíme vás!

0: zástupce kapitána Hollis.
1: Člen posádky Applegate.
2: Člen posádky Lesper.
3: Člen posádky Smith.

0: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra u roty se zcela změnila. Poddůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemají riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSC a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník Dočekal začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená, PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSC pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů bylo stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek, za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora, nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník, ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín. Leč rozumné, doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikáni za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu.
1: Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná, úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost, já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci, odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstojníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky, doruda rozžhavené, působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl a svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojn Seidel štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoštíhlé tmavovlásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bajonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo, zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Seidla.
2: Kucí, je tu major Halučka!
3: Vole, řekl Karmazín. Jsou blbý vtipy, za takový se dává do držky.
2: Fakticky, tvrdil Seidl zrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automatist, si sám zvedá závoru.
1: Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce,
2: jen ať mě nebudí, jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit. Vy krávy, teď on je tady doopravdy. Na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením.
1: Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby.
2: Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici.
1: Pozor! Velel Kefalín a 8 polonajích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení.
2: Slovu majore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo.
1: Terasky zesmutnil.
4: Stalo se, stalo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stalo se, stalo.
1: Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal.
4: Kde je velitel?
1: Kefalín odvětil podle pravdy. A major zuřivě zakoulel očima.
2: Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok.
1: Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku.
4: Boha jeho, zaštkal major.
2: Oni tu jebu!
1: A vracel se na strážnici.
2: Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina?
1: Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny.
4: S
2: Starý oficír jsem. Už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A teresky mi ukažte basu.
1: Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil Voňavka se svou slečnou.
2: Dozorčí!
1: Řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen.
2: Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, byli bychom všichni v ryti!

0: než mi přejde světlo dne. Přes hospoděč se mlze mne. Jde do hlubin, kde vládne stín, pro svoje zlato ztracené.
1: Tuhle prastarou píseň trpaslíků už znáte. Vypráví o šťastné době, kdy jejich království vnitru hory vzkvétalo. A také o jeho zániku, když přiletěl drak, zmocnil se pokladů a trpaslíky zahubil.
2: Z té hory vedl přece tajný východ a tím se pár trpaslíků před řáděním draka zachránilo. Pravda ovšem je, že tenkrát přišli o všechno své zlato a drahokamy.
1: Gandalfe!
2: Překvapil jsem vás. Když vy pořád zapomínáte, že jsem čaroděj.
1: A vždyť já vím, dobrotivý čaroděj Gandalf, který doprovází trpaslíky na jejich dobrodružné výpravě k osamělé hoře, kde drak hlídá uloupené poklady.
2: Kus cesty už máme za sebou a nebyla vůbec snadná. Sotva trpaslíci unikli z lobrům, přepadli je skřeti.
1: A hobit Bilbo Pytlík se ztratil v podzemních chodbách.
2: Ale nalezl tam kouzelný prsten a potkal Gluma. Vzpomínáte?
3: Štěstí, štěstí s námi, můj milášku. Počítám, že se dnes navaštíme, nebo si aspoň pošmákneme.
4: Glum! Jej! Kdo jsi?
3: Glum. A co je ono, můj milášku?
4: Jsem pan Bilbo Pytlík.
3: Co to drží v rušiškách?
4: Díku! Vyrobili ji elfové.
3: Še, elfové. Tak to snad, abychom se s tím znašeným Bilbo Pytlíkem poklábosili. Snad to má rád hádanky, můj milášku?
4: Ano, hádanek znám spoustu.
3: Musíme si s tím dát soutěž, můj milášku. Když se milášek zeptá a ono to neuhodne, tak to sníme. Jestli se to zeptá náš a my to neuhodneme, tak tomu ukážeme cestu ven. To není fér, když se nás to ptá, co má ve svých ošklivých kapsičkách.
4: Ale já trvám na odpovědi. Ptám se vás, co mám v kapse.
3: Rušičku.
4: Špatně.
3: Nuž.
4: Zase špatně.
3: Provážek nebo nic.
4: Vyhrál jsem. Musíte mi teď ukázat cestu ven.
3: To, že jsme slíbili, můj miláško. Ještě. Ale napřed jim musíme něco přinést. Náš dáreček k narozeninám. Pak budeme v bezpečí. Neuvidí náš to, že můj milášku? Chytíme hobita za krk a křup. Jako když lovíme malé škřety. Glume.
1: Glumův dáreček. To byl onen kouzelný prsten, který každého, kdo si jej navlékl na prst, učinil neviditelným. Ale Glum, jak se brzy ukázalo, ho ztratil a Bilbo Pytlík nalezl. A tak s pomocí prstenu unikl hobit zákeřnému Glumovi i krutým skřetům a vyskočil kamennou bránou z temnoty hory do jasného slunečného dne. Shledal se tam šťastně s trpaslíky i s Gandalfem, a když jim vyprávěl o Glumovi a skřetech v podzemních chodbách, získal si jejich úctu a obdiv.
5: Musím před vámi smeknout, Bilbo Pytlíku, jste statečný hobit.
4: Děkuji, Thorine, děkuji. Vaše uznání je pro mě veliká čest.
5: Omlouvám se, Gandalfe, že jsem někdy kvality pana Pytlíka po zásluze neocenil.
2: Jsem rád, že teď už všichni víte, že moje volba byla dobrá.
6: Víme, že?
7: Víme.
2: Znovu připomínám, že v našem hobitově je víc, než by kdo řekl. A o hodně víc, než tuší on sám. A teď, přátelé, je na čase vydat se na další cestu.
4: Ale já mám příšerný hlad.
5: Všichni máme hlad, milý Bilbo. Ale pochybuju, že by se někdo chtěl vrátit do podzemí a zdvořile poprosit skřety, aby nám vrátili ukradené poníky a zavazadla.
2: Nezapomeňte, že jakmile se setmí, vyrojí se za námi stovky skřetů. Stíny se už prodlužují. Do soumraku bychom měli být odtud pryč.
4: Dobrá, dobrá. Chcete říct, Gandalfe, že si máme utáhnout opasky?
5: Gandalf chtěl říct, že je mnohem horší, když si z nás skřeti udělají večeři, než když my se obejdeme bez večeře.
2: Přesně tohle jsem měl na mysli, Thorine. Bilbo, nezbývá než
4: šlapat dál a hezky rychle. Nohy mě bolí. Žaludek mám jako prázdnou mošnu a tma je jako v pytli. Jak dlouho ještě půjdeme, Gandalfe?
2: Radil bych popojit ještě kousek. Co myslíte, Thorine?
5: Ať trpaslíci panu Bilbovi trochu pomůžou. Dva line a baline, podepřete ho. Odpočineme si tamhle na té mítině.
6: Já ho vezmu na záda, jsem z vás nejsilnější. Pojďte, Bilbo, hop. Pevně se mě držte.
4: Takhle?
6: Ne, pozor, za fousy, ne.
4: Děkuji, Bombure, děkuji, jsem váš dlužník.
6: Hlouposti, je to jen pár kroků. A podívejte, v měsíčním světle ta mítinka vypadá docela útulně.
5: Doufám, že i bezpečně.
6: Co je to?
7: Pro pána
8: skvělý.
7: Strašidla.
8: Hozi.
7: Ne, snad jen vítr.
4: A ne, takhle ví vlci. A běží k nám.
2: Ne, Bilbo, tohle jsou divocí vlci. Jsou mnohem nebezpečnější než obyčejní vlci. Myslím, že se houfují do smečky. Všichni na stromy. Honem, honem.
1: Trpaslíky nemusel Gandalf pobízet dvakrát. Vyšplhali se do korun stromů na okrajích mítiny tak rychle, jak jen stačili, a tak vysoko, jak jen to šlo. Fili a Kili, dva nejmladší, se drželi až na vrcholku vysokého modřínu, jako na ohromném vánočním stromku. Dory, Nory, Ori, Oin a Gloin seděli na mohutné rozložité borovici. Bifur, Bofur, Bombur a Thorin dřepěli na další sosně a Dvalin s Balinem se pokoušeli usadit v zelené koruně štíhlé jedle. Gandalf byl ze všech největší a tak si vybral vysoký strom, na který by nikdo z trpaslíku nemohl vylézt. A Bilbo? Ten nedokázal vyšplhat na žádný strom a pobíhal od kmene ke kmeni jako králík, který zapomněl, kde má noru. Gandalfe, slyšíte mě, čaroději Gandalfe? Vrci už vyběhli na mítinu. Pomozte Bilbovi, jde mu o život.
2: Pane, v tuto chvíli dávám přednost před mocí kouzla síle přátelství. Podívejte, kdo by to do toho tlustého Bombura řekl? Sotva sám s obtížemi vylezl nahoru. Už se spouští na zem, aby pomohl na strom tomu nešikovi.
1: Hobiti nelezou moc rádi po výškách.
2: To je pravda. Však ho Bombur nese opatrně a usazuje ho mezi větve jako na pohovku.
1: Byl nejvyšší čas. Kolem stromu už je vrků celá smečka. Naštěstí vyšplhat nahoru nedovedou.
2: Počkejte. O něčem se spolu radí.
1: Vy rozumíte řeči vrků?
2: Trochu ano. A to, co slyším, není pro nás dobré. Na téhle mítině se ještě dnes mají setkat vrci se skřety. Často se totiž společně vydávají na lup a pak se dělí o kořist. Řekl bych, že skřetí vojáci se už blíží. To je pro nás, pro všechny, velké nebezpečí. Skřeti dovedou lézt po stromech nebo je i porážet.
1: Tak čarujte! Znáte přece různá kouzla.
2: No to ano, ale když sedím na vršku stromu, na zemi kolem je plno vrků a teď už je skřetů, tak se svou kouzelnou mocí toho moc nesvedu.
1: Bohužel, Gandalf měl pravdu. Skřetů byla plná mítina. Nanosili hned spoustu suchých větví kolem stromů, na nich seděli trpaslíci a zapálili je. Plameny brzy začaly olizovat i kmeny a z ohnivého kruhu nebylo úniku. Kouř štípal trpaslíky a Bilba do očí a skrz ten čmout bylo vidět skřety, jak tancují kolem, s napřaženými sekirami a vstyčenými kopími.
9: Ptáčku na pět jedlí plameny jim pírka zvedli.
10: Jsou to divní ptáčci bez perutí.
11: Jestli pak nám ptáčci přijdou chuti.
9: Máme si je upéct, dokud oheň plá.
3: Dusit je, či smažit. A s ní zateplá. Ulejte, ptáci, ulejte, jestli můžete. Pojďte dolů mezi nás, nebo se upečete v hnízdečka.
2: Proč nespíváte, ptáci?
9: Proč? Není vám to zpěvu?
3: Jen si pěkně zaspívejte s námi.
9: Tu naši.
0: Hoř ohni, hoř, jenom je zhoř, hoř je až vní, jak pochodní, ať dáme noc, my máme moc. Juchej!
9: Hořivou si, deset dousí, juchej!
0: Plus je na smaž, ať ráno smaž, peč je na pal, a plis je skrama, ty na duk, a pupek, puk, juchej!
3: Hořivou si, dexer dousí, jahoj!
0: Tak v popelu neujde zlu, trpa slí svému údělu, ať plane noc, my máme moc. Juchej!
3: Hořivou si, dexer dousí, jahoj!
0: Juchej!
1: Všichni trpaslíci i s Bilbem byli přesvědčeni, že nastal jejich konec. A tu Gandalf vyšplhal až na samý vrcholek své borovice a kouzelnou holí vyslal k oblakům poselství s prosbou o pomoc. Z hůry se v zápětí snesl na mohutných perutích sám pán orlů, uchopil čaroděje a letěl s ním pryč. Obrovští ptáci, kteří pána orlu doprovázeli, se potom chopili trpaslíků i vyděšeného hobita a odnášeli je z hořících stromů do bezpečí. Skřetavé dole na zemi jočely, dupali zuřivostí, vrci skřípali zuby, ale jejich kozy s tím jednou provždy zmizela v oblacích. Po dlouhém letu, podle Bilba Pytlíka to byla věčnost, se orlové snesli k zemi a vysadili své pasažéry na vrchol osamělého skaliska.
2: Děkuji vám jménem všech trpaslíků i pana Pytlíka za pomoc v nouzi.
8: Taková pomoc, Gandalfe, je mezi přáteli samozřejmá. Nikdy vám nezapomenu, že jste mi vyléčil poraněné křídlo. Pamatujete? A jak dobře vyléčil. Bez obtíží uneslo i tak velikého čaroděje, jako jste vy.
2: Králi ptáků, se skřety a vrky bych si bez vás neporadil. A moji přátelé byli ve smrtelném nebezpečí.
8: Jsme rádi, že jsme skřety připravili o korist. My, orly, je nemáme rádi. Jsou zlí a zbabělí. Vám jsme pomohli, ale tady se už s vámi musíme rozloučit. Zde končí území orlů. Šťastnou cestu. Dokud vás na konci vaší pouti neuvítají vaše hnízda.
2: Ať vás vítr pod vašimi křídly nese tam, kam pluje slunce a kráčí měsíc.

0: Gandalfe. Gandalfe.
1: Ano.
0: O čem přemýšlíte, Gandalfe? Vždyť všechno dobře dopadlo. Převedl jste trpaslíky i s hobitem přes nebezpečné hory?
1: Měli jsme velké štěstí. Ale teď bychom si potřebovali odpočinout. Posilnit se na další cestu. A jediný, kdo by nám mohl v téhle opuštěné končině pomoct, je medvěd. Jde jen o to, bude-li chtít. A to je to, co mi dělá starost.
0: A kdo je medvěd?
1: Kožoměnec. Víte, on prostě dokáže měnit svoji kůži. Někdy je to ohromný černý medvěd, jindy zas veliký, silný, černovlasý člověk s mocnýma pažema a divokým plnovousem.
0: Je nebezpečný? Myslím, jestli má rád trpaslíky.
1: To právě nevím. Žije v dubovém lese ve velikém dřevěném domě a jako člověk tam chová dobytek a koně. Ti pro něho pracují a mluví s ním. Medvěd neloví, nejí zvěřinu. Má však spoustu úlů, velikých divokých včel a většinou se živí smetanou a medem.
0: Vy se s ním znáte?
1: Ne. Jako medvěd běhá široko daleko po kraji a tak jsem ho jednou v noci zahlédl. Teď mi nezbývá, než se s ním seznámit.
0: Buďte opatrný, Gandalfe.
1: Pro jistotu ho navštívím nejdřív sám. Trpaslíci počkají venku, dokud jim nedám znamení. Pak se začnou pomalu trousit za mnou, ale radši jen ve dvojicích.
2: Ale vy byste mne mohl možná doprovodit, pane Pitlíku.
3: Rád, i když nevím, jestli hobit je ten pravý průvodce.
1: Nestarejte se, Bilbo. A hlavně se nelekněte, když uvidíte něco neobvyklého.
3: Jede! Neobvykle, jsou tady ty ohromné včely. Kdyby mě některá bodla, hned bych byl dvakrát tak velký.
1: Neohánějte se, ať je zbytečně nepodráždíte.
3: Vidíte ty koně, jak si nás prohlížejí. Taky jsou větší, než je obvyklé.
1: To jsou medvědovi sloužící. Teď mu běželi povědět o naší návštěvě.
3: Jé, to je ale obr.
1: To je medvěd.
4: Kdo jste? A co chcete?
1: Jsem Gandalf.
4: To jméno jsem nikdy neslyšel.
3: Teď je zase jako člověk.
4: A co tenhle mrňous?
1: To je pan Pitlík, hobit z dobré rodiny.
3: Bilbo Pitlík.
1: Jsem čaroděj a i když jste o mě ještě neslyšel, já slyšel o vás.
4: No dobrá, teď vím, kdo jste, ale nevím, co chcete.
1: Potřebujeme pomoc. Zažili jsme ošklivé chvíle se skřety v horách. Ale to by bylo dlouhé vyprávění.
4: Se skřety? O těch si docela rád poslechnu. Posaďte se.
1: Cestoval jsem přes hory s jedním či dvěma přáteli.
4: Či se dvěma? Já vidím jen jednoho. No to ještě mrňavého.
1: Nechtěli jsme vás obtěžovat všichni najednou. Ale když dovolíte, tak bych je zavolal.
5: Dorin, k vašim službám.
6: Dorin, k vašim službám.
4: Aha, vy jste myslel s jedním či se třemi. Ale to nejsou přece hobiti, to jsou trpaslíci. A trpaslíky moc rád nemám.
1: Jdou navštívit zemi svých předků. Přecházeli jsme horským průsmykem, když nás přepadli skřetové. Strhla se tam totiž strašlivá bouře a my se schovali do jeskyně. Hobit, já a několik našich společníků.
4: Dvěma? Říkáte několik?
1: Vlastně bylo jich víc než dva.
4: A co je s nimi? Jsou zabití, snědení, vrátili se domů?
1: Zřejmě nepřišli všichni, když jsem zahvízdal. Nejspíš se stydí.
4: Tak zahvízdejte znovu. Jak se zdá, budu mít hosty.
6: Nory a Ory k vašim službám.
4: Děkuju. Až budu potřebovat vaše služby, tak si o ně řeknu. Pokračujte, Gandalfe, nebo s tím vyprávěním neskončíme do večeře.
7: Sotva jsme usnuli. Otevřela se ve skále puklina a z ní vyrazili skřeti a zmocnili se opita a kavalérie našich poníků.
4: Kavalérie? 6 poníků? Je u vás kavalérie?
7: To ne, poníků bylo víc než 6, protože nás bylo taky víc než 6. Nemýlím se, byl.
3: Rozhodně ne, bylo nás hodně. Například tam byli
6: Balín a Dvalín k vašim službám.
8: Fili a Kili k vašim službám.
4: Povedené počty. Vaše služby opravdu nepotřebuju, ale klidně se tady posaďte. Kolik vás tam venku ještě je?
3: Skřetu bylo rozhodně mnohem víc než nás.
4: Ten váš malý hobit, to je hotový účetní. Pokračujte, Gandalfe.
7: Kde jsem to přestal? Aha, mne se skřetové nezmocnili. A tak jsem mohl přátelům svou kouzelnou mocí aspoň trochu prospět. Pár skřetů jsem zabil bleskem.
4: Výborně. Být čarodějem může být občas i užitečné.
7: A pak jsme prchali bludištěm podzemních chodeb a když jsme konečně nalezli východ, zjistili jsme, že hobit s námi není. Zůstalo nás jen 14.
4: To slyším poprvé, že 10 bez jednoho je 14. Leda, že čarodějové počítají jinak než ostatní lidi.
7: Neviděl jste například ještě Ojna a Glojna? A tady jsou. Odpustíte jim, doufám, že vás obtěžují.
4: Jste chytrý čaroděj a víte, jak na mě. Dobrá, ať sem přijdou i všichni ostatní a hned.
6: Bifur a Bofur k vašim službám.
9: A já jsem Bombur a nevečeřil jsem, už ani nepamatuju. Jsem poslední k vašim službám.
4: 15! Celkem 15 hostů v mém domě. A to jsem ještě nikdy nepozval víc než 2 na jednou. Ale vaše historka, Gandalfe, za to stála.
7: Zdaleka není u konce. Hobit se nám sice ztratil, ale později se zas našel.
4: To vidím a zdá se mi, že mu pořádně vytrávilo.
3: Ano, ano, prosím pěkně.
4: Zvu vás všechny ke stolu. A při večeři mi dopovíte, které z vašich dobrodružství vás přivedlo až do mého domu.
0: Dlouho do noci seděli trpaslíci s Gandalfem a s hobitem kolem meddědova bohatě prostřeného stolu. Obsluhovali je nádherní koně, velcí šedí psi a sněhobílé ovce. A medděd jim dával příkazy v podivné řeči, která zněla, jako když se zvířecí zvuky promění v mluvu. Po hostině všichni upíjeli medovinu z velkých dřevěných pohárů, vyprávěli o setkání z vrky, o tom, jak je znovu přepadli skřetové a před jistou záhubou zachránil pán orlů. A také děkovali meddědovi, že se v jeho domě mohli posilnit před další cestou, která je čeká, cestou strašlivým temným hvozdem.
4: Cesta temným hvozdem je nebezpečná a obtížná. Dostanete ode mne potraviny, které by vám měly nějakou dobu vydržet. A dám vám i měchy na vodu a pár luků se šípy. Ale moc pochybuju, že byste v temném hvozdu našli něco, co by se dalo jíst a pít.
7: Slyšel jsem, že hvozdem protéká řeka.
4: Říká se však, že je nebezpečné se z ní napít. Ta voda prý způsobuje spánek a zapomnění. Včas si naplňte měchy, než vstoupíte na stezku hvozdem. Té stezky se držte. To nesmíte za žádnou cenu opustit.
3: Proč?
10: Na nějaké úzké pěšince se dá těžko přenocovat.
7: Ale Bilbo, vy hobiti myslíte pořád jen na pohodlí a máte zbytečné otázky.
10: Já chtěl jen vědět...
4: Rád tomu zvědavému chlapíkovi na jeho proč odpovím. Protože ten, kdo jednou z té stezky sejde, těžko ji znovu nalezne a z temného hvozdu už víckrát nevyjde ven.
10: A musíme tím hvozdem opravdu projít?
7: Ano, jestli se chcete dostat na druhou stranu, musíte buď to projít, anebo se vzdát svého podniku. A já vám teď nedovolím coubnout, pane Pitlíku. Je mi halba, že vás vůbec něco takového napadlo.
10: Promiňte, Gandalf, já to tak nemyslel.
7: Nezapomínejte, Bilbo Pitlíku, že se přece musíte místo mne postarat o všechny trpaslíky.
10: Já? Už teď? Myslel jsem, že půjdete s námi až k cíli.
7: Až k osamělé hoře? Až k drakovi? Ne, Bilbo. Víte dobře, a všichni to vědí, že tato cesta není moje dobrodružství, ale záležitost trpaslíků a vaše.
10: Ale kam chcete odejít? Co budete dělat? A co mi bez vás?
7: Zase ty hobití otázky. Musím si prostě zařídit jiné naléhavé záležitosti. Ale neříkám, že se už nesetkáme. V pravou chvíli se zas objevím. No tak, hlavu vzhůru, Bilbo Pitlíku.
10: Ano, Gandalfe, budu se snažit. Ale vůbec to pro tak malého, obyčejného hobita není lehké.
11: Na stezku temným hvozdem se vcházelo klenutým obloukem, který tvořily dva prastaré stromy obrostlé lišejníkem. Pod klenbou pralesa panovalo přítmí, vzduch byl nehybný, zatuchlý. Z podrostu kolem stezky se ozývalo podivné chrochtání, šelestění a cupitání. To nejodpornější, co mohli vidět, byly husté pavučiny a v noci tma. Tma černá jako smůla. V té tmě občas zasvítil pár žlutých, červených nebo zelených očí, anebo se docela nablízku zableskly bledé, vyvalené bulvy. Ty byly nejděsivější. Jak míjel den za dnem a prales byl stále stejný, trpaslíci začínali mít obavy. Voda docházela a potraviny, které dostali od medvěda, také. Pak dojedli poslední zbytky a vstoupili do míst, kde bylo světleji. Rostly zde puky, stezku obklopovalo nazelenalé šero a odkud si k ním dokonce zaletěl trylek písničky. Útržek smíchu, veselé tóny píšťalky. S večerem problesklo mezi stromy světýlko a pak ještě jedno a další hned vedle.
9: Sláva, jsme zachráněni od smrti hladem a žízní.
1: Tiše, Bombure. Máte z nás nejvíc sádla, vy byste té strašné smrti vzdoroval nejdéle.
9: Pojďte za mnou, to, co vidím, je určitě ohníček. Na ohníčku pečeně a kolem veselá společnost. A
1: já si ještě moc dobře pamatuju, co říkal medvěd. Za žádnou cenu neopouštět stezku.
9: Vy byste, Thorine, pořád jen poučoval. Hlad máme všichni a žízeň taky. No řekněte, Bilbo, odmítl byste v tuhle chvíli menší pohoštění?
10: To jistě ne. V poslední době se mi o večeři mohlo leda jenom zdát.
1: Kdo ví, kdo na ten ohniček přikládá? Hostina by nebyla k ničemu, kdybychom se z ní nevrátili živí.
9: Jenže bez ní, tak jako tak, naživu dlouho nezůstaneme.
1: Zaháníte, Bombure. Bilbo, rozhodněte vy, máme-li se podívat k tomu ohni, anebo zůstat hladový a žíznivý.
10: Proč já?
1: Protože vás Gandalf vybral jako 14. nejdůležitějšího člena naší výpravy a kromě toho řekl, že se o nás máte postarat.
10: Já?
1: Vy. Slyšel jsem, co říkal, když se s námi loučil.
9: Bilbo, Cítím vůni té pečinky až sem. Nezdá se vám, že je slyšet i hudbu a písničku?
12: Zpívejte všichni!
13: Zpívejte s námi!
14: V korunách vítr, hlavu ti s námi!

0: tancete všichni, tancete v plesu.
1: Teď jako pírko vzhůru se plesu. Hahej, hahej.
2: Na mou duši také to slyším. A snad i vidím a cítím. No, i když je možné, že všechno jsou jen přeludy z hladu. Taky vám tak kručí v břiše, Torine?
3: To jde, že jo. A ostatním trpaslíkům taky. Bilbo, nešel byste se opatrně podívat, co je to za ohníček?
2: Zase já. Proč zase já?
3: Protože nevím o nikom, kdo by se k tomu líp hodil. Žádný z trpaslíků se nedokáže tak tiše a nenápadně plížit jako hobbit.
2: Ne, nikam nepůjdu. Máme se držet stezky. A vy se na mě, Bombure, proto nemračte.
4: Vy se bojíte, Bilbo, věčte. Tak my teda půjdeme s vámi a všichni. Já už to tady hladem nevydržím.
5: Takže všichni svorně sešli ze stezky a vydali se za tou tajemnou září. Hudba a zpěv zněli blíž a blíž, až spatřili mítinu ozářenou stovkami pochodní a uprostřed polouku v čele dlouhé řady hodovníků seděl lesní král s korunou z listí na zlatých vlasech. Elfové si podávali číše z ruky do ruky, někteří hráli na harfy a zpívali. Zářící vlasy měly propleteny květinami, kolem krku se jim cpitily zelené a bílé drahokamy a jejich tváře i jejich písně byly krásné a veselé. Vůně pečení byla tak omamná, že trpaslíci a bohužel i Bilbo se okamžitě rozběhli mezi elfy s jedinou myšlenkou. Vyžebrat si něco k jídlu! V tu chvíli všechna světla zhasla. Někdo rozkopal oheň, ten se proměnil v dusivý kouř, trpaslíci měli plné oči popela, ocitli se v černočerné tmě a nemohli najít jeden druhého. Kdyby je tak viděl Gandalf.
6: Naštěstí jsem je neviděl, ale i tak mě mrzí, že neposlechli medvěda. Stezku, kterou opustili, už nikdy nenašli a to jim potom způsobilo spoustu nepříjemností.
5: Vy jste věděl, co se stane, Gandalfe?
6: Tušil jsem to.
5: Proč jste jim nepomohl?
6: Pane, i když jsem čaroděj, rozpůlit se nedokážu. Tou dobou jsem pobýval docela jinde. A potom byl tam s nimi Bilbo.
5: Ale Bilbo také sešel ze stezky.
6: Asi mu nic jiného nezbývalo. Ale já na něho spoléhám, trpaslíci mu důvěřují a on už si poradí. Uvidíte. Nezapomínejte, že má v kapse Glumův kouzelný prsten.
5: Já vím, prsten neviditelnosti, jenže v lese je teď taková tma, že trpaslíci stejně Bilba nevidí a Bilbo nevidí trpaslíky.
6: Zapomněl jste na elfy. Nemají rádi, když je někdo vyruší při jejich hodokvasu. Brzy se vrátili, aby vetřelce potrestali. Kolem trpaslíku se náhle rozářila světla pochodní. Elfové zmatené trpaslíky spoutali a odvedli do královské jeskyně před krále elfů.
5: A to jste nemohl ochránit aspoň hobita?
6: Proč? Nastal přece ten pravý okamžik, kdy Bilbo mohl použít kouzelný prsten.
0: Trpaslíci! Zase ti chamtiví trpaslíci! Přišli jste slídit po našem stříbru a drahokamech.
7: Jsem Thorin. A za svůj rod čestně prohlašuji, že jsme se nikdy nedotkli pokladu elfů.
0: Jako boháči nevypadáte, spíš jako otrhaní žebráci. Rozvažte je.
7: Díky, králi.
0: V mém paláci pouta stejně nepotřebujete. Jeho bránu chrání mocné kouzlo. Ještě nikdo odtud nikdy neunikl.
7: Nechceme utíkat. Nejsme zločinci.
4: Máme jen hlad.
0: Kdo je to?
7: Trpaslík Bombur. Odpusťte mu jeho smělost.
0: Ne, ne, ne. Opovážlivost neodpouštím nikomu. Ani vám, Thorine. Proč jste se pokoušel se svými trpaslíky napadnout mé elfy při hodokvasu?
7: Nikoho jsme nenapadli.
4: Měli jsme hlad
8: A pořád ještě máme.
7: Přišli jsme jenom prosit o trochu jídla.
0: Ale provinili jste se.
7: Nevím čím.

0: Ale zůstanete mými vězni tak dlouho, dokud nepřijdete k rozumu a neprozradíte, co jste zatajili. Zavřete trpaslíky každého do zvláštní cely, aby se nemohli domlouvat. A dveře zamkněte na 7 západů.
1: Ach, božínku, kéž by byl zase zpátky ve své hobití noře u vlastního teplého krbu a svítící lampy. I když jsem neviditelný a vlastně na svobodě, z paláce elfů stejně nemůžu bez trpaslíků odejít. Gandalfe, Gandalfe, kdo mi poradí, jak nás všechny dostat odtud pryč? Jestli mám poradit sám?
2: Bilbo, pytlíku, nezbývá než přemýšlet.
1: A co jiného tady celý čas dělám, než si lámu hlavu? Prsten neviditelnosti je sice výborná věc, ale jeden pro 14 osob nestačí. Být Thorinem prozradil bych králi elfů, že jdeme pro poklad, který ukradl drak a... Já vím, jako bych vás slyšel.
3: A elfové by hned část toho pokladu chtěli získat pro sebe.
1: No, s tímhle mým nápadem by asi žádný trpaslík nesouhlasil, ale... Možná
2: je tu ještě jiná cesta.
1: Ne, Gandalfe, nenapovídejte, já na to přijdu sám. Možná je tu ještě jiná cesta, kudy se dostat z paláce elfů, kromě té, co vede kouzelnou zakletou bránou. No jasně, je tu přece ještě vodní brána.
4: Pod palácem krále elfů protékala řeka. V místech, kde podzemní proud vyvěral z jeskyně, byla sice mříž, ale protože touto vodní bránou proudil živý provoz oběma směry, bývala často zdvižena. Po vodě se v sudech dopravovalo do paláce nejrůznější zboží, hlavně však víno, na které si elfové a zejména král potrpěli. Nakupovali je ve vzdálených krajích a vyprázdněné sudy pak stejnou cestou zasputovali zpět. Elfové je naházeli do proudu a sudy pluli, poskakovali po vodě, až je řeka donesla do vzdáleného jezerního města.
5: V tuto dobu byly prázdných sudů plné sklepy a Bilbo si uvědomil, že mu přeje mimořádné štěstí. S kouzelným prstenem na ruce nebylo těžké zmocnit se klíčů od vězení, zvlášť když strážce usnul. A pak už stačilo otevřít kopky uvězněných trpaslíků.
6: Na mou duši, Bilbo, Gandalf měl pravdu, když říkal, že z vás bude znamenitý lupič, jen co nastane ta pravá chvíle. Jak jste dokázal ukrást všechny ty klíče?
1: Tory, nepospěšte si, teď není čas na vysvětlování. Musíme ještě otevřít ostatním. Pojďte ven, Bombure.
7: Bilbo, já myslel, že se s vámi v životě neschledám. Bilbo, kde jste, Bilbo? Co to děláte? Chvilku vás vidím a pak zas ne?
1: Všem vám to potom vysvětlím.
6: Vysvětlete nám to hned.
1: Mám takový kouzelný prsten, který udělá, že jsem neviditelný. A to je celé tajemství. Nechtěl jsem o něm hovořit, ale teď buďme rádi, že ho mám. Bez něho bychom se odtud nikdy nedostali.
7: Prsten neviditelnosti, to jsou mi kouzla. Jak jste k němu přišel?
1: Bombure, tak tohle vyprávění si opravdu necháme na jindy.
6: Rozhodně jsme vám všichni navždycky k službám, pane Bilbo Pytlíku. Ať nás čeká cokoliv.
7: A co nás vlastně čeká?
1: Teď pojďte za mnou. Musíme se držet pohromadě. Buď uprchneme všichni, nebo nikdo. Tohle je naše jediná příležitost. Kolik je vás, Baline?
8: 11. Myslím, že chybí Fili a Kili.
1: Ale mně už zbývá jediný klíč.
8: Dali je dohromady do jedné kopky, že prý jsou takový mrňavý. Támhle ta dvířka.
9: Fili a Kili k vašim službám. Už jsme mysleli, Bilbo, že jste na nás zapomněl.
1: Hlavně, že jsme zas všichni a v pořádku. Teď si poslechněte můj plán útěku. Jediná možnost je odplout v prázdných sudech po vodě.
7: V sudech?
10: Co pak já se vejdu do sudu?
11: Pro vás, bombure, vybereme nějaký větší.

0: Ale vždyť se v nich hrozně potlučeme.
1: A k tomu utopíme.
2: Ne, to je šílenství.
3: Myslel jsem, že vás napadne něco rozumnějšího. Klíčů jste se dokázal zmotnit šikovně, ale tenhle váš nápad se mi nelíbí.
4: Dobře, Torine, jak chcete. Můžete se všichni vrátit do svých kobek. Já vás zase zamknu a tam si pěkně v klidu jistě vymyslíte nějaký lepší plán útěku.
3: Vy, hobiti, se taky hned urazíte. Jestli jsem jednou řekl, že jsme navždycky k vašim službám, tak to platí. Ale pochopte, že potřebujeme nějaký čas, abychom se na to, že nás prostě zatlučete do beček a hodíte vlnám na pospas, duševně připravili.
4: Bohužel, pokud jde o čas, tak ten už nemáme žádný. Každou chvíli jsou tady elfové, budou chtít sudy odeslat po vodě a vy musíte být uvnitř.
5: Pěkně ostrý chlapík tenhle Bilbo. Kdo by to kdy do dobráka hobita řek? Snad jen vy, Gandalfe.
6: Nikdy jsem o panu Pitlíkovi nepochyboval. Podívejte, jak rychle a obratně zapakoval trpaslíky do prázdných sudů a dokonce každému přidal ještě hrst slámy, aby si uvnitř udělali pohodlí.
5: Ale stihl to jen tak. Zatloukl poslední víko, navlékl si kouzelný prsten a přišli elfové. Hned začali kutálet soudky k břehu řeky a schazovali je ze strmého svahu do ledového tmavého proudu. Některé sudy byly skutečně prázdné, jiné obsahovaly důkladně zapakovaného trpaslíka, ale všechny padaly dolů s náramným rachotem, žuchaly o ty, které už byly dole, žbluňkaly do vody, srážely se mezi sebou a poskakovaly pryč, unášeny divokým proudem. Provázel je zpěv rozveselených elfů.
7: Do svých krajů hleďte plout, kam vás nese prudký proud.
8: Plujte s hvězdami, chladem nebi nad vámi.
9: Juhu!
10: Přes písky a peřeje, než vás slunce zahřeje,
7: zpátky vašim sadům vstříc.
8: Do zahrad.
10: Do vinic, juhu!
7: K jihu dál a k jihu dál, aby den vás vzal a plál.
8: Kam vás nese prudký proud?
10: Do svých krajů hleďte plout.
9: Juhu!
11: Juhu!
5: Ale co si teď počne Bilbo, Gandalfe?
6: Řekl bych, že si právě uvědomil slabinu svého plánu. Sám v žádném sudu není a nemá nikoho, kdo by ho do nějakého ukryl.
5: No proč se tomu smějete?
6: Jsem zvědavý, k čemu se teď pan Pitlík rozhodne.
5: To přece vůbec není k smíchu.
6: Mám radost, že můj přítel hobit má statečné srdce. Vidíte ho? Chytil se posledního prázdného sudu až bluňk. Už je také na té mokré cestě ke svobodě. Už pluje za trpaslíky.
5: Vodní bránou vypluli sudy z paláce krále elfů ven do kraje. Břehy říčky vroubla hebká tráva a zelené keře a na obloze svítily hvězdy. Bilbo se vyškrábal na svůj soudek a lehl si s roztaženýma rukama a nohama, aby co nejlíp udržel rovnováhu. Kolem něho pluli ostatní bečky a proud je unášel rychleji a rychleji. Trpaslíci opravdu unikli z žalářních kobek krále elfů, dostali se ven z temného hvozdu, ale zda živí či mrtví, to se teprve uvidí.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Který si pianista udržoval v pořádku svoje noty a poměr s 22letou slečnou TSF. Byla útlá v pase i v mravech a měla modré oči. Pianista se do nich zaposlouchal. Projděte obchody v každém velkém městě a podívejte se, je-li v 9/10 těch krámů něco pro mužskou potřebu. Miliony lidí, celá pokolení otroků hynou v nucené práci továrenské pouze pro ženské choutky. Takhle si naříká Tolstoj. Ale kdyby byl znal pianistu, aby mohl kupovat i své lásce tyto neužitečné okrasy, hrál dopoledne v kafé restaurantu a odpoledne na čaj opáté Národní jednoty pošumavské. Večer do 3 hodin v noci v baru Borneo a na to do 6 ráno u domácí paní. Takhle vždycky ve středu si udělal odpoledne volno. Chodili se slečnou po parcích a všelijak různě se šťouchali. Za dnů podzimních, které nutí k rozpomínkám, říkal ji, když mu složila svoji hlavu do klína jako zlatou hroudu, měla zlaté vlasy a náušnice, že se s ní ožení. A myslel to doopravdy. Ale chtěl dříve vědět, jestli se k sobě hodí. 2 dny před Vánocemi jeli spolu do Krkonoš. Ve sportovních rubrikách se tomu říkává bílé umění. Na rozdíl od pekařského spočívá v tom, že se jezdí na lyžích z kopce dolů, načež se stoupá do vrchu. V obou případech možno dělat i různé obraty, švihy a zatáčky, přičemž se zdraví vzájemně lyžaři výkřikem skol. Pianista a slečna TSF tiskli se k sobě ve vlaku jako na příkopech k výkladní skříni oči, které se nemohou najíst, a v Turnově přesedali. 2 dny a 2 noci stály krásné lyže netknuty na chodbě, jak je koupili u firmy F. Vohanka v Nuslích. Z okna boudy viděli sněhové pláně, běžel po nich mráz a mezi tím se narodil na Štědrý den Kristus Pán. 3. ráno řekla slečna TSF svému pianistovi: miláčku, otoč se hlavičkou pěkně ke zdi, vstanu a půjdu se dolů učesat. Otoč se teprve, až přijdu, uvidím, jestli je můj chlapeček poslušný a hodný. Miláček měl dlouho a dlouho otočenou hlavinku. A když ji pootočil, bylo již mrzuté poledne. Umyl se, oblékal, přičemž shledal, že mu chybí taška se 4000 Kč. Vlezl do norského vázání lyží, pak do vlaku a v Praze se svěřil policii. Ta našla slečnu TSF ve viaduktu. Měla u sebe jenom 1900 Kč. Soud jí vyměřil žalář 8 měsíců se 4 posty bezpodmínečně. Pianista sedává zase k pianu v kavárně. Po půlnoci hraje Modré oči. Před jeho zrakem mašírují Krkonoše jako špiclové po Václavském náměstí. A tu k němu přicházívá obyčejně pan kavárník, položí mu na rameno tlustou ruku a řekne: pane Alois, netřískejte tolik do těch kláves.
2: A bylo porád krásněji, všechno se zelenalo, kvetly třešně, a když studenti hráli v hospodě piliár, tak si svlékali kabát. A jednou vám Bylo to hnedle k polednímu, chodil pan Dušánek, co je na obci po městě, a měl pod paždí plakáty, jakož i hrnek s mazem a štětku. Zastavoval se před každým nárožím a my hoši, co spolu mluvíme, jsme chodili za ním, jelikož jsme byli žádostiví, co to bude. Bejval Antonín byl ze všech nejžádostivější a ptal se: pane Dušánku, co to bude? A pan Dušánek odvětil: kuš a jdi domů, maminka ti bude hledat blechy. A i jináč mluvil dosti sprostě, poněvadž mu vítr bral plakáty. A když nalepil jeden plakát, tak to byl ohromně velikanánský plakát plný obrázků a my jsme četli: pozor, jen několik dní, Grand Circus Rudolfi, světová senzace. Potom tam bylo napsáno tiskacími písmenami, že Grand Circus Rudolfi veškerému zdejšímu PT obecenstvu na vědomost dává, že je ten největší cirkus na světě, jelikož má zaručeně nejvybranější program, který zcela uspokojí všechny znalce. A my hoši, co spolu mluvíme, jsme se každého dne chodili dívat na nové náměstí, jestli už ten cirkus přijel, a bylo nám to dlouhé. Až jednoho dne přijelo 5 komediantských vozů a byly červené, žluté, modré a zelené a kolem dokola měly vyřezávané a krásně malované květy. A v těch vozech vám měly pokojíčky a v těch pokojíčkách měly docela malininká kamínka, obrázky, zrcadla, postele, ano i nádobíčko. Také měli kozu a mnoho psů a houf dětí, které se mezi sebou štětili. Pak byly ještě jinačí vozy, z kterých se ozývalo děsné řvaní, jelikož tam byla zavřená cizokrajná zvěř a ty vozy zapáchaly velice neobyčejně. A z vozů vylézali muští, všichni byli velice vlasatí, kouřili redka a mluvili hlučně. A vynesli z vozů klece, co v nich byly opičky, velice roztomilé, a hledali si blechy, které kousali, a tvářili se přitom starostlivě, až se jim na čele dělali vrásky. Čenda Jirzák to hnedky uměl dělat po nich, čemuž jsme se velmi smáli. A byl tam taky velký huňatý medvěd, a ten vám porád přešlapoval a co si bručel, čemuž jsme nerozuměli. My jsme porád stáli a koukali se, co se bude dít, a vlasati muští stavěli stan a křičeli přitom. A byl to neobyčejně velikánský stan, do kterého by se vešli všichni žáci obecné i měšťanské školy, jakož i školy dívčí. A v jednom voze seděla u okénka ženská, co jako měla prodávat lístky. Já jsem to všecko doma vypravoval, porád jsem vypravoval a znova jsem vypravoval a pravil jsem, že musím jít do cirkusu, jelikož musím vidět cizokrajná zvířata, abych je uměl, až bude přírodopis, a že všichni hoši tam budou. Tatínek pravil: o musení jítí do cirkusu není žádná řeč. Já taky nemusím, maminka taky nemusí, Kristýna taky nemusí a budeme bez toho živi. A já jsem brečel. A ptal jsem se našich, to mám za to, že jsem byl porád hodný. Tatínek pravil, že mám být hodný jen tak a ne za cirkus. Já jsem pravil, to není pravda, nikdo není hodný jen tak. A měl jsem hrozného vsteka, že jsem byl zbytečně hodný a umínil jsem si, že budu ze všech nejhorší a přijde si pro mě četník a naši budou mít ostudu a bude jim to škodit v obchodě. Tak. A brečel jsem čím dál tím více. Potom maminka mluvila s tatínkem velice tiše, načež tatínek pravil hlasitě: tak dobrá, dobrá, ať je po vašem, jednou půjdeme do cirkusu a teď mě dejte svátek, jelikož mám vás plnou hlavu. Já jsem zajásal, ale nikoli velice, jelikož musím do cirkusu každý den, aby jsem viděl všecka představení, ale to jsem věděl, že naši nebudou chtít a budou říkat řeči. Tak jsem si dělal proto starosti. Pravil jsem, že s cirkusem přijelo také mnoho dětí a jeden cirkusácký hoch přišel do naší třídy, aby se s námi učil. My jsme byli proto velice hrdí a celá škola nám to záviděla, že máme spolužáka od cirkusu. Když tatínek večer zamkl krám, tak si vzal nové šaty a ze škatule vytáhl tvrdý klobouk a do tobolky si dal dvě trabuka, takže mně připadalo, že je neděle, ačkoliv byla středa. A pak se koukl do zrcadla a nakroutil si vousy, přičemž se tvářil neobyčejně vážně. Pak chodil po pokoji a zpíval si trom to do do, bum dia, trom to do do. A maminka se strojila děsně dlouho, točila se před zrcadlem a dívala se na sebe ze všech stran, až mě bylo dobré, že zmeškáme představení. A já jsem dupal a porád nabádal Kristýnu, ať dá pozor na mančinku. A maminka porád odmíkala a zamíkala skříň a chodila kolem dokola sem a tam, až tatínek pravil: mami, ty se vypravuješ jako chudý král do boje. A pak jsme šli a když jsme byli na cestě, tak se maminka chtěla vrátit, jelikož byla starostlivá, jestli všecko uzamkla a dělala si hlavu, že Kristýna bude třeba neopatrně zacházet s ohněm, protože může převrhnout lampu. Na Novém náměstí byla lidí děsná kupa. Oni tam promenádovali, jelikož v cirku se hrála hudba pochody, polky a třasáky a taktéž se ozývalo řvaní cizokrajné zvěře. Tatínek šel k vozu, co se prodávali lístky a koupil lístky a musil mě je dát podržet a já jsem je dal jednomu důstojníkovi, co stál u vchodu a trhal lístky a ukazoval návštěvníkům, kam si mají sednout. Ten důstojník měl krásný červený kabát a ohromnou sílu stříbrných knoflíků na něm a chodil ve vysokých botách s ostruhami a měl také báječně veliké kníry. My jsme se posadili na vykázané místo, maminku jsme vzali doprostřed, aby byl z každé strany jeden mužský, a já jsem se koukal dokola a prvního, koho jsem uviděl, byl Éda Kemling, pro Češi jsem mu pravil nazdar. On mě také pravil nazdar a já jsem křičel: já jsem tady. A on odvětil: já jsem tady taky. A oba jsme křičeli: všichni jsou tady. A byl tam Tonda Bejval, Čenda Jirzák a vůbec všichni hoši, co spolu mluvíme, i ti, co spolu nemluvíme, ba i někteří přespolní žáci. Všichni jsme si říkali nazdar a byli jsme veselí. Já jsem se porád nemohl dočkat, až začnou. Ani chvilku jsem neposeděl a maminka pravila, že jsem celý říčný a ještě pravila: to dítě si to tak bere, já se bojím, aby si neublížil. Načež jsem pravil: já nejsem, mami, u tebe žádné dítě a vůbec si neublížím. Ale v tom se zavlnila opona, začalo to dupat a do toho kolečka přijela na koni jedna slečna a byla krásně malovaná jako obrázek v knížce a jeden pán děsně práskal bičem, jako když bouchají kapsle a ta slečna se usmívala a posílala polibky publikumu. A ten pán ještě více práskal bičem. Ona všelijak přehazovala nohy a měla krásně vyčištěné holinky. Jednu chvíli visela hlavou dolů. No, a nic si z toho nedělala. A porád se usmívala a kuň utíkal čím dále tím rychleji, až byl konec a dost. A všecko plácalo a já jsem plácal ze všech nejvíc. Potom zase přivedli koně. A ten Šašek to chtěl dělat jako ta slečna. On si myslel, že to umí, ale vůbec to neuměl. A propadal dolů. Lidi se tomu děsně smáli a řvali strašlivým hlasem. Já jsem se taky smál ze všech nejvíc. Až jsem padl mamince kolem krku a křičel jsem. Mami, on padá dolů, on je blbej. Koukej, maminko, koukej, jak je blbej. A maminka mne pokárala, že se ani v cirkusu neumím slušně chovat, pročež jest jí před lidmi hamba. Potom spustili svejšky hrazdu a přišli tři hoši, všichni stejně oblečení v černém, jeden největší, ten menší a ten nejmenší. Koukal jsem a viděl jsem, že ten nejmenší jest kasalický Alfons, co chodí do naší třídy, pročež všichni hoši volali Kasalickej, a já jsem také volal Kasalickej, aby viděl, že jsem taky tady. Ale Kasalický si toho vůbec nevšiml, ale stál neobyčejně nepohnutě a ten větší a ten ještě větší se taktéž ani nepohnuli. A s nimi přišel vrchní cirkusák pan Signore Rudolfi a pravil silným hlasem velectěnému publikumu, že ti tři hoši jsou ti proslulí bratři Abaldíni, co udivili svými prvostřídními výkony celý svět a psalo se o nich v zahraničních novinách. A když to pravil, tak se uklonil a šel stranou. Načež ten největší se vymrštil na hrazdu a popadl kasalického Alfonse a hodil ho tomu největšímu a Kasalický udělal ve vzduchu tři kotrmelce. Všichni se strašně houpali a Alfons přiletěl k tomu největšímu a ten ho hodil tomu menšímu a tak to dělali porád a najednou hudba přestala hrát. Všecko se koukalo, já jsem se koukal ze všech nejvíc a maminka pravila, že se na to nemůže koukat, že má strach, že si něco udělají a tatínek pravil, ať nemá strach, že ti jsou tomu zvyklí. Když byli u konce, tak jsme hrozně plácali. Oni se klaněli a já jsem každému říkal, že jeden z nich byl kasalický Alfons z naší třídy a byl jsem velice hrdý. Po tomto výstupu oznámil vrchní cirkusák jasným hlasem, aby každý přispěl nějakou maličkostí na ty bratry Abaldíni, ale že nikoho nenutí, každý ať přispěje podle svých možností, jelikož bratři Abaldíni musí jít do ciziny študovat nové kousky. A tatínek pravil nevrlým hlasem, že už nevědí, jak by lidem tahali peníze z kapsy a hned na to chodil kasalický Alfons kolem dokola s talířem. Já jsem prosil tatínka, aby mě dal korunu a on pravil, vy si myslíte, že si peníze dělám, ale přece mě korunu dal a já jsem ji položil na talíř a řekl jsem Alfonzovi nazdar. Velice silným hlasem, aby to každý slyšel. A on mě také řekl nazdar. Potom přišel Šašek a chtěl to dělat po těch třech, ale vůbec to neuměl a každou chvíli padl na nos, čemuž jsme se všichni srdečně zasmáli a já jsem si myslil, kam se hrabe, dítě je blbej. Ale on nebyl tak blbý. On vám najednou vyskočil rovnýma nohama, vymrštil se na hrazdu, skroutil se jako had, otočil se několikrát ve vzduchu a všecko to koukalo velice. Já jsem taky koukal a tak jsem viděl, že všecko umí, ale musí ze sebe dělat pitomu, aby se lidé smáli. Náš tatínek pravil, je to ale chlapík, to sám musím uznat. A maminka pravila, kam na to ti lidé chodí. Ale co mě bylo divné, to bylo, že tam byl taky Zilvar z Chudobince. A já jsem se ho ptal, kdo mu dal na cirkus, jelikož jest chudý. On odvětil, že mu nikdo na cirkus nedal, tak jsem se ho hned leptal, jak to, že je také tady. On odvětil, to, že by mohl přijít každý a že to neřekne, jelikož jest to strašné tajemství. Tak jsem mu pravil jakoby nic, že mám knihu v zemi škypetaru a že jest to náramné počtení. On se toho hned chytil a pravil, že by tu knihu taktéž chtěl číst. Načež jsem si ohrnul palcem nos a pravil jsem, Tady. A on pravil, že mě to tedy prozradí, ale ne hned, ale až potom. Já jsem mu odvětil, žádné až potom, nýbrž hned, jináč tu knihu půjčím Bejvalovi, on mě o ní říkal. Tak to z něho vylezlo, že učinil ohromný vynález, jak se dostat do cirkusu zadarmo. On pomáhá cirkusákům nosit vodu k napájení cizokrajné zvěře, jakož i koní, a ať odpoledne přijdu k cirkusu, že on řekne cirkusákům, že taky budu nosit vodu. To se mně zalíbilo a pravil jsem, že jisto jistě přijdu. On však pravil, že nikomu nesmím ten vynález prozradit. A já jsem se zadušoval a na tu zadušování jsem se zatahal za ucho a vyplázl jazyk, aby to bylo jisté. Tak jsem doma nic neřekl a hnedky druhý den jsem běžel k cirkusu. Ale kdo tam nebyl? Bejval Antonín tam byl a Éda Kemling i Čenda Jirzák. On jim to Zilvar vyslepičil, jelikož mu dali za to plnou kapsu bůráků, kudlu, nápletku na bič a dva šroubováky. Ale já jsem nic neříkal, jelikož mě to bylo fuk a každý z nás popadl konev nebo putínku a běhali jsme k hydrantu pro vodu. A jak jsme tak tu vodu nosili, tak se mezi nás připletl Otakárek Soumarů, že by chtěl taktéž nosit vodu. A my jsme mu pravili, že by neměl, jelikož jest bohatý. A kdyby to prasklo, tak bude mít doma malér. On však nabíral dobréče, a tak jsme ho nechali. A když jsme tu vodu nosili, tak jsem viděl zas tu krasojestkyni, co mám na pohledu. Ale ona nebyla docela nic krásná, ale měla mikádo rozcuchané jako brabčí hnízdo a chodila jen tak a máchala v neckách prádlo, čemuž jsem se neobyčejně divil. A ten pan důstojník byl jenom v kaťatech, kouřil redko a štípal dříví. A vrchní cirkusák pan Signore Rudolfi seděl na obráceném vozejku a uviděl Otakárka Soumarovýho a pravil, aby mu skočil naproti pro jednu zrzavou vodu a ještě mu pravil, ne ty prcku, abys upíjel, to bych ti musel vyprášit kanduš. A Otakárek pravil, že neupije a utíkal pro pivo. A my porád nosili vodu a já se koukal, jak pije slon a divil jsem se, že toho vypije takovou sílu. Také verbloudi hodně pili, ale už méně, a koně pili ještě méně, ale dohromady dost. Mezi námi pak chodil kasalický Alfon s rukama v kapsách jako jemnost pán a porád nás pobízel vece. Tak mládenci, tužte se a friško, friško, cito, cito a šupito presto. Proč jsme nosili jako blázni? A Eva také nosila. Já jsem pravil, že verbloud jest koráb pouště, jelikož jsem to četl v jedné knížce, ale hoši pravili, to si nech, to my víme dobře. A já jsem pravil, já vám to nepovídám, já to povídám jenom Evě. A Eva mě pošeptala, že jsem ze všech nejchytřejší, pročež mě zase přinese mejdlíčko. Mezitím Otakárek přinesl pivo, vrchní cirkusák se napil a pravil, brr, ta bere. A Otakárek se hned k nám přidal a pilně nosil vodu. Ale co se nestalo? Ona najednou přiběhla slečna vychovatelka a utíkala tak rychle, že měla klobouk naší šato a křičela v cizím nářečí Ježíš Maria. A ještě něco, jelikož byl Otakárek celý zacákaný a počala vrchnímu cirkusákovi rychlým hlasem nadávati. Vrchní cirkusák smekl čepici a přitiskl si ji k hrudi, šoupl nohou dozadu a pravil velebným hlasem. Madame, pardon, pardon, já nevěděl, že mladý pán jest z lepší rodiny. To jest ovšem omyl a jsem celý pryč, jelikož je to nepříjemné. Ale slečna vychovatelka mluvila ještě rychlejším hlasem, že je to škandál, do kterého se musí vložit ouřad, aby se to víckrát neopakovalo. Potom popadla Otakárka za ruku a táhla ho pryč a on se dal do bréče. Pročež se vrchní cirkusák velice dožral a pravil děsným hlasem, kvůli vám, haranti jedni hlavatí, všivatí, budu mít ještě nějakou polízanící, marš, odražte od krámu, nebo budu zlý. A všechny nás vyndal. a bylo nás pět. Tak jí jsme šli, jako by nic, a pak jí jsme utíkali, a když jsme byli dosti daleko, tak Čenda Jirzák začal nadávat. Troubo bengálská, pitomo núbískej, blbouné prvostřídní, slone senzační od roku světovej, my jsme velectěné publikum a žádní haranti, ty krajto tygrovitá, jaká nebyla dosud nikde k vidění. To nadával velice rychle, jako když bičem mrská a vůbec se nezarazil, takže jí jsme se velice divili a Eva se také divila, proč jsem měl vsteka, že to tak neumím. Když tak nadával, tak vrchní cirkusák hodil po nás klicanem, ale nikoho netrefil a Čenda Jirzák se na něho šklebil děsně příšerně, potom vytáhl notes a něco si zapsal. Tázali jsme se ho, co si to zapsal a on pravil. Pánové, já budu mít neobyčejně prýma hřích k svaté zpovědi. Nadával jsem cirkusákovi, takový hřích ještě nikdo neměl a velebný pán mě to třeba ani nebude věřit. Ale kdyby něco, tak jste svědci. My jsme pravili, že mu to dosvědčíme, kdyby něco, a Čenda Jirzák byl velice hrdý.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Vydavatelství Tympanum uvádí audiopovídku Agáty Christy Černý vzadu. Čte Hana Makovičková, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana.
6: Hercule Poirot večeřil se svým přítelem Henrym Boningtonem v restauraci Šlechetná snaha na King's Road v Chelsea. Panu Boningtonovi se to u Šlechetné snahy zamlouvalo. Ulíbila se mu poklidná atmosféra podniku a chuť

0: Nebyla mu tamější jednoduchá a ryze anglická kuchyně. Neměl v oblibě všelijaké ty kulinářské patlanice. Rád konverzoval s lidmi, kteří tam s ním večeřeli, na stejném místě, kde kdysi si dával Augustus John a upozorňoval je na jména proslavených malířů, zapsaná v knize hostů. Pan Bonington sám příliš kumštýřsky založenou náturou neoplýval, ale umělecká činnost jiných lidí ho naplňovala jistou pýchou. Sympatická číšnice Molly uvítala pana Boningtona jako starého přítele. Zakládala si na tom, že si neomylně pamatuje, co má který ze stálých návštěvníků rád a co nerad. Dobrý večer, pane, řekla, jakmile oba muži usedli k rohovému stolu. Dneska máte štěstí. Je tam krocan s kaštanovou nadívkou a na toho vy si potrpíte, vidíte. A pořád máme ten báječný stiltonský sýr. Budete si přát nejprve polévku nebo rybu? Pan Bonington ten problém zvážil. Výstražným hlasem řekl Poirotovi, který právě studoval jídelní lístek, ne, abyste si dnes zase objednal ty vaše francouzské hors d'oeuvre. Musíte si dát nějaké poctivé a dobře připravené anglické jídlo. Vážený příteli, Hercule Poirot rozpřáhl ruce, nic lepšího si ani nepřeji. Svěřuji se v tomto ohledu bezvýhradně do vašich rukou. Och, odpověděl pan Bonington a plně se soustředil na zvládnutí toho komplikovaného problému. Jakmile byla tato závažná otázka, stejně jako volba vína uspokojivě vyřešena a Molly odspěchala, pan Bonington se s povzdechem zvrátil na opěradlo židle a rozložil si ubrousek. Skvělé, děvče, ta číšnice, řekl hlasem znalce. Bývala to hotová krasavice, tu malovalo malířů a navíc ví, co je to dobré jídlo, což je, myslím, ještě důležitější. Ženy zpravidla mívají k jídlu velice kuriózní vztah. Nejedna žena, když si někam vyjde s pánečkem, do kterého je zakoukaná, si ani nevšimne, co vlastně jí. Objedná si prostě to první, co uvidí. Hercule Poirot potřásl hlavou. C'est terrible. Muži jsou naštěstí z jiného těsta, řekl pan Bonington samolibě. Vždycky. V Poirotových očích se mihl záblesk. No, když jsou hodně mladí, tak snad ne, připustil pan Bonington. Vždyť je znáte ty zdejší hejsky. Dneska jsou ti cucáci všichni stejní. Žádná kuráž, žádná výdrž. Já si o nich myslím, že jsou k ničemu a oni, dodal s přísnou objektivitou, si zas myslí to též o mně. Možná, že mají pravdu. Když ale člověk slyší, jak dneska někteří ti cafouři mluví, má dojem, že nikdo, komu je přes 60, už tu nemá co pohledávat. Chovají se tak, že se člověk diví, že většina z nich ještě nesprovodila své starší příbuzné ze světa. Kdo ví, jestli to nedělají, řekl Hercule Poirot. Vy teda myslíte na pěkné věci, Poirot, jen co je pravda. To vaše detektivní působení vás připravilo o všechny ideály. Hercule Poirot se usmál. Tu de même, řekl. Mohlo by být zajímavé sestavit seznam lidí, kterým bylo přes 60 a kteří zemřeli nějakou nešťastnou náhodou. Ujišťuju vás, že by se vám začaly honit hlavou lecjaké prapodivné myšlenky. S vámi je ta potíž, že jste začal sám zločiny vyhledávat, místo abyste čekal, až zločiny přijdou k vám. No, omlouvám se, řekl Poirot. To já mluvím jen tak. Páté, přes deváté, jak vy Angličané říkáte. Povězte mi, vážený příteli, radši něco o sobě, jak se vám vůbec daří, co vy si o tom dnešním světě myslíte? Že je to cvokárna, řekl pan Bonington. To je to pravé slovo pro dnešní svět. Hotová cvokárna se vším všudy. Všude jen samé pěkné řeči. A ty pěkné řeči pomáhají tu cvokárnu maskovat. Jako hodně kořeněná omáčka, která má zakrýt skutečnost, že ryba pod ní už mírně páchne. Jenže já chci porci čerstvého platýze, a ne, aby mi na ní nějaký cvok kaňhal nějakou cvokařskou omáčku. Přesně v té chvíli mu číšnice Molly kýženou porci naservírovala a pan Bonington pochválně zamručil. Ty víš, co já mám rád, zlatíčko, řekl. Vždyť jste taky náš štamgast, ne? To by bylo pěkné, abych nevěděla, co rád jíte. Hercule Poirot se dívky zeptal. Chcete říct, že si lidé objednávají pořád jedno a totéž? Nepotrpí si také občas na změnu? Pánové ne, dámy milují pestrost. Pánové si ale dávají vždycky totéž. Neříkal jsem vám to, hřímal Bonington. Ženy mívají k jídlu naprosto kuriózní vztah. Rozhlédl se po restauraci. Svět je stejně k popukání. Vidíte tamhle toho prapodivného vousatého dědu, co sedí v rohu? Molly vám potvrdí, že sem chodí každé úterý a každý čtvrtek večer. Prvně jsem zavítal skoro před 10 lety. Figuruje tu už jako jakýsi podnikový maskot. A přesto tady nikdo neví, jak se ten děda jmenuje, kde bydlí a z čeho je živ. Nepřipadá vám to zvláštní, když se nad tím člověk zamyslí? Když jim číšnice přinesla 2 porce krocana, pan Bonington řekl, koukám, že ten starý Metuzalem sem pořád ještě chodí. Máte pravdu, každý úterek a každý čtvrtek, to je jeho jour fix. Představte si ale, že minulý týden přišel z ničeho nic v pondělí. Já z toho byla úplně vyjevená. Měla jsem pocit, že nevím, který je den, že je určitě úterek a já si to nějak spletla. On pak ale příští večer přišel taky. Takže v to pondělí tady vlastně byl jen tak jako nádavkem, jestli se to tak dá říct. Zajímavé vybočení ze zajetých kolejí, zabručel Poirot. Rád bych věděl, jaký k tomu mohl mít důvod. No, jestli se ptáte mě, já myslím, že ho něco vyvedlo z míry. Nebo měl nějaké starosti. Z čeho tak soudíte? Z toho, jak se choval? Ne, z toho, jak se choval, ani ne. Choval se totiž stejně klidně jako vždycky. Nikdy toho moc nenamluví. Ten tak řekne na nejvýš dobrý večer, když přijde, a dobrou noc, když odchází. Ne, spíš z toho, co si objednal. Z toho, co si objednal? Vy se mi asi budete smát, pánové, začervenala se Molly. Ale když k nám nějaký host chodí 10 let, personál už musí vědět, co má rád a co ne. Nikdy si nepotrpěl na hovězí nebo na borůvky a nikdy si nedal bílou polévku, ale to pondělí večer si najednou objednal hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a borůvkový koláč. Dělalo to na mě dojem, že vůbec nevnímá, co si objednává. Poslyšte, řekl Hercule Poirot, to mi připadá mimořádně zajímavé. Molly se zatvářila potěšeně a nechala je o samotě. No tak, Poirote, zasmál se potměšile Henry Bonington, teď bych rád slyšel pár těch vašich dedukcí a prvotřídních, jak máte ve zvyku. Radši bych nejdřív slyšel, co si o tom myslíte vy. Chcete, abych vám dělal vocna, co? Prosím. Ten děda byl u doktora a doktor mu naordinoval jinou dietu. Pěkně hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a bohůvkový koláč. Rád bych viděl doktora, který by mu poradil takovou dietu. To jste na omilu, Poirote. Doktoři jsou 100 doporučit člověku cokoliv. Jiné vysvětlení vás nenapadá. Henry Bonington řekl, no tak tedy vážně. Zdá se mi, že je tu jediné možné vysvětlení. Náš neznámý přítel jednal pod vlivem nějakého silného vzrušení nebo emoce. Byl z toho tak vyšinutý, že si opravdu vůbec neuvědomoval, co si objednává a co jí. Na okamžik se odmlčel a pak řekl, Teď je na vás, abyste mi pověděl, že víte přesně, co ho tak vyvedlo z míry. Neřeknete mi náhodou, že se zrovna rozhodoval, jestli má spáchat vraždu. Sám se tomu nápadu zasmál. Poirot se však nezasmál. Později se přiznal, že už v té chvíli pocítil vážné znepokojení. Prohlašuje, že už tehdy mohl mít aspoň tušení o tom, co se pravděpodobně stalo. Jeho přátelé ho ujišťují, že je to naprosto fantastické tvrzení. Asi po třech týdnech se Hercule Poirot a pan Bonington setkali znova. Tentokrát na sebe narazili v podzemní dráze. Pozdravili se kývnutím, poněvadž se oba klátili sem tam s rukama v kožených poutkách držadel. Na Piccadilly Circus většina cestujících vystoupila a oba muži se mohli usadit až v předku vozu. Našli si tam klidné místo. Nikdo z přistupujících ani vystupujících kolem nich neprocházel. Tady je to lepší, prohlásil pan Bonington. Lidi jsou hrozně sobecká sebranka. Ani je nenapadne postoupit dál do vozu a tím říká, kdo chce, co chce. Hercule Poirot pokrčil rameny. Co byste chtěl, řekl. Život je ubíjející záležitost a hlavně nejistá. To je to. Dneska jsme tady, zítra ne, pravil pan Bonington s poněkud morbidním uspokojením. Mimochodem, když tak o tom mluvíme, vzpomínáte si na toho dědouše, co jsme ho pozorovali u šlechetné snahy? Vůbec bych se nedivil, kdybych se dověděl, že už se taky odebral na onen svět. Věřme, že lepší než ten náš. V restauraci už nebyl celý týden. Molly je z toho úplně vyjevená. Hercule Poirot sebou škubl. V zelených očích mu zablísklo. Vážně? Zeptal se. Vážně? Pan Bonington řekl, vzpomínáte si, jak jsem říkal, že byl možná u doktora a ten mu předepsal nějakou dietu. Ta dieta je ovšem nesmysl, ale vůbec bych se nedivil, kdyby byl navštívil doktora kvůli svému zdraví. To, co mu doktor řekl, pro něho mohlo znamenat pěkný šok, což by vysvětlovalo, proč si objednával z jídelního lístku jak ve snu. Ani si neuvědomoval, co. Je docela možné, že ho ten šok zprovodil ze světa dřív, než kdyby k němu býval vůbec nešel. Doktoři by si měli dávat pozor na to, co člověku řeknou. To oni si obvykle dávají, řekl Hercule Poirot. Já už vystupuju, zvolal pan Bonington. Tak naschledanou. Už se asi nikdy nedovíme, co to bylo za dědu, ani jak se jmenoval. Tenhle svět je stejně k popukání. A chvatně vystoupil z vozu podzemní dráhy. Hercule Poirot seděl, mračil se a vůbec nevypadal na to, že si myslí, že svět je tak moc k popukání. Když přišel domů, dal jisté instrukce svému spolehlivému sluhovi Georgeovi. Prst Hercula Poirota se zvolna sunul po seznamu jmen. Byl to seznam všech zemřelých z pečlivě vybrané oblasti Londýna. Poirotův prst se zarazil. Henry Gascoigne, 69 let. S tím bych to měl zkusit nejdřív. Za nějakou chvíli už Hercule Poirot seděl v ordinaci doktora McAndrewa nedaleko King's Road. McAndrew byl vysoký zrzavý skot a vypadal inteligentně. Gascoigne? Řekl ano. To máte pravdu. Takový výstřední starý podivín. Bydlel sám v jedné z těch barabizen bez domácího, které se postupně bourají, aby se získalo místo pro nové bloky moderních obytných domů. Nikdy dřív jsem u něho nebyl, ale znal jsem ho od vidění tady z okolí i podle jména. Nejdřív si toho všimli roznašeči mléka, že něco není v pořádku. Za dveřmi se mu začaly hromadit láhve s mlékem. Sousedé nakonec upozornili policii, policisté vypáčili dveře a našli ho. Upadl ze schodu a zlámal si vaz. Měl na sobě starý župan s visícím a roztřepaným látkovým páskem. Mohl si sám podtrhnout nohu, stačilo, když si ten pásek přišlápl. Chápu, řekl Hercule Poirot. Takže to bylo zcela jednoduché, prostě nehoda. Ano, přesně. Měl nějaké příbuzné? Synovce obvykle chodíval strýčka navštívit tak jednou za měsíc. Jmenuje se Lorimer, George Lorimer. A je to taky doktor, jako já, bydlí ve Wimbledonu. Vyvedla ho smrt starého pána z míry? Že by ho vyvedla z míry, no to se snad ani nedá říct. Myslím, že měl starého pána docela rád, ale vlastně ho ani moc dobře neznal. Jak dlouho už byl pan Gascoigne mrtev, když jste ho prohlížel? Aha, tady už začínáme mluvit úředně, povzdechl si doktor McAndrew. Rozhodně ne méně než 48 hodin a ne víc než 72 hodin. Našli ho 6. ráno. Časově se to vlastně dalo ještě upřesnit. V kapse županu měl totiž dopis, napsaný 3. a hozený do schránky ve Wimbledonu ten den odpoledne. Doručit mu ho mohli někdy před 9:30 večer. Z toho plyne, že smrt nemohla nastat dřív než večer v 9:20 toho 3., což souhlasí s obsahem žaludku a stadiem zažívacího procesu. Večeřil asi 2 hodiny před smrtí. Pitval jsem ho 6. dopoledne a stav těla plně nasvědčoval tomu, že smrt nastala asi před 60 hodinami, čili 3., někdy kolem 10. hodiny večer. To všechno, jak se zdá, perfektně souhlasí. Ještě mi řekněte, kdy ho naposled viděli živého? Viděli ho ten večer na King's Road asi v 7 hodin, tedy ve čtvrtek 3. A večeřil v restauraci Šlechetná snaha v 7:30. Co vím, tak tam chodil na večeři každý čtvrtek. Mimochodem řečeno, jestli to nevíte, byl to malíř. Mimořádně špatný. Žádné jiné příbuzné neměl, jen toho synovce? Ještě měl bratra, dvojče. Celá ta historie je dost zvláštní. Oba bratři se dlouhá léta neviděli. Ten druhý, Anthony Gascoigne, se oženil s nějakou velice bohatou paní a zanechal kumštu. Bratři se kvůli tomu rozhádali a pokud je mi známo, nikdy v životě se spolu víc nesešli. Nejzvláštnější na tom ale je to, že oba zemřeli ve stejný den. Starší z dvojčat skonalo ve 3 hodiny odpoledne také toho 3. Už jsem se kdysi setkal s podobným případem dvojčat, která zemřela ve stejný den a přitom každé na jiném konci světa. Je to pravděpodobně jen náhoda, ale fakt je, že se to stalo. Manželka toho bratra je naživu? Ne, umřela před několika lety. Kde ten Anthony Gascoigne bydlel? Měl dům na Kingston Hillu. Podle toho, co mi říkal doktor Lorimer, byl to také dost velký samotář. Hercule Poirot zamyšleně přikývl. Scott se na něho pátravě podíval. Oč vám vlastně jde, monsieur Poirot? Zeptal se nepokrytě. Na vaše otázky jsem vám odpověděl, to byla má povinnost, když jste mi ukázal své pověření. Vůbec mi ale není jasné, kvůli čemu to všechno je. Poirot řekl pomalu, jde o zcela prostý případ, nehodu, která bohužel skončila smrtí. Přesně tak, jak jste to řekl. Mne jenom zajímá, jestli ho z těch schodů někdo nesrazil. Doktor McAndrew se zatvářil zděšeně. Jinými slovy, vražda? Máte pro tuhle hypotézu nějaký podklad? Nemám, řekl Poirot, je to pouhá domněnka. Musí tu být ale něco, trval doktor na svém. Poirot neřekl nic. McAndrew pokračoval, jestli podezíráte toho synovce, Lorimera. Můžu vám říct rovnou a hned tady, že jste vedle jako jedle. Lorimer hrál ve Wimbledonu bridge od 8:30 až do 12:00. Zjistilo se to při soudní vyšetřování. Poirot zabručil a doufám, že si to ověřili. Policie pracuje důkladně. Doktor se zeptal, vy snad o něm něco víte? Něco, co by mluvilo proti němu? Než jste se mi o něm zmínil, neměl jsem vůbec tušení, že takový člověk existuje. Podezíráte tedy někoho jiného? Ale ne, jde o něco úplně jiného. V tomhle případě hrají roli zautomatizované stereotypy tvora pojmenovaného Homo sapiens. Ty jsou tu mimořádně důležité. A ten motvím sue gascoigne mi do toho nezapadá. Je to všechno nějak jinak, rozumíte? Ne, opravdu vůbec nic nechápu. Hercule Poirot zabručil. Potíž je v tom, že je tady trochu moc omáčky na zasmrádlé rybě. Jak prosím jste to ráčil? Hercule Poirot se usmál. Brzo mě asi budete dát chtít zavřít jako nebezpečného šílence, monsieur le docteur. Já ale opravdu nejsem duševně chorý, jsem jen člověk, který si potopí na řád a metodu a proto mi dělá starosti, když narazím na fakt, který mi do toho nezapadá. Musíte mi prominout, jestli jsem zneužíval vaší ochoty příliš dlouho. Vstal. A doktor vstal rovněž. Víte, řekl McAndrew, upřímně řečeno, neshledávám na smrti Henryho Gascoigne nic sebe méně podezřelého. Já říkám, že spadl, vy říkáte, že ho někdo srazil. Všechno jsou to jenom dohady. Hercule Poirot si vzdychl. No, řekl, je to prostě šikovně udělaná práce. Někdo to provedl opravdu s fortelem. Vy si pořád ještě myslíte, drobný mužík rozpřáhl ruce. Já jsem posedlý člověk. Honí se mi hlavou taková malá fixní idea a nemám nic, oč bych ji opřel. Mimochodem, měl ten Henry Gascoigne umělý chup? Ne, měl vlastní zuby a ve výtečném stavu. V jeho věku je to v skutku úctyhodné. Pečoval o ně hodně, byly bílé a pravidelně čištěné. Ano, všiml jsem si jich obzvlášť dobře, víte, jak člověk stárne, zuby obyčejně trochu zažloutnou, ale on je měl opravdu v znamenitém stavu. Tedy vůbec nijak zbarvené? Ne. Řekl bych, že byl nekuřák, jestli jste měl na mysli tohle. No, tohle zrovna ne, to jsem jen tak vystřelil naslepo. No, nejspíš toho nic nebude. S bohem, pane doktore, a děkuji za laskavost. Stiskl doktorovi ruku a odporoučil se. A teď se vydám za tím výstřelem naslepo, řekl si. U šlechetné snahy si sedl k stejnému stolku, u něhož předtím seděl s Boningtonem. Obsluhovala ho jiná dívka než Molly. Molly, jak mu dívka řekla, měla volný den. Nebylo ještě ani 7 hodin, a Poirotovi se bez obtíží podařilo zapříst s dívkou konverzaci o starém panu Gascoigneovi. Ano, řekla, ten sem chodíval celá dlouhá léta. Žádná z nás ale nevěděla, jak se jmenuje. Četli jsme zprávu o vyšetřování v novinách a byla tam taky jeho fotografie. Hele, řekla se Molly, teď tohle je náš starý Metuzalem. Víte, my jsme mu tak říkali. Večeřil tady u vás ten den, co zemřel, že? Ano, večeřil. Ve čtvrtek 3. Chodil k nám každý čtvrtek, každé úterý a každý čtvrtek. Byl přesný jako hodiny. Co si objednal, na to už se asi nepamatujete, co? Moment. Dal si kořeněnou polévku s rýží, ano. Vzpomínám si. Potom hovězí sekanou, nebo to bylo skopo. Ne, tu sekanou si dal. A po ní borůvkový a jablečný koláč a nakonec sýr. Víte, když si pomyslím, že pak šel domů a ještě ten večer spadl z těch schodů, slyšela jsem, že prý to zavinil utržený pásek od županu. To je pravda. Šaty měl vždycky hrozné, dávno z módy a dost hajdalácky oblečené, celé odrbané, ale přesto i tak měl něco do sebe, jako kdyby to byl někdo. Víte, k nám chodí nejrůznější zajímaví hosté. Číšnice zmlkla a odspěchala za svými povinnostmi. Hercule Poirot jedl platýzí filé. V očích mu zablísklo zelené světlo. To je zvláštní, řekl si v duchu, jak i ti nejinteligentnější lidé uklouznou na detailech. To bude Boningtona zajímat. Zatím ale ještě nebyl čas na to, aby si s panem Boningtonem nenuceně poklábosil. Při jednání s obvodním koronerem nenarazil Hercule Poirot na žádné větší obtíže. Přinesl si totiž sebou doporučení od jisté vlivné organizace. Zvláštní figura ten neboštík Gascoigne, prohlásil koroner. Osamělý výstřední děda. Za to jeho smrt, jak se zdá, vyvolala překvapivě velký zájem. Podíval se při těch slovech na návštěvníka s neskrývanou zvědavostí. Hercule Poirot pečlivě volil slova. Vyznělo to dost šroubovaně. Kolem jeho úmrtí jsou některé okolnosti, monsieur, které činí zevrubné vyšetření velmi žádoucím. Na čím vám v tom mohu být napomocen? Mám za to, že je ve vaší kompetenci nařídit, aby průkazní materiály předložené u soudu byly zničeny nebo zabaveny podle toho, co sám uznáte za vhodné. V kapse županu pana Henryho Gascoigne byl nalezen jistý dopis, že ano. No to je pravda. Dopis od jeho synovce, lékaře George Lorimera. Ano, správně. Dopis byl předložen při soudním vyšetřování, poněvadž upřesňoval časový údaj o úmrtí. A lékařské vyjádření, ten časový údaj, potvrdilo? Přesně. Ten dopis je stále ještě k dispozici? Hercule Poirot očekával odpověď téměř s úzkostí. Když uslyšel, že dopis existuje a že se na něj může podívat, s ulehčením si oddechl. Jakmile měl konečně dopis před sebou, začal jej důkladně studovat. Byl napsaný propisovací tuškou a poněkud křečovitým písmem. Stálo v něm: milý strýčku Henry, nerad ti to píši, ale u strýčka Anthonyho jsem nepochodil. Návrhem, že bys ho navštívil, nebyl ani dost málo nadšen a na tvůj vzkaz, že by bylo nejlepší nevracet se k minulosti a na všechno zapomenout, mi vůbec neodpověděl. Je ovšem skutečně vážně nemocný a těžko už vůbec soustředí myšlenky. Obávám se, že nebude dlouho žít. Měl jsem dojem, že si na tebe stěží vzpomíná. Je mi líto, že jsem tě takhle zklamal, ale ujišťuji tě, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách. Líbá tě tvůj synovec George Lorimer. Dopis byl datován 3. listopadu. Poirot se podíval na razítko na obálce. 3.11.16.30. Zabručil, to je přece v báječném pořádku. No ne? Potom se Poirot vydal na Kingston Hill. Po menších obtížích, při nich se pocvičil v dotěrnosti a nestratil smysl pro humor, podařilo se mu vyspovídat paní Amelii Hillovou, hospodyni a kuchařku zemřelého Anthonyho Gascoigne. Paní Hillová byla zprvu poněkud škrobená a podezíravá, ale okouzlující šarm toho cizího gentlemana, kuriozního zevnějšku, by snad dokázal obměkčit i kámen. Paní Amelia Hillová zvolna rozstávala. A pojednou, jako tolik jiných žen před ní, si začala vylévat srdce a svěřovat se svým trápením posluchači, který projevoval skutečné pochopení. 14 let vedla panu Gascoignovi domácnost. Nebyl to žádný med, to tedy ne. Lec, která jiná žena by se pod břemenem všech těch starostí prostě sesula. Chudák pán byl divný pavouk, to se tedy nedá popřít. Neuvěřitelný drž grešle. To u něho byla přímo manie. A přitom to byl pracháč, škoda mluvit. Paní Hillová mu ale sloužila oddaně. Ty jeho nemožné způsoby vždycky radši překousla. A pochopitelně čekala, že na ní bude aspoň něčím pamatovat. Ale kde pak? Kde nic, tu nic. Zanechal jenom starý testament, v němž všechny peníze odkázal své ženě. A kdyby ta zemřela dřív než on, tedy svému bratru Henrymu. Poslední vůli, napsanou před mnoha lety, to tedy od něho nebylo vůbec fér. Hercule Poirot ji postupně odvedl od hlavního konverzačního námětu, jímž byla zklamaná hamižnost. To od něho bylo věru nespravedlivé a neuznali. To nemůže mít nikdo paní Hillově za zlé, že se jí to dotklo a že jí to překvapilo. Ostatně, že by běžel pro šesták o půlnoci na hřbitov, to bylo o panu Gascoigneovi známo. Dokonce se o neboštíkovi tvrdilo, že odmítl pomoc i svému jedinému bratrovi. O tom ovšem paní Hillová pravděpodobně dobře ví. Tak kvůli tomu ho přišel navštívit pan doktor Lorimer? Zeptala se paní Hillová. Vím, že přitom nějak šlo o jeho bratra, ale myslela jsem, že se s ním ten jeho bratr chtěl jenom usmířit. Před lety se totiž spolu pohádali. Pokud jsem dobře rozuměl, zeptal se Poirot, pan Gascoigne prý nabídku k usmíření rozhodně odmítl. Ano, to je pravda, řekla paní Hillová a přikývla. Henry, zeptal se takovým strašně slabým hlasem, co má být s Henrym? Neviděl jsem ho moc let a vidět ho nechci. Henry je hrozně hádavý chlap. No to bylo všechno, co řekl. Konverzace se poté vrátila k osobním stížnostem paní Hillové a zatvrzelému postoji, který vůči ní zaujal advokát zemřelého pana Gascoigne. Poirot měl co dělat, aby unikl její výřečnosti, aniž by byl nucen rozhovor přerušit příliš příkře. Hned po večeři se Poirot vydal do vily u Vysokého Jilmu na Dorset Road ve Wimbledonu, kde bydlel doktor George Lorimer. Doktor byl doma. Hercula Poirota uvedli do ordinace, kam za ním doktor Lorimer zanedlouho přišel. Bylo na něm vidět, že zřejmě zrovna vstal od večeře. Já nejsem pacient, pane doktore, řekl Hercule Poirot, a to, že jsem za vámi přišel, je možná z mé strany dost velká troufalost, ale jsem starý člověk a věřím, že je nejlepší jednat přímo a otevřeně. Nepotrpím si na advokáty a na jejich nudné a vyhýbavé maníry. Jeho slova nepochybně vzbudila doktoru vzájem. Byl to hladce vyholený muž, středně vysoký, vlasy měl kaštanové, ale řasy skoro bílé, což působilo, že i v očích měl jakýsi bledý, nedomrlý výraz. Choval se však velice živě a nechyběl mu smysl pro humor. Advokáti? Řekl a povytáhl obočí. Já ty chlapy přímo nenávidím. Vzbudil jste mou zvědavost, milý pane, račte se posadit. Poirot si sedl, vytáhl svou oficiální navštívenku a podal ji doktorovi. George Lorimer zamrkal bílými řasami. Poirot se důvěrně předklonil. Většina mých klientů jsou ženy, řekl. No, přirozeně, prohlásil doktor Lorimer a čtverácky zamřikal. No všem zcela přirozeně, přisvědčil Poirot. Ženy nedůvěřují státnímu policejnímu aparátu. Dávají přednost soukromému vyšetřování. Nepřejí si, aby se jich nesnáze rozhlásili a dostali na veřejnost. Před několika dny za mnou přišla o radu jedna starší dáma. Byla nešťastná kvůli manželovi, se kterým se před mnoha lety rozešla bezlem. Ten manžel byl váš stric. Zemřelý pan Gascoigne. Tvář George Lorimera polil sitý ruměnec. Můj stric? Ale to je nesmysl. Jeho manželka umřela už dávno, před lety. Nemyslím vašeho strýce Anthonyho Gascoigne. Mám na mysli vašeho strýce Henryho Gascoigne. Strýce Henryho? Ale ten přece nebyl ženatý. Byl ženatý, byl. Lhal Hercule Poirot, jako když tiskne a ani se nezačervenal. Mám to ověřené. Ta dáma sebou dokonce přinesla jejich oddací list. To je lež, zvolal George Lorimer. Ve tváři byl teď fialový jako švestka. Tomu nevěřím. Jste nestydatý lhář. To je mrzuté, co? Řekl Poirot. Spáchal jste vraždu pro nic za nic. Vraždu? Lorimerovi přeskočil hlas. Bledé oči mu hrůzou povylezly z důlku. Mimochodem, řekl Poirot, koukám, že jste zase jedl bohůvkový koláč. To od vás není moc rozumné. Sice se říká, že bohůvky mají spoustu vitamínů, ale někdy mohou být i smrtelně nebezpečné. V tomhle případě si umím docela dobře představit, že pomohou nasadit oprátku na jistý krk. Na váš krk, pane doktore Lorimere. Tak to vidíte, mona mi. Dopustil jste se omylu právě ve svém základním předpokladu. Hercule Poirot se na svého přítele dobrácky usmíval přes stůl a na vysvětlenou třepal drobnou ručkou. Člověk, který je vystaven silnému duševnímu stresu, stěží v té chvíli udělá něco, co nikdy dřív nedělal. Naopak, jeho reakce si volí cestu nejmenšího odporu. Člověk, kterého něco vyvede z míry, klidně může přijít k večeři v pyžamu, ale bude to jeho vlastní pyžama, ne pyžama někoho jiného. A teď se stane, že člověk, který nemá rád bílou polévku, hovězí sekanu a borůvky, si z ničeho nic jednoho večera tohle všechno objedná. Vy říkáte, že to udělal proto, že myslel na něco jiného. Já ale tvrdím, že člověk, který má v hlavě nějakého brouka, si automaticky poručí totéž jídlo, které si obvykle a nejčastěji dával dřív. Eh bien, jaké jiné vysvětlení by tu mohlo být? Nebyl jsem prostě sto na žádné rozumné vysvětlení přijít a dělalo mi to starosti. Tenhle detail byl celý nějak postavený na hlavu. Nezapadal mi do toho. Potrpím si na to, aby věci měly logiku a řád, aby navzájem hrály. A to, co si pan Gascoigne objednal k večeři, to mě znepokojovalo. Potom jste mi řekl, že ten člověk zmizel. Nepřišel v úterý, ani ve čtvrtek. Vynechal poprvé po mnoha letech. To se mi líbilo ještě míň. Bezděčně mě napadla prazvláštní hypotéza. Jestliže byla správná, pak ten člověk byl mrtvý. Začal jsem se poptávat, ukázalo se, že je mrtvý. A zemřel trochu moc hladce, řekl bych, až úhledně, jak se sluší a patří. Jinými slovy, zasmrádlá ryba byla polita omáčkou. Viděli ho na King's Road v 7 hodin. Tady ve restauraci večeřel o 7:30, 2 hodiny předtím, než zemřel. Všechno bylo v pořádku. Potvrdila to pitva i obsah žaludku, potvrdil to i nalezený dopis. To už té omáčky bylo přece jen trochu moc. Rybu nebylo vůbec vidět. Milující synovec napsal dopis. Milující synovec měl na ten čas, kdy strýc zemřel, báječné alibi. Příčina smrti byla velice prostá. Pád ze schodu. Obyčejná nehoda. Obyčejná vražda. Všichni typovali tu nehodu. Milující synovec je zároveň jediný žijící příbuzný. Milující synovec bude dědit, ale je tu vůbec nějaké dědictví? Ostrýc je notoricky známo, že je chudý. Jenomže je zde ještě bratr. A bratr se svého času oženil s bohatou ženou. Ten bratr bydlí ve velkém prócovském domě na Kingston Hillu, takže se zdá, že mu ta bohatá manželka zřejmě odkázala všechny své peníze. Všimněte si, jak to jde za sebou. Bohatá manželka odkáže peníze Antonymu. Antony je odkáže Henrymu. A Henryho peníze dědí George. Hotový řetěz. Teoreticky to zní všechno moc pěkně, řekl pan Bonington. Co jste ale udělal? Jakmile člověk jednou ví, pak už zpravidla dosáhne toho, čeho dosáhnout chce. Henry skonal 2 hodiny po jídle. To bylo de facto vše, co je při soudní vyšetřování zajímalo. Jenomže, co když to jídlo nebyla večeře, ale oběd? Vymyslete se do situace, ve které George byl. Naléhavě potřebuje peníze. Anthony Gascoigne umírá, ale z jeho smrti Georgeovi nekyne žádný prospěch. Jeho peníze zdědí Henry a Henry Gascoigne může žít ještě dlouhá léta, proto musí Henry umřít také čím dřív, tím líp. Ale jeho smrt musí následovat až po smrti Anthonyho. A zároveň musí George mít alibi. Henryho zvyk večeřet pravidelně dvakrát týdně v restauraci přivede George na myšlenku, jak si opatřit alibi. Poněvadž je náhodně opatrný, nejdřív svůj plán vyzkouší. V pondělí večer se ve zmíněné restauraci vydává za svého strýce. Všechno jde jak po másle. Všichni mu to spoknou, považují ho za jeho strýce. S výsledkem zkoušky je spokojen. Musí jenom vyčkat, až se na strýci Anthonym projeví neklamné příznaky, že co nevidět natáhne bačkory. Konečně se té chvíle dočká. 2. listopadu odpoledne napíše strýci dopis, ale datuje jej 3. 3. listopadu přijede odpoledne do města, zajde strýce navštívit a začne uvádět svůj plán ve skutek. Dá mu pořádný štulec a milý strýčínek Henry hapá ze schodů. George najde dopis, který napsal, a strčí jej strýci do županu. O 7:30 už je u šlechetné snahy, svou si, obočím jak roští prostě, všechno jak má být. Tak ovšem není pochyb o tom, že pan Henry Gascoigne byl v 7:30 naživu. Následuje rychlé převlečení na toaletě a co nejrychlejší návrat autem do Wimbledonu a večer strávený hraním bridge. Alibi je perfektní. Pan Bonington se na něho podíval. Co ale to razítko na dopise? No, to bylo náramně jednoduché. Razítko bylo rozmazené. Ptáte se proč? Bylo totiž pomocí lampové černě přepsáno z 2. listopadu na 3. Toho si člověk nemohl všimnout, pokud to přímo nehledal. A kromě toho tu byl ještě ten černý vzadu. Černý vzadu? Znáte přece, jak se to zpívá na 3 krále. Co ty černý, co tam vzadu? To mi jen tak připomnělo. Tady šlo spíš o černé borůvky vzadu, zarty a na zubech. Mám-li být přesný? Uvědomte si, že George konec konců přece jen nebyl dost dobrý herec. Pamatujete se na toho Čímana, co se načernil od hlavy až k patě, když měl hrát Otela? To je ten pravý herec, jakým člověk musí být, když chce uspět při zločinu. George vypadal jako jeho strýc, chodil jako strýc, mluvil jako strýc a měl i jeho vousy a obočí, ale zapomněl, že je třeba také jíst jako strýc. Objednal si k jídlu to, co sám rád jí. Borůvky zabarvují zuby a mrtvý zuby zabarvené neměl, ačkoliv Henry Gascoigne ten večer u šlechetné snahy borůvky jedl. A borůvky se nenašly ani v jeho žaludku. Dnes ráno jsem si to zjišťoval. K tomu ke všemu byl George ještě takový pitomec, že si schoval vousy a všechno ostatní, co potřeboval k maskování. Prostě objeví se spousta dalších důkazů, jakmile je člověk začne hledat. Já jsem za Georgem zašel a podal jsem si ho, jak říkáte vy Angličané, toho dorazilo. Mimochodem, představte si, že ty borůvky jedl zas, strašný gurmán, náramně si potrpěl na dobré papáníčko. Hebian to gurmánství ho přivede na šibenici a bude ho stát krk, jinak bych se musel moc smílit. Číšnice jim přinesla každému 2 řezy borůvkového a jablečného koláče. Pryč s tím, zvolal pan Bonington. Opatrnosti jednomu nezbývá, to napsal dokonce i nějaký básník. Přineste mi 2 dietní suchary.
1: Země usínala, ale vše, co je dobré a krásné na ní, bdělo. Bdělo i štěstí, i láska, bděl i mlčenlivý žal, jak věčně běhutý proud, který žene kola osudu a mění tvrdá jeho zrna v sladký chlieb. Kterak se měníme v těchto hodinách, aniž si toho jsme vědomi, stáváme se bratry a sestrami pňů, oživených mízou, a zlatově zelené listoví je tak útlé jako naše snění. Za takového večera bloudila bystrouška žlebem a zabloudila k potoku. Zachtělo se jí okoupat si tlapky i hlavu. Neprobrala se dosud z choroby, kterou v ní probudil podjarní vítr. Mnohokrát ulehla na vyhřátou skálu, přitiskla se k ní, položila čenich na tlapky a naříkala, až se jí hřbet ježil a krk stahoval, jako by ho nasuk vázal. Když se dnes vymáchala v potoce, bylo jí asi jako lidské paně, která se vyplakala, až jí oči zčervenaly. Odevzdala se zcela do rukou osudu. Těšilo jí, že zhubla, že zanechala někdejší sobecké žravosti a že se stává zvířetem dokonalým. Kdyby byl aspoň někdo, komu by se mohla vyznat ze svého hoře. V těchto myšlenkách hluchá a slepá došla na osamělý pahrbek nedaleko Doupěte. Nebyla tu asi týden a za tu dobu palouk zkrásněl, prokvetl plícníkem, dymnivkami a prvními petrklíči. Zastavila se a umile se rozhlížela. V tu chvíli zapraštělo houští, ale bystrouška neutíkala. Kdyby se byl vynořil z podrostu třeba sám revírník Bartoš, kdyby byl namířil na ní puškou, nebyla by prchala. Počala se jen třást po celém těle. Z mrází černého tmou zasvítily žluté žhavé oči. Božínku, ten je hezký, vzdechla bystrouška a otočila se k němu. Byl to statný, urostlý lišák, o jakém se jí ani nesnívalo. Vedle tlamy ušlechtilých tvarů trčel mu roztomilý knírek, mezi slechy měl bělavou stezku a kráčel uhlazeným mladistvým krokem a oháňkou pohazoval nedbale vpravo vlevo, jako by si nesl elegantní hůlečku. Srst měl tuhou, prozrazující, že prošel už hezký kus světa. Nebyl to tudíž mladý floutek, kterého stará vyhnala z Doupěte. Bystrouška pocítila, jak jí ruměnec zalévá nos a líce a hodlala rychle zmizeti v podrostu, když on zahovořil roztomilým mužným baritonem. Polikala jste se mne, slečno? O, ne, řekla protáhle bystrouška. Tadyk asi hnízdí o vtáčci, pravil zase on, aby ji vysvobodil z nesnází a dal tak najevo, že ji nepodezřívá z nepřístojných jarních toulek. Bať, přisvědčila skromně, ale v Čili je jich tu málo. Bože, já toto k místečko dobře znám, bývám toť nedaleko, šla jsem jen trošku ven, protože mě strašně bolí hlava. Tož dovolte, prosím, abych vás doprovodil. Včel zasi lozí o myslivci po lesách a když je jeden tak zamyšlený a bolí jej hlava, levko by přišel k úrazu. Když budete tak mnoho laskavý, skoro zašeptala zajíkavě bystrouška, tož poty. Ovšem, nebude-li se milostivá paní matinka hněvat, prohodil chvatně. O, ne, vpadla chvatně bystrouška. Já jsem už dávno samostatná. Mám aj svůj dům, odkázal mi je stříček jezevec. Lišák pohleděl na bystroušku s nelíčeným údivem a zálibou. Překvapilo ho velice, že tak mladá dáma je samostatná a dokonce majitelkou domu. Bylo patrno, že je v mnoha věcech načisto naivní, neskušená, neprotřelá světem a společností, neboť v dojímavé dívčí stydlivosti přešlapovala nevědouc kam s tlapkami. Jeho zrak padl i nakonec jejího prutu a v duchu se zaradoval. Ke všeckému odvážná, hospodyňa dobře vychovaná. Pomyslel si a nemohla potlačit svůj údiv, otázal se, pěstujete taky sport, slečno? A jak? Pravila s půvabným úsměvem, líst umím, to byste koukal, ale před pánama se to nesluší. No, v mysli mě v komoře jsem bývala jako doma. V mysli v ně? Žasl a uctivě se poklonil. Ano, ano, vyrůstala jsem tam, mám trochu lidský vychování. Upustil údivem prut až k zemi. No, promiňte, ještě zdržuju. Kornic, odvětila bystrouška. Poklonil se znovu, položil levou přední tlapku na prsa a pravil zcela okouzlen. Zlatohrbítek, lišák s kroužkověma pesíkama z hluboké zmoly. Těší mě, pane, bystrouška, schovánka z jezerské myslivny. Představila se v odvěť a podala mu koneček pravé tlapky. Zlatohrbítek jí vroucně políbil, přistoupil bystroušce po bok a vykročili k jejímu doupěti. Zlatohrbítkovi bylo srdce zvonem a hlava mu šla kolem. Uhodl, že ho dnes potkalo největší štěstí života. Oba byli tak rozechvění, že nezmohli se cestou ani na jedinou kloudnou větu. Když dospěli ku příbytku bystrouštinu, stanuli bezradně a nikdo z nich nevěděl, čím a jak začít. Zlatohřbítek se rozpomněl, že by nebylo slušno obtěžovat ji hórem po delší procházce dámu, která dojista touží po oddechu, úpravě toalety a jiných potřebnostech. Měl se tudíž k odchodu. Bez jakéhokoliv rozloučení nebylo arci lze odejít a rovněž nemohl se vzdálit bez jiskřičky naděje. Tvářil se lhostejně a zčesávaje si mužní knírek, otázal se ve vší slušnosti a zdvořilosti. Nebude vám, slečno, nemilý, kdybych vás opět potkal? Dojista nikoli, odvětila bystrouška a zarděla se. Chodíváte častějc na palouček? Denně. Je to moja zamilovaná procházka po večeři mezi půlnocou a jednoho. Chodit na procházku, to je moja jediná radost. Nemám přítelky, nemám známých v sousedství. V mysli mě na mě zanevřeli, tož chodívám sama. Věřil byste, že chodím skutečně výhradně sama? Nedovolím nikému, aby mě doprovázel, jsou příliš hrdá na svoju samostatnost. Jste prostě ideál moderní dívky, odtušil Zlatohřbítek. Kouříte snad taky? Ještě ne. Ale králíky žerete snad ráda, slečno. A jak? Věděl, co chtěl vědět ještě dnes. Na chvilečku odstl se opět v rozpacích, kterak ještě pozdravit, aby se nezdál bystroušce zbytečně chladným a upjatým, ani zase vtíravým a nemístně důvěrným. Ruku líbám, řekl tedy, poněvadž tento pozdrav je náležitě obřadný a obrazný a slova jsou při něm pouze slovy. Jakoby z úctivosti přehlédl, že bystrouška je ochotna rozloučit se s ním zcela po kamarádsku, přitiskl k svým ústům pouze nejzasší koneček její ohánky, třeba mu nastavovala celou. Dlouho se bystrouška nechystala tak pečlivě na lůžko jako onoho rána. Bylo už pozdě na spaní, slunce vycházelo a jí se přece nechtělo spát. vyválila se čistě v písku, pročesala si kdekterý chlup, vyškrabala si kotlačky uvízlé pod krkem, ač to vyžadovalo hodně námahy, srovnala lehké štětičky letních pesíků a pak teprve vklouzla do pelechu, leč ani pak nemohla usnout.

0: přísně své boky a blaženě se usmála. No, trochu jsou přece k světu. Začala už spokojeně dřímat, když zase vytřeštěla oči. Sužovaly jí takové divné představy. Bůh ví, kde se vzali v její hlavě tak čarovně krásné a zároveň tak hrozné, ošklivé myšlenky, až jí slzy vyhrkly z očí, jak se zastyděla. Vždyť se přistihla při tom, že ve spaní našpoulila rty, jakoby fuj, chystala se s někým líbat. Zhrábla několik kamínků a počala se vroucně modlit, jak jí to naučila matka Lištica. Odříkala očenášku tolik, kolik bylo kamínků. Konečně se uklidnila a usnula docela počestně. Časně večer, ještě než měsíc vyšel, byla Bystrouška vzhůru. Jakmile procítla něžný panenský ruměnec, pokryl její tváře. Sladce trnouc připamatovala si včerejší setkání, vyskočila hbitě z lůžka a zpívajíc polohlasitě starostlivě jela se strojit. Znovu proškrábala se o poschlý smrček, vykoupala se v kaluži, ale tak, aby se zbytečně neumáčela, uhladila si hlavu, krapeček se nalíčila vápeným prachem ze silnice a když byla se vším hotova, vyložila se z hlavního okna, úzkostně pozorovala oblohu, nebude-li pršet, avšak do půlnoci bylo tak daleko, jak živa tak časně nevstávala a přece byla dnes čerstvá a křepká jako veverka. Vzpomněla si na Andulu z myslivny, která časem také se tak chystávala a nadávala z netrpělivosti na všechno, co se jí v cestu namanulo. Jak tu blaze snila, zapraskalo náhle jemné bodličí a zašustily haluze. Bystrouška se nevzpamatovala z překvapení i leku, když zalehl jí k slechům povědomý příjemný hlas mužský. Ruku líbám.
1: Dobrý den, vítám vás. To vy přicházíte tak časně?
0: Zlatohřbítek a Bystrouška chvilku se pozorovali, jako by srovnávali své představy ze včerejška se skutečností. Hezočka je. Celá stoj za řekou bude mi závidět. Nesmím si ji nechat přebrat, pomyslil si on.
1: Můj cud do tebe zamilovaná,
0: vzdychla si Bystrouška. Najednou se oba zasmáli. Tak pošetilé to vypadalo, že na sebe dlouho hleděli a nepromluvili.
1: Nebuďte se k nám, pojďte dál,
0: vybízela ho. Zlatohřbítek zaváhal. Promiňte, že jsem nečekal až na procházku, pravil poněkud nesměle.
1: No bať, však mě nohy bolí, jo,
0: pravila s úsměvem a po domácku, zapomínajíc na ušlechtilý tón řeči, do kterého se od prvního okamžiku po včerejším setkání povznesla. Zlatohřbítek přeskočil jalovči a pravil čtverácky.
1: To, já vám tady něco nesu, slečno. Ale vy jste ošklivé, ale ne, proč si děláte kvůli vám mě takovou škodu?
0: No však jsem to sám ulovil. Pravil s rytířskou nedbalostí, položil před sebe mladého králíka, pokroutil si junácký vous a odvážil se poprvé zpříma zamilovaně pohledět na Bystroušku. Až ho krev pálila v žilách, taková roztomilá, taková líbezná, byla tak prostince a přece půvabně se nastrojila. Bystrouška stydlivě sklopila oči, neboť hledíc na králíka zavadila pohledem omužnou jeho postavu. I on byl dbale dnes ustrojen a svůj prut silný jako jedle svinul nenápadně přes zadní tlapky až na prsa. Laškujíce a překypujíce veselím, když byli překonali prvé chvíli ostychu, usedli k posnídávce. Měsíc vycházel nad strání, kos vyletěl a dohobkoval po haluzi dříšťálové až nad jejich hlavy a zpíval, až to k duši mluvilo. Bystrouška chtějí se ukázat pečlivou hostitelkou a přesvědčit hosta, že i ona umilovití, přinesla ze své spižírny

divokou kačenu, ale nebyla stomilého hosta pobídnout. Zachvěla se blahým rozčilením a na čumáček vytryskla jí slzička. Neméně dojat byl zlatohrbítek a tak se kachny ani netkly. Není vám zima? Otázal se, aby zakryl své rozčilení, a zuby mu zajektali nikoliv však chladem, nýbrž touhou. Zmlknuv, přitulil se něžně k ní. Ne, je mně horko, zašeptala Bystrouška. Na procházku dnes byste nechcela, řekl vroucně a laskavě. Já se bojím, vydechla těžce a nesměle se po něm podívala. Sklonil svou krásnou hlavu k hlavě její, složil svůj prut souměrně s prutem jejím a vtiskuje první letmý pocel na její ouško, domlouval jí horoucně. Ví, samostatná, nebojácná, která se ani lidí neleká, vy byste se bála večír do lesa? Bystrouška mlčela, za to srdce jí bylo hrozně. Tož co půjdem, naléhal znovu. Jo, řekla, aniž o tom věděla. A šli. Nespíval kos jediný, zpívalo jich nejméně tucet. V kalužině ozývala se rosnička, nikterak nedbajíc, že podle pranostiky ještě nesmí. Chřástal, pokřikoval. Špaček, jenž si asi někde přihnul z radosti nad příchodem jara, ponocoval a pokřikoval na všechny noční chodce a konečně pustil se do vlastní své rodiny. Chrousti pořádali věneček na planých jabloních obalených květem, takže nebylo ani větviček vidět. Člověk by neřekl, jak si ten drobný lid, ustavičně naříkající do bídy a malých platů, umí vyhodit z kopejtka. Komáři ladili vytrvale svou smyčcovou kapelu. Zkrátka všecko oslavovalo svátek práce všeobecným pracovním klidem. Ba i u smoleného ježka bylo vidět, jak se odkud si žene. Na vousech tkvěl mu koneček slimáka. Starý tajný ochmelka, který se stará jen o sebe a o rodinu nechává starat se ženu. Nejspíš ve spěchu zapomněl si otřít hubu, neboť na sebe vůbec nedrží. Na křižovatkách bylo plno lesního národa a síc tujík, ptačí policajt, stále varovně vyvolával, aby se předešlo srážkám a neštěstí. Zlatohrbítek s Bystrouškou hleděli, aby co nejrychleji dostali se z tohoto šumu. Vyšli na chladnou loučku v podlesí, bylo tu ticho, příjemně šero. Ze svodnice stoupal oblak mlhy a podél struhy kvetly tisíce blaťouchů. Skokani pořádali zde sportovní závody za laskavého spoluúčinkování ropuch a kuněk a ustydlí zimou zčervenalí čolci nabízeli panstvu květiny a občerstvení. Zlatohřbítek pln pozornosti věnoval Bystroušce voničku. Podívala se na něho vděčně. Hovořili o ledačenus a oba radostně žasli, jak si rozumějí. Jejich názory na lidi, na lov zvěře, lesní i polní, na lapání myší i ptáků se dojemně shodovali. Pouze v názorech na lásku se nemohli dohodnout. Vy jste ještě nemilovala? Ptal se opatrně Zlatohřbítek. Ne, odpověděla stydlivě. A vy moc? Taky ne. Proč? Protože jsem ještě nenašel takový, který bych si byl vážil, pro kterou bych aj život dal, ale nanduli včel takový. Tož, vzdechla Bystrouška a hrdlo se jí svíralo. Tož bez dlouhého rozmýšlení zeptám se jí, máš mě ráda? Chceš mi?
Bystrouška byla blízka mdlobám. Dech se jí tajil, nohy se jí pletly. Objal jí, aby neupadla. Vy mlčíte, řekl po chvílce Zlatohřbítek. Puste mě, zaprosila Bystrouška, neboť jeho žlutý zrak a jeho tlapka ji pálila kol pasu jako žhavé železo. Puste mě, buďte tak laskavý, bojím se vás, jste hrozný. Prosím, chcete-li, ale upadnete. Pojďte k nám na náš brdek, žadonila. Hnedka, řekl. A nyní jemu bouchalo srdce jako už předtím jí. Jděte pryč, prosím vás, nechci vás vidět. Bojím se vás, jste strašný. Pustil ji skutečně. Zadíval se na ně smutně a řekl, tak proč nejdete? Běžte, běžte a odneste moje štěstí. Zničte mě, zkažte mě. Nechci být živý bez vás ani do zítřka. Opravdu, opravdu, proč jste to neřekl už spíš? Vyhrkla a utírala si čumáček. Tála pohnutím a nebylo jí možno ani půl kroku od něho odstoupit. Opravdu, tebe, Bystrouško, jsem si zamiloval. Tebe mám rád, ty moja jediná. Mně, zašeptala a zaštkala. A proč zrovna jenom mně? Protože jste zrovna taková, jakou jsem odjaživa chcel. Nesu lhář, nesu lišák ulhané, Bystrouško, a mluvím, co v srdcu nosím od včírka. Ne tělo, tvoju dušu miluju, seš nádherná, nesmíj se mě, nevrc hlavou, uvidíš, že o tobě moja Bystrouško, budou aj romány psat a nando se takoví lidi hloupí, že to vydrží číst až do konca. Neutíkej, sedni si vedli vám mě. Bystrouška nedovedla odporovat, usedla, avšak tu Zlatohřbítek ji uchvátil do svého mocného obětí, jemně ji přinutil, že mu usedla na klín a líbal ji, jako když déšť padá a stále pršely nové polibky. Neplač, však bych aj já radostí zaplakal. Bystrouško drahá, chceš mi? Chcu, odvětila pokorně.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Reklama nad Prahou. Poslední paprsky slunce se zachytí zoufale na muzejní kopuli, na chvilku ještě rozzáří zlaté její hrany, pak tiše sklouznou zeleň a motř na večerního nebe, kde utonou, umrou a rozplynou se. A již se ulicemi dole plíží šero, s nímž mdle zápolí bledé girlandy obloukovek. To je chvíle, kdy nad chodníky vytryskne němý pokřik světelné reklamy. Heslá nápisy útočí na chodce se všech stran. Jedna reklama však opovrhla ulicí, která je příliš malá pro její silácké vzepětí, jemuž se zachtělo dobíti celého města. Útok byl proveden z boku. Nad tovární budovou v Holešovicích žhne po celou noc 5 obrovských bílých písmen. 5 písmen vražených do černého nebe, vypálených do jeho sametové pleti, přibíjejících do jeho kopule jediné slovo. Osram! Strašlivé, chladné sebevědomí je těch 5 písmen, která stojí tvrdě a vzpurně nad městskou čtvrtí a celým vltavským údolem. Dolní Holešovice jsou podivná čtvrť se svými širokými ulicemi bez konce, s kolmými průseky mezi bloky činžákových kasáren, s černou pochmurností fabrik, vybíhajících nekonečnými ohradami do pláně Manínské. Je to z třetiny Ostrava, z třetiny Klondike a z třetiny East End londýnský. Je to město v městě, město nehotové, jako nakousané, kde se trs trávy rve s mourem a sazemi, akáty stůňou a boží půda má tvrdé jméno parcely. A v tomto podivném, smutném a krásném městě pražském se žije jen rytmem strojů. Práce i odpočinek jsou diktovány zpěvem továrních píšťal a sirén a jediná věc tam byla dosud volná a svobodná. Noc. Tam více než kde jinde tmar dousila roztažené růžence uličních svítilen, aby zakryla bídu dne a zašeptala lidem, že i v jejich bledé krvi hoří lidské vášně. A Vltava tam v širokém oblouku šumí do nocí svou věčnou ukolébavku, aby přehlušila vzliky a laskání, pláč a smích, jimiž na jejím břehu raší, roste a skomírá láska. A strážníci, kteří těžkým pomalým krokem patrolovali v temnotách tříd, věděli dobře, že tady noc brousí čepel k útoku a tma je pláštěm stejně lásce jako nenávisti. Nuže, tato jediná svoboda, noc, která strojové tvory činila lidmi, byla vyrvána a zdeptána 5 tyranskými písmeny, která vytryskla nad domy a věčnou září uvrhla dolní Prahu v své rabství. První setinu vteřiny, kdy se vyřítilo světlo ze starých jejich žárovek, byly určeny a stanoveny obrysy stínů a plochy světel celé čtvrti s příšernou přesností. Setrvávají tak noc co noc, ať vzteká se vichřice nebo se bliskotají hvězdy, ať tančí sníh nebo mží pobledlé stříbro měsíce. Není pardonu pro třídy a ulice této končiny. Stíny budov byly jednou vrženy a už jsou nezměnitelné, leží a budou ležeti vždy přesně na svých místech, jak určilo 5 písmen městu dvojnásob skamenělému. Nad širou plání line se od večera do svítání jejich bílé, nehybné, studené, mrtvé světlo. Krutá, umělá severní záře, měnící noc v den hroznější dne slunečního. Tvrdý a němý pán celé krajiny, jeho špišné slávě se klaní i vláčky, hrnoucí se v noci od Vysočan a Běchovic i supající od Dejvic a Podbavy. Ale pět písmen se nespokojilo triumfem nad Dolní Prahou. Od několika dnů se usadilo, jak supí pár na kopuli paláce Rokoka, a jejich vláda zde je ještě děsivější než tam ve čtvrti továren. Tam je to mrtvé světlo, jež nehybně vládne živým. Zde ožilo přízrakovitým životem bez citu a srdce. Do prvního soumraku vyskočí obrovské bílé O, pak S, pak R, pak A, pak M. Pak celek zhasne. Pak vytryskne totéž O, modře a ostatní následují. Pak totéž vyrazí rudě, vždy v těchže zoufale stejných intervalech. Není zastávky, není oddechu pro život pěti písmen, jakmile se slunce vzdá svého králování. Vyskakují a mizejí s přesností kyvadla, svakají světlem do pražské noci kovový tep svého neviditelného stroje a neustanou, dokud neodumrou dva tenké dráty, jež přivádějí jim umělý život. A to je strašlivé na jejich přesnosti. Dole pod nimi dlouze oddychuje Praha a vlní se Václavské náměstí. Lidé se hrnou z práce, schánějí večeři, přecházejí do kaváren, jedou do divadel, ujednávají obchody, opíjejí se u špatného kvarteta, zapadají do hotýlků, prou se o národnost, zuří touhou po ženě. Táhnou k pomníku a zpívají Internacionálu, hádají se o kšefty, hltají z papíru večeři u párkaře, promýšlejí vraždu, schánějí lékaře, hulákají z opilosti, vztekají se na tramvaj, tichým šepotem hledají rytmus básně, uskakují před autem, smlouvají se s nevěstkou, sní o výhře, usilují o vládu, klesají únavou, našeptávají hřích milence, proklínají strážníka, vymýšlejí si podvod, modlí se o zdraví, touží a zoufají si, lhou a doufají, ale ať drtí veš mezi nehty nebo třeští rykem revoluce, nad nimi s chladnou matematikou pracuje pět písmen světelné reklamy. Odpočítává vteřiny jejich jepičího života. Vyrazí s O, přidá S, dokončí slovo. Začne znova, jakoby od věků do věků. Strojový přízrak života, mechanický duch, příšerný symbol čehosi, co jsme sami stvořili, ale co vzkypělo nad nás a nyní nám mrtvě udává takt pro život i smrt. Nový, pomyslný, ale tím strašnější golem, jemu jsme do úst vložili šém a dnes už nevíme, zda slouží on nám, nebo my jemu.

Po celém světě šly telegramy. Otázka hmyzu vyresena. Po druhé světové válce se tatínek vrhl do víru poválečných obchodů, ale nějak mu to nešlo. Nebyl už tak mladý, aby působil na mladé ženy, co nejvíc kupují, nebyl už snad ani tak roztomilý a trošku se unavil ve válce, v Africe a v další válce v koncentráku. Chtěl letět, ale plácal se jako motýl s poškozenými křídly. Žil z minulosti a vzpomínal, jak před válkou chodil domů a sázel s velkým potěšením stovky na kulatý stolek. Měl pravdu, to uměl jak artista. Pouštěl 100 koruny z výšky, anebo je připlácával. Maminka provolávala výkřiky obdivu a tleskala a my kluci jsme stáli pusy do kořán. Později sice následoval obvykle druhý a třetí výstup, o němž už tatínek nerad hovořil, když vymáhal peníze z maminky zpátky. Ale to známe jen z doslechu a tak máme tatínka v živé paměti jen z dějství prvého. Když tatínek posté vzpomínal, maminka mu opakovala: to už je, Loušku, jenom minulost, bohužel. Tatínek vzdychl a druhý den se vrhl, jak cestáci říkají, na plac. A my, co jsme ho znali, jsme najednou poznávali, že je to hloupost s tou životní únavou. Měl obrovskou energii. Neprodával jenom artikl, který by ho byl hoden. To bylo ono. Po válce nebylo dobré zboží, samý povl, fuj tajfl, řekla by naše babička poporová z Buštěhradu, kterou Němci splinovali v Osvětimi. Prodával zmodernizované spony na kšandy, mast proti svrabu a reklamní skříňky. To byl největší kšeft. Tak ty skříňky byly dobrý, ale moc velký artikl to stejně nebyl. Na ten tatínek čekal 2 roky, jako čeká poušť na déšť anebo chudý člověk na štěstí. Tatínek čekal taky na štěstí a vždycky se usmíval, když o něm mluvil. A pak jednoho dne, zní to skoro jako v pohádce, štěstí přišlo. Dostavilo se zvláštně, nečekaně, tak jako štěstí chodí. Tatínek nepřišel domů nadšený, spíš zkroušený, povídal mamince. Hermo, se skřínkama jsem seknul. Maminka čekala na pokračování. Přišel za mnou nějaký inženýr Jehlička, má nejlepší artikl na světě. Budu milionářem. Maminka mu neskočila kolem krku, mířila však rovnou k nejdůležitějšímu. Co budeš prodávat? Tatínek řekl s lehkým úsměvem. Mucholapky. Maminka zbledla. Po švédských ledničkách a vysavačích, po německých sponách, na kšandy a české masti proti svrabu to viděla jako úplnou legraci. Jakoby z hvězdičkového generála udělali frajtra s jednou peckou. Maminka však na sobě, kromě toho zblednutí, nic nedávala znát. Už si zvykla na mnohé a nic si od našeho tatínka zas tak moc nepřekvapilo. Ale jízlivě se zeptala, kdy pak budeš tím milionářem? Tak za rok, abys rozuměla, to nejsou normální mucholapky. Tatínek zapřemýšlel. To jsou zvláštní. Jak zvláštní? To nevím, ten inženýr říkal, světová bomba, zaplavíme tím Československo. A jak to tatínek řekl, trochu se mu rozářily oči a dodal. A taky celou Evropu a možná celý svět. A tomu ty věříš? Zeptala se maminka. Tatínek mlčel a oči mu zase vyhasly. Ty tomu věříš, že na mouchách můžeš vydělat 1 000 000? Útočila maminka. Hermínko, pan inženýr Jehlička si klekl na kolena a tvrdil, že když mu je neprodám, tak se odbouchne. Dal už do výroby spousty peněz. Jen aby ses nakonec nezastřelil ty, řekla skepticky maminka. Přes četná varování naší maminky před záhadnými muchlapkami vydal se tatínek do jámy muší k firmě Dersol. Firma se stávala z vysokého inženýra Václava Jehličky s huňatým obočím, z hubného šoféra Franty Hodka, měl za ženu nádhernou polku, do které se později zamiloval můj starší bratr, a vozu DKV 600,
dvou velkých místností, několika kusů nábytku a jednoho překrásného koberce z domácnosti paní Jehličkové, kterého jsem půjčila s přáním, aby se panu inženýrovi hýbaly obchody. Aby rozhýbal obchody, první čin mého tatínka u této firmy byl, že prodal okamžitě tento perský koberec. Pan inženýr málem omdlel, když zjistil, že ho tatínek odnesl s nadšeně souhlasícím šoférem Hodkem na ramenou. Do DKV se koberec nevešel, tak byl velký. Pan inženýr si dal hned mokrý ručník na hlavu, jenomže se neodvažoval nic říct, aby ho tatínek neopustil. Prodej koberce měl však dvě výhody. Pan inženýr se na vlastní kůži okamžitě přesvědčil o tatínkově báječné schopnosti prodávat a do začátku byly nějaké prachy. Jenže mucholapky, jak známo, nejsou koberce. Tyhle mucholapky nikdo nechtěl. Ve skladišti se hromadily jako nepotřebné zbraně. Ležely jich tu statisíce v krabicích, rostly od podlahy do stropu jako dorské sloupy, vypínaly se do výšky, zaplňovaly sál zleva doprava, od zdola nahoru. Tatínek si to množství prohlížel a jímala ho závrať. Točila se mu z toho hlava. Přitom sledoval pana inženýra Jehličku, jak krčil husté obočí a vykládal o skvělých vlastnostech mucholapek. A můj tatínek, jen se tak častokrát v životě zamiloval, okamžitě poznal, že i tento pán je zamilován do mucholapky, nesoucí zvučný nápis Bomba chemik. Laskal se s ní jak s dítětem. A jednalo se o zvláštní dítě. Měl mu přinést slávu i peníze. A to obvykle děti nenosí. Když o mucholapce mluvil, jeho hlas dostal zvláštní zabarvení. Takhle hovořili lidé o svých miláčcích na hřištích anebo na dostihových dráhách. A snad v tom znělo ještě něco temného navíc. Možná ten strach, že se zastřelí, jak to tatínek neprodá. A nebo ta naděje, že se stane milionářem, když to prodá. Ptal se hrdě. Co říkáte názvu Bomba chemik? Tatínek se zeptal, kolik jste jich už prodal? Nic, řekl smutně pan inženýr Jehlička. Nebyl sice obchodník, ale poznal, že musí své nadšení přenést na tatínka. Řekl mu, že už před válkou prožil týden na Šumavě ve stanu a běhal tam nahý po pasekách a hledal vhodné odpuzovadlo proti mouchám, mazal se kmínovou a anýzovou silicí. Dřevorubci ho chtěli sice odvést do blázince, ale vše se vysvětlilo. Pak se ocitl na slibné cestě. Jenže vynález Švýcara Millera odsunul jeho ambice. Millerův objev byl bomba. Po celém světě šly telegramy. DDT objeveno, otázka hmyzu vyresena. Od té doby vyšlo jen o tomto prášku tisíce článků a publikací. Ještě miliontina gramu je toxická, pane Popr, tvrdil pan inženýr. A potom vzal jednu mucholapku a poprvé ji před tatínkem rozevřel. Roztáhla se jako harmonika, co nebude nikdy hrát, ale působit jako smrťák smrťoucí. Byl to pruh obyčejného papíru napuštěného za prvé medem, mouchy láká, za druhé žlutou barvou, taky láká, a za třetí práškem DDT zabíjí. Tato muchlapka působí esteticky a nepřetržitě do té doby, než se pokryje v místnosti prachem. A to je dlouho, pane Popr, to je dlouho. Tatínek zbledl, poněvadž tato muchlapka nebyla žádná muchlapka, neboť nelepila. Její majitel nemohl pozorovat mouchy, jak třepou na lepidle nožičkama a končí svůj muší život. To bylo u nové mucholapky špatné. Moc špatné. Do prdele, to je mizerný, řekl si tatínek. Vy jste ze všeho smutnej, vidíte, řekl pan inženýr a zesmutnil taky. A tak seděli nad milionem mucholapek, které možná byly lepší a estetičtější než obyčejné,
Ale nebyl tu člověk, co by to dokázal lidstvu vysvětlit. Až později se tatínek dozvěděl, že pan inženýr Jehlička vyzkoušel 8 obchodních zástupců, ale ani jeden s tím nehnul. Mému tatínkovi letělo hlavou tisíce věcí. A pak se taky styděl předstoupit před naší maminku a oznámit jí, že měla pravdu. Miliony nebudou a pan inženýr Jehlička se odbouchne. Pana inženýra mu bylo taky líto. Seděl tu na bedně s muchlapkami, hlavu v dlaních, jako by se chtěl zastřelit už v nejbližší chvíli. A když se ho tatínek chystal poplácat po rameni a spatřil šedivý, smutný obličej, tak mu prostě a jasně řekl: tyhle muchulapky prodáme. Na inženýra Jehličku to působilo jako balzám. Druhý den zorganizoval výpravu na venkov. Jel on, tatínek, a vezl je šofér Hodek autem DKV. Ráno rozjesili do velké koňské stáje plné much, 100 bombachemiků a celý den seděli před stájí a popíjeli pivo. V poledne, kdy se tatínek šel přesvědčit, jak mouchy mizí, ho kopl kůň. Chtěl totiž dokazovat kočím a přítomným z firmy Dersol, jak rozumí těm ušlechtilým zvířatům. Večer spatřil kulhající a trošku namazaný tatínek zázrak. Stáj bez much. Nikde sice neležela jediná mrtvá, ale nebyli tu. Snad odletěli zemřít na neznámá pohřebiště, jako to dříve dělali mamuti. Tatínek si mnul ruce. Byl po inženýrovi Jehličkovi druhým člověkem, který se dal polapit novou mucholapkou. Byli zatím dva, jako rytíř Don Kichot a jeho věrný sluha Sancho Panza. Co se dělo pak, patří spíš do oboru kouzelnictví než obchodu. Pan inženýr jmenoval tatínka ředitelem firmy Dersol. Měla tak 3 zaměstnance, šéfa, ředitele a šoféra, když nepočítáme ženy vyrábějící po domácku mucholapky. Tatínek přišel domů a hrdě oznámil své jmenování. Maminka ani nemukla, měla o tom své mínění. Mucholapky bombachemik považovala pořád za veliký šmejt. Tatínek se vrhl do prodeje. Bylo tehdy jaro, v pražských parcích kvetly tulipány, na venkově šeřík a mouchy dosud houfně nelétaly. Tatínek prodával tak, jako by už nikdy létat neměli. Byl úžasný, sugestivní. Vzal mě jednou sebou. Přivřel své krásné hnědé oči, usmál se mávě rukou, zahnal pochybnosti. Člověk ani nevnímal, co mluví a co nabízí. Jenom věděl jedno, že zboží je skvělé a že bez něho nemůže být. Tatínek tomu propadl. Už dávno to nebyla role, kterou chtěl hrát. Unášel ho proud. A přitom to bylo fantastické. Vždyť prodával něco jako chleba, který se nedá hned jíst, a něco jako šaty, které se nedají okamžitě nosit. Někdy rozbalil mucholapku, balancoval s ní na jedné noze jako artista, po druhé ji vůbec nerozbalil, bavil se o počasí, o krásných ženách v Hamburku a uzavřel daleko větší zakázku než předtím. Jenom jedno jsem nechápal, že obchodníci objednávali takové množství, když je nikdy nedokážou lidem prodat tak, jako by to svedl tatínek. Ale tatínkovi to bylo jedno. On se narodil, aby prodával tak, jako se před 1000 lety narodil válečník, aby zabíjel. Po návratu z první služební cesty se šoférem Hodkem vytrhával z objednávací knihy zakázky a sázel je na stůl jako doma 100 koruny. Inženýr Jehlička tehdy málem omdlel. A tak bomba chemik vybuchla, zatím v Čechách, a za kanónem seděl můj tatínek. Auta rozvážela a pošta donášela mu chlapky. Sklad se rychle vyprazňoval. Tatínek chodil domů zas jako před válkou. Nosil velké kytice růží a gladiol, házel na kulatý stolek 100, hýřil vtipem
a naše maminka se konečně usmívala a prohlašovala, že na muchlapkách něco dobrého bude. V létě začnou ty potvůrky lítat, musíme si muchlapky rozvěsit do pokojů. Tatínek měl teď peněz jako želez. Na skále blízko Vltavské přehrady nad Vraným rozestavěl chatu. Ne, to nebyla chata. Byl to takový malý hrad z oblouky a už z dálky bylo vidět, jak je mohutný a opravdu krásný. Na tu vysokou skálu jsme nosili v košících zem a tatínek tu sázel jahody a angrešt. Nejkrásněji se ovšem dařilo inženýru Jehličkovi. Prožíval to, co prožívá člověk v životě většinou jen jednou. Byl opojen jako vůdce, jenž si po prvním vítězném tažení naplánuje podmanění celého světa. Zakoupil si zatím mapu Evropy, připevnil ji na zeď a počítal, kolik do které země vystřelí jeho generál Popr mucholapek. Jako první padla země česká. Ležela u tatínkových nohou. Podrobil si ji. Všude na mapě, v každém městě a městečku trčily zapíchány červené praporky, že dne toho a toho tu ředitel firmy Dersol Leo Popr zvítězil nad lepivými mucholapkami. Za pouhé 2 měsíce dobyl Čechy a vydělal panu inženýrovi 1 000 000. Stali by se tak docela malými milionáři, ale inženýr Jehlička ten 1 000 000 fantasticky rozfofroval. V Anglii u firmy Morgan Corda objednal spoustu DDT, takže přes kanál La Manche putovali 10 sudů smrtícího prášku. Koupil amerického Forda, narozil z mucholapek, sežral 35 litrů na 100 kilometrů, přibíral 10 žen na výrobu nových mucholapek, skoupil metráky drahého medu, papíru a barev. A na řadě byla země moravská. Tatínkovi se tehdy na Moravu nechtělo. Pod naší novou chatou na přehradě začali brát cejni. Měli takové malé hubičky, plavali ve vodě, stříbročerní a chutnali výtečně na sádle s kmínem. Zní to idylicky, ale vždycky, jak tyhle potvory začaly žrát, znamenalo to zhoubu pro naši rodinu. Tatínek obvykle přestal pracovat. Na Moravu pojedeš ty, oznámil mi a inženýrovi Jehličkovi sdělil, že já jsem ten pravý obchodník, který udělá na Moravě velkou zakázku. To přesvědčí největší pražský velkoobchod, že i na Moravě půjdou mu chlapky na odbyt a vezmou je pak od nás. Kdyby je tam prodal on, nevěřili by. Něco na tom bylo, ale hlavně v tom byli cejni velcí jako lopaty. Nevím, podle čeho usuzoval tatínek na mé skvělé obchodní vlastnosti, v životě jsem nic neprodal, jenom jednou za války 11 dílů Tarzana, kterého jsem dostal od bratrance Karla Kopřivy. A to mě maminka seřezila bejčákem na psi. Když mi k tomu připočetla ještě další kousky a hlavně to, že jsem nenachytal pro kachny v rybníce žáby. Z prodávání jsem měl ohromný strach. Nikdy bych si nedovedl počínat jako tatínek a taky jsem nemohl ve svých 18 letech vykládat o krásných ženách v Hamburku. Ale tatínek se ten strach snažil všemožně rozptýlit. Dal mi ušít bleskově nové modré šaty a objednal mi letenku Praha-Brno. Pak mi vtiskl do ruky knihu Američana Dale Carnegieho, jak získávat ti přátele a působit ti na lidi. A řekl mi, že je v ní vše. Až po letech se podřekl, že ji nikdy nečetl. Ale pro mě se ta kniha stala po odletu jedinou nadějí. Upěl jsem se k ní tak vášnivě, že se mi v pohupech nad Českomoravskou Vysočinou i pozvracel. V Brně při návštěvě velkoobchodu jsem třímal aktovku s knihou Dale Carnegieho Jak získávat ti přátele a působit ti na lidi a uvědomoval jsem si jednu z jeho zásad. Vždycky se usmívejte. Další dobrá zásada, kterou jsem si zapamatoval, byla, abych dotyčnému pochválil nějaký vzácný předmět v jeho kanceláři. Usoudil jsem, že to bude v tomto případě nábytek. A tak jsem řekl, jaký má nádherný dubový nábytek.
Ten pán se strašně nakrkl a povídal, že je to čirou náhodou smrk a děsný šmejd. Vnutila mu ho sem manželka, která ho doma nechce mít, a jestli nechci nic podstatného, abych rychle vypadl. A tak jsem vypadl a o vzácných mucholapkách Bomba Chemik jsem se neodvážil říct ani slovo. Ve druhém velkoobchodě jsem raději mlčel a neusmíval se. Ačkoliv se mi zdál i tamní nábytek dubový a také krásný. A stalo se něco podivuhodného. Tento pán, bělovlasý, s modrýma očima jako poměnky, se na mě od začátku usmíval sám, říkal, jakou mám krásnou pleť a že jsem pohledný chlapec. Bavili jsme se o všem možném a on mi pověděl, že by mě chtěl mít za syna a jestli bych u něho nechtěl přespat. To už jsem začal chápat, že má raději spíš kluky než holky, a vykrucoval jsem se, že musím zpátky do Prahy. Ale sahat jsem na sebe nechal, i vlasy jsem si nechal hladit, poněvadž jsem si nedovedl představit po návratu mého tatínka, jak by byl smutný, kdybych nic neprodal. Dopadlo to náramně. Ten pán si objednal 50 000 mucholapek Bomba Chemik a já od něho odešel před večerem. Bylo to právě tolik, kolik potřebovala firma Dersol k tomu, aby dokázala, že mucholapky se dají prodávat i v takové tradiční a krásné zemi, jako je Morava. Tatínek byl nad objednávkou šťastný, svítili mu oči, jako by pil, a pyšně mamince prohlašoval, že jednou budu nejlepším obchodním zástupcem na světě a jedním z nejbohatších mužů této zeměkoule. Bohužel se to nestalo. Když na to vzpomínám, byla to tenkrát ohromná sláva. Do Brna mířili vozy, na postranicích měli ohromné látkové nápisy Smrt mouchám. Tiskárny chrlily letáky o nových mucholapkách. Můj tatínek se nabažil cejnů a dostal znovu chuť do práce. Tak to vypadalo v době, kdy padla Morava. Pak se stalo toto. Začaly létat mouchy. Objevili se všude a bylo jich mimořádně dost. Teď mělo nastat to, že stejně skvělým způsobem, jakým nabízel mucholapky můj tatínek, udělají to obchodníci. Ale copak se obchodníci mohli usmívat, balancovat na jedné noze, sugestivně se tvářit a vysvětlovat skvělé vlastnosti mucholapek. To všechno za 3 koruny? Obvykle řekli, poslali nám letos tohle, má to být dobrý. Tisíce žen přinesly Bombu Chemik domů a teprve tam zjistili, že nelepí. A mouchy po usednutí na žlutý papír létaly rychleji než předtím, žádný je nespatřil zahynout. Co na tom, že je místnost prázdná? To mohl udělat průván, vidá, máme otevřené dveře. Tak tady vám nesu zpátky to svinstvo. Dejte mi pořádnou mucholapku, co lepí. A tak jako v moři dojde vlna někam nakonec a vrací se zpátky, tak také tentokrát vlna došla k našim roztomilým ženám a vracela se zpátky k firmě Dersol. Jenže tentokrát šlo o vlnu mohutnou, takovou, která pohltí celé pobřeží. Můj ubohý tatínek seděl právě na břehu a dostal do ruky první výstražný telegram v době, kdy pan inženýr Jehlička právě scháněl ve slovenské zemi ten nejkvalitnější med. Pane Popper, stop. Mouchy nechcipají, stop. Spravujou se, stop. Jdete do prdele s takovým zázrakem, stop. A za tímto telegramem přicházely další, pak dopisy. A ještě než se vrátil šéf s medem, začaly docházet zásilky mucholapek od zákazníků, nečinících si nároky na vrácení peněz. Jak se rychle sklad vyprázdnil, tak rychle se naplnil. Mucholapky se jako živé hrnuly dveřmi, oknem, ale teď už nebyl nikdo, kdo by je rovnal a zadržel. Koupili se bez ladu a skladu, na židli tu seděl tatínek a jen pokyvoval hlavou.
Mucholapky brzy zaplnili kanceláře a leželi už na chodníku, když se vrátil pan inženýr. Nevěřil tomu. Nechtěl tomu věřit. Jen prohlásil, že jde o nějaký omyl. Napíše všem, všechno jim vysvětlí a oni si ty mucholapky vyžádají ještě rádi zpátky. Chodil po kanceláři a na všechny se usmíval, ale ve skutečnosti plakal. Tatínek věděl, že si to musí namlouvat, jinak by si musel jít opatřit ten revolver. Můj tatínek poznal jako voják, že bitva je prohraná. Vyndal jako správný generál praporky ze všech míst, kde zvítězil nad lepivými mucholapkami, nandal je do krabičky a přivázal růžovou mašličkou, co měl v kapse od některé své milenky. Potom si vzal jednu mucholapku, bomba chemik, a řekl panu inženýrovi, na památku, bylo to krásný. A pak šel domů po nábřeží a koukal se do vln Vltavy a myslel na to, že to bylo skutečně krásný. Tak jako myslí fotbalista nebo bojovník na bitvu, která se prohraje, ale je krásná. Myslel na to, jak chodil domů s kyticemi a penězi, jak hýřil vtipem a jak to bylo vzrušující prodávat tak těžký artikl. Šel a pořád se usmíval jako lidé, co potkali na chvilku štěstí a nemohou na ně zapomenout. Až před našimi dveřmi mu, jak se říká, usnul úsměv na rtech, neboť doma čekala maminka a zrovna na peníze. Tatínek vstoupil a řekl hned u dveří, aby to měl za sebou. Hermo, už žádný peníze nebudou. Měla si pravdu, seknul jsem s tím, je to šmejt. Tím vyrazil naší mamince všechny zbraně z rukou a bylo to odbyto. Ale později jsme pochopili, že to nebylo odbyto a že to vůbec se neskončí. Tatínek byl od té doby vyřízen jako boxer v ringu, co prodělal těžké KO. Za něco se styděl, bál se podívat lidem do tváře, když jim něco nabízel. Zlomilo mu to jeho obchodnické srdce. Pak mě ještě můj báječný tatínek poslal k panu inženýrovi Jehličkovi pro nějaký doplatek. Pana inženýra jsem našel po dvou dnech blízko Radotína na Rumišti, seděl u vagónu mucholapek, pálil je a něco si pro sebe brumlal. Mucholapky krásně hořely, smrtící prášek DDT se z nich nikam vytratil a nad žlutavým spáleništěm se linula vůně sladkého slovenského medu. Lákalo to mouchy, slétávaly se a mračna jich tančila nad hořícími mucholapkami bomba chemik svůj vítězný tanec. Pár let na to jsem potkal pana inženýra znovu. Už nebyl tak vysoký, schrbil se, vyhrkl na mě. Co jsem vám říkal, je to šlágr, Holanďané je vyrábějí, jmenují se Sly Killer. Víte, co je to Sly Killer? Zabíječ much. Zaplavili tím Evropu. A vytáhl pohotově z kapsy mucholapku, podobala se té naší jako vejce vejci. Jenom na obálce nevybuchovala bomba, ale ležela tam obrovská odporná moucha, probodnutá bílým šípem. A máte se, pane inženýre? Zeptal jsem se, abych to zamluvil. A to jsem neměl. Usmál se smutně, mávl rukou. Slzy mu vrkly do očí a rychle odcházel. A já bych od něho nejraději běžel za tatínkem a řekl mu, že neprodával šmejd. Snad by ho to zas postavilo na nohy. Ale nebylo už kam běžet. Jedině nahoru k Pánu Bohu. A tam zřejmě už není potřeba nic prodávat. A ani mouchy tam asi nelítají. A jestli lítají a bude třeba prodávat, tak už o tom tatínek stejně ví. A v tom případě je na placen.

0: Za bílého přízračného jitra, když se zvolna zvedala mlha, šel otec Brown domů od raní mše. Bylo to takové jitro, kdy nám už samo světlo připadá jako něco nového a tajuplného. Řídce roztroušené stromy čím dál ostřeji vystupovaly z oparu, v ještě delších vzdálenostech od sebe se zjevovaly domky nerovného okraje předměstí. Konečně začal otec Brown rozpoznávat i vilky, v nichž měl náhodné známé nebo je znal jen podle jména. Ale všechny dveře a okna byly zavřeny. Zdejší lidé nepatřili k těm, kteří bývají vzhůru takhle časně. Všude panovalo ticho, trval noční klid. Ale když kněz míjel stínový obraz jedné velké vily s verandou v rozlehlé pěstované zahradě, zaslechl zvuk, při němž se bezděčně zastavil. Ne, nebylo možno se mýlit. Byla to rána vypálená z revolveru, nebo prostě z nějaké lehké střelné zbraně. Za ostrým zvukem následovala podivná ozvěna. Otec Brown se skládal ze dvou bytostí. Byl v něm muž činu, který byl skromný jako fialinka a přesný jako hodiny a pohyboval se v malém koloběhu svých povinností. Současně v něm byl muž přemýšlivý, který byl mnohem prostší, ale mnohem silnější, který se nedal jen tak lehce zastavit a jehož myšlenky byly vždycky svobodné. Nemohl si pomoci, prostě si musel, třeba i podvědomně, položit všechny otázky, které položeny být měly, a zodpovědět si jich tolik, kolik svedl. To vše bylo bezděčné, jako dýchání nebo oběh krve. Už se chtěl dát znovu na pochod polosvětlem, říkaje si, že mu do nějakého záhadného výstřelu nic není, ale pořád instinktivně splétaje a rozplétaje 20 teorií o pravděpodobném významu těch zvuků. Tu se však šedé siluety rozjasnily do stříbrna a v postupujícím světle si otec Brown uvědomil, že stojí před domem, který patří anglo-indickému majorovi jménem Patnem. A tak se otočil, prošel zahradními vrátky a zamířil k hlavnímu vchodu. Z jedné stěny domu trčel asi v polovině jakýsi výčnělek, podobný kůlně. Později kněz zjistil, že je to velký přístavek na smetí. Kolem jeho rohu přicházela nějaká postava, zprvu jen stín, který se schýbal a zřejmě se po něčem rozhlížel. Pak, když se přiblížil, zhmotnil se v člověka až nezvykle hmotného. Major Patnem byl značně rozložitý, měl holou hlavu a býčí šíji a poněkud mrtvičnou tvář, jaké plodí dlouholetá snaha zkombinovat východní podnebí Orientu se západními pochoutkami hodnými vyhlášených gurmánů.
1: To jste vy, otče Browne? Slyšel jste ty zvuky?
2: Slyšel. A řekl jsem si, že se radši kouknu, jestli se snad něco nestalo. Znělo to jako puška nebo něco takového. Ale zdálo se mi, že to má prazvláštní ozvěnu.
0: V tom se prudce otevřely hlavní dveře domu a do zahrady vpadla další postava. Atlet v pyžamu. Vysoký, hezký, mladší a opálenější než major. Otec Brown si všiml jedné nápadné věci. Revolveru v mužově ruce.
1: Kreji, to jsi vystřelil ty?
3: Ano, já. Ty bys to na mém místě udělal taky, kdyby tě pronásledovali běsy a divče.
1: Nevím, otče Browne, jestli znáte plukovníka Kreje.
2: Těší mě. Slyšel jsem o vás, plukovníku. Trefil jste něco?
3: Měl jsem dojem, že ano.
1: A co udělal? Klesl? Nebo vykřikl? Co udělal?
3: Řeknu ti to přesně. Kýchl.
1: Tvrdím, že v domě byl zloděj Kreji. Nikoho jiného než nějakého zlodějíčka jsme nevyplašili. Pojďme dovnitř, rozhlédneme se.
0: Vše se zdálo být na svém místě. Otce Browna však překvapilo, že jídelní stůl je připraven jakoby k slavnostní hostině, že u každého talíře jsou vyrovnány sklenky asi 6 zhola zbytečných tvarů a velikostí. Najít v této ranní době pozůstatky banketu z předešlého večera, to je dost běžné. Najít však tak časně stůl k banketu čerstvě prostřený, to je neobvyklé.
1: Všecko stříbro to tam, Rybí příbory, ty tam. Stojánek na ocet, na olej, stříbrná konvička na smetanu. Lupič, lupič, říkal jsem, že tu byl zloděj. Po stříbře šel, ne po tobě, Kreji. Už by se směl s těmi falešnými představami vyrovnat. Žádná tajná indická společnost tě nepronásleduje, příteli.
3: Až najdu v zahradě jeho stopy, dám ti zapravdu, příteli.
0: Pohled na plukovníka Kreje v nočním úboru, skloněného skoro až k zemi a podrobně zkoumajícího stav trávy a pískem posypaných pěšin, byl žertovný. V žádném případě svým počínáním nemohl plukovník získat příliš obdivu v očích Audrey Watsonové. To bylo otci Brownovi jasné hned. Sličná Audrey Watsonová byla majorovou schovankou. Major Putnam si ji vzal k sobě před lety jako sirotka po sestře. S dospívající Audrey procestoval kus světa. Byla s ním skoro všude, kde byl služebně vázán. Dokonce i v Afghánistánu a dlouhé roky v Indii. Audrey vede dnes svému strýci dům. Je jeho hospodyní a mimo plukovníka Kreje je jedinou duší, jíž věnuje major Putnam svou laskavou pozornost. Otec Brown si však přiznal, že léta utíkají i slečně Audrey, že nastává svrchovaný čas, aby se vdala, pokud se nemíní svému strýci obětovat. Slečna Audrey se zlobí. Zlobí se na plukovníka v pyžamu, zlobí se, že zloděj vybrakoval z kuchyně olej, ocet, hořčici a koření, bez něhož si pánové zvyklí na indickou kuchyni nepochutnají. Veškerá práce s přípravou banketu je zmarněna. Skutečnost, že zloděj odnesl i stolní stojánky z tabule, ji dorazila. Chladně se loučí s plukovníkem, který ještě předpolednem, jak domluveno, dům opustí a vrátí se ke své posádce. Kuchař má příkazy, slavnostní oběd se konat bude. Ale bez ní. Slečna Audrey v

0: tvar hlavy a kostí obličeje. Její kaštanové vlasy byly dosud ticiánovsky dokonalé v jakosti i barvě. Přece se jí však kolem úst a očí usadil výraz napovídající, že jí pustoší nějaký zármutek. Ta drobná domácí nesnás, o níž před chvíli hovořila s takovou trpkostí, je přece spíš komická než tragická. Otec Brown z ní vyrozuměl, že plukovník Cray, druhý gurmán, musí odjet před normální hodinou oběda, ale že jeho přítel a hostitel Patnem, aby se neošidil o závěrečnou hostinu s kamarádem, si usmyslil zvláštní dežené, které se má podávat a sníst ještě dopoledne. V tom ovšem zase nebylo nic, co by mělo nějak souviset s tragickým výrazem v tváři slečny Watsonové. Otec Brown se z popudu spola bezděčného opět otočil k zdánlivému šílenci v pyžamu, který pořád ještě prohrabával trávu.
1: Tak co, otče, taky si myslíte, jako všichni ostatní, že jsem blázen?
2: Uvažoval jsem o tom, plukovníku. Kloním se k závěru, že blázen nejste. Skuteční blázni si ve své nenormálnosti libují, nikdy proti ní nebojují. A vy se snažíte najít stopy po tom lupiči, přestože tu žádné nejsou. Vy se bouříte. Chcete to, co žádný blázen jak živ nechce.
1: A to?
2: Chcete důkaz, že nemáte pravdu.
1: Rome, tohle je správná řeč. Tady do mě všichni hučí, že tomu chlapovi šlo jen o stříbro. I ona, Audrey. Už i Audrey. A jaká to prý ode mne byla ukrutnost střílet po neškodném zloději. Že i na ubohé neškodné domorodce jsem prý jako ďas. Možná. Ale já byl kdysi taky dobrák. Zrovna takový dobrák jako její strýc, jako Patnem. Víte, otče, vy vzbuzujete důvěru na první pohled. Kdybychom si sedli na lavičku, řekl bych vám všecko. Celou tu divnou historii.
2: Pokud mi v tom pyžamu nezmrznete, rána jsou chladná.
1: Jsem voják. A začínali jsme s Patnemem společně. Krmili jsme se u téže menáže. Jenže já jsem se dík nějakým patálím stal plukovníkem dřív, i když jsem podstatně mladší než on. Audrey svou schovanku měl sebou. A já jsem se s ní zasnoubil. A dnes po návratu z toho zlořečeného Afganistánu trvá Patnem na tom, abychom zasnoubení zrušili. Přitom pozoruji, že ten závazek začíná tížit stále víc i Audrey.
2: Od kdy vás začali řadit mezi lidi nenormální?
1: Když jsme cestovali zpět do Anglie, zdrželi jsme se v jednom indickém městě. Chtěl jsem si nakoupit trichinopolské doutníky. Patnem mi poradil, kam pro ně jít. Do takové podezřelé, nevábné uličky samá barabizna. Zřejmě jsem si popletl dům nebo dveře. Jisté je, že dveře za mnou zapadly, nešli otevřít. Stál jsem v temné chodbě, volal jsem a křičel. Nedalo se nic dělat, musel jsem jít tím domem dál, byla tam tma jako v pytli. Pak jsem na stěně nahmatal po pravé ruce zdobenou mříž, závoru. Vstoupil jsem do další temnoty, šoural se krůček po krůčku dál. Přede mnou najednou zelený přísvit. Množství malých, ale neblikavých lampiček na zemi. A kolos, socha, modla, obrovská, vysoká. V tom zeleném příšeři jsem její podobu neodhadl. Tušil jsem jenom, že nemá ani z polovice lidskou podobu. Sražená hlava, malá, k tělu neúměrně malá.
2: Opice?
1: Sochu jsem obešel. Taky mě napadla opice. Našel jsem ohon, ocas. Trčel do výše jako velký odporný prst, který ukazuje na nějaké znaky vyryté uprostřed obrovských zad. Vylezl jsem na sokol. Začal jsem ty hieroglyfy luštit spola ochromený hrůzou. V chrámové stěně se najednou otevřely dveře a vyšel z nich muž v černém úboru. Otče, věřte mi nebo ne, žádný rubáš, ani fakírská nahota. Ten muž byl oblečen do evropského obleku.
2: Lumbárna nezná hranic.
1: Zastavil se pode mnou a pronesl rozsudek. Kdybys byl spatřil pouze opovy nohy, byli bychom se zachovali velmi laskavě. Byl bys býval jenom umučen k smrti. Kdybys byl spatřil opův obličej,

0: zachovali bychom se také schovývavě. Byl bys býval jenom mučen a pak ponechán naživu. Ježto si však spatřil opův ocas, jsme nuceni vyslovit rozsudek nejhorší. Ten zní, jdi si volný. Od nynějška budeš neustále ohrožován. Stále ti půjde o život. Od nynějška i vlast tě bude vraždit jako meč a vdechnutí budou pro tebe znamenat uštknutí zmije. Odnikud budou proti tobě vyletovat zbraně a zemřeš mnohokrát. Nikde se neskryješ a neunikneš. Po těch slovech ho zas pohltila stěna. A já vyšel na ulici. Vyprávěl jsem tu historku Patnemovi. Směje se mi. Ze všech mých obav si dělá legraci. Ale od té chvíle pochybuje, že to mám v hlavě v pořádku. Zakrátko, ještě v Indii, ležel jsem v černočerné noci a ucítil takové slabé zašimrání na hrdle, jako by se mi přes ně sunula nit nebo vlas. Když jsem vstal, rozsvítil, v zrcadle jsem viděl, že mám na krku čáru a že je to čára krvavá. Další příhoda se odehrála v Port Saidu. Zase jsem se probudil v temnotě a měl jsem pocit, takový dusivý pocit, jako po zmijím uštknutí. Bylo mi, jako bych zápasil se smrti. Mláčil jsem hlavou do zdi a nakonec jsem prorazil okno a spíš vypadl, než vyskočil dolů do zahrady. Chudák Patnem, který tu první příhodu považoval za náhodné škrábnutí, se teď musel vážně vypořádat s faktem, že mě na úsvitu našel v bezvědomí v trávě. Obávám se, že bral vážně jen můj duševní stav, ne moje vyprávění. Stejně jako dnes. Tvrdím, že v domě žádný zlodějček nebyl. Ohrožen na životě jsem byl opět já. Plaší se pode mnou koně, padám ze schodů. V Lisabonu spadl v restauraci lustr, metr od mého stolu. To všechno mám otče pokládat za náhodu? Výplod mého chorobného mozku? Už to trvá 2 roky. A já dnes vím, co to je za hrůzu. Být odsouzen k životu a neustále umírat.
1: Pojďte, plukovníku. Ještě se chviličku zdržím. Má major Patnam nějaké orientální kuriozity? Bůžky, zbraně, voné tyčinky, opiáty. Mám ty věcičky hrozně rád.
0: Takových nesmyslů má spousty. Zavedu vás do jeho pracovny.
2: Patnemova pracovna otce Browna nesklamala. Nic neušlo jeho pozornosti. Nahlédl i do otevřených knih a slovníků.
1: Přiznám se vám, plukovníku, že sbírka vašeho přítele překonává mé očekávání. Všechny tyhle oštěpy i ostatní věci jsou patrně z Indie, že?
0: Odevšad, otče. Patnem je starý voják a pokud vím, byl i v Mexiku a v Austrálii. A na ostrovech kanibalu.
1: Doufám, že zrovna na těch kanibalských ostrovech se nevyučil umění kuchařskému.
0: Při jeho gurmánských sklonech bych se nedivil ničemu. Naštěstí má vynikajícího kuchaře z Francie. Ale i tomu radí. Nepochybuji, že s ním v této chvíli míchá koření. A že se spolu hádají, protože major musí mít vždy poslední slovo.
2: Hned na to se ozvalo volání. Major Patnem zval ke stolu. Hostina na rozloučenou je prý připravena, plukovník, ať už jde pro boha svléct to nešťastné pyžamo a přijde stolovat jako gentleman. Plukovník tentokrát uposlechl a odebral se do svého pokoje. Otec Brown ještě chvíli nahlížel do vitrin i do knih a pak vyšel z domu zpátky do zahrady. Kupodivu se zajímal o výklenek s popelnicemi. V chování k druhým lidem býval otec Brown citlivý jako barometr. Dnes však ve vile majora Patnema se zdál být citlivý jako nosorožec. Žádné společenské pravidlo, ať dané nebo přirozené, nepřipouštělo, aby se u dvou anglo-indických přátel zdržel na oběd. Přesto se zdržel, ospravedlňuje svou přítomnost přívalem zábavného, ale naprosto zbytečného povídání. A bylo to tím nepochopitelnější, že sám nevzal do úst. Oběma důstojníkům, majorovi a plukovníkovi, bylo francouzským kuchařem předkládáno jedno vybraně upravené jídlo za druhým, každé s patřičnou značkou vína. Otec Brown však pořád opakoval, že má postní den a jenom uždiboval z krajíčku chleba a usrkl z pohárku studené vody, který pak nechal stát. Za to toho hojně napovídal.
3: Víte, co vám udělám? Upravím vám salát. Sám ho jíst nemohu, ale upravím vám ho jako v ráji. Hlávkový salátu přece máte.
4: To ano, otče, ale zapomínáte, že nemáme nic na něj. Bohužel. Hořčice, ocet, olej, koření, všecko zmizelo i se stojánkem a slupičem.
3: Ale to vím. Však se taky odjakživa bojím, že by se něco takového mohlo stát. A proto pořád nosím lahvičky ze stolního stojánku u sebe. Já totiž salát hrozně rád. Věnujte mi, pánové, na chvíli pozornost. K čemu asi potřeboval ten lupič hořčici, majore? Patrně na hořčičnou náplast. Sáhnu do jedné ze svých mnohých kapes. Ejhle, co vidíte? Skleničku s hořčicí. A v kapsičce u vesty vpravo pepř. A tady ocet, vidíte? A olej. Ten jsem si tuším dal do levé kapsy. Čáry máry, fuk, majore, vše potřebné máme na stole, abychom ze salátu vytvořili něco, jak bych řekl, něco stravitelného.
5: Otče Braune, vy jste ohromné číslo, přímo varietní.
3: Děkuji, plukovníku.
5: Snad abych si přišel poslechnout vaše kázání, jestli jsou stejně zábavná jako vaše způsoby.
3: Jsem inspirován tímto stříbrným stolním stojánkem. Co pak jste, plukovníku, neslyšel přirovnávat víru k zrnku hořčičnému? A neslyšeli jste o křesťanské lásce, jež pomazává olejem? A pokud jde o ocet?
2: Tuto větu otec Braun nedopověděl, neboť plukovník Krej se povážlivě předklonil a chytil se u brusu. Otec Braun, doposud poklidně připravující salát, vhodil dvě plné lžíce hořčice do pohárku s vodou, který měl před sebou. Pak vstal a řekl hlasitě a prudce:
3: Vypijte to, plukovníku, okamžitě a hned!
2: Polomrtvý plukovník byl poslušný jako rekrut.
4: Proboha, je snad otrávený?
3: To snad víte nejlíp vy, majore Patneme. Jako znalec indické kuchyně, indických jedů a drog.
4: Zločin! V mém domě, zločin! Běžím pro policii.
2: Po chvíli zaslechl otec Braun prásknutí zahradních vrátek. Dávidlo účinkovalo okamžitě. Plukovník Krej ležel na lehátku, oddychuje, jako by měl duši na jazyku, ale živý. Tak ho zastihla jeho snoubenka, slečna Audrey. Klesla k němu a mlčela.
3: Žádná kletba na vás nelpí, plukovníku. Ten opův chrám to byla buď náhoda, nebo součást toho darebáctví. A to darebáctví je darebáctví Bělochovo. Těžko se mi to, slečno Audrey, říká, ale ten darebák je váš strýc. Major Patnem, vy přece víte, že vás taky miluje. Vy přece tušíte, že plukovníka Kreje, vašeho snoubence, už 2 roky nenávidí. Dnes se ho pokusil otrávit. Našel jsem v jeho pracovně knihu otevřenou v místech, kde se praví, že jistý indický jed, ač je smrtící a ač se dá pak v těle těžko zjistit, lze snadno zneškodnit použitím nejobyčejnějších dávidel. Oleje, hořčice, octa. Zřejmě si to přečetl v posledním okamžiku a vzpomněl si, že ta dávidla má ve stolním stojánku. A tak ho hodil do smetí a předstíral, že šlo o vloupání. Ale až se podíváte na tu pepřenku, kterou jsem postavil na stůl, uvidíte v ní malou dírku. Tou prolétla krajová kulka a rozvířila pepř, takže se zločinec rozkýchal.
5: Major schání tu policii nějak dlouho.
3: Spíš policie schání nějak dlouho majora. Tak, s pánem Bohem.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Ano, tady jsou toulky českou minulostí v pořadí po 8.40. Popravdě nejsou to právě jednoduché bezproblémové schůzky. Každý fakt, na který narazíme, o který někdy přímo zakopneme, musíme vzít do ruky, jako by to byl kámen. Potěžkat jej, prohlédnout, ověřit. Takřka nic v našich dějinách není jednoznačné. Takřka vše může mít víc výkladů. Takřka na všem lze najít chybu, omyl, zamlžování. A když už se jednou objeví taková mystifikace, ať už úmyslná nebo neúmyslná, to byste neřekli, jak houževnatý má život. Drží se našich dějin jako klíště. Je to i případ Boleslava III. A jeho bratří.
1: Boleslava sklátila pak těžká nemoc.
0: No, sklátila. Pokud ho nějaká nemoc klátila, tak ho klátila přes 30 let.
2: Takovou dlouhou dobu byl oslepený kníže vězněn na blíže neznámém polském hradě.
1: Boleslava sklátila pak těžká nemoc. Do Čech vtáhla vojska Měška.
0: Nebyla to Měšková vojska. Polský kníže Měšek, manžel české princezny Doubravky, už nebyl naživu 9 let.
2: Ano, vládl jeho syn, Boleslav Chrabrý.
1: Slepec měl 2 syny.
0: Tím slepcem je míněn Boleslav III., zvaný Ryšavý.
2: Ten však děti neměl.
1: Měl 2 bratry. Jaromíra a Oldřicha.
0: Ano, všichni 3, Boleslav III., Jaromír a Oldřich, byli ve skutečnosti potomci Boleslava II., čili bratři.
1: Starší Oldřich v dvoře císařském žil právě v oné době.
0: Ne, Oldřich nebyl starší, Oldřich byl mladší než Jaromír.
2: A tak bychom mohli krok za krokem usvědčit kronikáře Dalimila z omylů. A když bychom chtěli být důslední, tak i kronikáře Kosmu, který na všechny pozdější chyby zadělal už ve svém dílku.
0: Ale vraťme se k situaci, kdy do Prahy vtáhla polská vojska.
2: Všichni je vítali.
1: Všichni ne. Nejspíš to nebyli stoupenci knížete Jaromíra, protože ti si už tehdy dost zřetelně uvědomovali, že Boleslav Chrabrý neodrovnal svého jmenovce a přemyslovského příbuzného pro krásu Prahy nebo pro nástupnické právo Jaromírovo.
2: Každopádně ho nevítal Vyšehrad, protože tato pevnost se Polákům nepodrobila a zůstala nadále věrna Jaromírovi.
0: Jaké byly plány Boleslava Chrabrého v Čechách?
2: Dalekosáhlé.
1: Boleslav k veliké své říši slovanské připojit mohl i krásné Čechy, a to s ochotenstvím národu samotného.
0: Říká František Palacký.
1: Bez meškání pospíšil sobě do staroslavné Prahy, jejíž to brány jemu s radostí otevříny jsou. Praví se, že sobě v Čechách a v čelním jejich městě více liboval, nežli v dědičních zemích svých, a protože zamýšlel učinit i Prahu napotom hlavním sídlem svým.
2: Polského knížete tedy u nás přivítalo příznivě nakloněné veřejné mínění.
0: Ale nejenom to, měli tu dobré spojence, slavníkovce, tedy aspoň ty, kteří po libickém masakru zbyli.
1: Kdyby tu jen byl stále ostati mohl, není pochybno, že by Čechové tím snáze oželeli ztráty a proměny panujícího domu, čím větší počet jich na dvoře jeho již byl takořka zdomácněl.

0: No dobře, ale co na to Němci?
1: To je otázka, která více či méně častěji a více či méně důrazněji prolíná celými našimi dějinami.
0: Ať už se nám to líbilo nebo ne, na názor našich západo-severojižních sousedů, kteří ze tří stran obkličovali Čechy, jsme museli brát zřetel.
1: Na jejich trůně tenkrát seděl Jindřich II.
2: Nebyl právě v závidění hodné situaci. Na jeho korunu si zrovna dělal zálusk nordgavský hrabě Jindřich. Král chápal, že musí teď získat na svou stranu silného Boleslava Chrabrého.
0: Čím by ho tak mohl získat?
2: Jednoduše, tím, že se postaral o konkurenta.
0: To znamená Oldřicha.
2: Pro jistotu ho uvěznil. Z Jaromíra král strach neměl, nejspíš věděl o jeho vykleštění a tedy i nemožnosti založit panovnický rod.
0: Chtěl něco Boleslav na revanš?
2: Pochopitelně, žádné historické kůře nikdy nehrabalo zadarmo. Boleslav Chrabrý chtěl, ať Jindřich souhlasí s jeho výbojem na Moravu a do Čech.
0: Mm-hmm. A co Jindřich?
2: No, ten byl ochoten dát polskému knížeti tyto země v léno.
1: Čímž by ovšem Boleslav uznal víceméně svou závislost na německém králi.
0: A to se Boleslavovi nechtělo.
2: Toho Boleslav učiniti nechtěl, ale raději se k válce chystal. Dal na západním pomezí českém všecky prosmyky a hrad upevniti, jmenovitě také město Žatec, a zmocnil se celé Horní Lužice.
0: Skvělý postup.
1: Ale všeho do času.
2: Mezitím však Poláci v Čechách po hříchu všelikého násilí se byli dopouštěli a tím nenávist lidu velikou proti sobě vzbudili.
1: Ještě před pár měsíci byl Boleslav v Praze vítán se vší slávou. A teď?
2: Čechové začali na svá vyhnaná knížata zase vzpomínati a s nimi potají vyjednávati. A Boleslav Chrabrý se na druhém polním tažení Jindřichem podvésti dal.
1: To bylo tak. Jindřich zbuntoval vojenskou pohotovost a zatímco Boleslav čekal, že se s ní utká v Lužici, byl Němci převezen. Namísto, aby si to namířili přes Lužici do Polska, přešli rychle přes Krušné hory do Čech.
2: Jaromír a Oldřich se zvláštním věrným houfem táhli v čele vojska německého.
1: Celá ta armáda se přiblížila k opevněnému Žatci, ale dobývat tohoto města potřeba nebylo.
2: Rozkacení měšťané sami na polskou posádku se obořivše je napořád vraždili a ze zdí a skal městských dolů metati se jali.
1: Žatec pak odevzdali knížeti Jaromírovi,
2: kteréhož to Jindřich již předtím za pána země české vyhlásil.
0: A co polský Boleslav?
2: Jakmile se o tom, co se v Čechách děje, dověděl, pospíchal k obraně Prahy.
1: Druhá strana ale taky nezahálela.
2: Oldřich umluvil se s 8 vladyky a jedné noci se s 350 muži branými přiblížil potichu ku Praze, šťastně minul polskou stráž po Bílé hoře rozestavěnou a před úsvitem se ukryl u přátel na malé straně pražské.
1: Ráno došlo k útoku na město a na hrad. V tom boji byl při ústupu z Pražského hradu smrtelně raněn slavníkovský kníže Soběslav.
2: Tím pádem přestal být rod slavníkovců nebezpečím pro vládnoucí Přemyslovce.
0: A na scénu mohli vstoupit Vršovci. Kolik jich vlastně Boleslav III. Ryšavý pobil, tedy Vršovců, onoho 10. února 1003?
1: To nikdo přesně neví. Kosmas pouze zapsal, že
2: byli povražděni Vršovci.
0: No, všichni asi ne. V dalších pasážích své kroniky o nich zase mluví.
1: Dokonce je obvinuje za zločinu.
0: Jakého zločinu?
1: Mělo k němu dojít v době, kdy Boleslav III. Odešel do Krakova.
2: Mezitím domácí a rodinní nepřátelé knížete Boleslava Vršovci, rod nenávistný a pokolení zlé, vykonali zločin ohavný a předtím od věků neslýchaný.
1: Stejnou akci popisuje Dalimil v kapitole nazvané
2: O zlé radě Vršovců.
1: Ta věc se týkala knížete Jaromíra.
2: Když proslavit hodláme svůj rod, nenecháme uzrát jiný plod.
0: Měli údajně pronést představitelé rodu Vršovců, tedy ti, co zbyli po nepříliš vzdáleném vraždění.
2: Nevšimli si, páni nadutí, že jsou jiní stejně přichuti. A nad vším císařský majestát, což je může taky hlavu stát. Přemluvit se dali, Jaromíra jali, uskal přivázali k lipovému pni. Hloupost udělali páni nejapní, že začali šípy mířit do té lípy, neboť neviděli ve svém zaujetí, jak ty šípy marně k cíli letí. jak svatý Jan Křtitel Jaromíra brání, jak špičaté kluky chytá do hazuky. Knížete, že žádný z nich neporaní.
0: Tolik Dalimil. Poznámka, ty kluky, to byly šípy.
1: Oproti tomuto zbásněnému líčení působí Kosmova kronika jako naprosto věrohodná až naturalistická reportáž.
0: Co se vlastně stalo?
2: Vůdcem vršovců a jaksi hlavou veškeré ničemnosti byl Kochan, zlosin a člověk ze všech zlých lidí nejhorší. Ten a jeho příbuzní, lidé ničemní, přišli se synem knížecím Jaromírem na lovecké místo, jež slove Velis.
1: V té době se k ním měla donést zpráva o tom, co se stalo s knížetem Boleslavem v Polsku. Obořili se na Jaromíra slovy.
2: Kdo je tenhle človíček sprostší než mořská řasa, že má předčiti nad námi slouti pánem? Což se nenajde mezi námi někdo lepší, který by byl též více hoden panovati?
1: Kosmas naznačuje, že další události se hrnuly pod vlivem alkoholu.
2: Jakmile se jejich ničemnost rozpálila a na odvahu se rozjařila vínem, uchopili svého pána, ukrutně ho svázali a nahého, na znak položeného, připoutali za ruce a nohy k zemi kolíky a skákali, hrajíce si na vojenské rozběhy, na koních přes tělo svého pána.
0: Věru, poněkud zvláštní způsob zacházení s členem panovnického rodu, s knížetem, který už jednou na trůně seděl a ještě na něj usedne. Jakýsi druh tehdejšího českého politického folklóru.
2: Když to viděl jeden ze služebníků knížete jménem Dovora,
0: někdy se o něm píše jako o Hovorovi,
2: rychle běžel do Prahy a o tom, co se právě stalo, dal přátelům knížete zprávu. A v tu hodinu přivedl je bez prodlení k tomu hnusnému triumfu. Když je ti činitelé nepravosti spatřili, jak se náhle se zbraní na ně vrhají, rozprchnou se jako netopíři po lesních sklížích. Oni pak na lesše knížete zle od much poštípaného a polomrtvého, neboť jako roj včel vznášelo se hejno much nad nahým tělem, rozvázali ho a dovezli na voze na Vyšehrad.
1: Tolik o jedné z celé řady ran osudu, které postupně dopadaly na nešťastnou hlavu knížete Jaromíra.
0: A ještě pořád to nebyly všechny rány, však na ně ještě přijde řeč.

0: služebník Dovora, vší chvály hodný přítel knížete, dosáhl té milosti za svou zásluhu, že bylo Byřicovým hlasem všude po trzích provoláno, že Dovora sám i jeho rod budoucí mají býti mezi zemany a urozenými na věky věkův. Mimo tomu dali i hodnost lovčího, jež přísluší ke dvoru z Bečnu a kterou od té doby až dosud drží v pokoleních jeho potomci.
1: Tato pasáž v Kosmově kronice je náramně zajímavá.
2: Ano, ta věta v závěru, totiž, že hodnost lovčího drží Dovorovi potomci i v jeho, tedy v Kosmově době, naznačuje, že kronikář mohl mít informaci přímo od nich.
1: On i fakt, že Dovorovo vyznamenání vyvolával Byřic po všech tržištích, dosvědčuje, že ta příhoda byla v Kosmově době známa.
0: Tato událost se podle Kosmy přihodila v době nepřítomnosti Boleslava III., který odjel do Krakova.
2: Jenže v té době měl už být Jaromír opět ve svém exilu u německého dvora.
0: Vrátil se přece do Prahy i hned, jakmile se dozvěděl, že se Vladivoj upil k smrti, tedy začátkem ledna 1003. Pobyl tehdy v Praze na Vyšehradě několik dní, pak přitáhl Boleslav III. S polským vojskem, kterému půjčil Boleslav Chrabrý.
2: A Jaromír proto znovu uprchl zpátky ke králi Jindřichovi II.
0: Zatímco se Boleslav zmocnil vlády a zakrátko na to,
1: to máme 10. února 1003,
0: dává ve svém domě povraždit všechny přední muže země, tedy hlavně Vršovce.
1: Dobře, ale kde se v kalendáři roku 1003 najde ten správný čas pro Jaromírovo pohanění Vršovci na Velízi?
0: Kochan, ten a jeho příbuzní, lidé ničemní, přišli se synem knížecím Jaromírem na lovecké místo, jež slove Veliz.
1: Takže jednou je podle Kosmy Jaromír synem knížecím.
2: Zdálo by se tedy, že Jaromír ještě nevládl.
1: Ano, a na jiném místě se o něm hovoří jako o knížeti, kterého mouchy poštípali.
2: Tento detail, tedy kdyby měl být pravdivý, naznačuje, že nemůže jít o leden 1003, kdy žádný hmyz nikoho nepoštípá. Spíš, jako by se ta příhoda měla odehrát v létě nebo na podzim.
1: Začátek roku 1003, tedy leden, vylučuje i okolnost, že se tu Jaromír sotva několikrát vyspal a už zase bral nohy na ramena. Je nepravděpodobné, že by jezdil na lov, měl nejspíš do čista jiné starosti.
0: Jsou dvě možnosti,
1: tvrdí spisovatel Miroslav Ivanov. Ta první.
0: K pohanění Jaromírově mohlo dojít po smrti jeho otce Boleslava II. Někdy po roku 999. Za jeho života by si Vršovci nic podobného netroufli.
1: A možnost druhá.
0: Veliská příhoda se mohla odehrát někdy po 7. září 1004, kdy byl Jaromír nastolen králem Jindřichem II. Jako český kníže.
1: Ale bylo by možné, že se podobného činu dopustili Vršovci proti panujícímu knížeti? To by přece byla vzpoura.
0: Skutečně se zdá, že se incident na Velizi odehrál někdy v letech 999 až 1002.
1: Tedy v době, kdy panoval Boleslav III.
0: Svědčí proto ještě jedna maličkost. Kosmas na dvou místech poznamenává, že Jaromír byl nahý. A připomeňme si, co zachytili kronikáři Dietmar i Adelbold. Jaromír byl přece tehdy vykastrován.
2: Je možné, že právě tomu se Vršovci smáli. Proto knížecího syna svlékli do naha a tropili si z něj šašky.
1: No, byla to krutá doba.
2: Ale vůbec nebyla v českých dějinách osamocená.

0: Boleslav Chrabrý, jsa překvapen silou odboje, větší než byl předpokládal, dal se na outěk. Vojsko jeho strachem omráčeno následovalo jej. V několika dnech nebylo prý více Poláka v celé zemi.
1: Tato polská epizoda skončila mnohem rychleji, než by se zdálo před pár měsíci, kdy polského knížete v Čechách nadšeně vítali.
0: Na zejtří po dobití Prahy přišel Jaromír do města, dal prohlásit všeobecný pokoj, zapomenutí toho, co se stalo, a obnovení starých pořádků zemských.
2: Do Prahy se vydal i německý Jindřich II.
0: A potvrdil u přítomnosti množství lidu Jaromíra v důstojenství knížecím.
1: Jak to říkal o Jaromírovi sexuolog profesor Karel Hynie?
0: Když se dostal k moci, tak mohl cítit možnost kompenzovat si svůj pocit slabosti tvrdými činy. Vykastrovaný člověk se může stát zlým, mstí se za ústrky, bývá někdy falešný a úskočný.
2: O Jaromírově vládě však máme minimum zpráv.
1: Leda, že trvala mnohem déle vzhledem k tomu, co jí předcházelo. Jaromír totiž seděl na trůně celých 8 let.
2: No, tato relativní délka ukazuje, že kníže nemohl být nějaký bezmocný slaboch.
0: Ano, panovníci před ním se střídali jako apoštolové na orloji. Boleslav III., Vladivoj, Boleslav III., Boleslav Chrabrý.
1: Jaký byl ve skutečnosti kníže Jaromír?
2: Určité hypotézy můžeme dělat z jeho zdravotního stavu.
1: Podle Kosmy to byl ubožák, chudák.
2: Ano, takový snad byl ve svém stáří.
0: O době jeho panování platí, že věrně sloužil německému panovníkovi, jezdil s ním na válečné protipolské výpravy, nechtěl se s ním dostat do jakéhokoliv konfliktu.
1: To by ukazovalo, že Jaromír byl všemi mastmi mazaný, každopádně chytrý, uměl počítat.
2: Dost dlouho mu to vycházelo. Až do dubna 1012.
0: Kníže Jaromír zdá se, že byl muž poctivý a dobromyslný.
1: Domnívá se na rozdíl od sexuologa Hynieho historik Palacký.
0: Na svém místě se udržet neuměl. O Bílé sobotě roku 1012 zmocnil se vrchní vlády nad národem jeho bratr Oldřich a vypudil Jaromíra ze země.
2: Svržený Jaromír utíká z Čech.
1: Pokolikáté už to vlastně je?
2: Tentokrát hledá útočiště oklikou přes Polsko.
1: Tam ještě pořád vládl jeho nepřítel Boleslav Chrabrý.
2: Až se dostane do Merseburku, sem povolal Jindřich II. I nového českého knížete Oldřicha.
1: Proč?
0: Aby rozhodl, ke komu se přikloní.
1: Ano, německým vládcům se vždycky náramně zamlouvalo o nás rozhodovat.
0: Pro Jaromíra hovořilo posledních 8 let věrných služeb, kdy se točil podle toho, jak Jindřich pískal.
2: Někteří dějepisci vyjadřují jeho politiku jedním slovem.
0: Kolaborace.
1: A co mluvilo pro Oldřicha?
2: No, že právě fakticky vládl v Čechách.
1: Jindřich, ten měl svoje svědomí široké.
0: Soudem dosti divným vítěze v Čechách potvrdil, vyhnance pak nejprv do Utrechta do vazby poslal, potom ale bratrovi vydal, počemž nešťastník na hradě Lise žalářován byl.
1: Pokorný sluha se stal pokorným vězněm.

0: Nový muž na českém trůně, Oldřich, věděl, že když chce vládnout déle než Jaromír, musí být ještě ostřejší.
1: Jestliže se Jaromír udržel u moci o něch 8 let, Oldřich touží tuto dobu znásobit.
0: Jedno latinské přísloví říká:
2: Furiosus ipse furore satis punitur.
1: Násilník jen násilím se skrotí.
0: Kde však vzít násilí, které by skrotilo Oldřicha?
2: Měl v rukou vládu, ale věděl, že v zemi je plno stoupenců Jaromírových.
1: V takové situaci je důležité obstarat si vhodnou záminku k likvidaci soupeřů.
0: To je osvědčený postup. Patřil k technologii moci doma i za hranicemi.
2: V roce 1014 odhalil Oldřich v Čechách proti sobě spiknutí.
1: Říká kronikář Dietmar.
2: Byly to prý osoby, které stranili Jaromírovi. Oldřich toho odhalení využil dokonale. Povraždil své odpůrce i jejich vůdce, jakéhosi muže jménem Bozio.
1: Českým Božej.
0: Buď to šlo skutečně o snahu sesadit Oldřicha?
1: A nebo byl celý případ vykonstruován?
2: V Čechách byli na Oldřichův rozkaz mnozí nevinně zabiti.
1: Říká se v análech kvedlinburských a kronikář Dietmar poznamenává o těch, kteří přežili panovnickou čistku.
2: Všichni se z těchto pohrom pečlivě poučili, jak se mají v budoucnosti před nimi chránit.
1: Ano, tomu lze věřit.
0: Oldřichova krutost byla zřejmě značná, když zůstal u vesla až do podzimu 1033.
1: Víc než 20 let.
0: V Čechách v té době přestala existovat opozice.
1: Taky se není co divit. Po takovém teroru, po takových zástupech mrtvých, které lemovali celou první třetinu 11. století.

0: Bumerang se však nakonec obrátil i proti těm, kteří ho vrhali.
1: Řada skvělých císařů německých z domu Saského, kteří byli Čechy v poplatnost a závislost uvedli, skončila se smrtí Jindřicha II. 13. července 1024.
0: Na jeho trůn nastoupil Konrád II., pozdější římský císař.
2: Každé nové koště dobře mete.
1: Zametal i Konrád.
2: S Oldřichem?
1: No, pokusil se. On se totiž rozhodl, že zničí anebo pokoří celou polskou říši.
2: A co s tím měl společného Oldřich?
1: Konrád chtěl, ať mu český kníže se svým vojskem pomůže.
2: A pomohl?
1: Moc chuti neměl. Možná mu stouplo nadmíru sebevědomí, anebo se necítil vázán povinnostmi ke Konrádovi.
0: Zkrátka české sbory na výpravách německého krále chyběly.
1: Většinou tomu tak bylo.
2: Co král? Zjednal si pořádek?
1: Pozval Oldřicha do Merseburku, aby se ze své politiky zodpovídal.
2: Na kobereček.
1: Oldřich nikam nejel. Tedy poprvé. Na další výzvy se už neposlechnout přece jenom neodvážil. Přijel do Vrbna, kde se Konrád zrovna zdržoval, došlo k dramatické situaci, Konrád obvinil Oldřicha ze zrady a odsuzuje ho k vyhnanství.
2: A přichází opět čas eunucha Jaromíra.
1: Kůň, který dlouho stál, špatně utíká.
2: Jaromír po té dlouhé době, po 20 letech, měl skutečně špatný klus.
0: Vrátil se do Čech, kde nežil ani jeden jeho stoupenec. Všechny dal Oldřich systematicky povraždit.
1: Navíc vládl jenom v Čechách. Na Moravě se dostal k moci mladý
0: a nemanželský
1: Oldřichův syn Břetislav.
2: Německý panovník s Jaromírem sympatizuje.
1: Ale jak dlouho? Vrtkavá je láska mocných.
2: A Oldřich?
1: Ten měl čas přemýšlet, aby zvážil svou situaci.
2: Že by šel do sebe?
1: Viděl, že se spletl, když chtěl odporovat Konrádovi II.
2: A nač při tom přemýšlení přišel?
1: Nejlepší diplomacií je lest. A hned se podle toho zařídil. Při nejbližší příležitosti císaři vzkázal, že se mu ve všem podrobuje, se vším souhlasí, všechno udělá.
2: A Konrád II?
1: Přikývl. Všichni jsme přece lidé omylní. Po půlročním věznění Oldřicha propouští a ten spěchá do Čech.
2: A co Jaromír?
1: Do exilu se mu už asi nechtělo.
0: Jenomže kde najít muže, kteří by s ním šli proti Oldřichovi?
2: Nejspíš sliboval, formoval své řady, anebo byl Oldřichovým návratem překvapen?
1: Nevíme. Nic nevíme. Pouze to, že se Oldřich nějakým způsobem zmocnil Jaromíra a rozhodl se navždy vyřešit panovnický problém.
0: Tím slovem navždy myslel na sebe.
1: Přikázal, aby byl jeho starší bratr oslepen.
2: Tři syny měl kdysi Boleslav II. Jak dopadli?
0: Boleslav III. Dožívá život někde v Polsku jako slepec.
1: Vykastrovaný Jaromír byl právě zbaven zraku.
2: Takže? Ať žije Oldřich, který nejlépe ze všech pochopil, že...
1: Lest je matkou úspěchu.
2: Jak by řekl Niccolo Machiavelli.

0: Boleslav III. Je stále naživu. Jaromír je stále naživu. Oldřich je u vlády. Přesto mohl rod Přemyslovců vyhynout po meči. Vlastně přísně vzato v roce 1037 smrtí posledního z těch bratří skutečně vymřel, neboť manželství panujícího knížete Oldřicha s blíže neznámou šlechtičnou zůstalo bez potomků. Jeho syna Břetislava lze vlastně považovat za nemanželského.
1: Anglický park. Stromy jsou snad to nejkrásnější v Anglii. Také ovšem louky a strážníci, ale hlavně stromy. Krásně plecité, staré, rozložité, volné, ctihodné a převeliké stromy. Stromy v Hampton Courtu, Richmond Parku, Windsoru a já nevím, kde ještě. Možná, že ty stromy mají velký vliv na turismus v Anglii. Myslím, že udržují aristokratické pudy, historismus, konzervativnost, celní ochranu, golf, dům lordů a jiné zvláštní a staré věci. Byl bych asi náruživým laboristou, kdybych bydlil v ulici železných balkónů nebo v ulici šedivých cihel. Ale sedě pod dubem křemelákem v Hampton Parku, pocítil jsem v sobě povážlivou náklonnost uznávat hodnotu starých věcí, vyšší poslání starých stromů, harmonickou košatost tradice a jakousi úctu ke všemu, co je dosti silné, aby se udrželo pověky. Zdá se, že v Anglii je mnoho takových prastarých stromů. Skoro ve všem, co tu člověk potkává, v klubech, v literatuře, v domácnostech, je nějak cítit dřevo a listí staletých, ctihodných a strašně solidních stromů. Tady vlastně člověk nevidí nic okázale nového. Jenom podzemní dráha je nová a proto asi je tak ošklivá. Ale staré stromy a staré věci mají v sobě skřítky, duchy výstřední a šprýmovné. Také Angličané mají v sobě skřítky. Jsou nesmírně vážní, solidní a ctihodní. Najednou to v nich nějak zaharaší, řeknou něco pitvorného, vyletí z nich drobet skřítkového humoru a už zas vypadají vážně, jako stará kožená židle. Jsou asi ze starého dřeva. Nevím ani proč, ale tato střízlivá Anglie mi připadá nejpohádkovější a nejromantičtější ze všech zemí, které jsem viděl. Snad je to pro ty staré stromy. Nebo ne? To asi dělají trávníky. To dělá to, že se tady chodí po lukách místo po cestičkách. My ostatní si troufáme chodit jen po cestách a pěšinách. To má jistě ohromný vliv na náš duševní život. Když jsem viděl prvního gentlemana brouzdat se po trávníku v Hampton Parku, myslel jsem, že je to pohádkový tvor, ačkoliv měl cylindr. Čekal jsem, že pojede do Kingstonu na jelenu, nebo že začne tančit, nebo že na něj přijde zahradník a strašně mu vynadá. Nestalo se nic. A konečně i já jsem se odvážil pustit se rovnou přes louku k onomu dubu křemeláku, který stojí na začátku tohoto listu na krásném palouku. Nestalo se nic dál. Ale nikdy jsem neměl pocit tak neomezené svobody jako v tomto okamžiku. Je to velmi zvláštní. Tady patrně člověk neplatí za škodné zvíře. Tady není o něm ponuré mínění, že pod jeho kopyty tráva neroste. Tady má právo jít po louce, jako by byl rusalka nebo velkostatkář. Myslím, že to má značný vliv na jeho povahu a světový názor. Otvírá to zázračnou možnost jít jinudy než cestou a přitom sebe sama nepovažovat za škodnou, rošťáka nebo anarchistu. O tom všem jsem přemítal pod dubem v Hampton Parku, ale posléze i staré kořeny tlačí. Posílám vám aspoň obrázek, jak takový anglický park vypadá. Chtěl jsem tam nakreslit také jelena, ale přiznávám se, že jej z paměti nedovedu. Hyde Park. A když mě bylo nejsmutněji v zemi anglické, bylať anglická neděle, zamořená nevýslovnou nudou, Pustil jsem se po Oxford Street, chtěl jsem jít prostě na východ, abych byl blíže vlasti, ale spletl jsem si směr a putoval jsem přímo k západu, pročež jsem se ocitl u Hyde Parku. Říká se tam Marble Arch, protože je tam mramorová brána, která nikam nevede. Nevím vlastně, proč tam stojí. Bylo mi poněkud líto, i šel jsem se na ní podívat a přitom jsem to uviděl a běžel jsem se tam kouknout, protože tam byly zástupy lidu. A když jsem pochopil, co se děje, bylo mi hnedle radostněji. To je takové velké prostranství a kdo chce, může si přinést židli nebo řečniště nebo vůbec nic a může začít povídat. Za chvíli ho poslouchá 5 nebo 20 nebo 300 lidí, odpovídají mu, odporují, kývají hlavami a někdy zpívají s řečníkem pobožné nebo světské hymny. Někdy oponent získá lid na svou stranu a chopí se slova sám. Někdy se zástup dělí pouhým štěpením nebo pučením jako nejnižší organismy a buněčné kolonie. Jakživ jsem neviděl něco podobného. Protože jsem já, hříšný, už mnoho let nebyl na žádném kázání, šel jsem poslouchat. Přidal jsem se ze skromnosti k malému a tichému hloučku. Mluvil tam hrbatý mladík s krásnýma očima, patrně polský žid. Po delší době jsem pochopil, že jeho tématem je jenom školství. I přešel jsem k velkému zástupu, kde na pojízdné kazatelničce poskakoval starý pán v cylindru. Zjistil jsem, že zastupuje jakousi Hyde Park Mission. Házel rukama tak, že jsem se bál, že přeletí přes zábradlíčko. Dalšímu zástupu kázala starší dáma. Nejsem nijak proti ženské emancipaci, ale ženský hlas, víte, člověk to zkrátka nemůže poslouchat. Přece jen ženská je pro veřejnost od přírody handicapována svým orgánem, myslím hlasovým. Když řeční dáma, mám vždycky pocit, že jsem malý hoch a že mne maminka hubuje. Proč hubovala ta anglická lady se skřipcem, jsem dobře nepochopil. Vím jen, že křičela, abychom šli do sebe. V dalším zástupu kázal katolík před vysokým krucifixem. Poprvé v životě jsem viděl hlásání víry kacířům. Bylo to moc hezké a končilo to zpěvem, v němž jsem se pokoušel zpívat druhý hlas. Bohužel jsem neznal melodii. Několik zástupů se věnovalo výhradně zpěvu. To se postaví doprostřed mužíček s taktovkou, udá áčko a celý zástup zpívá, dokonce velmi slušně a polyfonicky. Chtěl jsem jen mlčky poslouchat, neboť nejsem z téhle farnosti, ale soused, gentleman v cylindru, mě vybídl, abych také zpíval. I pěl jsem nahlas a velebil Hospodina beze slov i bez melodie. Jde tudy zamilovaný párek. Mládenec vytáhne z úst cigaretu a zpívá, dívka taky zpívá, zpívá starý lord a mladík s pálkou pod paží a ošoupaný mužík uprostřed kruhu diriguje graciézně jako ve velké opeře. Nic se mi tady dosud tak nelíbilo. Zpíval jsem ještě se dvěma jinými církvemi a naslouchal kázání o socialismu a zvěstování nějaké Metropolitan Secular Society. Postál jsem chvíli u maličkých debatních hloučků. Jeden neobyčejně otrhaný gentleman zastával konzervativní společenské zásady, ale mluvil tak strašně kakný, že jsem mu vůbec nerozuměl. Jeho odpůrcem byl evoluční socialista, podle všech známek lepší bankovní úředník. Další hlouček byl jenom pětičlený. Byl tam jeden hnědý Ind, jeden jednooký v placaté čepici, jeden tlustý arménský žid a ještě dva mlčenliví muži s lulkami. Jednooký tvrdil v jakémsi strašlivém pesimismu, že něco je někdy nic, kdežto Ind zastával radostnější názor, že něco je vždycky něco, což opakoval 20krát v docela chatrné angličtině. Pak tam stál jeden dědeček, Měl v ruce dlouhý kříž a na něm standartu s nápisem Thy Lord Calleth Thee. Povídal něco slabým a chraptivým hláskem, ale nikdo ho neposlouchal. I zastavil jsem se, ztracený cizinec, a dělal jsem mu posluchače. Potom jsem chtěl jít po svém, neboť už byla noc, ale zastavil mě nějaký nervózní člověk a nevím, co mi říkal. Odpověděl jsem mu, že jsem tu cizí, že Londýn je strašná věc, ale Angličany, že mám rád, že jsem už viděl kus světa, ale že málo co se mi tak líbilo jako řečníci v Hyde Parku. Než jsem to vše pověděl, stálo kolem nás 10 lidí a tiše poslouchali. Mohl jsem se pokusit o založení nové církve, ale nenapadl mne žádný dosti nepochybný článek víry a krom toho neumím dosti dobře anglicky a proto jsem se vytratil. Za mříží v Hyde Parku se pásly ovce. A když jsem se na ně díval, jedna, patrně nejstarší, vstala a začala bečet. I naslouchal jsem jejímu ovčímu kázání a teprve, když domluvila, šel jsem domů, spokojen a očištěn jako po bohoslužbě. Mohl bych na to navázat výtečné úvahy o demokracii, anglické povaze, potřebě víry a jiných věcech, ale raději nechávám celé události její přirozenou.

Až dosud jsem mohl citovat ze zpráv, které jsem za oněch prvních dnů na zámku Baskerville posílal Sherlocku Holmesovi do Londýna. Nyní však jsem dospěl k úseku vyprávění, kde musím od této metody upustit a znovu se spolehnout na svou paměť, osvěženou deníkem, jejíž jsem si tenkrát vedl. Těch několik pasáží z tehdejších záznamů překlene úsek mezi začátkem našeho pátrání a mezi oněmi výjevy, které jsou do nejmenších podrobností nesmazatelně vryty v mou paměť. Začínám tedy jitrem, jež následovalo po našem nezdařeném stíhání uprchlého trestance a po ostatních podivnostech oné noci na Blatech. 16. října. Od rána je zataženo a mlhavo, chvíle mi poprchává. Náš dům je obklopen valícími se mračny, které občas povystoupí, a uvolní nám výhled na kus ponurých blat s úzkými stříbrnými žilkami na stráních kopců. Vzdálené balvany žhnou tam, kde světlo dopadá na jejich vlhké stěny. Trudno je vně i uvnitř zámku. Baronet je hluboce sklíčen po vzruchu uplynulé noci. Já sám cítím tlak na srdci a mám pocit bezprostředního nebezpečí. Všudy přítomného, stálého nebezpečí, jež je tím hroznější, že je nemohu určit ani popsat. Mám mnoho důvodů, proč být hluboce znepokojen. Vezměte jen tu dlouhou řadu událostí, jež všechny ukazují na nějakou ponurou moc, která se kolem nás uplatňuje. Je tu především smrt posledního obyvatele zámku. Smrt, která tak přesně odpovídá rodinné pověsti. Jsou tu opětovné výpovědi rolníků o přízračné bytosti na Blatech. Dvakrát jsem na vlastní uši slyšel zvuk, jenž připomíná vzdálené vití obrovského psa. Je neuvěřitelné, je nemožné, aby šlo o věci vymykající se normálním zákonům přírody. Astrální pes, jenž zanechává hmotné stopy a plní vzduch svým vitím, je jistě něco nemyslitelného. Stapleton třeba s tomu může věřit, i doktor Mortimer. Ale mám-li vůbec nějakou dobrou vlastnost, je to zdravý lidský rozum a nic mne nedonutí, abych v něco takového uvěřil. Vždyť bych se tím snížil na úroveň těch zdejších úbohých venkovanů, kterým nestačí obyčejný satanský pes, ale ještě ho musí vylepšovat pekelným ohněm, který mu prý srší z tlamy a z očí. Holmes by na takové páchorky nic nedal, a já jsem jeho zástupce. Ale fakta jsou fakta a já jsem dvakrát na Blatech slyšel jeho hlas. Dejme tomu, že by se po Blatech skutečně potuloval nějaký obrovský zdivočelý pes. Tento předpoklad by vysvětloval všechno. Ale kde by se ten pes ukrýval? Odkud by bral potravu? Dlužno přiznat, že přirozený výklad naráží skoro na tolik obtíží jako ten druhý. A dále, i když si odmyslím psa, zůstává tu stále jedno faktum. Lidská složka v Londýně, muž v drožce a dopis, jenž sra Henryho varoval před Blaty. To psaní bylo zaručeně reálné, ale mohlo být stejně snadno projevem strážného přítele jako projevem nepřítele. Kde je ten přítel či nepřítel nyní? Zůstal v Londýně? Či sledoval nás sem? Je to snad ten neznámý, kterého jsem viděl na skalisku? Pravda, viděl jsem ho jen jednou a letmo, jen okamžik. Ale přece je několik věcí, na něž bych mohl přísahat. Není to nikdo, koho jsem zde viděl, a já už se setkal se všemi sousedy. Jeho postava byla mnohem vyšší než Stapletonova, mnohem hubenější než Franklandova. Barrymore by to snad mohl být, ale toho jsme přece zanechali v zámku a jsem jist, že nás nemohl dohonit. Zůstává tedy skutečnost, že nás pořád sleduje nějaký neznámý člověk, zrovna jako nás neznámý člověk stopoval v Londýně. Kdyby se mi podařilo chytit toho muže za límec, pak bychom si mohli konečně říci, že máme po starosti.
a tomuto jednomu cíli se musím plně věnovat. V prvním okamžiku jsem chtěl jít a povědět sir Henrymu, co a jak chci podniknout. Potom jsem se však umoudřil a řekl jsem si, že budu jednat na vlastní pěst. Sir Henry je zamlklý a skleslý.

0: jsem, Watsone. Tady Barrymore má nějakou stížnost a domnívá se, že mu bylo ukřivděno. Je toho názoru, že jsme jednali nehezky, když jsme šli chytat jeho švagra poté, co nás dobrovolně zasvětil do tajemství.
1: Snad jsem mluvil příliš prudce, pane, a jestli tomu tak bylo, prosím za prominutí. Leč byl jsem velmi překvapen, když jsem vás, oba pány, dnes ráno viděl, jak se vracíte, a když jsem zvěděl, že jste pronásledovali Seldna. Chudák má toho dost, s čím se potýkat, a nechtěl jsem mu toho nakládat ještě víc.
0: Kdybyste nám byl o tom pověděl skutečně dobrovolně, bylo by to něco jiného. Ale vy jste nám to řekl, vlastně vaše žena nám to řekla, až když už bylo nezbytí a nemohli jste se tomu vyhnout.
1: Nemyslel jsem, sir Henry, že toho využijete. Skutku jsem si to nemyslel.
0: Ten člověk je přece veřejným nebezpečím. Na Blatech jsou samoty a on se nezastaví před ničím. Stačí, když se mu podíváte do tváře a víte, na čem jste. Vezměte například dům Stapletonových. Pan Stapleton by musel lupiči čelit sám a sám. Nikdo na Blatech nebude bezpečný, dokud Seldon nebude zase za mřížemi.
1: O žádného domu se nevloupá, pane, na to vám mohu dát své čestné slovo. A nikomu zde už neublíží. Ujišťuji vás, sir Henry, že do několika málo dnů bude všechno zařízeno a bude na cestě do Jižní Ameriky. Pro Boha vás prosím, pane, nedávejte policii vědět, že je ještě na Blatech. Ve zdejším kraji již od pronásledování upustili a může tu klidně vyčkat až do doby, kdy odjíždí jeho loď. Nemůžete ho udat, aniž byste přivedli do neštěstí mou ženu a mne. Naléhavě vás prosím, neříkejte to policii.
0: Co tomu říkáte vy, Watsone?
2: No, kdyby se opravdu dostal z Anglie, zbavili by se poplatníci strávníka, kterého musí zadarmo živit.
0: Ale jak pak, kdyby před odjezdem ještě někoho přepadl?
1: Ale pane, nic tak šíleného neudělá, zásobujeme ho vším, co potřebuje. Dopustit se zločinu by pro něho znamenalo prozradit, kde se skrývá.
0: To je vlastně pravda. Tak tedy, Barrymore?
1: Děkuji vám z hlouby srdce, pane. Kdyby ho znova zatkli, má ubohá žena by to nepřežila.
0: No, já mám stále dojem, že se dopouštíme trestního činu nadržování zločinu a napomáhání zločinci, víte, Watsone, ale po tom, co jsme slyšeli, nemyslím, že bychom toho člověka mohli udat. A tím to končí. Můžete jít, Barrymore.
1: Jste k nám tak laskav, pane, že bych na oplátku pro vás rád udělal všechno, co je v mých silách. Vím totiž, sir Henry, něco, a snad jsem to měl říci už dřív, ale přišli jsme na to až mnohem později. A ještě jsem o tom nikomu ani nehlesl. Týká se to totiž smrti nebohého sira Charlese.
0: Vy víte, jak zemřel?
1: Ne, pane, to nevím.
0: Tak co tedy víte?
1: Vím jenom, proč byl v tu pozdní hodinu u branky v Tisové aleji. Čekal tam na nějakou ženu.
0: Čekal na ženu? Strýc Charles?
1: Ano, pane.
0: A jméno té ženy?
1: Jméno vám, pane, říci nemohu. Ale mohu vám říci začáteční písmena jejího jména. Byla to 2L.
0: Dvě L. A jak to víte, Barrymore?
1: Váš strýc totiž, sir Henry, dostal dopoledne onoho dne dopis. Dostával zpravidla mnoho dopisů, ale onoho dopoledne tomu náhoda chtěla, že dostal jen jedno psaní a proto jsem si ho lépe povšiml. Mělo poštovní razítko Hump Tracy a adresa byla psána ženskou rukou.
0: A dál, dál.
1: Dál jsem na to už nemyslel. A nebýt mé ženy, nebyl bych si na to ani dodatečně vzpomněl. Před několika málo týdny uklízela pracovnu sira Charlese, od jeho smrti se tam nikdo ničeho nedotkl a na roštu krbu, načisto vzadu, našla popel spáleného dopisu. Většina dopisu byla načisto z uhelnatěla, ale jeden malý cípek, konec stránky, ještě držel pohromadě. Písmo se dalo ještě přečíst, ačkoliv bylo šedivé na černém podkladu. Měli jsme dojem, že to je douška na konci dopisu a stálo tam

0: apeluji na vaše gentlemanství a úpěnlivě vás prosím, abyste toto psaní spálil a byl v 10 hodin u branky. A pod tím byla začáteční písmena LL.
1: Máte ten útržek?
0: Ne, pane. Rozsypal se nám v rukách, když jsme jim pohnuli.
1: A dostal Sir Charles předtím i jiné dopisy adresované týmž rukopisem?
0: Abych pravdu dělal, pane, nevšímal jsem si zvlášť bedlivě jeho korespondence. Ani toho dopisu bych si nebyl všiml, nebýt toho, že přišel jako jediný.
1: A nemáte vůbec tušení, kdo ta LL je?
0: Nevím víc nic, než vy sám. Ale myslím, pane, kdybychom si s tou dámou mohli promluvit, zvěděli bychom, jak Sir Charles zemřel.
1: Ano, ano. Já ale přesto nechápu, Barrymore, jak jste mohli tuto důležitou informaci zatajit.
0: Prosím, hned potom na nás dolehly ty naše starosti. A pak, pane, my oba jsme byli Sir Charlesovi velmi odání a měli jsme proto také mnoho důvodů. Jak sám uznáte, když si vzpomenete, co všechno pro nás udělal, a rozšířit tu věc našeho nebohého pána by to nebylo. Vzkřísilo a také nikdy není opatrnosti nazbyt, když je do něčeho zapletena dáma. I ten nejlepší člověk někdy...
1: Ano, ano, domníval jste se, že by to mohlo uškodit jeho pověsti, že?
0: Ano, pane, mysleli jsme, že by z toho nepošlo nic dobrého. Ale... teď, prosím, jste nám projevil tolik laskavosti, tak si myslím, že by ode mne nebylo slušné, kdybych vám neřekl všechno, co vím.
1: Dobře jste učinil, Barrymore. Můžete teď jít?
0: Ano, pane.
1: Tak co, Watsone? Co soudíte o tom novém paprsku světla?
2: Mám dojem, Sir Henry, že situaci ještě více zatemňuje.
1: Ale podaří-li se nám vypátrat tu LL, bude celá věc rázem objasněna. Tolik jsme přece jenom získali. Nyní víme, že tu je někdo, kdo zná plnou pravdu a jde jen o to, abychom tu osobu našli. Co myslíte? Co bychom měli podniknout?
2: Podat o tom neprodleně Holmesovi zevrubnou zprávu. Poskytne mu to stopu, kterou hledal. A velmi bych se mýlil, kdyby ho tento obrat nepřiměl k tomu, aby sem přijel.
1: Kéž by tu už byl.

0: 17. října. Po celý den dnes pršelo a déšť šuměl v Břečťanu a crčel z okapů. Myslel jsem na trestance tam venku, na ponurých studených a nehostinných blatech. Chudák, nechti ho zločiny byly sebehorší, část viny odpikává. A pak jsem si vzpomněl na toho druhého. Na tvář v drožce, na postavu v měsíčním světle. Je i on tam venku, v té potopě? Neviditelný zvěd? Muž temnot? K večeru jsem oblékl nepromokavý plášť a vydal se na rozmoklá blata. Pomoz pánbů těm, kdo by zabloudili do velké bařiny dnes, kdy i výše položená část blat se mění v marast. Zašel jsem daleko do blat, našel černou skálu, na níž jsem předevčírem viděl osamělého pozorovatele a z vrcholu skály jsem se teď sám rozhlížel po melancholickém kraji. Vítr hnal před sebou po rzivé půdě kaskády deště a těžké břidlicově namodralé mraky visely nízko nad krajinou a splývaly v šedých girlandách po stráních fantastických kopců. Ze vzdálené prohlubně po mé levici strměly nad vrcholky lesa obě štíhlé věže Baskervilského zámku spola zahalené mlhou. Byly, kam oko dohlédlo, jedinou známkou života, krom zhluku prehistorických chýší na stráních pahorků. Nikde nebylo stopy po osamělém muži, kterého jsem na tomto místě zahlédl předvčerejší noci. Když jsem se vracel po hrbolaté polní cestě vedoucí do Faulmirské samoty, dohnal mě doktor Mortimer na své bričce. Velmi se o nás staral a neminul skoro den, aby se nestavil na zámku a nepoptal, jak se nám vede. Trval na tom, abych k němu přisedl a svezl mě domů.
1: Někoho vyhlížíte, Watsone, v takovém nečase?
0: Abych pravdu řekl, vyhlížím. A co vy, Mortimere, také vypadáte, jako byste někoho hledal?
1: Správně soudíte, Watsone. Hledám. Hledám psa.
0: Psa?
1: Ano. Ztratil se mi můj malý kokr španěl.
0: Tak.
1: Zaběhl se tady někde na blatech. Jeho škoda.
0: Rád bych vás utěšil, Mortimere, ale sám znáte blata lépe než já. Nedávno mi vyprávěl Stapleton, jak viděl poníka zmizet v Grimpenské bažině.
1: Obávám se, Watsone, že se s tím psíkem už neshledám.
0: Rád bych se vás na něco zeptal, doktore. Myslím, že zde ve vašem obvodu nebydlí mnoho lidí, které byste neznal. Vidíte?
1: Domnívám se, že je znám všechny.
0: Mohl byste mi tedy říci, čí jméno a příjmení začíná písmenou L a má to být žena?
1: L. Ne, to nevím. Žije tu několik cikánů a kočovných nádeníků, které nemám v evidenci. Ale mezi rolníky nebo mezi příslušníky zdejší společnosti není nikdo, kdo by se tak jmenoval. Ale počkejte okamžik. Mohla by to být Laura Lyonsová. Její jméno a příjmení začíná písmenem L. Ale ta bydlí v Coombe Tracey.
0: Kdo to je?
1: Je to Franklandova dcera.
0: Cože, toho starého potrhlého Franklanda?
1: Tak jest. Provdala se za malíře jménem Lyons, který kdysi přijel sem na blata kreslit krajinky. Ukázalo se, že to je ničem a nakonec ji opustil. Vina ovšem, pokud jsem slyšel, není jen na jedné straně. Otec se jí zřekl, protože se vdala bez jeho souhlasu. A snad tu byly ještě jiné důvody. Ocitla se mezi dvěma ohni, mezi starým hříšníkem, svým otcem a mladým hříšníkem, manželem. Neměla tedy na růžích ustláno.
0: A z čeho je živa?
1: Domnívám se, že i starý Franklin dává nějaký pakatel, ale mnoho toho být nemůže, protože on sám je ve značné finanční tísni. No, ať byla jaká byla, nemohli jsme dopustit, aby přišla na dobro na mizinu. Když se proslechlo, jak na tom je, dalo se zde několik lidí dohromady a postarali se, aby měla možnost poctivě se živit. Přičinil se o to především Stapleton a pak zejména Sir Charles. Já sám jsem dal taky maličkost. Šlo o to, aby si mohla zařídit písárnu. A proč se vůbec ptáte na paní Lyonsovou?
0: Proč? Dovolíte ještě jednu otázku, milý Mortimere? Jakého typu je lebka starého Franklina? Co myslíte? Soudil bych, že dolichokefalní.
1: Mýlíte se, ale rád vám to vysvětlím. Tak tedy rozeznáváme několik druhů lebek.
0: A po zbytek cesty jsem neslyšel nic jiného než lebosloví. Mohu říci, že začínám ovládat subtilní umění lstivé diplomacie. Nežil jsem nadarmo tolik let s Sherlockem Holmesem. Zítra dopoledne se vydám do Coombe Tracey. Podařili se mi promluvit s touhle paní Laurou Lyonsovou, ženou všelijaké pověsti. Přiblížíme se pravdě o notný krok, alespoň pokud jde o řešení jednoho článku v našem řetězu záhad. Deštivý a trudnomyslný dnešek přinesl pak již jen jeden poznatek, který stojí za zaznamenání. Rozhovor s Barrymorem mi totiž právě před chvílí poskytl ještě jeden trumf, který mohu ve vhodnou chvíli vynést. Mortimer u nás zůstal na večeři a hrál pak s baronetem karty. Barrymore mi přinesl kávu do knihovny a já použil příležitosti a dal mu několik otázek. Povězte mi, Barrymore, to vaše vzácné příbuzenstvo už odcestovalo? Nebo ještě tam venku někde číhá?
2: Nevím, pane, ale doufám k Bohu, že ten člověk už je pryč, neboť jsem nepřinesl nic než trápení. Nevím o něm, prosím, od chvíle, kdy jsem mu odnesl jídlo, a tomu už jsou 3 dny.
0: A tenkrát jste ho viděl?
2: Ne, pane, ale jídlo bylo pryč, když jsem tam tudy šel později kolem.
0: To znamená, že si je určitě odnesl.
2: Vypadá to tak, pane. Leda ovšem, že to vzal ten druhý člověk.
0: Vy tedy víte, že tam je ještě jeden muž?
2: Ano, pane, na Blatech se zdržuje ještě jeden člověk.
0: Viděl jste ho?
2: Ne, pane.
0: Jak tedy o něm víte?
2: Seldon mi o něm pověděl, pane. Je tomu týden nebo ještě něco déle. Také se skrývá, ale pokud jsem vyrozuměl, není to trestanec. Nelíbí se mi to, pane doktore. Řeknu vám rovnou, že se mi to nechce líbit.
0: Tak dávejte pozor, Barrymore, co vám říkám. Mým jediným zájmem na celé věci je zájem vašeho pána. Nepřijel jsem sem pro nic jiného, než abych mu mohl pomáhat. Povězte mi tedy upřímně, co se vám nelíbí a co je vám snad podezřelé.
2: Nelíbí se mi, prosím, ty kejkle venku. Něco se tam děje. A dám na to krk, že se tam peče nějaké lotrovství, prosím. Skutku si odechnu, pane doktore, až uvidím sra Henryho vracet se zpátky do Londýna. Velmi se o něj obávám.
0: A co vás tak znepokojuje a straší? Mluvte.
2: Podívejte se na smrt sra Charlese. Ať si koroner říká, co chce. Bylo to hrozné. Poslechněte si, prosím, ty noční zvuky tam venku. Nenajdete zde člověka, který by v noci šel přes Blata, ani kdybyste mu nevím co zaplatil. Podívejte se, prosím, na toho neznámého muže, který se tam někde skrývá a pozoruje a čeká. Nač čeká? Co to všechno znamená? Neznamená to nic dobrého pro nikoho, kdo nese jméno Baskerville. O tom jsem přesvědčen.
0: Pokud jde o toho neznámého muže, můžete mi o něm něco povědět? Co vám říkal Seldon? Přišel na to, kde se ten člověk skrývá a co dělá?
2: Několikrát prý ho viděl, říkal. Napřed myslel, že je to někdo od policie. Ale brzo přišel na to, že ten člověk jde za nějakým, prosím, vlastním cílem. Seldon říkal, že vypadá na gentlemana. Ale co tam opravdu dělal, tomu nemohl přijít na kloub.
0: A co říká, kde ten člověk přebývá?
2: Někde, prosím, ve starých obydlích na stráni, v těch kamenných chýších, které tam zbyly po těch dávných lidech.
0: A z čeho je živ?
2: Selden, prosím, vypozoroval, že ten muž zaměstnává nějakého mladého chlapce, který mu nosí všechno potřebné. Hádám, že proto chodí do Coombe Tracy.
0: Tak. No, děkuji vám zatím, Barrymore. Ještě si o tom třeba spohovoříme. Když komorník odešel, přistoupil jsem k temnému oknu a díval se mokrým, ojíněným sklem na ženoucí se mračna a na prohýbající se obrysy stromů bičovaných vichřicí. Je to zlá, divoká noc i pod zámeckou střechou, natož v kamenné chýši na Blatech. Jak vášnivá musí být nenávist, která přiměje člověka, aby vydržel číhat na takovém místě v takový čas. Tam, v chýši na Blatech, je asi těžiště problému, který mě tak sužuje. Přísahám, že nemine další den, než učiním vše, co je v lidských silách, abych pronikl k srdci záhady. Nepodaří-li se mi na základě všech těchto informací vrhnout trochu dalšího světla do temnot našeho případu, bude to znamenat, že trpím nedostatkem inteligence nebo kuráže. Ne, musím vyřešit záhadu psa Baskervilského.

0: Dej znamení, že jsi ženich.
1: Krajský soud v Praze, Praha, 26. února.
0: Řeznický mistr Leopold Fríza a jeho manželka Antonie mají dceru Hedviku. Řezník se nejednou vyjádřil. Kdyby jsme se té holky dovedli šikovně zbavit, tak to máme v suchu. Antonie mu přisvědčovala. Hledali ženicha, ale kde ho dneska najdeš? Doba je zlá a muž tí myslí na špatnosti a ne na manželství. Řeznický zrak padl na nějakého Eduarda Máslo. Byl to modelář a přivydělával si hudbou, foukal trombon a přišel si na pěkné peníze. Ten by se mi šikl, mínil řezník. Musí to být vzdělaný člověk, protože je pomalej a spolky nevede. Jenom jestli ji bude chtít, obávala se Antonie. On sice s ní párkrát tančil, koupil jí čaj s rumem a do památníku jí napsal, že má vlast svou nade všecko milovat, ale z toho nic nekouká. To už nech na mě, na to se musí s politikou. Sedí modelář Máslo za stolem a má se dobře. Řezník s Antonií jsou samé, pane Máslo sem, pane Máslo tam, vemte si, poslušte si, nesmíte nám dát košem, my nejsme žádná noblesa, jen tak po domácku. Modelář si lebedí, moc se nedá pobízet, jídlu a pití vzdává čest. Antonie šťouchla do Leopolda, aby už začal s politikou. A Leopold začal jako rozený diplomat. Tak co ty, kluku, máselnatá, kdy už do toho praštíš? Modelář Eduard polkl kus uzeného z hořčicí a pak děl. Do čeho bych měl praštit? Tobě ty náno musí se dát taky všechno po lopatě, usmívá se řezník laskavě. Povídám, kdy už s naší Hedvikou uděláš nějaký konec. Modelář Eduard si ukrojil kus ovaru a pravil. Jo, to není jen tak, ono, jak se říká, no ne. Na jedné straně bych třeba do toho praštil, proč ne? Jsem člověk uvědomělej. Když to ale vezmu z druhé strany, tak si říkám pr, Eduarde, jen abys tento, jak si myslím, na tom něco je, přisvědčil Leopold. Je vidět, že nejseš dnešní a máš o tom pojem, ale v tomhle případě jaký řeči? Co máme, to máme, do hrobu si nevememe. Holka bez krejcaru nebude, to říkám rovnou. Tak dej sem ruku a plácneme si. Modelář odpověděl. Dnes je pondělí, zítra úterý, než se naděješ, je půl týdne pryč. Člověk se diví. A já už musím jít, dal jsem kamarádům slovo. Řezník Leopold zrudl. To zas nepůjdeš. To by dovedl každej. Debužírovat a pak říct má úcta a pryč. Tak jak to bude s ženěním? Eduard řekl, že to není ze dne na den, teď má myšlení jinde a že musí do spolku. Toho dne do spolku nešel. Obžaloba státního zástupce doktora Čecha říká, že Fríza nemá je důvodu považovat pana Máslo za člověka škodlivého, úmyslně mu v užívání svobody bránil. Popadl ho totiž a zavřel do spíže. Modelář bušil do dveří, bylo mu těsno a rozšlápl hrnek se zavařeninou. Řezník na jeho naléhání odpovídal, dej znamení, že seš ženich, pak tě pustím ze špajzu a nebudeme mluvit dál. Nedáš-li znamení, pak budeš starý člověk, než tě pustím. Modelář však odpovídal, dal jsem slovo, to slovo dodržím, zvítězím nebo padnu a tu Hedvu si dejte za rámeček. Samosoudce Vrchní rada Petřík uznal obžalovaného vinným zločinem omezování osobní svobody a vyměřil mu 2 měsíce žaláře podmíněně na 2 roky. Z toho plyne, že na ženichy se dneska musí s politikou.
1: Lidové noviny 27.2.1938. ordinace divotvorného lékaře.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna.
1: Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Co si nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský a pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstranit chudokrevnost, povzbudit vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posílit pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval dvěma tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce, známého doktora Šipka, uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce Vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil po živnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk, byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy. tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
0: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
1: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
0: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
1: Lidové noviny 8.9.19.

0: Jmenuji se Huckleberry Finn a bydlím v městečku St. Petersburg, USA, první polovina 19. století. Rodiče nemám, nepočítám-li tátu, který se o mě nikdy nestaral. Teď už přes rok o něm nebylo ani vidu, ani slechu. Ale za to mám nejlepšího kamaráda. Jmenuje se Tom Sawyer.
1: Huckleberry, k snídani!
0: Vdova Douglasová si mě vzala za vlastního a prohlásila, že mě zcivilizuje. Ale život v jejím domě je velice perný, neboť vdova je zoufale spořádaná a slušná v každém směru.
1: Tak Huckleberry, bude to?
2: Už jdu.
0: Navlíkla mě do nových šatů a mě nezbývá, než se v nich potit a škrtit. Dobré jitro.
1: Počkej, Huckleberry. Kolikrát jsem ti říkala, že můžeš začít jíst až po modlitbě?
0: Sím, ano. Takhle žbrblá nad každým jídlem, ačkoliv dohromady není na čím žbrblat.
1: Dáš ty nohy dolů, Huckleberry?
0: Sím, ano. Potom se do mě dala se slabikářem. Držela mě celkem snesitelně skoro hodinu.
1: Nehrb se tak, Huckleberry, seď rovně.
0: Sím, ano. Bylo to nudný až k smrti a se mnou šili všichni čerti.
1: Huckleberry, nezevluj a neprotahuj se. Jestli se včas nenaučí správnému chování, přijdeš do pekla.
0: Už, aby to bylo.
1: Co si to dovoluješ, Huckleberry?
0: A já tím přitom nemyslel nic zlýho. Já jsem prostě chtěl nějakou změnu. Konečně nastal večer a bylo modlení a pak se šlo spát.

0: Nebojte se, to je Tom Sawyer.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Půjdeme na hřbitov?
0: Pojďme pro změnu k řece.
1: Tak jo. Kdo je tam?
0: A tohle je Jim, otrok vdovy Douglasový.
2: Ať se propadnu, jestli jsem nic neslyšel. No já vím, co udělám. Já si tady sednu a počkám, až to uslyším ještě jednou.
3: Mňau!
2: Stát! Stůjte! Na můj rozkaz stát! No počkejte, já vás jednou chytím.
4: Huckleberry k snídani!
5: Už jdu!
4: Tak Huckleberry, bude to?
5: Dobrý tro.
4: Vstaň, Huckleberry. Kolikrát jsem ti říkala, že napřed je modlitba.
5: Simono.
4: Amen. Kolikrát jsem ti říkala, Huckleberry, že nemáš hltat, ale důkladně potravu rozžvíkat.
5: Simono.
4: Seď rovně, Huckleberry.
5: Simono.
4: Nehrb se tak, Huckleberry.
5: Simono.
4: Huckleberry, nezevluj.
5: Simono.
4: Huckleberry, kolikrát jsem ti říkala, jestli se nenaučíš vzornému chování, přijdeš do pekla.
5: Simono, kéž bych tam už byl.
4: Co si to dovoluješ?
0: V té chvíli jsem se rozhodl, že uteču. Počkal jsem až do večera a převlík se do svých starých hadrů. Chtěl jsem, aby nikoho už nikdy nenapadlo mě hledat, a tak jsem pocákal peřiny a podlahu spoustou kečupu, aby to jako vypadalo, že mě někdo zavraždil, a stopy jsem vedl až k řece, aby to navíc vypadalo, že mě vrazi utopili. V zátočině u lesa jsme měli s Tomem schovaný vor. Odrazil jsem od břehu a plul po proudu Mississippi. Konečně jsem byl na svobodě. A bylo mě dobře. K večeru jsem přistál na Jacksonově ostrovu. Je totiž úplně opuštěný. Probudili mě podivný rány.
6: Tamhle je převozníkův parník. To střílej z děla nad vodou, aby moje mrtvola vyplavala na hladinu, víte? Jupí! Věděl jsem, že mám vyhráno. Nikdo jiný už mě nikdy hledat nebude.
0: Jednou takhle večer jsem seděl na břehu a díval se na řeku, když jsem najednou uslyšel za sebou v lese kroky. Srdce se mi v krku rozbouchalo, jako by na

0: Jimmy!
1: Prosím vás, nic mi nedělejte. Já jsem jak živ neublížil duchovi.
0: Já vám měl děsnou radost, že jsem ho našel. Už jsem nebyl tak úplně opuštěný, ale nejdřív jsem mu musel přesvědčit, že jako nejsem mrtvej.
1: Jo. Je jako. Vy jste živej? No a kdo teda byl mrtvej, když vy jste živej? Tam bylo takový krve, haku.
0: Tak jsem to Jimovi všecko vyprávěl a Jim řekl, že jsem to udělal mazaně. A jak ty ses dostal se?
1: Ale neprozradíte mě, když vám to řeknu.
0: Ať se propadnu, jestli to řeknu, Jimmy.
1: Já jsem utek,
0: Jimmy.
1: Slíbil jste, že to neřeknete.
0: No, neřeknu, Jimmy.
1: Víte, haku, vdova Dicinky říkala, že mě neprodá. No a jednou v noci jdu kolem jejich dveří a slyším, jak stará paní někomu povídá, že mě ráno prodá do Orléansu. Vyrazil jsem jako blesk, to vám řeknu.
0: A jen to Jim dořek, najednou se setmělo. Jedný noci, zrovna už se mělo rozednívat, mě probudil nějaký zvuk. Jimmy! Jimmy! Jimmy, vstávej a hoď sebou, hoří nám koudel. Jsou ti na stopě, rychle k voru. Musel být tak k 5:00, když jsme se konečně dostali za ostrov. Jimmy, pohlídni se. Vidíš něco?
1: Už nás nehoněj.
0: To víš, že jo?

0: 3 dny. Pluli jsme jenom v noci, ve dne jsme se skrývali. Byl to takovej slavnostní pocit plout po velikánský tichý řece, ležet na zádech a dívat se na hvězdy. Příští noc jsme pluli městem St. Louis a bylo to, jako by se rozžal celý svět. O půlnoci přišla bouřka.
1: Hej, Haku! Podívejte se tamhle!
0: Před náma byl parník, který se nabod na skálu. Byl silně nakloněný. Prout nás unášel rovnou k němu. Přirazíme k parníku, Jime!
1: Já na žádný vrak nepolezu, bude tam hlídat!
0: Stará Bela tam bude! Tam už není co hlídat, vem svíčku a pojď! Vylezli jsme na horní palubu. Najednou se před náma rozsvítilo světlo.
1: Mě moc špatně, rychle pryč!
0: Počkej, Jime!
1: Radši rychle pryč!
0: Světlo vycházelo z kapitánovy kajuty. Potichoučku jsem se blížil k pootevřeným dveřím.
2: Prosím tě, nedělej to. Přísám, že to nevyzradím.
3: Jaš, jsi zrádce.
2: Prosím tě, Bile, nestřílej.
3: Já to neřeknu. Nikdy si neřekl větší pravdu.
2: Bile, dej tu pistoli pryč.
3: A proč?
2: Nejdýl do 2 hodin se vrak rozpadne. On se utopí a my jsme čistí.
3: Máš pravdu.
0: Jime!
1: No?
0: Jime, je tady tlupa vrahů. Musíme najít jejich loďku, aby nemohli pryč. Začneme od vodu.
1: Pambičku v nebičku, žádný vor už není. Utrhl se je pryč.
0: Vyrazilo mě to dech a div jsem nevomdlel. Bejt odříznutej od světa na vraku s takovouhle bandou.
1: A musíme tu loďku najít, jinak se utopíme.
0: Jime, podívej se tam.
1: Loďka!
0: Chtěli jsme do loďky skočit, ale najednou se otevřely vrata v boční stěně.
3: Dej tu pitomou lucernu pryč, a ti zvenku není vidět.
2: Hotovo, odstrč nás.
3: Počkej, prohledla co? Ne, tak to má svůj podíl ještě u sebe. Musíme zpátky.
0: Skočili jsme do loďky a pluli rychle pryč.

0: Jednou jsme si s Jimem povídali o králích. Jak se oblíkají, že si navzájem říkají vaše veličenstvo a tak podobně. Jimovi lezly oči z důlku.
1: Ty, Haku, já o žádným králi ještě neslyšel, když nepočítám ty z karet. A nakolik si takový král přijde? Měsíčně.
0: Král si může vzít, kolik chce. Králům patří všecko.
1: Jo, no to bych si dal taky líbit. A co za to musí dělat, Haku?
0: Nic. Králové jen vysedávají a posedávají.
1: Páni.
0: Ale takže je zrovna válka. Když je válka, jdou na vojnu, ale jinak se jen tak flinkají.
1: A ten král, co jste říkal, že mu usekli hlavu, měl nějaký děti?
0: Ludvík 16.
1: No, ten Ludvík.
0: Měl chlapečka, delfínka. Ten umřel ve vězení.
1: Chudák.
0: No ale jiný zase říkají, že utek sem do Ameriky.
1: Ale u nás nejsou králové, víte, že ne, Haku?
0: Ne.
1: No to tedy bude bez místa. A co bude dělat?
0: Může učit francouzštinu.
1: Co pak Francouzi nemluví jako my, Haku?
0: Když mluví Francouz, tak by si mu nerozuměl ani slovo.
1: No teda, ať mě trefí šlak. Jak je to možný?
0: Dejme tomu, že by k tobě přišel člověk a řekl by ti. Parlez-vous français? Co by si myslel?
1: No tak to teda bych vzal klacek a praštil bych ho do hlavy. To nedává vůbec žádný smysl.
0: Hele, Jimé, mluví kočka jako lidi?
1: Nemluví.
0: A kráva?
1: Taky ne.
0: A mluví kráva jako kočka?
1: Ne.
0: A je to přirozený, že kočka mluví svoji řeči a kráva svoji?
1: Je.
0: Tak mi řekni, Jimé, proč není přirozený, že Francouz mluví jinak než my?
1: A je kočka člověk, Haku?
0: Není.
1: No tak vidíte, proto kočka nemusí mluvit jako člověk. A je Francouz člověk?
0: Je.
1: Tak vidíte, tady to máte. A proč tedy u všech všudy Francouz nemluví jako člověk?
0: Viděl jsem, že je to marná práce. Černocha nenaučíte rozumně diskutovat. Pak jsem toho radši nechal.
1: Haku! Haku!
0: Co se děje?
1: Slyšíš? Slyšíš, co je to?
0: Asi nějaká pouť? Přistanem. Ty počkej tady, já se půjdu podívat.
2: Přistupte k lavici truchlících.
3: Amen.
2: Přistupte ochrnutí a slepí.
3: Amen.
2: Přistupte ve svých hadrech a hříších. Přistupte ve své špíně.
3: Amen.
2: Bratři, nyní uslyšíte obráceného hříšníka, který se dal na cestu pravosti.
0: Na kazatelnu se vyškrábal nějaký ošumělej vandrák.
4: Bratři, byl jsem námořním lupičem. 30 let jsem byl pirátem v Indickém oceánu. Ale minulé noci jsem byl oloupen a vyhozen z parníku bez jediné vindry.
5: Tak je to!
6: Správně!
4: Bratři, od této chvíle jsem novým člověkem. Ač chudý, vydám se znovu do Indického oceánu a zbytek svého života budu obracet piráty na cestu pravosti.
3: Amen.
4: A pokaždé, když obrátím nějakého piráta, řeknu, piráte, neděkuj mě, není to moje zásluha?
7: Zásluhu mají ti drazí lidé z poukvilského zbožného shromáždění. Ano, skuteční bratři lidského plemene.
2: Bratři, udělejme na něho sbírku. Udělejme na něho sbírku.
8: Lidi, nevěřte jim, jsou to podvodníci.
9: No dovolte.
8: Tady, ten včera v Goušnu prodával zaručený prostředek proti zubnímu kameni.
9: Já nejsem žádný podvodník.
8: Jenže po něm sleze nejen kámen, ale i sklovina. A tady tenhle ten hodrát požádá kampaň proti alkoholismu.
4: To je taky bohulibé.
8: Dokud ho nechytili se článkem kořelky.
0: Vandrák a kazatel běželi k našemu voru. Chtěl jsem je předběhnout a odrazit, ale stačili ještě naskočit.

0: Dojeli jsme k Mělčině a schovali se pod topoli. První, co vyšlo najevo, bylo, že se ti dva vůbec neznají.
1: A co je váš hlavní obor?
2: Svého času jsem hodně dělal do medicíny, umím hádat z ruky. Mám-li sebou někoho, kdo mi zjistí fakta, samozřejmě. Mým oborem je kazatelství.
1: To jsme viděli.
2: A zůstal působím v misionářských spolcích. A vy?
1: Jsem divadelní herec. Tragéd, víte. Vyučuju zpěvu a vlasti vědě. Také přednáším a trochu dělám do zázračných léků.
2: Ach, žel.
1: Nad čím až želujete?
2: Když si pomyslím, že jsem zůstal naživu, abych klesl do takové společnosti.
1: Tak my vám nejsme dost dobrý, co?
2: Ne. Cítím naopak, že vám mohu důvěřovat. Proto vám odhalím tajemství svého zrodu. Jsem totiž právoplatný vévoda z Bridgewateru.
1: Neříkejte.
2: Ano. Nyní jsem rozedraný ztracenec s puklým srdcem. Poběhlík na moru.
3: Pane, neplačte. Vemte si a jeste.
1: Tak si vemte.
2: Ne, pro mě není útěchy. Ne. Leda, že byste mě uznávali.
3: My vás uznáváme, ale jak se to dělá?
2: Když mě potkáte, ukloníte se a řeknete vaše milosti.
3: Ano, vaše milosti.
1: Helejte, Bilquater, nejste jediný s tajemstvím zrodu.
2: Cože?
1: Nejste jediný, nejste.
2: Já, co ti míníte?
1: Bilquater, mohu vám důvěřovat.
2: Až do trpké smrti.
1: Bilquater, já jsem neboštík. Dofe.
2: Cože jste?
1: Ano, příteli. Jsem ubohý. Zmizelý Dofen, syn Ludvíka 16. a Máry Antonety. Ano, pánové, vidíte před sebou v žebrotě bludného, trpícího, zákonitého krále Francie.
3: Rufínek.
0: Tak jsme pro změnu začali utěšovat zase jeho. Klečeli jsme před ním, říkali mu vaše veličenstvo. To hned okřál a byl v dobré náladě. Ale zase vévoda byl otrávený.
1: Bilquater, já za to nemůžu, že jste se nenarodil jako král, tak jaký pak fraky?
0: No, netrvalo dlouho, než jsem přišel na to, že to jsou obyčejní podvodníci. Ale neřekl jsem nic. S lidma nejlíp vyjdete, když je necháte dělat, co se jim líbí.

0: Jednou ráno jsme uviděli v zátočině takovej menší zapadákov a přistáli jsme asi tak kilometr nad ním. Naši dva šejdíři začali okamžitě přemýšlet, jak to město co nejlíp podojit.
1: Pánové, převlíkněte se.
0: Král a vévoda a já jsme se převlíkli do elegantních šatů, které král vytáhl ze svýho tlumoku.
1: My tři pojedeme do města, ty, Jimmy, tu zůstaneš a schováš se v lese.
2: Ano, už běží.
3: Pánové, bude výhodnější, přijedeme-li do města parníkem.
1: Kam pak máte namířeno, mladý muži?
2: Jedu do Orlinsu.
1: Přisedněte k nám. Pomoz pánovi Adolfusi.
0: To jako já?
1: No, kdo je tady jiný?
2: Když jsem vás zahledl, povídám si, to je pan Wilkes a málem přijel včas, ale to vy nejste, víte?
1: Ne, mé jméno je Blodgett. Důstojný pán Alexander Blodgett. Doufám, že pan Wilkes o nic nepřišel.
2: Ne, o majetek nepřišel. Ten dostane stejně, ale už neuvidí umírat svého bratra Petra.
1: A jak se jmenoval ten bratr toho Petra, který zemřel?
2: No jak, Harvey. Petr ho neviděl od chlapeckých let a bratra Viléma, jo, to je ten hluchoněmej. Toho vůbec jak živ neviděl.
1: A proč Harvey nepřijel? Kde bydlí?
2: V Anglii, pane, v Anglii, v Sheffieldu. Dělá tam kazatele, jako vy.
1: Aha, říkáte, že Petr Wilkes Harveyovi odkázal celý majetek?
2: Jo. Dům a 6 000 na hotovosti.
1: A měl nějaké příbuzné?
2: Má. Pane, má 2 dcery, Mary, Jane a Zuzanku.
1: Aha, chudinky nebohé, sirotečci opuštění. Pohřeb bude mít asi zítra.
2: Co to?
1: Pohřeb, že bude zítra.
2: Ale ne, zítra k polednímu.
0: A král se dědy vyptával a vyptával, až ho nakonec vypumpoval dokonale.
4: Sežeň rychle vévodu, plav.
0: Tamhle ho máte.
4: Bilkwater.
3: Ano, jsem tady.
1: Jak jste na tom s němotou a hluchotou?
3: Já, no, dobře.
1: Nebo sluchy to.
3: Velmi dobře.

0: Na nábřeží jsme okamžitě vzbudili pozornost Zemo.
1: Může mi někdo z vás říci, kdeže bydlí pan Petr Wilps?
2: To jsou oni.
3: Jediné, co vám mohu říci, pánové, je, kde bydlel včera večer.
4: Ne. Náš ubohý bratr odešel. To je příliš kruté.
0: Na mou duši, že jsem jak těživ neviděl párek větších podvodníků. Brzy jsme stáli před poměrně honosným domem. Dveře se otevřely a vyšla nějaká dívka.
2: Jsou to oni.
1: Mary Jane.
2: Ano.
0: Potom jsme vešli dovnitř. Uprostřed salonu stála rakev.
4: Vážení, pozůstalí, přátelé, osud nám, mně a mému ubohému bratrovi Vilémovi uchystal zkoušku nejtěžší. Ale zkouška tato nám byla oslazena vaší srdečnou účastí. Za což vám všem srdečně děkujeme. Amen.
2: Vezměte prosím těchto 6 000 dolarů a uložte je pro mne a pro mou sestru podle vlastního uvážení.
5: Oh, my God.

Večer jsem nemohl usnout, protože mě začalo trápit svědomí. Klidně nechávám okrádat Mary Jane a Zuzanku a ještě přitom pomáhám. Připadal jsem si tak sprostě, že jsem si řekl tak dost, ty peníze pro sestry uleju, i kdybych měl puknout. Nejdřív prohledám královu a vévodovu světnici. Peníze jsem našel v králově posteli pod matrací. Když jsem se vracel, musel jsem přejít okolo rakve. A najednou jsem uslyšel kroky. Vidím, že jediné místo, kde bych mohl peníze schovat, je zrovna do rakve. Tak jsem nadzvedl víko, hodil tam peníze a schoval se za závěs. Do salonu vešli dva muži a začali víko rakve usilovně zatloukat.

0: jdeme proti kandidáty. Račte schlédnout obě soupravy dědiců starého Wilkse. Račte si vybrat dědice po Petru Wilksovi.
1: Račte si vybrat!
2: Já jsem Harvey, bratr Petra Wilkse. A toto je jeho bratr Vilém.
3: Pěkný párek. Podvodníku, co?
1: Jestli tohle jsou podvodníci, to nevím, ale jestli to nejsou tihle dva, tak jsem idiot.
4: Tak to jste.
2: Je zde přítomen někdo z těch, kdo zesnulého oblékali do rubáše?
0: Ano, já a Havan.
5: A potom ukázal na krále.
2: Snad by nám tento pán mohl říci, jaké tetování měl Petr Wilks na hrudi.
5: U všech všudy to byla otázka jako v ringu. A hák do brady vypočítaná na složení protivníka. Najednou bylo veliký ticho.
6: Vážený pane, samozřejmě, že vám mohu říci, co měl vytetováno na hrudi. Úzký, tenký, modrý. Šíp, ale když se nedíváte zblízka, není nic vidět.
2: Měl Petr Wilks takové znamení?
0: Žádné takové znamení jsme neviděli.
2: Správně. To, co jste viděli, bylo malé P vedle toho V.
0: Ne, tam nebylo vůbec žádné tetování.
1: Šouka, podvodníci!
7: Všichni!
8: Utopíme je!
9: Povozíme je na pládě!
8: Nebo je radši oběsíme!
1: Oběsí! Oběsí! Počkejte! Počkejte ticho! Ještě máme jednu možnost. Vykopáme mrtvolu a hned uvidíme.
9: To je náhoda!
0: Počkat, počkat! Všechny je svažte, ať nám neutečou. A když to tetování nenajdeme, zlinčujeme celou bandu.
5: Havan mě chytil za ruku a zkroutil mě za záda. Lidi vytáhli rakev a vytrhli víko.
10: Lidi, tady na prsou je ten pytel zlata.
5: Tak jsem vzal nohy na ramena a pádil k řece.
1: Podívejte se, ten kluk utíká!
11: Haku, Haku, to jsem rád, že jste tady.
12: A na to teď není čas, nech si to k snídani.
11: A budete mě všechno...
12: Nech si to k snídani, povídám, odraž vor a jedem.
10: Stůjte, stůjte. Tak ty jsi nám chtěl vzít roha, že jo, ty štěně. Už se ti naše společnost umrzela, co?
12: Ne, ne, my jsme vám nechtěli ujet. Nechte mě! Puste mě!
13: Puste toho kluka, vy starý idioté. Co pak vy jste se zachoval jinak?
10: Má to být nějaká narážka, byl kvůter.
13: Já vím, kdo ty peníze ukradl.
10: Víš to, protože jsi je ukradl ty.
13: Co? To je lež.
10: Ne, ty! Pusťme! Pusťme! Já to odmolávám.
13: Napřed se přiznej, že jsi ty peníze schoval.
10: To je lež. Ty jsi je schoval.
13: Co? Tak, bude to?
10: To? No, jo, se přiznávám.
13: Jestli to ještě jednou zapřete, tak vás na místě utopím.

0: Po mnoho a mnoho dní jsme si netroufli zastavit v žádném městě. Jenom jsme pořád jeli a jeli. Až jednou časně ráno jsme přistáli u jedné pošumělé vesničky.
1: Počkejte tu na mě, hned se vrátím.
0: Ale bylo poledne a král nikde. Tak jsme ho šli s vévodou hledat. Našli jsme ho brzy v místní kořálně, byl na mol. Vévoda mu začal nadávat a jedva byli v sobě, já vzal nohy na ramena a metl po silnici jak jelen.
2: Jedeme! Jimmy! Máme vyhráno, jedem! Jimmy! Jimmy! Kde jsi? Jimmy! Kde je Jim? Kde je Jim?
1: A ten starý blázen ho prodal a se mnou se nerozdělil a peníze jsou pryč.
0: Prodal Jima?
1: Jo.
0: A komu ho prodal? Slyšíš? Komu ho prodal?
1: Farmář se jmenuje...

0: nakonec jsem Phelpsovu farmu našel.
1: Jedeš ty, že? Lehni na roh, klíte se.
2: Tak to jsi ty, konečně. Jsi to ty, vy?
0: Simono, milost paní, vyhrk jsem, než jsem si to mohl rozmyslet.
2: Nejsi tak podobný mamince, jak jsem si myslela. Ale ty má svatá dobro, to mně je to jedno, hlavně, že tě vidím. Alež mě to! A jak to, že jdeš tak pozdě? Hraní parník přijíždí už v 6.
0: Na Mělčinu jsme najeli.
1: Alež mě to honem, udělej mu snídaní, nebo jsi snad dostal snídaní na lodi?
0: Simano, na lodi snídaní jsem dostal na lodi, milost paní.
1: No, říkej mi, milost paní, říkej mi této sali.
0: Této sali.
1: Ano. A kde loď najela na dno?
0: Nevěděl jsem, jestli loď měla přijet z tola nebo po proudu, ale najednou mě osvítil nápad. Nám praskla hlavice válce.
2: I pro pána.
1: Stalo se někomu něco?
0: Ne, nikomu, jenom to zabilo černocha.
1: Tak to ještě dobře dopadlo, protože někdy přicházejí k úrazu i lidi. Tvůj strýc Silas pro tebe jezdil k parníku každý den. Taky dneska jel, už měl být zpátky, neviděl jsi ho?
0: Ne, jsem neviděl, jde to Sally.
1: Tak, a kam si dal zavazadla?
0: Do přístavního pontonu.
1: Ale dítě, vždyť to někdo ukradne.
0: Jsem neukradne, depák.
1: Ale já tady pořád melu svou a ty jsi mi ještě neřekla ani slůvko o sestře, ani o nikom jiném. Tak pověs mi všechno, jak se jim vede, co dělají a co mi vzkazují.
0: No vidím, že už jsem na dobro v koncích a musím to zkusit s pravdou. Už jsem otvíral pusu, abych s tím začal.
1: Počkej, strýc Silas už je tady. Skrč se. Tak? Ne, ještě víc. Tak. A teď už tě vůbec není vidět. Vyvedu ho a prýlem. Tak co? Přijel?
3: Ne.
2: Och, já už jsem strachy bez sebe. Pro pána, co jenom řekne sestra?
3: Něco se muselo stát s tou lodí.
1: Počkej, Silesi, podívej se tamhle na silnici. No, nepřichází tam někdo? Kdo to je? Vylez ho. Silesi?
3: A kdo pak je tohle?
1: No, hádej. Kdo by to mohl být?
3: Nemám ani ponětí. Kdo je to?
1: To je Tom Sawyer!
0: Na mou duši, že jsem se div nepropad podlahou. Dejme tomu, že na té lodi přijel pravej Tom Sawyer. A dejme tomu, že sem vpadne dřív, než na něho budu moc mrknout, aby byl sticha. Tak jsem Phelpsům řekl, že si zajdu do města pro zavazadla. A opravdu. Asi 2 míle od farmy vidím z dálky přicházet povědomou postavičku.
4: Tome!
5: Je, fuj. Proč vstáváš z hrobu? Nikdy jsem ti nic zlého neudělal.
4: Já nevstávám. Já tam nikdy nebyl.
5: Přísahy při velkém náčelníkovi. Nejsi duch?
4: Při velkém náčelníkovi nejsem.
5: Haku, co pak ty jsi vůbec nikdy nebyl zavražděný?
4: Nebyl, já to na ně jen tak hrál. Pojď se mnou, počáni si na mě.
5: Opravdu?
4: No.
5: Haku!
4: Tome!
5: A teď mi všecko vypravuj.
4: A tak jsem Tomovi všecko vypravil.
5: Víš co? Půjdu napřed.
4: Jo.
5: Ty počkej asi 30 minut a pak přijď za mnou.
4: Jo.
5: Vezmi si můj kufr.
4: Jo.
5: A dělej, jako by to byl tvůj. Jo?
4: Jo.
0: Když jsem se vrátil za hodinu na farmu, Tom tam ještě nebyl.
1: Tome? Hádej, kdo mezi tím přijel.
0: Sim nevím.
5: Bav.
1: No tak co tomu říkáš?
0: A zase byla každá rada drahá. Nevěděl jsem totiž, koho Tom hraje, protože Tom Sawyer jsem byl vlastně já. Ahoj.
1: Jak se jmenuješ?
5: Ahoj, Tome. Tebe jsem neviděl ani nepamatuju.
0: No, já tebe taky jsem... Jak se jmenuješ?
1: Pro pana, já na kluci vyděláte, jako byste se ani neznali. Pozdrav přece Sida, Tome.
0: Teď mě to všechno došlo. Tom hrál svýho nevlastního bratra Sida. Side!
5: Tome!
0: Kde se tady bereš?
5: Tak dlouho jsem škemral, až mě tetička pustila taky.
0: Příští den jsme od rána systematicky prohledávali celou farmu.
5: Haku, pojď sem! No rychle! Tady je!
0: Jimmy!
6: Jimé!
7: Háku! Ty má svatá dobrota, Háku! Já, není to tam Tom!
6: Ticho! Nikdy neříkej, že nás znáš. Až uslyšíš v noci signál.
7: Já vím. Mňau!
6: Ale ti nekřič! Tak jsme to.

0: Ale pro boha, neberme naše prostěradlo. Teta se liby řádila.
1: Půjčíme si nějaký ze šňůry. A taky košily.
0: No, na co košily?
1: Aby si Jim na ní vedl deník.
0: Deník, neblázni, Jim neumí psát.
1: A ještě budeme potřebovat nářadí.
0: Na co zase nářadí?
1: Na kopání. Přece se k němu nebudeme prohlodávat.
0: Když v kůlně jsou dva krumpáče, ne?
1: Haku, fine. Slyšel jsi, jak že by vězeň měl v celé krumpáč?
0: Tak co teda potřebujeme?
1: Dva příbory.
0: Na podkopání kůlny?
1: Jo.
0: Neblázni, to je přece pitomost.
1: Jinak to nejde. Vem si třeba z toho vězně v nejhlubší kopce zámku.

0: Jim je už moc starý na to, aby jsme ho vykopávali příborem. Tak dlouho nám nevydrží. Příští den nastala katastrofa.
1: Celý dům jsem obrátila na ruby a všechno je marné. Kam pak se poděla tvoje druhá bílá košile, Silesi?
2: Já nevím, Sally, měl jsem ji na sobě, pak jsem ji svlékl a potom už nevím.
1: Člověk by řekl, že už jsi dost starý, abys uměl na své věci dávat pozor.
2: Jistě, Sally, jistě, vím, že máš pravdu, ale já se opravdu snažím.
1: A košile věcí ještě není všecko, ztratila se taky lžíce. A to taky ještě není všecko.
2: A co se ještě ztratilo, Sally?
1: 6 svíček se ještě ztratilo, když to chceš vědět.
3: Paní!
1: No co je?
3: Paní, ztratilo se prostěradlo.
1: No tak to už je vrchol. Kam zmizelo to prostěradlo, Alžběto?
3: Vůbec nevím. Včera ještě viselo na šňůře.
1: No tak to už je konec světa. Košile, prostěradlo, lžíce a 6 svící.
3: Paní, chybí nám mosazný svíce.
1: Zmiz odsud! Nebo po tobě něčím hodím.
4: V tu chvíli se strýc Sajle zatvářel přihlouple a vytáhl z kapsy saka chybějící lžíci.
2: No tohle.
1: Tak ty jsi tu lžíci měl celou tu dobu v kapse.
2: Ale prosím tě.
1: Patrně tam máš i ostatní věci, co?
2: Co?
1: Jak se tam ta lžíce dostala?
2: No nevím.
1: Ptám se, jak se tam ta lžíce dostala.
2: Já opravdu nevím, Sally. Víš dobře, že když něco vím, tak ti to řeknu, ale protože nic nevím.
1: Prosím tě, buď
2: tak
1: ticha.
2: Ti to...
1: Už toho nech. A seberte se všichni a nechoďte mi na oči,
5: dokud zase nebudu při sobě.

0: A teď nadešla chvíle pro zlatý hřeb programu. V noci jsme připíchli na vrata dopis a nad ním lepku a skřížený náty.
1: Tlupa hrdlo řezu neštítících se žádného zločinu chystá se ukrást vám dnes v noci uprchlého černocha. O, zalezi.
0: Čti dál.
1: Lupiči se připlíží od severní strany přesně o půlnoci. Neznámý přítel. Silesi, okamžitě svolej sousedy a každý, ať si přinese nabitou pušku.
0: Kolem půl dvanácti jsme vstali a chystali se vyklouznout ven, když Tom najednou povídá...
2: Kde je máslo a chleba?
0: Já nechal jsem ho ve sklepě.
2: Skoč pro něj, já půjdu napřed.
1: Kdo tam?
3: Já.
1: Tome? Co tu děláš?
0: Rychle jsem schoval máslo i chleba pod čepici.
1: Ty jsi byl ve sklepě?
3: Ve sklepě jsem, ano.
1: Nebo... Co jsi tam dělal?
3: Jak, co jsem tam dělal?
1: No, no proč jsi šel do sklepa právě teď?
3: Nevím.
1: Jak to se mnou mluvíš, Tome? Já chci vědět, co jsi tam dělal.
3: Na mou duši, že jsem tam nedělal vůbec nic. Cítil jsem, že máslo se pod čepicí začalo roztýkat.
1: A co ti to teče po čele? Proboha, co tomu dítěti je? Pomoc! Pomoc!
0: Ze všech stran se běhly po zuby ozbrojení muži se strýcem Silesem v čele.
2: Co je? Co se stalo?
1: Podívej se. On má mozkovou horečku a mozek mu vytéká z hlavy.
0: Strýc Siles mi strhl čepici a uviděl chleba s máslem. No!
1: Ty jsi mě lepolekal. Tome. A teď utíkej do postele a neukazuj se tady až ráno.
0: Tome!
1: Pšš,
0: musíme rychle pryč, protože dům je plný chlapů s flintama.
2: Ježi. Ticho.
0: Prosím tě.
2: Rychle pryč.
4: Támhle utíkají!
5: Puste psi!
4: Víte je!
0: Jsou na stopě.
3: Běžte. V řece, já je zkusím odlákat. Běžte, já vás doženu.

0: Haku, podívejte se.
1: Na stromě před náma se houpali dva oběšenci. Byli od hlavy až k patě samej dehet a peří.
0: Král a vévoda.
1: Cítil jsem, že na ně až do smrti nebudu moc vzpomínat ve zlým. Lidi umějí být jeden na druhýho strašně surový.
0: Haku, rychle pryč! Tamhle je vor! Tome! Tady!
2: Haku! Myslím, že je to v suchu.
1: Jime,
0: ho?
1: Slyšíš něco?
2: Ne.
1: Takže?
2: Já vím. Už nás nehoněj.
0: Jime!
2: Jime! Zbohem. Bylo to krásně vyšpekulovaný a bylo to krásně udělaný. Zbohem, Tome.
1: Jime, od teďka jsi zase svobodný člověk a otrok už nebudeš. A to dám krk.
2: Haku, vy jste nejlepší přítel, jakého jsem kdy měl. Zbohem.

na Betlémské náměstí člověk vkročí vždycky trošku znenadání. Každé jiné pražské náměstí cítíte už z dálky. Už z dálky postřehnete jeho rozlohu a oči vám začne oslňovat velká plocha oblohy. Avšak Betlémské náměstí je tak nevelké, že vám pár kroků trvá, než si uvědomíte, že už nekráčíte uličkou či ulicí, nýbrž rynečkem, na kterém byly napsány velké listy naší národní kroniky. Betlémské náměstí má tvar trojúhelníku. Na jeho základně stojí betlémská kaple, v níž kázal mistr Jan a která je doslova kolébkou husitského hnutí. Stála zde 4 staletí, než byla zbořena, aby byla po 168 letech znovu vztyčena a vzkříšena. Na jedné odvěsně stojí pak muzeum mimoevropských kultur, jež nese jméno svého zakladatele, jakož i vlastence, mecenáše, politika a lidumila Vojty Náprstka, který dům vlastnil a z vlasteneckého zanícení si počeštěl své původní německé jméno Fingerhut. Na druhé odvěsně betlémského trojúhelníku stojí pak dům na Rybárně. V něm se narodil umělec s podivně hořkým životním údělem. Neboť se nestal za svého života národním malířem své rodné země, nýbrž malířem tehdy porobené Černé hory. Jaroslav Čermák se hned na počátku svých studií vmísil do revolučního víru roku 1848 a musel emigrovat do Paříže, která se stala jeho domovem pro celý život. Poslední šancí vepsat se do srdce českého národa ještě za života byla jeho připravovaná účast v soutěži o výzdobu Národního divadla. Zemřel však krátce poté, co si přečetl soutěžní propozice. Takže chce-li někdo na Betlémském náměstí přijít na jiné myšlenky, musí chtě nechtě vejít v tomto domě do vinárny u plebána. Nadmíru se mi líbí slovo plebán, protože je to slovo plecaté, plnokrevné, takové doširoka, slovo ve tvaru korbele, kotlíku a soudku. A líbí se mi, že touto krevnatostí oživuje právě ono nehlučné pietní betlémské náměstí. Ona celá historie je totiž plecatá a plnokrevná a co hlavně, nemůže dojít většího naplnění, než když si na jejich hrincích hrají děti kuličky a jezdí na tříkolce a když si jejich tátové a dědkové mají kde s kamarády sednout a popovídat si, jaký je s dětmi a s každým kříž. Třeba zrovna u plebána. Ostatně u plebána plebán opravdu je a dosvědčí vám to všemi 10.

Ten příběh se stal před více než 50 lety. Zeptáte se možná, proč jsem si na něj po takové době vzpomněl. Dříve než odpovím, dovolte mi opravdu jen pár slov o sobě. Pracoval jsem tehdy na kriminálce. Býval jsem docela průměrný úředník a proto jsem to patrně nedotáhl nikdy dál než na policejního komisaře. Jako kriminalista jsem se zdál nadřízeným trochu měkký, nedůrazný a schovývavý. Zkrátka málo autoritativní. A energické a sebejisté vystupování se podle jejich představ u funkce, kterou jsem zastával, prostě předpokládalo. Několik desetiletí trvající styk se zločinem na mě samozřejmě zanechal trvalé stopy a tak Černá kronika a jiné rubriky tohoto druhu mě stále přitahují a poskytují látku k srovnávání, jak to v naší branži chodilo dřív a jak to vypadá nyní. Nedávno se mě jeden z mých přátel zeptal, jestli pozorují nějaký rozdíl mezi zločinností kdysi a dnes. Odpověděl jsem mu, že zločin zůstává v podstatě stále týž a že se mění jen jeho formy podle toho, jak se mění a vyvíjí celá společnost. Chtěl slyšet nějaký příklad. Řeknu ti to zjednodušeně, pravil jsem. Když si dřív chtěl zloděj opatřit kus vepřového masa, musel sedlákovi ukrást čuně z chlívku přímo před nosem. A to nebyla žádná legrace. Víš, kolik obratnosti, umu a odvahy musel ten zloděj vynaložit, když chtěl, aby ho sedlák příčinu nenachytal a nepřerazil o něj vidle? A dnes? Pár ničemů se domluví a z jatek mizí maso ve velkém na černo jako na běžícím pásu. Zlodějna s nevelkým rizikem a bez vtipu, usnadněná notabene lajdáctvím a lhostejností druhých. V obou případech jde samozřejmě o neomluvitelné jednání, hodné odsouzení, jistě. Jenže zatímco ten zloděj prasete ve mně nikdy nevyvolával pocit ošklivosti, moderní rozkradači se mě hnusí. V jejich počínání není nic, co by mě mohlo třeba jen v skrytu duše imponovat. Zkrátka, takový obyčejný kasař, pracující s ruční vrtačkou a hasákem, je mě milejší než moderní lupič, otevírající bankovní sejfy pomocí nejmodernější techniky. Ale pozor, aby však nedošlo k omylu. Oba patří přirozeně za mříže a já bych jim tam docela rád pomáhal zrovna tak teď, jako tenkrát. Jenže tomu novodobému lupiči s mnohem větší radostí a chutí. Právě v těchto souvislostech jsem si vzpomněl na příběh kasaře Berga. Tehdy jsem dostal zrovna novou zapisovatelku. Byla to příjemná a hezká dívka a já jsem jí brzy dovolil, aby sem tam i ona položila vyšetřovanému nějakou věcnou otázku, ačkoliv takový postup nebyl právě podle předpisů. Vím totiž, jak je únavné, zvláště pro ženu, psát celý den na stroji a neotevřít přitom vlastně vůbec pusu. Mimo to jsem byl vždycky přesvědčen, že chytrá a přívětivá žena vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru, v níž se všechno lépe daří.

0: Tak pojedeme. Zavolejte Berga, slečno Zíková.
1: Prosím, pane komisaři.
2: Pane Bergu, dovnitř, prosím.
3: Dobrý den oběma.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, sedněte si.
3: Děkuju vám.
0: Poslyšte, Bergu, včera jste nám dělal společníka skoro 2 hodiny a nikam jsme se nedostali. Jak pak dlouho s námi posedíte dnes, co?
3: To nezáleží na mě, pane komisaři.
0: No.
3: No neopravdu. Já obyčejně trávím své volné chvíle mnohem užitečněji. A taky mnohem příjemněji, než na kriminálce.
0: Ano, například nějaké útulné vinárničce, že? Při lahvičce dobrého vína, ne?
3: A proč ne? Ale jen v tom případě, že na tu lahvičku mám.
0: Ano, a když na ní náhodou nemáte, tak to hledíte rychle napravit, jako jste to udělal teď, co?
3: Přivdíte mi, pane komisaři, ale to není ještě to nejhorší.
0: Ne? A co je to nejhorší?
3: Že tady se mnou ztrácíte zbytečně čas, zatímco vám skutečný pachatel třeba uniká nebo po sobě zahlazuje stopy.
0: Vy se nějak vyznáte. Když jsme vás tu měli naposledy, tak jste se tak odborně nevyjadřoval.
3: Máte pravdu, pane komisaři. Jenže 3 roky v šeru kopky, to je moc dlouhá doba.
0: To je.
3: A mě se zahálka vždycky strašně příčila. Proto jsem tak trochu studoval předpisy, kvůli kterým jsem se dostal do maléru.
0: Takže podle vás za to mohou trestní předpisy, že jste dostal 3 roky.
3: No, tak napůl. Polovičku jsem si zavinil sám, protože jsem dělal školácké chyby. A polovičku mají na svědomí předpisy, které takové břídily, jako jsem já, zaslouženě a spravedlivě trestají.
0: Tak vidím, že máte dobrou náladu, Bergu. Teď jen jde o to, jak dlouho vám vydrží, víte? Já si totiž myslím, že jste ve vězení nebo v šeru kopky, jak říkáte, taky trochu plánoval. A že vám z toho vyšel obchůdek, řekněme bratru, no tak za 100 000 korun.
3: Co? Ty šperky mají tak ohromnou cenu.
0: Tvrdí to soudní znalec, tak asi ano.
3: To je ale pořádná smůla.
1: Co? Jak to myslíte, pane Bergu?
3: No, že v tom nejedu. Já bych se nenechal o ty šperky tak lehkomyslně připravit.
0: No tak něco na tom je. Mně už to taky napadlo. U vás se přece už moc dlouho z nějaké krádeže nic nenašlo. A že jich za poslední rok nebylo zrovna málo.
3: Je takové nepodložené nařčení přípustné. Podle platných předpisů.
0: Není, Bergu, není, promiňte, Beru je pro tuto chvíli zpět.
3: Mně to je líto, pane komisaři, že mě nevěříte. Ale já jsem toho řemesla se zlatým dnem opravdu a definitivně nechal.
0: Nebylo by přesnější říct, že jsme vám už moc dlouho nic neprokázali.
3: Kdybych měl nečisté svědomí, tak jste mě už dávno chytili a usvědčili. V tom o vás mám to nejlepší mínění.
0: Jo. Takže si tady dnes budeme dělat vzájemně komplimenty, ano? Pohlejte, Bergu. Včera jste nám řekl, že vám někdo strčil ten pytlík se šperky do kapsy svrchníku,
3: ano.
0: Který jste si pověsil ve vinárně u Zlatého hroznu na věšák.
3: Ano, to jsem řekl.
1: A vy jste to zjistil teprve, když jste z vinárny odcházel. Sáhl jste do kapsy pro kapesník a našel jste pytlík s nádhernými šperky.
0: Ano, nezdá se vám to, Bergu, samotnému jako pohádka?
3: Zdá. Zdá, pane komisaři.
0: No, tak to vidíte. A nechcete ji náhodou poopravit?
3: Musel bych ji poopravit na nějakou jinou pohádku.
0: Ano.
3: Ale ta by byla vymyšlená, když to tahle je pravdivá.
1: Proč jste tedy se šperky utíkal? A snažil se zmizet mezi chodci, když vás chtěl policista na upozornění číšníka zadržet?
0: No?
3: Protože nemám vaši lidi rád. Teď v nich není kouska taktu. A pak měl jsem u sebe něco, co mě nepatřilo. Taková situace přináší lidem s mým trestním rejstříkem vždycky komplikace. I kdyby byli nevinní jako novorozeňátka.
1: Počkejte, pane Bergu. Jaká pak nevinnost? Chtěl jste přece utéci se šperky, které pocházejí z krádeže.
0: Proč myslíte, že vám někdo, koho neznáte, strčil do kapsy malý poklad?
3: Tak z toho jsem sám, Janek, pane komisaři. No. Už to, že šperky byly v ušmudlaném režném pytlíku jako nějaký šmorn. To je všecko nějaký nesmysl.
0: Ale ne, smysl to určitě má, jenomže my zatím nevíme jaký. Přesto vás ale jistě napadlo nějaké vysvětlení, ne?
3: To ano. Někdo se mohl splést a dát pytlík omylem do mého místo do svého kabátu.
0: No, tak to je velice nepravděpodobné. Jestli měl ten člověk na sobě svrchník, když přišel do vinárny, a to určitě v tomhle počasí měl, pak jistě nepřinesl šperky v ruce, nýbrž je měl uschovány v kapse. A pak také neměl důvod, aby je z ní vytahoval a dával znovu do kapsy, dokonce omylem do cizího kabátu.
3: Tak jistě, to je hloupost.
0: No prosím.
1: Bylo by snad ale možné, že mu ty šperky přinesl do vinárny někdo jiný a že je dal omylem do cizího svrchníku, který už na věšáku visel.
3: Slečna asistentka mě předběhla. To mě totiž napadlo jako druhá možnost. Jenže já si myslím, že to pořád není ono. Víte, pane komisaři, takové obchody se nikdy nedělají ve vinárnách přeplněných lidmi, ale zaleze se s nimi někam, kde není ani živáčka.
0: To je pravda.
3: A tak je tady, jak vidím, ještě třetí možnost.
0: Povídejte, povídejte.
3: No, do vinárny vstoupí muž se šperky v kapse. Když si u věšáku svléká kabát, pozoruje v místnosti kriminalistu. Ten tam skutečně byl, jak jsem se později přesvědčil, na vlastní kůži. Dá tedy nepozorovaně pytlík se šperky do cizího kabátu, aby je neměl u sebe v případě zadržení.
0: Mm.
3: A přitom věří, že si je vezme zpátky, až nebezpečí pomin.
0: Jo. A tahle verze se vám, Bergu, líbí?
3: Ani trochu.
0: A proč ne?
3: Protože vím, že se nikdo s kradenými věcmi neproducíruje jen tak v nějaké veřejné místnosti. A když už tam s nimi vleze a spozoruje nějaké nebezpečí, třeba policistů, tak hledí rychle, ale rychle zmizet.
0: Poslyšte, Bergu, vy jste taková hlavička, že když se z téhle kaše vylížete, tak se přimluvím, aby vás přijali ke kriminálce. Nebo byste nechtěl?
3: No, děkuju za laskavost, pane komisaři, ale já bych na úřadování nebyl. A stýkat se pořád jen s lumpy, to by mě taky nebavilo. Já mám radši lepší společnost a svobodu podnikání.
0: Ano, ano, ono je to také o hodně výnosnější, víte. Ale teď mě něco napadá. Uvědomujete si, Bergu, že když jsme společnými úvahami skoro vyloučili, že by vám ty šperky někdo dal do kapsy, ať už omylem nebo úmyslně, že musíme společně vyslovit závěr, že...
3: Jsem si je tam dal sám, protože z nebe nespadly.
0: Výborně. Takže to takhle zaprotokolujeme. Co?
3: Počkejte s tím, pane komisaři. Já mám v hlavě určitý plán.
0: Neříkejte.
3: Zatím jen docela na nečisto. Až si všechno v mozku urovnám, tak to vyklopím. Možná, že to bude už zítra. Rozhodně se mě zítra zeptejte.
0: No, spolehněte se, Bergu, že se zeptám. A dnes tedy končíme. Můžete si jít od úřadování odpočinout.
3: Děkuju vám.
0: Janičko, co tomu říkáte?
1: Mně se ten člověk docela zamlouvá.
0: Mně taky. Pokud to ovšem dovoluje mé služební postavení. Jenže taky vím, že Berg má jak se patří za ušima. A že nám určitě něco lišáckého vyvede, když si nedáme pozor.
1: Má toho za sebou už hodně?
0: No tak, v trestním rejstříku jen dvě vloupání, ale za to dokonale provedená.
1: A jak jste ho chytili, když je to takový přeborník?
0: V prvním případě jsme ho zadrželi asi za půl roku počinu. To nám hlásili z baru u Krokodýla, že u nich nějaký namol opilý muž hostí šampaňským celou velkou společnost a že se holedbá, že už brzy udělá nějakou napěchovanou káču.
1: To byl Berg?
0: Ano. Udělali jsme u něho domovní prohlídku a našli tam pár věcí z jedné nevysvětlitelné krádeže.
1: Takhle primitivně se prozradit. Dělá dojem chytřejšího.
0: No tak opilí lidé se většinou rádi chlubí a naparují, ať jsou chytří nebo hloupí. My jsme ho neměli dosud v evidenci. A vůbec by nás ani nenapadlo po něm jít. Krádež byla provedena s dokonalou profesionalitou. Nikde ani náznak otisku, ani stopa po nějakém násilí. Pokladna nepoškozená, dveře u domu i u bytu uzamčeny. Majitel zjistil, že měl nezvanou návštěvu, až když si šel do pokladny pro šeky.
1: No. A jak to bylo s tou druhou krádeží?
0: Tak to měl Berg opravdu smůlu. Když vycházel v noci s lupem v kufru z domu, srazil se u zahradních vrátek s majitelem vily, který se vracel se svými dvěma dospělými syny předčasně z dovolené. Ti tři muži samozřejmě Berga snadno přemohli a přivedli na stanici.
1: A jak provedl vloupání?
0: Janičko, opět mistrovsky. V pokoji, kde stála pokladna, zůstalo po jeho odchodu všechno v takovém stavu, že vlastník chvíli vůbec nechtěl uvěřit, že by tam byl hospodařil někdo cizí. Tenkrát Berg vybral také klenoty uschované v sejfu za obrazem. A ten obraz visel vysoko nad zemí a mohlo se k němu jen po štaflích. Berg štafle vyštrachal v přístěnku na konci chodby a pak je zase pečlivě uložil na místo.
1: Ale jak poznal, za kterým obrazem je sejf?
0: Samozřejmě, že jsem se ho na to při výslechu zeptal. Uchechtával se chvíli a pak řekl. Vy jste si, pane komisaři, nevšiml, že ten obraz u stropu byl jako pěst na oko? A jestli ho tam někdo takhle nevkusně pověsil, tak proto měl vážný důvod. Měl být nepřístupný ze země i ze židle. Zkrátka sejf. No, tak jsme ho zavřeli po druhém. Odpíkal si trest a teď občas přijme nějaké lehčí zaměstnání, aby to vypadalo, že se živí poctivě.
1: A vy mu nevěříte, že se polepšil?
0: Naopak ho podezřívám, že od svého propuštění provedl další dvě vloupání. Bohužel jsme mu nic neprokázali. Opakované domovní prohlídky byly vesměs bezvýsledné. Berg se ze svých chyb zatraceně rychle poučil.
1: A co alibi, pane komisaři?
0: To je potíž. Berg, nebo lépe řečeno neznámý pachatel, abych se držel předpisů, volí pro svou práci jen takové vily, kde se dá předpokládat výdatná kořist a kde jsou její obyvatelé delší dobu mimo dům. Proto ani nevíme, kdy vlastně ke krádeži došlo. A otázka alibi je, Janičko, bezpředmětná.
1: Takže jediné vodítko je způsob práce.
0: Ano. Berg nikdy nepracuje s vrtačkami, hasáky, špičáky nebo dláty. Nikdy nic nepáčí, nevysekává, nepoškozuje. Ty zámky se před ním snad otevírají na dobré slovo sami, já nevím.
1: A vyučil se nějakému řemeslu?
0: Ano, holičství.
1: Mimořádný cit v ruce, jemné prsty. Všimla jsem si, jak si svých rukou hledí.
0: On je celý vždycky jako ze škatulky. Čistý, pečlivě vyholený, dobře oblečený. A kdybyste viděla, jaký je to pedant na pořádek. Ano, při první domovní prohlídce jsme nevěřili svým očím. Všude vzorně uklizeno jako na zámku, když má přijít panstvo.
1: Ale to je docela sympatický povahový rys.
0: To je.
1: Nedalo by se z něho pro pátrání něco vytěžit?
0: Zatím jen to, že spolehlivě poznáme, v čem Berg prsty neměl. Ale v čem je měl, to se jen dohadujeme. Důkazy nám stále chybí.
1: Nikdy jsem nic takového nečetla ani neslyšela.
0: A já ve své praxi nezažil. Ten člověk vejde do domu vždycky jen dveřmi. Projde jako duch všemi místnostmi, otevře šetrně všechny zámky, vezme si věci, které se mu líbí, a pak zase všechno pozavírá a beze stopy zmizí. Jako pohádka.
1: A zeptal jste se někdy, pane komisaři Berga, kde se naučil otvírat pokladny?
0: To víte, že ano. Řekl, že nikde a že si myslí, že to ani neumí. První pokladnu prý našel otevřenou, když ji majitel zřejmě zapomněl zamknout. A u druhé prý měl štěstí, že se náhodou strefil do správného kódu. To je samozřejmě lež, ale on trval na svém.
1: No tak, tomu se není co divit.
0: To je pravda. A právě proto jsme zkusili ho přelstít. Když si už asi rok odpíkával trest, tak jsme ho požádali, aby nám otevřel úřední pokladnu, do které ukládáme doličné předměty, než si je převezme prokuratura. To je tady ta pokladna za mnou. Tehdy jsme mu řekli, že se asi porouchal zámek a že si s tím zámečníci sdílen nevědí rady.
1: A co on?
0: Co on? Šťoural se v té kase celé odpoledne a pak prohlásil, že by to ještě rád zkusil s dynamitem, abychom mu nějaký opatřili.
1: Ale to si z vás asi dělalo legraci.
0: Samozřejmě, pak nás mrzelo, že jsme s tím vůbec začali. Berg je skutečně velmi bystrý, pohotový a nápaditý muž s velkou dávkou přirozené inteligence. No vždyť vidíte, jak obratně se vyjadřuje.
1: To je pravda.
0: No, škoda, že své dobré vlastnosti a vlohy neuplatňuje na pravém místě.
1: Vsadila bych se, že už teď ví, co nám zítra řekne a že ten případ úmyslně dramatizuje.
0: To je docela dobře možné. Ale stejně jsem strašně zvědav, s čím se ráno vytasí. No, ale Janičko, teď se sebereme a půjdeme se na večeře, abychom přišli na jiné myšlenky. Zvu vás a navrhuju Zlatý hrozen.
1: Ráda přijímám. Možná, že nám tam také někdo strčí do kapsy. pytlík se šperky.
0: Ale dejte pokoj. Jedný šperky v ušmudlaném pytlíku jako hlavolam úplně stačí. Já se spokojím s pěknou porcičkou srnčího na víně. U mě ho připravit znamenitě.

0: No tak se do toho zase dáme, slečno Zíková. Posaďte se, Bergu. Jak pak jste se na to vyspal, co?
1: Děkuju špatně, pane komisaře.
0: Ale...
1: ten chlap, co je se mnou na celý den chrápal, jako když pilouře, že to je něco příčerného. A pocit, že jsem vlastně nic zlého neprovedl a přece jsem zamří, že mi to k dobrému spánku moc nepřispívá.
0: Helejte, Bergu, s tímhle už přestaňte.
1: Ale je tu ten nápad, kterým jsem se zmínil včera, pane komisaři.
0: No, tak ven s ním.
1: Pane komisaři, pusťte mě na den a noc z vazby na svobodu.
0: Co? Bergu, vy jste se snad zbláznil.
1: Když mě pustíte, navštívím během dne všechny vinárny a restaurace, kam obyčejně chodím.
0: No tak to je hezké, že se chcete zase trochu povyrazit, ale co s tím?
1: Myslím, že na sebe upoutám pozornost.
0: Čí pozornost?
1: Toho, komu ty šperky patří.
0: Ale, takže si přece jen myslíte, že vám ty šperky dal někdo do kapsy?
1: Ne, to už si nemyslím.
0: A co si tedy myslíte?
1: Včera jsem poprosil dozorce, aby mě přinesl ze svrchníku poznámkový sešitek a tušku. Chtěl jsem si něco poznamenat.
0: No a co?
1: Nepřinesl mě ho.
0: Ne?
1: Řekl, že ve svrchníku nic nenašel a že v protokole o úschově věcí není o nějakém notesu ani zmínka. Dal jsem si ten svrchník přinést a koukám, on není můj.
0: Co? Není váš?
1: Je úplně stejný jako ten můj, velikost, barva, výrobce, ale je úplně nový. Ten můj byl přece jenom trochu obnošený.
0: A to říkáte teprve teď, Bergu?
1: No, já v tom fofru, jak jsem upaloval z vinárny a potom, co bylo dál, zadržení, vazba a další nepříjemnosti, jsem neměl na prohlížení svrchníku čas.
0: Ale včera jste přece říkal, že nevěříte, že by si někdo nechal v kabátě tak cenou věc.
1: Jo, to jsem říkal, ale teď mě napadlo, že pod svícnem bývá tma a že na to ten člověk spoléhal.
0: A co dál?
1: Majitel kabátu a tím taky šperku o mně ví.
0: Ano.
1: Protože byl jistě ve vinárně, když se to se běhlo.
0: No.
1: Jistě viděl, že jsem popadl jeho kabát a zmizel. Ale nemůže vědět, aspoň doufám, že jsem ve vazbě.
0: Dobře, a co z toho?
1: No, bude mě proto hledat a když se budu potloukat po podnicích, kam obyčejně chodím, tak mě najde a bude chtít šperky zpátky.
0: No jo, jenomže vy je nebudete mít.
1: To nevadí. Pane komisaři, pošlete za mnou své lidi a ti mě nespustí z očí.
0: Dobře.
1: Já jim v pravou chvíli dám znamení a oni toho člověka seberou.
0: Ano. A když se na vás nikdo nepřilepí, tak
1: no, tak počkáme ještě přes noc. Možná, že zavětří nějaké nebezpečí. Třeba, že si vaši lidé nebudou počínat dost opatrně a přijde za mnou až v noci.
0: No jo.
1: Postavte dva tajné předdům.
0: Dobře.
1: Jakmile zapadnu do vrat.
0: Dobře.
1: Když se na mě bude někdo dobývat, tak já jim dám znamení do ulice takovým červeným světýlkem. Nejpozději, v 8 hodin ráno mě tady máte zpátky.
0: A co, když se nikdo neobjeví?
1: No jo, tak to mě bude moc líto a začnu vymýšlet něco chytřejšího.
0: Tak podívejte se, Bergu. Co mě tady navrhujete, má sice hlavu i patu, ale na druhé straně je to náramně riskantní. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybyste vzal do zaječích?
1: Pane komisaři, žádný strach. Za prvé, nemám ani trochu chuť někam utíct. Vede se mě docela slušně. A za druhé, bych si nedovolil zklamat vaši důvěru. Kde pak bych našel tolik pochopení pro své hloupé nápady?
0: No, tak podívejte se, nechte planého mluvení, Bergu. Slečno Zíková, co byste udělala na mém místě, vy, co?
2: Já?
0: No.
2: Já bych pana Berga asi pustila, pane komisaři.
1: To je...
2: Za pokus by to snad stálo.
0: Jestli jsem si tohle nemyslel, lehkomyslné mládí, ale abyste neřekla, že jsem starý kožený dědek. Budíš po vašem.
1: Slečno Zíková, já vám děkuju a ráno se přiženu s kytkou.
2: No tak, mně bude stačit, když se přiženete sám.
1: Tak to se spolehněte. Právě vám dal své slovo gentleman.
0: No, dobře, tak dost mluvení, ať se pohneme z místa. Vy, slečno Zíková, zaříďte, co je třeba.
2: Ano.
0: Ať Bergovi vydají z úschovy civil a pustí ho z budovy nenápadně zadním vchodem.
2: Ano, pane komisaři.
0: Na paty se mu pověsí šebek a střelka.
1: No.
0: Předtím je však podrobně poučte, jak si mají počínat.
1: No.
0: Jasný?
2: Ano.
0: Tak, a teď odchod.
1: Pane komisaři, děkuju vám.
0: No.
1: Udělal jste mě velikou radost.
0: Dobře, Bergu, dobře, ale zítra nejpozději v 9.

0: Ano.
1: Pane komisaři, je tady Berg.
0: Puste ho sem.
2: Dobré jítro přeju a vám, slečno Ziková, prosím, pár karafiátů.
3: To je od vás hezké, pane Bergu. Ale ty květiny přijmout nemohu, jste stáli již v vazbě.
2: Slečno Ziková, nebuďte pesimistická. Já si myslím, že mě pan komisař pustí domů ještě dnes.
0: No. Ale já opravdu nevím, proč bych vás měl pouštět domů, Bergu. No posaďte se.
2: Děkuju.
0: Já tady mám ranní hlášení. Včera jste zbrousil kdejaký podnik, všude jste se výborně bavil, ale to, co jste si od toho výletu sliboval, Bergu, to nevyšlo.
2: Bohužel.
0: No, v noci za vámi taky nikdo nepřišel. Máte to špatné, podezření trvá.
2: Pane komisaři, směl bych vám položit jednu otázku.
0: Jo, to si chcete jako se mnou vyměnit úlohu?
2: Ne, to rozhodně ne, ale jednu jedinou otázku.
0: Co chcete vědět?
2: Kdyby někdo v posledních 24 hodinách udělal ve městě kasu, mohlo by padnout podezření na mě?
0: Co je to za hloupou otázku?
2: Já to hned vysvětlím, pane komisaři. Jen mě, prosím vás, odpovězte.
0: Samozřejmě, že ne. Byl jste pod nepřetržitým dozorem Šepka a Střelky.
2: Tedy alibi jako z učebnice.
0: Ano.
2: Že? Alibi přímo výstavní, protože ho vydávají samotní policejní úředníci.
0: Helejte, Bergu, začínám mít té hry naschovávanou právě dost.
2: Já se omlouvám, pane komisaři, a už budu mlčet. Ne, vlastně ne, ještě ne. Na něco jsem si včera večer vzpomněl.
0: A co to je?
2: Došlo mně, že jeden z těch šperků, o kterých se pořád nemůžeme domluvit, jsem už někde viděl. Mohl byste mě ho ještě jednou ukázat?
0: Poslyšte, Bergu, přestaňte nás už konečně vodit za nos.
3: Já se přimlouvám, pane komisaři, ukažte mu ten šperk.
0: No tak...
3: Třeba vás přivede na správnou stopu.
0: Na vás je vidět, slečno Ziková, že jste se u kriminálky ještě pořádně ani neohřála. Jinak byste takovýmhle výkukům na všechno neskočila. Ale já vás o tom hned přesvědčím. Uvidíte, že je to zase nějaká lapárie. Tak podívejte se. No, tak tam.
4: Pane! No to snad není možný.
3: Stalo se něco, pane komisaři?
4: No samozřejmě, že se stalo. Ty šperky jsou pryč, zmizely. No pojďte se podívat.
3: Pokladna je prázdná, to vidím. Ale nezlobte se, pane komisaři, víte jistě, že jste ten pytlík z klenoty uschoval právě sem?
4: No samozřejmě, že to vím. No kam jinam bych dával tak cenou věc, než do úřední kasy, kterou tady kvůli tomu máme? No nejsem přece...
3: Má ještě někdo mimo vás od pokladny klíče?
4: Rezervní klíče jsou v prezidiu. Ale nikdo by se neodvážil jít bez mého vědomí do pokladny, zvláště po úředních hodinách.
3: No já se přece jenom snad pro jistotu na ty klíče v prezidiu zeptám. Nebo bych tam měla zaskočit?
2: Nechoďte nikam, slečno Ziková. Už víte, pane komisaři, proč jsem mluvil o alibi? Je to jasné, že ano? Nemohl jsem ty šperky odtud odnést, protože mě hlídali celý den a celou noc policisté Šebek a Střelka.
0: Poslyšte, Bergu, co o tom víte?
2: Ten pytlík se šperky leží ve vaší registratuře v druhém šuplíku ze zdola.
0: Moment.
4: No, Bergu, já vás dám asi zastřelit. Co je to všechno za lumpárnu tohleto?
2: No, teď mě snad konečně uvěříte, že s těmi klenoty nemám nic společného. Kdybych je ukradl a mohl si na ně dělat právo, no, tak právo to asi není to správné slovo. No, zkrátka, v tom případě byste ten pytlík teď v šuplíku nenašli.
0: No, to je...
2: Odnes do odtud byla pro mě přece maličko.
0: Bergu.
2: Jenže to bych sklízel, co jsem nezasil. Chci tím říct, že i bývalý kasař může mít svou čest.
0: Čest, říkáte, jo?
2: Jo, ale je to trochu jiná čest, než ta uznávaná úřední.
3: Neřeknete nám, pane Bergu, jak jste se dostal v noci ze svého bytu ven a pak zase zpět, když dům byl hlídán.
0: To by mě tak zajímalo.
2: To pan komisař už jistě uhodl, že ano? Ale vám to, slečno Ziková, rád řeknu. Ti dva policisté hlídali dům. Jeden před hlavním a druhý před zadním vchodem. A hlídali, jak jste jim řekli, jestli za mnou v noci někdo nepřijde. Že bych mohl v noci odejít z bytu já, to je vůbec nenapadlo. Třeba jen malé přestrojení by bylo, úplně stačilo. Já jsem ale z opatrnosti prošel půdou do druhého a pak do třetího domu a odtud na ulici a stejnou cestou zpátky.
0: Neuvěřitelný.
3: A co zámky u všech těch dveří, kterými jste musel projít?
2: Jo, to je... Lidi jsou velice nepořádní a pohodlní. Nechávají většinou dveře otevřené.
3: A když nenechají?
2: No, tak to se člověk musí nějak poradit.
0: Bergu, nemyslíte, že už bylo toho žertování dost? Uděláme zápis.
3: Dovolíte, pane komisaři, ještě jednu otázku?
0: Prosím, prosím, ale krátce.
3: Jak jste se, pane Bergu, dostal v noci do téhle budovy a do naší kanceláře?
2: Ha? Dovnitř jsem vešel zadním nehlídaným vchodem, kterým jste mě včera pustili z budovy. Zámek je tam, no stejně jako tady, docela obyčejný a dá se otevřít kouskem silnějšího drátu. Já bych vás to naučil za chviličku.
3: Děkuji, dávám přednost klíčům. Slyšela jsem, že jste se kdysi pokoušel na žádost pana komisaře otevřít naši pokladnu, ale že se vám to nepodařilo. Jak je možné, že jste se do ní dostal dnes v noci?
2: Tenkrát jsem měl moře času, abych si ji pořádně prohlédl a omakal. To se mě dnes v noci náramně hodilo. Neříkám, že bych ji byl neotevřel už před těmi dvěma roky, ale pan komisař na mě šel s takovým, s prominutím, průhledným trikem, že jsem mu nemohl vyhovět ani při nejlepší vůli. Byl by si o mě pomyslel, že jsem úplný prostěáček a mě na úsudku pana komisaře strašně záleží.
0: A uvědomujete si, Bergu, že jste svou třídu dnes v noci prokázal nad všechnu pochybnost?
2: Přeceňujete tuto akci, pane komisaře.
0: Takže mě doporučujete, abych na dnešní noc raději zapomněl. Je to tak?
2: Pane komisaři, já vám nemůžu přece nic doporučovat, ale myslím si, že by to tak bylo nejlepší. Umím si představit ten popras, kdyby vyšlo najevo, že jakýsi bezvýznamný vyšetřovanec vám vybral pod nosem úřední pokladnu a nebýt to, že to je dobrák od kosti. A Šperky zase vrátil, že byste mu sami museli potvrdit 100% úřední alibi.
0: Bergu, vy jste zvíře.
2: Pane komisaři, jsou výjimečné případy, kdy s vámi nesouhlasím.
3: Pan komisař to tak nemyslí, pane Bergu.
2: Já vím, slečna Zíková, já vím, vy jste anděl. Vždyť já jsem ty Šperky neodnesl bez tak jen kvůli vám. Protože jste se za mě vždycky tak krásně přimlouvala. A ještě něco, udělala byste mě velikou radost, kdybyste si ode mě vzala na památku tady ten prstýnek.
3: Ale to nejde, pane Bergu, co vás to napadlo?
0: Není to nakonec prstýnek z toho zabaveného pytlíku, Bergu?
2: Pane komisaři, můžete si ty Šperky zkontrolovat podle protokolu? Přece nejsem blázen.
0: No, dobře, dobře.
2: Já ho mám po mamince. Já se v takových věcech moc nevyznám, ale řekl bych, že je docela pěkný. Nebo vám se nelíbí?
3: Líbí. Ale přece si ho nemohu nechat. Není proto žádný důvod.
2: Je jich dost. Třeba ten, že se snažíte zachovat si v tomhle nevlídném, umrtvujícím prostředí laskavé srdce. Třeba jen tím, že mě říkáte pane Bergu. To je veliká věc. Nemyslete si. Když člověk jako já upadne do rukou spravedlnosti a začne ztrácet půdu pod nohama, tak to je každé vlídné slovo jako pohlazení. Já si vůbec myslím, že by se hodně lumpů polepšilo, kdyby se s nima zacházelo ve vazbě šetrněji a nezapomínalo se na to, že mají jako každý jiný člověk právo na určitou ohleduplnost.
0: Takže vám, Bergu, nestačí, co jste mě provedl dnes v noci? Vy mě ještě dáváte lekci z dobrého chování, že ano?
2: Ne, vůbec ne, pane komisaři. Vašemu chování opravdu nejde nic, ale vůbec nic vytknout. Teď já to dávám najevo přece při každé příležitosti.
0: Ano, ano, to je pro mě veliké vyznamenání. Já vám děkuji, Bergu. No a teď už dost řečiček, sepíšeme protokol.
2: Od dnešní noci?
0: Ne, zatím ne, zatím ne. Protokol o tom, že sice zůstáváte podezřelí z krádeže klenotů, ale že vzhledem k tomu, že tady není nebezpečí maření úředních úkonů, budete dál vyšetřován
4: na svobodě. No. Bez souhlasu vyšetřujících orgánů se ovšem nesmíte vzdálit z místa svého bydliště.
2: Samozřejmě.
4: Máte proti takovému rozhodnutí nějaké námitky, pane Bergu?
2: Já si momentálně na žádnou nemůžu vzpomenout.
4: Dobře, budeme psát, slečno Zíková.
3: Jsem připravena, pane komisaři.

0: Tak to vidíte, Janičko. A jsme tam, kde jsme byli před 4 dny. Nemáme ani majitele šperku, ani zloděje. A teď už ani podezřelého.
1: Ale do protokolu jste nadiktoval, že Berg zůstává podezřelý.
0: Úředně bude podezřelý tak dlouho, dokud se případ nevyjasní.
1: A vy sám ho, pane komisaři, taky podezříváte?
0: Ne. Je to sice mizera k pohledání, ale takové divadlo by nebyl schopen sehrát. A proč se ptáte?
1: Abych se nemusela červenat za ten prstýnek.
0: Ne, to je v pořádku. Samozřejmě není potřeba, abyste to někdy zvykli. Ano, tady je komisař Miller. Dobrý den, pane znalče, co pak se stalo? Jistě, jistě, ano, ty šperky jsou pořád ještě u mě. Ne. A safra, safra. To je překvapení. Ano, rozumím. Říkáte, že je přesně popsala? Tak to je ten její otec pěkně sklerotický. Asi ano, že? To víte, hned je asi nedáme. Musíme všechno důkladně prověřit. Samozřejmě, samozřejmě. Ano, ano, děkuji a buďte zdrav.
1: Soudní znalec?
0: Ano. Je u něho právě majitelka těch zpropadených šperků. Běhá prý už 3 dny po klenotnických obchodech a všude se vyptává, jestli u nich její starý a popletený otec nenabízel klenoty ke koupi.
1: Co?
0: No, prý některé kusy popsala tak věrně, že je znalec přesvědčen, že jde právě o ty naše šperky.
1: Takže starý pán vybral dceři šperkovici. No. Strčil klenoty do pytlíku, který byl zrovna po ruce a hajdy do města.
0: Pravděpodobně. A přitom se zastavil ve vinárně u Zlatého hroznu, aby se posilnil.
1: A Berg si jeho kabát popletl se svým a když zjistil, co má v kapse, hleděl se vytratit.
0: Ano, to ano, ale krást asi nechtěl. V tom má skoro jistě pravdu. Kdyby nechtěl být mermo moci už na svobodě, byli bychom ho teď pustili a on

0: překvapení. Vám se na svobodě nelíbí, nebo se pachatel vrací na místo činu?
1: Ani jedno, ani druhé, pane komisaři. Jen jsem o sobě Kapánek přemýšlel a tak se jdu zeptat, jestli jste to myslel s mým přijetím ke kriminálce vážně.
0: Myslel jsem to samozřejmě v žertu. Víte přece, že jsme v té chvíli mluvili docela neúředně. A proč se ptáte?
1: To je vlastně úplně jedno.
0: Ne, není, pane Bergu. Já mám dost známostí a možná, že bych vám mohl opatřit slušně placené místo v některém zámečnictví. Zvláště, kdyby ti dva okradení občané dostali své věci zpět, třeba od fingovaného odesilatele. Co tomu říkáte?
1: No jo, tak vy mě pořád ještě podezříváte z těch dvou loupání.
0: Po dnešní noci ještě o poznání víc, pane Bergu.
1: Zkrátka si o mě myslíte, že jsem strašně hloupý člověk, že?
0: Ne. Naopak si myslím, že jste náramně bystrá hlava.
1: No ale když jsem tak náramně bystrá hlava, jak je možné, že provádím vloupačky pořád stejným způsobem? Proč například nevyvrátím sem tam nějaké šuple, nebo nepoškodím úmyslně pár zámků, nenavrtám pokladnu, abych vás zmátl?
0: Já už jsem se o tom také dost napřemýšlel. Opravdu tady něco nehraje.
1: Někdo se za mě, pane komisaři, schovává. A vy mu to...
0: Baštíme, že jo?
1: Možná, že máte v revíru kasaře, který to umí líp, než jsem to dělal já. Můžu se vás... Slečno Zíková, můžu se vás na něco zeptat?
2: Jistě.
1: Vy mě taky podezříváte z těch krádeží?
2: Já o tom, pane Bergu, skoro nic nevím. Vlastně jen to, co mě naznačil pan komisař.
1: Ne, to nevadí, nemusíte hned odpovídat. Ale prokázala byste mě velikou čest, kdybyste se mnou někdy povečeřela. Potřeboval bych se poradit s někým, komu důvěřuju.
2: Ale to přece...
0: A se mnou byste, pane Bergu, na večeři nešel?
1: No.
0: Poradil bych vám určitě líp, než tady slečna Zíková. Mám mnohem víc životních zkušeností.
1: Vás, pane komisaři, pozvu na večeři až za první peníze, které si vydělám v tom zámečnictví. No, tak já půjdu.
0: Ale ten svrchník, co máte na sobě, ten tady budete muset nechat.
1: Proč?
0: Protože není váš. Přijde si pro něj paní, které patří ty šperky.
1: Jo, vy už víte, komu patří?
0: Ano, víme. Telefonoval soudní znalec, že je u něho jakási žena a že popisuje šperky tak podrobně a přesně, že není pochyb o tom, že jde právě o ty naše šperky.
1: Ale jak se dostali...
0: Sebral jí je její sklerotický otec. Pak navštívil Zlatý hrozen a tam...
1: Tam měl to štěstí, že jsem si spletl jeho svrchník se svým.
0: Ano, ano, ano.
2: Štěstí, pane Bergu?
1: No, teď mohli padnout do nepoctivých rukou. A můj svrchník ta paní přinese?
0: Asi ne. Její otec přišel domů bez svrchníku a nemůže se na nic upamatovat.
1: Ne. Tak tady, pane komisaři, vidíte, jak je svět zkažený. Poctivého člověka oberou o poslední svrchník.
0: To víte, každý špás něco stojí. Jestli to zaplatíte jen ztrátou obnošeného svrchníku, tak dejte na modlení.
1: Jo, a jméno a adresu té ženy mi dáte?
2: Proč vás ta žena tak zajímá, pane Bergu?
1: No já bych chtěl dostat zpátky ten svůj svrchník. Oh. Možná, že ho někdo vrátí.
0: Nic jiného vás přitom nenapadlo, pane Bergu?
1: Co máte na mysli, pane komisaři?
0: No, ty šperky asi nejsou zrovna moc dobře uschovány, když se dají tak snadno odnést. Víte?
1: Aha. No, to je... Pane komisaři, poraďte té ženě, aby si uložila klenoty v bankovním sejfu. Kdyby se jí náhodou ztratili, šli byste určitě nejdřív po mně. Nemám pravdu?
0: To víte, že jo.
1: Sečno Zíková.
2: Ano.
1: To, co jsem říkal o té večeři, to jsem myslel vážně.
2: Já vám to věřím, pane Bergu.
1: To znamená ano nebo ne?
2: To znamená snad někdy.
1: Ano. Děkuju. Tak naschledanou.
2: Naschledanou.
0: S Bohem, pane Bergu.

0: To je neuvěřitelný případ, tenhle Berg. Viděla jste to někdy?
1: Bojím se, že vám nerozumím, pane komisaři.
0: Ale rozumíte. Nejen, že se vloupá do policejního sejfu, doslova mě před očima. Ale on si snad ještě usmyslel, že odsud ukradne i vás?
1: Ale pane komisaři, v tomhle případě snad záleží hlavně na mně.
0: No, tím si nejsem tak jistý.

Možná byste rádi věděli, jak to tehdy s těmi dvěma vlastně dopadlo. Ale zklamu vás. Žádný happy end se nekonal. Alespoň pokud vím. Slečna Zíková pracovala u kriminálky ještě asi 2 roky, pak ze služeb policie odešla. Neměla na to dost silné nervy, alespoň to tvrdila. Slyšel jsem, že se pak odstěhovala někam do jižních Čech. A Berg? Nikdy jsem se s ním už nesetkal. Ani osobně, ale především ani služebně. Ostatně, není to samo o sobě ten nejlepší happy end.

0: Návštěva u táty proběhla tentokrát celkem v klidu. Abychom si rozuměli, kdyby mi někdo v mých nejdivočejších letech, kdy jsem se domníval, že důchodu se nemůžu dožít, věštil, že až mi bude 60 a něco, budu se starat jak o vnuka, tak ještě k tomu o jednoho ze svých rodičů, koukal bych na něj jako blázen. Stalo se. Táta sedí na posteli a stísněně se na mě usmívá. Je vykoupanej a vypadá moc pěkně. Má prostě jeden ze svých lepších dnů. Povídal ošetřovatel, že jste tu měli včera letecký den? Že prej jste padali z postelí jak snilý hrušky, je to pravda? Kejve hlavou. Ty jsi nespad, táto? Vrtí hlavou, že ne. Ale je otázka, jestli mě vůbec vnímá. Nemáš nějakou bouli? To bychom hned poznali, že jsi taky přistál na zemi. Usmívá se a trochu se kejve ze strany na stranu. Pomáhám mu do županu, protože ho chci vzít na balkon, co patří k jeho pokoji. Zaplať pámbu za něj. Zaplať pámbu za tenhle ústav. Sedáme si venku a já pro jistotu balím tátu ještě do deky. Dávám mu na klín časopis plný fotografií. Ty má táta nejradši. Je to takhle dobrý? Je ti fajn? Usmívá se, takže mu asi fajn je. Sedám si na židli vedle jeho křesílka a loupu mu mandarinku. Pozoruju chvílema tátu a chvílema dvůr pod náma, po kterým se šouravě prochází pár lidí v županech. Chvíli jen tak tlachám. Nechci ho zatěžovat žádnýma dramatickýma blbostma, ale je to těžký. Občas do nich přece jenom sklouznu. Většinou mu líčím, co jsme si včera povídali u piva s Evženem a tak, nebo vzpomínám na to pěkný, co jsme spolu my dva s tátou zažili, i když vám řeknu, že je to hrozná fuška tohle vzpomínání, protože upřímně řečeno, ono těch hezkých chvilek zase tak moc nebylo. Nebo možná, že bylo, ale já už si je zkrátka nepamatuju. Někdy mi to připomíná něco na způsob pohřební hostiny, na který si všichni s hrůzou uvědomějí, že s neboštíkem vlastně nikdy žádná velká legrace nebyla. A i když se snaží ze všech sil, tak je v podstatě nic kloudného nenapadá. Nemám ho rád, povídám tátovi. Prostě ho nesnáším. Víš, o kom mluvím? O tom chlapovi bez krku. Teda, on krk má, že jo? Ale Míša ho tak nakreslil. Je mi to líto, ale je to tak. Byl bych radši, kdybych měl fajn zeťáka. Ale to se nedá nic dělat, že jo? No a teď si představ, že mě zvou i s Julií na oslavu Míšových narozenin, což je v pořádku. Jenže oni se rozhodli pozvat i Marcelu, mou bejvalou. A rovnou s tím jejím, s Rosťou. Doteď si pamatuju, jak se šklebil, když si Marcela u soudu stěžovala, že chrápu. Co si o tom myslíš? Táta je skloněný nad časopisem. Nechápu, co tam může vidět bez brejlí. Snad jen nějaký skvrny. Jako bych viděl Míšu nad knížkou Magické oko, takový tý, co jsou v ní barevný stereogramy. Ta podoba mýho táty s malým Míšou je až zarážející. Vidím Míšu, jak sedí u stolu s rukama svěšenejma, jako kdyby byl hadrovej, nosem se skoro dotýká stránky před sebou a dobrou minutu, možná dvě, se ani nepohne. Táta teď to samý. Oba dva mi v těch chvílích připomínají loutky, který někdo zapomněl po představení uklidit do skříně. Seděj, skoro nedejchaj a zíraj. Nedávno sedím vedle Míši, kterýmu jsem tuhle knihu dal k Vánocům, a jsem stejně napnutej jako on, jestli se mu na sítnici ty skvrny správně složej a on uvidí někde mezi sebou a tím zmatkem plout v prostoru před očima trojrozměrného ledňáčka, nebo auto, nebo snad louku plnou kytek, sedím vedle něho a ze všech sil mu fandím, aby se mu to podařilo. A pak se Míša nepatrně pohne a vzdaluje se nosem od stránky pomalu, milimetr po milimetru, vejš a vejš, a stejně tak vypadá i můj táta. A nakonec se oba narovnají a jejich oči se měnějí k nepoznání. V jediný vteřině se jim do nich vrací ztracený lesk a oni se usmívají stejně šťastně, jako všichni svědci tohodle zázraku před nima. A Míša úplně zapomíná, že mluví s dědečkem a směrem ke mně šeptá. Je to srdce, ty vole, já vidím srdce. Teď to mizí, ještě to vidím, ještě. Ty vole, už to nevidím. A stejně tak i můj táta, který pomalu zvedne hlavu od časopisu plného skvrn, usměje se na mě a i když neříká nic, mám pocit, že v té krátké chvíli určitě něco uviděl. Otevírá pusu a s námahou se snaží mi o tom podat zprávu, ale já mu nerozumím. Dávám mu další plátek mandarinky a teprve pak si uvědomím, že mi šeptem sděluje, abych mu příště přinesl nějakou knížku. Uvědomuju si, že u sebe v tašce pořád tahám toho Pulorna hroznýho, co jsme si četli s Míšou. Chvíli o tom přemýšlím a pak mu ho dám. Prohlíží si ilustraci na titulní straně, na který se Pulorn chystá nabrat k smrti vyděšenýho tygra na svý mohutný kli a spokojeně přitom kejve hlavou. Sedíme tam spolu až do večeře. Pomůžu tátovi sídlem a když jsem už ve dveřích, tak zaslechnu, jak mi naprosto normálním hlasem říká na tu oslavu běž a přestaň se chovat jako idiot. Vracím se k němu, abych využil tý jeho jasný chvilky, ale než si k němu znovu přisednu, už se zase jen usmívá. Nějakou chvíli čekám, ale marně. A tak ho jen pohladím a odcházím do ticha. Probírám se knížkama a hledám Tomase Wolfa, román o času a řece, říkám Evženovi, který se mě ze zdola ptá, co dělám na štaflích.
1: Mám tady ten technický výkres.
0: Usedá stěžka do křesla pode mnou a listuje v nějakých papírech před sebou.
1: Musíme na ten patentový úřad. Budou z nás boháče, nožte. Talíř, na kterým se ti rohlík nesloží. Bomba.
0: Proč z nás? Sestupuju pomalu dolů. Je to tvůj nápad, tvůj patent.
1: Americký výsadkáři se vždycky o všechno dělají se svým nejlepším kámošem. Jen neříkej, doba bude zlá, každá koruna se nám hodí. No tak pojď se na to mrknout.
0: Nasadím si brejle, koukám na ty jeho nákresy a za chvíli povídám, že dokonalý. Dokonalý, Evžene.
1: Takže to tam zítra odpoledne hodíme. To mají totiž úřední hodiny.
0: Zítra odpoledne jdu za tátou.
1: Dobrý.
0: Vzdychne.
1: Tak já to tam hodím sám.
0: To bude fajn, stejně bych u toho byl zbytečný. Evžen hrábne namátkou do regálu a vyndá si nějakou knížku. Chvíli si v ní listuje, pak se zarazí a se zdviženým ukazováčkem na mě zavolá.
1: Slouchej. Mlátila meska a mumlala si přitom obstiné. Ty víš, co je to obstiné?
0: Ne.
1: Takže zavíráme krám.
0: Zvolá Evžen, vrátí knihu do regálu, vstane, protáhne se, až to v něm zapraští, zopakuje slovo obstiné, přistoupí ke mně a čumí. Já vím, co mi chce naznačit, že tady prostě marním čas. Že nic z toho, co dělám, nemá smysl. Že by bylo nejlepší jít do ticha a tam se požrat.
2: Eduard Petiška, soud a volba. Jednoho dne vtrhl na nádvoří hradu Libušína hlouček mužů. Dva z nich se hlasitě přeli a ostatní z hloučku se přikláněli hned k jednomu, hned k druhému a jak to bývá, bavili se zlostí těch dvou. Hluk naplnil nádvoří a z hlavního srubu vyšla Libuše. Když oba neurvalci spatřili vznešenou dceru Krokovu, ustali v bitce a klaněli se, jako by neznali nic lepšího než mírnost a vlídnost. Jakmile se jich však Libuše zeptala, proč strhli takový pokřik, spustili jeden přes druhého, obviňovali se navzájem z bezpráví a snažili se překřičet. Doufali, že pravda bude na té straně, na které bude silnější křik. Libuše spravedlivě vyslechla oba stěžovatele i svědky a moudře uvážila, na čí straně je právo. Ačkoliv Vousáč nebyl rozsudkem poškozen, cítil rozsudek jako křivdu. Přál si svého protivníka zdeptat a přál mu nejkrutější trest. Brada se mu třásla rozčílením a rozkřikl se. Hamba! Hamba! Co mohu také očekávat od ženské, která soudí? Co vědí ženy o mužských sporech? Sebevyšší hodnost a sebevětší hrad jim nepřidá na rozumu. Všichni to víme, obrátil se k mužům stojícím na nádvoří. Všichni to známe. Ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum. Taková křivda Libuši zabolela. Nedala bolest na sobě znát a řekla. Zaměňujete spravedlnost s krutostí. Nelíbí se vám vláda ženy, že je mírná a dopřává vám svobody. Myslíte si, že je rozum jen tam, kde se trestá železnou metlou? Dobrá. Dopřeji vám, po čem toužíte. Ale nezapomeňte, že je snadné knížete dosadit, ale nesnadné dosazeného sesadit. Protože je to vaše vůle a chcete se vydat na milost i nemilost muži, oznámím vám místo, kde žije váš budoucí kníže a řeknu vám jeho jméno. Tam za těmi horami protéká krajem řeka Bílina. Na jejím břehu naleznete vesnici, které říkají Stadice. Nedaleko vsi leží úhor a na něm oře muž s dvěma strakatými voly. Muž, který s nimi oře, je Přemysl, kníže, který vám bude panovat. A panovat vám bude i jeho potomstvo. Vezměte roucho, jaké přísluší knížecí hodnosti, vyhledejte Přemysla a přiveďte sobě pána a mě manžela. Vyvedli Libuši na bílého koně před hradní bránu a kůň zamířil k pralesu, kterým byla prosekána cesta. Vyjeli za ním tou cestou. Potom vyšel Libušin Bělouš na pláň a poselstvo spatřilo v dálce horu Říp, z níž praotec Čech poprvé obhlížel tuto zemi. Museli ještě přejít hory a teprve tam, kde kopyta jejich koní opět dusala po měkké trávě, uviděli vesnici. Před ní Bělouš zaržal. Šli dál a našli statného muže, který oral úhor a popoháněl dobytčata. Libušin Bělouš se zastavil v první brázdě čerstvě rozhrnuté hlíny a stál jako vbitý do země a čekal na rozkaz. Zdráv buď, Přemysle, zvolali poslové. Zdráv buď, náš vyvolený kníže. Sotva domluvili. Přemysl, jako by tuto zprávu očekával, vypřáhl dobytčata z pluhu a rozkázal jim, běžte, odkud jste přišli. Dobytčata se rozběhla a zmizela jako kouzlem. A žila pak mezi lidem taková pověst, že se obě zvířata vznesla do vzduchu jako okřídlená a nedaleká skála je pohltila jako hladina oblázek. Přemysl zabodl do půdy lískový prut, kterým spřežení poháněl, a prut se zazelenal a vyrazili na něm tři ratolesti s listy i oříšky. Poslové žasli nad tím divem. Potom sáhl Přemysl do líčené mošny a vyňal chléb a kus síra a vyzval poselstvo, aby s ním pojedlo. Zatímco jedli a zapíjeli čirou vodou ze džbánu, dvě ratolesti zázračné lísky uvadly, uschly a opadaly. Třetí ratolest narůstala však mocněji a mocněji. Tu se poslové odvážili otázky, co ten div znamená. Přemysl odpověděl. Ten rostoucí lískový prut je obraz mého rodu. Ačkoliv mnoho pánů zrodí, jeden bude vládnout. Jen škoda, přeškoda, že jste tak brzo ke mně dorazili. Kdybyste přijeli, až bych byl doorál poslední brázdu na tomto úhoru, nikdy by v Čechách nebylo nedostatku. Přemysl se oblékl do knížecího roucha, obul obuv, jaká přísluší knížeti, a zvedl své staré líčené střevíce a vzal je sebou. Proč, pane, ptali se ho, bereš sebou staré, ošlapané střevíce z líka? Nemáš snad lepší na nohou? Beru je sebou, řekl Přemysl s úsměvem, aby moji potomci nezapomněli, odkud vyšli. Aby nespravedlivě neutiskovali ty, kdo chodí po světě ve střevících z líka. Aby nezapomněli, že jsme si všichni od přírody rovni. Poselstvo, v jeho středu byl nový kníže, radostně překročilo hory a spěchalo k známému brodu a zpátky k Libušinu hradu. Nikdo takovou svatební hostinu nepamatoval. Do tmy se nesl zpěv a záře nad Libušiným hradem zvěstovala široko daleko do kraje dobrou zprávu. Oslavoval se kníže, svatba i přátelství mezi kmenem Lemuzů, k němuž patřil Přemysl, a kmenem Čechů, z něhož vyšla Libuše. A bylo v těch dávných dobách v Čechách slovanských kmenů víc než 15. Ale jméno celé zemi a všem jejím obyvatelům dali nakonec Čechové, kteří sídlili na samém srdci země.

Anton Pavlovič Čechov, Tři sestry. Drama o čtyřech dějstvích. Dějství prvé.

0: Dnes je to přesně rok, co umřel otec. 5. května. Ty jsi měla svátek, Irino. Byla pěkná zima, ten den sněžilo. Mně se zdálo, že to nepřežiju. Ty jsi ležela v mdlobách jako mrtvá. A teď po roce už to skoro nebolí. Ty už nosíš bílé šaty a tváříš se šťastně. Tenkrát odbíjeli taky. Když otce nesli, hrála hudba. Na hřbitově se střílelo. Byl to generál, velitel brigády, ale na pohřbu měl málo lidí. Ovšem tenkrát pršelo. Lilo jako z konve a do toho padal sníh.
1: Už je to za námi.
0: Dneska je teplo. Okna máme do kořán, ale břízy ještě nerozpučely. Otec dostal brigádu a odjel s námi do Moskvy a já si dobře pamatuju, že na začátku května touhle dobou už v Moskvě všechno kvete. Všude je teplo a všude plno slunce. Už je to 11 let a já si to všechno pamatuju, jako kdybychom tam byli ještě včera. Přestaň hvízdat, Mášo. To se přece nesluší. Denně učím na gymnáziu a ještě dávám do večera kondice. Pak mě nemá bolet hlava. Vážně, za ty 4 roky, co učím, cítím, že každý den ze mě vysává trochu sil a trochu mládí. A ve mně pořád roste a sílí jedna jediná touha.
1: Odjet do Moskvy. Prodat dům, se vším tady skoncovat a do Moskvy.
0: Ano. Co nejrychleji do Moskvy.
1: Z bratra zřejmě bude profesor a stejně tady nezůstane. Ale co chudák Máša? To je ten problém.
0: Máša k nám do Moskvy bude jezdit na celé léto. Každý rok.
1: Když pán Bůh dá, všechno dobře dopadne. Ráno jsem si uvědomila, že mám svátek a najednou mě popadla taková radost. Vzpomněla jsem si na dětství, když byla ještě naživu maminka. A tak nádherné myšlenky se mi honily hlavou. Tak nádherné.
0: Ty dneska celá záříš. Moc ti to sluší. Moc. Máša je taky krásná. I Andrej by byl docela hezký. Jenže trochu stloustnul a tomu nesluší. Jenom já jsem zestárla. Hodně jsem zhubla. Asi proto, že mám s děvčaty na gymnáziu trápení. Všecko je v pořádku. Pán Bůh je spravedlivý. Ale zdá se mi, že kdybych se vdala a celý den seděla doma, bylo by to lepší. Milovala bych svého muže.
2: Ten Solený mluví takové nesmysly, že to prostě nemůžu poslouchat. Neruším? Málem bych zapomněl. Dneska k vám přijde na návštěvu nový velitel naší baterie. Mohu si zahrát? Jmenuje se Veršinin.
1: Je zajímavý?
2: Ano, docela zajímavý. Ale má ženu, tchýni a 2 holčičky. Přičemž je ženatý podruhé. Navštěvuje významnější rodiny a všude říká, že má ženu a 2 holčičky. Tady to taky řekne. Žena je trochu bláznivá, nosí dlouhý cop jako dívka, mluví jenom o vznešených věcech, o filozofii a často páchá sebevraždu. Zřejmě proto, aby muži znepříjemnila život. Já bych od takové dávno utek, ale on jí to trpí a jenom si všem stěžuje.
3: Jednou rukou zvednu 1/4 metráku.
2: Ah, leďme, Solený.
3: Ale oběma rukama zvednu skoro metrák. Ano, skoro metrák. Z toho pro mě vyplývá, že 2 lidi nejsou 2x silnější než 1 člověk, ale 3x. A možná i 2x. Co vy na to, doktore?
4: Tady v novinách píšou, že když vám padají vlasy, 8,5 gramu naftalínu se rozpustí ve čtvrt litru lihu natíráme denně. To si poznamenám.
1: Doktore, milý pane doktore.
4: Co pak, holčičko, co chcete, miláčku?
1: Řekněte mi, proč jsem dneska tak šťastná? Zrovna jako bych plula na plachetnici. Nade mnou obrovské modré nebe a na něm krouží velikánští ptáci. Proč je to tak, proč?
4: Protože jste velikánský bílý pták.
1: Když jsem se dneska probudila, vstala a umyla se, tak mi najednou začalo připadat, že pro mě je na tomhle světě všecko jasné a že vím, jak má člověk žít. Člověk má pracovat. Každý má pracovat v potu tváře, ať je to kdo chce. A jenom v tom spočívá smysl a cíl jeho života, jeho štěstí a jeho radost. Bože můj, dostala jsem takovou chuť do práce, jako má člověk chuť se v horku napít. A slibte mi, doktore, že jestli nebudu brzo vstávat a pracovat, přestanete se mnou kamarádit.
4: Slibuju, slibuju.
0: Otec nás naučil vstávat v 7 hodin. Teď se Irena v 7 probudí. A nejmín do 9 leží a o čem si přemýšlí. A tváří se hlubokomyslně.
1: Ty ve mně pořád vidíš malou holku a divíš se, že vůbec přemýšlím. Mně už je 20.
2: Touha po práci. Můj bože, jak dobře to chápu. Já jsem v životě ani jednou nepracoval. Narodil jsem se v rodině, která nikdy nepoznala práci a nikdy neměla žádné starosti. Mě chránili před každou prací. A jen tak tak mě uchránili, jen tak tak. Přišla doba. Valí se na nás na všecky kolos. Chystá se zdravá, silná bouře, která už je blízko a smete z tváře naší společnosti lenost, lhostejnost, odpor k práci a prohnilou nudu. Budu pracovat. Za takových 25-30 let už bude pracovat každý. Každý.
4: Já pracovat nebudu.
2: Od vás to nikdo nečeká.
3: Za 25 let už nebudete na světě, zaplať pámbu. Do 2-3 let vás klepne Pepka. Nebo se rozčílím já a proženu vám hlavu kulí, andílku.
4: Ale já jsem opravdu nikdy nic nedělal. Od promoce na univerzitě jsem nehnul prstem. Dokonce jsem nepřečet ani jedinou knížku. Čet jsem jenom noviny. To volají mě. Někdo ke mně přišel. Okamžik, já se hned vrátím.
1: To si něco vymyslel.
2: Ano, tvářil se slavnostně. Zřejmě vám přinese dárek.
5: Na břehu moře dub se tyčí, řetězem zlatým upoután. Řetězem zlatým upoután.
0: S tebou dnes nic není, Mášo. Kam jdeš?
5: Domů.
1: Prosím tě.
2: Domů, když má Irina svátek?
5: Není to jedno. Přijdu večer. S Bohem, Irinko. Přeju ti ještě jednou, abys byla zdravá a šťastná. Dřív, když byl ještě otec naživu, bývalo u nás na jmeninách 30-40 důstojníků. Bylo tu hlučno. Ale dnes je nás tady 5,5 a je tu ticho jak na poušti. Já jdu. Mám dneska špatný den, všecko mě štve. Radši mě neposlouchej. Promluvíme si později, zatím s Bohem, má milá. Půjdu někam pryč.
1: Ty seš ale...
0: Já ti rozumím, Mášo.
3: Když filozofuje muž, tak je z toho filozofie nebo taky sofistika. Když ovšem filozofuje žena nebo dvě ženy, tak z toho je streč prst skrz krk.
5: Co tím chcete říct, příšerně strašlivý člověče?
3: Nic. Ani vzdychnout nestačil. A medvěd už s ním zatočil.
6: Jen pojď, Feraponte, pojď dál, pojď, nohy máš čistý. Z krajské zprávy od Protopopova. Dort od pana Protopopova.
1: Děkuju. Vyřiď, Feraponte, že děkuju.
7: Cože?
1: Že děkuju.
0: Anfiso, dej mu kousek. Feraponte, jděte s ní. Dostanete kousek dortu.
7: Cože?
6: Pojď, chlapče, pojď se mnou, pojď, pojď.
5: Nemám ráda toho Protopopova. Michala nebo Ivana, či jak se jmenuje. Ten by se najmeněny zvát neměl.
1: Já ho nezvala.
5: Což je dobře.
4: Tram, ta, da, da. Šťastné a veselé jmeniny.
0: Oh, samovar, to je hrůza. Já ho raději odnesu, Irinko.
1: Drahoušku, doktore, co to děláte?
2: Já jsem vám to říkal.
1: Pane doktore, vy nemáte rozum.
4: Milé, dobré dámy, vy jste to jediné, co mám. Jste mi ze všeho na světě nejdražší. Mě bude brzy 60, jsem sám, bezvýznamný dědek. Není ve mně nic dobrého, jenom to, že vás mám rád. Irinko, milá moje holčičko, znám vás od narození. Choval jsem vás v náručí. Miloval jsem nebožku maminku.
1: Ale proč tak drahé dárky?
6: Děvčata, je tu nějaký plukovník? Sundal si plášť a jde sem, děti. Irinko, ne, abys byla drzá a nezdvořila. Už jsme měli být dávno po snídani. Bože, bože, bože, bože.
2: To bude asi Veršinin. Podplukovník Veršinin.
8: Dovolte, abych se představil, Veršinin. Mám velkou, opravdu velkou radost, že vás konečně vidím. Tak takhle dnes vypadáte. Můj ty bože.
1: Posaďte se, prosím. Velmi nás těší.
8: Mám takovou radost, opravdu takovou radost. Ale byli jste přece tři sestry. Pamatuju se na tři holčičky. Jak ten čas letí. Můj ty bože, jak ten čas letí.
2: Pan podplukovník je z Moskvy.
1: Z Moskvy? Vy jste z Moskvy?
8: Ano. Váš neboštík otec tam byl velitelem baterie a já byl důstojníkem u stejné brigády. Mně se zdá, že vás si trochu pamatuju.
5: Ale já vás ne.
1: Olgo! Olgo!
9: Co je?
1: Pojď sem přeci! Podplukovník Veršinin je z Moskvy.
8: Tak, vy jste tedy Olga, nejstarší. A vy jste Marie a vy jste Irina, nejmladší.
9: Vy jste z Moskvy?
8: Ale ano. Studoval jsem v Moskvě a začal jsem tam vojenskou dráhu. Dlouho jsem tam sloužil. Nakonec jsem dostal baterii tady, tak jsem se přestěhoval sem, jak vidíte. Já si vás vlastně nepamatuju. Já si jenom pamatuju, že jste byli tři sestry. Ale vašeho otce si pamatuju dobře. Zavřu oči a vidím ho jako živého. V Moskvě jsem k vám chodíval.
9: Mně se zdálo, že si všechny pamatuju. A najednou...
1: Tak vy jste z Moskvy. To je překvapení.
9: Vždyť my se tam budeme stěhovat.
1: Na podzim tam už asi budeme. Je to naše rodné město, narodili jsme se tam. Ve staré Barvířské ulici.
5: Teď jsem si vzpomněla. Olgo, pamatuješ, jak se u nás říkalo zamilovaný major? Byl jste tenkrát poručík a byl jste do někoho zamilovaný a všichni vás škádlili a povýšili vás na majora.
8: Ano, ano, ano. Zamilovaný major, to je pravda.
5: Zestárnul jste.
8: Ano, když mi říkali zamilovaný major, to jsem ještě byl mladý. Byl jsem zamilovaný. Teď už je to všecko pryč.
9: Ale nemáte ještě ani jeden šedivý vlas.
8: Nicméně 43 už mi je. Ale kdy jste vy odjeli z Moskvy?
1: Je to 11 let. Prosím tě, Mášo, proč pláčeš, blázínku? Já se taky rozpláču.
5: To nic. A ve které ulici jste bydlel?
8: Ve staré Barvířské.
9: A my taky tam. Jenže tady je chladno. Je tu zima a komáři.
8: Ale kde pak? Tady je přece zdravé, pěkné, slovanské podnebí, les, řeka. A jsou tady taky břízy. Mám je ze všech stromů nejraději. Tady se žije dobře. Jenom se divím, že na nejbližší nádraží je odsud 20 kilometrů a nikdo neví proč.
3: Já vím proč. Protože kdyby nádraží bylo blízko, tak by nebylo daleko. Ale když je daleko, tak to znamená, že není blízko.
2: Pan kapitán vtipkuje.
9: Teď si na vás vzpomínám. Ano, pamatuju se.
8: Znal jsem vaši maminku.
4: To byla dobrá duše, dej jí pánbu věčnou slávu.
1: Je pochovaná v Moskvě,
0: na Novoděvičím hřbitově.
5: Představte si, já už pomalu zapomínám, jak vypadala. Nás si taky nikdo nebude pamatovat. Zapomene se na nás.
8: Ano, zapomene. To už je náš osud, s tím se nedá nic dělat. Na to, co se nám dneska zdá závažné, významné, velmi důležité, na to se, až přijde čas, zapomene, nebo se to bude zdát nepodstatné. A může se stát, že náš dnešní život, se kterým se tak směřujeme, se časem bude zdát divný, trapný a hloupý, nedostatečně čistý a možná, že dokonce hříšný.
2: Kdo ví? A možná, že se na náš život bude vzpomínat s úctou. Teď už nejsou mučírny, nepopravuje se, nevtrhnou k nám cizí hordy, ale je zároveň ještě tolik utrpení.
3: Kvá, kvá, kvá. Baron si musí zafilozofovat, i kdyby na sůl nebylo.
2: Nechte mě laskavě na pokoji, pane kapitán.
3: Kvá, kvá, kvá.
2: Jenomže utrpení, pane podplukovníku, které se vyskytuje teď, a jeho velmi mnoho, přece jenom svědčí o určitém vzestupu mravů, kterých se už společnost dobrala.
8: Ano, ano. Ovšem.
5: To hraje Andrej, bratr.
1: To je náš učenec. Zřejmě z něho bude profesor. Tatínek byl voják a jeho syn si zvolil vědeckou kariéru.
5: Na tatínkovo přání.
0: Dneska ráno jsme ho dlouho zlobili. Zdá se, že je trošku zamilovaný.
1: Do jedné slečny. Dneska k nám pravděpodobně přijde.
5: Můj bože, co ta si umí na sebe vzít? Nejde o to, že to není hezké, že to není módní, ale to už je prostě ubohost. Andrej není zamilovaný. To nemůžu připustit, přece má vkus. To ne. Jenom nás prostě dráždí, dělá si blázny. Včera jsem slyšela, že ta slečna si bude brát proto Popova, předsedu místní zprávy, což je dobře.
1: Andrej, pojď sem! Na okamžik, miláčku!
0: Tak to je náš bratr.
8: Veršinin.
10: Prozorov. Vy jste tady teď velitelem baterie?
0: Představ si, Andrej, že pan podplukovník je z Moskvy.
10: Ano. No blahopřeju, teď vám sestřičky nedají pokoj.
8: Já už vaše sestry asi nudím.
0: Je to nejen učenec, ale taky hraje na housle. No prostě na co sáhne, to se mu daří. Andrej, nechoď pryč. To je takový jeho zvyk, vždycky odejde. Pojď sem!
5: Jen pojď zpátky, jen pojď.
10: Nechte mě, prosím vás.
5: Ale nebuď směšný. Podplukovníkovi se kdysi říkalo zamilovaný major. A nezlobil se. Ani trochu.
8: Ani trochu.
5: A já ti budu říkat zamilovaný houslista.
1: Nebo zamilovaný profesor.
0: Je zamilovaný, Andrejk je zamilovaný.
1: Bravo, bravo, ještě jednou. Andrejk je zamilovaný.
4: No pro tu lásku, příroda nás na svět přivedla. Ale vážně, tady v novinách se píše, že láska...
10: Tak dost, už toho nechte. Nespal jsem celou noc a nejsem teď ve své kůži, jak se říká. Do 4 hodin jsem četl, potom jsem si lehnul, ale nic z toho nebylo. Přemýšlel jsem o různých věcech a v tom začalo svítat. Chci přes léto přeložit jednu knížku z angličtiny.
8: Vy čtete anglicky?
10: Ano. Otec, dej mu pánbu nebe, nás utlačoval svou výchovou. Díky otci umíme všichni francouzsky, německy a anglicky. A Irina umí ještě italsky. Ale co to bylo za dřinu?
5: Umět v tomhle městě 3 jazyky, to je zbytečný přepych. Dokonce ani přepych ne, ale co si zbytečného navíc. Něco jako 6. prst. My umíme spoustu zbytečností.
8: To se povedlo. Umíte spoustu zbytečností. Já mám dojem, že neexistuje, že ani nemůže existovat město tak nudné a bezútěšné, aby v něm nebyl zapotřebí chytrý a vzdělaný člověk. Dejme tomu, že mezi 100 000 obyvateli tohoto města, pochopitelně zaostalého a drsného, jsou jenom 3 takoví lidé, jako jste vy. Rozumí se samo sebou, že nad tím nevzdělaným davem nemůžete zvítězit. V průběhu života budete muset krok za krokem ustupovat, až se v tom 100 000 houfu ztratíte, život vás ubije, ale přesto nezmizíte beze stopy. Takových lidí, jako jste vy, se po vás objeví možná už 6, potom 12 a tak dál, dokud nakonec takových lidí, jako jste vy, nebude většina. Za 200-300 let bude život na Zemi nepředstavitelně krásný, úžasný. Člověk takový život potřebuje a jestli ho zatím nežije, tak by ho měl tušit, očekávat, snít o něm, připravovat se na něj. A proto musí vidět a umět víc, než viděl a uměl jeho děd a jeho otec. A vy si stěžujete, že umíte spoustu zbytečností.
5: Zůstanu na snídani.
1: To všechno by se mělo někam zapsat. Vážně.
8: Vy tady ale máte květin. A celý dům je nádherný. To vám závidím. Já se celý život tloukl po malých bytech se dvěma židlemi, s jedním kanapem a s kamny, co vždycky kouří. Mně v životě chyběly právě takovéhle květiny. No jo. Tak už to chodí.
2: Ano. Člověk by měl pracovat. Vy si asi říkáte, aha, sentimentální Němec. Ale já jsem čestné slovo Rus a německy dokonce nemluvím. Můj otec byl pravoslavného vyznání.
8: Já si často myslím, co by se stalo, kdyby měl člověk dva životy a ten druhý by začal žít znovu. Od začátku. Já mám ženu a dvě holčičky, přičemž žena je dáma poněkud churavá a tak dále, no a kdybych mohl začít život od začátku, tak bych se neženil. Ne, ne.
11: Drahá švagrová, dovol, abych ti blahopřál k tvému svátku a z celého srdce ti upřímně přál pevné zdraví a všechno to, co se slečně v tvém věku může přát. A pak dovol, Irino, abych ti věnoval tuhle knížku. 50letá historie našeho gymnázia, kterou jsem napsal já. Nestojí za řeč, neměl jsem prostě co dělat. Ale přesto si ji přečti. Dobrý den, panstvo. S vámi jsem se dosud neseznámil. Kuligin, profesor zdejšího gymnázia, dvorní rada.
8: Podplukovník Veršínin.
11: V té knížce najdeš seznam všech žáků, kteří absolvovali naše gymnázium za těch 50 let. Feci quod potui faciant meliora potentes. Udělal jsem, co jsem mohl, ať učiní lépe, kdo jest toho schopen.
1: Ale vždyť si mi tuhle knížku už jednou daroval. O Velikonocích.
11: To není možné. V tom případě mi ji vrať. A nebo ji radši dej plukovníkovi. Vezměte si ji, plukovníku. Někdy si ji přečtěte, až se budete nudit.
8: Děkuju vám. Takže velice mě těšilo, že jsem poznala tak...
12: Vy odcházíte? Ne, ne.
1: Zůstaňte u nás na snídani, prosím vás.
12: Udělal byste nám radost.
8: Já se zřejmě dostal na oslavu svátku. Promiňte, nevěděl jsem to, neblahopřál jsem.
11: Dneska je překrásný den, panstvo. Den odpočinku, tak tedy budeme odpočívat. Budeme se všichni bavit, každý přiměřeně svému věku a postavení. Koberce se budou muset na léto odnést a uložit, než přijde zima. A hezky s naftalínem. Římané byli zdraví, protože uměli pracovat a uměli také odpočívat. Měli mens sana in corpore sano. V zdravém těle zdravý duch. Viď, Mášo? Máša mě má ráda. Moje žena mě má ráda. A záclony se musí také uložit, jako ty koberce. Dneska mám radost, mám skvělou náladu. Pořádá se vycházka pedagogů a jejich rodin.
5: Já nikam nejdu.
11: Proč, milá Mášo?
5: Dobře, tak já půjdu. Ale teď mi dej pokoj, prosím tě.
11: Půjde. A večer potom strávíme u ředitele. Ten člověk nehledí na svůj chorobný stav a snaží se především udržovat kontakt se společností. Je to vynikající, ničím neskalená osobnost. Skvělý člověk. Včera po konferenci mi povídá, jsem unavený, pane kolego. Jsem unavený.
12: Panstvo, račte prosím ke stolu. Máme dort?
11: Ach, milá Olgo, představ si, má milá, že jsem včera pracoval od rána do večera do 11 hodin a byl jsem z toho taky velmi unavený.
6: Dort, výborně.
5: Ale vy, doktore, dneska nebudete nic pít, slyšíte? Vám to škodí.
6: Ale, to už mám za sebou. 2 roky už jsem se pořádně nenapil a vůbec, děvenko, vždyť je to prašť jako uhol.
5: Stejně, ne abyste pil, to nesmíte. Znovu se nudit celý večer u ředitele. Krucifix.
2: Já bych na vašem místě nikam nechodil. Docela jednoduše.
13: Kvá, kvá, kvá.
2: Nechte toho, kapitáne, už toho bylo dost.
13: Kvá, kvá, kvá.
11: Já jsem pedagog plukovníku a sem patřím jako příbuzný. Mášin muž. Ona je hodná. Velmi hodná.
8: Mně je u vás tak dobře.
5: Pojďte s námi do jídelny, podplukovníku.
12: Tak Andrej, pojď už, prosím tě.
14: Už jdu.
2: Na co myslíte?
12: Nemám ráda toho vašeho Soleného. Bojím se ho. Mluví samé hlouposti.
2: Je to divný člověk. Je mi ho líto a zároveň je mi nepříjemný, ale víc je mi ho líto. Když jsem s ním sám, tak bývá velmi vtipný a laskavý. Ale ve společnosti je to hrubián a nejradši by se s každým střílel. Vám je 20, Irino. Mně ještě není 30. Tolik let máme před sebou. Dlouhou, předlouhou řadu dní, ve kterých má láska k vám...
12: Nikolaj, nemluvte se mnou o lásce.
2: Mám vášnivou touhu žít, bojovat, pracovat. A ta touha se v mém srdci spojila s láskou k vám, Irino. A vy jako naschvál jste nádherná. A mně připadá, že i život je tak nádherný. Na co myslíte?
12: Vy říkáte nádherný život. Ano, ale co když nám takový jenom připadá? My 3 sestry jsme ještě neměli nádherný život, naopak. Dusil nás jako plevel. Tečou mi slzy. To je zbytečné. Pracovat by se mělo. Pracovat. Proto jsme tak smutné a díváme se na život tak černě, protože nevíme, co je to práce. Rodiče prací opovrhovali.
13: Hop, hop, hop.
15: Už snídají. Přišla jsem pozdě. Ten účes, myslím, jde.
12: Milá slečno Irino,
15: blahopřeju. Smím vás políbit. Máte spoustu hostů. Já se stydím, vážně. Dobrý den, barone.
12: No, prosím, slečna už je tady.
15: Dobrý den, milá Natašo. Máte tak velkou společnost. Já se příšerně ostýchám.
12: Oh, dejte pokoj, to jsou samí známí. Oh, vy máte zelený pásek. To není pěkné, drahoušku.
15: Je to špatné znamení, fakt?
12: Ale ne, jen se to k sobě nějak... Vypadá to tak divně.
15: Ano, ale vždyť ani není zelený. Spíš je matový.
11: Irino, přeju ti hodného ženicha. Už by ses taky měla vdát.
6: Slečno Natálie, vám taky přeju ženicha.
11: Slečna Natálie už má.
5: Nalijte mi skleničku vodky. Život je hotový ráj. Risk je zisk. Hej, rup!
11: Mášo, píšu ti schování 3 minus.
8: Ta tmavá vodka je ale dobrá. Co jste do ní dali?
13: Šváby.
2: No to snad.
12: Fuj, něco tak odporného. K večeři bude krůta a potom jablkový koláč. Dneska jsem zaplať pánbu celý den doma. Večer taky. Panstvo, přijďte k nám na večeři.
8: Když dovolíte, já bych taky přišel.
12: Samozřejmě. U nich je všecko tak jednoduché.
6: Jenom pro tu lásku příroda nás na svět přivedla.
13: Přestaňte, doktore, že vás to baví.
11: Panstvo, všimněte si, je nás u stolu 10. Když je u stolu 10 lidí, znamená to, že je tady někdo zamilovaný. Že byste to byl vy, doktore?
8: Oh,
11: To by tak scházelo.
4: Já jsem starý hříšník, ale proč upadla do rozpaků slečna Natálie? To naprosto nemůžu pochopit.
12: Já musím na vzduch.
10: Prosím vás, ne, toho si nevšímejte. Počkejte, zůstaňte tu, prosím vás.
12: Já se tak stydím. Jsem tak příšerně rozčílená a oni se mi ještě všichni smějí. Že jsem teď odešla od stolu, to je neslušné, ale já nemůžu. Nemůžu.
10: Má drahá, prosím vás, moc vás prosím, uklidněte se. Ujišťuju vás, že to dělají z legrace, z čistého srdce. Všichni jsou to, má drahá, dobří, srdeční lidé a mají rádi mě i vás.
12: Nejsem na to zvyklá. Neumím se pohybovat ve společnosti.
10: Uklidněte se, má drahá. Věřte mi. Věřte. Mně je tak dobře. Srdce se mi svírá láskou, jsem u vytržení. Nebojte se, nevidí nás. Nevidí. Proč? Proč jsem se do vás tak, když jsem... Já už ničemu nerozumím. Má nevina, má drahá Natašo. Buďte mou ženou. Miluju vás. Miluju. Jako nikdy nikoho. Smím vás políbit?

0: Co děláš, Andreji? Čteš? To nic, já jenom...
1: Co pak je, Natašo?
0: Dívám se, jestli někde nehoří svíčka. Člověk musí dávat věčně pozor, aby se něco nestalo. Včera jsem šla o půlnoci přes jídelnu a tam si hoří svíčka. Za živého boha jsem nemohla zjistit, kdo ji zapálil. Kolik je hodin?
1: 9:15.
0: A Olga s Irinou ještě nejsou doma. Nepřišli. Pořád jsou v práci, chudinky. Olga má ve škole konferenci. Irina slouží u telegrafu. Dneska ráno jsem tvé sestře řekla, miláčku, šetři se trochu, Irino. Nechce to slyšet. 9:15, říkáš? Mám strach, aby náš Bobík nezačal stonat. A teď v 10 k nám prý přijdou maškary. Kdyby radši nechodili, Andreji.
1: Já opravdu nevím, vždyť jsme je pozvali.
0: Dneska ráno se Klouček probudil, díval se na mě a najednou se usmál. Poznal mě. Já mu řekla, Bobíku, dobrý den, Broučku. A on se smál. Děti chápou, výborně chápou. Tak, Andreji, já tedy řeknu, aby sem ty maškary nepouštěli.
1: Ale to přece jak chtějí sestry, ty tady rozhodují.
0: Ty taky nebudou chtít, já jim řeknu. Jsou hodné. Bobík je tak studený. Mám strach, že je mu asi v tom jeho pokoji zima. Měl by dostat jiný pokoj, aspoň pokud nebude teplejší počasí. Například Irina má pokoj pro dítě jako stvořený. Je tam sucho a celý den tam svítí slunce. Mělo by se jí říct. Může být zatím v jednom pokoji s Olgou. Stejně není přes den doma, chodí sem jen spát. Proč mlčíš, Andrej?

0: Pes přišel pozdě, už je 8 pryč.
1: No jo, já přišel ještě za světla, ale nechtěli mě k vám furt pustit. Že prej milost pán má práci, no tak co? Když má práci, tak má práci. Já nikam nespěchám. Cože?
0: Nic. Zítra je pátek. Neúřadujeme. Ale já stejně přijdu. Něčím se zaměstnám. Doma je nuda. Milý dědo, život se tak divně mění, tak člověka obelhává. Dneska jsem z nudy, prostě jsem neměl co dělat. Tak jsem vzal do ruky tuhle knihu. Staré univerzitní přednášky. A bylo mi do smíchu. Můj ty bože, já jsem tajemníkem krajské správy. Tajemníkem správy, které předsedá proto Popov, a můžu jedině doufat, že se v nejlepším případě stanu členem krajské správy. Já budu členem krajské správy. Já, kterému se každou noc zdá, že je profesorem Moskevské univerzity. Proslulým vědcem, na kterého je celé Rusko hrdé.
1: To prosím nevím. Špatně slyším.
0: Kdyby slyšel dobře, tak bych o tom s tebou možná nemluvil. Potřebuju si s někým občas promluvit. Ale žena mě nechápe. Sester se Bůh ví, proč bojím. Mám strach, že se mi vysmějí, že se hanbou propadnu. Já nepiju. Hospody nemám rád, ale neumíš si, dědo, neumíš si představit, s jakou rozkoší bych si teď v Moskvě poseděl v Grandu. Nebo v Excelsioru.
1: V Moskvě prej vyprávěl to tuhle na zprávě jeden povozník. Nějaký velkoobchodníci jedli lívance a jeden, který sněd těch lívanců 40, prej umřel. Buď 40 nebo 50, to už se nepamatuju.
0: Člověk sedí v Moskvě v obrovské restauraci. Nikoho nezná. Jeho taky nikdo nezná, ale zároveň nemá pocit, že je tam cizí. Ale tady člověk všecky zná, jeho taky všichni znají, ale je tu cizí. Cizí. Cizí a sám.
1: Cože? A ten povozník říkal, teda možná, že lhal, jakože prej přes celou Moskvu je natažený lano.
0: Proč?
1: To prosím nevím. Říkal to ten povozník?
0: Nesmysl. Byl ty jsi někdy v Moskvě?
1: Nebyl. Pán mu to nechtěl. Mám odejít?
0: Vyprovodím tě. Pojď za mnou, dědo.
2: Mě provdali, když mi bylo 18. A já se svého muže bála, protože to byl profesor a já byla tehdy čerstvá maturantka. Připadal mi tenkrát strašně vzdělaný, chytrý a důstojný. Ale teď je to už nějak jinak, bohužel.
3: Mám žízeň, napil bych se čaje.
2: Za chvíli ho přinesou. A o manželovi nemluvím. Na toho jsem si už zvykla. Ale mezi civilním obyvatelstvem vůbec je hrozně moc hrubých, nepozorných a nevychovaných lidí. Mě hrubost rozčiluje a uráží. Já přímo trpím, když vidím, že někdo není dost jemný, dost laskavý a pozorný. Když se někdy dostanu mezi učitele, manželovi, idoly, tak já prostě trpím.
3: Ano, ale mně se zdá, že ať je to civil nebo důstojník, jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20, rozhodně aspoň v tomhle městě. Je to pořád stejné, když si promluvíte s místním inteligentem, civilem.

0: nebo důstojníkem, tak uslyšíte, že ho žena utrápí, dům ho utrápí, statek ho utrápí, koně ho utrápí. Rusům je v nejvyšší míře vlastní vysoce ušlechtilý způsob myšlení. Ale řekněte mi, proč se v obyčejném životě vznesou vždycky tak nízko? Proč?
1: Vy dneska nemáte nejlepší náladu.
0: To je možné. Dneska jsem neobědval, od rána jsem nic nejed. Dcera trochu stůně. Když jsou moje holčičky nemocné, tak se mě vždycky zmocní zmatek. Hryže mě svědomí, že mají takovou matku. Kdybyste ji tak byla dnes viděla. Začali jsme se hádat v 7 hodin ráno, v 9 jsem prásknul dveřmi a odešel jsem. Nikdy o tom s nikým nemluvím. A jakkoliv je to divné, stěžuju si. Jenom vám. Nezlobte se na mě.
1: Slyšíte, Kamna? Krátce předtím, než umřel otec, u nás taky učilo v komíně. Přesně takhle.
0: Vy jste pověrčivá?
1: Jsem.
0: To je divné. Jste skvělá. Nádherná žena. Miluju. Miluju, miluju, miluju. Miluju vaše oči, vaše gesta, o kterých se mi v noci zdá. Jste skvělá, nádherná žena.
1: Když se mnou takhle mluvíte, tak se Bůh ví, proč směju. Ačkoliv je mi úzko. Už to neopakujte, prosím vás.
2: Mám trojité příjmení, slečno Irino.
1: A vlastně mluvte, mně je všechno jedno.
2: Baron Tuzenbach.
1: Všechno jedno.
2: Krone Altschauer.
1: Jdou sem, mluvte o něčem jiném.
2: Ale jsem Rus. Pravoslavný, jako vy. Německého ve mně zůstalo málo. Snad jenom trpělivost a tvrdošínost, s jakou vás otravuju. Doprovázím vás večer co večer.
3: Bože, to jsem unavená.
2: Mášo, to jste vy. Podplukovníku, dobrý večer.
3: Konečně jsem doma. Teď přišla jedna paní, představ si, Mášo. Chtěla poslat telegram bratrovi do Saratova, že jí dneska umřel syn. A za boha si nemohla vzpomenout na adresu. Tak to poslala bez adresy, prostě do Saratova. Plakala a já na ní byla hrubá, pro nic za nic. Řekla jsem, nemám čas. Teď mě to mrzí. Dneska přijdou maškary?
1: Ano.
3: Teď si odpočinu. Jsem unavená.
2: Když se vracíte z práce, tak vypadáte jako malá nešťastná holčička.
3: Jsem unavená. Ne, nemám tu poštu ráda. Nemám.
1: Zhublas.
3: Budu si muset najít jinou práci, tohle pro mě není. To, co jsem tak chtěla, po čem jsem tak toužila, právě to v ní vůbec není. Bezmyšlenkovitá práce, bez poezie. Doktor bouchá. Barone, buďte tak hodný, zabouchejte, já nemůžu. Jsem unavená. Za chvíli je tady. Mělo by se s tím něco udělat. Včera byl doktor s naším Andrejem v klubu a zase prohráli. Andrej prý prohrál 2000.
1: S tím už teď nic nenaděláš.
3: Před 14 dny prohrál, v prosinci prohrál. Kéž by to rychle prohrál všecko. Možná, že bychom z tohohle města odjeli. Pane bože můj, zdá se mi o Moskvě každou noc a já se z toho zblázním. Stěhujeme se tam v červnu, to ještě zbývá březen, duben, květen, červen. No, skoro půl roku.
1: Hlavně, aby se o těch prohraných penězích nějak nedozvěděla Nataša.
3: To je, myslím, všecko fuk. Už je tady.
4: Slečno Irino.
3: Co byste rád?
4: Vyložte mi pasiánc, holčičko. A já si zatím přečtu noviny.
0: No, tak co? Když nám nenesou čaj, tak se aspoň pustíme do filozofie.
2: Tak pojďte. Na jaké téma?
0: Na jaké téma? Pojďte se zasnít například o životě, jaký bude po nás, tak za 200-300 let.
2: No dobře. Po nás budou lidi létat v balónech. Změní se saka, lidi možná objeví 6. smysl a vypěstují ho, ale život zůstane pořád stejný. Těžký, plný tajemství a šťastný. I za 1000 let budou lidi vzdychat. Ach, to je těžký život. A zároveň, přesně tak jako teď, se budou bát smrti a nebudou chtít umřít.
0: Jak bych vám to řekl? Mně se zdá, že na zemi se všecko určitě pozvolna změní. Že už teď se to mění před našima očima. Za 200, 300 let, konec konců za 1000 let, o čas tu nejde, nastane nový šťastný život. My ho žít nebudeme, pochopitelně, ale žijeme pro něj už teď. Pracujeme a trpíme, tvoříme ho. My musíme jenom pracovat a pracovat, ale štěstí to je úděl našich vzdálených potomků. Když ne já, tak aspoň potomci mých potomků.
2: Tak podle vás člověk nesmí na štěstí ani pomyslet? Ale co když jsem šťastný?
0: Nejste.
2: Ale my si zřejmě nerozumíme. No, jak vás mám přesvědčit? Jen se nesmějte.
0: Je to stejně škoda, že mládí je pryč.
1: Gogol říká, je to nuda na tom světě, panstvo.
2: A já říkám, je to dřina se s vámi přijít, panstvo. Jděte někam.
4: Tady v novinách píšou, že Balzac se ženil v Berdičevu.
1: Tři karty.
4: To si musím poznamenat. Balzac se ženil v Berdičevu.
1: Červená 7, spodek, piková dáma. Balzac se ženil v Berdičevu.
2: Kostky jsou vrženy. Paní Marie, víte, že jsem požádal o propuštění z armády?
1: Slyšela jsem. A nevidím v tom nic pěkného. Nemám civily ráda.
2: Nejsem žádný krasavec, tak jaký pak důstojník. Budu pracovat. Aspoň jeden den v životě bych si chtěl tak zapracovat, abych večer přišel domů, únavou se svalil na postel a okamžitě usnul.
0: Konečně. Čaj se nese. Solený.
5: Dobrý večer.
0: To je ale dneska vítr.
1: Ano, mám té zimy po krk. Už jsem zapomněla, jak vypadá léto.
3: Ten pasiánc vyjde, už to vidím. Budeme žít v Moskvě.
4: Kdepak nevyjde, všimněte si, že 8 se dostala pod pikovou 2, takže v Moskvě žít nebudete. Cicikar. Tady píšou, že tam řádí Neštovice.
6: Anfiso, přines mi potom můj čaj sem.
7: Já vám musím říct, pane Solený, že kojenci velmi dobře chápou. Řekla jsem, dobrý den, Popíku. Dobrý den, Broučku. Podíval se na mě takovým zvláštním pohledem. Vy si myslíte, že ze mě prostě mluví matka, ale to není pravda, ujišťuju vás. Je to mimořádné dítě.
8: Kdyby to dítě bylo moje, upek bych si ho na pánvě snět.
7: Nevychovaný sprosťák.
1: Když člověk ani pořádně neví, jestli je léto nebo podzim, je zřejmě šťastný. Mám dojem, že kdybych žila v Moskvě, bylo by mi počasí lhostejné.
0: Taky si Moskvy nebudete všímat, až tam budete žít. Štěstí pro nás neexistuje a nemůže existovat. My po něm jenom toužíme.
2: A kde jsou bombony?
3: Solený je snět.
2: Všecky?
9: Tady nesu ten čaj. A to je pro vás, milost pane.
0: Pro mě? Ukažte. To mi píše dcera. No samozřejmě. Promiňte, Maria, já nebudu pít čaj. Už zase pořád dokola.
1: Co se stalo? Nemůžete mi to říct?
0: Žena se zase otrávila. Musí mít. Všecko je to strašně nepříjemné. Jste milá, jste skvělá, báječná žena. Já se tiše vytratím.
9: Kam šel? Zrovna jsem přinesla čaj.
1: Dej mi pokoj. Otravuješ tady, člověk se tě nezbaví.
9: Proč se na mě zlobíš, holčičko?
1: Puste mě sem taky někam. Co tady dělají ty karty? Roztáhnu si tady karty. Pijte čaj.
3: Ty jsi ale zlá.
1: Když jsem zlá, tak na mě nemluvte. Nechte mě na pokoji.
4: Nechte ji na pokoji. Nechte ji.
1: Vám už je 60, ale plácáte věčně takové pitomosti jako malej kluk.
7: Milá Mášo, nemyslíš, že se k tobě takové výrazy nehodí? Se svým nádherným zevnějškem bys ve slušné společnosti byla, to ti řeknu rovnou, prostě okouzlující, kdyby ses ovšem takhle nevyjadřovala. Je vous prie, pardonnez-moi, Marie, mais vous avez des manières un peu grossières.
0: Grossières? Podejte mi ten koňak.
7: Il paraît que mon beau pique déjà ne dort pas. Probudil se. Je dnes trochu nemocný. Půjdu k němu, promiňte.
3: A kam šel Veršinin?
1: Domů. Jeho ženě se zase stalo něco mimořádného.
2: Poslyšte, Solený, vy pořád sedíte sám, přemýšlíte o něčem a člověk netuší o čem. No, pojďte se smířit. Pojďte, dáme si koňak.
8: Proč se máme smířovat? Já se s vámi nepohádal. Na zdraví.
2: Vy vždycky vyvoláváte takový pocit, jako kdyby se mezi námi něco stalo. Máte divnou povahu, to se musí přiznat. Na zdraví. Děj se vůle, páně, dneska se opiju.
8: Na zdraví. Já proti vám, barone, nikdy nic neměl. Ale mám povahu jako Lermontov. Jsem dokonce Lermontovovi trochu podobný. Říká se to.
2: A víte, že odcházím z armády? 5 let jsem váhal a konečně jsem se rozhodl. Budu pracovat. Pojďte, dáme si ještě koňák. Na zdraví. Kdy přijdou maškary?
3: Slíbili, že v 9, tak to je teď.
2: Hrom do toho, pojďte se napít. Andrej, pojďte, napijeme se na bratrství. A já s tebou, Andrejíčku, pojedu do Moskvy na univerzitu.
8: Na kterou? V Moskvě jsou 2 univerzity.
10: V Moskvě je 1 univerzita.
8: A já vám říkám, že 2.
10: A třeba 3, tím líp.
2: V Moskvě jsou 2 univerzity. Stará a nová.
3: Prosím vás.
8: Ale jestli si mě nepřejete poslouchat, jestli vás moje slova rozčilují, tak můžu mlčet. Můžu dokonce odejít do jiného pokoje.
2: Výborně, výborně. Panstvo, začněte, sedám si k pianu. To je komik, ten Solený.

0: Bobík je nemocný a vy ho rušíte. Tak, nashledanou.
1: Co se stalo?
2: Musíme už jít, barone. Nataša, nesmíme budit Bobíka. Dobrou noc, musíme jít.
1: No dovolte. A co maškary?
3: Maškary nepřijdou, víš, Irinko. Nataša říká, že Bobík není zcela zdráv a proto...
1: Bobík není zdráv?
4: Vyhánějí nás, tak abychom snad šli, ne? Bobík není nemocný, ale ona je husa omezená. Omezená husa!
2: Omezená husa! Omezená husa! Omezená
3: husa! Člověk se nemá ženit.
2: Já se oženit nestihnul, protože mi život uplynul jako voda. A taky proto, že jsem šíleně miloval tvou matku, která byla vdaná.
3: Ne, člověk se nemá ženit. Nemá. Protože je to nuda.
2: To je sice pravda, ale zase žít sám. Ať nad tím hloubáš, jak chceš. Osamělost je strašná věc, chlapče. Ačkoliv v podstatě je to rozhodně prášť jako úhoď.
3: Pojďme. Rychle.
2: Kam ten spěch, nic nám neuteče.
3: Bojím se, aby nám to žena nezatrhla. Pojďme přes kuchyni.
1: Kdo je to?
5: Maškary.
1: Běž. Řekni jim, že nikdo není doma.
6: Nikdo tu není. Kde všichni jsou?
1: Odešli domů.
6: Vy jste tady sama?
1: Sama. S Bohem.
6: Před chvílí jsem... se nechoval dost zdrženlivě. Nebylo to taktní. Ale... vy nejste jako ostatní. Jste šlechetná a čistá. Jenom vy jediná mě můžete pochopit. Miluju. Hluboce, nekonečně miluju.
1: S Bohem, jděte už.
6: Nemůžu bez vás žít. Můj poklade, mé štěstí, nádherné, divokrásné, úžasné oči, jaké jsem ještě neviděl u žádné ženy.
1: Staňte, kapitáne.
6: Mluvím s vámi o své lásce poprvé, ale jako bych ani nestál na zemi, ale na nějaké jiné planetě. No, to je asi jedno. Lásku si člověk nevinutí samozřejmě. Ale šťastného soka nestrpím. Nestrpím. Přísahám vám při všem, co je mi svaté, že svého soka zabiju.
0: Pustte! Promiňte, kapitáne, nevěděla jsem, že jste tady. Jsem jen tak po domácku.
6: Mně je to jedno. S Bohem.
0: A ty jsi unavená, holčičko zlatá, vidíš, že mám pravdu, chudinko. Měla by si dřív lehnout.
1: Bobík spí?
0: Ano, ale spí neklidně. A propo, miláčku, chtěla jsem ti už říct, ale buď si tu nebyla, nebo jsem zas neměla čas já. Bobíkovi je v tom jeho pokoji, mně se zdá zima. A je tam vlhko. A tvůj pokoj se pro dítě báječně hodí. Co říkáš, miláčku, přestěhuj se zatím k Olze, Irinko.
1: Kam?
0: Budeš s Olgou v jednom pokoji, zatím. A tvůj pokoj dáme Bobíkovi. To je takové zlatíčko. Dneska mu povídám, Bobíku, ty můj Bobíku. A on se na mě kouká těma svýma očičkama. To je zřejmě Olga. Takhle pozdě. Anfiso!
7: Je tu pan Protopopov.
0: Kdo? Protopopov? To je blázen. Přijel Protopopov a zve mě, abych se s ním projela na saních. V mužských se člověk prostě nevyzná. Někdo přišel, že bych se s ním projela tak čtvrt hodinku. Řekni mu, Anfiso, že hned přijdu.
8: A to říkali, že budou mít večírek.
9: No to je divné. Odešel jsem, není to dlouho, asi před půl hodinou a čekali maškary.
1: Všichni odešli.
8: Máša taky? Kam šla? A proč čeká dole v saních Protopopov? Na koho čeká?
1: Na nic se mě neptejte. Jsem unavená.
8: Máš vrtochy, tak je to.
4: Konference před chvílí skončila. Mě to přivede do hrobu. Ředitelka je nemocná, tak ji musím zastupovat. Hlava mi třeští. Andrej prohrál včera v kartách 2000. Je toho plné město.
8: Taky jsem z té konference unavený.
9: Žena si vzala do hlavy, že mě vyléká. A div se neotrávila. Ale všecko dobře dopadlo, jsem rád, že si teď odpočinu. Tak abychom snad šli, ne? Mějte se moc hezky, nashledanou. Pojďte, pane profesore, někam si vyrazíme, co říkáte? Doma nemůžu zůstat, naprosto nemůžu. Pojďte se mnou.
8: Ne, jsem unavený. Nepojedu. Jsem unavený. Žena šla domů?
1: Zřejmě ano.
8: Tak s Bohem. Mám hroznou chuť na čaj. No, doufal jsem, že strávím večer v příjemné společnosti. A zatím...
9: Tak, pojedu sám.
5: S Bohem.
1: Hlava mi třeští. Andrej prohrál. Je toho plné město. Půjdu si lehnout. Ta hlava mi třeští. Všichni odešli. Nikdo tu není.
10: Anfiso, vyřiď, že za půl hodiny jsem zpátky. Jenom se trošku projedu.
1: Do Moskvy.

0: Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl: dobré jitro. Naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím? Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. No to bych byl já, pravil Exner radostně. Ha, bože, Kateřino, vykřikl, ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. No počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec touhle dobou každý pořádný člověk spí. Upravila si vlasy. Rozjel se. Ne tak rychle, hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jako člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaje pozor, aby si nepřekousl jazyk, tady je to taky fajn. Rovně? Doprava a stát. Vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvar jejich nohou. Nadšeně tedy vjel do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora Hodičky stála na pokraji lesa. Horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chloubato Kateřinina otce. Podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po stráni se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s Habernou. U její paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. No Štěpkovický archív, tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, no je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky, a pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím, jdeme na stavidlo. K vodníkovi? Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém bánku. Slyšel jsi, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Na stavidle? No kde jinde, slyšel? Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidi se ztratí. Chuligánů, který jsou podezřelí z vraždy, desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne, ale to by byla příležitost. K čemu pro Krista pána, podivil se? Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky, prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil a koupím si fajfku. Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. O obrátil k ní hlavu. Týden, řekl smutně. Myslel jsem, že tady budu tak týden. 10 dní, řekla prosebně. 10. Prýma, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale, je tady pošta? Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně, říkal jsi 10 dní. Beránek?
1: Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Jistě, hleď, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archivu?
0: Zajisté, můj kapitáne.
1: No já z těch Štěpkovic teď volám. Jo, potřebuješ otáhnout brknu do garáží.
0: Neblbni, nech mě domluvit, sakra.
1: Dobře, takže Štěpkovice, archív. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek.
0: No tak o té jsem neslyšel.
1: Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je, mají tam okrsek VB. Během posledních 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí, poslední před několika dny nějaký Adam Rosický, a slyšel jsem, že se to vyšetřuje tady místně.
0: Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni se na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky.
1: Máme se jet mrknout i tam?
0: To nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, no tak přijeď.
1: Kdy? Za 10 dní.
0: Dobrý, já si jen poznamenám tu vesnici.
1: Počkej, abys věděl, kde mě máš hledat.
0: No to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomně.
1: Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička?
0: Zmije.
1: Naschledanou, můj kapitáne.
0: Za 10 dní!
1: Vykřikl Exner zoufale. Ale nebyl si jist, zda tohle Beránek po druhé nepřeslechl. Ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtal.

0: Ach, povězte nám to, řekla Jane. Já mám hrozně ráda duchařské historky.
1: Tedy, plukovník Bentley zaváhal. Nikdy jsem moc nevěřil v nadpřirozené síly, ale tohle... Myslím, že nikdo z vás nezná George Pritcharda. Je to jeden z nejlepších lidí. Jeho žena... No, co, teď už je chudák mrtvá. Řeknu o ní jen tohle. George s ní neměl lehký život, dokud tu byla. Byla napolo invalidní, myslím, že jí něco opravdu bylo. Ale ať to bylo cokoliv, dovedla toho, jak se patří využít. Byla rozmarná, náročná, nerozumná. Naříkala si od rána do večera. Nevím přesně, jak celá ta věc začala. George to jasně nepověděl. Dohaduju se, že paní Pritchardová měla vždycky slabost pro kartářky, vykladačky z ruky, jasnovidky, prostě pro takové věci. Měla ošetřovatelku, starší ženu, která měla zkušenost v jednání s nervovými pacienty a uměla s nimi jednat taktně. Sestra Koplingová byla podle George slušná ženská a dalo se s ní rozumně mluvit. Snášela křiky a nervové záchvaty paní Pritchardové s naprostou lhostejností. George a sestra se u nemocné střídali. Ten den, o kterém mluvím, řekla sestra Koplingová, paní Pritchardová nás dneska žádného nebude postrádat. Bude mít mnohem zajímavější společnost, než jsme my. Zaridu, kvalifikovanou znalkyni budoucnosti. Ach, bože, zastenal George, to je nějaká nová, ne? Úplně nová. Mám dojem, že ji poslala má předchůdkyně, sestra Carstairsová. Paní Pritchardová ji ještě neviděla. Poručila mi, abych jí napsala a stanovila schůzku na dnes odpoledne. No, tak se aspoň dostanu na golf, řekl George. Když se vrátil domů, našel manželku ve stavu velkého rozrušení. Ležela jako obvykle na lehátku, v ruce měla lahvičku s vonnou solí a chvíle mi k ní čichala. Georgi, zvolala. Co jsem ti říkala o tomhle domě? Hned, jak jsem do něho poprvé vkročila, cítila jsem, že tu není něco v pořádku. Tahle ženská to hned poznala. Ona úplně couvla, když přišla ke dveřím a povídá, tady je zlo. Zlo a nebezpečí. Cítím to. Můžeš se smát, ale povím ti to všechno. Tenhle dům je pro mě rozhodně nebezpečný. Ta ženská to řekla. Co říkala ještě, zeptal se. Moc mi toho říct nemohla, byla příliš rozrušená. Jednu věc mi ale řekla. Měla jsem tu ve skleničce fialky. Ukázala na ně a vykřikla. Dejte to pryč, žádné modré květiny. Nemějte nikdy žádné modré květiny. Modré květiny jsou pro vás osudné, pamatujte si to. A ty víš, dodala paní Pritchardová, že jsem ti vždycky říkala, že modrá barva je mi protivná. Přirozený instinkt mě proti ní varuje. Za dva dny na to přišla za Georgem sestra Koplingová a tvářila se vážně. Pojďte prosím k paní Pritchardové. Dostala dopis, který ji velmi rozrušil. Našel manželku s dopisem v ruce. Podala mu jej. Přečti si to, řekla. George to přečetl. Dopisní papír byl silně navoněný, písmo bylo velké, psané černým inkoustem. Viděla jsem budoucnost. Varuju tě, dřív než bude pozdě. Střes se úplňku. Modrý Petr Klíč znamená výstrahu. Modrá topolovka znamená nebezpečí. Modrý muškát znamená smrt. George už chtěl propuknout v smích, když zachytil pohled sestry Koplingové. Udělala rychlý varovný pohyb. Řekl tedy trochu neobratně, ta ženská se asi pokouší tě vystrašit, Mary. Rozhodně žádné modré petrklíče a muškáty nejsou. Ale paní Pritchardová začala plakat a říkat, že její dny jsou sečteny. Asi za 4 dny na to došlo k první události. Abych vám to vysvětlil, musím vám popsat pokoj paní Pritchardové.
0: To nech radši na mě, přerušila ho paní Bentryová. Na stěnách byly ty nové tapety, jak se na ně lepí papírové květiny a dělá to pak květinový záhon. Vypadá to pak skoro, jako byste byli v zahradě. Povídej dál ty, Arture, je to tvůj příběh.
1: Jednou ráno paní Pritchardová prudce zazvonila. Přiběhli všichni v domě, mysleli, že je v posledním tažení, ale nic takového. Byla strašně rozrušená a ukazovala na tapety. A tam byl opravdu jeden modrý petrklíč mezi samými žlutými.
0: Ach, řekla slečna Helierová, z toho jde až mráz po zádech.
1: Otázka byla, zda tam ten modrý petrklíč nebyl vždycky. To se domnívali George a ošetřovatelka. Ale s tím paní Pritchardová za nic nechtěla souhlasit. Nikdy předtím ho nespozorovala, až toho rána. A v noci předtím byl úplněk. Byla z toho velice rozrušena.
0: Potkala jsem ten den George a on mi to všechno povídal. Šla jsem navštívit paní Pritchardovou a snažila jsem se ukázat jí celou tu věc v směšném světle. Ale nepodařilo se mi to. Odešla jsem odtamtud velmi znepokojena a pamatuju se, že jsem potkala Jean Instovou a vyprávěla jí to. Pamatuju se, že mě Jean dost zarazila tím, co na to řekla. To by konec konců bylo to nejlepší, ne? A řekla to tak věcně, takovým chladným tónem, že mě to tehdy opravdu pohoršilo. Samozřejmě vím, že dneska je taková hrubost a otevřenost v módě, ale na to já si nikdy nezvyknu. Jean se na mě usmála trochu zvláštně a povídá, vám se nelíbí, že to říkám, ale je to pravda. K čemu je paní Pritchardové život? K ničemu. A pro George Pritcharda je to peklo. Kdyby mu žena leknutím umřela, bylo by to nejlepší, co by se mu mohlo stát. Nelíbilo se mi, co Jean říká. Ale samozřejmě člověka napadlo.
2: No ano, pane bože, řekla slečna Marplová klidně. Člověka vždycky něco napadne. Je ta slečna Instová hezká? Asi taky hraje golf, ne?
0: Ano. Vyzná se ve všech sportech a je hezká a přitažlivá, je hodně blond, má zdravou pleť a pěkné, upřímné modré oči. Samozřejmě vždycky jsme měli pocit, že ona a George Pritchard, myslím, jako kdyby věci vypadaly jinak, se k sobě tak dobře hodí.
1: Co říkáš, Dolly? Dovolíš mi, abych vyprávěl dál?
0: Artur se chce vrátit k těm svým duchům.
1: Zbývající část příběhu mám od samého George. Není pochyb o tom, že paní Pritchardová si celou věc hodně připouštěla, když se blížil konec měsíce a s ním úplněk. Zaškrtla si v kalendáři den, kdy bude měsíc v úplňku a ten večer si zavolala do pokoje oba, ošetřovatelku a George. A museli pečlivě prohlédnout tapety. Byly na nich růžové a červené topolovky, ale žádná modrá mezi nimi. Když potom George odešel, zamkla dveře.
0: A druhý den ráno tam byla veliká modrá topolovka, řekla vesele slečna Helierová.
1: Zcela správně, nebo aspoň skoro správně. Jeden květ topolovky zrovna nad její hlavou zmodral. George byl nad tím celý pryč. A samozřejmě, čím víc byl nad tím celý pryč, tím víc odmítal brát to vážně. Tvrdil, že celá ta věc je nějaký kanadský žertík. Přehlížel důkaz, že dveře byly zavřeny a že paní Pritchardová objevila změnu dřív, než byl kdokoliv, i sestra Koplingová, vpuštěn dovnitř. A tak uběhl příští měsíc. paní Pritchardová protestovala méně, než by si člověk představoval. Myslím, že byla dost pověrčivá a věřila, že nemůže svému osudu uniknout. Znovu a znovu opakovala: modrý Petr Klíč výstraha, modrá topolovka nebezpečí, modrý muškát smrt. A jak ležela, dívala se na červeno-růžové muškáty, které měla nejbliž u postele. Tak tedy přišla osudná noc. Paní Pritchardová zamkla dveře jako obvykle. Byla velmi klidná, téměř v jakémsi vytržení. Druhý den ráno se neozvalo žádné prudké zvonění. Paní Pritchardová se obvykle probouzela kolem 8. Když se paní Pritchardová neozvala, šla sestra Copringová pro George a dožadovala se, aby dveře byly vylomeny. Pomocí dláta se to podařilo. Jediný pohled na nehybnou postavu na posteli sestře Copringové stačil. Poslala George, aby zatelefonoval pro lékaře, ale bylo příliš pozdě. Lékař prohlásil, že paní Pritchardová musí být mrtvá nejméně 8 hodin. Lahvička s vonou solí ležela na posteli na dosah její ruky a na stěně za ní jeden z růžovo-červených muškátů měl sytou tmavomodrou barvu.
0: To je hrozné, řekla slečna Helierová a otřásla se.
3: Sir Henry přemýšlel a vraštil čelo. Žádné další podrobnosti?
1: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou.
2: Ale paní Bentryová rychle řekla: plyn.
3: Co bylo s plynem? Zeptal se sir Henry.
1: Když lékař přišel, byl v pokoji trochu cítit plyn. A skutečně našel plynový hořák v krbu nedovřený. Ale jen tak málo, že to nemohlo vadit.
3: Pan Pritchard a ošetřovatelka si toho nevšimli, když prvně vešli dovnitř?
1: Ošetřovatelka řekla, že si všimla lehkého zápachu. George řekl, že plyn necítil, ale že mu bylo nějak divně a byl unaven. Ale přisuzoval to leknutí a pravděpodobně to tak bylo. Rozhodně nešlo o otravu plynem, pach byl sotva znatelný.
0: A to je konec toho příběhu?
1: Ne, není. Nějak se začalo o tom hodně mluvit. To víte. Služebné lecos vyslechli, například, jak paní Pritchardová manželovi říkala, že ji nenávidí a že by se jí ještě smál, kdyby umírala. Řeči se šířily a rostly. Lékař vystavil úmrtní list, nevím přesně, jakých výrazů použil, že smrt nastala následkem šokům, dloby, ochabnutí srdce. Patrně to byl nějaký lékařský termín, který nic neříká. Ubohá paní však nebyla ještě ani měsíc v hrobě, když bylo zažádáno o povolení k exhumaci. Povolení bylo uděleno.
3: A výsledek ohledání mrtvoly se rovnal nule, jak se pamatuju, řekl vážně sir Henry. Byl to tenkrát případ, kdy na lidských řečech nebylo ani trochu pravdy.
2: Celá ta věc je opravdu velmi podivná, řekla paní Bentryová. Například ta jasnovidka Zarida. Na adrese, kde měla být, o takové osobě nikdy nikdo neslyšel.
1: Objevila se, jako by spadla z nebe a pak úplně zmizela.
2: A co víc, ta mladá ošetřovatelka Carstersová, která jí měla doporučit, nikdy o ní neslyšela.
3: To je tajuplný příběh, řekl doktor Lloyd. Člověk může jen hádat, ale uhodnout... Zavrtěl hlavou.
2: Oženil se pan Pritchard se slečnou Instovou? Zeptala se tím svým mírným hlasem slečna Marplová.
3: Prosím vás, proč se na tohle ptáte? Chtěl vědět sir Henry.
2: Zdá se mi to velmi důležité. Vzali se?
1: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou. Tedy něco takového jsme čekali, ale už uplynulo od té doby půl druhého roku. Mám dojem, že se ani moc nevídají.
2: To je důležité, Velmi důležité.
4: Myslíte si tedy totéž, co já? Myslíte si...
1: Počkej, Dolly. To není správné, to, co chceš říci. Nemůžeš obviňovat lidi bez nejmenšího důkazu.
2: Nedívej se na to tak mužsky, Arture. Muži se vždycky bojí něco říct. Ostatně tohle je všechno mezi námi. Je to jen ta má divoká fantazie, která mi vnukla nápad, že možná, jen možná, se Jean Instová převlékla za jasnovidku. Prosím, mohla to udělat jen ze žertu. Ani na okamžik si nemyslím, že měla v úmyslu něco zlého. Ale jestli to udělala a jestli paní Pričádová byla natolik pošetilá, že umřela strachem, to jste tedy měla na mysli, slečno Marplová, že?
5: Bože, ne. Ne docela. Chápejte, kdybych já někoho chtěla zabít, což mě samozřejmě ani ve snu nenapadne, protože by to bylo velmi ošklivé a kromě toho já zabíjení nemám ráda. Nezabiju ani vosu, ačkoliv vím, že se to má a zahradník, že to dělá co možná milosrdně. Počkejte, co jsem to jen chtěla říci?
3: Kdybyste chtěla někoho zabít.
5: Ach ano. Kdybych tedy chtěla někoho zabít, tak bych se nespokojila tím, že bych spoléhala na strach. Já vím, člověk čte o lidech, kteří umřeli ze strachu, ale to se mi zdá velmi nejisté. A ti nejvíc nervózní lidé jsou mnohem statečnější, než se myslí. To bych měla radši něco zaručeného a jistého a důkladně bych si to naplánovala.
3: Slečno Marplová, vy mě děsíte. Doufám, že si nikdy nebudete přát mě odstranit. Naplánovala byste to až příliš dobře.
5: Slečna Marplová se na něj vyčítavě podívala. Domnívala jsem se, že jsem zcela jasně řekla, že bych na takovou špatnost nikdy nepomyslela. Ne, snažila jsem se vcítit do jisté osoby.
1: Myslíte George Pritcharda? Zeptal se plukovník Bentry. Nikdy tomu o Georgeovi neuvěřím. Ačkoliv, prosím, i ošetřovatelka tomu věří. Navštívil jsem ji za měsíc potom, to bylo v době exhumace. Nevěděla, jak se to stalo, vlastně nechtěla vůbec nic říct, ale bylo dost jasné, že věřila, že George je nějakým způsobem odpovědný za smrt své ženy. Byla o tom přesvědčena.
3: No, řekl doktor Lloyd, možná, že se tak dalece nemýlila. A uvědomte si, ošetřovatelka takové věci často ví. Nemůže to říci, nemá důkaz, ale ví to. Sir Henry se naklonil dopředu. No, tak, slečno Marplová, řekl domlouvavě. Vy jste se nám v duchu někam zatoulala, nepovíte nám to?
5: Slečna Marplová sebou trhla a zrůžověla. No, prosím, za prominutí. Myslela jsem právě na naši okresní sestru. To je velmi svízelný problém.
3: Horší než problém modrého muškátu?
5: To záleží na těch petrklíčích. Paní Bentryová, myslím, říkala, že byly žluté a růžové. Jestli zmodral růžový petrklíč, pak to samozřejmě dokonale zapadá. Ale jestli to byl žlutý...
2: Byl to růžový, řekla paní Bentryová, hleděla úžasle. Všichni hleděli úžasle na slečnu Marplovou.
5: Tím je, jak se zdá, všechno vysvětleno.
3: Slečna Marplová potřásla lítostivě hlavou.
5: A v tu dobu létají vosy. A pak samozřejmě ten plyn.
3: Připomíná vám to asi nesčetné venkovské tragédie, ne? Řekl se Henry.
5: Tragédie ne. A taky žádný zločin. Ale připomíná mi to trochu potíže, které máme s okresní sestrou. Konec konců ošetřovatelky jsou také jen lidé. A když se musí chovat korektně, nosit ty nepohodlné límce a pohybovat se mezi členy rodiny, No, pak se nemůžete divit, že se někdy něco stane, ne?
3: Seru Henrymu trochu svitlo. Myslíte sestru Carstersovou?
5: Ach ne, sestru Carstersovou ne, sestru Koplingovou. Víte, byla tam už dřív a přišla hodně do styku s panem Pritchardem, který, jak říkáte, je přitažlivý muž. Asi si chudák myslela, no, nebudeme to rozvádět. O slečně Instové Buči tam nevěděla. A samozřejmě, když pak na to přišla, popudilo jí to proti němu a snažila se mu co nejvíc uškodit. Samozřejmě prozradil jí hlavně ten dopis, ne?
3: Jaký dopis?
5: Napsala přece na přání paní Pritchardové jasnovidce a jasnovidka přišla zřejmě na základě toho dopisu. Ale pak se zjistilo, že na té adrese nikdy žádná taková osoba nebyla. Takže se ukazuje, že v tom měla prsty sestra Koplingová. Psaní jen předstírala. A co mohlo být tedy pravděpodobnější, než že jasnovidka byla ona sama?
3: Ta věc dopisem mi unikla. To je samozřejmě velice důležité.
5: To byl dost odvážný krok, protože paní Pritchardová by přes její přestrojení byla mohla poznat. Ačkoliv, kdyby se tak stalo, ošetřovatelka mohla předstírat, že je to žert.
3: Co jste tím myslela, když jste řekla, že byste nespoléhala na strach, kdybyste byla jistou osobou?
5: Takhle by člověk neměl žádnou jistotu. Ne, já si myslím, že varování a modré květiny byly, smím-li použít vojenského termínu, pouze kamufláž.
3: A ve skutečnosti to bylo co?
5: Já vím, že mi v hlavě straší ty vosy. Chudáci, tisíce jich vezme za své a obvykle v takový krásný letní den. Ale pamatuju si, když jsem viděla zahradníka, jak protřepává v láhvi ciankály s vodou, že mi to připadalo jako voná sůl. A když by to přišlo do láhve od voné soli, a chudák paní měla ve zvyku používat voné soli, přece jste říkal, že našli láhev u její ruky. Pak zatímco pan Pritchard šel volat lékaře, sestra vyměnila láhev z ciankály zase za láhev s vonou solí a pootevřela maličko plyn, aby zakryla mandlový pach i to, kdyby se někdo necítil dobře. Vždycky jsem slýchala, že ciankály nezanechává stopy, když se chvíli počká. Ale samozřejmě mohu se mýlit a v láhvi bylo možná něco docela jiného. Ale na tom přece opravdu nezáleží, ne?
3: Slečna Marplová se odmlčela, neboť byla trochu zadýchaná.
0: Jane Hellierová se naklonila kupředu a řekla, ale co ty modré muškáty a ty druhé květiny?
5: Ošetřovatelky mají přece vždycky lakmusový papír, že ano? Přece na chemický rozbor. To není právě pěkný námět k hovoru, nebudu se o tom šířit. Já sama jsem dělala trochu ošetřovatelku. Modrá z červená v kyselině, červená z modrá v soli. Je tak snadné trochu polepit červeným lakmusem červenou květinu, samozřejmě blízko postele. A pak, až chudák paní přičichne k svým voným solím, lakmus silným čpavkovým výparem zmodrá. Opravdu velice chytré. Muškát samozřejmě nebyl modrý, když prvně vnikli do pokoje. Všichni si toho všimli až potom. Když ošetřovatelka zaměňovala láhve, podržela asi salmiak minutu u tapet.
3: Jako byste tam byla, slečno Marplová?
5: Co mi dělá starost, je ten chudák pan Pritchard a to hezké děvče, slečna Instová. Asi se oba navzájem podezřívají a vyhýbají se sobě. A život je tak velice krátký.
3: S tím si starosti dělat nemusíte. Vlastně o tom něco vím. Byla zatčena ošetřovatelka, obviněná z vraždy starší pacientky, která ji udělala dědičkou. Otrávila ji jeden ciankáli, který ji dala do láhve na vonné soli. Sestra Koplingová se pokusila o ty štrik ještě jednou. Slečna Instouvová a pan Pryčát nemusí mít už žádné pochybnosti, jak to bylo.
5: Není to báječné. Nemyslím samozřejmě tu novou vraždu. To je velmi smutné a ukazuje to, kolik zla je na světě. A jak jednou povolíte, což mi připomíná, že to s doktorem Lloydem musím domluvit o té naší ošetřovatelce.
6: Část pátá, podzim.

600 metrů od domu, pokud jsme si nadběhli zkratkou přes spáleniště, a 2,5 kilometru po silnici. Když náš pramen vyschl, upřímně mě to potěšilo, protože Bob musel dovážet vodu dodávkou v 50-litrových konvích a nemusela jsem se cítit provinile, kdykoliv mě přistihl, že si myjí obličej víckrát než dvakrát denně. Bob dělal s vodou takové drahoty, když ji nosil, že měl člověk pocit, že jsme rozbili tábor na poušti, nikoli v nejvlhčí oblasti světa, vyjímajíc některé části Kanady. Potřebuji vodu, provolávala jsem neustále. Zase vodu, odpovídal Bob. Už zase chceš vodu? Vždyť jsem teď donesl 2 kbelíky. Vím, že si přinesl 2 kbelíky, vysvětlovala jsem trpělivě. 2 kbelíky jsou 20 litrů. A 20 litrů se přesně vejde do kamnovce ve sporáku. Kromě toho, že musím naplnit rezervoár, musím uvařit kávu a 2 vejce pro tebe, kaši pro Aničku a 2x jsem si svlažila rozpraskané rty, tudíž nemám vodu. Bobovi stvrdla ústa a pustil se dolů do sadu, aby nabral další 2 kbelíky. Ty mi pomohly s první bárkou dětského prádla. Pak jsem musela prádlo ještě máchat, koupat Aničku, vařit čaj, mít nádobí, drhnout podlahu, zavařovat, vařit večeři a mít nádobí po večeři, nemluvě o občasném mytí vlasů, koupání a oplachování obličeje. Na to jsem si nosila vodu sama. Bylo to mnohem snazší než dohadování. Odhaduji, že jsem nosila denně nejméně 16 kbelíků. 16 desetilitrových věder, čili 160 litrů vody po 360 dní. Může potom někoho překvapit, že jsem měla pocit, že tahám ruce po zemi a že se mi ježily vlasy při pohledu na cokoliv mokrého? Že mě mučily přeludy vody tekoucí z kohoutků u umyvadel a vidiny splachovacích záchodů? Nevěřila jsem svým uším, když mi jednou ráno Bob jakoby nic oznámil. Zítra začnu klást trubky k vodovodu. Už dlouho značkoval, kudy vodovod povede. Vyzdíval pramen a objednával zařízení, ale nic nevypadalo na to, že by z toho opravdu mohla téct zázračná voda. Ale trubky, to bylo něco jiného. Den ze dne jsem mohla doslova pozorovat, jak se ke mně krok za krokem blíží voda. Pak přivezli 30-hektolitrový vodojem, totiž součástky, z nichž se měl vodojem sestavit, a které k mému velkému zklamání vypadaly jako hromada kovových tyčí. Bob strávil den v lesích, kde vybíral 4 rovné, bezvadné a u silnějšího konce přibližně 0,5 metru tlusté sloupky, na nichž měla spočinout nádrž na vodu. Já jsem zevrubně prohlížela stránky katalogu, které popisovaly vybavení koupelen, ale Bob rozhodl, že koupelnu nezbytně umístí tam, kde se nádherně rozrůstaly moje rododendrony postrádající hlavní kořen. Jestli prý mi to vadí. Ani co by se za nehet vešlo. Vyrvala jsem je a naházela vedle dřevníku. Heslo dnes znělo: sloužíme vodě. Podzim v horách byl nádherný. Slunce vycházelo v 6, ale bylo váhavé, nepálilo tak jako v létě a až do 9 si mnulo ospalé oči. Potom se vyjasnilo a hřálo, ale léto to nebylo, protože půda byla ještě teplá a dýně nepřestávaly kvést, protože když jsem se podívala k obloze, ztrácely se vrcholky stromů v mživém oparu a nad velkým spáleništěm se až do posledních hodin převalovala mlha, podobající se kotoučům kouře. Když jsem si jednou ráno takhle rozjímala o tom i onom, křikl na mne Bob, že je naše vodárna celá hotová, kromě vody. Nezasvěcenému oku se to muselo jevit jenom jako podsaditá pevná podlážka, na které spočívala kulatá dřevěná nádrž na vodu. Pro mne to bylo krásnější než zahrady Semiramidiny. Bob halekal z podlážky. Mám pocit, že bych tu měl vstyčit americkou vlajku. Byla jsem tak rozčilená, že jsem se rozhodla, že zajdu dolů a povím to paní Kettlové.
Strčila jsem do kočárku Aničku, kbelík

0: hodně velkých vajec a půl čokoládového dortu a vyrazili jsme se sportem a se štěnětem, kteří běhali kolem nás. Byla to krásná procházka, tváře nám zrůžověly a ve výborné náladě jsme se kulili do posledního kousku cesty k verandě Kettlových. Soustředěně jsem se proplétala s kočárkem kolem automobilových os, blatníků a jiných součástek a nářadí, když v tom mě k smrti vyděsilo zařvání taťky Kettla. Otočila jsem se právě včas, abych ho zahlédla, jak vyrazil z přípravny mléka do chléva a abych spatřila, jak se jejich vodojem, umístěný na čtyřech rozkročených tenkých nohách na podlážce ve výšce asi 10 metrů, zakolébal, zahekal a zřítil s obrovskou ranou na střechu přípravny mléka. Gejzír vody zaplavil dvůr a polekal starou bílou prasnici i z prasátky, takže se cvalem pustili skrze vyhozenou postelovou matraci takto součást plotu a zmizeli v ovesném poli. Za nějakou chvíli se všechno uklidnilo a taťka se opatrně vyplížil z chléva a spod auta se ozval Elvin. Hele, tati, neupadlo ti náhodou něco? Zezadu z verandy se přišourala mamina Kettlová a dlouho jenom stála a hleděla. Potom zašeptal taťka. Ta mrcha mě málem doštala, mohlo bejt po mně. Mamina řekla pro Krista pána, co se tu stalo. Pan Kettl se bojechtivě podíval na díru ve střeše přípravny mléka a na rozbitý vodojem. Ale potřeboval jsem jen malej koušek špalku, asi 20x20. Jak se mohl vědět, že ta beštie špadne? Paní Kettlová pravila, cože si vlastně dělal, táto? Pan Kettl řekl, potřeboval jsem malej špalíček do bedny na jabka a myslel jsem, že to ty voštatní nohy udržej. Užíš všem asi 0,5 metru štý nohy uchlíva. Mamina řekla, no, ať mě veme čert. Povídáš, že si uříz kousek z podstavce na vodojem? A jak si k sakru myslel, že to bude držet? Jen tak v luftě? Nechali jsme tam taťku, který pořád ještě šeptal, nebyl to ani mečíček, takovej malej koušíček. Elvin rozradostně někokrhal. Já jsem věděl, co se stane, když jsem viděl, jak to ten starej cvok řeže, ha, ha, ha. Na zítří ráno už před 7 stál pan Kettl u našich zadních vrátek. Slyšel jsem, že si tu zavádíte vodu, povídal, když slézal ze sedadla staré dodávky a s úspěchem zmařil Bobův plánovaný únik přes zahradu. Chci se jenom přeptat, ještě vám nežbyde nějakých pár metrů starý trubky, nějaký šrouby nebo nějaký dřevo, pokud možno 20x20 na novou vodárnu. A pak se chci žeptat, ještě byste mi nepomohli pár dní šešenem. My jsme se letos děšně špoždili, ale kučí nám nepomůžou a my to s mámou sami neštačíme. Bob odpověděl dost zostra. Samo sebou, že mi nezbyly žádné trubky. Dost těžko jsem sehnal peníze na těch 600 metrů, co jsme potřebovali. A jak vám mám pomáhat se senem, když musím zakopat asi 0,5 kilometru potrubí? Taťka však nebyl ani v nejmenším vyveden z míry. Na chvilku se zamyslel a pak pravil. No, víš, Bobe, my jsme tenhle měsíc utržili dost málo žašmetanu a tak jsem myslel, že ti buď to zbyly nějaký starý trubky, nebo že si jich možná objednal moč a nešpotřebuješ je, to, že by mi jako posloužili.
1: Bob znechuceně odkráčel, ale panu Kettlovi to zřejmě nevadilo a když odjížděl, vesele mi zamával. Věděla jsem, že zítra přijede pro něco jiného. Zakopávání trubek pokračovalo tak pomalu, že si nakonec Bob musel zjednat pomoc. Kořalečník Jeff nám poslal svého dobrého zákazníka, který byl toho času bez práce. Dobrý zákazník zdatně pracoval a zdatně jedl. ale byl strašlivě tlustý a po každém obědě se usadil v kuchyni do houpací židle, rozprostřel si do klína noviny, rozepnul kalhoty a tvrdě usnul. Dozajista měl nárok na hodinu odpočinku v poledne. Měl právo udělat si pohodlí a snažil se chovat skromně. Ale cítila jsem, že ten otevřený poklopec je políček do tváře mé důstojnosti. Promluvila jsem si o tom s Bobem, ale Bob to považoval za strašnou legraci a odvětil, že máme štěstí, že jsme získali dobrého zákazníka, ať už zapnutého či rozepnutého. A brzy jsem měla stejný dojem, protože Bob onemocněl. Bylo to naše první setkání s chorobou jakéhokoliv druhu, kromě podrápání medvědem, prstů rozbitých kmenem stromu a jiných ordinérních neduhů. A přišlo to z ničeho nic. Jednou ráno, když se rozdrnčel budík, zahuhlal Bob.
2: Debužu vstát, je by zle.
1: A bylo. Bob onemocněl. U každého jiného by se jednalo o docela obyčejnou rýmu, ale u Boba to byla málo známá, nesmírně závažná choroba, jejíž léčení hodlal řídit sám. Zacumlal si polštáře pod týl, takže se bradou dotýkal hrudníku, čímž dosáhl toho, že mnohem hůř kašlal. Odmítal číst, raději neustále potahoval nosem, smrkal a smutně hleděl z okna. Nutil mě, abych mu měřila teplotu, která hodinu co hodinu vyběhla ke žhavým 37, a řval bolestí, když jsem mu násilím vnutila do rozechvělého chřípí nosní kapky. Šíleně ho bolelo v krku, jak tvrdil, ale podle mého názoru by mu krk byl měl krvácet z toho, jak mě neustále volal. Když ležel v posteli už druhý večer, přinesl mu Jeff 5litrovku whisky a Clamface a Jeedak a Crowbar každý po litru. Whisky, sdělili mi, když nalévali veliké frťany, vyléčí všechno. A jestli vyléčí i silné nutkání vraždit, vypiju 0,5 litr nezředěné, pomyslela jsem si. Bob ležel celý týden a dobrý zákazník byl tak laskavý, tak ochotný celý ten týden, že už druhý den by mi nebylo vadilo, ani kdyby chodil úplně nahatý. Nasekal mi spoustu jemných a suchých třísek a narovnal je tak výhodně na zápraží, že jsem rozpálila sporák, ale skutečně rozpálila, už v 16:30 a vydržel žhavý až do 22:00 do večera. Nejenže jezdil s dodávkou dolů do údolí a vozil mi tolik vody, kolik jsem potřebovala, ale napouštěl vodu do umyvadel a vaniček a také ji vyléval a nosil mi ven košíky s prádlem na věšení. Krmil kačeny, prasátka i krocany, které jsme si nedávno koupili a kteří nám pěkně tloustli. A potom postavil pro Aničku pískoviště a jel až do Doktaunského zálivu pro jemný bílý písek. Na počátku pobytu dobrého zákazníka u nás jsem sedávala u stolu se žaludkem stuhlým ošklivostí nad tím, jak do sebe házel jídlo, a protože jsem věděla, že se za chvilku zase rozvalí do houpací židle neupravený, rozepnutý a ošklivý. Během toho týdne, kdy byl Bob nemocný, jsem sedávala u oběda rozplývajíc se něhou, dívala jsem se, jak do sebe hází jídlo, a přemítala jsem, proč se tohle božské stvoření neoženilo. Nakonec jsem to nevydržela a zeptala jsem se ho. Řekl, jo, mladá paní, já jsem se neoženil, protože nemám rád ženský. Ženský mi jdou na nervy. Nemají smysl pro pořádek, motají se sem a tam a nikdy nic opravdického neudělají. Nedopusť pámbu, aby se nějaká motala kolem mě. Strašně jsem se urazila a ještě k tomu zabučil z ložnice Bobův chraptivý smích. Bob nás totiž poslouchal. Konečně bylo celé potrubí zakopané, motor se rozběhl a jednoho zářivého podzimního rána jsem zaslechla sladkou melodii šplouchání a cákání vody nasávané do vodojemu. Nádrž jsme vydrhli a vypláchli a nakonec naplnili
0: A já jsem stála pod ní a říkala si modlitbičku. A pak jsem šla do kuchyně, kde jsem zjistila, že jsme nechali roztočený kohoutek nad dřezem a že je na podlaze pokotníky vody. Vůbec mi to nevadilo. Měli jsme zkrátka vodu v domě. Druhý den jsem odskočila k paní Kettlové povědět jí o vodě a podívat se, jak si vede od té doby, co jim spadla jejich vodárna. Dlouho předtím, než jsem došla až k domu, mi bylo jasné, jak si vypomohli. Z dálky jsem viděla na místě vodárny na obyčejných štaflích postavený 2-hektolitrový sud a čerpadlo do něj horlivě pumpovalo asi 2000 hektolitrů. Paní Kettlová zbytečně a marně vymetala bláto z přípravny mléka, protože pokaždé, když se pohnula prasnice nebo některé podsvinče, vplavili dovnitř zas novou vlnu. Zavolala jsem na paní Kettlovou z kraje té potopy a paní Kettlová přestala zametat, jenom aby vykřikla: v dřevníku jsou nějaký šišky, postavte zatím na kafe, já hned přijdu. Za dlouhou chvíli přišla zrumnělá a mrzutá a pravila: víte, to svinstvo tam dole, to je jeden z 1000 malérů, do kterých jsem se dostala od té doby, co jsem s tátou. On je hodnej, to jo, ale on zkrátka nemá systém. Ale právě v tom se mýlila, protože taťka měl naprosto dokonalý systém, jak se zbavit kdykoliv a jakékoliv práce. Neměla jsem srdce zmínit se o naší tekoucí vodě. Bylo posledního října. Jednou v noci mě vzbudilo veliké svištění větru, který se hnal lesy, což znamenalo, že přijde bouřka. Cítila jsem, jak křečovitě se dům rozechvěl, když vítr přirazil okenice a zachrastil v komíně. Hodiny hlasitě tikaly tik, tik, tik, tik. Pomyslela jsem si: tohle je zimní bouřka, už brzy přijde zima. Dlouhá, pustá, šedivá, mokrá zima, plná samoty a opuštěnosti. Vítr výsměšně zavil a střemhlav se vrhl do spáleniště, aby poděsil a potrápil křehké staré větve. Spadlo několik krůpěj deště. Cítila jsem, jak na mne padá obrovský stesk a tíseň jako mokrý obklad. A pak jsem z kuchyně zaslechla nějaký zvuk. Byl to zvuk něžný a tichý, ale setrvalý a rytmický, a brzy jsem ho slyšela i přes tu bouřku, i přes tikání hodin, i přes nervózní záchvěvy domu. Bylo to přátelské odkapávání vodovodního kohoutku. Kap, kap, kapity kap. Náš kohoutek u vodovodu. To bylo ono. Měla jsem vodu.

Sklípek. Do sklípku se původně ukládala kořenová zelenina jako mrkev, brambory, červená řepa, řepa, cukrovka a vodnice. Bývala to vlastně jen hliněná jeskyňka a zelenina se tam zahrabávala, aby v zimě nezmrzla. Ale sklípky v horách byly mnohem složitější a pracnější. Musely posloužit také jako skladiště ovoce a zeleniny v zimě a mléka, smetany a másla v létě. Náš první sklípek byla dost chatrná kůlna vedle přípravny krmiva s policemi a příhrádkami a s hliněnou podlahou. Během druhého jara a léta postavil Bob nový sklípek, konstruovaný na způsob hornické šachty. Vytuneloval ho do útesu u příjezdové cesty. Sklípek měl vydřevěný strop i stěny, které byly dvojité a vyplněné pilinami. Dále tu byly dveře, za které by se nemusel stydět žádný bankovní trezor, a podlaha vysypaná bílým pískem. Bob vyrobil také přihrádky na veškeré mé zavařeniny a kompoty. Bylo tam dost místa i na hrnce s nakládanou zeleninou a police pro ukládání mléka, másla, sýrů a sádla. To neustálé zásobování a zajišťování na zimu by mi bylo mělo poskytnout pocit tepla a bezpečí. Neposkytlo. Mnohem spíš jsem si připadala, jako bych si zařizovala hrobku. Sklípek nastoupil v okamžiku, kdy skončila činnost zavařovacího hrnce. Zavařila jsem poslední litr kukuřice, hrnec vyprázdnila, usušila, uložila do kvelbu a nadešel čas, abych si natáhla džínsy a pomáhala sklízet brambory. Hrozně ráda sklízím brambory, zvlášť když je dobrá půda a každý keřík dává různé brambory, velké i střední i malé. Sklidili jsme 5 tun. Nejlepší jsme schovali na sadbu, největší jsme uložili do bedny na pečení a kolem 3 tun středně velkých brambor jsme napytlovali a prodali. Měsíc po bramborách jsme dobývali mrkev, červenou řepu, cukrovou řepu i vodnici, celer a petržel. Mezi bramborami a kořenovou zeleninou přišla na řadu jablka, hrušky, dýně, tykve a zelená rajčata. V září jsme koupili lis na ovoce a já jsem nazbírala spoustu spadaných jablek, nosila jsem je před přípravnu krmiva a Bob je lisoval a vyráběl jablečný mošt a ocet. Naložila jsem 25-litrový hrnec zeleniny na sladko s třešňovými listy a 25-litrový hrnec kyselé zeleniny s česnekem a koprem. Jestli to tak půjde dál, budeme muset najmout 1 celodenní pracovní sílu, jenom aby odšroubovávala víčka sklenic, bručela jsem si sama pro sebe. Ale pak jsem za jednoho jasného teplého dne zašla dolů do údolí a nazbírala bramborový košík hub a zkusila jsem je naložit úplně dobrovolně sama od sebe. Kuchařská kniha mě instruovala, jak se mají nakládat houby, ale dodávala: nikdy nezavařujte divoké neboli polní žampiony. Jen odborník dokáže rozeznat smrtelně jedovatou houbu od normálního polního žampionu. Nenahnali mi strachu. Co je drobná otrava houbami ve srovnání s nebezpečím otravy konzervovanými pokrmy ve velkém, řekla jsem si. A kdybychom se nechali vystrašit nějakou tou houbičkou, kdo by potom jedl ty tisíce a tisíce lahví potenciální smrti zamaskované do podoby fazolí, hrášku, chřestu, řepy, mrkve, špenátu a masa? Ha? Odfrkla jsem si, když jsem srovnávala drobounký knoflíček žampionu s obrázkem mochomůrky hlíznaté, který jsem si opřela o zavařovací hrnec. Mochomůrka, nemochomůrka, hodila jsem to do hrnce. Můj vlastní nápad také byl natrhat vědro lískových oříšků a pytel jeřabin. Lískové oříšky rostly podle cest a byla jich spousta a z jeřabin se vařilo vynikající želé ke zvěřině. Pak nadešel čas zabíjaček. V den zabíjačky jsem vzala Aničku a šli jsme dolů za paní Ketlovou. Paní Ketlová zrovna uvařila konvici kávy a měla také čerstvé koláče.
a navzdory střevům a zabíjačce a muším vajíčkům jsem brzy seděla za kuchyňským stolem a s velkou chutí jsem jedla a pila. Na zítří jsme dostali dlouhý a srdečný dopis od Bobovy sestry a jejího manžela. Přemlouvali nás, abychom koupili něco blíž sítlu, co takhle na některém tom ostrůvku v průlivu navrhovali. Bob si dopis přečetl, neřekl nic a hodil mi ho přes stůl. Tohle byla Bobova farma a Bobova práce a Bob tu byl šťastný a odmítal kohokoliv, kdo by se mu pletl do jeho věcí. Neřekla jsem mu nic, ale po večeři jsem si sedla a napsala jsem své i Bobově rodině obsáhlé líčení našeho indiánského pikniku, zkazky o kořalečnících a o ketlových. Pouhým přesným a věcným vylíčením ztratili zážitky svůj říz, ale doufala jsem, že vzbudím u našich rodin alespoň trochu účasti a soucitu. Následující den kolem poledne byly vepřové kýty a slanina naloženy v soli. Bob řezal jabloňové dřevo pro udírnu a já jsem škvařila sádlo a mlela maso do jitrnic a přemítala. Je to čistě psychická záležitost a když zaujmu správné stanovisko, dokážu si i já chladně a nezúčastněně říct, tohle maso je obyčejné vepřové, mým čuníkům se vůbec nepodobá. A pak přinesl Bob hlavu Gertrudy a Elmera a požádal mě, abych je uvařila na ovar. Bylo to zrovna tak hrozné, jako kdyby mi přinesl hlavu Sporta a štěněte a chtěl, abych z toho udělala guláš. Bolestně jsem zavila a vystrčila jsem ho z kuchyně a on to znechuceně vařil sám venku v kotlíku.

Kdo koho vlastně honí? Na vyplašení zvěře jsem ještě ušla, soudil Bob, ale aport mi prostě nešel. Chtěla bych dodat na svou omluvu, že to bylo jenom tím, že jsem krátkozraká a ne, že bych to snad dělala na schvál a že bych se nesnažila. Kvůli tomu si ale Bob koupil psa a já jsem odhalila další nedostatek ve svém charakteru. Tenhle pes, zvěstoval mi pateticky Bob, když opatrně odvazoval velikánského kudrnatého zrzavého psa, kterého měl přivázaného na zadním sedadle do dávky, je čistokrevný dlouhosrstý setr s rodokmenem. Je to báječný lovecký pes a je ukrutně, ale ukrutně zlý a nebezpečný. Cvičitel psů důležitě odkráčel k slepičárně a pes a já jsme se na sebe podívali. Měl pěkný cvočkovaný obojek s její jmenovkou, ale z bezpečné vzdálenosti, kde jsem stála, jsem nemohla jeho jméno přečíst. A když se mi na mé přátelské cvrlikání, no, ty jsi pejsek, hodnej pejsek, nedostávalo ničeho jiného než studeně světle zeleného pohledu, šla jsem si po svých a nechala jsem psa psem. Pozdě večer jsem si vzpomněla, že jsem ještě nenakrmila kachňata a zapomenuvši úplně na psa, vrhla jsem se střemhlav k přípravně krmení a nabírala jsem otruby, když v tom mě něco dlouplo zezadu do kolen. Otočila jsem se a za mnou stál velký pes ukrutný, pes hrozný a nabízel mi velikou chlupatou tlapu. Slavnostně jsme si potřásli rukama a já jsem si na jmenovce přečetla, že se jmenuje Sport. Hodila jsem Sportovi kus klacku a vyzvala ho k aportu. A on se vrhl za klackem a s klackem střemhlav až na kraj zahrady a tam ten kus dřeva zakopal pod starou švestku. Musím se přiznat, že jsem ho za to vzala do náruče a zulíbala, protože teď jsme tu byli dva, kteří se očividně minuli povoláním. Bob se skutečně snažil Sporta cvičit. Pracoval na něm počátkem léta, týden každé odpoledne nebo tak nějak. Otevřeným kuchyňským oknem jsem slýchala zvuky prudkého rozporu mezi cvičitelem psa a psem. Z kuchyně to vypadalo, jako by Sport nechtěl nic jiného, než si pohodlně sedět na zadku a podávat packu, zatímco Bob si přál, aby přikryl nebo odkryl nebo něco úplně jiného. Pro Kristáčka, jak může existovat něco takhle pitomého, řval vyčerpaný cvičitel, když Sport horlivě a dychtivě nabízel druhou packu. Rod, barva, postava a rodokmen, to všechno tvrdilo, že Sport je lovecký pes. Ale nebyl. Byl to pes přátelský a společenský. Miloval lidi, teplo, Aničku a mne. Dával přednost čokoládě před psími suchary nebo masem a měl ukrutně rád hudbu. Stále ještě se na mé duši nezahojily jizvy vydrásané tehdy, když jsem poprvé slyšela Sporta vít. Probudilo to Boba ze zdravého spánku a Bob vyletěl s rukou napřaženou po pušce. Zrovna když došel k oknu, zaznělo to znova, ještě hlasitěji, ještě příšerněji. Bob vystrčil hlavu a prsa z otevřeného okna a pak se strašlivě rozchechtal. Pojď sem, Betty, řekl. Přistoupila jsem k oknu a tam pod námi seděl v třpitu měsíčních paprsků Sport v trapných rozpacích, v jakých se může ocitnout jen hrubosrstý setr, který si zbudoval pověst ukrutného a nebezpečného zvířete, a pak ho přistihnou při měsíčku, jak zamilovaně vyje. Vždycky jsem dobře plavala a plavu dobře dodnes. Ale na lov kachen nebral Bob ani mě, ani Sporta. Chodíval na kachny do dungeonských bažin a střílel čírky a lahůdkové kachny, obojí chutnalo po rybině a strašně mizerně se to škubalo. Nebo chodil s Džídakem a Klemfejsem do nějaké tajné a soukromé rezervace, kde stříleli melérdské kachny. Chutnali výtečně, ale škubali se také mizerně.
Melerská pečená kachna s divokou rýží a jeřabinovým želé byla vynikající lahůdka. Někdy, vlastně často, se lovci v horách ztratili. Bylo to 1. listopadu a já jsem tehdy ještě nebyla zvyklá na vití kojotů a ležela jsem v noci několik hodin beze spánku, naslouchajíc těm morbídním zvukům, když v tom jsem z lesa na západ od našeho domu zaslechla dvě rány hned za sebou. Chvíli jsem počkala a pak se to zase znovu ozvalo. Vzbudila jsem Boba a řekla jsem mu to. Okamžitě vzal pušku a vypálil ránu na odpověď. Zase se ozvaly dvě rány a Bob odpověděl a potom zapálil v kamnech a postavil na kávu. Tak to šlo dál v průběhu dvou konvic kávy a veškeré mé zásoby dřeva na ráno. A myslím, že jsme s Bobem byli unavenější než lovec. Kroubar byl úplně promočený a třásl se zimou, proto mu Bob nalil velikou sklenici whisky, kterou jsme si přivezli z města, a nabídl mu suché šaty. Kroubar do sebe hodil whisky bez zachvění a bez ředění. Pohrdl kávou a suchými šaty a sotva se jen nepatrně rozednilo, odešel pro svého jelena. Přesně za rok nás Kroubar pozval na výlet, aby nám ukázal nejlepší honitbu vysoké zvěře na celém světě. Sjeli jsme dolů k úpatí hor a pak jsme se pustili po polní cestě. Vlhkost pronikala až k tělu a bylo stále chladněji a já jsem si myslela, takhle asi vypadá očistec. Když konečně Kroubar usoudil, že jsme viděli dost, obrátil vůz a vraceli jsme se domů. I jasnému slunci, modré obloze a ptačímu zpěvu by dalo hodně práce, aby tuhle krajinu rozveselili.

0: Divadlo a plesy. Prohlašovala jsem vždycky, že o společenský život nějak zvlášť nestojím. Tím jsem mínila dámské čaje, obědy, bridžové večírky, oslavy Silvestra a jiné velké sešlosti. Dočkala jsem se chvíle, kdybych se za tyhle výroky byla kousla. Protože po několika letech strávených na slepičí farmě bych se byla plazila po rukou a kolenou přes střepiny skla, abych se mohla zúčastnit každoročního setkání svazu rozených debilů. Zábavy, jež nám skýtali slepičí farmáři, byly sobotní tancovačky, konající se ve vzdálenosti od 45 do 120 kilometrů, biografy v přilehlých městech a školní besídky. Bob a já jsme jakékoliv společenské události říkali buď to divadlo nebo ples. V důsledku neobvyklého setkání, jež jsme zažili za našeho prvního roku na farmě. Tenkrát byl jasný podzimní den a my jsme si vyjeli chytat lososy. Zrovna jsme vrátili Šárkymu člun a šli jsme dolů přes pláž k autu, když v tom jsme si všimli nějaké ženy s dětmi, které tu vyhrabávaly škeble. Žena na sobě měla roztrhané vysoké gumové boty, mužské kalhoty, zástěru z pytle, rudý pletený šátek a z hlavy jí splývaly dva dlouhé mastné hnědé copy. Sebou měla čtyři děti. Jsem paní Wetherbyová, řekla velice vznešeně. A tohle je Mary Elizabeth, ukázala na největší a nejtmavší dítě. Pamela Loren, to bylo jedno z těch usmrkánků, co lezli po čtyřech. John Frederick, oči Johna Frederika se otevíraly jenom na škvířinku, takže se musel zaklonit, aby nás viděl. A náš malinký Charles Lawrence. Charles Lawrence právě pojídal syrovou škebli. Začali jsme se představovat, ale ona nás přerušila mávnutím ruky. Ale jeminkote, já vás přece dobře znám. Dokonce vím, zahrozila na mě špinavým ukazováčkem, i to, že se čekáte. Paní Wetherbyová mě úplně fascinovala a zmámeně jsem šla za ní. Bob nedokázal zvládnout situaci a následoval nás jako ovečka. Paní Wetherbyová cupitala před námi, občas se zastavila, aby vytáhla některé dítě z křoví a postavila ho zpátky na cestičku, která se vinula od pláže do lesa. Cestička byla poseta prázdnými konvemi, lahvemi, odloženým šatstvem a jinými krámy. Čím víc jsme se blížili k domu, tím hustší byl nános odpadků, až jsme se prodírali skládkou povážlivých rozměrů. Cestička skončila, my jsme vzhlédli a před námi stál dům a opile na nás mžoural, kolébaje se na nejistých nohou a z jeho otevřených dveří se valily další konve a láhve jako láva z kráteru. Doufám, že nás omluvíte, volala paní Wetherbyová ze dveří. Za takhle nádherného počasí jsem se prostě nedokázala smažit v domě. A tak jsem nechala domácnost domácností a vyšli jsme si s dětmi na pláž. Paní Wetherbyová sundala náruč novin ze dvou rozvyklaných židlí, odkopla pod dřez plechovky, které ležely pod sedadly a vybídla nás, abychom se posadili. Vzala z přihrádky sklenice od marmelády, nalila do nich víno a každému svému uslintanému dítku namíchala vodu s vínem. Pravila, i ve Francii pijí děti víno. Vypadalo to jako hrůzná hra, protože ty děti byly ve skutečnosti uslintaní blbečci, ale pokračování bylo ještě hrůznější. Zatímco Bob a já jsme drželi sklenice s vínem a pokoušeli se sebrat odvahu k napití, vytáhla paní Wetherbyová z kouta nízkou sedačku. Vyšplhala na ni a začala se prohrabovat ve vysokém příborníku. A tady to je, vyjekla paní Wetherbyová a slezla svírajíc špinavýma rukama veliký šedivý uzel. Začala ho pomalu a opatrně rozbalovat a sdělovala nám své tajemství. Upekla jsem ho v loni vlastníma rukama. Zdůrazňovala takto svou vznešenost, ale ještě se mi nenaskytla příležitost na úrovni, a tak jsem ho zabalila a schovala, což mě nyní neobyčejně těší, protože o ovocném perníku se říká, že je lepší, čím je starší. Podařilo se jí uzel rozbalit a moje první myšlenka byla, to se mi jenom zdá. To přece nemůže být pravda, ale byla. Z povážlivě špinavého kusu prádla, přesně řečeno něčích dlouhých podvlékaček, se vykutálel perník. Já jsem se úpěnlivě modlila, aby se na všechny nedostalo, ale paní Vetrbyová nabídla nejprve Bobovi a mně. Potom usedla na stoličku, loktem se elegantně opřela o špinavou výlevku, v jedné ruce se vznešeně zahnutým malíčkem přidržovala perník, prsty druhé ruky svírala sklenku vína a vyprávěla nám, jak interesantně kuriózní jsou místní obyvatelé. Vůbec si nedokážu představit, jak přežijí tuhle zimu bez symfonického orchestru, bez divadla a bez plésu. Zakoulela očima a udíbla si perník a čekala, jak zareaguji. Zeptala jsem se, a co jste si počala? Paní Vetrbyová odpověděla, inu má drahá, sestavila jsem kulturní kroužek. Měli jsme se scházet každý druhý čtvrtek, samozřejmě s občerstvením, jak se sluší a patří. A naším cílem bylo společné studium, kulturní vyžití a diskuse. Předpokládala jsem, že první, k čemu se zaměříme, bude hudba. Zpočátku pochopitelně jenom docela prosté melodie. K svému velkému zármutku jsem zjistila, usrkla si vína, že místní lidé jsou skutečně prosté děti přírody a jací jsou, takovými si přejí zůstat. Dokázala jsem si představit paní Ketlovou, jak oznamuje paní Vetrbyové, kam si má strčit symfonii, včetně kulturního vyžití. Když jsme se usadili do auta, řekl Bob, bože, to byla ženská, dočista cvok. Ale ve mně se rozrůstal nepříjemný pocit, příšerné tušení, že kdybych na to měla dost času, stala by se ze mne také taková paní Vetrbyová.
1: Pochopitelně bez těch blbečků.
0: S divadlem jsem se poprvé střetla na vánoční besídce ve škole, kam jsem přišla s paní Hýksovou. Naším dalším dotekem sladkého života byl ples, neboli tancovačka. Ples totiž byl ve skutečnosti venkovská tancovačka, která se konala každou sobotu týden co týden, rok co rok. Někdy se tancovačka konala až ve vzdálenosti 120 kilometrů, někdy ve vzdálenosti 40 kilometrů, ale vždycky se k ní jelo přes úděsné horské silnice. Nikomu to však nevadilo a všichni se zúčastňovali. Teprve koncem září za našeho druhého roku na farmě jsme pocítili nutkání zúčastnit se tancovačky a ani tehdy to nebyl Bobův nápad. Ale tancovačka jednou za dva roky tě snad neskazí natolik, abys pak opovrhla prostým životem, pravil a zasmál se a slíbil Hýksovům, že s nimi půjdeme. V životě jsem nebyla na žádné venkovské tancovačce a nevěděla jsem, co si mám vzít na sebe. Ale když jsem se na to zeptala Boba, přeměřil si mě nejvznešenějším pohledem a proto jsem se oděla do večerního a do krokodýlích lodiček a jakmile jsme dojeli k cíli, shledala jsem, že jsem mohla mít na sobě cokoliv od šatové zástěry až po velkou večerní. Přesně v 8:30 jsme dojeli do budovy, kde se konala tancovačka. Bob zakoupil vstupenky a podal je uvaděči, který na ně narazítkoval červeným tiskátkem zaplaceno a stejně nám orazítkoval hřbety rukou a pak jsme šli dovnitř. Taneční sál byl obrovský a nádherně osvětlený. Byl vyzdobený zaprášenými pruhy zeleného a růžového krepového papíru, vytopený nejméně na 30 stupňů a předspaný tančícími. Orchestr se sestával z klavíru, akordeonu, harmoniky, houslí, trubky a saxofonu. Hudebníci hráli horlivě, hlasitě a potili se. Kolem všech čtyř stěn stály lavice obložené šatstvem a spícími dětmi různého věku. První tanec jsem tancovala s Bobem a byl to jeden z těch rychlých, hopsavých kousků, které jsou potěšením a radostí venkovských tanečníků. Bob mne upozornil, že musím jít tančit s každým, kdo mě požádá. Samo sebou, že první, kdo mne požádal, byl malinkatý Filipínec Manuel Lizardo, který šišlal. Neuměl totiž vyslovovat R, a to do té míry, že jsem mu téměř nerozuměla. A byl tak mrňavý, že jsem těžko slyšela, co vůbec říká. Po každém tanci se tanečníci vzali za ruce a chodili kolem dokola sálu, dokud nezačala zase hrát hudba, nebo než se vyměnili partneři. Tančili spolu také ženy a dokonce občas i tři lidé a ječeli nadšením nad svou originalitou. Náhle přestala hudba hrát a celý ten dav, včetně orchestru, se nahrnul na jeden konec sálu, kde se zhýralá mladá indiánka tahala za vlasy s nějakou farmářskou manželkou a častovali se šťavnatými a přiléhavými přívlastky, jako například ty pidlovoká céro slepičářský kurvy a ty smradlavou škeblí odkojená špinavá černá čupko. Ta indiánka byla ale mnohem opilejší, takže ji vyhodili, zase se začalo hrát a tančit. Tančili jsme až do večeře. Po večeři jsem tančila dvakrát s Bobem a jednou s velice opilým námořníkem, který mi vytkl, že se mnou není vůbec žádná sranda. V tom jsem zahlédla na druhé straně místnosti Berdínu Matinku, číhající a připravenou ke skoku na dalšího tanečníka. Chytla jsem námořníka a posunula ho ve směru Matinky. Tamhle ta malá paní v těch růžových šatech je přesně to, co hledáte, sdělila jsem mu. Vím, že by se ukrutně ráda napila od vašeho přítele. Jestli Matinku spustili z okna ke kamarádovi, jsem se nikdy nedozvěděla, protože jsme odešli, když ještě tančili, ale dovedu si ji živě představit, jak se třepotá mezi oknem a námořníkem na jedné straně a kamarádem na druhé jako jojo na provázku. Holka s čertem v těle. Zcela mimořádná a nejvýznamnější ze všech pěti společenských událostí, k nimž jsme byli pozváni během našeho pobytu v horách, byla večeře na počest narozenin paní Kettlové. Jednoho parného červencového rána přijeli k nám pan Kettl s Elvinem vypůjčit si trochu vaječného krmení pro kuřata. Pozvala se mě na kávu, ale taťka odmítl. Pravil:
2: strašně rádi bychom zašli, ale víte, ona má zítra máma narozeniny a my tady s Elvinem potřebujeme schraštit někoho, kdo by nám píchnul šešenem, aby jsme to mohli pořádně oslavit. Myslíte, že by si Bob našel nějakou tu chvilku?
0: Odvětila jsem: Bob má spoustu práce s vodovodem a vím naprosto bezpečně, že vám nemůže vypomoci. Myslela jsem, že budete sklízet vy a Elvin. Elvin se zaškaredil: já si musím dát do rychtyku ještě do soboty auták. Taťka pravil:
2: v loni nám to pošekal pan Olšon a máma obračela a kupila. Já jsem měl děšný trable se žádama, ale když má máma ty narozeniny, tak jsme chtěli udělat pořádnou večeři a my bychom chtěli, abyste k nám taky přišli. To znamená, že máma bude mít plný ruče práče a nemůže hrabat. Ale nezapomeňte přijít na večeři.
0: Upeču dort, přislíbila jsem, a to ho zřejmě uspokojilo, protože sebral vaječné krmivo a Elvína a odjeli. Přes dorty jsem nebyla žádný velký odborník a proto jsem se rozhodla, že to, co by se nedostávalo na kvalitě, nahradím rozsahem. Bob zajel do konzumu pro pár hedvábných punčoch a pro narozeninovou pohlednici a cestou se zastavil pro Berdy, aby nám počkala u Aničky.
1: Úderem čtvrté jsme naložili dort a vyrazili. Sjížděli jsme dolů do údolí a čím níž jsme jeli, tím víc se oteplovalo a když jsme se dostali až ke Ketlovým na dvůr, byl už vyslovený pařák. Dvůr vřel auty, jelikož se dostavilo všech 15 dětí, včetně manželů a manželek a dalších přišvagřených členů rodu. Paní Ketlová zářila v čistých domácích růžových šatech, které postrádaly u krku dva knoflíky, takže když nás vítala, zahledla jsem, jak její velké bílé prsy vykypěly na povrch jako vařené knedlíky. Podala jsem jí náš dárek a mamina mě políbila, rozbalila balíček a pravila, no zaplať pámbu, že už nemusím nosit ty zatracený děravý punčochy. Vlaječka na mém dortu zvadla a naklonila se, protože se poleva rozehřála a změkla a připadalo mi, že se chystají sklouznout i šťastné a veselé narozeniny. A tak jsem dort odsunula do většího stínu a teprve potom jsem se vrátila do horké kuchyně a zástupu hostů. My ženy jsme pili kávu a připravovali jsme bramborový salát, krájeli sekanou, otevírali nakládanou zeleninu a rovnali chléb na mísy. Krájeli jsme brambory a natvrdo uvařená vejce a vyprávěli jsme si o zavařování. To už byli všichni vzadu na verandě opilí pod obraz a jejich hlasy nabyly na hlučnosti a bojovnosti. Mamina poslala Elvina, aby přivedl z chléba pana Ketla a pak jsme byli seřazeni a vpochodovali jsme na verandu k večeři. Po večeři se muži vrátili dozadu na verandu, my ženy jsme sklidili ze stolu a umyli nádobí a Bob a já jsme odjížděli právě, když se rozvíjela pěkná rvačka kvůli tomu, kdo ukradl co z čího vozu. Můj dort měl veliký úspěch. Do biografu jsme chodívali málo kdy ze dvou velice rozumných příčin. Za prvé, to znamenalo jet vozem do vzdálenosti 100 až 150 kilometrů. Za druhé, jsme museli na zítří vždycky vstávat ve 4 ráno. A kromě toho si Bob stěžoval, že se mu na sedadlech v biografu špatně sedí, protože má příliš dlouhé nohy. Na jarmark se vypravím kdykoliv a kamkoliv. Jarmark je pro mě vrcholem zábavy. Na náš krajský jarmark jsem jela z důvodu i hledisek tak rozdílných, že to bylo, jako bych se trhu účastnila poprvé. Jarmarku jsme se zúčastnili jako opravdovští farmáři. Zabalila jsem několik tuctů plenek, mnoho lahví, přikrývky a polštářky, aby Anička mohla v dodávce spát, síť proti moskytům, abych ji chránila před mouchami a staré boty na prohlídku ohrad se zvířaty, a v 8 hodin ráno už jsme byli na hlavní silnici. V horách byla zima a mlha, ale město bylo zalité zářivým sluncem a prováté slaným mořským vzduchem. Zaparkovali jsme dodávku pod velkou sekvojí blízko restaurace, já jsem vyprostila Aničku z pletených punčocháčů, přezula se do starých střevíců a byli jsme připraveni. Ze všeho nejdříve jsme samozřejmě museli zajít na šálek kávy a čerstvé domácí koblihy. Na sedačkách u pultu vedle nás seděli samí farmáři s manželkami a dětmi. Po kávě jsme se šli podívat na výstavu slepic. Od slepic jsme šli k prasátkům, u nichž bylo prostředí podstatně příjemnější časně ráno než později během dne, a pak k ovcím, kozám a králíkům. To už byla Anička ospalá a tak jsem ji odnesla zpátky k vozu a ponechala Boba jeho osudu a pokynům, v které restauraci se sejdeme v poledne. Připevnila jsem Aničku k sedadlu auta, obložila ji celou ve spod i navrch přikrývkou, kterou jsem pak přišpendlila k čalounění. Já jsem trávila zbytek odpoledne v oddělení, kde se vystavovaly zavařeniny a ruční práce. Cítila jsem, jak se dmu pýchou, když jsem zjistila, že Berdy Hicksová získala modré stužky za všechny svoje zavařeniny a že na význačném místě trůní přehozy paní Ketlové. Bylo tam také několik opravdu krásně háčkovaných a pletených přehozů a několik zcela hnusných deček. Byla to velice zajímavá a úchvatná výstava dokazující, co s lidmi dokáže udělat pocit samoty a opuštěnosti.

0: Zhasni tu zápalku.
1: Červenec, srpen, září a dokonce i říjen byly měsíce, kdy v horách hrozila katastrofa požáru, přestože ustavičně pršelo. Na severozápadě a zejména v oblastech poblíž Slané vody je křovinatý podrost velmi bujný a roste s tropickou rychlostí. Když se s tímhle podrostem nic nedělá, vznikne mezi starým a novým podrostem vrstva suchého troudu. A pak je nebezpečí ohně trvalé. Bylo to koncem října v našem druhém roce, když k nám vzrušeně vjel do dvora Elvin Kettle, aby nám pověděl, že jim hoří stodola.
0: Táta složil do stodoly mokrý seno a ono to mrcha samo od sebe chytlo. Hoří stodola a už začíná hořet i křoví vrokly. Máma mi řekla, abych vám vyřídil, že to asi půjde sem na vaši stranu, protože fouká jižní vítr.
1: Vyděsila jsem se a běžela jsem do slepičárny pro Boba. Bob mi nařídil, že mám celé odpoledne postřikovat vodou naši střechu a suchou trávu v zahradě a připravit potravu pro hasiče. Pak odjel sehnat pomocníky. Já jsem navařila hektolitry kávy a připravila stovky obložených chlebů a kolem čtvrté se začali scházet unavení bojovníci s požárem. Začouzení a špinaví, jedli chleby, pili kávu a nadávali na Kettlovi. Kolem sedmé zaklepal na zadní dveře Max Jefferson. Byl úplně sám. Zašeptal svým měkkým, jako rozteklým hlasem.
2: Řekl jsem si, že sem skočím, abyste si nedělala starosti, zlato. Sehnal jsem největší vožrali z celých Spojených států a hase jako diví, protože myslej, že mám na týdle straně svou palírnu.
1: Uložila jsem Aničku a pak jsem šla dopředu na verandu dívat se na oheň. Od našeho domu byl vzdálený jenom asi přes dva městské bloky a praskání a hučení bylo úděsné. Chodila jsem bezradně sem a tam a snažila jsem se rozhodnout, co bych vzala, kdybychom museli utíkat. Nakonec se výběr soustředil na Aničku, soudek whisky a zvířata. Večer kolem osmé přijela paní Hicksová se dvěma čokoládovými dorty, kilogramem másla a půl litrem smetany. Vítr se uklidnil a kouř klesal a bylo ho všude plno. Ale pozavírala jsem dveře a okna, aby se v domě dalo dýchat. Přiběhl rozčlený Bob, špinavý k nepoznání, a žádal, abychom mu pomohli postříkat a naložit na dodávku několik set pytlů s krmivem, které byly uskladněné v kůlně u dílny. Při práci mi sdělil, že Jeff donutil Kettlovi, aby pomáhali. A to tak, že na ně namířil puškou. Říkal také, že chudák mamina Kettlová se za to za všechno tak stydí, že se celá uplakaná přišla zeptat, jak by mohla být k užitku. Navařila prý kávu a opekla topinky a nakrmila spoustu brigádníků. Birdy odjela a já jsem se usadila u sporáku s časopisem a pravděpodobně jsem usnula, protože mě vzbudilo hlasité volání dole na cestě.
2: Už je to tady, pomyslela jsem si. Tak hrome jak na to.
1: Mám nejdřív vzbudit Aničku nebo počkat na Boba. Roztřásla jsem se zimou, proto jsem přiložila do sporáku, uvědomujíc si, že to je gesto poněkud nadbytečné vzhledem k tomu, že za chvíli bude celý dům v plamenech. Položila jsem balíček plenek na soudek whisky, peněženku jsem vstrčila do plének a pohlédla jsem z okna, abych zjistila, jestli je jalovička ještě pořád uvázaná u třešně, a byla jsem připravená. Slyšela jsem hlasy na příjezdové cestě a srdce se mi divoce roztlouklo.
2: Kde zůstal Bob?
1: Že by schořel i s dodávkou? Pak se otevřely dveře zadního vchodu a vešel Jeff, vyhlížející jako černošský zpěvák.
2: Řekl, je to OK, zlato. Oheň se obrátil do spáleniště a každou minutu začne pršet. Bejt váma, začal bych krájet šunku a osmažil bych nějaký vajíčka a postavil bych na kafe. Táhnou sem davy vyhládlejch lidí.
1: Smažila jsem vejce a šunku a slaninu, opékala topinky a vařila kávu až do pěti ráno. Byla jsem moc ráda, když taťka konečně celou sešlost zprudka rozpustil tím, že upozornil, že bývalo starým zvykem, kdykoli nějaký farmář potřeboval postavit novou stodolu, aby se všichni přátelé a sousedé sešli a pomohli mu ji postavit. A protože taťka byl taťka, nedalo mu to, aby nedodal.
2: Slyšel jsem, že každej soused sebou něco přineš. Například jeden přineš hřebíky, jiný žaše šloupky, třetí třeba šindele a...
1: A než dokázal dokončit tuhle velikánskou lež, vyplížil se ze dveří kdekdo, kromě Boba a Jeffa.

kávy a odejel do města na pilu pro trámky k přístavbě slepičárny. Můj život na farmě dospěl do jakéhosi vrcholu a trápilo mě, co bude následovat. Opírala jsem se o dřez a mrzutě jsem se dívala z okna do deště a na vodu, která lila z okapů, když v tom do dvora vhubkala postava v dlouhých vlajících bílých šatech. Ten den jsem reagovala zpomaleně, protože jsem rozvážně hleděla, jak divné stvoření proběhlo vraty, jak se jí kolem nohou plácají mokré šaty, jak se vrhla k třešni, zdvihla Aničinu dřevěnou kachničku, přitiskla jí k ňadrům a začala tančit kolem stromu. Tak tohle je přesně to, co ještě potřebuji. Vzpomínám si, že jsem si horečnatě pomyslela, tohle je tedy úplný konec. Věděla jsem, že v domě není jediný zámek, který by tu ženskou udržel venku, kdyby se rozhodla vniknout dovnitř. Musím zamknout dveře. Tím získám čas. Nějak jsem se dostala ke kuchyňským dveřím a zamkla jsem je. Na kuchyňských dveřích byl takový ten směšný zámek, sestávající z malé černé krabičky s malinkou zástrčkou nahoře, vylomila by ho žížala. Moje šátrání vzadu u dveří přilákalo pozornost té ženské a ona přeběhla přes dvůr, lezla jako krab a podívala se dovnitř kuchyňským oknem. Koulela očima a divoce se smála, utíkala od okna k oknu a hrála si se mnou na schovávanou. Opírala jsem se o kamna a kňourala jsem, pro boha, co mám dělat, co jenom mám udělat. Když v tom jsem si najednou vzpomněla, že v dětském pokoji, kde spala Anička po obědě, je otevřené okno a vytažená roleta. Chytla jsem pohrabáč a vyrazila k dětskému pokoji. Když jsem konečně dorazila do dětského pokoje, ta ženská už tam byla a měla v otevřeném okně hlavu a ramena. Napřáhla jsem pohrabáč a slabým hlasem jsem zakrákala. Vypadni odtud, jdi pryč. Pomalounku odstoupila od okna, obrátila se a odhopsala přes zahradu směrem ke Ketlovým. Bob se vrátil asi za hodinu a přivezl nové časopisy a cigarety a cukroví a nákladní vůz dřeva. Přímo vybublával nápady a plány týkajícími se farmy, a tak jsem počkala až po večeři a pak jsem mu pověděla o té bláznivé ženské. Ještě než jsem domluvila, bylo mi jasné, co řekne. A také to řekl. Proč si nevzala pušku? Pamatuj si jednou provždycky, že s nabitou puškou v ruce zvládneš všechno. Což sice platilo pro Boba, ale nikoliv pro mne. Po večeři jsme s Bobem a Aničkou jeli ke Ketlovým zjistit, jestli viděli tu bláznivou ženskou. Paní Ketlová nebyla vůbec rozčilená, řekla, ale jo, byla tu celý odpoledne. Je to zcvoklá sestra, nějaký ženský dole ze západního údolí. Skoro furt je zavřená v blázinci, ale když si ušetřej, vemou si ji domů na návštěvu. Ona nic nedělá, je jenom cvok. A kde je teď? Zeptal se Bob. No, teďka je přece dole u Larsenu, pravila paní Ketlová. Zatelefonovali pro šerifa a on ji asi pošle zpátky do blázince. Mě v cvokárně nic netěší, protože tam nejsou hoši. Zpíval Bob, když jsme jeli domů a já jsem si myslela. Ta paní dole v údolí musí být ještě zoufaleji opuštěná než já, když je jí milá i takováhle společnost. Při večeři vybočil Bob ze všech vyjetých kolejí neslýchaným návrhem, abychom si zajeli do města do biografu. Požádal prý Maxe Jeffersona, aby pohlídal Aničku. Uplynula čtvrt hodina a nám bylo jasné, že už první představení nestihneme. A tak jsme zase svlékli kabáty a zapálili cigarety. Myslíš, že přijede? Zeptala jsem se konečně. Ale ano, bude tady každou chvíli, odpověděl Bob, nedívaje se na mě. A já jsem si pomyslela,
Proboha,

My se chováme jako dva cizí lidé, kteří se z ničeho nic octnou spolu ve společné ložnici v hotelu. Hodiny tikaly a Bob řekl, objednala si ty panty? A já jsem odpověděla, bože, já jsem zapomněla. A provinile jsem vyskočila a zamířila k příborníku, kam jsme ukládali katalogy. Zapálila jsem si další cigaretu a přemítala jsem. Myslím, že Jeff už nepřijede. Bob pravil. Asi ne. A posadil se a zapálil si další cigaretu. Hodiny tikaly a my jsme si šli za nějakou chvíli lehnout. Jednou v sobotu jsme jeli do města, ale když jsem se vrátila domů, věděla jsem, že to bylo tuhle zimu naposled. Tolik kilometrů v zimě a v dešti, to byla pro Aničku cestující s námi v dodávce příliš namáhavá jízda. Přišla tedy zase zima, ale to vědomí nebylo naprosto v ničem vzrušující. Nečekali nás žádné představy veselého koulování a stavění sněhuláků. Netěšili jsme se na útulný domov pevně uzavřený před bouřící vichřicí, žádné dramatické změny v počasí. Hory se jenom úplně pravidelně a postupně uzavíraly deštěm, deštěm, deštěm, meluzínou a samotou. Těsně před Vánocemi si vyjel Bob bez vysvětlení do Seattlu. Byl pryč 3 dny. Ve 3 odpoledne se vrátil a vypadal a voněl báječně městsky. Byl tak veselý, že se mi nechtělo povědět mu, že jsem zase neobjednala petrolej a v následujícím rozčílení jsem na to dokonce i zapomněla, takže jsme strávili další večer při mdlém světle svíček. Bob přinesl novinky. Báječné novinky, které mi sdělil, když se převlékal. Jel do Seattlu na radu úředníka banky, který mu dal tip na slepičí farmu, jež byla na prodej. Mně o tom nic nepověděl, protože mě nechtěl zklamat, kdyby se ukázalo, že z toho nic nebude. Ale bylo. Budovy byly dobré a pěkně stavěné, ačkoliv potřebovali opravit a nalakovat. Cena byla sice dost vysoká, ale zase nepříliš vysoká a dům byl moderní. A nádavkem k tomu ke všemu měla banka kupce na naši farmu. Kupce za hotové. Bouřka pokračovala, svíčky zhasly, sporák zůstával pouze vlažný, ale já jsem to nevnímala. Vznášela jsem se podobně hnána vidinou podlah pokrytých linolém, koupelen s vanami elektrických sporáků a splachovacích záchodů. Připadalo mi, že teď bude můj život jedinou velikou radostí. Po večeři jsme seděli u kuchyňského stolu a v praskajícím světle svíček jsme sčítali hromadu svých zisků. Totiž Bob počítal. Já jsem horlivě plánovala, kolik hodin denně ušetřím moderním zařízením. Řekla jsem Bobovi, když budeme mít ve slepičárně elektrické osvětlení a tekoucí vodu a tak dále, mohli bychom vstávat před 7, nebo možná i v 7:30, viď? Bob horlivě počítal, odhoukl. Cože? Opakovala jsem znovu. Myslím si, že při elektrickém osvětlení s tekoucí vodou ve slepičárně bychom mohli vstávat až kolem 7 nebo v 7:30. Ale na tom se přece nic nezmění, odvětil Bob. Slepice se musí stejně nakrmit a čím dřív je nakrmíš, tím dřív začnou snášet. A to jenom dokazuje, že slepičí podnikatel není v žádném případě svým vlastním pánem. Šéfuje mu slepice.

0: Toulky českou minulostí.
1: Právě načínáme čtvrtou desítku schůzek. Ty schůzky jsme si vytyčili jako orientační body, abychom při toulkách českou minulostí nezabloudili. A věru, kdybychom si jenom trošku nedali pozor, klidně by se nám to mohlo stát, neboť český terén v 9. století je dočista nepřehledný, zabydlený skoro výlučně legendami, bájemi, pověstmi. Když jsme si vyprávěli o Velké Moravě, o jejím rozkvětu a lesku v 9. století, tak bylo o čem povídat. Co jsme schopni vyprávět o Čechách z téže doby? Řekněme rovnou nic, anebo jen velmi, velmi málo.
2: Přemysl,
0: Nezamysl,
2: Mnata,
0: Vojen,
2: Vnislav,
0: Křesomysl,
2: Neklan,
0: Hostivít.
2: Ano. Tak zní posloupnost 8 legendárních českých knížat z časů pověstí.
1: Jsou to jenom prázdné pojmy, pouhá jména?
2: Nelze k ním přiřadit žádný konkrétní a věrojatný údaj.
0: Ani životopisy, ani zprávy o vladařských skutcích.
2: Žili, byli?
0: Ano, nebo ne?
1: Odpovídá docent doktor Zdeněk Měřínský z brněnské Masarykovy univerzity.
3: Tato nejstarší vlastně přemyslovská genealogie těch prvních bájných knížat je z největší pravděpodobností literární fikce, to znamená, je to v podstatě cosi, pro co nemáme žádné historické doklady, nemáme doklady, kde by v písemných pramenech tato knížata byla nějakým způsobem jmenována. Skutečně prvním historickým knížetem je až Bořivoj. Samozřejmě to neznamená, že by v Čechách nevládli. Nemáme samozřejmě doklady, ale můžeme na druhé straně uvažovat, že tady museli být nějací tedy regionální vládce.
1: Se nevynořil se z ničeho nic právě ten Bořivoj, o kterého jde jako první bez nějakých předchůdců. Přece co bylo předtím?
3: Jistě předchůdci byli, ale nejsou doloženi, to znamená, nemůžeme tady u těch bájných knížat nějakým způsobem je dávat do skutečně seriózních historických prací. Můžeme konstatovat, že je to tedy přemyslovská pověst, pověst o vzniku nebo o počátcích rodu, u jeho genezi, tak jak nám ji podává Kosmas, ale je to tedy pověst, která má třeba určité i literární paralely a není žádným způsobem verifikována historickými prameny.
1: Takže Přemysl, Nezamysl, Mnata a tak dále a tak dále. Tato jména uvádí Kosmas, tedy abychom byli úplně přesní, on je uvádí v této podobě.
2: Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojín, Vnizla, Křesomysl, Neklan, Hostivít.
0: Tam, kde my píšeme Y, třeba ve jménech Přemysl, Nezamysl, Křesomysl, psal Kosmas oboje I.
2: Mezi jmény nedělal čárky.
0: A nepsal ani na začátku velká písmena.
2: S těmi se obtěžoval jenom po cézurách, po odmlkách. Nejvíc tak na začátku veršů.
1: František Palacký utrousil ve svých spisech domněnku.
2: Snad se jedná o nějaký uchovávaný soupis jmen, který Kosmas našel a použil jej v kronice.
1: Možná, že ano.
2: Je tu však jeden velký rozpor.
1: Jaký?
2: Rozpor mezi těmito jmény a jmény známými ze skutečných historických dokladů z 9. století.
1: Takže kromě jmen z pověstí existují ještě jiná?
2: Ano, jsou. Jejich zoufale málo, ale jsou.
0: Vůbec první zmínka o existenci jakéhosi předního vůdce Čechů se vztahuje k roku 805.
1: Dovolím si malou poznámku, tedy lehce nepatřičnou. Jak je báječné opět na těchto našich toulkách slyšet konkrétní letopočet 805 a tečka.
0: Tak tedy onoho léta páně 805 prý Čechové oplakávali svého padlého vůdce jménem Lecho.
2: Tady ovšem ještě nejde o žádné jméno vlastní.
0: Já bych přidala slůvko zřejmě.
2: Jde spíš o hodnostní označení, tedy o jakéhosi lecha.
0: S malým L.
2: Dejme tomu stařešinu kmene.
1: Někteří badatelé se této postavě snažili drobet přidat na důvěryhodnosti.
2: Ano, opravili ho na Becho, prý podle místního jména Bechyně.
1: No, nebyl by po ruce nějaký důvěryhodnější příklad?
2: No tak zrovna po ruce ne, leč až na okraji českého území, někde dole na jihu, se dodnes hledá Civitas Vystrachy.
0: Obec Vystrachova.
2: Měl to být jakýsi vojvoda, ten Vystrach, a dokonce měl mít syna.
0: Slavitaha.
2: Tato obec měla být dobyta Franky roku 857.
1: To ovšem není příliš bohatá historická žeň.
2: On ten nepříznivý dojem napraví rok 872. Z dobře informovaných fulckých análů.
1: Od nich máme spoustu informací o Velkomoravské říši.
2: Tak tedy z těchto análů známe hned 5 českých vojvodů, kteří si vydobili pozornosti přímo jmenovité.
1: Čím pak?
2: Ale Frankové je tehdy při svém nájezdu zahnali na útěk při boji někde nad Vltavou. Prý.
1: A jejich jména?
0: Svatoslav, Vítislav, Heriman, Spitimír, Mojslav.
2: Jeden z pozdějších kronikářů sice ponechává číslovku 5 vojvodů, ale jmenuje těch vůdců 6. Ten poslední 6. je...
0: Bořivoj.
2: Jde nejspíš o přípisek někoho, kdo se z jiných českých legendárních pramenů dověděl o Bořivojovi.
1: Bořivoj je tedy první historicky známý Přemyslovec?
2: Ano, on a Spitihněv.
0: Tedy Bořivojův syn.
2: Ten je však jmenován souřadně ještě s jakýmsi vojvodou Vítislavem.
0: Ta věta zní...
2: A byli přítomni ze Slovanska všichni vůdcové bohemanů.
0: Tedy Čechů.
2: Z nichž přední byli Spitihněv, Vítislav.
1: Já tedy nevím, ale tahle zmínka na ně působí, jako by pisatel fulckých análů jména českých vojvodů prostě přezíral.
2: To ne. Kde se mohl nějakých jmen dopídit, tak je uvedl. Svědčí to spíš, že v Čechách 9. století se prostě ještě na scénu nedostala knížata toho významu, jaká jsme potkali na Velké Moravě.
0: Tedy Mojmír, Rostislav, Svatopluk.
2: To byla skutečně historická knížata a kroniky o nich referují dost podrobně.
4: Samotní Čechové vlastně měli vliv a moc a vládu pouze v tom centru kolem Prahy. Praha plus třeba střední Čechy.
3: Prosím nás, ono nemůžeme ani mluvit o Praze v té době, protože Praha vlastně neexistovala, alespoň podle výzkumu Dušana Třeštíka a podle závěru, které právě učinil na základě velmi rozsáhlé analýzy pramenů, které tedy v podstatě máme k dispozici, ať už písemných, nebo i archeologických pramenů. Samozřejmě těch pramenů písemných je velmi málo a také jsou to třeba jenom určité náznaky. To znamená, je to i hypotéza vědecká, která je založená na těchto pramenech, ale v podstatě to původní centrum českého kmene se předpokládá, že byl Levý Hradec. K tomu se potom druží ty další lokality významná opevněná centra, která známe i z nejstarších třeba legend o svaté Ludmile, o svatém Václavovi, to znamená Budeč, Tetín, tam patří Libušín, to bylo vlastně to jádro, které se nacházelo v Pražské Kotlině, že na sever od dnešní Prahy, to znamená u Hrostok, Levý Hradec, na Kladensku, Budeč, dále potom Libušín a vlastně to bylo vše. Známe ještě další lokality, Hradisko třeba v Šárce u Prahy a Butovice například, dneska vlastně už jsou to části Prahy, kde je třeba osídlení starší, vlastně z období ještě, dá se říci, starohradišního, jak my říkáme, to znamená někdy z toho 8. století.

0: Řečeno dnešním slovníkem, personální situace Čech nebyla zrovna nejlepší.
1: Zkrátka nebyli lidi.
0: Lidi byli, i když jich bylo méně než dnes. Nebyly osobnosti.
1: Což o to skutečné osobnosti chybějí i dnes, ale obávám se, že to sem nepatří.
2: Až někam k letům 870 až 880 tápají v české minulosti historikové v temnotě takřka dokonalé.
0: V tom váku trčí několik izolovaných zpráv.
1: Rok 845.
2: Toho léta se konal v bavorském Řezně křest 14 českých velmožů.
1: Jména?
2: Neznáme. Nevíme, ze kterých částí země pocházeli a nějaké postavení ve společnosti zastávali.
1: Tak co si počít s takovou zprávou?
2: Na nejvýš se z ní dá vyvodit, že do Čech začalo pronikat křesťanství.
1: A jiný příklad. Rok 856.
2: Byla potřena řada jejich vojvodů.
0: Tedy původem od nás, z Čech.
1: Kde a proč?
0: Krčíme rameny. Nevíme.
1: Zpráva z roku 871.
2: Dcera nějakého českého vojvody byla provdána do Velkomoravské říše. Svatební průvod tenkrát přepadla ozbrojená družina Franků a ukořistila 644 koně.
1: Kolik?
2: 644.
1: Malá rodinná slavnost, tahle ta svatba, jenom pro nejbližší příbuzné.
2: Hustota zmínek o českých knížatech,
0: tedy i spíše jejich řídkost,
2: odpovídá přesně skutečnému postavení přemyslovského rodu.
0: Nebyl to rod jediný, ani dominantní.
2: Ne, byl pouze jeden z několika. Ovládal jedno knížectví z několika, která byla na území Čech.
3: Známe z písemných pramenů, že existovaly tedy české kmeny, řada dalších kmenů, například Lučané, Litoměřici, Lemuzi, Děčané, Pšované, Charváti, Doudlebové, Zličané. V podstatě celé teritorium Čech, české kotliny, která byla velmi výhodná, poněvadž byla vlastně chráněna ze všech stran těmi pohraničními horstvy a pomezními hvozdy, tak v celé této oblasti vlastně existuje řada takových menších teritorií, kde se hovoří o kmenech. Ovšem zase je to problém, co si pod tímto pojmem můžeme představit. V tom tradičním pojetí je to kmen jako cosi, co má i určité etnické odlišnosti, odlišnosti, které jsou dány třeba v hmotné kultuře, ve způsobech pohřbívání, v keramice. V poslední době Dušan Třeštík podrobil znovu tady tento problém českých kmenů detailnímu zkoumání a spíše došel k závěru, že až na některé výjimky to není záležitost etnická, že v podstatě existoval jeden kmen Čechů, který přichází do české kotliny v době tedy slovanské expanze a vlastně to, co známe později, jako tedy Lemůzy, Děčané, Litoměřici, Pšované, to je teritoriální dělení. To znamená vlastně podle určitých geografických celků, že podle situace vázané na přírodní poměry, na horstva, vodstva, se vytváří určité oblasti a podle nich ti, co jsou tam usazeni, dostávají vlastně své názvy. Ovšem není to tak jednoduché. V některých případech je to víceméně průkazné. To se týká třeba Děčanů v okolí Děčína. Tam zjevně v podstatě tento název nesouvisí s žádným kmenovým celkem, ale je to otázka určité správní organizace. Prostě jsou to lidé, kteří jsou příslušní k jednomu tomu knížecímu hradu, k jedné kastelány, to znamená té malé vlastně organizační územní jednotce, což byl Děčín, že? A od toho se nazývají Děčané, že podobně to může být i v případě třeba Litoměřiců.
1: Měli bychom si je probrat, tu osmu, která se měla během dvou století vystřídat před Bořivojem na českém trůně.
0: To bude ovšem velmi zapeklité dát dohromady, tuto knížecí obrazárnu.
2: Zvlášť u některých jedinců z onoho seznamu.
1: No, ještě tak nejlíp na tom zřejmě bude.
2: Ano, Přemysl. Slované čeští obrátili se, jak pověst vypravuje, k nějaké hadačce se žádostí o dobrou radu a o věštecký výrok. a když jej obdrželi, založili hrad a dali mu jméno Praha. Potom nalezli nějakého velmi prozíravého muže, jenž se jenom orbou zabýval jménem Přemysl, a ustanovili si ho podle výroku hadaččina knížetem nebo vladařem, davšemu za manželku svrchu řečenou panu hadačku.
0: Říká legenda takzvaného Kristiána.
2: Kristián nemusí být jméno. Může to znamenat křesťan. V latině je to totéž.
0: Někteří badatelé tvrdí, že legendu sepsal bratr svatého Vojtěcha Radim.
2: Podstatné je, že Kristiánova legenda mohla vzniknout už v 10. století.
0: Kosmas si tedy Přemysla nevymyslel.
1: My se v tomto textu raději nebudeme pozastavovat nad poněkud zavádějící informací o Libušině, vlastně hadaččině panenství.
0: Dobře víme, že do Stadic byla z Libušina sídla cestička dobře prošlapaná. Její kůň ji znal z paměti.
1: Tak. A spíš budeme pátrat, zdali po Přemyslovi nezbylo něco hmotného, tedy hmotnějšího, než je pouze pojmenování jedné z vládnout evropských dynastií termínem Přemyslovci.
2: Oráč, oděn v knížecí roucho, vsedne na bujného oře, avšak nezapomínaje na svůj stav, vezme sebou své střevíce, zcela zlíčí ušité, aby je dal schovat i pro budoucnost. A chovají se na Vyšehradě v knížecí komoře až podnes a navěky.
1: Až podnes.
0: To podnes znamená dobu Kosmovu.
1: Takže co si v kronikářově době museli schovávat? Ctihodný Kosmas by se přece úplně znemožnil, kdyby si tento ověřitelný údaj vymyslel.
0: Zdá se, že jeho současníkům museli být takové střevíce známy, zřejmě i s legendou o jejich původu.
2: Jeden zvláště smělý a od řeči se zeptal: Pane, pověs nám, proč jsi u nás dal schovat tyto líkové střevíce, jež nejsou k ničemu, než aby je člověk zahodil. Nemůžeme se tomu dosti vynadivit. On jim odpověděl: Na to jsem je dal a dám schovat i navěky, aby naši potomci věděli, odkud vzešli, a aby byli vždy živi v bázni a nejistotě, a aby lidi sobě od Boha svěřených nespravedlivě neutiskovali spíchy, poněvadž všichni jsme si od přírody rovni.
0: Ani údaj, že Přemysl byl oráčem, si z prstu Kosmas nevycucal.
2: Ano, vypadá to, že v jeho době šlo o legendu natolik rozšířenou, že ji nemohl pominout.
1: Ale abychom nezapomněli na tu zázračnou rekvizitu na Přemyslovu otku.
0: Všichni zpravodajové a kronikáři ji znají, všichni se o ní zmiňují.
2: Přemysl ji vetkl do země, aby učinil symbolicky konec svému oráčství.
1: Neboli na znamení rekvalifikace z oráče na knížete.
2: Přemysl jí chléb a síra, houf na otku zatím zírá. Pět výhonků raší z lísky, pět pupenů pouští z lísky. Čtyři zvadly v krátkém čase, pátý rozvil v plné kráse.
1: Napsal Dalimil, Kosmas ovšem mluví o suma sumárum, třech ratolestech.
0: Takováto hůl, čáry máry rozkvétající, patřila mezi univerzální motivy středověkých legend.
1: U nás ji najdeme taky v hradních pověstech.
0: Ani ti zázračně mizející volci nejsou jevem zcela ojedinělým.
1: Takže Stadice nebylo první ani poslední místo, kde se podobné zázraky odehrály.
0: Ale ta otka...
1: On si každý dnes myslí, že Přemysl zarazil do země nějaký oráčský bičík, možná vrbový, ale spíš lískový.
2: Prostě prut, který by mohl při troše fantazie zapustit kořeny a dát vyrůst plodům, asi ořechům.
1: Ano, tak to mohlo být.
2: Nemohlo. Otka byla ve skutečnosti tlustá, poměrně dlouhá hůl, zpravidla opravdu lísková, na dolním konci dobře okovaná do tvaru široké sedlovité škrabky. Sloužila k čištění radlice od nalepené zeminy.
1: Okovaná otka arci snadno kořeny nezapouští, tedy aniž by rašila.
0: Na druhé straně je zase trvanlivější, takže se může dochovat.
2: Roku 1836 byla legendární Přemyslova otka v skutku nalezena. A to malý kousek od Stadic, na dohled od takzvané Volské hory, ve které záhadně zmizeli Přemyslovi tahouni.
0: Tu otku vykopal kamenický nádeník Ignác Honolke.
2: Na pravém břehu Bíliny lámal kámen k dláždění cesty a tehdy nalezl mezi kamením neobvykle velkou otku. Odhodil ji k ostatním kamenům, ale podle zvuku poznal, že je z kovu.
0: Do hry vstupuje stadický rychtář Franz Gut.
2: I hned připadl na myšlenku, že by to mohla být otka prvního českého vévody Přemysla.
0: Protože přece voli odletěli do té skály a v pověsti se neříká, že by brali nějaké nářadí sebou.
2: Cenost se dostala až do Národního muzea, ale dlouho tam nevydržela.
4: Co pak loupež oné vzácné relikvie?
2: Ale kdež, železné věci tenkrát neuměl nikdo konzervovat a tak, když už se něco našlo, brzy se to ve sbírkách rozpadlo. V 60. letech po ní jakákoliv stopa mizí. Nejspíš zrezivěla, úplně rozpadla se a zbytky někdo vyhodil.
0: Naštěstí byla pečlivě nakreslena.
2: A podle obrázku se bezpečně poznalo, že šlo o laténskou, to znamená keltskou, sekirku.
0: Tedy o předmět mnohem starší, asi tak z přelomu letopočtu.
2: Ale opět?
0: Po kolikáté už?
4: To byl nález zcela jiného charakteru, než po jakém srdce toužila.
2: Nezamysl.
4: Ano, údajný nástupce Přemysla Oráče.
2: Nic o něm nevíme.
4: Dalimil tu chudou kostřičku údajů příliš neobalil.
2: Nezamysl kraji tomu vládl pak po jeho skonu.
0: Ani to nevíme, jestli měl být Nezamysl Přemyslovým synem.
2: Po něm Nezamysl nastoupil vládu.
4: To je všechno, co o Nezamyslovi Kosmas sděluje.
2: Když toho smrt uchvátila, Mnata dostal odznaky knížecí.
4: A jakákoliv další podrobnost chybí.
2: Po něm Mnata, potom Vojen, o němž známo je nám to jen, že byl ještě plný sil, když zem synům rozdělil.
4: Tak tady je v Dalimilovi oproti Kosmovi změna.
0: Ano, náš nejstarší kronikář Suše konstatuje, že...
2: Po jeho dožití...
0: Tedy Vojenově řídil knížectví...
2: Vnislav.
4: Dalimil naproti tomu uvádí, že Vojen dělí svou zem mezi syny.
2: Ludsko Vlastislavu dává, Čechy v správu Unislava.
4: No, že tu máme najednou místo Vnislava, Unislava, to by zas tak velký problém nebyl. Ostatně i ve staré latině se písmeno U psalo jako V. Poněkud závažnější je Dalimilův objev, že ludský kníže Vlastislav je vlastním bráškou Přemyslovce Unislava.
0: A je tedy vlastně, no ano, taky Přemyslovec.
2: Od těch dob však Ludsko všecko přezváno je za Žatecko.
4: Zdá se, že si Dalimil daleko víc věcí přejmenoval a případně zařadil tam, kam se mu to zrovna hodilo.
2: Český kníže Unislav zemřel záhy. Jeho práv nabil Křesomysl zas.
0: A po Křesomyslovi přichází na řadu...
2: Náš starý známý Neklan.
4: No tak... Starý známý. On sice kníže Neklan vystupuje v příběhu o ludské válce, ale v tom boji se nechá alternovat Tyrem. A Kosmas o něm mluví jenom jako o jakémsi anonymním knížeti. Jmenuje ho v tom příběhu, skoro se zdá, že omylem, pouze dvakrát.
2: Když od něho život odstoupil...
0: Tedy od Neklana.
2: Hostivít na trůn nastoupil.
4: A máme všech 8 knížat pohromadě.
0: Ano, šlo to rychle, protože o většině legendárních Přemyslovců můžeme říct akorát, koho vystřídali na trůně a kdo přišel po nich.
2: Ti všichni však ověhlas zaslouží se jen svým počtem. Z knih se o nich málo dočtem.
4: No, to je fakt, nedočtem.
0: Dalimil v řeči rýmem vázané opakuje jenom to, nad čím si povzdychl starý Kosmas.
2: O životě a stejně i o smrti těchto knížat se mlčí, jednak, že jsou se oddáni břichu a spaní, nevzdělaní a neučení, podobali se dobytku, takže zajisté proti přírodě tělo bylo jim k rozkoši, duše na obtíž. Jednak i proto, že nebyl toho času, kdo by perem zachoval paměti jejich skutky.

0: S těmi 8 knížecími jmény si historikové opravdu nevědí rady.
1: Ani v českém knížecím rodě, ani v jiných rodech se jinak nevyskytují.
2: Jedinou výjimkou je jistý Vršovec Vnislav či Vněslav ze začátku 12. století. Tvar Unislav však chybí.
0: Námitka, jsou to jména pohanských knížat. Křesťanská knížata je nechtěla používat.
2: To neobstojí. Jiná jména našich raných dějin jsou přece pohanská. Jména zakladatelů křesťanství v Čechách, jako Spytihněv, Vratislav, Václav.
1: Existují však ještě další hypotézy.
2: Ano, vědecko-fantastické.
1: No tak vědu sem raději zavlékat nebudeme. Zůstaneme pouze u fantastiky.
2: Mnata rovná se Mano.
0: Kdo je to Mano?
1: Bůh, kterému je zasvěceno, jak jméno napovídá, Monták, pondělí.
0: Aha. A vojen?
2: Vojen, ten je přece roven bohu války Martovi.
1: Takže mu přísluší latinský den Martův, dies Martis, což je francouzské mardi, úterý.
0: Vnislav
2: rovná se vun, vuotan, neboli Merkur.
1: Tomu patří zase anglická Wednesday, či francouzská mercredi, středa.
0: Tak to je čím dál zajímavější. Co třeba křesomysl?
2: Čtvrtek je latinsky Jovis dies, den boha Jova.
0: Křesomysl a Jupiter?
2: U Germánů to byl den Donarův, německy Donnerstag, vlastně den Thorův.
0: Ano, v angličtině je čtvrtek Thursday.
2: To jsou všechno jména bohů vládnoucích přes hromy a blesky.
1: Jsou přece zvukomalebná, ne? Přímo z nich zaznívá hřmění a sršení blesků. Však z nich také měl vzniknout křesomysl.
0: Stačí. To už opravdu stačí.
1: Když ke jménům 8 pověstných knížat přiřadíme další 4 postavy, údajně jejich předky a blízké příbuzné, dostaneme seznam, nad kterým se možná trápil v hodinách dějepisu nejeden starší posluchač tohoto pořadu.
2: Krok, Kazy, Teta, Libuše, Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan, Hostivít.
1: Historik Vladimír Karbusický se pokusil tento přemyslovský rodokmen vyluštit jako větu.
0: Jako větu? Odkud by se tu vzala?
1: Z nějakého hrdinského zpěvu, dejme tomu. Jako jeho pozůstatek.
2: Prostě písař, který nedovedl latinským písmem vyjádřit česká slova, text porušil a dalším neporozuměním pak měl vzniknout i Kosmův seznam.
0: A jak byla ta věta rekonstruována?
2: Kroky překaž, raději přemýšlej. Nezamýšlíme na tě vojny ani nic zlého. Kříži my se neklaníme, hosty vítáme.
0: Takže namísto knížecího seznamu jakési poselství.
1: Hypotéza. Nic než hypotéza.
0: Nezbývá než podruhé za sebou říct stačí, nebo si nedáme pozor a ještě se na vábničku fantazie přilepíme. On to řekl už před drahnými lety ještě za Rakouska-Uherska významný český historik Josef Kalousek.
2: Pověst má zůstat pověstí a nemá se přemílat ani na mytologii, ani na historii.
0: Dodávat ještě něco snad netřeba. Takže se definitivně loučíme se světem starých českých legend a míříme opět k pevnině. Ta pevnina se jmenuje Dějiny. A my už na ní vidíme obrysy českého knížete, o jehož existenci nemusíme pochybovat. Jmenuje se Bořivoj. Setkání s ním a jeho dobou nás čeká přesně za týden. Oznámí je tato znělka.

0: Toulky českou minulostí.
1: Na Loretánské náměstí má člověk jít, když se mu může hlava rozkočit. To je místo, kde se dá dohromady, kde je slyšet nejenom vlastního slova, nýbrž i čeřikání, vrkání a cvrdlikání, ba dokonce i bzučení. A to není slyšet všude. Na to, když jste ho slyšet chtěli, jste museli dostat dřív křížkové lázně. Na takováto místa má člověk jít ovšem pouze s vybranou společností. Rozumějte, s vybranou společností, nikoli co do příjmu a postavení, nýbrž co do povahových vlastností. S někým, kdo se nehádá a nevyvolává spory, s někým, kdo dovede chvíli mluvit a chvíli mlčet, s někým, kdo tam prostě patří. Když se člověk vypraví do restaurace u Lorety za vybraného počasí, může sedět i venku. Rád se dávám venku a rád tam přemýšlím o věcech, které jsou mi k nepotřebě. Například o tom, jak přestavět kterou ulici a náměstí. Jednou jsem takhle přestavěl právě Loretánské náměstí. Ne moc, ale za to nákladně. Neboť jsem stávající zeď, která náměstí dělí, přestavěl na zeď barokní. Na její balustrádu jsem postavil celé stromořadí soch od brokofů a placerů a do arkád pod nimi jsem umístil sochy světic. Jenomže pak jsem zjistil, že by ti svatí i světice přišli na moc a že ty balustrády i arkády by taky přišly na dost a vymyslel jsem si celé náměstí kompaktní, nerozdělené žádnou zdí, náměstí, které se svažovalo od Černínského paláce k Loretě a v zimě by se na něm dalo krásně sáňkovat. A vidíte, za pár let jsem zjistil, že tak Loretánské náměstí opravdu vypadalo. Že se opravdu svažovalo k Loretě a že se na něm opravdu dalo sáňkovat. Na zahrádce před restaurací nemusíte ovšem pouze přestavovat náměstí a také tam uslyšíte víc než jenom čiřikání. Uslyšíte zvonkovou hru z Lorety, za kterou se jezdí až ze zámoří a uslyšíte klapot podpatků a kročeje těch, kdo se vypravili za loretánským pokladem. A když nebudete chtít slyšet nic, kromě, čím ho poslouží, prosím, usedněte dovnitř. Bude-li vám právě tam dobře a neopustí-li vás pohoda, styďte se. Pár kroků vedle vás byla mu čírna.

0: Dovolte, abych se představil. Doktor Watson. Pravděpodobně vám moje jméno něco připomíná. Ovšem, nemýlíte se, slavný Sherlock Holmes, geniální detektiv všech dob, mě poctil svým přátelstvím. Několik desítek let jsem si zapisoval kriminální kauzy, které rozřešil. Své poznámky jsem uložil do sejfu banky Cox na Charing Cross. Plechová schránka, na jejímž výku je vyryto mé jméno, je plná až po okraj. Našli byste tu i záznamy o aférách králů a vysoce postavených osobností, kteří se k Holmesovi obrátili o diskrétní pomoc. To bylo v dobách, kdy jsme spolu s Holmesem bydleli na Baker Street. Rád na ta léta vzpomínám. Máte zřejmě dobrou náladu, Holmesi. Nový případ? Čekáme návštěvu?
1: Vidím, Watsone, že jste přece jen něco z mých dedukčních metod odkoukal. Ano, na cestě je nový případ. A kdybyste si včera pozorně četl ve Family Heraldu a já vám napověděl titulek Tragédie ve starém šlechtickém sídle, už byste věděl, kdo k nám za čtvrt hodiny přijde.
0: To nevím.
1: A když řeknu mrtvá ve večerní roubě nalezena na mostě, no... Nic? A co tohle? Půvabná vychovatelka zatčena.
0: Neil Gibson, majitel největších zlatých dolů.
1: Konečně.
0: Něco jsem o tom slyšel.
1: Přečtěte si, co mi právě tento pan milionář píše.
0: Ukažte. Pokud vím, byl svého času i senátorem v jednom státě na americkém západě.
1: Správně.
0: Vážený pane Sherlocku Holmesi, nemohu přihlížet k tomu, že nejušlechtilejší bytost, kterou kdy Bůh stvořil, čeká ve vězení na nejtěžší trest, aniž bych k její záchraně ze všech svých sil nepomáhal. Jsem skálepemně přesvědčen, že slečna Danberová je nevinná. Jistě ten případ znáte z novin. Tato událost mě snad připraví o rozum. Navštívím vás zítra v 11 hodin.
1: Čili dneska.
0: A uvidíme, píše, zda do té temnoty nedokážete vnést paprsek světla. Všechno, co vím, všechno, co mám, je vám k dispozici, jen když dokážete tu nevinnou ženu zachránit. S úctou, Neil Gibson. Zdá se, že ten pán na honoráři šetřit nebude.
1: Informace mám zatím jenom z novin. Manželka pana Gibsona byla nalezena pozdě v noci nedaleko jejich venkovského sídla mrtvá. Ležela s prostřelenou hlavou na mostě, který vede přes nějakou malou říčku.
0: A proč vlastně padlo podezření na guvernantku?
1: Především proto, že v jejím pokoji na dně skříně policie objevila právě tu pistoli, ze které bylo vystřeleno. Chyběl jeden náboj. A dále, paní Gibsonová držela v ruce guvernantkou podepsaný lístek, na kterém si s ní smlouvala schůzku na zmíněném mostě večer v 8:30. Co tomu říkáte?
0: Ptám se, jestli je ta slečna hezká.
1: Správně. Milionář Gibson je přitažlivý muž a laskavý chlebodárce, jak je zřejmé z dopisu. Zlaté doly společenské postavení může slečnu lákat. V cestě stojí? Kdo? Odkvetající manželka.
0: Vypadá to pro slečnu dost špatně. A má vůbec nějaké alibi?
1: V novinách stojí, že nemá. Že jí večer jeden člověk z vesnice viděl blízko mostu a že ona odmítá vypovídat.
0: Tak tedy nevím, kde pan Gibson vede odvahu chtít na vás, abyste, jak píše, vnesl paprsek světla do temnoty. Totiž zařídil, aby vychovatelku pustili z kriminálu čistou jak lílie.
1: Aha, 11 hodin. To už bude pan Gibson. Dále!
2: Dobrý den, pánové.
0: Dobrý den.
1: Výborně, jste přesný, pane Gibsone. Pojďte prosím dál. To je můj spolupracovník, doktor Watson.
2: Těší mě. Gibson.
1: No. Posaďte se, prosím.
2: Děkuji. Dovolte, pane Holmesi, abych především prohlásil, že v tomhle případě pro mě peníze nehrajou žádnou roli. Ta žena je nevinná. A je na vás, abyste to dokázal. Řekněte sumu.
1: Za své odborné služby účtuji vždycky stejnou pevnou taxu. Neměním jí leda, že od ní ustoupím vůbec.
2: No, když vám nezáleží na penězích, měl byste myslet na slávu. Když dokážete nevinu slečny Danberové, bude se o vás mluvit v Anglii i v Americe s obdivem. Já sám to velice podpořím.
1: Děkuji vám, ale o takovou popularitu já nestojím.
0: Jestli mohu něco dodat, Pan Holmes pracuje nejraději anonymně. Láká ho problém, nikoli odměna. A jeho profesionalita, jak sám víte, je dostatečně známa.
1: Mazíme čas.
2: Soustřeďme se na fakta.
1: Souhlasím. Tak mi potom povězte, pane Gibsone, jaký byl, ale přesně. Vztah mezi vámi a slečnou Danberovou.
2: Vztah zaměstnavatele k vychovatelce dětí. Hovořil jsem s ní vždycky jen v přítomnosti svých dětí.
1: Mám spoustu práce, pane Gibsone. A nemám ani čas, ani chuť na plané rozhovory. Poroučím se vám.
2: Co tím chcete říct? Vy odmítáte ujmout se mého případu?
1: Odmítám.
2: Chcete tímhle trikem zvýšit honorář? Nebo se bojíte se do toho pustit?
1: Odpovídám, nemohu pracovat s nevěrohodnou informací.
2: No chcete říct, že lžu?
1: Moje formulace byla zdvořilá, ale když to nazýváte jinak, nebudu vám odporovat.
2: Ale co si o sobě myslíte vy? No, já vás...
0: Pomalu.
2: Víte, kdo já jsem?
0: Pomalu žádné dramatické scény. Rvačky u nás nevedeme.
2: Zničil jsem vlivnější pány, než jste vy. Dejte si na mě pozor.
1: Už mi vyhrožovalo pár lidí, ale přesto tady sedím. Poroučím se vám. Máte se toho ještě mnoho co učit, pane Gibsone.
0: Pardon. Zazvoním na hospodyni, dole vám otevře.
1: Váš názor, Watsone?
0: Člověk zvyklý kráčet přes překážky. A jestli se mu manželka jevila jako překážka, opravdu myslíte, že měl něco s tou vychovatelkou?
1: Blafoval jsem, Watsone. Docela jednoduše jsem to zkusil. Silně citový tón jeho dopisu značně kontrastuje s jeho neurvalým vystupováním. A tak mě napadlo, že měl blížší vztah k obviněné než k zavražděné. Chtěl jsem vzbudit dojem, že mám jistotu, ale skutečně ho vážně podezírám.
0: Co on teď udělá? Bude se vám mstít?
1: Určitě ne. Má zdravý rozum. Přemůže svou milionářskou píchu a vrátí se.
0: Ne, k nám.
1: Ano. Vrátí se, protože chce docílit, co si přece vzal. Jestli se nemýlím, slyšíte? A sotva se šel po schodech dolů a už se rozmyslel. Jde zpátky. Račte dál, pane Gibsone. Čekal jsem vás.
2: Dospěl jsem k závěru, pánové, že jsem se unáhlil. Máte pravdu. Vy musíte znát fakta, abyste mohl odpovědně pracovat.
1: Posaďte se, prosím.
0: Většině mužů je proti mysli, když se jich někdo bez obalu zeptá, jaký mají vztah k jisté ženě, pokud jde o vážný vztah. Pan Holmes chce zachránit tu dívku a ptal se vás i ve vašem zájmu.
2: Chápu. Musím vás ubezpečit, pane Holmesi, že vztah mezi slečnou Danberovou a mnou nemá se smrtí mé ženy nic společného. Zeptejte se mě ale na cokoliv, na všechno odpovím. Prosím, co chcete vědět?
1: Pravdu.
2: Ano. O některých věcech se těžko mluví. Tak tedy, seznámil jsem se svou manželkou v Brazílii v době, kdy jsem tam kupoval zlaté doly. Byla dcerou jednoho státního činitele z Mansonu a byla velice krásná. Oženil jsem se s ní a odvezl ji do Evropy, ale až za pár let jsem si uvědomil, že nemáme vůbec nic společného, že si nerozumíme. Jako žena mě přestala zajímat a nemohla to pochopit. Zbožňovala mě, ať jsem s ní jednal sebe víc chladně. Přiznávám, že často až krutě. Odjížděl jsem za obchodem, většinu roku jsem žil v cizině. A pak přišla slečna Danberová na inzerát jako vychovatelka k našim dvěma dětem. Je tichá, mírná, jemná, krásná. A doznávám, že... Ano, že jsem...
1: Ano, dál?
2: Že se mi zalíbila. Můžete mi za to odsuzovat, pane Holmesi?
1: Za svoje city nemůžete. Avšak ta mladá dáma byla do jisté míry pod vaší ochranou. Jste její zaměstnavatel, neměl jste jí komplikovat život.
2: Vždycky jsem si vzal to, po čem jsem zatoužil. To je výsada peněz, to je výsada mé společenské vrstvy. A od samého začátku jsem si přál, aby mě tahle žena patřila. Požádal jsem proto jednou slečnu Danberovou, aby mě byla po vůli.
1: To snad ne, pane Gibsone.
2: Vysvětlil jsem jí, že mi na penězích nezáleží. A že udělám všechno, aby byla spokojená a existenčně zabezpečená. Ale že není v mé moci oženit se s ní.
1: Skutku velkoryse.
0: A cituplné.
2: Podívejte, pánové. Nepřišel jsem k vám na lekci o morálce. Mám vůbec pokračovat?
1: Aby bylo jasno. Ujal jsem se toho případu jen kvůli té mladé dámě. Když jí máme pomáhat, musíte mi vypovědět všecko.
2: Ano. Slečna Damberová se nedala přesvědčit. Odmítla mě. A dneska jsem jen rád, že mě odmítla.
1: Proč nedala výpověď?
2: Chtěla odejít, ale já jsem se zapřísáhl, že ji už nikdy nebudu obtěžovat. A neodešla, protože na ní finančně závisejí rodiče a bála se, že zůstane bez místa. A byl tu ještě další důvod. Pochopila, že má na mě určitý vliv a že může v určitém smyslu ovlivňovat moje obchodní záležitosti.
1: V jakém smyslu?
2: V oblasti dobročinnosti. Je to ušlechtilá, moudrá žena, vzdělaná. Abyste rozuměli, obchod je tvrdá hra a já jsem tu hru hrál velice sobecky. Ona se na svět dívá jinak. A svým taktním způsobem mě přesvědčila, abych se naučil lidem pomáhat.
3: Uvědomuji si, že jsem četl něco o vaší nové nadaci a o podpoře nemocnice.
2: Když se rozhodla u nás zůstat, pracovala každý den na kontaktech s dobročinnými institucemi. Zkrátka a dobře, pane Holmesi, znám slečnu natolik, že s jistotou tvrdím, že je zatčena neprávem.
1: Podívejte se na titulky v novinách. Doktore, máte je při ruce.
3: Promyšlená vražda, důkaz ukrytý v dlani zavražděné, matky dvou dětí.
1: Nikdo vinu slečny Danberové nespochybnil.
2: A proto jsem za vámi přijel. Nedovedu si smrt své ženy vysvětlit. Napadlo mě jakési řešení, ale nechci vás ovlivňovat.
1: Nebojte se, to se vám nepodaří.
2: Tedy, moje žena věděla, že jsem se slečnou Danberovou více méně spřátelil. Pochopila, že ta mladá Angličanka má na mě takový vliv, jaký ona, tedy manželka, nikdy neměla. V minulosti šílela žárlivosti na celou řadu žen a vždycky mi dělala divoké scény. Napadlo mě, že možná chtěla slečnu Danberovou zabít. A nebo řekněme, že jí chtěla pohrozit pistolí a vyděsit ji, přinutit, aby dala výpověď. Mohlo dojít k zápasu, při kterém vyšla rána a zasáhla mou ženu, a zděšená slečna v nepříčetném stavu utekla.
1: Uvažoval jsem o něčem podobném.
2: Jenže slečna odmítá cokoliv vypovídat, nevím proč.
1: Pokud je váš předpoklad správný, mohla by vysvětlit, proč uložila pistoli do té skříně. Čí to byla pistole? Vaše?
2: Ano, moje.
1: A jak se k ní dostala?
2: Já nevím. Opravdu nevím. Hlavně byste měl se slečnou promluvit, pane Holmesi. Promiňte, nechci vám radit.
1: Děkuji. Já už si poradím sám. Pojedu se do Winchesteru podívat, pane Gibsone. Navštívím místní policii a pravděpodobně i slečnu Danberovou.
2: Spoléhám na vás, pane Holmesi.
1: Doktore Watsone, doufám, že pojedete se mnou.
3: Rád. Záhadná smrt na mostě v Thorském panství mě začala zajímat.
1: Děkuji vám, seržante, za vaše informace. Bez vaší pomoci bych si nevěděl rady.
4: Pane doktore, ať si ze mě váš přítel nedělá legraci.
3: Ale on to myslí vážně. Policie v místě vraždy má vždycky nejobjektivnější názor.
4: Někdy. Snad. Poslyšte, pane Holmesi, ještě než dojdeme na most, rád bych se vás na něco zeptal. Soukromně.
1: Ven s tím.
4: Nemáte dojem, že je podezřelý i samotný pan Neil Gibson?
1: Uvažoval jsem o tom.
4: Ta slečna je po všech stránkách skvělá ženská. Je docela možné, že se do ní zbláznil. V Americe pochytil ty jejich maniery, Amerikán sáhne po pistoli 1-2, ne jako my, Angličani. Byla to přece jeho pistole.
1: To se nezvratně prokázalo?
4: Ano, prokázalo. Měl ještě druhou takovou, do páru. Má totiž pouzdro na dvě stejné nebo podobné pistole.
1: A kde je teď ta druhá?
4: Zatím se nenašla, jen to pouzdro jsme náhodou našli. On má ostatně celý arzenál nejrůznějších zbraní.
3: Ty si s panem Holmesem jistě prohlédneme.
1: A jak se vůbec choval pan Gibson?
4: Víte, pan Gibson je hrozně vzteklý. On nás sice na místo činu i hned zavolal, ale potom nás vyhodil, že prý nechce žádné senzace v novinách. Pak tomu stejně neušel. Tak, pánové, tohle je ten most.
1: Kde přesně jste našli mrtvou paní?
4: Pojďte ještě kousíček dál. Tamhle, na kraji prvního mostního oblouku. Označil jsem to místo kamenem. Cesta pak pokračuje k brance do parku Thorského sídla. Takže tou brankou sem asi ta paní přišla.
1: Proč stavěli přes takovou říčku tak velký most?
4: No, protože na jaře se rozvodňuje. A kočáry by neprojeli. Vidíte? Tady u břehu je močal, bahno, samé rákosí. A teď pozor. Tohle je to místo. Tělo leželo na zádech, rána byla vypálená zblízka do pravého spánku.
1: Stopy kolem byly?
4: A právě že nic. Žádný zápas. Žádné další poranění mrtvá žena neměla. Nikde žádná zbraň. Lístek se zprávou přijdu k mostu v 9 hodin, podepsaný slečnou Danbérovou, svírala mrtvá v ruce.
1: V které ruce?
4: V levé. Velice pevně. Sotva se nám podařilo rozevřít jí prsty.
1: Aha, to znamená, že můžeme vyloučit možnost, že by tam někdo umístil lístek až po smrti paní Gibsonové. Doznala slečna Danbérová, že to psala?
4: Ano, ale jinak neřekla nic. Ten lístek je ovšem velice důležitý. Je to vlastně jediný jasný bod.
1: Lituju, seržante, mně se to tak jasné nejeví. Adresátka musela dostat lístek před schůzkou. Řekněme, hodinu nebo dvě předtím. Proč ho ve chvíli smrti ještě svírala v ruce? Předpokládám,

0: Nul jako po silném úderu.
1: Ano, úderu zdola. Na takovém nepravděpodobném místě. Rozhodně to není stopa po výstřelu.
2: Možná, že někdo třeba holí mimo něk zavadil.
1: Už jste někdy odštípl holý kus kamene. Ostatně, možná, že se to celé záležitosti opravdu netýká. Pokud souhlasíte, pánové, rád bych se vrátil. Podíváme se v sídle pana Gibsona na jeho sbírku zbraní. A pak vás, pane seržante, opustíme. Budeme pokračovat v cestě do Winchesteru. Advokát slečny nám slíbil, že obstará propustku do vězení. Ano. Ještě se chci zeptat, seržante, jaké vlastně alibi má pan Gibson?
2: Podle mého soudu je v pořádku. Správce panství nemá svého zaměstnavatele nijak v lásce a určitě by ho nekryl, vypověděl, že pan Gibson od 5 hodin odpoledne až do noci neopustil dům. Rodina večeřela společně, večeře prý skončila asi v 9:30 a pan Gibson až do doby poplachu byl ve své knihovně. Zprávu o neštěstí se dozvěděl před půlnocí.
1: Ten správce ovšem nemusí vědět všechno. Nesledovala si pana Gibsona minutu po minutě. Jak se vám ten správce vůbec zdá?
2: Celkem slušný člověk, pravděpodobně pracovitý a poctivý, jinak by ho pan Gibson dávno vyhodil. Zřejmě uctíval milostivou paní, jako ostatně všichni zaměstnanci. Říkalo se, že kvůli manželovi, kvůli jeho hrubosti často plakala.
1: A správce byl ten večer u nich?
2: Ne, doma ve svém bytě slavili narozeniny jeho ženy.
1: Aha.
2: A služebnictvo v zámku večeřilo společně. Nenašli jsme nic podezřelého. Možná, že jsme něco zanedbali. Můžeme začít s výslechy znova, pane Holmesi, vaše zkušenosti nemáme. Ono totiž všecko nasvědčuje tomu, že vraždu má na svědomí, bohužel, slečna vychovatelka, takže další šetření jsme neprováděli moc důkladně. Já myslím, že ona se brzo přizná. Vy máte jiný názor, pane Holmesi?
3: Ne, nemám. Pokud se chceme podívat na ty zbraně a stihnout vlak, musíme si pospíšit, Holmesi.
4: Představoval jsem si Zlatého krále docela jinak. Takový milionář a chová se jako rváč.
1: Ale je docela naměko, když mluví o guvernantce.
4: Jestli jsem dobře rozuměl, je ta slečna v dost beznadějné situaci. Winchesterský kriminál není dívčí penzionát.
1: Ale je tu jedna věc, která svědčí v její prospěch.
4: Která?
1: Že se našla ta pistole uložená na dně její skříně.
4: Ale Holmes, mně se právě tahle okolnost zdá jako přitěžující.
1: Omyl. Když se podíváte na jisté souvislosti, zjistíte to sám.
4: Asi sotva, vůbec vám nerozumím.
1: Tak si představte na chvíli sám sebe v roli chladnokrevné vražetkyně. Všechno jste uvážil. Ukradl jste zbraň, napsal jste lístek, oběť přišla, zastřelil jste ji. Zkrátka splnil jste svůj plán. A to mi chcete tvrdit, že po vykonání tak promyšlené vraždy zapomenete odhodit zbraň do rákosí blízkého močálu, kde by se navěky ztratila? Že si ji radši odnesete domů a položíte na dno šatníku, kde ji kdokoliv i hned najde?
4: No, v rozčilení se to může stát.
1: Kdo si chladnokrevně promyslí zločin, promyslí si stejně chladnokrevně, jak zakrýt stopy. V tomhle případě to vrah neudělal. Pistoli moc dobře neschoval.
4: Jak chcete vysvětlit, že do skříně dal pistoli vrah?
1: Mám jakousi teorii. Uvidíme. Slečna Danberová prý prohlásila, že o pistoli nic neví. Podle mé nové teorie chce na ní svést podezření skutečný pachatel.
4: Chápu. Totiž nechápu. Konec konců, Sherlock Holmes, jste vy a ne já. Ovšem jestli...
1: Ano, já vím. Až se zítra setkáme s tou slečnou, uvidíme možná drzou a prohnanou svůdnici a já si dám svou hypotézu za klobouk.
4: Nechápu, proč odmítá policii a chce vypovídat až před soudem.

0: Povoleno jen 10 minut návštěvy, pane Holmesi. Můj obhájce věří, že mi pomůžete.
1: Ale vaše situace je velmi vážná, slečno. Váš advokát vám už snad naznačil, že byste si neměla dělat žádné iluze.
0: Říká.

0: že se všemožně vynasnaží.
1: Budete obžalovaná z vraždy. Nechci vám předstírat, že zatím je malá naděje.
0: Já vím, ale...
1: Moc ne, trochu brandy.
2: Prosím.
1: Máte?
2: Já...
1: Pane dozorce, sklenici vody pro slečnu.
2: Tak lokněte si, aspoň trošku. No, už je vám líp?
1: Zapijte to. Nesmíte nám omdlívat, potřebujeme vaši pomoc. Tak, navštívil mě pan Gibson a přál si, abychom se vás ujali. Doktor Watson je můj...
2: poradce.
1: Ano, stálý poradce a proto se nemusíte ostýchat.
0: Zmínil se vám pan Gibson o tom, co se mezi námi odehrálo?
1: Ano.
0: A co slíbil?
1: Zmínil. Proto se netrapte líčením citové stránky té historie. Raději mi povězte, proč jste na policii odmítla vypovídat.
0: Protože jsem si myslela, že stačí počkat a celá záležitost se objasní, že není zapotřebí vykládat trapné podrobnosti ze soukromí. V novinách by se hned všechno rozebíralo a pan Gibson by asi nebyl rád, jenomže všechno se tak ještě zhoršilo.
1: To určitě.
2: Ano, novináři rozebírají. Proč guvernantka mlčí?
0: Co mám teď dělat? Pane Holmesi.
1: Povězte nám upřímně, jaký vztah byl mezi vámi a paní Gibsonovou?
0: Nenáviděla mě, pane Holmesi. Byla to temperamentní, vášnivá žena. A jak hluboce milovala svého muže, tak hluboce nenáviděla mě. Nechtěla bych jí ublížit. Ona uctívala tělesnou lásku. A sotva mohla chápat rozumový a snad i duševní vztah mezi mnou a jejím manželem. Určitě nevěřila, že zůstávám v domě pouze proto, že mě těší využívat jeho vlivu k dobročinným účelům.
1: Teď bych vás prosil, slečno, abyste nám přesně vylíčila, co se ten večer přihodilo. Tak tedy, v 9 hodin večer jste šla k Torskému mostu.
0: Ano. Ráno jsem dostala od paní Gibsonové dopis. Ležel na stole v dětském pokoji. Naléhavě mě zvala, abych se s ní po večeři sešla na mostě, že mi musí říct něco důležitého. Zároveň mě prosila, abych jí svou odpověď napsala a položila na sluneční hodiny v zahradě, protože si přeje, aby se o schůzce nikdo nedověděl. Žádala mě, abych její dopis hned zničila. Hodila jsem ho do krbu v pracovně.
1: A ona si vaši odpověď schovala.
0: Překvapilo mě, když jsem slyšela, že ten můj lístek držela po smrti v ruce.
1: Co se dělo, když jste došla k mostu?
0: Paní na mě už čekala. Až do té chvíle jsem si vůbec neuvědomila, jak hrozně mě nenávidí. A jak to celou dobu uměla dokonale skrývat. Počínala si jako šílená. Opravdu si myslím, že šílená byla. Vychrlila na mě proud urážek, nesmyslných obvinění a vyhrožování. Byl to otřesný zážitek. Vůbec nic jsem jí neodpověděla a utíkala jsem pryč.
1: Pustila se za vámi?
0: Nevím. V té chvíli stála na kraji mostu, kousek od mostního oblouku a křičela. Hlasitě mě proklínala.
1: Víme, že ji pak nalezli o pár metrů dál. Vycházíme z předpokladu, že jí smrt potkala krátce po vašem odchodu. Vy jste nezaslechla výstřel?
0: Ne, byla jsem tak vyděšená tím hrozným výstupem, že jsem už vůbec nic nevnímala. Utíkala jsem do svého pokoje.
1: Zůstala jste ve svém pokoji až do rána?
0: Ne, v noci mi přišli říct, že paní přišla o život. A tak jsem vyběhla ven s ostatním služebnictvem.
1: Viděla jste pana Gibsona?
0: Ano. Potkala jsem ho právě, když se vrátil od mostu. Poslal pro lékaře a pro policii.
1: Zdálo se vám, že je hodně rozrušený?
0: Pan Gibson se umí ovládat. Ale já ho dobře znám. Poznala jsem, že je rozrušený.
1: Teď přejdu k nesmírně důležitému bodu, slečno. K té pistoli, která se nalezla ve skříni ve vašem pokoji. Viděla jste ji někdy dřív?
0: Nikdy, přísahám.
1: A kdy se vlastně našla?
0: Druhý den ráno, když policie začala vyšetřovat.
1: Nemáte tušení, jak dlouho v té skříni mohla ležet?
0: Den předtím tam určitě nebyla.
1: Jak to víte?
0: Protože jsem skříň uklízela a ukládala tam prádlo.
1: Zdá se, že tam tu pistoli někdo dal, aby na vás uvalil podezření. Souhlasíte?
0: Zřejmě to tak bylo.
1: A kdy se to mohlo stát?
0: Buď během oběda nebo večeře, anebo odpoledne, zatímco jsem se učila s dětmi v jejich pokoji.
1: Tam, kde jste na stole našla ten dopis paní Gibsonové?
0: Ano.
1: Zatím vám, slečno, děkuji. Vlastně ještě něco. Na kamenném obrubníku mostu jsou stopy po tvrdém úderu. Přímo proti místu, kde mrtvá ležela, je čerstvě odloupnutý kousek kamene. Nemáte představu, jak k tomu mohlo dojít?
0: To opravdu nevím. Patrně to vzniklo nějakou náhodou.
1: No, jenom, že se to objevilo zrovna teď nebo nedávno. A proč zrovna na místě tragédie? Co o tom soudíte, Watsone?
2: Chtěl bych se, slečny, zeptat, jestli v posledních dnech nešla s dětmi na procházku přes most, jestli totiž děti nemají kovovou obruč nebo dětský vozík na šňůře nebo podobnou hračku, která by prudkým úderem mohla náhodou odštípnout kousek pískovce.
1: Ale to není pískovec, Watsone. Ale jinak je otázka správná.
0: Já s dětmi na most ani na tu cestu nechodím. Kolem vrákosí je bahno. A také spousta komárů.
1: Komárů?
0: Ano, a to je pro děti nebezpečné a nepříjemné. Takovou hračku, jakou, pane doktore, myslíte, nějaký vozíček nebo zvířátko nikdy neměli?
2: To mě tak napadlo. Už bude konec návštěvy, Holmesi. Dozor se ukazuje na hodiny.
1: Ano, děkujeme, slečno, děkujeme. Komáři, ovšem, ano, komáři, myslím, že se mraky rozptylují.
0: Co, prosím?
1: Správně, Watsone, správně, ano, pro vás. Ano, pro vás.
0: Nerozumím.
2: Ale to nic, slečno. Mozek mého geniálního přítele zřejmě právě vyhlásil kladný signál v procesu řešení záhady. Teď se probere a vybuchne energii.
1: Napadlo. Pojďte, Watsone, už to vím. Jdeme.
0: Pane Holmesi, co mám dělat?
1: Držte se, slečno. Dáme vám vědět. Zítra. Díky. Zbohem.
3: Myslíte, že seržant bude ve službě na stanici?
2: Určitě. Kam by chodil?
3: Vezmeme ho sebou.
2: Kam?
3: K našemu experimentu.
2: My budeme experimentovat?
3: Ovšem. Mám dojem, příteli, že na naše výpravy nosíte vždycky revolver. Máte ho dneska u sebe?
2: Aspoň, že máte dojem. Škoda, že si nepamatujete, kolikrát vám můj revolver zachránil život.
3: O, ano, ano, promiňte, na tyhle věci někdy zapomínám. Půjčte mi ho.
2: Pozor, je nabitý.
3: Šikovná zbraň. Těžká do kapsy, vidíte.
2: Poctivá zbrojařská práce, poctivá váha. Co s ním chcete dělat?
3: Tak se mi zdá, Watsone, že se váš revolver octne v úzké spojitosti se smrtí paní Gibsonové.
2: To má být vtip?
3: Nikoli. Vážný experiment. Jestli vyjde, bude všechno jasné. Jeden náboj teď vyjmeme. Tak. Vrátíme zbývajících 5. Zpátky. A zajistíme závěr. Tak, dobře. Váhu odpovídá váš revolver Corpusu Delicti. A měl by se osvědčit.
2: Ručím za něj. Je to perfektní zbraň. No,
3: někdy mě můj instinkt klame. Už se mi několikrát stalo, že jsem šel po falešné stopě. Jsem zvědavý, jak to dopadne tentokrát.
2: Ukažte se. Nervózního Holmese nevídám často.
3: Koupil jste ten provaz?
2: Ano, 10 metrů, tenký, pevný. Je tady v tašce.
3: Jestli se ten experiment nepodaří, bude mít seržant místní policie humornou historku o Holmesově genialitě.
4: Jsem zvědavý, pane Holmesi, hrozně zvědavý na vaše řešení té vraždy. My na venkově nemáme tolik příležitostí jako policie v Londýně a vaše genialita je samozřejmě pro mě nedostižná. Kdybyste věděl, jak jsem rád, že vám smím aspoň v něčem pomáhat.
1: Snažte se, prosím vás, přesně určit místo, kde mrtvá žena ležela. Co nejpřesněji.
2: Pokud si vzpomínám,
5: Posledně jste ukazoval polohu asi 15 stop od toho odštípnutého kousku podezdívky.
1: Watsone, pomozte mi. Potřebuju přivázat tenhle velký kámen na konec našeho provazu.
2: Ano, ano.
1: Tak, držíte?
2: Držím.
1: Pořádně, ať se nevysmetne. Bude použit jako závaží.
4: To osudné místo bylo docela určitě tady. Přesně tady, co teď stojím, pane Holmesi.
2: Ještě moment. No, tohle je patentní uzel. Kámen drží pevně.
1: Výborně, díky. A teď, milí příteli, omluvte mě, uvážu druhý konec provazu k pažbě vašeho revolveru. Tak, držím ho pevně v ruce. A vy, seržante, hoďte uvázaný kámen přes zábradlí mostu, ano? Tak, nedosahuje až do vody.
2: Ne, visí ve vzduchu.
1: Výborně. Nalekejte se, vystřelím do vzduchu. Ustupte stranu. Pozor!
2: Můj revolver.
1: Viděli jste to? Povedlo se, Watsone. Váš revolver vyřešil záhadu.
4: Na mou duši, koukněte. Narazil na spodní okraj zábradlí a odštípnul kousek kamene. Jako ano. Úplně stejný nález, jako byl ten první. Pane Holmesi, já se vám hluboce klaním.
2: Ano, kámen strhnul můj revolver do močálu. Byla to dobrá zbraň. Vaše intuice mě tentokrát oslňuje o něco méně.
1: Ale doktore, příteli, pan seržant pošle pomocníky s hákem a revolver vám vyloví. Vyčištění není problém.
4: Samozřejmě.
1: Ano. Poblíž určitě najdete na podobné zátěži přivázaný revolver pana Gibsona. Teď je snad jasné, že žárlivá paní Gibsonová chtěla zakrýt svou sebevraždu.
4: Sebevraždu?
1: Ano, sebevraždu. A svalit podezření z vraždy na vychovatelku.
2: No, Holmesi.
4: Zařídím okamžitě, aby slečna Danbérová mohla opustit vězení.
1: Výborně. Děkuju vám, seržante.
6: Tenhle záhadný případ zařadím, s vaším svolením ovšem, k ostatním ve svém zápisníku. Co myslíte, Holmesi?
1: Mou reputaci tahle historie nezvýší. Vyčítám si, že jsem ten úlomek kamene neklasifikoval okamžitě jako průkazný klíč k celému případu.
2: Byl jste skvělý.
1: Samozřejmě. Přesto nemyslíte, že jsem měl být rychlejší?
6: Rozhodně ne. Že se paní Gibsonová rozhodla k sebevraždě, nenapadlo přece nikoho, ani jejího manžela, ani policii.
1: Měla velice chytrý plán. Získala od slečny Danbérové lístek, z kterého bylo možné usoudit, že dějiště zločinu vybrala vychovatelka. Z obavy, aby se lístek jako důkaz nestratil, držela ho až do posledka pevně v ruce. Už tenhle fakt měl ve mně okamžitě vzbudit podezření. Vidíte, mrzí mě, to mrzí.
6: Proč? No, konečně dva dny pátrání není přece moc.
1: No.
6: Takže paní Gibsonová vzala svému manželovi dvě podobné pistole. Jednu si nechala a tu druhou ukryla ve skříni v pokoji vychovatelky.
1: Ano, a předtím z ní někde v lese zřejmě vystřelila jednu ránu, aby se zdálo, že je to vražedná zbraň. Na pistoli, kterou se chtěla zabít, přivázala šňůru se závažím, tak jak jsme to udělali my.
6: Ano. A když se s dívkou sešla, hystericky na ní vykřičela nenávistné výčitky a jak se dívka dala na útěk, obrátila pistoli proti sobě.
1: Správně, doktore. Pistole zatížená závažím vyklouzla mrtvé z ruky a sjela do močálu.
6: Ono je vlastně škoda, že jste tak geniální, Holmesi. Měl jste ten případ řešit aspoň týden.
1: Proč?
6: Kvůli honoráři přece.
1: Ale Watsone, fuj. Pomohli jsme jedné nevinné ženě a jednomu zajímavému muži. Kdyby se jejich osudy spojily, což není tak nepravděpodobné, zjistí možná finanční kruhy, že se král zlata něčemu naučil. Škola žalů udílí lidem životní lekce.
6: Krásný závěr. Ale ten si nezapíšu. Řekněte něco normálnějšího.
1: Pošlete panu Gibsonovi účet za 10 dní. Včetně výloh. Samozřejmě.

0: Jak pan Majer našel zvoneček. Pan Majer byl herec. Právě se natáčela kovbojka, ve které hrál mexického peona, kopajícího zákopy na obranu proti nájezdníkům. Kamera běžela a pan Majer přesně podle pokynů režiséra usedl na hromadu hlíny v pozadí a stěžka oddychoval. V tu chvíli jej zahlédl. Ležel mezi hroudami vykopaného jílu a kamením a vypadal docela obyčejně. Pan Majer setřel se zvonečku hlínu a jemně zacinkal.
1: Máte nějaké přání, pane?
0: Pan Majer se udiveně ohlédl. Kde se vzal, tu se vzal. Stál před ním sebevědomý mladý muž s černým bíbrem, oblečený do širokého cestovního pláště z minulého století. V ruce držel nablízkaný cylindr a hůlku a zdvořile se ukláněl. Mezi mexickými peony se výjímal jako pěst na oko.
1: Stop!
0: Režisér vypadal na mrtvici. Vyletěl ze skládací židle, přeskočil zákop jako šemík a řítil se rovnou k ním.
1: Co tady děláte, člověče?
0: Hulákal na neznámého.
1: Který pitomec vás navlík do tohle kostýmu? Okamžitě zmizte nebo za sebe neručím.
2: Slyšel jste? Zmizte!
0: Houkl pan Majer na mladíka s bíbrem, aby bylo režisérovi jasné, že on absolutně za nic nemůže. Podivný zvoneček zastrčil nenápadně do kapsy. Mladík poslechl. Mlčky se panu Majerovi uklonil, zapnul knoflík cestovního pláště a zmizel jako večerníček, když maminka za trest vypne televizor. O několik hodin později se pan Majer setkal s tajemným mladíkem v plášti podruhé. Natáčení skončilo a pan Majer seděl s přítelem Frantou Grossem v malém bistru nedaleko televizního studia. Gross pracoval v televizi jako asistent režie a leta už panu Majerovi sliboval, že mu pomůže k nějaké zajímavé roli. Toho peona z dnešního dopoledne mu také dohodil on. Tentokrát měl Gross pro pana Majera opravdu lákavou nabídku. Herec, který měl číst dětem z Brusu nový seriál Pohádek na dobrou noc, měl automobilovou nehodu, ležel v nemocnici a bylo potřeba za něj rychle najít náhradu. Gross navrhl pana Majera. Pan Majer byl v sedmém nebi. Večer co večer na obrazovce, pěkně v detailu. To bude jiné kafe, než hrát muže v davu nebo peona, kterého si diváci ve filmu obyčejně ani nevšimnou.
2: Člověče Franto, rozplýval se pan Majer v dících. Ty ani nevíš, co pro mě tahle příležitost znamená. Starší kluk studuje, na auták máme půjčku.
0: Hele, nech toho, přerušil skromně Franta Gross výlev přítelovi vděčnosti. Objednej radši panáka, ať to můžem zapít. Pan Majer vřele souhlasil. Otočil se do sálu a kývl na vrchního.
2: Bohušku, dva koňaky.
0: Vrchní jakoby neslyšel.
2: Bohoušku!
0: Marnost nad marnost. Vrchní Bohoušek měl momentálně oči jen pro blondětou slečnu, která na druhém konci bystra pořádala zmrzlinu. Neúctivě se otočil k panu Majerovi zády a šel se s tím zázrakem vybavovat.
3: Co je s ním? Zakabonil se Franta Gross. Je nahluchlej.
0: Pan Majer sáhl do kapsy.
2: Tohle uslyší,
0: řekl, vytáhl tajemný zvoneček a zacinkal.
1: Přejete si, pane?
0: Ten člověk s bíbrem už byl zase tady. Objevil se u jejich stolu, jako by ho tam někdo upustil.
1: Pan Majer si promnul oči.
3: Dvakrát koňak,
0: vykoktal omámeně. Muž s bíbrem se uklonil. Pak sáhl do vzduchoprázdna a v jeho ruce se jako zázrakem objevil stříbrný tácek se dvěma sklenicemi.
1: Ještě nějaké přání, pane? Zeptal se jakoby nic.
0: Pan Majer zavrtěl konsternovaně hlavou.
3: Mladík mlčky postavil tácek s koňakem na stůl, zapnul si knoflík cestovního pláště a rázem byl opět ten tam.
1: Viděl jsi to?
3: Na rozdíl od pana Majera patřil jeho přítel k lidem, které hned tak něco nevyvede z míry, neboť mají pro každou záhadu přirozené vysvětlení.
0: Co se divíš? Ušklíbil se Franta Gross a chopil se sklenice. Nemají zkrátka lidi, tak musí vzít zavděk kdejakým pošukem.
3: Na tvůj úspěch, Andrzéne. Přiťukli si. Koňak byl vynikající, ale panu Majerovi už začínalo být jasné, že s tím mužem v plášti to nebude jen tak.

0: Majerovi bydleli v patrové vilce na předměstí. Nebyl to žádný palác, jen standardní domek se zahrádkou a garáží, jakých se před válkou stavěly tisíce. Pro rodinu s dvěma dětmi a Jezevčíkem to ale rozhodně bylo docela příjemné bydlení. Když přicházel pan Majer domů, zahlédl na zahradě sousedovic Mařenku, jak si hraje s jeho 9letým synem Honzíkem. Vypadalo to, že si vědou do vlasů.
1: No tak, děti,
0: napomenul je laskavě pan Majer. Přece se nebudete hádat. Jsi chlap, Honzíku, nebo ne? Tak buď trochu galantní. Honzík okamžik usilovně přemítal, pak se rozběhl za tátou a chytil ho za rukáv.
1: Hele, tati,
0: zeptal se opatrně.
1: Když jako budu galantní, budu taky hodnej?
0: No, zamyslel se pan Majer, vlastně se to taky tak dá říct.
1: Hurá, zajásal Honzík. To teda půjdeme dolů na parku. Večer, když všechno svítí.
0: Počkej, počkej, bránil se jeho otec. To bych o tom musel něco vědět, ne?
1: Slíbil jsi mi to?
0: Když budu hodnej, připomenul mu vážně Honzík. A slovo se má dodržet. Pan Majer chtě nechtě kapituloval. Tak dobrá, řekl. Ale až zítra. Dostal jsem novou roli. Velkou roli. Dneska ji musím studovat.

0: Konečně bylo zítra a v televizním studiu číslo 5 se schylovalo k slavnostní premiéře. Pana Majera nalíčili, učesali a posadili před televizní kameru. Druhý asistent Poláček dostal od asistenta Grosse pokyny, kdy a jak má obracet obrázky, které budou doprovázet Majerovo vyprávění, a režisér Novák poučil pana Majera, že si svým projevem musí získat srdce malých diváků. Kameramani byli připraveni, technika v nejvyšší pohotovosti a na úplně přesných hodinách na stěně televizního studia bylo za minutu 6. Děti v celé zemi se těšili.
1: Mami, už to začne!
0: Volal Honzík na paní Majerovou, která ještě cosi dodělávala v kuchyni. Paní Majerová si utřela ruce do zástěry a honem si šla sednout k televizoru. Na obrazovce se objevila zářivě se usmívající hlasatelka a medovým hlasem oznámila malým i velkým divákům, že za okamžik začne zbrusu nový seriál Pohádek na dobrou noc, který jim bude vyprávět známý a populární herec Karel Majer.
1: Děti!
0: Šeptala paní Majerová rozechvíle Honzíkovi, Petrovi a Mařence Hermanové, která se i s rodiči přišla podívat k Majerovým na televizi.
1: Držte tatínkovi palce!
0: Dozněla znělka večerníčku a pan Majer začal vyprávět. Za devatero horami a devatero řekami žil starý, moudrý král a ten měl dvě dcery. Jedna se jmenovala Arabela a druhá Ksénie. Princezna Arabela byla samý žert a smích a podaní ji měli tak rádi, že by pro ni do ohně skočili. Za to Ksénie byla pyšná, chodila po zámku jako páv a věčně se kroutila před zrcadlem. A potom to přišlo. Tvář pana Majera vystřídali na obrazovce ilustrace k pohádce, jenže jaké? Ten malér nechtěně zavinil asistent režie Gross. Když dával druhému asistentovi Poláčkovi obrázky, nějak si popletl desky a tak se v televizi místo krásné princezny Arabely objevila koza v šátku a místo pyšné Ksénie vlk. V televizním studiu vypuklo zděšení. Děti doma u obrazovek se divily a dospělí se mohli popukat smíchy. To se zase jednou televize vytáhla. Vyprávějí o Arabele a ukazují o vlkovi a kůzlátkách. Režisér Novák zuřil, asistent Gross se omlouval a přísahal, že už si příště dá pozor. Příště. Co to bylo panu Majerovi platné? Většina diváků, tím méně děti, přece vůbec netuší, kdo za co je v televizi zodpovědný. Všichni si určitě budou myslet, že tu dnešní pohádku popletl on. Tak se na tu roli těšil. A teď může si dát z ostudy ušít kabát. Utěšoval se pouze vědomím, že zítra, při dalším pokračování seriálu, bude mít příležitost si svoji pošramocenou reputaci napravit. Domů pan Majer nepřišel ve zrovna nejlepší náladě. Na nějaké legrácky neměl ani pomyšlení. Ale sliby se musí plnit a tak mu nezbylo, než jít večer s Honzíkem dolů na parku. Mařenku Hermanovou vzali sebou. Střelnic byla v Luna Parku celá řada. Lidé se tlačili u suknem potažených pultů, broky cvakaly do terčů a nejeden mladík si vysloužil pusu za papírovou růži. Je, tamhle ten je krásnej. Vzdychla okouzleně Mařenka a ukázala na plyšového huňáče, který trůnil mezi kovovými válečky a sbírkou fotografií populárních zpěváků. Měl zlatohnědý kožíšek a ve skleněných očkách jiskru úsměvu. Když se ti líbí, bude tvůj, prohlásil suverénně pan Majer. Prodral se k pultu, vytáhl z kapsy peněženku a kývl na majitele střelnice. Prosil bych jednou na toho medvěda.
2: To budeš muset přestřelit tamhle těch 7 špejlí,
0: jemně upozornil tatínka Honzík.
2: Myslíš, že to dokážeš?
0: Pan Majer, kterému jiskřivá atmosféra Luna Parku stoupla do hlavy jako velmi staré víno, měl pocit, že dokáže všechno na světě.
2: Aby ne, hledbal se. Víš ty, kolikrát už jsem hrál ve filmu kovboje?
0: Zaplatil, nabil pušku a dal se do toho. Ukázalo se, že to nebude tak jednoduché. Čas ubíhal, davy v Luna Parku pomalu řídly a pan Majer pořád ještě střílel a střílel. Vystřídal postupně všechny pušky, co jich bylo na pultě. Zkoušel to bez podpory, s podporou, hrubou muškou, jemnou muškou. Život zkrátka není film.
2: Pravda, 4 špejle už byly vejpůl a 1 naštípnutá, ale 2 pořád ještě zbývaly. Zůstali v lunaparku až do zavření, ale přes veškerou snahu pana Majera se trofej v podobě plyšového medvěda nestala jeho kořistí.
1: Jsi normální?
2: Vítala ho rozlobená paní Majerová už dávno v noční košili, když se konečně vrátil s dětmi domů.
1: My tady s paní Hermanovou šílíme a ty si střílíš na pouti.
2: Zítra tam musím znova, povzdechl si pan Majer a začal se unaveně svlékat. Zůstal jsem ve střelnici dlužen a taky si nemůžu dovolit, aby ve mně děti viděli žvanila. A tehdy se pan Majer setkal s tajemným mužem v plášti potřetí. Zvoneček, který pokládal na noční stolek spolu s hrstkou drobných a jinými předměty, jak je vyndával z kapes, náhodou zacinkal. V ložnici Majerových se ozvalo známé: Máte nějaké přání, pane? A mladík s bíbrem byl opět tady. Pan Majer obrátil oči v sloup.
1: Co za mnou pořád lezete?
2: Utrhl se na neznámého. Muž v plášti sklonil hlavu a poslušně se otočil.
1: Tak proč pořád zvoníte?
2: Zahučel ukřivděně.
1: Myslíte, že je to pro mě nějaká radost cestovat takovou dálku, abych vám splnil přání?
2: Pan Majer zpozornil.
1: Moment,
2: řekl a rychle se snažil srovnat si mladíkova slova v hlavě. Povídáte, že mi chcete splnit přání?
1: Co myslíte, že bych tady jinak dělal?
2: Ocekl tajemný cizinec. A co kdyby to bylo takové, no, zkrátka neobvyklé přání, zeptal se lišácky.
1: Třeba, abyste mě naučil střílet.
2: Mladík s bíbrem nehnul ani brvou.
1: Když střílet, tak střílet,
2: pravil a zakýval na pana Majera, aby přistoupil blíž. Pak rozevřel svůj starožitný dlouhatánský plášť a přehodil jeden jeho cíp panu Majerovi přes ramena.
1: Držte se mě,
2: přikázal a zapnul ozdobný knoflík.

0: Smrt mluvícího vlka. Když se pan Majer druhý den probudil doma ve své posteli, měl v první chvíli dojem, že se mu to všechno jenom zdálo. Rolety byly vytažené, ložnice zalitá raním sluncem a manželčina přikrývka přehozená přes čelo sousední postele svědčila o tom, že paní Majerová už je na nohou a připravuje snídani. Zkrátka, docela všední ráno. Jenomže pak vedle sebe našel ležet tu pušku. Pan Majer se posadil, protřel si oči a začal usilovně vzpomínat. Ukázalo se, že tajemný mladík s Bíbrem se jmenuje Rumburak a je čarodějem druhé kategorie na dvoře krále Artura I., vládce říše pohádek. Aby mohl panu Majerovi splnit přání, odnesl ho Rumburak k ním domů, do pohádky, kde neplatí lidské zákony. Pan Majer totiž neměl zbrojní pas. Tady máte pušku a tamhle je terč, řekl Rumburak, když přistáli v pohádkové krajině. A teď pozor. Terč, vaše oko a muška vaší pušky musí být v jedné rovině. Jasné? Tak palte. Pan Majer pálil. Trochu se mu třásla ruka, protože v říši pohádek bylo chladno a on byl jen tak v pyžamu. Pálil a pálil, ale výsledky nebyly o moc lepší než večer v Luna Parku. Vy jste ale nemehlo, zlobil se Rumburak. Tak se mi zdá, že naučit vás střílet je trochu velké sousto i pro čaroděje druhé kategorie. Já mám dneska prostě smůlu, omlouval se pan Majer a zvědavě přitom pokukoval po trpaslících, kteří šli právě kolem do práce kopat poklady. Pomalu už svítalo. Třeba v té televizi. Představte si, pane Rumburak, že ode dneška bude pro všechny děti princezna Arabela koza a její sestra Ksenie vlk. No řekněte, není to k zbláznění? Tohle Rumburaka nadmíru zaujalo. Nejdříve sice pana Majera napomenul, že takhle se nemluví o královských majestátech, nikdo nikdy neví, kdo ho může slyšet, ale pak se začal zvědavě vyptávat na podrobnosti. To tedy je ta vaše televize něco neuvěřitelného. I na naše poměry, usoudil nakonec, když mu pan Majer podrobně vylíčil, co a jak se stalo. S tou by se asi dala dělat kouzla. To teda jo, souhlasil pan Majer, zvedl opět pušku a pečlivě zacílil. Když v ní vystupujete, dívají se na vás miliony dětí. To je samozřejmě prima, jenže když to náhodou zvoráte, je to pak o to větší ostuda. Pak stiskl spoušť a od jezírka prostírajícího se daleko stranou terče se ozvalo zaúpění. V zápětí to nešťastné zvíře promluvilo lidským hlasem.
1: Zabili mě, pomoc!
0: A pak ještě chroptivě dodalo.
1: Chudinka Karkulka!
2: Vy jste se zbláznil,
0: vykřikl Rumburak a obličej mu zpopelavěl hrůzou.
2: Víte, co s námi udělá pan král, jestli se dozví, že jste Karkulce zastřelil vlka z její pohádky?
0: Pan Majer nevěděl, ale stejně mu z toho bylo málem do breku. Ať dělá, co dělá, všechno je nakonec špatně. Mít takovou smůlu, jakou má dneska on, to snad už vážně není normální. Pak už to šlo ráz na ráz. Rumburak neváhal ani vteřinu, zahalil pana Majera do cestovního pláště, zapnul knoflík a pryč. Jediné, na co si pan Majer ještě vzpomínal, bylo, že mu Rumburak za trest sebral kouzelný zvoneček a rezolutně prohlásil, že má pana Majera až po krk a nehodlá se kvůli němu dostávat do dalších malérů.
3: Taky jsi měl takovou bláznivou noc, Karle.
0: Pan Majer se probral z myšlenek. Ve dveřích ložnice stála paní Majerová se snídaní na plastikovém podnose.
3: Mně se, představ si, zdálo, že tě unesli.
0: Ještě mnohem hůř, než pan Majer doplatil na jejich společné noční dobrodružství čaroděj druhé kategorie Rumburak. Smrt Karkulčina mluvícího vlka vyvolala v říši pohádek velké pobouření. Pan král, kterému nějaký pilný trpaslík donesl, kdo v tom má prsty, si nechal zavolat Rumburaka na zámek. Rádcové dali hlavy dohromady a rozhodli, že Rumburak zasluhuje za svoji nedbalost exemplární trest. Ať nahradí toho vlka, navrhla královna. Jak by k tomu přišla chudinka Karkulka, kdyby se kvůli nedostatku personálu měla zrušit její pohádka? Pan král souhlasil. Odevzdej nejvyššímu královskému čaroději, panu Vigovi, cestovní plášť, kouzelný prsten, zvoneček a všechny ostatní nástroje a odznaky čarodějnického stavu a řemesla, které si svou nedbalostí pohanil, přikázal Rumburakovi. Ode dneška přestáváš být čarodějem a budeš působit v pohádce o červené karkulce. Rumburak byl z toho úplně zdrcený. V příštím kvartále měl být povýšen do první kategorie a teď místo toho tohle. Nejvíc ho mrzelo, že k tomu došlo před očima princezny Arabely, kterou tajně a beznadějně miloval. Nedalo se nic dělat. Pan Vigo, nejvyšší královský čaroděj, muž důstojného vzezření a moci tak veliké, že mu nebylo radno odporovat, natáhl ruku a Rumburak mu beze slova odevzdal všechny své kouzelnické propriety. Vigo pak otočil kouzelným prstenem a z bývalého čaroděje druhé kategorie byl v tom okamžiku vlk.
4: To vás bude mrzet, vrčel Rumburak, když ve vlčí podobě běžel z královského paláce do temného lesa. Jednou se pomstím a jak?
0: V duchu probíral slovo za slovem průběh procesu a dělalo se mu stále víc rudo před očima.
4: Taková nespravedlnost, opakoval si stále dokola. Za to mi zaplatíte a první bude na řadě královna.
0: Jak tak pobíhal, ocitl se před perníkovou chaloupkou, kde žila Ježibaba. V tu chvíli dostal nápad. Přistoupil blíž a zaklepal přední prackou na dveře.
4: Jen pojďte dál, pane Rumburák,
0: ozval se zevnitř skřehotavý hlas.
4: Už na vás hezkou chvíli čekám.
0: Perníková vrátka se otevřela a Ježibaba pustila Rumburaka dovnitř. Za chvíli se dohodli. Ježibaba totiž byla královnina nevlastní sestra a nikdy králi neodpustila, že si nevzal za ženu ji. Lepšího spojence si Rumburak nemohl ani přát.
4: Lasice, mravenec, ježek, rak,
0: mumlala babice kouzelné zaklínadlo a sypala do prskajícího ohně půlnoční koření.
4: Ať tu stojí Rumburak.
0: A ejhle. Sotva to dořekla, vlčí kůže na Rumburakovi popraskala, pak vzplála modravým plamenem a v zápětí stál ve světnici čaroděj druhé kategorie ve své původní podobě.
5: Díky, paní kolegyně, řekl Rumburak a otřepal si zbytky páchnoucího popele. Nikdy vám to nezapomenu. Koště máte v pořádku?
0: Ježibaba hrdě přisvědčila. V chaloupce měla plno pavuči na dokonalý ježibabí nepořádek, ale její dopravní prostředek se leskl čistotou. Na první pohled bylo vidět, že mu věnuje soustavnou péči. Nasedli. Letěli přes hory, letěli přes doly, přeletěli 7 hlubokých jezer a 7 divokých řek. Teprve tam, na samé hranici říše pohádek pro děti a království pohádek pro dospělé, se na vysoké skále uprostřed lesů tyčil starý a majestátní Chechotův hrad. Konečně byli na místě. Ježibaba opřela koště vedle hradní brány a protože bylo otevřeno, vešli bez váhání dovnitř.
5: Haló, je tu někdo?
0: Hradní síň vypadala sešle a opuštěně. Teprve po třetím zvolání vrzly s rezivělým železem pobité dveře a do síně nakoukl starý, ušmudlaný čert se zbytky slámy ve vlasech. Bylo na něm vidět, že si dával 20.
1: Přejete si, blem,
0: zabručel rozespale.
5: Hledáme čaroděje Chechotu, řekl rázně Rumburak. Přestaň zývat a hned nás k němu uveď.
0: Čert udiveně zamrkal a potom prohlásil, že nemůže panstvu sloužit. Čaroděj Chechota už na hradě nebydlí. Žil skoro 1000 let a jednoho dne ho to přestalo bavit, tak se proměnil v lesní vůni. Rumburak pokynul rozpačitému čertovi, aby přistoupil blíž a začal se ho opatrně vyptávat, kdo tedy teď vlastně na hradě vládne.
6: Nikdo,
0: pokrčil rameny čert.
6: Zůstalo tu jen služebnictvo. Trpaslík Mekota, bezhlavý rytíř Pekota, brm, a lovecký chrtové, Jekota a Fekota, brm,
0: vypočítával na prstech.
6: Já se jmenuju brm, Blekota.
5: Čaroděj Chechota byl blázen,
0: zašeptal Rumburak Ježibabě a nahlas řekl.
5: Výborně, Blekoto, a teď mě dobře poslouchej. Jmenuji se Rumburak a jsem váš nový pán. Jasný? Čert protáhl obličej.
7: Brum, k službám, pan. Brum.
5: Bylo na něm vidět až příliš, jak ho mrzí, že sladký čas flákání a vyspávání je nenávratně pryč. A teď nám ukážeš hrad. Hrad byl rozlehlý, spustlý a plný letité špíny. Prošli 12 klenutých komnat a ve 13. tajné komnatě hradu na ně čekalo milé překvapení. Když otevřeli bytelnou dubovou almaru s chechotovým erbem na dveřích, našli v ní kompletní sadu kouzelnických rekvizit. Cestovní plášť, letající kufr, křišťálovou kouli, bezedný měšec a dokonce hned dva kouzelné prsteny. Rumburak měl co dělat, aby nekřičel radostí. S takovým vybavením byl on, suspendovaný čaroděj druhé kategorie, málem mocnější než sám vrchní královský čaroděj, pan Viggo. Jmenuji tě svým osobním sluhou, oznámil Blekotovi. Připrav se na cestu. A vy, paní kolegyně, poletíte s námi. Ještě dneska z vás udělám královnu. Královna se právě rozloučila s princeznou Arabelou, když se na parapetu otevřeného okna její komnaty objevili dva velcí černí havrani.
8: Krá, krá, krá.
5: Krákorali výhružně a hrnuli se dovnitř. A sotva se zakřivenými pařáty dotkli podlahy, změnili se v Rumburaka s Ježibabou. Překvapená královna si i v téhle situaci dokázala zachovat noblesu, která patří ke skutečnému královskému majestátu. Co tady chcete, Rumburaku? Řekla přísně. A jak se opovažujete měnit podobu, kterou jsme vám s jeho veličenstvem králem za trest přisoudili? Rumburak se posměšně uklonil.
8: Veličenstvo, ta podoba se mi prostě nelíbí, řekl. Tak, jako se tahle nebude líbit vám.
5: Pak otočil kouzelným prstenem a proměnil nešťastnou královnu v křehkou bílou hrdličku. Ježibaba nadšeně zatleskala.
9: Výborně, pane Rumburak, to byl bezvadný nápad. Dej pozor na divoký kočky, sestřičko,
5: posmívala se královně hrdličce.
9: Mohli by ti ublížit.
8: Ještě než odletíte, veličenstvo, triumfoval Rumburak, dovolím si vám představit tu, která vás bude od této chvíle zastupovat.
5: Pak otočil kouzelným prstenem podruhé a proměnil Ježibabu v královnu od té pravé naprosto k nerozeznání.
8: S Bohem, veličenstvo!
9: Kšá!
5: Hrdlička poděšeně poskočila, rozevřela bělonká křídla a provázena posupným smíchem těch dvou vylétla oknem do zahrady.
8: Tak, to bychom měli, paní kolegyně,
5: řekl Rumburak a se zalíbením si prohlédl své dílo.
8: Podoba je perfektní. Teď hlavně dávejte pozor, ať něco nezvoráte. Pamatujte si, že od této chvíle se musíte jako královna taky chovat.
5: To se snadno řekne. Netrvalo ani hodinu a už se po celém královském paláci povídalo, že její veličenstvo královna nějak není ve své kůži. Někteří dvořané dokonce tvrdili, že musí být vážně nemocná.

0: Zatímco podivné chování falešné královny vyvolávalo rozpaky v říši pohádek, Rumburak se svým novým sluhou Blekotou se vydali do říše lidí. To, co tam měli na práci, byla druhá, podstatná část Rumburakova plánu na pomstu. Jenže ani Rumburak, ani čert Blekota se ve světě lidí příliš nevyznali a to byla okolnost, která způsobila, že museli hned od začátku překonávat různé drobné obtíže. Ty nastaly i hned po jejich přistání v parku nedaleko centra města.
1: Čert! Je! Podívejte, čert!
0: Začali vykřikovat děti, které si na nedalekém trávníku hráli s míčem. A hned se k oběma překvapeným cestovatelům rozběhli, aby si na tu příšeru mohli sáhnout. Rumburak s Blekotou raději vzali nohy na ramena.
2: Brm, tyhle dnešní děti. Brm, fuj, tajbl.
0: Zlobil se udýchaně Blekota, když se jim po chvilce kličkování konečně podařilo zmizet ve křoví.
2: Brm, nemají žádnou úctu. Co pak už se ani brm, čerta nebojej?
3: Bojej, nebojej, musíme na to jinak, prohlásil jeho pán a rozhlédl se po parku. Musíme vypadat jako normální lidi. Takhle jsme příliš nápadní.
0: Nikde nikdo, jenom městský metař v oranžové kombinéze zametal nedaleko od nich pěšinku.
3: Dávej pozor, jak nás převlíknu,
0: pravil Rumburak a otočil kouzelným prstenem. Jestliže Rumburak podlehl mylnému dojmu, že oranžová kombinéza je ve světě lidí běžné oblečení, soused Majerových, pan Herman, recepční v hotelu Astoria, kde se Rumburak s Blekotou hodlali ubytovat, byl docela jiného názoru. Nedůvěřivě si podivné hosty prohlédl a rovnou se jich zeptal, jestli mají peníze.
3: Peníze?
0: Rumburak se ušklíbl a ledabile sáhl do Chechotova bezedného měšce. Pan Herman zalapal po dechu. Tolik zlaťáků, kolik jich Rumburak vysypal před něj na pult, ještě v životě neviděl.
3: Stačí.
0: Pan Herman se uklonil.
2: Zajisté, pane,
0: pravil úslužně a přidělil těm dvěma podivným metařům nejnádhernější apartmá, jaké bylo v hotelu právě k dispozici. Bylo mu totiž jasné, že se jedná o výstřední zahraniční turisty, nejspíš milionáře. Než se dostali do továrny na výrobu televizního zařízení, nadělali ještě spoustu zmatků. V obrázkovém časopise, který objevili na stolku ve svém pokoji, byly fotografie nejrůznějších významných osobností velkého světa a Rumburak s Blekotou, ve snaze podobat se co nejvíce lidem, nevěděli, za koho dřív se mají převléknout. Převlékali se a převlékali a nebýt ochotné pokojské, která jim konečně za úplatu vysvětlila, že se zrovna moc nehodí potloukat se po ulicích jako jeho veličenstvo císař se svým komorníkem nebo generál a jeho pobočník, natož aby místo autem jezdili ve starobylém kočáře taženém čtyřspřežím, skončili by nejspíš na záchytce. Bohatého obchodníka v Mercedesu řízeném uniformovaným šoférem za to v továrně na výrobu televizního zařízení přivítali s náležitou úctou. Obchod je obchod. Sám náměstek ředitele se nabídl, že ho provede. Rumburak si nechal všechno ukázat a podrobně vysvětlit. Říkal si teď císař a zajímali ho především prospekty nejmodernějšího zařízení televizního studia. Věděl, že si později s pomocí kouzelného prstenu dokáže podle fotografií v prospektech vyčarovat všechno, co bude potřebovat k uskutečnění svého plánu. Když po skončení prohlídky nasedal do svého Mercedesu, potěšený náměstek se mu zdvořile uklánil.
4: Náš zákazník, náš pán, říkal si v duchu. A který zákazník je tak seriózní, že může platit ve zlatě?
0: Také v televizi, kam vedla další Rumburakova cesta, proběhlo všechno k jeho absolutní spokojenosti. Od náměstka už tam byla hláška, že pan císař, bohatý a vážený budoucí zákazník továrny, by si rád prohlédl vyráběná zařízení v praxi a tak byli v televizi k Rumburakovi všichni velice ochotní. Ukázali mu studiový záznam, předvedli mu, jak se připravuje vysílání, zodpověděli všechny jeho dotazy a ještě ho vyprovodili až ke dveřím. A bylo to. A když se Blekota a jeho pán ocitli zpátky na Chechotově hradě, upřímně si oddechli, že už mají ten zpropadený výlet do světa lidí za sebou. Také už byl nejvyšší čas. Rumburak honem proměnil tajnou komnatu hradu v televizní studio, poučil Blekotu, co a jak má dělat a váženému panu králi poslal kouzelnou poštou z brusu nový barevný televizor s návodem, aby i on a hlavně on z toho jeho chystaného žertíku taky něco měl. Bylo za 5:05. Děti v celé zemi zasedli k televizorům, Na obrazovkách se objevila usměvavá hlasatelka, zazněla znělka večerníčku a pan Majer začal vyprávět. Byla jedna holčička, která nosila čepeček z červeného sametu a proto jí říkali červená karkulka. V té chvíli se do toho vložil Rumburak. Vzal na sebe podobu pana Majera, napojil se na vysílání a tak tu pohádku o červené karkulce přejinačil, že z toho šla režisérovi Novákovi hlava kolem. A nejenom jemu. V královském paláci vypuklo zděšení. Karkulka, že snědla babičku i s myslivcem? Kdo to jakživ slyšel? Princezna Arabela plakala. Ksenie si okusovala rozčílením nehty. Pan král se chytal za hlavu a vrchní královský čaroděj, pan Vigo, se rozpačitě popotahoval za dlouhatánský knír. Co se to pro boha stalo? Co pak ta stará pohádka už neplatí?
5: Platí to, co znají děti, smála se falešná královna. A od toho Majera to teď znají takhle.
0: Byla to katastrofa. Ještě ten týž večer si miliony dětí začaly hrát na zlou karkulku, která všechny sežere. Rodiče lomili rukama, pedagogové šíleli a kdekdo proklínal nešťastného pana Majera. Dokonce i on sám už začínal mít pocit, že se nejspíš zbláznil. Rumburak byl spokojen.
5: Jde to jako po másle, oznámil Blekotovi. Obrátím takhle ještě pár pohádek na ruby a uvidíš, že mi král ještě rád nabídne půl království a ruku princezny Arabely jen, abych toho nechal a zachránil jeho říši pohádek před katastrofou. Chceš se vsadit?
0: Blekota nechtěl. Věděl, že prostřednictvím kouzelné křišťálové koule je Rumburak o všem, co se kde děje, dokonale informován.

0: Setkání. Pan Majer byl na zhroucení. Když šel po ulici, lidé si na něj ukazovali a ťukali si na čelo, sousedé ho přestali zdravit a dokonce i paní Majerová se na něj dívala tak nějak podivně. Do televize přicházely tisíce a tisíce rozhořčených dopisů. Nejspíš to bude porucha kalcémie doprovázená halucinačními stavy, usoudil Petrův kamarád, psychiatr Neumann, který na Petrovu žádost přišel pana Majera prohlédnout. V žádné říši pohádek jste přirozeně nebyl. To se vám všechno jenom zdálo. Doktor Neumann vytáhl z kapsy pláště bloček receptů a na jeden z nich načmáral pár doktorských klikyháků. Jen klid, řekl. Vezmete si 3x denně tabletku a kdybyste měl pocit, že to na vás zase leze, počítejte. Pěkně od 1 do 100. To vás uklidní. V nejhorším zajděte za mnou na kliniku. Také v pohádkové říši panoval zmatek a na zhroucení byl i pan král. Na naléhání falešné královny sice nařídil, že pohádka o červené karkulce teď musí probíhat tak, jak ji dětem vyprávěl pan Majer, ale situaci to nijak neuklidnilo. Naopak, byly s tím jenom potíže. Myslivec měl 90 kilo, babička 52 a karkulka je odmítala sníst. Tvrdila, že jsou pro ní moc velké sousto.
1: Vezmi si příklad z Otesánka, radila jí princezna Ksenie. Ten sní celý povoz i s koňmi.
0: Karkulka odešla s pláčem a panu králi bylo jasné, že pohádková říše se začíná otřásat v základech. Musíme to tomu Majerovi nějak zarazit, usoudil vrchní královský čaroděj pan Vigo a zapráskal dlouhatánským čarodějnickým knírem. Jinak za nic neručím.
2: To bych ráda věděla, jak, zasmála se skřehotavě falešná královna. Mám takovej dojem, mistře, že tohle bude i pro vás, kapánek tvrdej voříšek.
0: Co kdybychom toho pana Majera navštívili? Navrhla otci princezna Arabela. Pan Vigo mu vysvětlí, co svým jednáním způsobil a on to jistě napraví. Vypadá přece jako docela hodný člověk. Panu králi se princeznin nápad zalíbil. Celý pookřál a přes protesty falešné královny nařídil, aby se

0: pomocí kouzelného prstenu patřičně převlékl, aby v říši lidí nebudili nežádoucí pozornost. Přistáli v parku před univerzitou. Princeznu Arabelu zajímali lidé. Připadali jí zvláštní a bezprostřední a líbilo se jí, že se vůbec nechovají jako poddaní. Třeba támhle ta skupinka chlapců a děvčat schromážděných kolem mladíka drnkajícího na jakýsi podivný melodický nástroj. Jak ti se dokážou smát a bavit? Zdálo se jí nespravedlivé, že lidé vědí o pohádkových bytostech prakticky všechno a pohádkové bytosti nemají o lidském životě vůbec ponětí. Co kdybyste šli do té televize sami, navrhla nesměle. Počkám tu na vás a poslechnu si zatím písně těch mladých lidí. Ale milosti, polekal se pan Vigo, co kdyby... Ani se odtud nehnu, žadonila Arabela. Nebojte se, nemůže se mi nic stát. Ksenie se už klíbla. Jen ji nechte, řekla. Je hloupá, tady nic neuvidí. Pan Vigo nakonec byť neochotně souhlasil. Co taky dělat, když si princezna postaví hlavu? Pro jistotu vám tu nechám kouzelný prsten milosti, řekl, když se loučili. A přesně v poledne se tady sejdeme. A tak se princezna Arabela setkala s Petrem Majerem. Což, jak se později ukázalo, mělo rozhodující význam nejen pro celý jejich další život, ale i pro vývoj událostí v království pohádek. Petr Majer se chystal na zkoušku z elektroniky. Seděl na lavičce nedaleko party kluků a holek s kytarou a usilovně brejlil do skript v bláhovém domnění, že je mu to ještě něco platné. Náhle se blízko něj ozval příjemný dívčí hlas. Smím se vás na něco zeptat, švarný jinochu? Cože? Arabela se rozpačitě usmála. Ráda bych věděla, jak se jmenuje nástroj, na který hráli ti veselí mladí lidé, co právě odešli? Zeptala se Petra a maličko zčervenala pod jeho zkoumavým pohledem. No přece... Petr se zarazil. Už měl na jazyku správnou odpověď, když mu najednou došlo, že si z něj ta zvláštní holka docela normálně utahuje. Komu to chce namluvit, že nezná kytaru?
1: To byl přece... Parní válec, mladá dámo.
0: Což jste to nepoznala? Řekl a s napětím čekal, jestli dívka jeho pohotovost ocení. Arabela nehnula ani brvou. Parní válec? Opakovala po něm zasněně. Má pěkný zvuk? Také bych chtěla mít takový.
1: Je dobrá, pomyslel si Petr a nahlas řekl. Poslyš, to vždycky mluvíš tak, jako když tě zrovna pustili ze cvokárny?
0: Arabela uraženě povytáhla obočí. Jestli máte na mysli ústav pro výchovu šlechtičen, řekla, tak ten už mám dávno za sebou. Petr se zasmál a udělal jí vedle sebe místo.
1: 1-0 pro tebe. Jestli chceš, tak si sedni.
0: Neodmítla. Příjemně klábosili a čas neúprosně utíkal. Najednou Petr pohlédl na hodinky a zděšeně vyskočil. Zkouška. Málem na ně zapomněl. Navíc měl pocit, že se mu všechny ty pracně naučené vzorce a formulky úplně vykouřily z hlavy. Co teď? Půjdu tam s tebou a pomůžu ti. Ujistila ho vážně Arabela, když se jí v rychlosti svěřil se svým problémem. Nemusíš se ničeho bát?
1: Pomůžeš, zasmušil se Petr. To bych rád věděl, jak...
0: Na chodbě před zkušebnou byla dusná atmosféra a panovala tam přímo pohřební nálada.
2: Dělej, seš na řadě, uvítala udýchaného Petra brýlatá kolegyně Fischerová a jiný Petrův spolužák, Franta Jiránek, ji pochmurně doplnil.
3: Připrav se na nejhorší. Už 12. vyrazil.
0: Docent Hrach, asi 50letý vousatý obr, se studenty nikdy moc nepáral a dneska měl obzvlášť prachmizernou náladu.
3: Člověče, kde se flákáte?
0: Zabručel nerudně, když Petr vstoupil do zkušebny a hned k němu přisunul obálku s otázkami.
3: Tak si račte vybrat.
0: Byly to elementární částice. Petrovi se zatočila hlava. No páni, to bude bouchanec. Docent Hrach nalistoval ve skriptech příslušnou pasáž a opřel se pohodlněji do křesla.
3: Tak nám řekněte něco o...

0: klistronu. Pravil a okolo úst se mu objevil úšklebek. Klistron je elektronka, která... No tak člověče, napomenul Petra netrpělivě docent Hrach a projel si kostnatými prsty vousy na bradě jako hřebenem. Leze to z vás jak z chlupaté deky. V té chvíli se v místnosti objevila ta moucha.
1: Už jsem tady,
0: bzučela Petrovi chlácholivě do ucha a usedla docentu Hrachovi na otevřená skripta. V zápětí byla zpátky.
1: Elektrony vystupující z katody se pomocným elektrickým potenciálem silně urychlí.
0: Petr měl pocit, že se mu to jenom zdá. Elektrony, opakoval jako ve snách, vystupující z katody. Dopadlo to nad očekávání dobře. Díky Arabele byl Petr toho dne jediným studentem, který dostal za jedna. V nadšení nad tím naprosto nečekaným úspěchem se jí úplně zapomněl zeptat, jak to, že byla mouchou. Popravdě řečeno, na nějaké dlouhé vyptávání nebyl ani čas. Od chvíle, kdy se Petr s indexem v ruce vypotácel ze zkušebny a vděčně svoji čekající zachránkyni políbil, byli oba středem pozornosti Petrových spolužáků. Tak Petr si konečně našel holku. Z ničeho nic. A ještě k tomu tak nezřízeně krásnou. Nemohli to vůbec pochopit. Na Petrovu hlavu pršely nejrůznější poznámky a cestou do menzy, kam Petr pozval Arabelu na oběd, se za nimi táhl houf lidí. Franta Jiránek si Arabelu dokonce vyfotografoval. K obědu byly špagety. Arabela takový podivný pokrm v životě neviděla a samozřejmě neměla nejmenší tušení, jak se to jí. Byla z toho spousta legrace. Petrovi spolužáci se okamžitě začali galantně předhánět v instruktáži, Arabela se bavila a Petr se čím dál tím víc mračil. Snad nežárlíš, dobíral si ho Franta Jiránek. Stejně si mi zlomil srdce, smála se Fischerová. Čas letěl. Když velká ručička nástěnných elektrických hodin poskočila k 12, Arabela náhle odložila příbor. Promiň, Petře, řekla. Musím už zmizet. Pan Vigo by se děsně zlobil. Pak otočila kouzelným prstenem a doopravdy zmizela.
2: To mě teda podrž, vydechl úžasle Franta Jiránek.
0: Jo, pěknou buchtu si holt musíš hlídat, zavtipkoval Alex, jiný Petrův spolužák. Petr seděl nad talířem jako opařený. Tak přece je to pravda. Nic se mu nezdálo. Arabela byla v pracovně docenta Hracha doopravdy mouchou. A to nedokázal ani při nejlepší vůli vysvětlit. Sotva Arabela usedla na lavičku v parku, kde měla schůzku s panem Vigem a Xenií, uviděla je přicházet cestičkou mezi keři. Vigova tvář se rozzářila. Vidíte, milosti, prohodil ke Xenii smírnou výčitkou. Vaše sestra se na rozdíl od vás chová vzorně. Arabela stáhla z prstu kouzelný prsten a vrátila jej starému čarodějovi. Co si prováděla? Zeptala se s úsměvem Xenie. Pořád strašně zdržuje, žaloval nešťastně pan Vigo. A všechno sbírá. Opravdu? Když už jsem ve světě lidí, tak se toho chci o něm co nejvíc dozvědět, utrhla se na Arabelu Xenie a zamávala jí před očima balíkem ukořistěných reklamních letáčků a prospektů. Rozhodně bych tu nedokázala celou dobu nečinně sedět jako ty. Trochu uražená Arabela jí to nehodlala vyvracet.
3: Petře, otevři!
0: Než se Petr, vyrušený z myšlenek na krásnou Arabelu, došoural ke dveřím, zvonek v hale u Majerů zazněl podruhé. Za dveřmi ho čekalo překvapení, které z něho málem udělalo pravěkou skamenělinu.
4: Mohli bychom hovořit s panem Majerem? Zeptal se pan Vigo.
0: Ahoj, řekla Arabela.
2: Arabelo, rozzářil se Petr. Co tady děláš?
0: Vy se znáte? Podivila se Xenie. Trvalo chvíli, než si všechno vysvětlili. Potom pan Vigo převlékl sebe i princezny do obřadních šatů, jak se sluší na vyslance z říše pohádek, a Petr je zavedl za otcem. Dovolta ti, oznámil mírně konsternovanému panu Majerovi, abych ti představil princezny Arabelu a Xenii a pana Viga.
4: vrchního královského čaroděje na dvoře krále Artura I., vládce říše pohádek. Chtěli by si s tebou o něčem promluvit.
2: Pan Majer usoudil, že už to na něj zase leze. Neutrálně se na podivné návštěvníky usmál a začal si, přesně podle rady doktora Neumana, tiše počítat. Než ho pan Vigo seznámil s účelem svého poslání, napočítal 98. Potom začal vyprávět Petr. Vylíčil otci, jak se seznámil s Arabelou, jak byla mouchou a napovídala mu při zkoušce. A taky, jak zmizela z menzy před očima všech jeho spolužáků.
4: To už pan Majer došel ke 160. Přidal ještě 35, když pan Vigo zbavil paní Majerovou rozpaků z nenadálé návštěvy tím, že vyčaroval pro všechny přítomné opulentní večeři a pak to definitivně vzdal.
2: Ujišťuji vás, pane vyslanče, řekl, když se všichni společně najedli a všechno si podrobně vysvětlili, že udělám všechno proto, aby moje televizní pohádky byly v pořádku. Je to i v mém vlastním zájmu.
4: Jeho veličenstvo bude potěšeno.
2: Ostatně víte co? Zůstaňte tady a dívejte se. Za chvíli jedu do studia. Až se manžel vrátí, přidala se paní Majerová, řeknete mu, jak jste byl spokojen.
3: Zůstaneme rádi,
4: vložila se do debaty princezna Ksenie.
2: Za chvilku bude v televizi letní a podzimní móda a tu bych si nerada nechala ujít. Také Arabela byla pro. Prohlásila, že by si ráda s Petrem popovídala o elektronice a tak panu Vigovi nakonec nezbylo, než souhlasit.
4: Pan Majer odjel do studia, čaroděj Vigo s princeznou Ksenií se dívali na televizi a Petr s Arabelou si nahoře v Petrově podkrovním pokojíku hezky povídali. V domě vládl zase jednou klid a pohoda. Relativní pohoda vládla i v televizním studiu. Režisér Novák se rozhodl, že tentokrát neponechá nic náhodě a celou dnešní pohádku s panem Majerem a asistentem Grossem několikrát přeskoušel.
5: Dneska to musí klapnout na jedničku, konstatoval spokojeně, když si to třikrát za sebou pečlivě přejeli. Text je v pořádku, obrázky jsou v pořádku, nic se nemůže stát.
2: Asistent Gross ukázal na hodiny.
3: Je nejvyšší čas,
2: upozornil režiséra Nováka.
5: Pojedeme,
2: přikývl režisér a odešel do své kabiny. Na programu byla Šípková růženka.
5: Princ vytasil svůj meč s dvojitým ostřím, vyprávěl pan Majer, a pustil se do boje s trnitými křovinami. Vylomil kované dveře, rychle vyběhl na vrchol věže a nalezl tam spící krasavici.
2: Až potud bylo všechno v pořádku. Pak se televizní obraz najednou zavlnil, pan Majer na okamžik zmizel, ale v zápětí byl na obrazovkách zpátky. Měl jenom jiný, zlomyslný výraz a rumburakův hlas. Falešné královně, která spolu s jeho veličenstvem sledovala večerníček na televizoru v královském paláci, zasvítily oči.
1: Teď to přijde,
2: těšila se v duchu. Rumburak v podobě pana Majera pokračoval ve vyprávění.
5: Princ rychle sejmul růžence z krku diamantový náhrdelník a šup s ním do kapsáře. Pak jí ještě ukradl všechny prsteny a nezapomněl ani na náušnice.
4: Pravý pan Majer stál před pomocným televizorem ve studiu a zíral sám na sebe jako na zjevení.
2: To jsem přece já, koktal zděšeně. Ale jak je tohle možný?
5: Někdo nám vlezl na vlnu,
2: zlobil se hlavní televizní technik Vondra.
5: Tak ho z ní rychle vyhoďte,
2: nařídil rozčileně režisér Novák.
5: Nejde to, má silnější signál. Když ukradl v zámku, kde všechno spalo, všechny poklady,
2: pokračoval Rumburak v podobě pana Majera,
5: nasedl na koně, vrátil se do své země a až do nejdelší smrti nemusel nic dělat a měl se dobře. Tak dobrou noc, děti, a vemte si z něho příklad.
4: Petr vypnul televizor a v bytě u Majerů se rozhostilo napjaté ticho. Dokonce i Jezevčík Pajda vypadal zděšeně.
6: Ten Karel snad doopravdy zešílel,
2: hlesla nešťastně paní Majerová.
6: Jinak si to už nedovedu vysvětlit.
4: Začali mluvit jeden přes druhého a dohadovat se, co mohlo způsobit tu záhadnou proměnu psychiky pana Majera.
2: Jen vrchní královský čaroděj pan Viggo seděl a zachmuřeně mlčel. Když se pan Majer vrátil domů, bylo mu stále ještě na omdlení.
6: Já vám to vysvětlím, pane vyslančet.
2: Začal se omlouvat, když viděl hrozivý výraz na čarodějově tváři.
6: Já jsem totiž dvakrát, chápete? Dvakrát.
2: Pan Viggo pomalu vstal.
5: Slíbil jsem jeho veličenstvu, že těmhle zmatkům udělám konec. Prohlásil nesmlouvavě a otočil kouzelným prstenem. A co jsem slíbil, to taky splním.
2: Pan Majer zmizel. Místo něho stál na koberci jezevčík, který jakoby z oka vypadl Pajdovi.
6: Karle!
2: Vykřikla zoufale paní Majerová.
7: Bluf, lidi, bluf!
2: Zaštěkal proměněný pan Majer lidským hlasem.
7: Bluf, já jsem pes, bluf!
6: To je teda gól,
2: šťouchl Honzík do vykulené Mařenky Hermanové, která se jako obvykle dívala u nich na televizi.
6: Podívej, náš táta je pes.
5: S Bohem.
2: Pan Viggo pokynul Majerovým na rozloučenou a otočil kouzelným prstenem.
6: To přece nemůžete, vyhrkl zděšeně Petr. Pane Viggo, Arabelo!
2: Pozdě. Tři bílí holuby, ve které se Arabela, Ksenie a Viggo proměnili, zamávali křídly a vylétli otevřeným oknem do noci.
6: Arabelo!
2: Volal za nimi Petr.
6: Kdy tě zase uvidíme?
2: Ale holuby už byly pryč.

0: Jezevčík Puntě. Mami, zeptal se bezelstně Honzík paní Majerové, když druhý den ráno chystala snídani. Táta bude jíst s námi u stolu nebo na zemi s Pajdou?
1: Já ti dám s Pajdou.
0: Zavrčel pan Majer, který se i ve své podobě pochopitelně cítil pánem domu a hlavou rodiny.
1: Copak jsem nějaký pes?
0: Včera si říkal, že jsi pes a taky tak vypadáš, protestoval ukřivděně Honzík. Já už se v tom na mou duši nevyznám. Majerovi měli zkrátka problémy. Ke všemu volali z televize, prý je jim líto, ale při vysílání dalších pohádek pro děti už s panem Majerem nemohou počítat. A vrchol všeho byl, že mu paní Majerová začala říkat Punťo. Zavinila to sousedka Hermanová, která si k Majerovým přišla vypůjčit trochu oleje. Mařenka dodržela slib daný Honzíkovi a nic rodičům o událostech uplynulého večera neřekla. A tak, když se pan Majer pronásledovaný rozdováděným Pajdou objevil náhodou v hale, paní Hermanová spráskla překvapeně ruce. Je, vy máte nového jezevčíka, vykřikla nadšeně. Chytila pana Majera za obojek a začala ho drbat za uchem. Od stejného chovatele, vidíte? A jak se vlastně jmenuje? Co na to měla paní Majerová říct? Punťa, plácla první psí jméno, které jí napadlo.
1: Já jsem u tebe Punťa.
0: Pustil se do manželky pan Majer, sotva za paní Hermanovou zapadly dveře.
1: Takový pitomý jméno. Pamatuj si, že tu Káču Hermanovou příště pokoušu.
0: Ani na tom však nebylo dost. Sotva se pan Majer trochu uklidnil, zazvonil telefon. Tady ředitel Dudka.
2: Majerová, co si račte přát, pane řediteli?
0: Volám kvůli vašemu Honzíkovi. Pere se při vyučování a tvrdí, že jeho otec nemůže přijít do školy, protože je pes. Ředitel Dudka měl bohužel pravdu. Honzík se popral s žáky Hromádkou a Kozelkou, protože veřejně prohlašovali, že jeho táta je cvok.
3: Prosím, já se kvůli panu Majerovi nesmím dívat na televizi, žaloval před celou třídou Kozelka třídnímu učiteli Adamovi. Můj táta povídal, že je praštěnej, přisadil si Hromádka. A ten tomu náhodou rozumí, protože je profesorem v Blázinci.
0: Sotva to Hromádka dořekl, vystřihl mu Honzík takovou, že jeho překvapený spolužák vzal druhou o lavici. To nemohl třídní učitel Adam samozřejmě strpět. Šlo se do ředitelny a tam Honzík, pamětliv Petrova příkazu, prohlásil, že jeho otec bohužel nemůže přijít do školy, protože je pes a těžce nemocný. Není třeba zdůrazňovat, že z toho, co se právě dozvěděla od ředitele Dudky, nebyla paní Majerová zrovna radostí bez sebe. Zatímco rodina Majerových prožívala krušné chvíle, v královském paláci vládla spokojenost s úspěchem Vigovy expedice. Pan král pochválil vrchního čaroděje za jeho rozhodný zásah ve věci zneškodnění pana Majera a začal se vyptávat dcer, jak se jim líbilo ve světě lidí.
2: Nosí se tam takovéhle sukně, vykládala nadšeně princezna Ksenie a vytáhla si k všeobecnému zděšení lem svých nádherných dlouhých šatů až nad kolena. Jsme tady 100 let za opicemi, ve všem. To byste koukali, jak to tam vypadá.
0: Mezi schromážděnými dvořany to zašumělo a král se zamračil.
3: Jen do toho, popichovala Ksenii falešná královna. Tak nás trochu pouč.
2: Ulice jsou tam plné aut, rozplývala se Ksenie. Komíny kouří, lidé kouří, všechno je tam zkrátka strašně moderní.
3: Prosím tě už mlč,
0: přerušila ji princezna Arabela, které sestřino plácání připadalo trapné. Copak nechápeš, že mluvíš nesmysly?
2: Já, utrhla se na ní Ksenie, mluvím, protože mám čisté svědomí. Za to ty, milá sestřičko, si podezřele sticha. Nechceš náhodou povědět otci, jak jsi se seznámila se synem toho Majera? Úplně ji učaroval, obrátila se ke králi.
0: Vypadalo to, že si princezny vědou do vlasů.
3: Klid, děti, napomenul je pan král. Nesluší se, aby princezny na sebe žalovaly. A taky nevidím rád, když se hádáte.
2: Já se nehádám, odsekla Ksenie. A chci ti dát, otče, důležitý návrh.
3: Tak mluv,
0: král pohlédl na Arabelu. Bylo na něm vidět, že mu Ksenijina poznámka o Petrovi přece jen vrtá v hlavě.
3: Mluv, poslouchám.
2: Ksenii zasvítili oči. Kdybys tady u nás zavedl auta, módu a činžáky, horovala plameně, byla by to zajisté významná změna k lepšímu pro celé naše království. Já na tvém místě bych to udělala bez váhání.
0: Král jenom zalapal po dechu. Potom prohlásil, že je to naprostý nesmysl, o kterém nehodlá vůbec diskutovat, a požádal princezny, aby se odebrali do svých komnat a neukazovali se dřív, než bude čas k obědu. Jeho teď čeká obtížné jednání s princem Willibaldem kvůli šípkové růžence a nemíní se zbytečně rozčilovat. Princezny se uklonily a raději šly panu králi z očí.
2: Jsem čestný muž a šlechtic, pane.
0: Princ Willibald hleděl na krále jako na zjevení. Jeho žádost mu prostě vyrazila dech. On, že má okrást šípkovou růženku, kterou tak něžně miluje, a ujet pak s lupem se zámku jako sprostý zločinec? Ne, to nikdy neudělá.
3: Jaká pak láska, princi? Okřikla ho drsně falešná královna. Teď, co ten majer tu pohádku předělal, pustíš jednoduše růženku z hlavy. Jenom by ti to překáželo v plnění povinností.
0: Pochop, Willibalde, přidal se téměř prosebně král. Záleží mi na tom, aby se pohádky odehrávaly tak, jak je znají miliony dětí. Věř mi, nenutil bych tě do něčeho tak nečestného, kdybych znal jiné řešení.
2: Dalo to přemlouvání, ale nakonec se princ Willibald přece jen podrobil králově vůli. Ksenie, která sledovala jejich jednání ukryta za závěsem, se spokojeně usmála. Měla s půvabným Willibaldem své vlastní plány a vyřazení šípkové růženky ze hry se jí náramně hodilo. Dalo by se říct, že za přejinačení téhle pohádky byla panu Majerovi vlastně vděčná. Ani princezna Arabella neuposlechla králova příkazu a neodebrala se do svých komnat. Místo toho zaťukala na dveře Vigovy černokněžnické pracovny.
0: Mohu vám v něčem pomoci, princezno?
2: Starý čaroděj měl na tváři chápavý úsměv. Vypadal, jako když ví předem, v jaké záležitosti za ním Arabella přichází. Arabella se malinko začervenala, pak vytáhla ze zánědří Petrovu fotografii.
0: Nešlo by, špitla, že byste tenhle obrázek nějak oživil?
2: Vigo zavrtěl hlavou.
0: Ani na chvíli, prosím vás.
2: Čaroděj se usmál. Dokážu ledacos, princezno, pravil. Ale tohle je opravdu nad moje síly. Leda...
0: Co leda?
2: Chytila se Arabella dychtivě jeho narážky. Mně
0: na tom strašně záleží.
2: Stačilo by vám, kdyby se ten jinoch na vás usmíval?
0: Co se dalo dělat?
2: Arabella trochu zklamaně přikývla.
0: Vigo zalovil v dubové, železem pobité truhle a vytáhl tenký proutek, podobný dirigentské taktovce.
2: Tak se podívejte. Dotkl se proutkem fotografie a Petr, který se na snímku mračil jako podvedený průvočí, se najednou hezky usmál. Sotva ale pan Vigo proutek oddálil, vrátila se Petrova tvář do původní podoby.
0: Díky,
2: princezna vrazila starému čaroději pusu na čelo. Ten proutek si můžu nechat?
0: Co mám s vámi dělat, ušklíbl se pan Vigo. Ale dobře ho opatrujte, je to kouzelný proutek.
2: Otvírá všechny zamčené dveře a pod jeho dotykem povolí i kámen. Arabella ho svatosvatě ujistila, že nedá kouzelný proutek z ruky. Schylovalo se k večeru a princ Willibald se s povzdechem pustil do plnění svých nepříjemných služebních povinností. Nejdříve okradl šípkovou růženku, pak sebral všechno, co mu ve spícím zámku přišlo pod ruku, a roztrpčen sám sebou prchal jako zloděj pryč. Venku na něj čekala princezna Ksenie.
3: Zdá se mi, že to nějak odbýváte, princi.
2: Pravila na oko přísně a současně malebně zapózovala, aby si Willibald nemohl nevšimnout její figury.
3: Měl jste oloupit i tamty spící pány uvrat.
2: Willibald se zastyděl. Pravda byla, že svoje nové řemeslo neprovozoval zrovna moc důkladně.
0: Hned to napravím, výsosti, řekl. Jsem čestný muž a šlechtic.
3: Říkejte mi Ksenie. Nebo ještě lépe, drahá Ksenie.
2: Vyzvala ho k jeho úžasu princezna a věnovala mu jeden ze svých neodolatelných úsměvů.
3: A přiznejte se,
2: Jste ještě stále zamilován do té husy?
0: Do jaké husy?
2: Však víte, do té, co jí říkáme, šípková růženka.
0: Willibaldovi se z toho začínala točit hlava. To bych si prosím nedovolil, drahá Ksenie, koktal, jsem čestný muž a šlechtic.
2: Na rozdíl od hodného, leč trochu příliš naivního Willibalda, se Ksenie vyznala. Pohrávala si s nešťastným princem jako s pingpongovým míčkem a nedalo jí ani příliš práce zaplést ho do nepropustné sítě dobře volených slov a omámit jej kouzlem vhodně předváděných půvabů. Výsledek byl, že ještě týžden mohla oznámit otci, že se bude vdávat. Vezmu si Willibalda, prohlásila, když se jí překvapený král zeptal, kdo jako má být ten dotyčný. A svatbu bych chtěla mít co nejdříve.
0: Willibalda? Vyděsil se král. Toho zloděje?
2: Willibald je náhodou čestný muž a šlechtic, odsekla uraženě Ksenie. A kromě toho je to jediný svobodný princ široko daleko a já rozhodně nemám v úmyslu zůstat na ocet. Slíbila jsem mu, že když se stane mým mužem a tvým nástupcem odčet, zařídíš, aby tu špinavou práci v nové pohádce o šípkové růžence místo něj dostal někdo jiný.
0: Král neměl na dohadování se svojí střeštěnou dcerou náladu. Když za ním přišla, chystal se právě zasednout k televizoru, aby se osobně přesvědčil, že Vigův zásah ve věci pana Majera byl opravdu úspěšný. Netrpělivě prohlásil, že si to ještě rozmyslí a pokynul panu Vigovi, aby pustil večerníček.
2: V televizi byli všichni přesvědčeni, že tentokrát se už rozhodně nemůže stát nic mimořádného. Herečka Homolková, kterou režisér Novák narychlo angažoval místo pana Majera, nasadila cukerínový úsměv a asistent Gross dal znamení do režie, že vysílání může začít. Nejdřív všechno opravdu probíhalo, jak se patří. Sněhurka, jejíž pohádka byla dnes na programu, unikla nástrahám zlé macechy a probudila se v chaloupce sedmi trpaslíků. Rumburak u monitoru v televizním studiu na svém hradě se potutelně šklebil.
4: Tak, a teď se do toho dáme, blekoto, řekl najednou a proměnil se pomocí kouzelného prstenu v pana Majera. A tentokrát důkladně.
2: Blekota zapojil kamery. Trpaslík rejpal, otevřel truhlici, cukrovala z obrazovek v celé zemi herečka Homolková, a chvíli v ní něco hledal. V tom okamžiku se obraz zavlnil a herečku Homolkovou vystřídal na obrazovkách falešný pan Majer.
4: Pak vytáhl z truhlice svazek dynamitových patron, pokračoval k všeobecnému zděšení ve vyprávění, a ušklíbl se na šmudlu. Vyhodíme celé království pohádek do povětří, co říkáš? A šmudla radostně zatleskal.
2: Ten Majer je opravdu nemocen, ale duševně, znechuceně prohodil ředitel Dudka k třídnímu učiteli Adamovi. Jenom mi nejde do hlavy, jak to, že je na obrazovce.
5: Budu se na něj přece jen muset zajít podívat, umiňoval si doktor Neumann. Petr měl pravdu, rozhodně není normální.
2: Jezevčík Punťa, alias pan Majer, u televizoru omdlel jako špalek.
4: A tak, milé děti,
2: zubil se z obrazovek Rumburak v podobě pana Majera.
4: Došlo k záhubě celé říše pohádek. Nezůstal v ní kámen na kameni.
2: Čaroděj Vigo vypnul televizor a v trůním sále královského paláce se rozhostilo mrtvolné ticho. Král se mračil, Arabela žmoulala v dlani krajkový kapesníček a tiše plakala a dokonce i Ksenie byla neobvykle bledá.
6: Tak co, veličenstvo?
2: Zaskřehotala falešná královna.
6: Odhodláte se konečně k činu nebo radši nařídíte trpaslíkům, aby vyhodili říši pohádek do luftu?
0: Starý král se na ní znechuceně zadíval. Vím, co je moje povinnost, madam, řekl. Zrovna vy mi to nemusíte připomínat.
2: Pak pohlédl smutně na princeznu Arabelu a přikázal, aby přivedla tambory.
0: Vyhlásíte, nařídil tamborům, že nabízím půl království a ruku princezny Arabely tomu, kdo zachrání naši pohádkovou říši před katastrofou.
2: Tatínku, zděšená Arabela se vrhla králi kolem krku. To přece nemyslíš vážně.
0: Bohužel, milé dítě, odpusť mi to. Pravil smutně král a pohladil ji po vlasech. Nedá se nic jiného dělat.
2: Rumborak, který pomocí křišťálové koule napjatě sledoval události v královském paláci, si zamnul ruce.
4: Výborně, zajásal. Na to jsem právě čekal.

0: Povídka starého kriminálníka.
1: To nic není, řekl pan Jandera spisovatel. Honit zloděje to známe, ale zvláštní je, když zloděj hledá, koho vlastně okradl.
0: Abyste věděli, to se stalo mně. Tak tuhle jsem napsal povídku a dal jsem ji do tisku. A když jsem ji četl vytištěnou, obešlo mě takové nepříjemné tušení. Člověče, řekl jsem si, něco podobného jsem už někdy někde četl. Hrm, aby do toho, komu pak jsem tuhle látku ukradl? 3 dny jsem chodil jako vrtohlavá ovce a ne na to přijít. Od koho jsem si tu látku, jak se říká, vypůjčil. Konečně jsem potkal kamaráda a povídám mu, člověče, tak se mně všechno zdá, že ta má poslední povídka je od někoho kradená. No, to jsem přece poznal na první pohled, řekl kamarád, to jsi ukradl z Čechova. Tu se mě zrovna ulevilo a když jsem potom mluvil s jedním kritikem, říkám mu, pane, to byste nevěřil, někdy člověk udělá plagiat a ani o tom neví. Například má poslední povídka byla kradená. Já vím, povídá ten kritik, to je z Maupassanta. Tak jsem si obešel všechny své dobré přátele. Poslouchejte, jak se jednou člověk octne na šikmé dráze zločinu, tak neví, kdy přestat. Představte si, tu jedinou povídku jsem ukradl ještě z Gottfrieda Kellera, z Dickense, D'Annunzia, Tisíce a jedné noci, z Charles Louis Philippa, Hamsuna, Storma, Hardyho, Andrejeva, Bandinelio, Rossegera, Raymonta a celé řady jiných. Z toho je vidět, jak člověk zapadá do zla hloub a hloub.
2: To nic není, pravil, odchrchlává je pan Bobek, starý kriminálník. To mi je upomíná na jeden případ, kdy měli vraha, ale nemohli k němu najít žádnou vraždu. Totiž, abyste si nemysleli, to se nestalo mně. Ale já jsem 5 roku bydlel v tom samém kriminále, kde předtím seděl ten vrah. To bylo v Palermu, vysvětloval pan Bobek a skromně dodával. Já tam byl jenom skrz nějaký kufr, který mě přišel do rukou na lodi, co jezdí z Neapole. Ten případ s tím vrahem mě vypravoval vrchní dozorce z toho domu. Já jsem ho totiž učil hrát France Fus, Křížový mariáš a Boží požehnání, taky zvané Gotýsek. On to byl totiž moc pobožný člověk, ten dozorce. Teda jednou v noci viděli Poldové, oni v Itálii vždycky chodí po dvou, jak po Via Butera, co vede k tomu smradlavému přístavu, ze vší síly pádí jeden člověk. Tak ho čapli a porco dio, on má v ruce zakrvavenou dýku. To se rozumí, dovedli ho na policii a teď, chlape, řekni, koho jsi to zapích. Ten mládenec se dal do breku a povídá, zavraždil jsem člověka, ale víc vám neřeknu. Kdybych řekl víc, byli by nešťastní ještě jiní lidé. A taky z něho víc nedostali. To se ví, hned se začalo pátrat po nějaké mrtvole, ale žádná se nenašla. Tak nařídili prohlídku všech drahých zemřelých, který byli v tu dobu hlášeni jako neboštíci, ale všichni, jak se ukázalo, zemřeli křesťansky, na malárii a na takové věci. Tu teda se znovu pustili do toho mládence. Udal, že se jmenuje Marco Biagio z Castro Giovanni a je truhlářský tovariš. Dále udal, že zasadil asi 20 ran křesťanskému člověku a zabil ho, ale komu to udělal, že nepoví, aby nepřivedl do neštěstí ještě jiné lidi. A dost. Jinak jen zvolal na sebe boží trest a tloukl hlavou do země. Takovou lítost, říkal ten dozorce, jak živ nikdo neviděl. To víte, tihle Poldové nevěří člověku ani slovo. Oni si řekli, že ten Marco třeba nikoho nezabil a jen tak lže.
0: tak poslali tu dýku na univerzitu a tam řekli, že ta krev na té čepeli je z člověka a že to muselo propíchnout srdce. Prosím vás, já nevím, jak se to může poznat. No jo, ale co teď měli dělat? Vraha měli, ale vraždu ne. A to přece nejde postavit člověka na soud pro neznámou vraždu. Víte, to musí být corpus delicti. Zatím se ten Marko pořád jenom modlil a brečel a prosil, aby ho už dali na soud, aby odpykal svůj smrtelný hřích. Ty porko, řekli mu, když chceš, aby tě mohla spravedlnost odsoudit, tak se musíš přiznat, koho jsi zabil. My tě nemůžeme jen tak pověsit. Aspoň nám ty zatracený mesku jmenují nějaké svědky. Já sám jsem svědek, křičel ten Marko. Já odpřísáhnu, že jsem zavraždil člověka. Tedy takhle to bylo. Ten dozorce mě říkal, že on ten Marko byl takový hezký a hodný člověk. Jak živi tam neměli takového hodného vraha. Číst neuměl, ale Bibli měl pořád v ruce, třeba obráceně, a brečel do ní. Tak mu poslali takového dobráka pátera, aby ho duchovně posílil a přitom šikovně vyspovídal, co a jak s tou vraždou. Ten páter vám chodil od toho Marka a otíral si oči. Říkal, že jestli si to ten Marko ještě nějak neskazí, tak jistě dojde veliké milosti, že to je duše žíznící po spravedlnosti. Ale krom těch řečí a slz z něho ten páter taky nic víc nedostal. Ať mě pověsí a basta, říkal ten Marko, abych už měl odpykanou tu svou těžkou vinu. Spravedlnost musí být. A takhle to trvalo přes půl roku a pořád nikde se nenašla žádná přiměřená mrtvola. Teda, když už jim to bylo hloupé, povídal policejní prezident, mordy ano, když ten Marko chce mermomocí vyset, dejte mu tu vraždu, co se stala 3 dny po jeho zbalení tamhle v Arenel. Jak tam našli tu zabitou bábu? Vždyť je to ostuda, tady máme vraha bez vraždy a bez mrtvoly a tam máme takovou pěknou a vyslovenou vraždu bez pachatele. Dejte to nějak dohromady, když ten Marko chce být odsouzen. Tak mu to může být jedno. Za co? A my se mu všelijak odměníme, když se přizná k té bábě. Tedy tohle nabídli tomu Markovi a slibovali mu, že za to jistě dostane v nejkratší době provaz a bude mít pokoj. Ten Marko chvilku váhal a pak prohlásil, ne, když už jsem svou duši zatratil zločinem vraždy, tak ji neobtížím ještě takovými smrtelnými hříchy, jako je lež, podvod a křivé svědectví. Takový to byl, pánové, spravedlivý člověk. Teda takhle to dál nešlo. Teď už v tom kriminále mysleli jen na to, jak by se toho zatraceného Marka zbavili. Víte co, řekli tomu žalářníkovi, udělejte to nějak tak, aby mohl utéci. Na soud ho poslat nemůžeme, to by bylo jen pro ostudu. A pustit ho na svobodu, když se nám přiznává k vraždě, to taky nejde. Koukejte, ať se ten Diokáne maledetto nějak nenápadně ztratí. Teda poslouchejte. Od toho dne posílali toho Marka bez průvodu pro pepř a pro nitě. Jeho cela byla ve dne v noci do kořán a ten Marko po celý den běhal po kostelích a po všech svatých, ale večer vám to natíral s vyplazeným jazykem, aby mu v 8 hodin nezavřeli vrata kriminálu před nosem. Jednou je naschvál zavřeli dřív a on vám dělal takový randál a tak tloukl na vrata, že mu museli otevřít, aby mohl do své cely. Tak jednou večer povídá ten dozorce Markovi, ty porka Madonna, dneska tu spíš naposledy, když se nechceš přiznat, koho jsi zabil. Tak my tě, bandy, to jeden odtud vyhodíme. Jsi k čertu, aby tě potrestal. Té noci se ten Marko na okně své cely oběsil. Poslouchejte, on ten páter sice říkal, že když někdo spáchá sebevraždu z výčitek svědomí, může být přes ten těžký hřích spasen, protože umřel ve stavu účinné lítosti. Ale nejspíš to ten páter nevěděl docela jistě, a nebo je ta otázka dosud sporná. Zkrátka, vězte mě, že ten Marko v té cele strašil. Totiž to bylo tak. Když někoho do té cely zavřeli, tak vám v tom člověku procitlo svědomí a on začal litovat svých skutků. Dělal pokání a úplně se obrátil. To se ví, nebylo to u každého za stejnou dobu. Pro přestupek to bylo za noc. Pro přečin za 2 nebo 3 dny a pro zločin to trvalo třeba 3 neděle, než se trestanec obrátil. Nejdýl to vydrželi kasaři, defraudanti a vůbec ti, co dělají velké peníze. Já vám říkám, velké peníze nějak zvlášť zatvrzují nebo jaksi ucpávají svědomí. Nejúčinnější to vždycky bývalo ve výroční den smrti Markovi. Tak oni tam v Palermu z té cely udělali takovou jako korekci, víte? Totiž zavírali tam trestance, aby litovali svých skutků a obrátili se. To víte, někteří mají u policie protekci a některé ty lumpy poldové vůbec potřebují. To se rozumí, že tam každého nezavřeli a sem tam si někoho nechali neobráceného. Já myslím, že se někdy od těch velkých gaunerů taky nechali podmazat, aby je nedávali do té divotvorné korekce. Ona už ani v zázracích není žádná poctivost. Teda tak mě to, páni, povídal ten dozorce v Palermu a kolegové, co tam byli, mě to dosvědčovali. Byl tam zrovna jeden anglický námořník skrz výtržnost a rvačku, tak ten Briggs šel rovnou z té cely na Formózu jako misionář. A jak jsem později slyšel, došel tam mučednické smrti. To vám bylo zvláštní. Žádný dozorce vám nechtěl do té Markovy cely strčit ani prst. Tak se báli, že by ta milost třeba na ně přišla. A oni by litovali svých skutků. Teda toho vrchního dozorce, jak jsem vám už povídal, jsem učil hrát některé ty pobožnější hry. Ten se vám vztekal, když prohrával, ale když mu jednou padala už tuze špatná karta, tak se dožral a zavřel mě do té Markovy cely. Pelbako, křičel, já tě naučím. No, já jsem si lehl a usnul jsem. Ráno si mě ten dozorce zavolal a povídá, tak co, obrátil ses? Já o ničem nevím, signore komandante, povídám mu. Já jsem spal jako dudek. Tak marš zpátky, křičel na mě. Ale co vám budu dlouho povídat? 3 neděle jsem byl v té cele a pořád nic. Žádná lítost na mě nepřišla. A tu ten dozorce nad tím začal kroutit hlavu a povídá, vy Češi musíte být strašní neznabozy nebo kacíři, že to na vás nemá žádný účinek. A pak mě hrozně vynadal. A vidíte, od té doby Markova cela vůbec přestala účinkovat. Ať tam strčili, koho chtěli, neobrátil se ani o dost málo, ani se nepolepšil, ani nelitoval, no, dočista nic. Zkrátka přestalo to fungovat. Pro krinda pána to vám byl z toho kravál. Mne hnali na direkci, že jsem jim to tam pokazil a kde si, co si. Já jsem jenom krčil rameny, co pak jsem za to mohl. No ne. Tak mě dali aspoň 3 dny temnou komoru. Prý za to, že jsem tu celu poškodil.
3: Good afternoon. Are you quite well?
4: Edgar Wallace, K. Kriminální příběhy Johna G. Reedera. Část třetí. Zamilovaný policista. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století. Státní žalobce Sir Bredon moc dobře věděl, proč už před časem tolik usiloval o to, aby John G. Reeder přešel ze své kanceláře na Lower Street do jeho služeb. Měl o něm ty nejlepší zprávy. Věděl, že jako soukromý detektiv je neohrožený, vytrvalý, důsledný a navíc obdařený neobyčejnou pozorovací schopností. Nikdo si nepamatoval na případ, který by nedokázal vyřešit. Policie se mohla mýlit, on ne. A tak se nemýlil ani při vyšetřování záhadné vraždy a loupeže v pobočce Midlandské banky na předměstí Londýna.
5: Objevil to pochůzkář, policista Barnett. Dveře do banky byly otevřené. Všude ticho, tma. Rozsvítil si a pak najednou ucítil takovou tu nasládlou vůni.
6: Chloroform?
5: Ano. A jak stoupal po schodech, cítil to pořád víc a víc. Otevřel dveře do kanceláře ředitele a na rohu pod stolem leží chlap.
6: Kdo to byl?
5: Hlídač. Arthur Melling. Na rukou pouta, svázané nohy, do pusy nacpaný chomáčovaty a na tomu kape chloroform.
6: Odkud a z čeho?
5: No z téhle staré plechové konvice. Byla šikovně zavěšená na drátě přímo nad ním. A tady, vidíte?
6: Aha.
5: Na dně navrtaná dírka. Policista ho odtáhl na chodbu. Chtěl ho zachránit, ale...
6: Už bylo pozdě.
5: Hlídač byl mrtvý ještě dřív, než ho policista našel. Na těle žádné známky násilí. Jen na pravé ruce škrábance, na dlani a na zápěstí.
6: Třeba se s někým bral?
5: Na hrvačku to podle doktora nevypadalo. Spíš jako by ho něco poškrábal.
6: Že by kočka?
5: Je to divné v bance, ale ano, něco takového. Škrábance nebyly hluboké a kolem byla zaschlá krev.
6: Prohledali jste kancelář?
5: No samozřejmě.
6: Promiňte, inspektore.
5: Ne, to je v pořádku. Poslali jsme pro ředitele. Bydlí kousek odtud na Firling Avenue.
6: Byl doma?
5: Kdyby jen to, Reedere. Pan ředitel Green už byl zbalený na cesty. Štrapácký oblek, plášť, klobouk a dvě objemná zavazadla.
6: Chystal se zmizet?
5: Už čekali jenom na drožku.
6: Jak se choval, kdybyste ho předvedli?
5: Řval jako po minutí. Mrtvý hlídač, vyloupená banka, vy jste se snad zbláznili, s tím nemám absolutně nic společného.
6: Dobře, dobře, dobře. A ztratili se nějaké peníze?
5: 100 000 liber, detektiv.
6: 100 000?
5: Dopoledne je přivezli z centrály a uložili ve sklepě v trezoru.
6: Co na to, pan ředitel?
5: Pořád to samé.
6: A proč chtěl tedy odjet?
5: Podle něho shoda okolností. Ten den se prý definitivně rozhodl, že se vzdá místa ředitele a odpoledne, než odcházel z kanceláře, nechal na stole vysvětlující dopis.
6: Trochu divný způsob výpovědi z takového místa.
5: No, to máte pravdu.
6: Jaké uvedl důvody?
5: No, bohužel nevíme. Žádný dopis se nenašel. Ani klíče, které prý nechal ležet vedle.
6: Že by si všechno vymyslel?
5: To už nám nestačilo říct. Tak se rozčílil, že se začal třást. A pak omdlel. Padl na zem, udeřil se do hlavy a ztratil vědomí. Odvezli jsme ho do vězenské nemocnice, až bude v pořádku, znovu ho vyslechnu.
6: 100 000 liber. No to je slušná sumička.
5: Na takovou může dostat chuť kdekdo.
6: Třeba i pan ředitel.
5: Pokud by byl v úzkých.
7: Ředitel Green byl prý vydírán.
6: Ale, a proč? Kým?
7: Jméno vyděrače zatím nepřiznal. Tvrdí jen, že dotyčný mu pohrozil, že pokud nezaplatí požadovanou sumu...
6: Je vysoká?
7: Značně nad jeho možnosti. Tedy pokud nezaplatí, prozradí na něj něco z jeho minulosti, co mu zlomí vás.
6: V těchto případech si Rebredne většinou takové nějaké tajemství existuje. Uvedl Green něco bližšího?
7: Ne, jenže to byl důvod, pro který se rozhodl z banky odejít.
6: A kam měl namířeno?
7: Prý chtěl v cizině začít nový život.
6: No počkejte, to zní jak věta z románu. Život v cizině ale není zadarmo.
7: Pokud si pan ředitel něco prozřetelně nenašetřil.
6: Takže všechno zatím mluví proti němu.
7: Až na písemné vyjádření prezidenta centrální banky. Ten je pevně přesvědčený, že ředitel filiálky Lambton Green je nevinen.
6: Lambton? To je jeho křestní jméno?
7: Ano. Co vás tak zarazilo, Reedere?
6: Znal jsem to už dávno jednoho Lambtona Greena. Kolik je mu let?
7: Inspektor Settler uváděl 37.
6: To by odpovídalo, tenkrát to byl ještě mladíček. Byl jsem korunním svědkem jeho procesu.
7: O co šlo?
6: No, o zločin, který byl a je z právního hlediska mým, dali se to tak říct, koníčkem. Bankovní loupeže.
8: Obžalovaný Lambton Green, pane.
6: Sedněte si. No ano. Střední postava, kaštanové vlasy, pravda dnes trochu prošedivělé. My dva se známe, že? Byl jste můj první velký případ. Měl jste to vymyšlené, ale hodně chytře.
8: Ale vy jste mě usvědčil, detektive Reedere. Vidíte, pamatuji si vaše jméno dodnes.
6: Nedivím se, dostal jste nejvyšší trest.
8: A celý jsem si ho odseděl. Ale přísahám vám...
6: Dobře. To je váš chronický zvyk, přísahat na kdeco.
8: Nechci vám lhát, detektive. Nikomu jsem zatím nepřiznal, že jsem byl ve vězení. Jste jediný, kdo to tady ví. Ale trezoru v bance jsem se nedotkl a hlídače na svědomí nemám. Nikoho bych nezabil,
6: Žil jste někdy pod cizím jménem?
8: Ne, pane.
6: Ani když jste se vrátil z vězení?
8: Moji minulost očistila válka. Byl jsem dvakrát vyznamenán.
6: Nikdo se neptal, co jste dělal dřív?
8: Ne, pane.
6: A od té doby pracujete v bance?
8: Ano.
6: Hezký paradox. Jako titulek do novin. Bankovní lupič, zaměstnancem banky.
8: Celá léta jsem pracoval poctivě a svědomitě a dotáhl jsem to až na
6: post ředitele filiálky, já vím. Žijete sám nebo jste ženatý?
8: Chci se oženit.
6: Mohu vědět s kým?
8: Moje snoubenka se jmenuje Magda Pitová.
6: Věděla o tom, že jste se rozhodl tak nečekaně opustit Londýn?
8: Řekl jsem jí to v úterý, ano, v předvečer jejich narozenin.
6: Ona měla narozeniny v tu osudnou středu?
8: Ano, pane.
6: To nedostala ten nejlepší dárek. Prozradil jste jí pravý důvod svého odchodu?
8: Ne.
6: Kdo vás vydíral?
8: Podepsal se David George Carter.
6: Víte, kdo to je?
8: Myslím, že někdo z mých bývalých spoluvězňů. Tuhle mou minulost na mě chtěl prozradit.
6: Pamatujete si na někoho takového?
8: Ne.
6: Vy jste dostal strach?
8: Ano. Celé noci jsem na to myslel. A pak jsem se rozhodl, všechno by se mi zhroutilo.
6: Vaše snoubenka s vámi nechtěla odjet?
8: Domluvili jsme se, že za mnou přijede. Slíbila to.
6: Bránilo jí něco, aby jela hned?
8: Ano. Rozvádí se.
6: Aha.
8: Nechtěla, aby jí mohl její manžel dělat nějaké potíže. Všechno, co se mezi námi stalo, bylo zatím tajné.
6: Co všechno?
8: Tajně jsme se zasnoubili, tajně se scházeli, tajně bydleli v jedné ulici. Já v čísle 19 a ona v čísle 23.
6: Myslíte si, že už ví, co se stalo v bance?
8: Myslím, že ano.
6: Kdo by jí to řekl?
8: No, je to směšné, ale policista Barnett.
6: Ten pochůzkář.
8: No, On je do ní zamilovaný. On pro ní skládá básničky, nosí jí kytky.
6: Paní Magda Pitová?
9: Ano, to jsem já. Přejete si?
6: Dobrý den. Detektiv Reeder z úřadu státního žalobce.
9: Čekala jsem, že přijde někdo od policie.
6: Ne, s policií nemám nic společného, i když se v mnoha případech zajímám o to též.
9: Poslal vás za mnou pan Green?
6: Neposlal. Jen mi o vás vyprávěl.
9: To si mohlo odpustit.
6: Prosím?
9: Promiňte. Řekněte mi, co se stalo v bance? Proč to udělal?
6: Myslíte, že je vinen?
9: Policie je prý o tom přesvědčena. Dostane vysoký trest?
6: Vás už teď zajímá výše trestu?
9: Ne, ne. Já jen...
6: Přála byste mu to?
9: Rozhodně ne. Já se spíš bojím.
6: Pokud mu bude prokázána vina, počítejte s tím, že se jeho nepřítomnost protáhne. Bydlíte tady dlouho?
9: Asi čtvrt roku.
6: Myslel jsem, že už delší dobu. Krásná vila. A ta zahrada. Vidím, že máte ráda květiny.
9: Ano.
6: Tuhle kytici jste dostala k narozeninám?
9: Ne. Hodil mi do okna jeden uvzdychaný ctitel.
6: Pan Green?
9: Policista Barnett.
6: Policista?
9: Ano. Je to místní pochůzkář. A nevím proč, rozhodl se, že mě bude obtěžovat.
6: Čím?
9: Předstíráním svých citů.
6: No zřejmě se mu líbíte.
9: Nezapomeňte, detektive, že jsem vdana.
6: Navíc i zasnoubená.
9: Přivázal ke kytici podkovu a nevím,

0: Bartu, promiňte, popletl jste mě. Ve Wellingtonu. Jako dítě jsem žila ve Walworthu.
1: No tak to je vše. Já vám děkuji. Našel jsem tu podkovu. Vy jste ji vyhodila.
0: Ano, asi.
1: Mohu si ji nechat pro štěstí?
0: No, pro mě, za mě, je vaše detektive.
1: Děkuju. Jo, a ještě něco. Všiml jsem si, že vám někdo vykopl tu největší růži. Tam, uprostřed trávníku.
0: Proč by to dělal?
1: Kdo?
0: Asi ten policista.
1: To já nevím. Já jen, aby vám neuschla. Bylo by jí škoda. A vemte si rukavice. Má velké trny.
2: Do služby jsem nastoupil v 9 večer a rovnou jsem šel obejít rajon.
1: Jak dlouho vám to trvá?
2: Asi tak hodinu.
1: Koho jste cestou potkal?
2: Pár chodců a pak dole u křižovatky postával nějaký chlap, jako by na někoho čekal. Z dálky vypadal jak Melling.
1: Ten hlídač z banky?
2: Ano, ale ten to být nemohl. Měl od 6 noční službu. No a pak jsem šel dál a zakopl o tu podkovu.
1: A hned vás to napadlo?
2: Jo, uvázal jsem jí ke kytce a pak jsem ji hodil do okna.
1: A co to bylo za květiny? Růže?
2: Kde pak, ty já poznám.
1: A kde jste je vzal?
2: Když jsem dostal ten nápad,
1: ano.
2: Kousek jsem se vrátil a koupil je na rohu u květinářky.
1: Aha.
2: Líbili se mi. A jak se jmenujou, už nevím.
1: Co jste dělal pak?
2: Pak jsem pokračoval k bance. Co mě překvapilo, že uvnitř byla tma.
1: Jindy se tam svítí?
2: Ano. A hlídač už na mě mává, že je všechno v pořádku.
1: A ten večer nebylo?
2: Ne, dveře byly otevřené. No to je přece nesmysl, to nemůže být. Tak jsem tam vletěl a hned jsem cítil ten chloroform. Běžel jsem nahoru a tam jsem našel Mellinga. Byl svázaný a nehýbal se, tak jsem ho popadl za nohy a vytáhl na chodbu. A co bylo dál, už víte.
1: Reader, ano, už jsme skončili.
2: Mohu odejít?
1: Moc jste mi pomohl, Barnette.
3: Dobrý den přeji, pánové. Jsou vás plné noviny, Barnette, gratuluji.
2: Oni vždycky přehánějí. Udělal jsem jen, co bylo třeba.
3: Tohle vám posílají z matriky. Tak co? Vyšla vám ta domněnka, Reader?
1: Vyšla, Siren. 17. října před 25 lety se ve Wellingtonu narodilo děvčátko, Magda. Jediné děvče toho jména, ale nikoli Magda Pittová, ale Carterová.
3: Počkejte, Carter, ale to je přece ten vydírač.
1: No ano, David George Carter, muž, který vydírá ředitele banky Lamptona Greena.
3: Takže Green nelhal?
1: Ne. Vidíte, zase náhoda. Ještě, že se to stalo v den narozenin Magdy Carterové. Jinak bychom na tohle rodinné spojení nikdy nepřišli. Vy někam odjíždíte, paní Pittová, natrvalo?
0: Ne, jen na čas. Přimuzdím.
1: Do Wellingtonu?
0: Tam jsem se narodila, detektive Reader. Vyrůstala jsem ve Walworthu.
1: Promiňte, tentokrát jsem to popletl já.
0: Mám na spěch. Vlak mi odjíždí už skoro za hodinu.
1: A času dost, paní Pittová. Když bude třeba, dovezeme vás tam autem.
0: Vy tu nejste sám?
1: Požádal jsem o doprovod. Policejní doprovod. Já vím, říkal jsem, že s policií nemám nic společného, ale někdy si rádi vzájemně vypomůžeme.
0: Ano?
1: Ano. Policie má povolení k prohlídce vašeho bytu, paní slečno Carterová.
0: Prosím?
1: Carterová Magda, jste to přece vy. Něco vám prozradím. Možná vás to bude zajímat. Vaše příjmení je totožné s příjmením vyděrače pana ředitele Greena, vašeho snoubence.
0: To je snad nějaká náhoda, ne?
1: Ne, žádná náhoda. David

0: George Carter je váš otec. Pitová je vaše falešné jméno. A nejste ani vdaná, ale svobodná. Krásně jste to na pana Greena sehrála. Mohu si prohlédnout vaše zavazadla?
1: Vzala jsem si jen pár osobních věcí. Prádlo, oblečení...
0: Souhlasí. Ale buďte tak laskavá a podejte mi ten kabát. No ten, co máte přehozený přes židli.
1: Co si to dovolujete, detektive?
0: Tak musím sám. Co pak tu dělá ta příruční kabela schovaná pod tím kabátem?
1: V té mám doklady a nejnutnější osobní věci.
0: No tak se podíváme, ne? Co pak je to v tomhle plátěném balíčku? Je nějaký celý od hlíny a ty skvrny. Není to zaschlá krev? Co pak je uvnitř?
1: Nevím.
0: Ale já to tuším. Když ho potěžkám, nejsou to z brusu nové bankovky? Řekněme rovných 100 000 liber?
1: Nevím. Nedívala jsem se.
0: Konstáble, odveďte ji.
2: Službu měl od 6 hodin večer.
0: Takže měl do 9 dost času, aby vyloupil trezor a peníze zahrabal pod růží u Cerušky.
2: To byly ty škrábance na ruce.
0: Ano, pak si počíhal na Barneta. Jak ho viděl dole na konci ulice, zmizel do banky.
2: Nechal otevřené dveře, vypnul světlo a běžel do pracovny ředitele.
0: A tam měl všechno připravené. Plechovku s chloroformem, kterou stačil jen nahnout a lehnout si pod ní. Nohy si svázal a na ruce zaklapl pouta. Jako bývalý kriminální to zvládl dokonale. Předtím uklidil všechno, co Green nechal na stole. Svou výpověď, klíče a otisky těch klíčů, kterými si otevřel trezor, mu jistě pomohla opatřit Ceruška, když laškovala s Greenem.
2: Měli to dobře vymyšlené.
0: I to, jak Magda hrála v danou paničku, to byla na Greena skvělá past.
2: A všechno by jim bývalo vyšlo.
0: A nevyšlo jen proto, že Carter nemohl počítat s tím, co nevěděl?
2: Že je policista Barnett zamilovaný do jeho dcery a že se rozhodl hodit jí kytici do okna. Kdyby se nezdržel, určitě by Cartera zachránil. S tím ostatně Carter počítal, že Barnett přijde včas a pak by ze všeho obvinil ředitele Greena.
0: Jenže zamilovaný policista se opozdil a noční hlídač, žijící pod falešným jménem Melling, přišel tím pádem vlastní vinou o život. Uvízl ve vlastní smyčce, kterou chystal pro někoho jiného.
2: Ale to se stává, že?
0: Ano.
2: Skvělá práce, detektive Reeder.
3: Jam, jam, jam, jam. Thank you, goodbye, Boozy, thank you.

Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Ten učil chytat nejen bratry Huga, Jirku a mě, ale taky našeho povedeného tatínka. Strejda Prošek se v Berounce asi narodil jako vodníci a do Luhu přišel s velkou vodou. Měl krásný knír jako dragouni, zvučný hlas, taky pěknou postavu. Dovedl všechno na světě. Orat a sít, dojít krávy, vařit uhlířinu, najít hřiby a křemenáče v době, kdy nerostly, převážet za velké vody, plést košíky, ulovit srnce, zachránit lidi i promrzlou zvěř, dát hlupáku přes hubu. Uměl se smát. A taky věděl, jak na ryby. Napichoval je z lodi za měsíčných nocí na vidlice zvané grondle, stavěl jim do cesty vrše, nahazoval šňůry a navenek je lovil na prut, jako pán. To bylo ještě za starého Rakouska, kdy na Křivoklátském hradě seděl kníže pán Max Egon Fürstenberg a jedl ohnivců v guláš a popíjel rakovnické pivo. Prošek, jako nejlepší rybář v kraji, měl od něho povoleno chytat všemi způsoby, po celé řece. Jenom úhoři, kteří mají maso jako lotosový květ, musel odnášet nárad. Poté, co odjel kníže v kočáře za 4 cizí vrchy a 4 cizí řeky, zakázali Proškovi chytat všemi způsoby a řekli mu, že mu stačí způsob jen jeden, na prut. Prošek měl dlouhý žlutý bambusový prut, bič bez navijáku. Šel proti tekoucí vodě, aby ho ryby neviděli, občas práskal bičem, práskal dragonskýma fousama, proto se tomu celému způsobu říkalo na práskandlu. V té době jsme tam přijeli naším vozem my. Otec Leo, matka Herma, bratři Hugo a Jiří a já. To byla celá naše rodina. Pozorovali jsme Proška od Olší z druhé strany řeky. Pohyboval se na kluzkých kamenech jako lovící vidra. Splávek lítal na přesně určená místa a ryby, ty jakoby vyskakovaly sami z vody. Stříbrní tloušti s červeným kormidlem ploutve u prdelky a elegantní parmy s fousama, napřichatilé plotice z tišin, proudníci z proudů, klouzali do síťky. Svoboda končila, přišel jejich pán. To byl král pytláků. A tatínek nadšeně volal, Hermo, to je koncert, jako Kubelík. A rázem vyrostly v mé hlavě po celém břehu řady sedadel a v nich seděli páni v anglických kostkovaných pumpkách a dámy v růžových krinolínách vzdychali a tleskali při každé rybě. Monsieur, madame, to je to pravé umění. Prošek chytil do přeplněné síťky poslední rybu, zapálil si redku a uklonil se. Tribuny zmizely a on se přebrodil mělkou vodou k mému tatínkovi. Rázem se měli rádi, protože tatínek byl taky pěkný kos. Dovedl dát hlupákům přes zubu jako Prošek. A co nedoved, toho Prošek naučil. Tatínkovi hrubián Prošek vyhovoval, protože celý život tvrdil, že fajnoví lidi stojí za hovno. Domluvili se s Proškem, že budeme jezdit do převoznické chalupy na letní byt k němu a nikam jinam. Thank you.

Marseillaise. Francouzi jsou velice hrdý národ. Milují svou zem, vlajku, řeč, svou národní hymnu Marseillaise. Adolf Hitler sice tvrdil, že Francouzi jsou spíše naleštěné opice, ale kde by bývala byla civilizace a kultura bez Francouzů? Já osobně chovám k této zemi respekt. Paříž má mnoho střech a Cannes je krásné město u moře. Vím, co francouzská státní hymna pro příslušníky tohoto národa znamená. Na barikádách, v revolucích, v boji proti tyranům za svobodu umírali stovky a tisíce pravých a věrných Francouzů za zvuku, zpěvu či svědomí Marseillaise. Je měsíc červenec a v Praze jsou před námi dvě hlavní společenské události sezóny. Recepce Francouzů k státnímu svátku dobytí Bastily, recepce u Američanů 4. července, deklarace nezávislosti. Aby bylo od počátku jasno, ne že by národ Čechů a Pražáci byli snobové, kteří bez hrdosti čekají, až velké, slavné a svobodné země budou slavit své největší svátky. Ostatně tu svobodu a velikost ponechme stranou. Víme, jak většina francouzského národa s chutí kolaborovala právě s Hitlerem, jen aby byl klid, křupavý chléb a lahvička vína. Ony státní svátky Francouzské republiky a Spojených států amerických znamenají totiž především dvě velké recepce za účasti několika set důležitých hostů. Ale pěkně prosím, aby konečně bylo ještě jasněji. Drinking and driving. Řízení a pití. Vím, je to zločin v každé zemi, ale také pokušení. Sednout na koně a mít placatici u pasu, hýbat se, jet vpřed a s příjemným jedem mít v žilách bezstarostnost, každý z nás to zažil a mnozí to dělají stále, i když tajně, se strachem schycení, trestu nebo neštěstí. Nikoli u nás v Praze kolem o něch dvou velkých červencových svátků. 4. července v rezidenci amerického velvyslanectví, Vilová čtvrť a malý zámeček uprostřed zahrady, Jazz Band of Black Brothers, dovezený ze západního Německa, kapela, která jezdí po amerických posádkách po světě. Bifé největší velikosti. Zahrada obložená stoly, jídlem, pitím, až se hlava točí. Pozor, američtí poplatníci, kam vaše dolárky chodí? Ne na rozpočet na obranu či na boj proti komunismu. Celá politická a kulturní elita Prahy se tradičně 4. července přežere a přepije v rezidenci americké ambasády za poledního slunka za zvuku prvotřídního amerického jazzbandu, ale to hlavní přichází. Mezi hosty jsou ministři federální vlády, diplomaté ostatních misí a také světově proslulí disidenti. Seznam hostů je dobrá rovnováha mezi smečkou moci a těmi, kteří jsou jejími odpůrci. Jak mi řekl můj dobrý přítel, první tajemník Andrew Falkievič, musí udržovat tu správnou rovnováhu. Kdo ví, kdo z těch pronásledovaných bude za čas ministrem? Současný prezident státu Gustav Husák si odkroutil 9 let těžkých prací pár let předtím, než našel cestu zpět ke korytu a k moci. Drinking and driving, to je ta story. Politika se unaveně motá mezi klapkami mého psacího stroje. Prostě normální policie věděla dobře, že za 2 hodiny chlastání při plném letním červencovém slunci budou všichni ožralí. Ministři, velvyslanci, bývalí a budoucí političtí vězni, novináři, korespondenti, špioni v civilu, vojenští ataše v uniformách. Malá odbočka. Armáda je ctí a obrněnou pěstí každého státu. Uniformy jako móda jsou projevem té síly. A vojenské čepice jsou to, co sedí na hlavách důstojníků. Při diplomatických recepcích zanechávají vojenští přidělenci v šatnách své čepice. Jsou tam. Na sebe naházené, postavené, položené, zaseknuté do sebe proti sobě. Poloha 69. Je to soulož a skupinový sex, co ty čepice vojenských přidělenců mezi sebou dělají. A přidělenci si je potom nasadí zpět na své vykutálené hlavy a pokračují v akcích jeden proti druhému. Prostě v 16 hodin se z brány americké rezidence vyřítí smečka prominentů, vládců i policejně sledovaných a všichni, včetně ochranky a šoférů, jsou ožralí. Co potom takový pitomý, primitivní strážník původem z malé vesnice rozezná? Koho může zastavit? Zatknout? Komu dá dejchnout do balónku? Želízka? Koho nechat chodit po pomyslné čáře? Se zavřenýma očima se trefovat do nosu? Může tak obtěžovat velvyslance Libie, který ho na místě zastřelí?
spisovatele Dizidenta, který má za sebou dva reportéry Newsweeku a Timeu, s nimiž právě chystá reportáž o sobě, o tom, jak trpí pod policejním terorem. A támhle ten zas může být kubánský vojenský ataše a jen omylem má na hlavě čepici mariňáků, ne ze šatny, ale sebranou z hlavy nakrátko ostříjaného amerického chlapce s tichým souhlasem americké ambasády, nechť se Kuba Libre vydovádí. Prostě bordel, chaos. Takže příkaz pražského policejního ředitele je jasný. V tento den, toto odpoledne, se na území hlavního města nezatýká pro podezření z trestného činu řízení pod vlivem alkoholu. Dovedete si, doufám, představit tu srandu a opilectví Pražanů. Všichni předstírali, že jsou hosté z recepce. Tisíce falešných pozvánek trčelo z kapes řidičů. Odpoledne radosti a vzpoury proti logice a zdravému rozumu. To poslední odpoledne za mé účasti na 4. července 1974 si zvláště pamatuji, neboť jsem požádal pana velvyslance o azyl a chtěl jsem vědět, zda tam také mohu pobýt pár roku jako kardinál Mincenti v Budapešti na americké ambasádě v Maďarsku. Ambasador se zhrozil. God bless you, Mr. Němec. Najeste se a napijte a příští rok budete opět na listině zvaných, jak si všímáte, dizidentů ubývá, protože my musíme dělat politiku a obchod s těmi vašimi krajany, kteří jsou teď u moci. Dnes poprvé od roku 1968 tu máme ministra zahraničí Chňoupka, předtím propagačního ředitele pražského rozhlasu. Jednoho ze skutečných zrádců. Pochopil jsem, co mi pan velvyslanec naznačil. Kdybych požádal o politický azyl, byl by mě odmítl a byl bych předán do rukou české, tedy sovětské policie. Byl jsem jenom zvědav na tu odpověď, protože pozvánku na recepci jsem si schoval a byla mi později tajnými špionážními oklikami, prostě normální poštou, zaslána mými přáteli domů do Ameriky. Recepce, párty, třeštění opilých řidičů umlklo a všichni byli spokojení, rozděl a panuj, nech lidu trochu volnosti, her a písní a nebude se bouřit. Co takhle vyhlásit den ožralu za volantem? Slušní lidé zůstanou doma, zavřou děti pod zámek a sebevrazi se navzájem pobijou. Další sranda na nás čekala u Francouzů při jejich státním svátku. Já vím, je to nespravedlivé, ale kam se hrabe Francie na Ameriku, pokud jde o vyhazování peněz na ožralce v neznámé vzdálené zemi, jako je Česko? Ale my, teď již nehovořím o dělnické třídě, národu, slušných lidech, teď hovořím o těch, kteří jsme byli na listinách trpěných hostů. Dovedete si představit článek v Le Monde, Paris? My, přední praští disidenti, nepozváni na oslavu státního svátku Francouzské republiky. Znovu Mnichov, Francie, tobě hamba. Prostě ta oslava u Francouzů se nedala vůbec srovnat s tím, jak amici vyhazují z okna jídlo a pití pro jakoby přátelskou pohodu vlastně pro své nepřátele. Francouzi jsou jinačí. Stejný den, datum trochu jiné, občerstvení daleko chudší, kyselé obličeje zaměstnanců, kde pak to věčné keep smiling, bílé zuby Američanů, to pokrytectví po světě tak nenáviděné. Zkrátka kyselé ksichty Frantíků nám při vstupu dali najevo, že jsme trpěni, nikoli vítáni. Nejenom já, taky Eva, můj doprovod, krasavice s malými prsy, ale s bradavkami třikrát většími než jejich hnízdo, třikrát delšími a vztyčenými pod hedvábnou, průhlednou halenkou. Eva, druhá v soutěži krásy naší republiky před několika lety a neúspěšně provdaná do texaského Houstonu. Neúspěšně proto, že byla, je a bude naprosto blbá. Když má být pokorná, tak je drzá a když má být drzá, tak je ospalá a když se má milovat, tak chce jogurt. Mou oblíbenkyní byla proto, že se dovedla sexuálně rozdat jedině, když vedle ní byla při milování jiná atraktivní holka, jenomže co je to za jistotu. Všichni se jí nakonec bavili. Nicméně, já ji vzal na oslavu k Frantíkům, protože jsem dobře věděl, že budou slintat. Nemýlil jsem se. Pan velvyslanec, nejstarší člen diplomatického sboru, nevzdělanec, zkrátka šedovlasý elegán nad hrobem, začal Evě líbat ruce. Šel ji představit manželce a já hledal zatím trochu srandy, protože ať to vezmete kolem dokola. Na 4. července u amíků, na konci pražské recepce, byly stoly stejně plné jídla a pití jako na začátku. Když nastává čas rozejít, je to diplomatický protokol, ne že by došly zásoby.
Ne tak u Francouzů. Studený bifé, dobré šampaňské, skvělá červená vína v pořádku. Ale všichni vědí, že za hodinku bude všechno pryč, takže bídáci vzhůru, jak praví Marsejeza. Jenže chudák Eva byla tou dobou zajatec pana velvyslance a jeho ženy. Všichni ostatní se ládovali, neboť věděli, že čas je vymezen. V šatně jsem, mimo souložící čepice vojenských přidělenců, objevil krásnou vykládanou hůlku a též odložené brýle proti slunci v MacArthurovském stylu. Vešel jsem do hlavní recepční místnosti jako slepec, pečlivě oťukávaje nožky dam elegantní hůlkou. Tím jsem příliš nepobavil. Odložil jsem přetvářku. Eva. Byla to moje kamarádka. Nikoli milenka, kdo má čas pro děvče, jež vám má být k radosti. Angažovat ještě jiné děvče, jež má být k radosti jí. Co tady chybělo, byla hudba. Živý jazz band jako u Američanů. Na to rovnou zapomeňte. Tahle reprodukovaná hudba. Všichni účastníci recepce se čapli. Slyšíte ten zvuk? 36 různých národností a 252 státních příslušností. Nikdo nemluví, všichni se pasou jako krávy na poslední louce světa nebo jako k smrti odsouzený, který si myslí, že jídlem odsune popravu a prodlouží život. To chroptění a praskání mě dovedlo do rohu recepční místnosti, kde světe div se byl gramofon, asi tak 18 let starý model a na něm deska. Trochu života do toho umírání prohodil jsem a po krátkém zápase s přístrojem jsem ho uvedl do pohybu. Konečně zazněla recepčním sálem na oslavě Francouzské republiky hudba. Momentík, prosím. Myslel jsem, že uslyším Edith Piaf nebo harmoniku, valčík na téma Love Story. Ozvala se Marsejeza, francouzská státní hymna. Všichni povstali, kdo seděli, kdo žrali, přestali kousat milovníkům vína, zdřevěněli číše v rukou, vojenští přidělenci salutovali k nepřítomným čepicím, doajen diplomatického sboru si myslel, že umřel, takže může všechno a snažil se líbat Evu s bradavkami většími než její prsa. Paní velvyslancová ho zadržela a Evu objala, takže pan velvyslanec zaujal oficiální polohu a deska chraplavě dohrála. Jak diplomatický protokol nařizuje, státní hymna, speciálně je-li to Marsejeza, znamená konec slavnosti. Party is over. Takže pan velvyslanec sexuálně vystřízlivěl, postavil se ke vchodu a napřeženou rukou děkoval všem za návštěvu a blahopřání k svobodě Francouzské republiky. Uběhlo přesně 23 minut z recepce plánované na 2 hodiny. Jídlo a pití bylo skonzumováno sotva do poloviny. Marsejeza však znamenala konec. Uklonit se panu velvyslanci a stoly a láhve museli zůstat, jak byly. Hruza hruzoucí, protože ať máte Francouze rádi nebo ne, vždy se s vámi rozdělí o jídlo a pití. Ne proto, aby dokázali, že ho můžou vyhazovat, kolik chtějí. Čistě jenom proto, že když mají co dát, rozdělí se. Ovšem v tomto případě by měli změnit svou státní hymnu, aby nás její zvuk nezaskočil uprostřed sousta a pozdvižené číše.

0: Náš příběh se odehrává v Praze roku 5336. za vlády císaře Rudolfa II. Ať dlouho živ je, zdráv a svěží. Zdá se vám to moc, 5336? Taková už je historie, plná meandrů, slepých ramen, peřejí a tůní. Máme na mysli Prahu viděnou od Františku, Prahu temnou, ponoukavou, zmatenou a zalézavou, město boháčů, pinkase a majzla, sídlo hampejzů a hazardu, město talmudistů, město rabína Jehudy Löwa ben Becalel. Prahu v jeden sichravý podvečer roku 5336. podle židovského kalendáře. Bledníčkové slunce zapadá za hladovou zdí.
1: Co chceš?
2: Hledám otce Tadeáše. Musím s ním mluvit.
1: Není tady.
2: Přicházím z géta. Chci se dát pokřtít.
3: Teď? V noci?
2: Teď v noci.
3: Ty jsi židovka?
2: Ano. Ale věřím v Krista.
3: Tiše, tiše. Pojď dovnitř. Tak na co čekáš? Chceš si ze mě dělat blázny?
2: Zavolej otce Tadeáše.
1: Pojď za mnou.
2: Kam mě vedeš? Jestli si myslíš...
3: Jsem Tadeášem. Chceš být pokřtěná? Jsi prašivá židovka? Tak ti radím, drž jazyk za zuby a pojď. Tady čekej.
2: Počkej, rozmyslela jsem si to.
3: Co?
2: Přijdu jindy věřit otci Tadeášovi, že přijdu v neděli pokázání.
3: Kdo tě sem poslal? Mluv.
2: Chci se dát pokřtít.
3: Chtěla ses dostat dovnitř. A teď bys chtěla ven?
4: Co to má znamenat, bratře?
3: Ta žena jde za tebou, bratře.
4: Za mnou?
3: Židovka. Židovka. Že se chce nechat pokřtít. Že se nevrátí do geta. A najednou se začala cukat. Možná je posedla. Nebo špehuje pro rabína.
4: Pojď ke mně, děvče. Promluvíme si. Když budeš chtít, vrátíš se pak domů. Jestli ne, postaráme se o tebe. Souhlasíš?
2: Souhlasím.
4: Pojď do mé cely. Tak. Teď můžeš mluvit. A řekni mi všechno, jinak ti nemohu pomoci.
2: Ty jsi otec Tadeáš?
4: Ano.
2: Nepřítel židů. Já jsem Dina. Nenávidím židy jako ty sám. Můj otec je žid. Moje matka je židovka. Chci se modlit k vašemu bohu. Chci být pokřtěná. Ať je Bůh prokleje. Já nechci za muže Icika, pekaře a celý život bídu a strach. Ty nevíš, co to je být žid. Pořád nějaká vina. Pořád se bát a kát se. Já bych si mohla vzít křesťana. Jezdit kočárem a nikdo by si nevšiml, že jsem židovka. Dokonce říkají, že třeba ani nejsem dcera svého otce, ale nějakého pána. Mám bílou pleť čistou a hebkou. Sáhni si, otče. Říkají o tobě, že by ses spojil i s ďáblem. Abys židy zničil. Jestli chceš, já se s tebou spojím. Jen mi dovol, abych se směla modlit k vašemu bohu.
4: No. To jsou veliká slova, dcero. a zítra budeš litovat, budeš spěchat zpátky ke svým, budeš činit pokání, zapřeš Krista.
2: Ne.
4: Kdo mi zaručí, že nejsi proradná jako Salome?
2: Ať mě Bůh navždy zatratí, ať se nikdy nevdám, ať nemám děti, jestli tě zradím. Nesmíš mě poslat zpátky. Nemůžu mezi ně. Nosí se mi, páchnou. Už se nemůžu vrátit, zabili by mě.
4: Zabili by tě? Za to, že ses chtěla dát pokřít?
2: Určitě by mě zabili.
4: Řekni mi. Řekni mi. Je pravda, že ke svým obřadům potřebují křesťanskou krev?
2: Krev.
4: Já vím, že obřady jsou jen věc mužů. Ale vzpomeň si.
2: U mého otce byla vždycky spousta krve.
4: Spousta krve?
2: Je ranhojič.
4: A neslyšela jsi někdy mluvit...
2: O čem?
4: O tajných obřadech. Zabitých křesťanech. O krvi. Chceš svědčit?
2: Nevím.
4: Ale to už by ses doopravdy nemohla vrátit nikdy. Musela by ses navždycky vzdát své víry i svých rodičů, Dino. Musela bys začít nový život. Nemáš strach?
2: Chci se líbit Kristovi.
4: Budeš spát tady na pryčně. Já strávím noc na modlitbách.
2: Nechoď pryč, otče.
4: Jen klidně spí. Tady jsi v bezpečí.
0: Tu noc Luna s třeskotem skřížila Martovu dráhu. Lev císaře Rudolfa v královské zahradě táhle naříkal. Rabín Lev se náhle probudil z těžkého snu. Spatřil v něm židovskou dívku, která vypadala jako mrtvá. Stáli okolo ní katoličtí kněží a modlili se v chabé záři svící v synagoze. Dívce vytékala ze srdce krev, ale přitom mrkala okem a smála se. Rabín neváhal, věděl, že je to zlé znamení. Chvatně se oblékl a spěchal do své pracovny. Jeho tělo bylo klidné, ale jeho mysl se stále více obracela vzhůru, tam, kam mysl obyčejných smrtelníků nedosahuje. Před jeho rozjitřeným zrakem se míhaly obrazy a vzorce, stránky posvátné knihy Zohar a zázračné knihy Jezirach. Vzýval Elohim Jehovach, až pocítil, jak jeho tělo umdlévá a přestává tísnit jeho duši. Před jeho zjasněným zrakem se rozlévala záře přicházející z puklých nebes a rabín zaslechl hlas anděla, hlasitě předčítajícího z knihy všech knih, knihy života.
5: A tak prakolem devokahome v tygzare.
0: Když anděl dočetl, zavřel knihu a nastalo ticho nad propastí. Ticho, v němž se nebesa zacelovala a jejich záře zmírala. Teprve plamínky prvních červánků probudily znehybnilé tělo rabína Lévy a paprsky slunce mu dodali novou sílu. Uslyšel, jak se jeho srdce opět rozbušilo a jeho rty zachycovali smysl skrytého poselství.
5: Stvořit golema z hlíny země a vdechnout mu život. Jen tak ochráníš syny svého národa před úklady jejich nepřátel. Děkuji ti, o pane. Vím, jaký nelehký úkol na mne vkládáš. Proto tě prosím, dej, abych nechybil hříchem pýchy ani lichou pochybností. Abych odvrhl veškerou slabost a s nejvznešenější pokorou kráčel po cestě na ní, že září světlo pravého poznání.
0: Potom dal zavolat své dva nejlepší žáky, Jákoba ben Chajím a svého zetě Izáka Kohena. Po celý týden prováděli očistné obřady a připravovali se na veliké dílo. Ještě však než vyšli z očistné lázně Mikva, uskutečnilo se v biskupském paláci přísně tajné setkání arcibiskupa pražského s otcem Tadeášem a jeho korunní světkyní

0: Ty tedy chceš navždy opustit svou víru?
1: Ano, vaše eminence. Navždycky.
0: Pojď blíž. Uměla bys mi říci proč? Jaký máš důvod?
1: Je mi odporná nečistá povaha židů a jejich nízké způsoby.
0: Ale. Až dosud si mezi nimi žila. Stalo se něco, co tě přimělo k tomuto kroku?
1: Zjistila jsem, že oni...
0: No?
1: Zjistila jsem, že používají...
0: Co? Co jsi zjistila? Klidně mluv.
1: Zjistila jsem, že ke svým obřadům používají krev.
0: Krev?
1: Krev zabitých křesťanů.
0: Jsi o tom přesvědčena?
1: Ano, jsem o tom přesvědčena.
0: Co tě o tom přesvědčilo?
1: Před několika dny přišel za mým otcem sluha synagogy. Vyslechla jsem náhodou jejich rozhovor a tak jsem se dozvěděla, že mluví o krvi, kterou budou potřebovat na tajné obřady a na svátek Pesach. To jsou židovské Velikonoce. Ještě jsem vyslechla, že zabili křesťanskou děvečku.
0: Zabili křesťanskou děvečku? Kdo? Snad ne tvůj otec.
2: Nikoli, eminence, nebyl to její otec, ale sluhové synagogy. To z její výpovědi vyplývá docela jasně.
1: Ano, svatý otče. Byly to sluhové synagogy, říká se jim Šámes.
0: Šámes. To je to svědectví, které jsme podle vás museli poznat, bratře.
2: To hlavní, eminence, Dina podala i mnoho dalších. Ale svátek Pesach se blíží.
0: Ano. Jsi ochotna podat své svědectví i pod přísahou a před soudem?
1: Já.
0: No?
1: Bojím se jejich pomsty, vaše eminence.
0: Čí pomsty?
2: Pomsty židů, eminence. Je přesvědčena, že jí zabijí, jako zabili tu děvečku.
0: A nemusíš se bát, zůstaneš pod naší ochranou.
1: Děkuji vám, vaše eminence. Slibuji vám, že budu dobrou křesťankou. Věřím v Krista a v jeho náměstka na zemi svatého otce. A vy jste tak laskaví.
0: Dobře, věříme ti. To tedy pro dnešek stačí.
2: Vše je zaznamenáno, eminence. Nic se nemůže ztratit.
0: Horlivost je jistě na místě, bratři. Avšak je třeba postupovat obezřetně a podle práva. Ten, kdo mluví pravdu, nemusí říkat pravdu celou.
2: Vždycky mi na srdci ležela jen jedna pravda, eminence.
0: Nejvíce ze všech hříchů je třeba bát se fanatismu. Bůh s vámi.
1: Eminence, dovolte mi, abych vám směla políbit ruku.
0: Dobrá.
1: Děkuji vám,
0: to
1: vaše
0: stačí,
1: eminence, děkuji
0: stačí.
1: Vám.
2: Dino, ty budeš jednoho dne opravdu šťastná. Slibuji ti to.

0: druhé noci měsíce Adar kráčeli tři muži klidným krokem k temnému opuštěnému břehu řeky Vltavy, kde se měla uskutečnit podivuhodná proměna. Zázračná nápodoba stvoření Adama Kadmose.
1: Stůjte. Ano, jsme na místě. Zde klekněte. Ponořte ruce sem do té hlíny.
2: Je vlhká a vláha.
3: Jako by chtěla dýchat. Jako by chtěla žít.
1: Z té země uhněte mé lidské tělo.
2: Jako bůh, který uhnětl Adama z hlíny?
3: Jako hrnčíř, který hněte hlínu, aby vytvořil vázu?
1: Už není čas otázek. Je čas díla. Sedm písmen a sedm slov. Sedm měst a sedm brám. Sedm dob a sedm kovů. Sedm dnů a sedm čísel. Sedm bylým, sedm kamenů. Sedmero umění a věd. Země se ve vodu obrací, voda se změní v oheň, horké je studené a oheň náhle tuhé. V chaosu dát a zazvěří Jupiter. To, co je dole, je tím, co je nahoře. To, co je nahoře, je tím, co je dole. Tak budou teprve dokonány divy jedné věci. Měsíc je jeho matkou, slunce je jeho otcem, země ho živila, vítr jej nosil v břiše své, jeho síla je celá, když byla proměněna zem. Izáku, teď sedmkrát oběhneš jeho tělo a budeš opakovat formuly o věčné síle ohně.
2: Usiluj o oheň a hledej oheň. Vlož oheň k ohni.
3: Hlína osychá, z golema sálá žár pukne.
1: Jen voda ho ochladí.
3: Voda je voda a zůstane vodou. Ze nebes moudrých prší voda. Ze země suché tryská voda.
2: Rostou mu vlasy a má měkkou bílou pokožku.
1: Zem vstoupila do tvého těla. Oheň ji rozpálil a napojila je voda. Přichází vzduch, těkavý a nestálý. Vzduch, jenž se rodí v chaosu, živoucí duch všeho stvoření, dech věčného Merkura.
2: Zachvělo se mu víčko.
1: A teď ti goleme vdechují život. Otevři ústa. Vkládám ti pod jazyk posvátný šem. Tvou cestu ke mně, tvému pánu. Elohim, Jehova, ukloňme se teď Hospodinovi. Stvořil Hospodin člověka z hlíny země a vdechl v tvář jeho dech života. Já jsem tvůj pán, goleme. a dávám ti pro tvůj pozemský život jméno Josef. Budeš plnit všechny mé příkazy a nikdy nebudeš jednat bez nich. Oblékni si teď šaty, které ti podávají mí žáci Izák a Jákob, jediní svědci tvého příchodu na tento svět. Stáváš se sluhou staré pražské synagogy.
2: Rebe, on nemluví.
1: Nemá dar řeči, ale slyší a poslouchá. K tomu byl stvořen. Kdo mluví, musí myslet. Kdo myslí, je člověkem.
0: Tři té noci přišli k řece a odcházeli čtyři. A na nebi vzešla nová hvězda zářící chladným jasem Saturnovým. Byla doba zázraků a velikých mužů, kteří jim vládli. Ale byla také doba malých lidí a malých hospůdek. A v jedné z nich, na tucet kroků od synagogy, se jednoho předjarního večera sešli pan Prager s panem Kohnem, aby popili krušovického piva a pohovořili o ničem a o všem. A utvrdili se v těch několika málo vratkých jistotách, jež jim svět poskytoval.
4: Tak co říkaj těm novinkám, pane Kohn?
5: A jaký novinky oni mají konkrétně na mysli, pane Prager? Snad ne tu starou bodyně, jak utekla ke gojům, protože naletěla řečem toho falešného hraběte.
4: Za koho mě máj, pane Kohn? Já myslel jednak tu ostracený děvečce a jednak tu o našem rabínovi.
5: Snad nemají na mysli tu Josefinu, co sloužila u pana Majzla bratra.
4: Přesně tu, pane Kohn.
5: Kdeže se měla ztratit?
4: Tady v getu, pane Kohn, v getu.
5: To je moc špatná zpráva. Hmm? Ta se jim teda povedla, pane Prager. Na to se musíme napít. A co ta druhá zpráva? Je ona lepší?
4: Náš vysoký rabín Löw byl od samotného císaře pozvaný na audienci.
5: Aleluja. Já se raduju. Při takové příležitosti se dají dohodnout jinačí věci, než když okolo skáká kdo ví co lidu. To mohli říct hned a nemuseli jsme celý večer tonout v úzkostech, protože já jim povídám, že je to s námi tak špatný, jak špatný to ještě nebylo. A jedině z hradu můžeme čekat spásu. Kromě nebes, samozřejmě, protože ty by ještě mohli udělat nějaký zázrak.
4: A jaký zázrak oni mají konkrétně na mysli?
5: Tak já jim to řeknu rovnou. Kdybych já byl takovej zázračný a študovaný rabín, jako je náš vysoký rabín Löw, stvořil bych golema, který by celý geto chránil před nepřátelem a aniž chvílku by nenechal. Tak.
4: To je moc dobrý nápad, pane Kohn. Golema by se stvořit mělo, když naši nepřátelé jen číhají, jak vykřesat jiskřičku, ze který by se dal rozfoukat oheň a z ohně požár. Takovej pogrom, jako za času slavného a velkého Abigdora Kary. Do dneška ta krev je tam vidět na zdi Altnoj synagogy.
5: Někdo by to měl rabínovi navrhnout.
4: Jenže to těžko můžou udělat oni.
5: Nebo oni.
4: No, já předpokládám, že snad i tentokrát hospodin bdí, ne?
5: Doufejme.

0: Císař Rudolf II.
1: Císař Rudolf II.
2: Jeho císařská milost Rudolf II.
3: Zázračný rabín Lévy. Jehuda Lév ben Becalel, rabín staré pražské synagogy.
4: Slyšel jsem podivuhodné věci. Nemáš strach? Nevypadáš, že bys měl strach. Něco ti prozradím, rabíne. Já mám strach. Potřebuji tvou pomoc, proto jsem tě dal zavolat. Moji hvězdáři pozorovali dráhu Marta Nebeského. Až ho ovládnou, pustí se do harmonie sfér. Nevěříš? Všichni si o mě myslíte, že jsem blázen. A že nemám v hlavě nic než moc a slávu.
3: Mýlíte se, vaše císařská milost.
4: A císař se nikdy nemýlí. Všude jsou niši, pst. Nic neříkají. Střes se kříže.
3: Můj lev naříkal včera celou noc, co tomu říkáš. Musím zemřít. Ale musím také splnit svoje poslání.
4: Celý svět mi bude blahořečit. Najdu klíč k pozemskému míru. Je v harmonii sfér. Kepler ho pro mě objeví. Prchej odtud, rabíne, chtějí mě zavraždit. Pražský hrad páchne císařskou mrtvolou. Nepotkal smícha z tváří lišky? Potřebuji čas. Čas.
3: Minulost, přítomnost i budoucnost jsou kořeny, kmen a větve košatého stromu, z něhož bylo utrženo osudné jablko.
4: Jediný strom? Ty tedy znáš tajemství času?
3: Každý je zná. Znám cestu od života věčného k životu pozemskému. Prošel jsem branou ráje a okusil jako vy z jablka poznání. Spatřil jsem jako vy zrození slunce a uviděl i jeho skon.
4: Bojím se smrti. Ty ne?
3: Vedu s ní boj.
4: Umíš žít věčně? Máš aurum potabile? Urim vitumim? Nebo podle Artépia quintum essentium? Jaký je tvůj recept, rabíne?
3: I mne jednoho dne smrt dostihne, milosti. Tak si to žádá harmonie vesmíru.
4: Smrt! Mám jí za krkem pořád a ještě se mi neukázala. Plíží se po chodbách hradu, nevím, kdy mě přepadne a nebudu připravený. Musím splnit svoje poslání. Jedné vyprahlé španělské noci v Escorialu ke mně sestoupil anděl a řekl mi, ty spasíš Evropu. Staneš se vůdcem křesťanstva. Zabije mě mnich z tváří lišky. Jsou všude, všude. Měl jsem žít v jiné době. V mýtických dobách. Jsi nový Faust? Aspoň to o tobě říkají. Uměl bys to, co on?
3: Faust.
4: Ano, vyvolat obrazy z trojské války. Chtěl bych uvidět jejich tváře. Hrdinu od Troji, Achila, Parida, chudáka Ajaxe. Možná bych se tam našel někde mezi nimi. Vzpomínám na ty časy, rozumíš? Dám ti, co budeš chtít.
3: Chci jediné, abys vydal zákon.
4: Jaký zákon?
3: Že Židé budou souzeni podle stejného práva jako všichni tví podaní.